0: jednotek a ujistili, že únik radiace nehrozí. Ruský nepilotovaný letoun nedopadl do bezprostřední blízkosti výzkumného reaktoru a nepoškodil ho.
1: Ukrajinská státní jaderná inspekce oznámila, že výzkumný reaktor byl odstavený hned po vypuknutí ruské agrese v únoru 2022 a jeho aktivní zóna byla vyprázdněná. Využití reaktoru se podle inspekce omezuje pouze na předepsanou obsluhu systémů, které jsou důležité pro bezpečnost. Jaderná inspekce ruský útok označila za válečný zločin. Další ruský dron dnes zaútočil na jižní most v Kyjevě, a to v době, kdy jim projíždělo metro. Souprava i cestující se ale včas stačili dostat do bezpečí a odpoledne policie most opět otevřela. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Evropská unie žaluje Řecko a Kypr kvůli špatnému nakládání s odpadem, informoval o tom řecký deník Ekaterini s odvoláním na Evropskou komisi. Ta obě země několikrát varovala kvůli nedostatkům na desítkách skládek. A podle pravidel Evropská unie musí členské státy například zajistit, aby na skládky šel pouze předem upravený odpad. Menší nemocnice se obávají, že kvůli plánované centralizaci onkologické péče nebudou moct naplno využívat drahé přístroje. Třeba příbramská nemocnice letos pořídila robotický systém za více než 100 milionů korun.
2: Robot v Příbrami urologové využívají hlavně při operacích nádorů prostaty a ledvin, říká primář urologie Pavel Hanek.
3: Podle plánu ministerstva zdravotnictví by nám byla odebrána možnost operovat útvary na ledvinách, nádory prostaty, nadledvin.
2: Asociace českých a moravských nemocnic upozorňuje, že přesun častějších výkonů do center by zhoršil dostupnost péče v regionech. Ministerstvo tvrdí, že specializované operace mají dělat hlavně nemocnice s dostatečnou zkušeností, pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ano.
4: Některé nemocnice v minulém roce provedly například tzv. Prostatektomy 17 výkonů, tak si myslím, že to prostě je neúplně dobře naplánované vynakládání peněz.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce zejména onkologické zákroky přivést do specializovaných center do roku 2030. Z Příbrami Laura Hájková, Radiožurnál.
0: Sport. Sparta Praha si v tomto ročníku hokejové typ Sport Extraligy připsala první domácí výhru. Nad Českými Budějovicemi zvítězila 4-2. Jihočeši v zápase vedli, ale vývoj otočil góly Špačka a Hiky. Vítěznou branku na 3-2 dal pak Kanaďan Shore. V dresu Jihočechů debitoval 18-letý obránce Václav Nedorost.
5: Nějaká nervozita byla, samozřejmě O2 Arena, že jo, 11 000 lidí. Jsem si první třetině říkal, jaký to je fučák, teda, že se to s tou juniorkou fakt nedá absolutně srovnat a jsem rád, že jsem se s tím nějak vyspořádal.
0: V neúplné tabulce se Sparta posunula na 4. místo a má stejný počet bodů jako 5. České Budějovice.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dálnice i hlavní tahy jsou průjezdné bez nehod a v Praze je zavřený Strahovský tunel. Na dálnici D5 počítejte s omezením Prahy. Na kilometru 3,5 silničáři opravují svodidla. Jsou tam uzavřené levé pruhy v obou směrech. Jezdí se tudy plynule. Plynule jsou průjezdné i ostatní dálnice, nezdrží vás ani nehody. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel. Údržba zastavila provoz v obou směrech a má být hotová až ráno. Omezení má skončit do 5 hodin. A po Hrazenicích na Semilsku je kvůli práci na vozovce uzavřený sjezd ze silnice 10 od Turnova na 35 na Liberec. Objížďka vede po dálnici D10 otočením na exitu u Svijan a pak zpět na Ohrazenice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď v noci se ochlazuje na 13 až 8 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru naměří kolem 6. Přes den čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a Jiří Štefl.
8: A přesně takhle se jmenuje náš noční pořad, tedy noční Radiožurnál. Posloucháte nás 6 minut po 2. hodině. Mimochodem říká vám něco název pořadu Gramo Tingle Tangle. Je to pořad, který se v 60. letech minulého století vysílal denně na tehdejším rozhlasovém okruhu Československo 2. No a uváděla ho legendární dvojice Suchý Šlitr. No a ty nejlepší díly můžete vyhrát právě teď v telefonické soutěži, a to na CDčku, tak si zavolejte o pořad Gramo Tingle Tangle suchý šlitr. Tady jsou čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás.
6: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Skupina Young Rising Suns dospívala, dohrála, dopískala ve vysílání pátečního nočního radiožurnálu. Teď navazujeme telefonickou soutěží. 9,5 minuty po druhé hodině můžete vyhrát rozhlasový pořad Gramo Tingle Tangle legendární dvojice Suchý šlitr, který se vysílal v 60. letech minulého století, a to na stanici Československo 2. Telefonní čísla sem ke mně do studia radiožurnálu 221 552 155 a nebo 221 552 255.
1: Radiožurnál pro vás má CD Gramo Tingle Tangle.
2: Dobrý večer.
1: Poslechněte si dosud nevydané, živě vysílané pořady dvojice Suchý šlitr.
3: Co, že bychom si střihli tu zlomilce v ruku tetičce? Že to byla krásná věc tenkrát.
1: Vraťte se v čase do jara roku 1968 a díky bonusu i do roku 1966. CD Gramo Tingle Tangle dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A soutěžit bude Celestín. Celestíne, zdravím vás, dobrý den.
4: Dobrý večer.
0: Vy byste si zasloužil skoro až vyhrát jenom díky tomu krásnému jménu. Ale mám pro vás samozřejmě soutěžní otázku, Celestíne. I dneska budeme hledat název jedné písně dvojice Suchý šlitr. Mám pro vás ukázku jedné písničky, no a na vás bude, abyste mi řekl, jak se ta písnička jmenuje. Nebojte, i tentokrát pro vás mám tři možnosti. Nejprve ale ta ukázka, tak Celestíne, dobře poslouchejte.

0: Tak Celestine, ptám se, jak se tahle píseň jmenuje? Věděl byste, nebo dáme ty tři možnosti?
1: Já ty typy to měl vlastně samolknu.
0: No ano, to se tam zpívá, možná by někteří posluchači řekli stejný název, ale takhle se ta písnička nejmenuje, tak raději ty tři možnosti. Za A je to Marnivá sestřenice, za B Prší prší, za C Voda živá.
1: Tak ta Marnivá sestřenice.
0: Ano, přesně tak, ona měla tu samou loknu, je. Písnička z 50. let minulého století, Suchý šlitr, později tuhle píseň taky přespíval Valdemar Matuška, no a jedná se o jednu z nejznámějších písní raného divadla Semafor, Sedm malých forem. Tak Celestine, pro vás dobrá zpráva, vyhráváte CDčko, budete Gramotingle Tangle poslouchat vy?
1: Určitě.
0: Ať se vám dobře poslouchá. Tak myslím si, že tohleto je ideální cena pro vás. Zdravíme na Vysočinu, přeju hezký pátek a ještě mi vydržte na telefonu. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji pěkně zatím.
0: A telefonická soutěž opět zítra o stejnou cenu po druhé hodině v noci.

0: taky dál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu. Připomínáme, že týden zbývá do voleb. Zpravodajský servis najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. No a taky v našem vysílání. V několika desítkách obcí v Česku se už 32 let opakuje stejná situace. Lidé v komunálních volbách mají vždycky jenom jednu kandidátku. Příkladem může být Bačetín v podhůří Orlických hor ve východních Čechách, kde žije 400 obyvatel. Přestože voliči v téhle podhorské obci nemají na výběr, volební účast tam není vůbec slabá. Pohybuje se v českém průměru, tedy kolem 40-50%. Někteří lidé si tam navíc myslí, že dvě kandidátky by už byly známkou konfliktu a to by v obci nedělalo dobrotu.
1: Je to dobře. My máme Gabinu rádi a dělá to dobře.
2: Lucie v tričku Bačetináček.
1: My ho nosíme všichni.
2: Pořadatelé letního tábora pro děti.
1: Ano. Gabinu mají tady prostě všichni rádi, dělá pro to vůbec všechno možný. No.
3: Tou Gabinou myslí Lucie starostku Gabrielu Prímusovou. Ta vede obec třetí volební období a volby bez soupeře nepovažuje za zásadní problém.
4: Takže já nemůžu říct, že mi to jako vyhovuje. Konkurence je zdravá. Pořád vás to drží ve střehu a i když zdánlivě nemám konkurenci, tak mám kritiky, kteří mi řeknou, tohle to je špatně.
5: A největší kritik je kdo?
4: Můj manžel.
3: Letošní kandidátní listina vypadá dokonce na vlas stejně jako ta před 4 lety. Kandidují stejní lidé a dokonce ve stejném pořadí.
4: U nás tady v horách na obcích, když jsou dvě kandidátní listiny, tak to vždycky značí problém, že v té obci buď se něco nepovedlo, anebo jsou tam nějaké osobní ambice, takže já to právě necítím, že jsme výjimka, nebo proto to tady pro mě není téma.
6: Že mu to kradou je sice hezký, ale musí být vidět, kdo to krade. No.
7: Tak. Zastupitel Josef Kárník instaluje tady kameru.
8: No, za mě si myslím, že to je dobrým jako kolektivem v tom zastupitelstvu, protože se nehádáme. Ale myslím si, že kdyby byl nějaký problém, že by si tu protikandidátku udělali. Protože Rejpalu tady pár na to máme.
9: Takhle, já jsem chtěla, že se tam napíšu do té kandidátky taky. A paní starostka mě řekla, že už má své lidi.
2: Paní Hana Hofmanová, a teď tady sbírá ořechy. No. Už jsou zralé?
9: Jo, můžete si vzít? A tak jsem se ptala asi 3 lidí tady a nikdo až tak nechtěl na tu kandidátku jít.
2: Vážně?
9: No.
2: A co vás tak napadlo kandidovat?
9: No, to vám nebudu ani říkat. Se mně nelíbilo, že vlastně už jsou tak hodně sehraný, až se mně to nelíbí.
3: Nelíbí se to ani penzistce Jitce.
10: Víte co, nemáme si z koho vybrat. No ne, kdyby třeba na ty kandidátce bylo 10 členů, aby nepostoupili všichni. Kandiduje tolik počet zastupitelů, kolik se jich bude volit, takže to vlastně je o ničem. Co tam jsou zvoleny?
11: Není to u nás vysloveně jako one man show, že by to byla jenom ta starostka, my jsme dělali jenom jako to křoví.
2: Místo starosta Dušan Matohlína.
11: A dokážeme si i v tom zastupitelstvu udělat takovou de facto jakoby malou opozici, když někdo přijde opravdu s nějakým.
12: Mám nějakou novou stylovou, budete chtít?
13: To víte, že jo.
12: No, tak.
3: Vedle kanceláře starostky sídlí knihovna a knihovnice Jana Fabiánová, která se do Bačetína přistěhovala před 15 lety.
12: Záleží na úhlu pohledu. Když se na to budete dívat jako cizí, tak vám to přijde špatně, bude to připomínat něco, co tady dřív bylo. A když se na to podíváte, jako že tady žijete, tak to vypadá úplně jinak zblízka. Protože ty lidi se potkávají, ty lidi tady všechno vědí. Jeden o druhém. A hlavně ty lidi to opravdu nechtějí dělat, takže jsou rádi, že to někdo, kdo už to umí, veme na sebe.
2: A vy jste nikdy nechtěla kandidovat?
12: Ne, já zůstanu u knih, děkuju.
3: Z Bačetína pod Orlickými horami Lubomír Smatana, Radiožurnál.
14: Komunální volby jsou plné zajímavých příběhů. Víte, ve které obci už 24 let vybírají z jediné kandidátky? Kde se v Česku ucházejí ohlasy jen ženy? A na jakém místě naopak nikdo kandidovat nebude? Volební perličky. Reportér Lubomír Smatana pro vás natočil zajímavosti napříč republikou. Volební perličky. Každý všední den krátce po 9:15.
15: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 2 hodiny 30 minut. A ve studiu je taky Martin Matějka.
1: Opozice ani na podruhé nesvrhla vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo podle očekávání všech jejich 83 přítomných poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Opozice vyvolala hlasování kvůli obavám, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Kritizovali třeba výši schodku státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmu Andreje Babiše. Debata trvala dohromady 3 jednací dny. Američanka Krista Pajková odsouzená k trestu smrti je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhájci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby trest smrti zrušil a zmírnil ho na doživotní vězení. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužečky. Její obhájce řekl, že pokus o popravu provázelo mnoho problémů. Celkem dostala 2 dávky smrtící injekce. Výrobci kabelů dostali od antimonopolního úřadu rekordní pokutu za kartelovou dohodu. 4 firmy dohromady zaplatí skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů korun dostala společnost Prysmian. Je to nejvyšší sankce, kterou kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil. Společnosti s pokutou nesouhlasí a plánují se proti ní bránit. A z Floridy odstartovala raketa společnosti SpaceX mířící na mezinárodní vesmírnou stanici. Na palubě jsou astronaut a astronautka ze Spojených států, jeden Kanaďan a jeden ruský kosmonaut. A v rámci mise na ISS stráví 6 měsíců. Během pobytu bude posádka provádět výzkum lidského zdraví a výkonnosti na oběžné dráze. Zaměří se taky na přípravu budoucích misí mířících do vesmíru mimo nízkou oběžnou dráhu Země. Sport. Basketbalista Tomáš Satoranský pomohl Hapoelu Tel Aviv v evropské lize k cennému vítězství nad Reálem Madrid 102-98. Český rozehrávač přispěl 9 body, 5 asistencemi a 3 doskoky. Izraelský tým si ve třetím kole připsal druhou výhru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážky na D1 u Kývalky a taky na silnici 10. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na překážku před sjezdem na Popůvky. Na kilometru 182 v odstavném pruhu nepojízdné vozidlo. Na místo už silničáři přivezli světelnou šipku, auta přesto vybočují doleva. Na D1 z Lipníku do Ostravy počítejte s omezením u Bělotína. Na kilometru 310,5 silničáři opravují vozovku. V obou směrech je zúžení do jednoho pruhu. Kolony se teď netvoří. Na silnici 10 zpomalte za Turnovem směrem do Železného Brodu. A před Malou Skálou stojí porouchané vozidlo, částečně zasahuje do jízdního pruhu. A v Praze na městském okruhu dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem. Uzavřené jsou oba směry kvůli plánované údržbě a potrvá to až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 13 až 8 stupňů, při vyjasnění a uklidnění větru naměří kolem 6 stupňů Celsia. A přes den pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky a k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech naměří 18 až 21 a na horách kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefanem.
0: 4 minuty po půl třetím. Když si rodič najde nového partnera, dítě se učí žít s někým, koho si do svého života samo nevybralo. I tohle probereme už za chvíli v pravidelném pořadu Linka bezpečí s moderátorkou Hankou Schánilovou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
2: Najít si nového partnera, to je jedna věc, ale najít si cestu k jeho dětem, to už může být mnohem větší dobrodružství. Nová teta, nový strejda nebo možná budoucí nevlastní rodič, to všechno jsou role, na které asi nikdo nemá jednoznačný návod. Jak dětem usnadnit život v nové rodině a co dělat, když to mezi novým partnerem a dítětem skřípe úplně od začátku, o tom bude dnešní Linka bezpečí Radiožurnálu, kterou uvede Tereza Hybšerová z domácí redakce. Hezké odpoledne.
3: Dobrý den. Když se dítě musí zvykat na novou tetu nebo nového strejdu, může žárlit na pozornost svého rodiče, bát se, že o něj přichází, nebo může nového partnera odmítat a dělat mu na schvály. Někdy se ale napětí projeví i bolestí břicha nebo jinými tělesnými potížemi. Vysvětlit synovi novou situaci bylo těžké i pro Davida.
4: No, vysvětlit 9letému klukovi jako partnerství není úplně jako triviální disciplína. A to dítě se jako nechce připustit, že existují jiný ženy než je jeho matka. Takže tam je asi kámen úrazu.
3: A zatímco si dítě hledá k novému člověku cestu, ten zase přemýšlí, jaké místo v jeho životě vlastně má. V Česku loni podle Českého statistického úřadu skončilo rozvodem přes 12,5 tisíce manželství s nezletilými dětmi.
2: Tak to byla Tereza Hybšerová. Díky a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Linka bezpečí
0: na Radiožurnálu.
2: A o tom, jak se zžít s dítětem partnera, si teď popovídáme se Zuzanou Kubíkovou, terapeutkou a krizovou interventkou a lektorkou Linky bezpečí.
5: Dobrý den.
2: Pro dítě může být příchod nového partnera mámy nebo táty dost velká změna. Co prožívají v takové situaci děti? Začněme tam.
5: No, někdy to může být i radost, začnu tím pozitivním. Třeba co, bude mi dovolovat to, co máma třeba ne, nebo jsem zvědavá, jaký, jaká je. A zároveň často je tam třeba strach. Strach, že přijdu o mámu, o tátu, ať už ta máma je ta, která má nového partnera, nebo táta, ten, který má novou partnerku. Někdy jsou tam pocity, jako že nebudu už pro rodiče důležitá, nebo že když si oblíbím toho nového partnera, tak zradím vlastně toho druhého rodiče. A možná i nějaký pocit, že třeba nemám věci pod kontrolou. Jo, že si rodiče dělají, co chtějí.
2: Ale jaké místo by v životě dítěte měl mít nový partner nebo nová partnerka?
5: Asi možná začnu tím, že někdy ty třetí nebo noví partneři dělají takovou chybu v tom, že třeba moc spěchají. Snaží se být třeba hodní, chtějí si dítě získat nebo chtějí nastavit nějaká pravidla, aby to u nás nějak fungovalo. A zároveň pro děti je důležitý nějaký čas a předvídatelnost a budování vztahu. Nespěchat, netlačit.
2: Neuplácet.
5: Neuplácet.
2: Ještě něco? Ne.
5: Ještě něco ne. Možná přehnaně nevychovávat.
2: To je zajímavé. Tak je vhodné, aby se hned od začátku snažil fungovat jako další rodič, nebo jak byste pojmenovala tu novou personu, která je v té rodině?
5: Možná tohle je taky důležitý bod. Neříkat tomu a nesnažit se říkat, tohle je tvoje nová máma, tvůj nový táta. Předtím jsme slyšeli strejda, teta, můžou se používat křestní jména. A nejde opravdu o to, že by měl ten nový člověk nahradit rodiče. Ale je tam od toho, aby se spolu nějak postupně naučili žít a důležité opravdu znova, možná už jsem to řekla, je nesnažit se nahradit toho rodiče. Takže s výchovou opatrně obecně se doporučuje, aby ta výchovná role zůstala na tom biologickém rodiči.
2: Co když máme ale velmi vynalézavé dítě, které odmítá nového partnera, třeba provokuje, dělá na schvály a tak podobně?
5: A stává se to, známe to i z filmů, ale i z reality, protože možná žádný film nebyl natočený bez nějaké skutečné životní předlohy. Je důležité fakt zůstat u toho, že uvědomit si možná, co to se mnou dělá, když se to dítě chová nějakým způsobem, co se mnou to dělá a co já potom cítím a mám chuť udělat. A důležité je neubližovat. Teď to myslím na ty dospěláky.
2: Kdy tedy, už jste říkala o tom, že máme nechat raději výchovu na tom biologickém, biologickém rodiči, ale kdy má ten nový partner opravdu právo říct dítěti, hele, tohle se prostě nedělá, anebo nastaví hranici, i když by to měl třeba nechat na tom biologickém rodiči, třeba hele, takhle se s mámou nemluví?
5: Tahle myslíte věta. Jako zastávat se třeba i toho biologického rodiče? Možná i nám to někdy nedá, uděláme to. Nechci vůbec říct, že je to špatně. A užitečné vždycky bývá vrátit se k nějaké náročné konfliktní situaci potom. Třeba, jak jsem řekla, zastala jsem se mámy, je teďka, nebo táty, je teď dobrý prostor si o tom popovídat, vrátit se k tomu, protože vnímám, že to možná mezi námi něco udělalo.
2: Jak si poradit ale s vlastními pocity, kdy milujeme toho svého partnera nebo partnerku, ale k jeho potomkovi cítíme možná právě kvůli velmi obtížné adaptaci třeba skoro averzi?
5: Je důležité si uvědomit, že pocity prostě jsou. Dává nám to prostě nějaký signál a je důležité si uvědomit, že to takhle cítím. A ten další krok je pozor na to, abych se tak i nechovala. Takže klidně říct si o pomoc, promluvit si s někým, s přáteli samozřejmě, klidně i s odborníky a pracovat na tom, aby se tohle ale nepropsalo směrem k dítěti.
2: A když se teď na to podíváme očima těch biologických rodičů, jak poznáme, že naše dítě tu novou situaci nezvládá dobře? Jak se jeho odpor nebo nejistota vlastně může projevovat?
5: Mohou to být ty naschvály, jak jste zmiňovala, mohou to být i vyloženě vulgární slova vůči, i s tím se setkáváme, vůči tomu novému partnerovi. Možná fakt nespěchat, nebo i mě zaujala vlastně formulace nezvládá dobře. My bychom si strašně přáli, aby to šlo hladce, abychom byli vlastně přátelé. Ale je důležité počítat s tím, že ten nový partner bere kus pozornosti, která původně patřila tomu dítěti. Takže se přirozeně vlastně brání.
2: Jde to někdy úplně hladce?
5: Určitě to jde i hladce, ale řekla bych, že většinou se tam nějaké nesrovnalosti vždycky vyskytnou.
2: Co by měl udělat rodič, který si převedl nového partnera, aby dítě nemělo pocit, že kvůli tomu novému vztahu přichází od toho druhého rodiče?
5: Možná, když tohle zavnímám, tak klidně to nahlas říct. Tvoje máma je pořád tvoje máma, nebo tvůj táta je pořád tvůj táta. A tohle je člověk, který teď hraje důležitou roli v mém životě. Já s ním jako chci být. A třeba i rozumím tomu, že ty ne. A někdy stojí i za to domluvit si čas jenom s dítětem a řeknu v uvozovkách necpat tam přehnaně toho nového partnera, o kterého v tu chvíli to dítě nestojí.
2: Tak nevychovávat, neuplácet, nespěchat, i o tom jsme teď mluvili společně se Zuzanou Kubíkovou, terapeutkou a krizovou interventkou a lektorkou Linky bezpečí. Děkuji za váš čas.
5: Naschledanou.
0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.

0: Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze.
1: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Teď zprávy s Martinem Matějkou.
2: Vláda ustála hlasování o nedůvěře. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migračních pravidel i zřizování center pro odmítnuté žadatele o azyl ve třetích zemích. Čeští fotbalisté odjedou do Španělska k zápasu Ligy národů bez Adama Karabce. A dnes bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě s velkou oblačností a přeháňkami, teploty až 24 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO má dál důvěru sněmovny. Opozici se ani na druhý letošní pokus nepodařilo vyslovit kabinetu nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců, proti jich bylo 94 z koaličních stran. Ministryně financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO výsledek nepřekvapil.
3: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný, že naše koalice je pevná, nás spojovalo a spojilo to, abychom odstavili od moci vládu Petra Fialy, to se podařilo a samozřejmě nedalo se očekávat, že by se stalo dnes něco jiného. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
2: Mimořádná schůze trvala 3 dny, opoziční poslanci kritizovali, že se ke slovu dostali až druhý den. Opozice zdůvodnila vyvolání schůze výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů a útoky vlády na různé instituce. Státy Evropské unie budou moct pro neúspěšné žadatele o azyl zřizovat migrační centra ve třetích zemích. Vyplývá to z návrhu návratového nařízení, které finálně schválili ministři vnitra zemí 27. Centra by měla vznikat na základě dohod se zeměmi v Asii nebo Africe.
4: Dánsko, Rakousko či Německo už podle agentury AFP uvažují o zřízení návratových center ve Rwandě, Ugandě nebo v Uzbekistánu. Dánský ministr pro migraci a integraci Morten Beckov si od center slibuje rychlé a přímé návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Rada Evropské unie uvedla, že návratová centra bude možné zřizovat jen v zemích, které dodržují mezinárodní standardy lidských práv. Podle kritiků z řad lidskoprávních organizací to ale přesto povede k masovým deportacím a porušování lidských práv. Návratové nařízení počítá také s přísnějším postupem vůči lidem, kteří představují bezpečnostní riziko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Po 10 letech končí festival Metronom Prague. Podle organizátorů ho nenavštěvovalo dostatek lidí. Pořádání hudební akce komplikovaly také stížnosti narušení nočního klidu.
5: Sting, Nick Cave nebo Iggy Pop. Nejen tyto hudební hvězdy mohli slyšet fanoušci na festivalu Metronom Prague, který založil v roce 2016 David Gajdečka.
6: Pro nás hlavní důvod je, že nevidíme cestu, co my bychom mohli změnit, aby jsme ten festival posunuli dál. Ano, návštěvnost by to potřebovalo větší, potřebovalo by to trochu dlouhodobější strategický dohody. My jsme toho nedosáhli, proto to rozhodnutí je takový.
5: Na festival běžně zavítali nižší desítky tisíc lidí. Na ty největší koncerty na letišti v Letňanech ale dorazí běžně až 80 tisíc diváků. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Sport. Českou fotbalovou reprezentaci opustil záložník Adam Karabec. Spartianský kapitán má poraněný kotník z utkání proti Anglii a tak přijde o nejbližší zápasy Ligy národů ve Španělsku a Anglii. Lituje toho i křídelník národního týmu Martin Schubert.
7: Myslím si, že to je skvělý hráč, kreativní, dopředu výborné věci. Hrál oba dva zápasy v základu. Dal góla, takže určitě to ztráta. Doufám, že ho kdo bude hrát místo něho, tak ho dokáže nahradit.
2: Národní tým dnes odletí do Španělska. Zápas Ligy národů je čeká v Oviedu zítra večer. Radiožurnál a Radiožurnál Sport chystají přímý přenos. V úterý se pak Češi představí proti Anglii.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na D5 u Loděnice a překážka na D1 u Kývalky. Na dálnici D5 počítejte s omezením u Loděnice. Mezi 9. a 10. kilometrem silničáři opravují svodidla. Jsou tam uzavřené levé pruhy jak na Plzeň, tak na Prahu. Na D1 z Prahy do Brna nepřehlédněte odstavené vozidlo za Humpolcem. Na kilometru 101 stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu. Je to za zatáčkou, tak opatrně. Na D1 z Prahy do Brna podobná situace i před sjezdem na Popůvky. Na kilometru 182 v odstavném pruhu nepojízdná dodávka. Místo je označené šipkou. A v Praze bude až do rána uzavřený Strahovský tunel. Údržbáři tentokrát pracují v obou směrech. Omezení má skončit do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Teď v noci se ochlazuje na 13 až 8 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru na měří kolem 6. A přes den pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno. A v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru začne oblačnost ubývat a nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál Jiří Štefan.
1: A začínáte s námi druhý říjnový den. Dobré jitro, 6 minut po 3. hodině. No a začala taky akce Růžový říjen. Jestli nevíte, o co jde, tak za chvíli vám to řekneme.

0: Začal růžový říjen. Ženám připomíná, aby mysleli na své zdraví a zašli po 45 jednou za dva roky na mamograf. Podle dat Národního screeningového centra totiž na tohle preventivní vyšetření skoro 40% žen nechodí. Lékařům se přitom právě díky němu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu, kdy je šance na uzdravení nejvyšší.
1: Dobrý den, jdu na mamograf a mám tady žádanku.
2: Hlásí se 57letá Mirka na recepci mamodiagnostického centra ve fakultní nemocnici Bulovka.
3: Já vás poprosím vyplnit tady ty rizikové faktory a potom si vás laborant zavolá jménem do kabinky.
2: V krátkém dotazníku Mirka vyplňuje, jestli měl někdo z její rodiny karcinom prsu, vaječníku anebo jiné nádorové onemocnění. Krátce na to už míří na mamograf.
4: Slečete se do půl těla vršek, boty si necháte.
2: Upozorňuje ji radiologická asistentka Martina Černá.
4: Položíme si pravou stranu na desku. Budu za prso tahat a budu ho trochu mačkat. No, nalekněte se. Výborně. Tak, uděláme druhou stranu úplně stejně. Tak, poprosím levé prso.
2: Během několika minut tu vzniknou celkem 4 snímky, po dvou ze předu a z boku.
4: Tak a máme to hotový, je to všechno, můžete se jít obléknout zase do kabinky a chvilku počkáte v čekárně na výsledek, ano?
1: Děkuju.
2: Vy tady máte vlastně jeden z nejmodernějších mamografů, v čem je třeba jeho výhoda?
4: Snímku je rychleji, to vyšetření trvá přibližně tak 3 minuty. Kompresie je pomalejší, paní všichni chválí, že přijdou, že jim to mačká ty prsa míň než dřív.
2: Takže to nebolí?
4: Takže to víceméně nebolí. Já bych tomu ani bolest neříkala, spíš bych řekla, že to je nepříjemný než bolest.
2: Dodává radiologická asistentka Martina Černá. Obrázky mezitím putují do počítače k primářce mamocentra Lívy Večeřové.
5: Vyloučení nádoru v prsu vyžaduje skutečně velkou přesnost a hledáme nádory, které jsou často menší než 5 mm.
2: Vysvětluje lékařka, proč sedí za monitorem s vysokým rozlišením.
5: Takže když se podíváme na snímky paní Miroslavy, tak vidíme, že ta žláza mamograficky je velmi dobře přehledná.
6: Tady třeba vidíme dole takový uzlíček laickým okem, ale není to nic nebezpečného.
5: Není to nic nebezpečného, od toho jsou ty dvě projekce a vidíme, že to pokračuje jakoby do dálky a je to vlastně klasická struktura prsní žlázy.
2: Primářka postupně všechny 4 snímky zhodnotí, totéž udělá později nezávisle na ní ještě další lékař. Zároveň je posoudí i umělá inteligence. Podobná praxe je podle Lívie Večeřové běžná na přibližně třetině pracovišť u nás.
5: My víme, že když to označí Ačkem, to znamená, že ten prs je tukový, dobře přehledný. Celkovou rizikovost ohodnotila 11%. To znamená, že je naprosto minimální číslo a v tom prsu se skutečně nic zásadního nevyskytuje.
2: Říká lékařka a zvedá se od počítače.
5: Takže já jdu pro pacientku. Paní Mirko, pojďte. Takže mám pro vás dobrou zprávu. Screeningová mamografie byla v pořádku. Vy přijdete k nám až za 2 roky. Samozřejmě, kdyby se vyskytl nějaký problém, tak přes vašeho gynekologa nebo praktického lékaře se objednáte u nás na kontrolu.
1: Děkuju.
6: Takže dobře to dopadlo, Mirko, odechla jste se.
1: Takovej kámen vždycky spadne. A zase se objednám určitě.
2: Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen v České republice i ve světě. Každoročně u nás lékaři diagnostikují kolem 8 000 případů. Z fakultní nemocnice Bulovka.

0: Dobré jitro, za chvíli bude 15:30, tady je vysílání Radiožurnálu. Po zprávách o 15:30 si poslechněte taky aktuální díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12. Do té doby ještě jedno téma, nejenom obří požár v Českém Švýcarsku před 4 lety, ale i letošní vyprahlé léto jsou pro hasiče motivem k tematickému cvičení. To poslední simulovalo boj proti rozsáhlému ohni v hlubokém lese. 200 hasičů a záchranářů z Česka i Polska si v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách mimo jiné zkoušeli, jak dostat vodu do těžko dostupného terénu.
1: My potřebujeme ty jednotky nějakým způsobem naučit trošičku jinou taktiku práce s menším množstvím vody.
2: Říká v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách vedoucí cvičení kapitán Luboš Socha z hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a zároveň vysvětluje, proč si pro cvičení vybrali jedno z nejnáročnějších míst v kraji.
1: Není tady ta voda, máme tady problém s pokrytím signálu, takže si vyzkoušíme nějaký technologie, tak aby jsme si zesílili signál a ten terén je tady taky poměrně složitý.
2: Právě nedostatek vody je při hašení v tomto terénu jedním z hlavních problémů.
1: Protože tady v lese nejsou téměř žádné zdroje vody. Kor teďka, jak jsou ty sucha, tak veškeré potoky, všechno je tady vyschlé.
2: Hasiči proto natáhli zhruba 10 km hadic. Nejdelší vedení měří asi 6 km a vodu přivádí z řeky Divoké Orlice v Bartošovicích až na Panské pole.
1: Takže ono je jenom, když naplníme nějaké dlouhé vedení, tak ta spotřeba vody je enormní.
2: Hasiči si proto zkoušeli situaci, kdy není možné oheň jednoduše uhasit vodou. V lese vytvořili protipožární pás, který má zabránit dalšímu šíření požáru.
1: Takže kdyby to nějakým způsobem nebylo tady obkopané, tak ten požár se může znovu začít šířit.
2: Podle kapitána Luboše Sochy navíc není vždy nejlepší snažit se požár zastavit přímo v místě, kde hoří.
1: Obětujeme kus lesa, ale zastavíme to na místě pro nás výhodném. Je to z hlediska bezpečnosti těch hasičů.
2: Situaci ze vzduchu během cvičení sledovali také drony s termokamerami. Plukovník Jiří Studnička vysvětluje, k čemu jsou hasičům při tak rozsáhlém zásahu dobré.
3: Monitorují pohyby jednotek, šíření požáru a v podstatě všechny ty signály z těch dronů jsou staženy do takzvané skupiny podpory řízení, která má tady zobrazovací pracoviště. Na tom zobrazovacím pracovišti velitel zásahu a štáb vidí komplexní přehled o té operační situaci.
2: Kromě dronů se do cvičení zapojil také policejní vrtulník letecké služby. Několikrát nabral vodu na pastvinách a schodil ji nad cvičným požárem. Podle hasičů cvičení splnilo svůj účel. Ověřili si dálkovou dopravu vody, koordinaci jednotek i nové taktiky hašení. Další podobné cvičení už připravují a v dalších letech by se mělo uskutečnit na území jednoho z českých národních parků. Jiří Hofmann, Radiožurnál.

0: hudby nočního rádia žurnálu taky Lenny Kravitz. Za chvíli pro vás budeme mít aktualizaci Zelené vlny s Michalem Šoferem. Dobré jitro, půl čtvrté. A teď Martin Matějka a zprávy.
1: Všech 130 nových vzorků vody v oblasti Odolena voda splnilo limit pro olovo. Vyhověl i Postřižín, kde úterní odběr ukázal skoro trojnásobek povoleného množství. Informovali o tom středočeské vodárny. Voda ale dál není pitná. Vodohospodáři totiž nejdřív chtějí mít jistotu, že se nadlimitní hodnoty znovu neobjeví. V platnosti taky zůstávají všechna ostatní opatření. Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v centru Prahy nebyla trestným činem a výsledek prověřování oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů. A Estonsko zakázalo transport ruského a běloruského obilí přes své území. Jde o preventivní krok, oznámila to estonská veřejnoprávní média. Rusko a Bělorusko zatím estonské přístavy k vývozu svého obilí nepoužívali. Tallinem zavedená omezení tomu ale mají zabránit do budoucna. Estonská vláda nechce umožnit export zboží zemi, která ničí přístavní, skladovací a vývozní kapacity Ukrajiny. Sport. Poslední tým fotbalové šance ligy Zlín posílil v reprezentační pauze záložník Miloš Kratochvíl. 30-letý hráč přišel do klubu po vypršení smlouvy ve Spartaku Trnava, kde strávil dvě sezóny. Předtím hrál v české lize za Jablonec a Zbrojovku a připsal si celkem 161 startů a 19 gólů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Humpolcem a omezení na D5 Loděnice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za Humpolcem. Na kilometru 101 stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu. Je to za zatáčkou, tak snižte rychlost. Na dálnici D5 je omezený provoz u Loděnice. Mezi 9. a 10. kilometrem silničáři opravují svodidla. Jsou tam uzavřené levé pruhy na Plzeň i na Prahu. V Praze je uzavřený Strahovský tunel. Údržba zastavila provoz v obou směrech. Má být hotová až ráno. Omezení má skončit do 5 hodin. A u Opavy jeďte opatrně po silnici 56 na Hlučín. Mezi Malými a Velkými Hošticemi je omezený provoz kvůli noční nakládce řepy a pohybují se tam lidé a technika, tak buďte opatrní. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ochladilo se na 13 až 8 stupňů Celsia při vyjasnění a uklidnění větru na měří kolem 6. A přes den pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno. A v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru ale začne postupně oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů. A v západní polovině Čech naměří odpoledne 18 až 21 a na horách bude většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A začíná aktuální epizoda zpravodajského podcastu Radiožurnálu Vinohradská 12.
4: Volby 2026. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Kdo vyhraje bitvu o Prahu?
6: 9. a 10. října zvolíte primátora Prahy, který povede vaše město další 4 roky.
7: Do pražského zastupitelstva letos kandiduje celkem 24 subjektů.
6: Právě nedostupné bydlení je jeden z největších problémů, který trápí metropoli.
8: Nové vedení převezme město v době velkých dopravních staveb.
9: Další otázkou je cena veřejné dopravy.
4: Kde bydlet a kde parkovat? Hlavní témata pražských voleb. Kdo v nich zvítězí a ovládne hlavní město? A co s ním pak udělá? Ptám se na to politoložky a expertky na politický marketing Marcely Konrádové z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je pátek 2. října. Ahoj Marcelo, vítej ve Vinohradské 12.
10: Ahoj Matěj.
4: Jsou tu zase volby, budou za týden a my dnes budeme spolu hledat nového pražského primátora. Zmíníme u toho 7 kandidátů a kandidátek ze stran a hnutí, které teď byly v zastupitelstvu nebo v posledních průzkumech dostávají největší šanci se do zastupitelstva dostat. A začnu byty. Minimálně 2 kandidáti na primátora už totiž museli řešit svoji bytovou kauzu. Nejčerstvěji v těch posledních týdnech Tomáš Portlík z ODS, kandidující za Spolu, veřejně se přihlásil k méně nemovitost než ve skutečnosti vlastní a oponenti, tak to tak bývá, samozřejmě mu to dávají takzvaně sežrat právem.
10: Já co bych řekla, tak u této kauzy je potřeba rozlišovat mezi tím, co musí politik uvést do zákonného registru a tím, co se od něj vlastně očekává v politické komunikaci. Protože když pan Portlík říká, že zákonné povinnosti splnil, tak to vůbec nechci rozporovat. Nicméně pro politickou komunikaci je důležitá transparentnost. A ta byla právě neuvedením některých jeho nemovitostí z pohledu novinářů, voličů, občanů narušena. Protože bydlení je opravdu jako jedno z těch velkých témat nejenom letošních voleb, ale vedle bezpečnosti, vedle dopravy, možná i školství. Si myslím, že to je jakoby jedno z těch opravdu největších, které se v pražské a nejenom pražské komunální politice prostě hodně řeší v České republice.
4: On tvrdí nebo říká, že podává pravidelně přiznání do registru ministerstva spravedlnosti, protože je současně starostou na Praze 9, proto jsou tedy na něj kladena i přísnější kritéria a odmítá tedy, jak si sama říkala, porušení čehokoliv. On v nějaké anketě pro Mladou frontu dnes řekl, že těch bytů je prostě méně než ve skutečnosti. Potom se zjistilo, že má přes firmu, že vlastní další 3 byty. On se teď hájil taky v Superdebatě iDnesu, kde o těch svých bytech znovu mluvil a kde se řešilo teda, co všechno vlastní nejenom on, ale i všichni ostatní kandidáti, ty hlavní. Motoristka Klára Sovová přiznala, jsem bohatá, mám desítky bytů. Mimochodem zdanění investičních bytů by do budoucna mohlo snižovat i schodek státního rozpočtu, byť třeba SPD je proti, jako tomu mluvil i další kandidát na primátora Milan Urban, ale je to něco, o čem třeba Alena Schillerová, ministryně financí z ANO, přemýšlí. Ty byty a to vlastnictví hodně bytů a to, že je někdo bohatý a přizná to, je to handicap pro ty volby v Praze nebo je to značka úspěchu?
10: Tady je zajímavé, že velké množství investičních bytů nemusí být samo o sobě nějakým politickým handicapem. Ono opravdu záleží na tom, jaký příběh kolem toho kandidát, respektive kandidátka vytvoří. Takže když paní Sovová to vlastnictví prezentuje jako důkaz svého podnikatelského úspěchu a otevřeně říká, jsem bohatá, tak to vlastně může některým voličům iniciovat, že bude správně vlastně hospodařit i dál, že vlastně bude schopna rozvíjet Prahu v tomto sektoru. Zároveň ale v Praze probíhá jistý politický spor o to, zda velké množství investičních nebo prázdných bytů nepřispívá k nedostupnému bydlení. A tam už potom vlastně vznikají ty třecí plochy, protože když se podíváme na téma bydlení obecně v letošních volbách, tak tam je velmi široká shoda na tom, že se to musí nějakým způsobem řešit. Jo? Tam není otázka toho, že by někdo si myslel, že bydlení je tady v pořádku a pojďme řešit třeba zrovna dopravu. Tam jde o to konkrétní řešení. Konkrétní kroky, které se mají učinit, kterým směrem.
4: Kterým směrem? K těm směrům samozřejmě mám spoustu poznatků, ale ještě jenom dopovím ten příběh o těch minimálně 2 kandidátech na primátora, co už museli řešit svou bytovou kauzu, protože tím druhým, a to je všeobecně známá věc, a taky jsme to řešili ve Vinohradské 12, Ondřej Prokop, ANO, nakonec není kandidátem za hnutí ANO na primátora, protože kvůli bytové kauze skončil, nahradil ho pan Hušbauer. Nicméně v zásadě všichni ti kandidáti mají 1, 2, 3 nemovitosti, tu a tam někdo rekreační nemovitost. Někde ve středních Čechách například a podobně. A teďka mají ty velké plány s byty v Praze s výstavbou bytů. Ty jsi říkala, že krize bydlení to je jedno z těch hlavních témat, možná to nejdůležitější, které se řeší.
10: Určitě ano, protože třeba v průzkumu Stemmark z letošního srpna hodnotilo téměř 80% Pražanů dostupnost bydlení jako velmi špatnou. Více než polovina jí dala nejhorší známku. To je poměrně zajímavé. Otázku, ale vlastně taky je, co s tím ten primátor může dělat.
4: No.
10: A zrovna u pražského magistrátu je to extrémně složité a myslím si, že někteří voliči se v tom právě nevyznají. Co řeší magistrát, co řeší městská část, co třeba musí řešit stát prvně, aby to mohla potom řešit Praha.
4: No, nějaké legislativní změny, ale nicméně ten primátor určitě může tlačit něco, nastavovat vizi, určovat nějaký směr, kdyby to
10: určitě
4: nechtěl, tak to ani
10: Praha může stavět na svých pozemcích, rozhodovat o městském bytovém fondu, ovlivňovat územní plánování a tak dál a tak dál. Máme tady metropolitní plán, máme pražskou developerskou společnost, která vznikla už v roce 2021, je hodně spjata s dalším kandidátem, o kterém jsme ještě nemluvili, s panem Hlaváčkem, takže
4: kandidátem za starosty.
10: Přesně
4: ano.
10: Tak, děkuji. Není to o tom, že by zrovna v tomhle tématu ti kandidáti nemohli nic udělat, ale není to tak jednoduché. Oni nemůžou tlačit na developery, Oni můžou využívat to, co patří Praze.
4: K těm plánům. Pirátka Tereza Nýslerová, o níž jsme ještě taky nemluvili, chce být primátorkou pro bydlení, doslova. Slibuje 10 000 bytů ročně, to není rozhodně málo, miliardy z evropských peněz do té výstavby chce sehnat. Městské byty chce právě i Petr Hlaváček, jehož mateřská strana má v gesci onu zmíněnou pražskou developerskou společnost, která skutečně už existuje řadu let, 5-6 let, má plány na spoustu nových bytů, ale na ty první, na asi 22 prvních bytů získala povolení teprve letos v létě a nelíbí se to například právě Janu Hušbauerovi z ANO, dalšímu kandidátovi na primátora. On kritizuje pana Hlaváčka za to, že prostě jenom mluví zatím o plánech, ale ty skutky jako takové se ještě nestaly.
10: Určitě. A tady dostáváme vlastně do toho další rozměr a to je mateřská strana. Protože, jak už jsem před chviličkou řekla, tak ne všechno může vyřešit pražská komunální politika. Máme tady jedno z nejsložitějších a nejdéle trvajících stavebních povolování.
4: Ano.
10: Takže když pan Hlaváček nebo paní Nýslerová, která se o tom taky v některých debatách zmiňovala, vlastně hájí to, že sice PDS, tedy ta pražská developerská společnost, vznikla už před těmi 5-6 lety a teprve teď získala první stavební povolení, takže to je jakoby v uvozovkách normální délka toho procesu, že to prostě nejde urychlit. Stejně jako hájili prodražování některých velkých investičních zakázek.
4: Samozřejmě třeba Vltavskou filharmonii.
10: Buď, anebo třeba Barrandovský most a tak dál, ale tam jde o to, že v ten moment vlastně získáváme ten rozměr, co mohli udělat jejich straničtí kolegové na těch vyšších nebo jiných úrovních. A ta kampaň v ten moment se z té komunální politiky v podstatě přesunuje k velkým celostátním tématům, jako je zrovna stavební povolování.
4: A vyznají se v tomhletom voliči? Ty si sama říkala, že v tom možná mají trošku guláš, co teda může ten či onen, protože pak do toho skutečně přicházejí ty plány a každý má tak trochu jiné. Pan Hušbauer, zmínili jsme ho tady, by do bytů rozpouštěl třeba to obrovské bohatství Prahy, které je teď vyčísleno na cirka asi 200 miliard korun. Ono to rozhodně není málo. Mimochodem, ano, teď teda podle Seznam Zpráv má určitý plán, jak sebrat mimo jiné Praze peníze z daní, protože Aleně Schillerové se možná nelíbí, kolik teda peněz Praha má, respektive jak s nimi hospodaří nebo nehospodaří, protože je prostě má na účtě. Tomáš Portlík chce zase spolupracovat s investory a uvolňovat pozemky pro výstavbu. A ještě Adam Scheinherr, a ten tu dosud nebyl zmíněn z Prahy sobě, tak ten říká, že Praha má stavět nejméně 500 bytů ročně. Motoristé zase nestavili žádné byty, respektive město by podle nich nemělo nic stavět.
10: No a právě tady se ukazuje problém pro voliče, jak si ho naznačil, protože když kandidát řekne postavíme tisíce bytů nebo Praha má 200 miliard, tak to zní strašně jednoduše a je to ale vlastně v podstatě heslo. Ve skutečnosti je zatím komplikovaný systém, když jsme u toho bydlení pozemku, územního plánování a já nejsem na to vůbec expert a nechci zacházet do tohoto detailu. Takže nejde ani tak o to, že by se voliči vyznali nebo nevyznali, spíš si myslím, že je pro ně v tom heslu a v té volební kampani, což teda jsem schopná nějakým způsobem okomentovat více než to bydlení jako takové, tak co je reálný závazek toho budoucího primátora, co je politický cíl, co je vlastně příslib budoucí spolupráce na těch jiných úrovních a tak dál. A tohle si myslím, že je pro ně velice nečitelné. To, že když někdo něco slíbí, tak zatím nestojí jenom ten jeden jediný člověk, že opravdu ta spolupráce různých aktérů a nejenom politických je opravdu velice složitá
4: a nutná.
10: A nutná, ale co chce ten volič? No on chce ten výsledek, zvlášť v komunální politice, a teďka to není jenom o Praze. On chce mít spravené chodníky. On chce, aby mohl zaparkovat před svým domem. On chce, aby byly vynesené popelnice.
4: A aby měl kde bydlet.
10: Aby měl kde bydlet, samozřejmě. A tady narážíme na opravdu velký problém, protože některé z těch věcí, třeba zrovna řešení bydlení nebo doprava, prostě trvají. Takže když to jeden primátor, starosta, zastupitel, radní, já nevím, kdo začne, tak velice často za to nesklízí tu smetanu. Ale hlavně taky se k tomu potom váže ta kritika, když už se něco děje.
4: No je to opravdu velice metropolitní plán taky vznikal napříč x volebními obdobími přes 10 let, takže myslím ten pražský nedávno schválený.
11: Mám 10bodový akční plán pro zlepšení dostupnosti bydlení, který jsem připravil.
12: Založili jsme pražskou developerskou společnost. Ta je podkryta. Ta organizace pracuje asi na 8000 bytech.
13: Město by nemělo stavět v žádném případě, ale má si nechat stavět.
4: No není na druhou stranu pro tebe jako pro expertku na marketing, politický marketing a politickou komunikaci jako takovou vlastně dobrou zprávou, že ale ty plány jsou, že to nejsou jenom nějaká obyčejná TikToková pětivteřinová videa, kterými se ti kandidáti chlubí, ale že přichází s akčními plány na to, jak třeba tu bytovou problematiku změnit?
10: Pro mě ano. Otázkou je, jak to vnímají voliči, jestli jsou schopní v přehlcenosti informací, přehlcenosti kampaní a politiky si to načíst.
14: No tak na to jsou i debaty, které jsou v médiích, včetně toho, co vysíláme
10: určitě,
14: my na Českém rozhlasu.
10: Ale mám pocit, že minimálně v těchto volbách konkrétních, o kterých se teď bavíme, se politika, politická témata vlastně nevytratila, což hodnotím prostě pozitivně. Spíše je otázka toho, jak to potom zabalit komunikačně do té kampaně, aby to opravdu nevyznělo jako prázdný slib nebo dokonce nějaký populismus, protože ono je hrozně jednoduché říct, jak jsme to tady zažili, že vysázíme milion stromů, ale ona ta realita prostě opravdu je poměrně složitá.
14: No nicméně kampaň kampaňuje i tak, protože se objevují ta videa a šarvátky třeba na sociálních sítích mezi kandidáty a podobně. Portlík mluví o tempu pro Prahu, Hlaváček napsal lidem osobní růžový dopis, ukazuje na sítích památky. Adam Scheinherr má svou písničku Scheinherr Like a Diamond, což je teda jednoznačná aluze na Rihannu a její song, nicméně už se hádá, a to mě překvapilo, hádá se s právními zástupci majitelů práv právě na ten text písně o tom, jestli vůbec něco takového měl a mohl publikovat. Co udeřilo z kampaně do očí tebe nebo do uší?
10: Nebylo toho málo, na druhou stranu nemám pocit, že by tady bylo něco, co jsme dosud neměli třeba i na jiných úrovních v politickém marketingu a v kampaních. Velmi silně se letos pracuje s osobní politickou značkou. Pražské volby jsou silně personalizované, liší se potom i třeba tím, jestli ten kandidát na primátora, respektive kandidátka na primátora má za sebou pomoc třeba politiků z celostátní úrovně.
14: Jan Lipavský je poradce Tomáše Portlíka, bývalý ministr zahraničí, zvolený do sněmovny za ODS. A když mluvíš o té známosti, jenom promiň, Adamu Scheinherrovi v tom videu, kde se zpívá ta píseň, tak kadeřnice říká, vás přece vůbec nikdo nezná, tak i o té známosti to asi je. Ne?
10: No on se ostříhal a opravdu ta změna image, prostě já jsem ho taky nepoznala na první dobrou.
14: Ale ne, že je to i o tom, jestli prostě ti lidé, když říká, že to je silně personalizované,
10: no, určitě.
14: Ti lidé ty kandidáty znají.
10: Možná v té pražské politice je to trošičku jiné, když bychom rozlišili magistrát a městskou část a úplně jiné by to zase bylo, kdybychom porovnávali Prahu a nějaké prostě 20-tisícové město, kde se s tím politikem můžete potkat na náměstí při nějaké kulturní akci. Na druhou stranu, já si myslím, že opravdu, a už jsme se o tom i bavili, a u té komunální politiky je potřeba mít jakoby nějaký program, nějakou hodnotu, nějakou vizi, spojit to s tou osobností a teprve potom jít k těm emocím. A potom to zabalit do toho sdělení, potom vlastně na ně narážet na těch náměstích, ale bez toho, abyste měli jakoby ten plán a nějakou silnou osobnost, to prostě nejde. Nejde to nejenom v komunální politice, ale jde to velmi těžko a prostě ta doba je teďka tak udělaná, že ta osobní politická značka je opravdu strašně důležitá.
14: Jan Hušbauer zase nasadil trumpovskou čapku s nápisem Silná Praha, s Babišem se taky Prahou prošel, nadávali společně na, a teď budu citovat, protože ty slova použili oni, na bezdomovce, na žebráky, na obecně nepořádek v ulicích s motoministrem Borisem Šťastným, mimochodem, který taky kandiduje v komunálkách, tak pan Hušbauer se hádá o nočním zákazu prodeje alkoholu ve večerkách, protože pana ministra pro prevenci mrzí, že by si nedal pivo po práci, což by si samozřejmě dát mohl, jenom by si musel zajít někam do restaurace nebo do baru.
10: A nebo by ho měl koupený doma.
14: Jaký vliv může vůbec to primátorské klání mít na vládní soudružnost?
10: Podle mě samotná předvolební přestřelka nebo negativní kampaň bude mít na soudržnost vlády spíše omezený vliv. Mnohem zajímavější to podle mě ale začne být po volbách, protože pak už nepůjde jen o to, kdo měl lepší kampaň, ale kdo s kým bude ochoten vytvořit koalici, kdo získá primátora a jednotlivé posty v radě. No, protože pražská politika už ukázala, že to nemusí být vůbec jednoduché, když si vezmeme stav před 4 roky, tak tam trvalo téměř 5 měsíců. Co se týče tady těch vztahů, tak ta kampaň, já bych ji hodně oddělila od toho, co se bude dít, až budeme znát výsledky voleb za týden.
14: Jestli jsme mluvili o politicích, kteří mají problémy s byty, tak třeba Adam Scheinherr dělá kampaň jako řidič autobusu a načapali ho, jak má zaparkovaný svůj reklamní vůz na smyčce, kam můžou jenom vozy MHD. Psali o tom Novinky s tím, a to je pěkný dovětek, že kandidát Prahy sobě pak sám prostřednictvím svého mluvčího začal hlásit přestupky jiných kandidátů. A tak se přišlo třeba na to, že údajně Portlík jel na skútru pruhem pro autobusy a Hušbauer v tom svém obřím jeepu jel protisměrem někde na parkovišti. I špatná reklama je dobrá reklama, nebo?
10: Může být, záleží, jaký příběh se zase kolem toho vytvoří. Za mě to bylo vlastně trošku zbytečné. Udělala bych to trošičku jinak. Tam byl problém v tom, že tento konkrétní kandidát si vytvořil image kolem určitého tématu, takže jeho vlastní pochybení bylo jako velmi citlivé a snažil se z toho vybruslit, ale za mě takovým jako mateřská škola řešením. Na druhou stranu, není to úplně poprvé v této kampani, protože pan Portlík, který teď řeší kauzu s byty, vlastně na začátku kampani se vysmíval, poukazoval na kauzu s nezveřejněním bytu u pana Prokopa, což byl původní kandidát, tedy hnutí ANO, poté nahrazen někdy v srpnu panem Hušbauerem.
14: No, diskutovat můžeme o té závažnosti, ale ty jsi mluvila o tom, že když si někdo udělá PR kolem jednoho tématu, měli jsme tu Terezu Nýslerovou, která, jak říká, chce být primátorkou pro bydlení. A Adam Scheinherr by zase chtěl být tedy primátorem pro dopravu.
10: Ano.
14: Mohl by jim chtít být i Portlík třeba nebo Hušbauer s tím, jaké ty reformní plány mají ohledně parkovacích zón.
15: A myslím si, že všichni cítíme, že tou reformou ty zóny musí prostě projít. Není možné,
16: když jedu ze čtyřky na dvojku, tak tam chci mít možnost zaparkovat jako normální Pražan.
14: Ale skutečně ten titul primátor pro dopravu, ten používá Adam Scheinherr.
17: Ten problém je hlavně na příjezdu do Prahy, protože z jiných krajů přijíždí 60% řidičů, 40% MHD.
14: On mluví o metru O, on slibuje klimatizované tramvaje, nezastírá nutné zdražení MHD, teda to nezastírají ani pánové Portlík nebo Hlaváček. Pan Urban, který kandiduje za SPD, by naopak MHD zlevňoval a motoristé chtějí dokonce MHD zdarma.
18: Pro Pražany zdarma.
19: Takže vy byste Vítečku úplně zrušili?
18: Ne, protože třeba například turista by si ji mohl koupit.
14: Tak ti, kteří říkají, že se zdražovat bude muset, neriskují příliš, protože zdražovat cokoliv a říct to před volbami, to je sebevražda, ne?
10: No, sebevražda ne, je to riskantní, sebevražda určitě ne. Protože volič slyší hlavně na slovo zdražit a vyvolá to v něm tu negativní emoci. Ale znovu, bylo by vlastně strašně smutné si myslet, že voliči slyší jenom na to jedno slovo. Já opravdu vřele doufám, i kdyby si nečetli celý ten program, že minimálně jako mi nacítili atmosféru těch jednotlivých kandidátů a jejich programů a ví, co za tím slibem stojí, protože ono, to zdražení jako takové má nějaké opodstatnění.
14: Takže tam asi hrají roli hlavně tři věci, tři aspekty, totiž samozřejmě inflace, pak vůbec politika té dané strany a toho člověka jako takového, který kandiduje, a třetí věc, vůbec ty širší debaty, a spadá to do těch širších debat o tom, kdo co má platit za různé formy dopravy v Praze.
10: Ano, tak. A důležité v té politické komunikaci té lince je vysvětlit, přesvědčit, argumentovat. Jo? Není to jenom o tom, že dáme to heslo a jdeme od něho pryč. Takhle by to nemohlo fungovat. Takhle fungují populistická hesla a to nechceme.
14: A když mluvím o těch širších plánech, tak ODSka, ta je proti omezení transitní dopravy v centru, Piráti jsou zase pro. Jan Hušbauer mluví o dopravním pekle Pirátů, které tu bylo v minulých letech. Naprosto věčným tématem už je třeba dostavba vnějšího okruhu Prahy, která

0: tom, jak má vypadat, jestli má Praha hlavně lépe umožnit pohyb aut nebo část lidí motivovat, aby auto vůbec nepotřebovali. Ano. A to už je poměrně zásadní politický rozdíl, na kterém se to potom dost láme.
1: A do toho ještě přicházejí vlaky, protože pan Hlaváček mluví o tom, že nebo rád by tlačil železnici, a Klára Sovová zase říkala teď naposled v debatě na CNN Prima News, že by nejradši vzala velký sud ředidla a smazala všechny ty zbytečné cyklopruhy na těch hlavních tazích. Tak to je ještě další rozměr. Cyklo, vlaky a auta. A auta musí někde parkovat? A parkování. O tom jsme měli samostatnou epizodu s ekonomem Alešem Rodem, protože výstavba parkovacích domů, pan Hušbauer je prosazuje, Nýzlerová taky, ale chce jenom na periferii. Hlaváček by parkování zdražoval a ubíral každý rok o nějaké to procento. Zdražování chce i Scheiner a Nýzlerová. Druhé auto dokonce trojnásobně, zdražit druhé auto v rodině. A o zdražování nechce slyšet Hušbauer, není to prý řešení, ani třeba SPD.
0: No, ale pořád je to kombinace témat. A témat, o kterých voliči mají pocit, že se jich dotýkají a že jim rozumí. Nebo třeba kapacita škol a tak dále, a tak dále. Mohli bychom vlastně na to nabalovat další témata. A ano, každý volič bude přikládat větší váhu jinému tématu, jiné třeba sekci toho tématu, takže někdo v dopravě bude spíše řešit autodopravu a jiný zase bude chtít řešit více MHD, ale není to tak, že by něco jednoznačně dominovalo.
1: Není to tak, že jenom tahle ta strana mi slibuje více parkovacích míst a parkovacích domů a já ji proto budu volit, že by jenom ta doprava vyhrála?
0: Já osobně si to nemyslím. Ano, může to být ta třešnička na dortu, takové to finální. Ano, tady mám třeba 2-3 strany, 2-3 kandidáty, kteří jsou mi zhruba stejně sympatičtí nebo jsou nějakým způsobem jako na stejné úrovni, ale pro mě je důležité toto téma a z tohoto výběru já nakonec díky tomuto tématu vyberu. Ale nemyslím si, že by to bylo to první, na co se ten volič podívá. A navíc my tady hodně mluvíme o tématech. Párkrát jsme zmínili jako důležitost toho kandidáta a je tady potom ještě ta značka stranická, kterou reprezentují. A ta v ten moment tady toho finálního rozhodování může taky hrát roli.
1: Dobře, a když mluvíš o té značce, já se k tomu dostanu, tak když Hušbauer i Portlík chtějí teď zjednodušit parkovací zóny a rozpracují to téma dopravy ještě na závěr. Hušbauer chce dvě zóny, Portlík de facto jednu a dynamické ceny pro návštěvníky a proti podobným parkovacím reformám se třeba ostře staví Adam Scheiner, tak když Portlík a Hušbauer chtějí velké parkovací reformy, a neříkám, že chtějí to samé, ale vidím tam nějaké podobné znaky, tak neznamená to, že třeba jenom na základě spojenectví v dopravě by šla upéct koalice ODS, ano?
0: No, na papíře můžeme si udělat 100 různých variant. Je opravdu zajímavé, že Portlík, jak ano, osobně i politicky poměrně skeptický.
1: No, on to vylučuje, no.
0: A zároveň velmi ostře říká, že si neumí představit pokračování pirátského vedení dopravy.
1: Ano.
0: Takže když hledáme možné povolební partnery, tak vlastně může být důležitější právě tohle rozložení vztahu než samotný průnik u parkování. A pak si myslím ještě, že je dobré rozlišovat dvě věci. Programový průnik a politickou důvěru. Takže ODS a ANO se sice můžou shodnout na parkování, rozvoj infrastruktury nebo, já nevím, rychlejší výstavbě, ale povolební koalice vzniká až z mnohem širší dohody a také z toho, kdokoliv získá mandátu, kdo bude ochoten s kým sednout k jednomu stolu a kdo koho navrhne na to konkrétní místo. Takže tam jakoby ta personální stránka věci bude hrát taky důležitou roli. A to my teďka nevíme.
1: My víme, že to zatím vypadá, že se teoreticky rýsuje, i přesto, kdyby náhodou ANO třeba vyhrálo ty pražské volby, že se spíš rýsuje ta koalice STAN SPOLU?
0: Podle mého názoru to není možné vyloučit, protože pokud bych vzala programové průniky a zároveň tady dostupná data voličských preferencí, tak by jim to za předpokladu, že máme zase, řekněme, těch 65 zastupitelů, protože tam není fixně daný počet, tak by to mohlo stačit. Nicméně musíme si počkat ten týden ještě. A tím pádem by novým pražským primátorem mohl být pan Portlík nebo pan Hlaváček.
1: Pan Hlaváček je, myslím, favoritem sázkovek v tuhle chvíli. Ty by ses na něj vsadila?
0: Já zásadně nesázím.
1: Dobře. Tak moc díky, že jsi přišla, že jsme o tom mohli mluvit.
0: Já děkuji, přeji hezký den.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska politoložka Marcela Konrádová a řešili jsme pražské volby. Mimochodem, zástupci mnoha stran a hnutí kandidujících do pražského zastupitelstva přijali pozvánku do debat, které odvysílá Radiožurnál a Plus, a to příští týden od pondělí do čtvrtka po 18. hodině.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
1: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Zemřela dívka, kterou v úterý na Slovensku pobudal spolužák, útok tak má druhou oběť. Hokejisté Sparty vyhráli poprvé v sezóně Tip Sport Extraligy doma, zvítězili nad Českými Budějovicemi. A dnes bude většinou polojasno na východě až jasno na západě s velkou oblačností a přeháňkami, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Prohlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 zástupců koaličních stran.
3: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
4: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
3: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
5: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
3: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Úterní útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska má už 2 oběti. Včera zemřela v nemocnici žačka, která byla po útoku v kritickém stavu. První obětí byla na místě incidentu jedna z napadených učitelek. Druhá kantorka je mimo ohrožení života. Policie případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Motiv zatím nezveřejnila.
6: Smrt žačky oznámil na jednání parlamentu jeho předseda Richard Raši.
7: Nikdo z nás jako rodiče asi nevíme ani len představit, žal, který musí rodiče prežívat.
6: Problémy ve škole řešili i několik dní před útokem a vedení kvůli jednomu z incidentů podalo trestní oznámení. Policejní inspekce nyní prověřuje, jak s ním policisté naložili. Úřady neuvedly, jestli souviselo s útokem. Ještě den před tragédií na místě podle ministra školství Tomáše Druckera s jednou třídou pracovali psychologové. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: V Břeclavi můžou lidé nově zdarma využít toaletu v jedné z kaváren v centru města. Jde o první podnik zapojený do projektu WC Gratis. Odskočit si můžou i lidé, kteří si v kavárně nic neobjednají. Město chce do projektu postupně zapojit i další podniky. Na provoz toalet bude přispívat 2000 korun měsíčně. A podle radnice je to levnější než provoz vlastních veřejných záchodů, říká mluvčí Břeclavy Ivana Solaříková.
8: My jsme měli veřejné toalety, které fungovaly v minulosti, ale ty náklady na ten personál plus ten provoz, úklid, to je nesmírně ekonomicky náročné. Zvažovali jsme třeba i nějakou možnost samoobslužného využití, ale to se zase pojilo s vandalismem, nebo nám tam chodili bezdomovci a lidé pak stejně měli obavy ty toalety využívat.
1: Podobný systém přístupných toalet funguje taky třeba ve Znojmě, Hradci Králové nebo v Jihlavě. Sport. Pražská Sparta vyhrála poprvé v této sezóně hokejové Tip Sport Extraligy na svém ledě. Nad Českými Budějovicemi zvítězila 4-2. V dresu Sparty debutoval v nejvyšší soutěži teprve 16-letý obránce Matyáš Michálek. Mluvil o něm střelec úvodní branky Sparty, útočník Michal Špaček.
9: Výborný kluk, hodnej, takový trošku tichý, ale to je normální. Já si myslím, že jsem nebyl úplně jiný, když si vzpomněl nějaký ty moje začátky a tato liga není vůbec lehká, naopak je to hodně, hodně defenzivní, hodně, hodně soubojů a on se s tím poradil výborně.
1: Sparta v tabulce odsunula ze 4. místa právě České Budějovice. Zbylých 6 zápasů 7. kola se bude dohrávat dnes.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 za hranicemi a překážka na D2 u Hustopečí. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy vyšetřují nehodu před sjezdem na Bělotín a Frýdek Místek. Na kilometru 310,5 ve zúžení havarovalo osobní auto. Na místě policie jsou v uzavřeném jízdním pruhu. Na D2 z Bratislavy do Brna zpozorněte před Hustopečemi. Na 28. kilometru stojí na kraji nepojízdné nákladní auto. U Bruntálu zpomalte na silnici 45 do Krnova. U Oborné osobní auto narazilo do dopravního značení. Čekejte překážky na vozovce. V Brně opatrně v Ostravské ulici ve směru k dálnici D1 a v okolí odbočky na Ochoz a Slatinov se na vozovce pohybuje chodec bez reflexních prvků. A v Praze na městském okruhu je stále uzavřený Strahovský tunel. Zavřené jsou oba směry kvůli údržbě. Potrvá to ještě do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů a v západní polovině Čech naměří 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. I s vámi Radiožurnál a Jiří Štefl.
0: A je pátek 2. října, tak tedy dobrý vstup do 2. říjnového dne. Na hodinách 6 minut po 4. hodině za chvíli z hudby třeba Sheryl Crow, Falco a teď taky Top Loader. Tak ještě jednou, dobré jitro.

0: Pár minut a bude 4:15. Dobré jitro, tady je vysílání Radiožurnálu. Tak možná i vy jste tohle už pocítili. Vláda od včerejška znovu zastropovala ceny pohonných hmot a snížila spotřební daně na naftu. Stejně jako na jaře tím reaguje na zvýšené ceny paliv a jejich ekonomické dopady. Zároveň ale dotování výrobků z ropy, uhlí nebo plynu patří k největším překážkám ve snaze přejít k čistší dopravě i energetice a chránit tím zdraví lidí, stabilní klima, ale i uspořit. Jak je to s dotacemi fosilních paliv v Česku i ve světě? Na to se našeho klimatického zpravodaje Jana Kaliby ptala moderátorka Hanka Skánělová.
1: Proč jsou dotace fosilních paliv problém?
2: Zjednodušeně řečeno prohlubují závislost na fosilních palivech a naopak brzdí přechod k čistší a odolnější dopravě i energetice. Ta přitom může v podobných krizích znamenat i velké úspory. Třeba Velká Británie od začátku této hormuzské krize ušetřila na dovozu plynu 170 miliard korun v přepočtu díky rekordní produkci energie z větru a slunce, uvádí nová analýza webu Carbon Brief. Fosilní dotace navíc znamenají financování vzniku škod, které pak sami zaplatíme, jak pro BBC před časem vysvětlil IPEC Gensu z Institutu zámořského rozvoje.
3: Když pomyslíte na to, kolik stojí adaptace na změnu klimatu, tak dotace fosilních paliv nejsou efektivní, i když se to tak v daný moment může zdát. Náklady extrémního počasí, povodní a podobných událostí ale budou narůstat. A každý dolar, kterým podpoříme fosilní paliva, zesílí dopady změny klimatu, což zaplatíme.
2: Země G20 mluvily o potřebě utlumit neefektivní fosilní dotace už v roce 2009. Podobný cíl si dali skoro všechny země světa v dubajské klimatické dohodě před 3 lety a v praxi se to ale příliš neprojevuje.
1: Jak jsou obvyklé dotace na fosilní paliva tady u nás v Česku?
2: Je to běžná praxe i za předchozích vlád a v posledních letech prudce vzrostly v reakci na energetickou krizi kvůli ruské válce na Ukrajině. Jsou to desítky miliard korun v přímých fosilních dotacích, třeba na výstavbu plynových elektráren, a nižší stovky miliard v nepřímých, jako je třeba právě zastropování cen benzínu nebo snížení spotřební daně na naftu.
4: U těch nepřímých to je kolem 300 miliard korun. Když se podíváme jenom na ty přímé, tak to je asi 63,5 miliardy korun.
2: Uvádí na základě dat mezinárodních organizací Veronika Murzinová z Centra pro dopravu a energetiku poslední ověřená čísla za rok 2022. Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu se to od té doby dramaticky nezměnilo. Globálně jsou dotace fosilních paliv do fosilních paliv 5x vyšší než dotace do obnovitelných zdrojů podle letošní zprávy Mezinárodního institutu udržitelného rozvoje.
0: O dotacích na fosilní paliva mluvil v Radiožurnálu náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba.

0: S humorem, který by se prý líbil i Václavu Havlovi, si Ostravané připomínají nedožité devadesátiny bývalého prezidenta. Cestující tramvají překvapili gymnazisté četbou jeho textů. Na lavičku Václava Havla před Heřmanickou věznicí přibyla igelitka plná věcí, o které si psal ve slavných dopisech Olze. A chystají se taky vařit guláš, na jakém si pochutnávali disidenti na Hrádečku.
1: Milí Ostravané, my vás vítáme v literární tramvají.
2: V běžném ranním spoji do centra Ostravy je něco jinak.
3: Dozral ve mně úmysl nebýt nadále už jen pasivním objektem dějin.
2: Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida čtou ukázky z Havlových textů.
3: Líp se mi dýchalo, protože už jsem sobě nedusil pravdu.
2: Někteří cestující si ani nesundali sluchátka, většina ale poslouchá.
4: Zajímavé, příjemné. Vzpomínám na povinný čerby ze základky.
2: Šárka a Max jedou do práce. Posloucháte to?
5: Moc ne, já to nejsem.
6: Na počátku všeho je slovo. Je to zázrak, kterému vděčíme za to, že jsme lidi. A je to zároveň nástroj, zkouška, les a test.
2: Podle studentky Ester Kolarčíkové mají texty Václava Havla co říct i dnes.
7: Mně osobně připadá velice aktuální, víc jak dříve. Opět řešíme různé takové ty krize, máme hodně jako nějakých totalitních prostě zřízení a takhle.
2: Petr Ondruž měl strachy, jak budou cestující reagovat, příjemně ho ale překvapili.
8: Vidím, že na tom nebyla tak negativní reakce. Mohli přijít na nové informace ohledně Václava Havla, protože upřímně někteří lidi hádám, že asi jeho díla moc nečetli.
2: Studenti z gymnázia Olgy Havlové se rozhodli potěšit ty, kdo nastupují do věznice v Ostravě Heřmanicích. Václav Havel si tam odseděl rok a půl. Pedagog Petr Šimíček ukazuje připravené věci, o které si psal v dopisech.
9: Tak jsme podle Havlova seznamu vybírali nejrůznější předměty, sešity, cigara, takhle jako je zvláštní, jako třeba hnědý opalovací krém, zubní pasta.
2: Studenti nachystali i putování po místech, která Havel nikdy nenavštívil, ale mohl by. Na pondělní setkání na Masarykově náměstí nacvičují živé obrazy a nakonec 14. října uvaří v kampusu kotel havlovského guláše. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Má CD Gramo Tingle Tango.
1: Dobrý večer.
0: Poslechněte si dosud nevydané, živě vysílané pořady dvojice Suchých litr.
2: Co, že bychom si střihli tu zlomil jsem ruku tetičce? Že to byla krásná věc tenkrát.
0: Vraťte se v čase do jara roku 1968 a díky bonusu i do roku 1966. CD Gramo Tingle Tangle dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
3: Hovory z Lán se vrací.
4: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
3: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
4: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
3: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
4: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů z Lán.
3: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
4: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
5: Dobré jitro, půl páté. A zprávy už má Jana Utendorská.
6: Policie se připravuje na nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Tisíce upravených vozů ze zahraničí mají dnes dorazit do Prahy a zítra do Brna. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů. Do ulic proto vyšlou víc hlídek a provoz budou sledovat taky pomocí dronů a vrtulníku s termovizí. Slovenský premiér Robert Fico by dnes měl jednat s předsedou nejmenší vládní strany SNS Andrejem Dankem. Řešit mají jmenování nového ministra životního prostředí. Doteď rezort řídil Tomáš Taraba, kterého nominovala právě SNS. Tento týden mu ale parlament vyslovil nedůvěru a prezident Peter Pellegrini ho pak odvolal. Dnes je poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Využijí ho hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. A soudní exekutoři by už nemuseli mít na starosti vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění. Ministerstvo financí od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. Od změn si slibuje větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora plán kritizuje. Podle ní se naopak úspěšnost při vymáhání dluhů sníží.
3: Sport.
6: Mezinárodní lyžařská a snowboardová federace začala kvůli nedostatku financí propouštět zaměstnance a chystá další úspory. Vedení FIS o tom informovalo po zasedání v Ženevě. Její rezervy se od roku 2021 snížily téměř o polovinu, na zhruba miliardu korun. Bez změn by podle vedení federace peníze do 2 let došly. Část finančních ztrát chce federace nahradit pořádáním dalších závodů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D35 u Mladče a nehoda u Bruntálu. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice nebezpečná situace před odbočkou na Mladeč. Na kilometru 246 se na vozovce pohybuje chodec. Na D1 z Prahy do Brna opatrně na předsjezdem na Popůvky. Na kilometru 182 v odstavném pruhu stojí nepojízdná dodávka. Místo je označené šipkou, některá vozidla tam vybočují. Na silnici 45 dejte pozor na výjezdu z Bruntálu směrem do Krnova. U Oborné osobní auto narazilo do dopravního značení a průjezd je teď omezený. A v Praze je opět průjezdný Strahovský tunel. Provoz byl celou noc zastavený kvůli údržbě, ta teď skončila a jezdí se bez omezení oběma směry. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude většinou polojasno, na východě až jasno, jen v západní polovině Čech velká oblačnost a na západě a severozápadě taky slabé přehánky. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech jen 18 až 21, na horách většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi dál Jiří Štefl.
5: A přeju vám dobré páteční ráno, skoro 4 minuty po půl pátém. Teď už víte, jak bude v pátek, ještě pohled na víkend, tak v sobotu jasno až polojasno, na západě až skoro jasno. V sobotu teploty maxima do 24 stupňů, neděle na obloze podobná, teploty do 23 stupňů Celsia. Detaily o počasí na irozhlas.cz/počasí.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Na hodinách 3:45 z Radiožurnálu přejeme dobré páteční ráno, je 2. října. Před 5. hodinou a před ranním Radiožurnálem s Petrem Králem stihneme ještě sport. 7 medailí z mistrovství světa a 7 i z evropského šampionátu. Jako celek může česká reprezentace vodních slalomářů letošní sezonu hodnotit jenom v tom nejlepším. Ale jsou v ní i takoví závodníci, kteří na ní budou chtít spíš zapomenout. Nebo se z ní aspoň poučit. Patří mezi ně i nejlepší kajakář posledních let Jiří Prskavec.
1: Tým medalista, olympijský čempion.
2: Česká republika má zlatého olympijského vítěze. Jiří Prskavec.
3: Roky byl zvyklý vozit individuální medaile z mezinárodních závodů. Když už to nebylo z olympijských her nebo mistrovství světa, tak evropský šampionát býval jistotou, vždyť má 7 titulů. A když se v roce 2024 nepovedlo ani to, tak Jiří Prskavec zabodoval aspoň ve světovém poháru. Letos ho nezachránil ani ten, a tak se dlouhá šňůra úspěchů po 13 letech přetrhla.
4: Ono to vždycky musí skončit, že jo, ta lajna někdy, ale letos jsem vlastně jakoby ani v jednom závodě nedokázal v tom finále předvíst jízdu, se kterou bych byl spokojený. A to mě tak jako na tom bolí nejvíc a myslím si, že vlastně kdybych tuhle jízdu předvedl, tak jsem zase přivez tu medaili. Jako.
3: Aby se Jiří Prskavec na stupně vítězů zase vrátil, plánuje změny v přípravě. Chce zhubnout kolem 4 kg tím, že omezí silovou přípravu, na kterou se víc zaměřil před letošní sezónou.
5: Já bych to viděl zpátky se trošku vrátit k tomu, kdy Jiře vlastně těžil z toho, že vlastně tady ty subtilní postavy a že potřebuje být dostatečně lehké a tu sílu k tomu jako je má dostačující. Prostě vodní slalom je v tomhle specifický, ne úplně. Ten, kdo zvedá nejtěžší činky v posilovně, je potom dostatečně rychlej na té vodě. Jo.
3: Vysvětluje otec a zároveň trenér Jiří Prskavec starší. Jeho syn a svěřenec v jedné osobě se taky vrátí k nabírání kondice na běžkách. Dřív jezdíval do italského Livigna, tentokrát zamíří do Norska. Konkrétně zkusí Šušun.
4: Moc se tam těším, protože prý je to nejlepší destinace na běžkování na světě. No.
3: A cíl celého snažení, aby měl Jiří Prskavec z vodního slalomu stále radost a nevyskakovaly myšlenky na konec kariéry jako po letošním mistrovství světa, kterému obětoval všechno a úspěchu se nedočkal. I za rok ale může zažít velké zklamání. Bude se totiž rozhodovat o účasti na olympijských hrách a nominaci má mnohem líp rozjetou aktuální světový i evropský šampion Jakub Krejčí.
4: Já ten sport dělám i proto, že tak nějak mě to furt baví a chci být úspěšný na těch jednotlivých závodech. Ta olympiáda pro mě není jakoby ten jediný závod, kam se chci dostat. Samozřejmě udělám maximum pro to, abych byl v top formě příští rok, ale není to jako ten pupek světa.
3: Říká vodní slalomář Jiří Prskavec, Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: Na své jubileum netrénuje dortem, ale během a rotopedem. Monika Absolnová se chystá na svůj dosud největší koncert. Proč kvůli němu znovu oprášila písně, které už roky nespívá? Co se zní z jejího alba Láska a jaké to je bilancovat kariéru právě na pódiu před tisíci lidmi? Monika Absolnová bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Dobré ráno, je 5 hodin. A se zprávami je tu Jana Utendorská.
4: Vláda ustála hlasování o nedůvěře. Američanka Pajková je po nezdařené popravě v kritickém stavu. České fotbalisty čeká přesun do Španělska, kde nastoupí proti mistrům světa. A bude polojasno až oblačno, na západě Čech až zataženo, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Opozice ani na podruhé nesvrhla vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Pro vyslovení nedůvěry hlasovalo všech jejich 83 přítomných poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Opozice vyvolala hlasování kvůli obavám, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Kritizovala taky výši schodku státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmů premiéra. Debata trvala dohromady 3 jednací dny. Do Česka dnes mají přijet až tisíce řidičů speciálně upravených aut. Informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Podle mluvčí policie Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství hlídek z různých oddělení.
5: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
4: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina s více než 175 letadly a objednávkami na dalších 140. Informovala o tom mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková. Podle ní bude dopravce dál fungovat pod svou zavedenou značkou. Pegasus Airlines za obě společnosti zaplatila zhruba 3 miliardy 800 milionů korun. K převzetí bylo potřeba schválení od několika institucí, včetně Českého úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhájci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby trest smrti zmírnil na doživotní vězení. 50-letá Pajková si nejvyšší trest vyslechla před 30 lety za vraždu spolužačky. Její obhájce řekl, že pokus o popravu provázelo mnoho problémů. Celkem dostala 2 dávky smrtící injekce. Činohra Moravského divadla Olomouc dnes uvede svou první premiéru v nové sezóně. Hedu Gablerovou dramatika Henrika Ibsena. Režie se ujal Marián Pecko. Titulní roli se představí Kristýna Jurková. Pokračuje šéf činohry Moravského divadla Roman Wenzel.
6: Abyste mohli dělat Hedu Gablerovou, tak potřebujete mít Hedu Gablerovou, kterou pan režisér našel v naší Kristýnce Jurkové. To byla nabídka na čtvrtou spolupráci, která se nedala odmítnout, protože pan režisér se k nám vrací po čtvrté během 8 let. Jsem rád, že je to právě tento titul, který se v Moravském divadle hrál pouze jednou, a to v úplně první sezóně, české sezóně v Moravském divadle v roce 1921.
2: Sport.
4: Fotbalisté se odpoledne přesunou do Španělska, kde zítra nastoupí ve třetím utkání Ligy národů proti aktuálním mistrům světa i Evropy. Tým Santiago de Nuño zatím prohrál oba duely v elitní skupině. Doma podlehl Chorvatsku i Anglii. Reprezentační obránce Štěpán Chaloupek mluví o programu během rekordně dlouhé reprezentační přestávky.
7: Tak věděli jsme, že to bude náročný, ten program je prostě nabitej. 4 zápasy v jedné repre pauze je prostě hodně, ale kluci tady okolo, fyzouši, maséři, dělají všechno pro to, jsme byli maximálně připravení, takže máme dobré podmínky.
4: Zápas Španělsko-Česko se bude hrát v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport zítra od 20 hodin na 45 minut. Reprezentační blok pak Češi zakončí v úterý utkáním v Anglii.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 za Tesovem a překážka na D2 za Hustopečemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor za odbočkou na Tesov. Na kilometru 157 máme hlášenou nehodu. V místě se zpomaluje, tak opatrně. Na D1 z Ostravy na Přerov se vyhněte překážce za odbočkou na Bílovec. Na kilometru 337 leží na vozovce nějaký předmět. Na D1 čekejte silnější provoz kolem Brna ve směru na Vyškov. Zpomaluje se u odbočky na Centrum a Mikulov na kilometru 194. A pak se kilometr jede pomalu až za zúžení na kilometru 195. Na D2 z Bratislavy do Brna zpozorněte před Hustopečemi. Na 28. kilometru stojí na kraji nepojízdné nákladní auto. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem podobná situace za odbočkou na Mělník a Slaný. Na 25. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně i slabé přehánky. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí na 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech bude 18 až 21. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, snad i pro vás lepší o to, že je páteční, víkend s teplotami na 20 stupňů před námi, tak takhle začíná říjen, dnes je 2. No a právě začal ranní radiožurnál s tímto datem, abyste už od rána měli přehled o tom, co se děje ve světě, i doma a také třeba v lesích kolem Velké Bíteše, kam vás zavedeme už za chvíli. Dobrý tro.
0: Ranní radiožurnál
2: a Petr Král.

0: 10 minut po páté v ranním radiožurnálu nahlédneme do lesů na Vysočině v okolí Velké Výteše. Ostatně tam se jezdí dívat odborníci z celého světa. Od kůrovcové kalamity tam totiž správci šli jiným směrem než většina hospodářů v Česku. Namísto aby napadené stromy těžili a holiny pak sázely novými stromky, tak nechali většinu procesu čistě na přírodě. Ono se ukázalo, že praxe, která je běžná třeba v národních parcích a přírodních rezervacích, může fungovat i v hospodářském a zároveň ekonomicky výdělečném lese.
1: Takže jsme doputovali do toho pro nás nejcennějšího místa. Na několika desítkách hektarů jsme zde les po kalamitě z roku 2018 ponechali svému vývoji.
2: Ukazuje lesní hospodář Jiří Nohel na dvě zcela rozdílné plochy. Jednu skoro prázdnou, kde v minulosti využili častý postup těžby a následného znovu osázení, a na druhou, kde ponechali les svému osudu. Ta je teď zarostlá různými druhy stromů i keřů.
3: Právě v těch místech, kde to dříví bylo ponecháno, tak úplně bez jakékoliv investice došlo k okamžitému návratu přirozeného smíšeného lesa.
2: Už dnes tak lesy na Velkobýtežsku, které Jiří Nohel spravuje, tvoří z 80% listnaté stromy.
3: To je právě ten rozdíl mezi tím tmavým smrkovým lesem, na který byli zvyklí a který už tady, to není tak, že my bychom ho tady nechtěli, ale on už tady prostě neporoste, on už mu to nepůjde. A my se musíme prostě naučit žít s tím takzvaným světlým, listnatým, hůře průchozím lesem.
2: To, co tady hospodář návštěvníkům z Čech i zahraničí ukazuje, je ale i fakt, že les řízený do velké míry přírodou může dál vydělávat.
3: V podstatě ve chvíli, kdy spoustu majitelů investuje do lesů, tak my obcím vyplácíme peníze a máme obnovený lesy smíšeným lesem.
2: Vedoucí katedry ekologie lesa České zemědělské univerzity Miroslav Svoboda uvádí hospodaření kolem Velké Býteše jako příklad, o který odborníci za kůrovcové kalamity usilovali.
4: V té době jsme vyzývali vládu, aby se otevřela jako debata právě nad tím alternativním přístupem k té tehdejší kůrovcové kalamity. A pak jsme čirou náhodou zjistili, že tady pan Nohel už to jako v tom terénu dávno dělá, ale je to opravdu jako jeden z mála.
2: Miroslav Svoboda poukázal i na ekologickou úsporu takového hospodaření. Přirozeně se rozkládající les totiž podle něj zadržel oxid uhličitý, který jinak při těžbě unikal do ovzduší. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Je tady Žurnál s vámi pátek, dost možná pojedete také tankovat před víkendovou cestou, ostatně o cenách pohonných hmot budeme dnes po ránu mluvit také, a to už za malou chvíli. Dobré ráno, ve 6:15. Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí a slibuje si od nich úspory jak pro úřady sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky. Exekutorská komora plánované změny kritizuje s tím, že se může snížit úspěšnost při jejich vymáhání. Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za dlouhou kariéru posbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen legendární skupiny The Police. Sting je známý také svým bojem za lidská práva anebo za ochranu klimatu.
1: Dnešní ráno je na východě polojasné, v západní polovině Česka je spíš oblačno až zataženo. Aktuálně naměříme většinou mezi 11 a 6 stupni, ale třeba v Jeseníkách je kolem 16, naopak v Jizerkách nebo na Šumavě slabě mrzne. Během dne bude polojasno až oblačno, na západě a severozápadě Čech se výjimečně můžou objevit slabé přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na západě bude o něco chladněji, od 18 do 21. Teď už ale přeji pěkné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní Radiožurnál, 5 hodin 20 minut, je pátek, jsme rádi, že jste i dnes s námi. Možná už jste tankovali, možná ne, každopádně ceny pohonných hmot je velmi aktuální téma. Jak známo, od 1. října je vláda reguluje. Zemědělce vysoké ceny pohonných hmot trápí velmi, na některých místech stouply meziročně o více než polovinu. Jeden stroj přitom může spotřebovat až 200 litrů nafty každý den. Regulace cen, kterou vláda včera tedy zavedla farmářům, zatím příliš nepomohla. Zvýšené náklady mají podniky po celé republice, no a my jsme se za tímhle tématem konkrétně vydali teď také na Benešovsko.
1: S předsedou statku do mašín Janem Bursíkem jsme u čerpací stanice přímo na statku. Vy jste říkal, že i kdybyste teď chtěli natankovat, takže vlastně není co. Tady ta obrovská nádrž.
2: Je to dvoukláštový.
1: Zní to dutě.
2: Standardně by v téhle nádrži tohle dobou bylo 5000 litrů nafty. Aktuálně tam není ani tisícovka, protože čekám s nákupem na vhodnější dobu.
1: Pokud se podíváme teď na aktuální cenu po tom, co stát zavedl regulaci cen a taky snížil o 2 koruny 35 haléřů spotřební daň, tak poznal jste to?
2: Ano, klesla o těch 2 koruny 35, ale i tak je to prostě obrovská, obrovská suma, protože ta cena je tak vysoká, že meziročně to stejně stoplo 55 až 60%.
1: Drahá nafta má dopady i na malé farmáře. Jsem teď v Jeníkově a s traktorem s valníkem, který je plný brambor, přijíždí na statek Tomáš Hájek. Vy jste se na mě poctivě připravil, když jsem říkala, že se vás budu ptat na ceny nafty a jak se u vás promítly.
3: Minulý rok byly ty ceny mezi 28 až 26 tady korunama, jo.
1: A když se podíváme na letošní rok, tak tady začaly ty ceny extrémně stoupat tedy od srpna a dostali jste se, tady se dívám, až ke 40 korunám za litr.
3: Nejdražší vlastně byla v září 40, 75 halířů.
1: Při té vaší spotřebě za ten rok, tak jaký to bude v součtu rozdíl?
3: Bude tam rozdíl zhruba nějakých 120 tisíc. Peníze to samozřejmě jsou, ale co se dá dělat, no?
1: Promítnout drahou naftu do cen produktů prý zemědělci nemohou, protože ceny si neurčují oni, ale odběratelé. Z Benešovská, Věra Hájková, Radiožurnál.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Dobré ráno, 17:30. S novými zprávami je tu Jana Utendorská.
1: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO má nadále důvěru sněmovny. Opozici se ani na druhý letošní pokus nepodařilo vyslovit kabinetu nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců, proti jich bylo 94 z koaličních stran. Mimořádná schůze trvala 3 dny. Lidé na více než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž, tedy pocitovou teplotu 38 stupňů Celsia nebo více. Zvýšilo se tak riziko úpalů a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus. Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří, nebo naopak nízké letní průtoky v řekách. Požáry v Evropské unii pak spálily plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Americký prezident Donald Trump pohrozil Íránu velmi tvrdým trestem za možný podíl na incidentu v letadle společnosti Fly Dubai. Informuje o tom agentura AP. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu ze Spojených arabských emirátů do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. Stroj i díky zásahu cestujících nouzově přistál v Saudské Arábii. A vysutá lávka přes židovu strouhu v Bechyni na Táborsku se po více než roční opravě znovu otevírá turistům. Loni v září poškodil spadlý strom. Oproti původní dřevěné konstrukci je teď nová lávka železná. Sport. Portugalští fotbalisté i bez Cristiana Ronalda vyhráli v Lize národů také třetí zápas. V Kodani zdolali Dánsko 4-2. Hvězdný útočník Ronaldo opustil reprezentaci ve středu kvůli neschodám s trenérem Jesusem. Poprvé v novém ročníku Ligy národů vyhráli Němci, kteří porazili Srbsko 2-0. Řecko remizovalo s Nizozemskem 2-2 a Norové prohráli ve Walesu 1-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 nehoda za Tasovem a kolona před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno za exitem Tasov opatrněji na 156. kilometru se zpomaluje, na 157. došetřují nehodu, zdržení ale není dlouhé. Na D1 potom před Brnem směrem z Prahy už čekejte frontu kamionů v pravém pruhu, místy roztrženou od exitu 182 popůvky. Osobní auta jedou v levém pruhu plynule, místy lehce zpomalují. A na D1 Přerov Ostrava je u exitu 310 Bělotín ještě dnes zúžení do jednoho pruhu v obou směrech kvůli opravám vozovky. Směrem na Přerov a Brno se před omezením teď dobrzduje, zatím bez dalšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Česko se probouzí do polojasného rána, na západě je místy zataženo. Většinou naměříme mezi 11 a 6 stupni, jsou ale i mnohem teplejší místa, třeba Frýdlant nebo Jeseník hlásí i 17 stupňů, naopak například v Rýmařově nebo v Broumově jsou pouhé 3 stupně a slabě pak mrzne na horách. Dnešek bude polojasný až oblačný, později odpoledne se bude vyjasňovat. Čekáme teploty od 20 do 24 stupňů, na severovýchodě kolem 26. No a na západě bude o něco chladněji, od 18 do 21. Výjimečně se tam můžou objevit i přehánky. V 1000 metrech na horách pak čekáme nejvyšší teploty kolem 15 stupňů, na Šumavě až 18. No a sobota pak přinese slunečné počasí s nadprůměrnými odpoledními teplotami. Většinou bude jasno nebo skoro jasno a i přesto, že ráno můžete čekat mlhy a klidně jen 5 stupňů, odpoledne naměříme klidně i 24. A to i třeba na Šumavě se budou teploty blížit 20. Teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má Petr Král.
0: Dobré ráno, počasí Karolina Bordová, dnes si pátku je 2. října, jednomu je 18, druhému teprve 16 a oba včera debitovali v nejvyšší hokejové soutěži, taky o nich bude dnes ranní radiožurnál.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 537. Vytiskli jste si na 3D tiskárně náramek a teď vás při jeho nošení svědí ruka. No, podle odborníků z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy to nemusí být náhoda. Otestovali běžné materiály pro 3D tisk a zjistili, že některé z nich při dlouhodobém používání negativně ovlivňují lidské buňky a to pak může vyvolat třeba i ekzém.
1: Jeden z těch materiálů je flex. Po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky významně poškozuje. U lidí, kteří jsou citliví, může vyvolat svědění nebo ekzém.
2: Přibližuje Jiří Dejmek z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, zatímco otevírá skříně plné materiálu pro 3D tisk.
1: Tak, těch materiálů a jejich barev i vlastností je nepřeberné množství. Bohužel nám nikdo neřekne, z jakých příměsí to je. Je to obchodní tajemství.
2: Primárně jde o technické materiály pro výrobu atypických součástek. A tak si ze 16 variant vytiskli milimetrové kostičky, které nechali týden působit na laboratorní buňky, jak mi ukazuje Iveta Paurová.
3: Buňkám, které sedí na dně destičky, přidávám fluorescenční barvu a dojde postupné změně z fialové na růžovou.
2: Ale jen u zdravých buněk. Ty poškozené zůstaly fialové, jak vidím, a Jiří Dejmek je teď pozoruje speciálním mikroskopem.
1: Buňky, které byly ovlivněny materiálem flex, tak vidíte, že mají oteklá játra.
2: Náramek vytištěný z flexu tak při dlouhodobějším nošení může vést k vyrážce.
1: Nicméně materiál například typu PLA, ASA a většina ABS nevykázala žádné negativní účinky na lidské kožní buňky.
2: Teď odborníci chystají podrobnější analýzy flex materiálu pro 3D tisk. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: 6.43, jak se říká, tak do třetice všeho dobrého. Po dvou domácích porážkách se hokejistům Sparty povedlo v Tipsport Extralize na svém ledě konečně vyhrát. Nad Motorem České Budějovice dokázali zvítězit na domácím ledě v pražské O2 aréně v sedmém kole v poměru 4-2. No a do zápasu nastoupili také dva nováčci. V dresu Jihočechů debitoval 18-letý obránce Václav Nedorost. No a za Spartu teprve 16-letý Matyáš Michálek.
1: Výborný kluk, hodnej, takový trošku tichý, ale to je normální. Já si myslím, že jsem nebyl úplně jiný, když si vzpomínal nějaký ty moje začátky, a tahle liga není vůbec lehká, naopak je to hodně defenzivní, hodně soubojů a on se s tím poradil výborně.
2: Chválil Michálka střelec první spartianské branky Michael Špaček. 16-letý bek strávil nejvíc času na ledě po boku zkušeného Kanaďana Marka Pisika a tomu vyhovovalo.
3: Je takový učitel, pan profesor pro mě, protože má starty v NHL, tady je vidět ty zkušenosti a myslím si, že jako určitě si hodně můžu vzít hodně.
2: Jak Matyáš Michálek, tak i českobudějovický Václav Nedorost si v O2 aréně zahráli poprvé. Jejich debut sledovalo přes 11 000 lidí.
4: Nějaká nervozita byla, samozřejmě O2 aréna, že jo, 11 000 lidí. Jsem si první třetině říkal, jaký to je fučák, teda, že se to s tou juniorkou fakt nedá absolutně srovnat, a jsem rád, že jsem se s tím nějak vyspořádal.
2: Přiznal po své premiéře v hokejové Tipsport Extralize 18-letý Václav Nedorost. Z pražské O2 arény Kristián Švěda, Radiožurnál.
5: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
6: Nestíháte se dostat na stadion?
5: Poslouchejte zápasy živě na internetu.
6: Vychutnejte si obří nabídku z pohodlí domova.
5: Přepínejte libovolně mezi duely.
6: Nebo si zvolte utkání s komentářem hokejového experta Radiožurnálu Martina Procházky.
5: Hokejová extraliga na Radiožurnálu.
6: Vysíláme všechna utkání hokejové extraligy přímo ze stadionů.
5: Poslouchejte na serveru irozhlas.cz,
6: webu radiožurnalsport.cz
5: nebo v aplikaci Můj rozhlas.
6: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
0: Dobré ráno, 6:45. V Lucemburku se sejdou unijní ministři spravedlnosti. Jednat budou mimo jiné o změnách ve fungování Eurojustu, který promáhá státům spolupracovat při vyšetřování závažné kriminality. Ministři budou mluvit také o ochraně novinářů anebo o boji proti rasismu a diskriminaci. Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom tamní vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je podle přerovské radnice letošní sucho.
7: Nehoda na D1 za Tasovem a kolona před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Tasov stalo bezřetně na kilometru 157. V odstavném pruhu došetřují nehodu, kolem se zpomaluje. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se prodlužuje kolona kamionů před zúžením u D2. Teď začíná u exitu 178 Rosice v pravém pruhu. Kolem sjezdu 182 Popůvky se potom krátce brzdí i v pruhu levém. A na dálnici D11 Praha Hradec Králové zůstává dlouhodobé omezení mezi exity 25 Sacka a 35 Pečky a z jeho konce ze 34. kilometru teď hlásíte, že je tam provoz stažený do jednoho pruhu, zatím bez další kolony. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Zatímco Liberec, Hradec Králové i centrum Prahy hlásí kolem 13-14 stupňů, v horských kotlinách teploty klesly i pod nulu. Česko se probouzí do polojasného rána, jen na západě je spíš zataženo. Tam taky přes den meteorologové očekávají přehánky. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech bude nepatrně chladněji, s maximy od 18 do 21. I o víkendu čekejte babí léto, bude většinou slunečno s teplotami do 24 stupňů. Pěkné ráno.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: byla Vanil, ranní radiožurnál. Za 10 minut 6, páteční ráno, 2. říjnové, jste s námi. Připomínáme, že 28. ročník design bloku, tentokrát s tématem světlo, rozehraje Pražský veletržní palác, Národní galerie Praha, jízdárnu Pražského hradu, Umělecko-průmyslové muzeum v Praze a Průmyslový palác na výstavišti Praha. Pro veřejnost se koná od 7. do 11. října, takže ještě máte čas. Pro profesionály to začíná 6.10. A pokud máte rádi takové libůstky jako třeba hezký design či architektura, tak připomínáme také další festival, a sice festival Dne architektury. Jeho součástí bývají komentované procházky ulicemi měst. Tentokrát účastníky čekala procházka o něco rychlejší. Původně totiž průvodkyně a architektky vedly skupinu s Vyžným tempem, Stromovkou, Trojou a Bohnicemi v Praze. Představili tak běžcům odlišné podoby bydlení v hlavním městě.
1: Tady Bubenečskýma vilama, pak proběhneme do Stromovky, Stromovkou proběhneme...
2: Nakonec se v Praze u stanice Hradčanská sešlo několik desítek, nižších desítek lidí. Martina Károva teď vysvětluje, proč vlastně poběžíme.
1: Tím, že my tu vzdálenost urazíme v jednom kuse, tak se nám to propojí celý ty jednotlivý stavby do města jako do celku a organismu.
2: Program je jasný. Trasa měří nějakých 12 kilometrů. Všichni jsou připraveni a budeme vybíhat. Stojíme u cihlové vily, neomítnuté, takže cihly jsou vidět úplně po celém jejím povrchu.
3: Tady to už je vlastně jakoby inspirace holandskou architekturu. Tu vilu postavil Otakar Novotný pro Lumíra Kapsu.
2: Jednou ze zastávek bude třeba vila Věry Chytilové a další vily v Troji, ale průvodkyně lákají také na skromnější příklady bydlení. Doběhne se třeba do Bohnic, kde je nejdelší panelový dům v Česku. Filip Svoboda, Radiožurnál.
4: Jak si představoval první český prezident budoucnost Pražského hradu?
5: Chceme, aby z toho hradu se stalo žijící centrum.
6: Se kterými slovy nesouhlasil?
5: Česko. Mě vždycky po mě lezli slimáci, když mé oko padlo na tenhle podivný slangový nebo argotový výraz.
4: A jaký byl jeho vztah ke sportu?
5: Strašně rád koukám na hokej nebo na tenis.
6: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
4: Výběr zásadních momentů z historie oblíbeného pořadu.
6: Svět podle Havla, aneb to nejlepší z hovorů Zlán.
4: Denně ve 14:45.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V paměť národa CZ.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Léto bylo horké nejenom ve městě, ale úplně všude. Evropa má za sebou dokonce vůbec třetí nejteplejší léto v historii měření. I na to se podíváme už v další hodině. A počasí aktuálně před námi víkend a s ním alespoň kousek bavího léta.
1: Liga mistrů na Radiožurnálu.
2: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
1: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
2: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
1: Liga mistrů na Radiožurnálu.
2: Radiožurnál?
1: Fandíme s vámi.
0: Radiožurnál v 6 hodin. A teď zprávy s Janou Tendorskou.
3: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Vývoz neíránské ropy z Hormuzského průlivu se vrátil na úroveň před válkou. Čeští fotbalisté zamíří do Španělska, zítra je čeká další zápas Ligy národů. Kolona kamionů vzniká na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy. A bude polojasno až oblačno, na západě Čech až zataženo. Teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO ustála hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení kabinetu kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Prohlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 zástupců koaličních stran.
4: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
5: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
4: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
6: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
4: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Vývoz neíránské ropy přes Hormuzský průliv se vrátil na předválečnou úroveň, informuje o tom agentura AFP s odkazem na údaje analytické společnosti Kepler. Podle ní lodě plující z Hormuzu vyvezly od 22. do 28. září průměru 13,5 milionu barelů ropy denně. To je podle AFP srovnatelné s úrovní před začátkem války na konci února. Teherán nicméně neoznámil, že by důležitou úžinu přestal blokovat. Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem.
7: Proti loňskému roku se ten výskyt kůrovce zvýšil.
8: Říká o dopadech sucha a horkého léta na lesní porosty v Nových Hradech na Českobudějovicku lesní správce Petr Žemlička.
7: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku.
8: Mimořádný audit lesů České republiky je prevencí před kůrovcovou kalamitou, která podle lesníků na některých místech v Česku hrozí. Doplňuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
9: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod.
8: Audit potrvá do konce března. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
3: Na zastávku Knižní se dnes promění pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice. Od 10 do 18 hodin tam cestující můžou zanechat vzkaz, vypůjčit si knihy nebo navštívit autorská čtení a hudební vystoupení. Popisuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
10: Akce se koná v rámci 30. ročníku Týdne knihoven. Navštěvníci si mohou také prohlédnout nový bibliobus Matilda městské knihovny nebo si prostřednictvím QR kódu stáhnout elektronickou knihu z e-knihovny.
11: Sport. Čeští fotbalisté odletí do Španělska k zítřejšímu utkání s aktuálními mistry světa. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Yamal, Rodri nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší i křídelník Mladé Boleslavy a nováček české reprezentaci Martin Schubert.
12: Nejlepší tým na světě teďka s pro mě nejlepším hráčem na světě nebo hráčema. Pro mě to určitě jako křídelníka bude hlavně Yamal na kterého rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. Těším se na to.
11: Zápas Španělska s Českem blize národů se bude hrát v sobotu večer v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A hokejisté Sparty porazili v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy České Budějovice 4-2 a poprvé v sezóně vyhráli doma. Dalších 6 zápasů se bude hrát dnes.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 před Brnem i na D11 u Poděbrad. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za Domašovem už na kilometru 173 začíná kolona kamionů v pravém pruhu, sune se do omezení u D2 a za exitem 182 popůvky zpomalují chvílemi i osobní auta v levém pruhu. Na D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Pečky se teď dojíždí na 37. kilometru do kolony. U exitu 39 Poděbrady je zúžení, zdržení 10 minut. Na příjezdu do Pardubic silnicí z Lázní Bohdaneč za Semtínem dejte pozor. Před sjezdem na Hradubickou se srazilo osobní auto s nákladním, vznikají kratší kolony v obou směrech. A na silnici 15 z České Lípy na Lovosice opatrně za Kravaři, kousek za kruhovým objezdem je provoz omezený po srážce osobního auta s nákladním. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí na 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech bude 18 až 21. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
13: Radiožurnál Sport.
2: Karel Janů a David Prouza.
15: 6 hodin 6 minut, pátek 2. října. Krásné ráno přejeme z červeného studia Radiožurnálu Sport. Krásné ráno přeju i tobě, Davide.
16: Dobré ráno, Karle, dobré ráno všem. Snad se vám hezky vstává, ideálně ve společnosti našeho vysílání, které, byť se týden blíží ke konci, tak my jsme samozřejmě zase připravení, nabití a budeme mít i docela hezké množství hostů.
15: A snad takhle při pátku ještě plní sil, aspoň po ránu. Pojďme pozvat na nadcházející hodiny. Jedno velké téma, samozřejmě fotbalová reprezentace, sledujeme ji stále a dneska vlastně je velký přesun před velkým zápasem.
16: Je to tak, ještě dnes si Češi zatrénují v Česku, pak se přesunou do Španělska, tam už na ně čekají naši kolegové Karel Schamberger a Lukáš Michalík, takže i třeba právě s Lukášem Michalíkem si budeme povídat, ale těch hostů máme samozřejmě mnohem více a pověnujeme se po delší době ráno třeba také Formule 1, protože se poprvé od roku 2017 pojede závod Formule 1 v Malajzii, ale pozor, bude se jmenovat Velká cena Bahrajnu.
15: Tak to je určitě věc, kterou se chceme zabývat a budeme se ptát, i když ty samozřejmě víš, proč tomu tak je. Spojíme se třeba i s Jiřím Ješkem, se kterým jsme včera večer natáčeli kilometry naživo, ale dnes ráno znovu bude v permanenci. Spojíme se s ním ještě předtím, než sem dorazí a než nabídne další kilometry živě ve vysílání Radiožurnálu Sport mezi 10. a 11. Dojde samozřejmě i na další témata, na menší sporty, tak jako jste zvyklí. V ranním vysílání Radiožurnálu Sport, tak nás poslouchejte, ať o nic nepřijdete. Pravidelné soutěžení dneska samozřejmě v 8 hodin 50, ale teď už skupina Queen, tak přejeme úspěšný pátek.

0: Skupina Queen dohrává v ranním radiožurnálu Sport, posloucháte nás v 6 hodin a 11 minut, 7 medailí z mistrovství světa a 7 i z evropského šampionátu.
1: Jako celek může česká reprezentace vodních slalomářů letošní sezonu hodnotit jen v tom nejlepším, ale jsou v ní i takoví závodníci, kteří na ročník budou chtít spíš zapomenout nebo se z něj spíše poučit, a patří mezi ně i nejlepší kajakář posledních let Jiří Prskavec.
2: Roky byl zvyklý vozit individuální medaile z mezinárodních závodů. Když už to nebylo z olympijských her nebo mistrovství světa, tak evropský šampionát býval jistotou, vždyť má 7 titulů. A když se v roce 2024 nepovedlo ani to, tak Jiří Prskavec zabodoval aspoň ve světovém poháru. Letos ho nezachránil ani ten, a tak se dlouhá šňůra úspěchů po 13 letech přetrhla.
3: Ono to vždycky musí skončit, že jo, ta lajna někdy, ale letos jsem vlastně jakoby ani v jednom závodě nedokázal v tom finále předvíst jízdu, se kterou bych byl spokojený, a to mě tak jako na tom bolí nejvíc, a myslím si, že vlastně kdybych tuhle jízdu předvedl, tak jsem zase přivez tu medaili. Jako.
2: Aby se Jiří Prskavec na stupně vítězů zase vrátil, plánuje změny v přípravě. Chce zhubnout kolem 4 kg tím, že omezí silovou přípravu, na kterou se víc zaměřil před letošní sezónou.
4: Já bych to viděl zpátky se trošku vrátit k tomu, kdy Jiře vlastně těžil z toho, že vlastně tady ty subtilní postavy a že potřebuje být dostatečně lehký a tu sílu k tomu jako je má dostačující. Prostě vodní slalom je v tomhle specifický, ne úplně ten, kdo zvedá nejtěžší činky v posilovně, je potom dostatečně rychlej na té vodě. Jo.
2: Vysvětluje otec a zároveň trenér Jiří Prskavec starší. Jeho syn a svěřenec v jedné osobě se taky vrátí k nabírání kondice na běžkách. Dřív jezdíval do italského Livigna, tentokrát zamíří do Norska. Konkrétně zkusí Šušun.
3: Moc se tam těším, protože je to nejlepší destinace na běžkování na světě. No.
2: A cíl celého snažení, aby měl Jiří Prskavec z vodního slalomu stále radost a nevyskakovaly myšlenky na konec kariéry jako po letošním mistrovství světa, kterému obětoval všechno a úspěchu se nedočkal. I za rok ale může zažít velké zklamání. Bude se totiž rozhodovat o účasti na olympijských hrách a nominaci má mnohem líp rozjetou aktuální světový i evropský šampion Jakub Krejčí.
3: Já ten sport dělám i proto, že tak nějak mě to furt baví a chci být úspěšný na těch jednotlivých závodech. Ta olympiáda pro mě není jakoby ten jediný závod, kam se chci dostat. Samozřejmě udělám maximum pro to, abych byl v top formě příští rok, ale není to jako ten pupek světa.
2: Říká vodní slalomář Jiří Prskavec. Jan Suchan, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Divoký Bill je za námi, posloucháte páteční radiožurnál Sport v 6 hodin a 17 minut. Pojďme na hokejovou NHL. Český golman Karel Vejmelka se podílel na vítězství Utahu nad Chicagem 6-0. Podílel se tedy výrazným způsobem, protože právě on je za tou nulou na kontě vítězného celku.
1: No, ale pokud jde o česká jména a české úspěchy, které vám přibližujeme v ranním vysílání radiožurnálu Sport už pěknou řádku let, tak to nevypadá úplně ideálně, protože Karle, ty si vlastně řekl jediný pozitivní zásah Čecha do těch zápasů. Samozřejmě někteří hráli, třeba Adam Klapka v dresu Calgary, ale podlehl, nebo celý jeho tým prohrál se Seattlem 1-6. Aktuálně hraje třeba Radko Gudas v dresu Floridy, vrátil se zpátky právě na tento americký poloostrov, ale Florida prohrává se San Jose 3-1. Docela velká divočina se děje aktuálně ve Vancouveru, kde domácí Canucks prohrávají s Edmontem 5-8 a to ještě se bude hrát nějakých 14 minut, takže tam by to ještě klidně mohlo dopadnout třeba i s desítkou. No ale pokud je o české, alespoň řekněme informace, tak Jiří Kulich se vrátil do sestavy Buffalo, zahrál první ostrý zápas od, a hledal jsem si to tady, listopadu loňského roku, kdy kvůli krevní sražení musel úplně skončit s hokejem, podstoupil dokonce operaci, pak se v létě postupně vracel zpátky a teď tedy už je zase připraven na to hrát ostré zápasy, takže dobré zprávy, nicméně pokud jde o Buffalo jako takové, tak to prohrálo s Columbusem 6-3. Tak věřme, že v příštích dnech to třeba bude zajímavější, že se samozřejmě do hry dostanou ti největší tahouni, jako třeba kapitán Bostonu David Pastrňák.
0: Je to tak, bohužel, taková je doba, české body v tuhle chvíli s Davidem Prouzou nemůžeme přidat, ale už jenom krátce tedy další výsledky. Minnesota vyhrála na ledě Nashvilleu 3-1, New York Rangers si poradil s Tampou Bay 5-1 a New Jersey Devils porazili Philadelphia nakonec po prodloužení 3-2.

0: 6 hodin 24 minut, příjemné páteční ráno, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. Celkem 5 českých nadějí dnes bude bojovat o postup do třetího kola na prestižním Masters v Pekingu na tisícovkovém turnaji. Linda Frugvirtová už svůj duel s Ludmilou Samsonovou rozehrála a bohužel to nezačalo úplně ideálně pro českou tenistku, protože ztratila první set 2-6. Aktuálně česká hráčka na podání, v druhém setu stav nerozhodný 3-3.
1: Tak věřme, že to třeba ještě Lindě Frugvirtové nakonec vyjde, protože před pár lety patřila možná těm největším talentům nejenom v Česku, ale celkově i na světě. Pak trochu, řekněme, ta výkonnost šla dolů, ale stále se Linda Frugvirtová snaží o to, aby byla také úspěšnou tenistkou. Třeba tak úspěšnou, jakou je v posledních letech Linda Nosková. Ta dnes bude hrát také, když jsme se bavili před pár minutami s Karlem Janou o tom, že v NHL trochu Češi chybí, tak tady na turnaji v Pekingu na podniku WTA je to přesně naopak. Nosková bude hrát proti Belgičance Rusové v pozici jasné favoritky. Karolína Muchová, ta nastoupí proti Britce Boltrové, Sara Bejlek, tu čeká souboj s Australankou Inglisovou a Nikolu Bartuňkovou zase čeká souboj s Polkou Frenchovou. Takže je toho hodně a hodně těch zápasů se bude hrát ráno, takže bude o čem hovořit.
0: Je to tak, všechny by se měly rozehrát dopoledne, takže tenis určitě bude dál plnit vysílání Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Je půl sedmé. Jan Lautendorská zprávy.
6: Do Česka mají dnes dorazit tisíce upravených aut na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu posílí hlídky v Praze i Brně. Do akce nasadí taky drony nebo vrtulník s termovizí. Policisté se obávají hlavně nelegálních závodů na silnicích. Některé úseky proto můžou dočasně i uzavřít. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina s více než 175 letadly a objednávkami na dalších 140. Informovala o tom mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková. Podle ní bude dopravce dál fungovat pod svou zavedenou značkou. Pegasus Airlines za obě společnosti zaplatila zhruba 3 miliardy 800 milionů korun. K převzetí bylo potřeba schválení od několika institucí, včetně Českého úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Evropská unie žaluje Řecko a Kypr kvůli špatnému nakládání s odpadem. Informoval o tom řecký deník Ekaterini s odvoláním na Evropskou komisi. Ta obě země několikrát varovala kvůli nedostatkům na desítkách skládek. Podle pravidel musí členské státy například zajistit, aby na skládkách končil jen předem upravený odpad. A některé náramky vytištěné na 3D tiskárně můžou citlivým lidem způsobovat ekzém nebo vyrážku. Ukazuje to výzkum vědců z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zveřejnil ho prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports. Většina materiálu pro 3D tisk ale podle odborníků problematická není.
0: Sport.
6: Španělským fotbalistům bude v zítřejším utkání Ligy národů s českou reprezentací chybět Nico Williams. 24-letý útočník si poranil levé stehno v úterním zápase. Úřadujícím mistrům světa i Evropy v něm pomohl jednou brankou k vítězství 4-1 nad Chorvatskem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdražení na D1 před Brnem a nehoda v Pardubicích. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy už kolona kamionů v pravém pruhu začíná za sjezdem na Domašov na 169. kilometru. Za exitem Rosice potom od 179. za Popůvky jedou velmi pomalu i osobní auta v levém pruhu. Na D11 se Praha Hradec Králové teď vázne provoz u konce respektive začátku omezení u exitu 35 pečky v obou směrech. Chvílemi se brzdí do zastavení, dejte pozor. V Pardubicích na výjezdu z města silnicí 36, to je Poděbradská na Lázně Bohdaneč, se tvoří kolona od Baumaxu, popoždí se až čtvrt hodiny za Hradobickou. U odbočky na Doubravice se srazilo osobní auto s nákladním. Kratší kolona vzniká i v opačném směru do Pardubic. A na silnici 20 z Písku do Plzně pozorně těsně před Měcholupy stojí tam auto po srážce se Srnkou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Dnešek bude v Česku polojasný až oblačný, jen na západě Čech bude místy zataženo, výjimečně i s přeháňkami. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat a postupně se vyjasní. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na západě bude o něco chladněji, do 21. V 1000 metrech na horách pak čekáme kolem 15 stupňů Celsia. Zítra pak bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno se můžou objevit mlhy nebo nízká oblačnost, ale teploty vystoupí znovu na 20 až 24 stupňů. Na horách pak bude kolem kolem 16, no a na Šumavě až 19. Poměrně slunečné počasí s nadprůměrnými odpoledními teplotami bude pokračovat až do poloviny příštího týdne. Ve čtvrtek ale pravděpodobně do Česka dorazí od západu studená fronta, přibude oblačnosti a postupně se objeví déšť nebo přehánky. A v pátek už se pak výrazně ochladí. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Callum Scott dohrává v pátečním radiožurnálu Sport. Je 6 hodin a 37 minut. Cristiano Ronaldo od středy není s portugalskou reprezentací. Mluvili jsme o tom už včera. Opustili ji den před zápasem Ligy národů v Dánsku, a to nejspíš kvůli neschodám s trenérem Jesusem.
1: No, ale úplnou radost z posledních dní asi Ronaldo mít nebude, protože na hřiště jeho absence Portugalce až tolik nebolí. Dánsku dali včera večer 4 góly a připsali si třetí výhru v Lize národů. No a další ohlasy ze zahraničí, konkrétně ze zahraničních webů, přidá v našem vysílání Martin Charvát. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. Zápas bez Ronalda je hlavním tématem mimo jiné na webu španělského deníku Marca. Tam byste v popředí marně hledali nějaké aktuality před zítřejším zápasem Španělů s Českem. Místo toho nabízí docela zajímavá vyjádření právě z portugalského tábora po výhře 4-2 v Dánsku. Zaujme třeba v titulku citace záložníka Vitini, který řekl, cituji, práce trenéra nese ovoce a myslím, že se vyjadřují celkem jednoznačně. Tolik citace. Pak taky vyzval fanoušky, aby zaplnili stadion v Portu a dohnali domácí k vítězství i nad Norskem. Vitinha mimochodem dal svůj první gol v reprezentaci při svém 46. startu a byla to vítězná trefa na 3-2.
0: Důvodem k odchodu Cristiana Ronalda mohla být i ostrá vyjádření trenéra Jesuse na té předzápasové tiskové konferenci. Martine, tak přidal portugalský kouč něco dalšího?
2: Tak napůl. Řekl, že se jeho přemýšlení nezměnilo, stále podle něj existují hráči s různým statusem, ale pravidla platí pro všechny hráče stejná. K situaci s Ronaldem se konkrétně nevyjádřil, řekl ale, že po zápase s Norskem o tom promluví, že se předtím nebude schovávat ani utíkat. I to by se dalo chápat jako další rýpnutí do portugalské legendy.
1: No, s ohledem na to, co Ronaldo říkal na začátku Ligy národů, že přijme jakoukoliv roli v týmu, tak se nám to hezky vykrystalizovalo.
0: Myslel jakoukoliv roli na hlací ploše.
1: Asi ano, padá to
2: konkrétně
1: tak.
2: Konkrétně v útoku.
1: A samozřejmě na penaltě. Je klidně možné, že ta Ronaldova reprezentační kariéra skončila takto neslavně. Naopak docela velká sláva se očekává nebo chystá v bosenském týmu. Rozlučka s hvězdou, kterou dobře známe i z Česka, konkrétně s Edinem Džekem. Tak Martine, čeho se můžeme dočkat nebo co se chystá?
2: Ano, tohle bude v skutku pikantní. V Lize B se Bosna a Hercegovina utká v Sarajevu se Švédskem a pro Džeka to bude poslední zápas v reprezentaci. Podstumu přichystala Sarajevská asociace prodejců čevapčiči. To asi nedělám legraci, to doopravdy existuje. Web Sarajevo Times cituje z prohlášení asociace, že prodejci budou dnes prodávat v půlce chleba 11 kusů čevapčiči místo běžných 10 kusů. Právě 11 přitom Džeko nosí na zádech. Asociace podle prohlášení na počet jeho zářné kariéry chtěla udělat, cituji, něco, co je spjaté s městem, kde se čevapčiči jí s láskou v půlce chleba, cibulí a sklenicí konverzace v uvozovkách. Tolik citace.
0: No. Švédsko, Bosna, masové kuličky na jedné straně, na druhé straně čevapčiči a dneska kvůli Edinu Džekovi o jednou víc, to je dokonalé.
1: Já musím říct, že mně se to líbí a přidám jenom jednu věc v kontextu s tím, že se loučí taky Lionel Messi se svojí reprezentační kariérou, tak v minulém týdnu v argentinských soutěžích se vlastně v 10. minutě přerušily zápasy, tak aby se prostě uctila památka nebo odkaz Lionela Messiho a toho právě jeho čísla 10. Takže 11 kusů na počest Edina Džeka v půlce chleba, za mě dobré.
2: Dobrou chuť.
0: Zahraniční weby pročítal Martin Charvát, moc děkujeme.
2: Hezký den.

0: 6 hodin 45 minut, pátek 2. října, posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku a pojďme využít časového posunu a informovat naše posluchače o sportu, který se i v těchto hodinách aktuálně po světě děje. Já začnu tenisem. V Pekingu se dnes představí celá řada českých hráčů a hráček, především tedy hráček. Ano, a Linda Fruchtwirtová, ta už má rozehraný svůj duel proti Samsonovové. První set ztratila, o tom už jsme s Davidem Prouzou mluvili, 2-6, ale v tom druhém to dokázala zvrátit, získala ho 6-3 a v tuhle chvíli už se začal hrát třetí set rozhodující Samsonovová na podání.
1: Tak věřme, že to Lindě Fruchtwirtové vyjde, jeden zápas už zvládla, tak ať se nastartuje nějaká série. No a pokud je o NHL, tak ještě 2 zápasy se stále hrají. Mluvili jsme o tom, že Radko Gudas a jeho návrat na Floridu zatím nebyl úplně vydařený, nicméně Panthers srovnali na 3-3 na ledě San Jose, takže se bude hrát prodloužení. No a utkání Vancouver Edmonton, tam už padlo, považte 15 gólů, domácí prohrávají 6-9, takže ta desítka pořád visí ve vzduchu. Troufnu si tvrdit, že s ohledem na to, jaké jsou trendy v NHL, tak to prostě Canucks ještě bez brankáře zkusí, takže možná se opravdu dočkáme a v momentě, kdy o tom mluvím, tak dost možná domácí snižují na 7-9, takže ještě nekončíme.

0: Určitě znáte to rčení, do třetice všeho dobrého po dvou domácích porážkách se hokejistům Sparty povedlo v Tipsport Extralize konečně na svém ledě vyhrát.
1: Nad Motorem České Budějovice zvítězili v domácí autoaréně v 7. kole 4-2 a do zápasu nastoupili i dvě nové tváře. V nejvyšší soutěži v dresu Jihočechů debutoval 18-letý obránce Václav Nedorost a za Spartu zase teprve 16-letý Matyáš Michálek. V tomto tisíciletí nikdo mladší v dresu Sparty do extraligy ještě nenaskočil.
2: Výborný kluk, hodnej, takový trošku tichý, ale to je normální. Já si myslím, že jsem nebyl úplně jiný, když si vzpomínám nějaký ty moje začátky, a ta liga není vůbec lehká, naopak je to hodně hodně defenzivní, hodně hodně soubojů a on se s tím poradil výborně.
3: Chválil Michálka střelec první spartianské branky Michael Špaček. 16-letý back strávil nejvíc času na ledě po boku zkušeného Kanaďana Marka Pisika a tomu vyhovovalo.
4: Je takový učitel, pan profesor pro mě, protože má starty v NHL, tady je vidět ty zkušenosti a myslím si, že jako určitě si od něj můžu vzít hodně.
3: Jak Matyáš Michálek, tak i českobudějovický Václav Nedorost si v O2 aréně zahráli poprvé. Jejich debut sledovalo přes 11 tisíc lidí.
5: Nějaká nervozita byla, samozřejmě O2 aréna, že 11 tisíc lidí. Jsem si první třetině říkal, jaký to je fučák, teda, že se to s tou juniorkou fakt nedá absolutně srovnat a jsem rád, že jsem se s tím nějak vyspořádal.
3: Přiznal po své premiéře v hokejové Tipsport Extralize 18-letý Václav Nedorost. Jeho výkon ocenil i asistent trenéra Motoru David Vrbata.
6: Odehrál velice slušný utkání, měl velice slušnou přípravu. Myslím si, že ten prostor bude dostávat nadále, protože ukázal takovýmhle těžkým utkání proti Spartě v O2 aréně, že se toho nebojí. Výborně bruslí, má výbornou rozehrávku.
3: Pražská Sparta zvítězila 4-2 a poprvé v této extraligové sezóně vyhrála na svém ledě. Navíc Motor porazila v Praze po 11. za sebou. Z O2 arény Kristián Čveda, Radiožurnál.
0: Dnes hokejová Tipsport Extraliga pokračuje. 7. kolo nabídne dalších 6 duelů. Nejdřív se začne hrát v 17 hodin v Třinci, kam přijede Litvínov. O půl hodiny později se taky přidají vítkovičtí hokejisté, ti nastoupí proti Karlovým Varům.
1: A můžeme pokračovat dál. V 18 hodin budou mít úvodní buly hned 4 zápasy. Kladno doma přivítá Hradec Králové, Brno Mladou Boleslav, Liberec Olomouc, Pardubice Plzeň. Ovšem si budeme povídat s Martinem Procházkou po 8. hodině na Radiožurnálu Sport.
0: A všechny zápasy samozřejmě nabídneme tady na našem jediném čistě sportovním rádiu v pořadu s mikrofonem za hokejem. A jak taky určitě víte, každý zvlášť můžete poslouchat na internetu, ať už tedy přes naše stránky, anebo třeba přes naši aplikaci Můj rozhlas.

0: Support Lesbians v ranním radiožurnálu Sport. Krásný pátek 2. října všem, kteří nás posloucháte v NHL. Pro dnešek dohráno, San Jose nakonec po prodloužení udolali Panthery z Floridy 4-3.
1: Je to tak a skončil i ten divočejší zápas Vancouver Edmonton. Skóre nakonec 7-9, Oilers tedy slaví vítězství. Nebyla to nakonec desítka, ale i tak myslím si, že fanoušci museli odcházet hodně spokojení na straně hostů, pochopitelně spíš. A pokud jde o ty domácí, tak přidávám asistenci Filipa Hronka. Takže jeden český bod, dočkali jsme se.

0: hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady David Tomášek, je to nová sezona Extraligy. Vrátilo se nás hodně a bude to jízda. Co se nemění, je hokej v rádiu. Od úvodního buly zahajovacího zápasu až po zvednutí poháru pro mistra uslyšíš na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Dobré ráno v 7 hodin.

0: Zprávy Radiožurnálu a Jana Tendorská.
1: Policie chystá rozsáhlá bezpečnostní opatření. Do Česka míří tisíce tuningových aut. Američanka Pajková je po nezdařené popravě v kritickém stavu. Hokejisté Sparty poprvé v sezóně vyhráli doma. České Budějovice porazili 4-2. Kolona se tvoří na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové v omezení u Poděbrad. A bude polojasno až oblačno, na západě Čech až zataženo, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO má nadále důvěru sněmovny. Opozice se ani na druhý letošní pokus nepodařilo vyslovit kabinetu nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců, proti jich bylo 94 z koaličních stran. Dění ve sněmovně shrne ranní Radiožurnál už po zprávách. Do Česka se dnes jedou až tisíce řidičů speciálně upravených aut. Informovala o tom policie s tím, že v jiných zemích sjezd provázely závody, blokování dálnic i policejních aut, krádeže dopravních značek nebo pyrotechnika. Podle mluvčí Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství policistů z různých oddělení.
3: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
1: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně. Je poslední den, dokdy je možné písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Lhůta vyprší v 16 hodin. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Američanka Krista Pajková je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Guvernéra státu Tennessee žádají, aby trest smrti zmírnil na doživotní vězení. 50-letá Pajková si nejvyšší trest vyslechla před 30 lety za vraždu spolužačky. Celkem dostala 2 smrtící injekce. Ukrajinská armáda poprvé použila v boji vlastní taktickou balistickou střelu FP-7. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Raketu vyrobila ukrajinská firma Firepoint, podle které má dolet nejméně 200 kilometrů.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu zveřejnil video z nočního odpálení taktické balistické rakety FP-7. Bude se vyrábět, napsal stručně Zelenský, aniž upřesnil, na jaké cíle střela mířila a jestli je zasáhla. Ukrajinská firma Firepoint předeslala, že raketu není možné otestovat jinak než v bojových podmínkách. Podle výrobce je klonem ruského systému S-400 a je 2,5x levnější obdobou americké Atakams. Využívat může už existující odpalovací zařízení. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za dlouhou kariéru pozbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police.
5: Do skupiny The Police převedl Stinga americký hudebník Stuart Copeland. Předtím britský zpěvák působil v jazzových kapelách, kde díky žluto-černému svetru dostal i svou slavnou přezdívku Sting, tedy v překladu žihadlo. Do své tvorby Sting často zahrnuje i politická témata, třeba studenou válku, režim chilského diktátora Augusta Pinocheta nebo současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Ondřej Himer, Radiožurnál.
6: Sport. Hokejisté Sparty v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy porazili České Budějovice 4-2. Za domácí Pražany debutoval v nejvyšší soutěži 16-letý obránce Matyáš Michálek, za motor na stejné pozici 18-letý Václav Nedorost. Asistent českobudějovického kouče David Vrbata pak Nedorosta pochválil za výkon v utkání před více než 11 000 diváky.
7: Odehrál velice slušný utkání, měl velice slušnou přípravu. Myslím si, že ten prostor bude dostávat nadále, protože ukázal takovýmhle těžkým utkání proti Spartě v O2 aréně, že se toho nebojí, výborně bruslí, má výbornou rozehrávku.
6: Spartě v neúplné tabulce patří 4. místo, České Budějovice jsou 5. Zbylých 6 zápasů 7. kola se budou hrát dnes, ty vám nabídneme na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za hokejem a na Radiožurnálu v reportážních vstupech.
2: Z Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na pražském okruhu u D5 a kolony na D1 před Brnem. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště pozor za sjezdem na plzeňskou D5 na 23. kilometru stojí u středových svodidel a zasahuje do levého pruhu osobní auto po nehodě. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně už se auta řadí do kolony za Rudnou od 4. kilometru, pomalu se to sune až právě na pražský okruh tradičně k Ořechu. Na D1 před Brnem z Prahy se kolona kamionů v pravém pruhu natahuje už k odpočívce 9 křížů na 167. kilometr, za sjezdem na Rosice pak kolem 180. vzniká kolona i v levém pruhu a sune se dál za Popůvky. Na D11 z Prahy do Hradce Králové je omezení mezi sjezdy 25 Sacka a 35 Pečky protažené dál až před sjezd na Jičín na 42. kilometr, na konci tam provoz vázne víc, celé se to jede kolem 20 minut osobním autem. V Pardubicích na silnici 36 na Poděbradské směr Lázně Bohdaneč se tvoří kolona skoro od Baumaxu, je to až na čtvrt hodiny k nehodě u odbočky na Doubravice. A na auta po nehodách pozor taky na 20 z Písku do Plzně těsně před Měcholupy a na 38 z Boleslavy na Českou Lípu v zatáčkách před Doxy, před Oborou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech do 21. Tolik zprávy.
9: 7 hodin 6 minut, pátek 2. října, posloucháte ranní vysílání Radiožurnálu Sport a z našeho červeného studia vám přejeme krásný den, příjemnou cestu do práce, do školy, kamkoliv třeba touhle dobou už se přesouváte, doražte bez problémů, doražte celý živý a zdravý. Venku by mělo být zase krásné počasí, tak před námi je krásný víkend, tak ať si ho můžete užít ve společnosti jediného čistě sportovního rádia v Česku a třeba i nějakého toho aktivního sportu. My ale pojďme, Davide, ještě jednou na NHL. Karel Vejmelka ve svém prvním startu v nové sezóně vychytal čisté konto. Český golman kryl 15 střel a výraznou měrou se podílel na výhře hokejistů Utahu nad Chicagem 6-0, 9-0 v kariéře v soutěži pro Karla Vejmelku.
10: A vlastně druhá v řadě, i když se to takhle nepočítá, protože ta předcházející byla ještě v přípravě, ale pro sebevědomí samozřejmě Karla Vejmelky, řekl bych, solidní, řekněme, boost nebo určitě posílení. A pokud se bavíme o brankářích v NHL, tak musíme, Karle, zmínit také Igora Šestorkina, golmana z New Yorku Rangers, který nejenom, že slavil vítězství, ale také dal gól. Přes celé hřiště opravdu parádní práce od tohoto ruského gólmana, který je, a tady to se snažím rychle dopočítat, snad 18. brankářem v historii NHL, který dokázal tenhle kousek. Pokud máte chvíli, tak se na to podívejte, on to dokázal opravdu nabrat tou brankářskou holí hodně do výšky, ale také hodně přesně. A ta radost, která potom byla vidět nejenom na jeho tváři, ale potom na tváři všech jeho spoluhráčů, byla možná větší, než kdyby Rangers třeba vyhráli první zápas v playoff v prvním kole, takže se na to klidně koukněte.
9: Takže Igor Šestorkin nejenom, že dokázal zastavit 24 střel soupeře, ale i sám se dokázal prosadit. Asi docela pochopitelně byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Krásné ráno.
2: Radiožurnál Sport.
11: Karel Janů a David Prouza.

0: Asia, heat of the moment, 7 hodin 12 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport a řeč teď bude o silniční cyklistice. Mistrovství Evropy, dá se říct, hned navazuje na světový šampionát, který se konal v Kanadě, ale pořadatelé ve Slovensku nemůžou mít úplně radost ze současné startovní listiny, rozhodně ne, když se podívám na závod elity mužů. Nejenom o tom si teď budeme povídat v ranním radiožurnálu Sport s Jiřím Ješkem. Krásné ráno.
1: Krásné páteční ráno.
0: Jirko, tak pojďme u toho začít. Jak se dá tohle vysvětlit, světový šampionát, evropský šampionát, takhle blízko u sebe, akce každá se koná na jiném kontinentu a jak jsem naznačil, tak pořadatelé asi chtěli, aby na ten mužský závod rozhodně přijala jiná jména, než jsou aktuálně přihlášena.
1: No, přijde mi to trošku jako nesmysl. Samozřejmě je to obrovsky logisticky náročné pro ty týmy, pro ty reprezentace, protože vlastně přesunovat se z Kanady během jednoho týdne do Slovinska je to náročné pro závodníky. Já v tom vidím fakt jako nekomunikaci mezi Evropskou cyklistickou federací a tou Světovou cyklistickou unií, protože já nevím, jestli tam měl být právě naopak ten zájem, že ty týmy prostě zůstanou pospolu a přestěhují se přes půl světa, ale logicky ten evropský šampionát nemá takový zvuk jako mistrovství světa, takže spoustě závodníkům vlastně se ani nechtělo už absolvovat ten další šampionát. Oba ty závody jsou i trošku profilově rozdílné, takže stejně by tam muselo dojít jakoby k výměně těch závodníků. A právě proto ten evropský šampionát ztrácí ten lesk. Samozřejmě bude se na co dívat, jak v závodě žen, tak v závodě mužů v těch elitních kategoriích. Jsou tam velká jména mezi muži, rozhodně bude chtít si napravit reputaci z mistrovství světa Remco Evenepoel, který sice v Kanadě vyhrál suverénně časovku, ale silniční závod, na který se hodně připravoval, tak se mu úplně nepovedl, takže Remco Evenepoel je vlastně asi jediný největší favorit a v belgických novinářských kruzích vlastně byla taková jako otázka, pokud nevyhraje, tak to bude vlastně obrovský průšvih, protože tam v podstatě belgičtí novináři říkali, že tam nemá soupeře a pokud se mu to nepodaří, tak teda jako bude to ostuda. Což já s tím nesouhlasím, protože pojede proti Remkovi Evenepoelovi například Mats Pedersen, Giulio Ciccone, Juan Ayuso, Primož Roglič, takže jako nebude to mít Remko samozřejmě úplně jednoduché.
0: No pressure.
1: Ale no pressure, ano, belgičtí cyklističtí novináři dokáží jako vyvolat tlak jako na své borce.
2: Říká v ranním vysílání Jiří Ježek, náš expert na cyklistiku, se kterým si teď povídáme na dálku, ale on přijde potom také osobně na kilometry, ale o tom třeba zase za chvíli. Také jsme v minulých dnech v našem vysílání mluvili o tom, že nepojede tady Pogačar, no a taky nepojede Matias Vacek, a to z toho důvodu, že si zlomil nos, a mě by zajímalo, Jirko, zaprvé, jestli ty si prodělal tenhle problém a jak náročné by vlastně bylo jezdit na kole profesionální závod v momentě, kdy se prostě nemůže dýchat úplně ideálně.
1: Tak já jsem zlomený nos měl v tom obrovském pádu, který mi ukončil kariéru, takže tam už jsem potom neřešil ty následky, že bych zrovna se zlomeným nosem nemohl závodit, to jsem měl trošku jiné starosti, ale samozřejmě je to problém, protože nejenom nejde o tu zlomeninu a o tu bolest, ta zlomenina by se určitě dala nějakým způsobem jako trošku fixovat a ono stejně zlomený nos, to určitě všichni boxeři a bojovníci MMA vědí, že se to nějak fixovat příliš nedá, ale spíš jde o to, že s tou zlomeninou je spojený otok a otok všech těch sliznic a ten dýchací systém prostě je tím vlastně narušen nebo prostě ovlivněný a cyklisté dýchat musí samozřejmě v těch největších intenzitách. Naopak všichni cyklisté se snaží takovými těmi nálepkami na nos si tu dýchací cestu co nejvíce rozšířit a při takovémhle zranění prostě by musel Matias Vacek dýchat jenom pusou a to samozřejmě by ovlivnilo ten výkon. Takže se svým profesionálním týmem Lidl Trek se dohodl, že ten evropský šampionát vynechá. Samozřejmě, že pro něj by to byla jako taky možnost si trošku napravit reputaci z toho mistrovského závodu v Kanadě, ale bohužel to kvůli tomu zranění nepůjde.
0: No a to je vlastně poslední věc, na kterou se tě ještě chci zeptat, aniž bych byl nějak přehnaně kritický, tak česká výprava vlastně na ten světový šampionát do Montrealu odjížděla s docela pěknými ambicemi. Myslím, že Petr Kaltofen říkal, že v každém tom jednom závodě vlastně cílí na umístění v top ten, nakonec to bohužel nevyšlo ani v jednom, takže asi těžko ten světový šampionát z českého pohledu můžeme hodnotit jinak než jako zklamání, tak doufáme, že ve Slovensku by to mohlo být lepší.
1: No tak rozhodně, trošku se tam obmění ta sestava, ale zase budeme tam mít takové ty stálice, jako třeba v kategorii žen do 23 let pojede časovku Julia Kopecky a Eliška Kvasničková. Eliška Kvasničková pojede i ten silniční závod, mezi 23káři muži pojede Pavel Šumpík nebo mladý Milan Kadlec. A i v těch juniorských kategoriích budeme mít rozhodně šanci mezi elitními muži, tím, že nejede Matias Vacek, tak už tam zůstala jenom dvojice Dominik Neumann a velice zkušený závodník Josef Černý, který třeba by mohl naskočit jako v dřívejších dobách své kariéry do nějakého dlouhého úniku. Ten elitní závod mužů je na necelých 200 kilometrů, takže to není taková darda, jako bylo těch 273 v Kanadě na mistrovství světa, a mezi ženami v té elitní kategorii, když se dívám, pojede Kristýna Burlová, která závodí za profesionální tým Cofidis. Ta bude mít závod na 130 kilometrů, takže i tam určitě nějaká šance bude.
0: Budeme pochopitelně českým cyklistům a cyklistkám držet palce. Teď jsme si o tom povídali s Jiřím Ješkem, se kterým se znovu uslyšíme a my někteří dokonce i uvidíme v našem studiu už za necelé 3 hodiny, kdy začne další vydání jeho pořadu Kilometry. Jiřího Ješka, Jirko, v tuhle chvíli moc děkujeme a přeju hezký pátek.
1: Krásné ráno, těším se na vás.

0: Britská skupina Blur dohrává v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Je 7 hodin 23 minut, pátek 2. října. Čeští fotbalisté odpoledne odletí do Španělska.
1: Tam se zítra utkají v Lize národů s úřadujícími mistry světa. V letadle nebude chybět ani křídelník Mladé Boleslavy Martin Schubert, který za poslední rok zažil ohromný vzestup.
2: Schubertova rána, Mladá Boleslav 1-0.
3: Gól dal Spartě, další dva Baníku.
4: Mladá Boleslav vede 1-0 na zadní tyči, zavíral celou situaci Martin Schubert.
3: A protože se trefil i proti zbrojovce Pardubicím a Olomouci, je teď Martin Schubert nejlepším střelcem šance ligy a k tomu reprezentantem. Přitom přesně před rokem stále ještě čekal na svůj první start v nejvyšší soutěži.
5: Pro mě to až neuvěřitelný vlastně, jako jak rychle se to všechno sešlo. Věřil jsem, že ukážu víc než tu minulou sezónu, ale že to bude až takhle, tak to jsem nečekal.
3: V minulé sezóně vstřelil v lize jednu jedinou branku a někteří fanoušci na něj i pískali. Tak co je teď jinak?
5: Jako moc věcí asi nebude, jako určitě první věc, která bude, tak je sebevědomí. Určitě jsem si začal víc věřit, ale myslím si, že to šlo i ruku v ruce s tím, jako v mé pozici v týmu, jako přišel jsem minulou sezonu jako nováček z druhé ligy, takže to bylo takové jako seznámení a tím, že už jsem měl jako tu sezonu za sebou, tak si myslím, že tím se to i zvedlo, moje výkony.
3: Až tak, že před týdnem Martin Schubert debutoval ve fotbalové reprezentaci a teď v jejím dresu může nastoupit na stadionu úřadujících mistrů světa Španělů. Utkání Ligy národů odvysíláme v sobotu z Ovieda od 8:45 večer v přímém přenosu. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: Radiožurnál, půl osmé. A začínají další zprávy s Janou Tendorskou.
9: Rusko znovu zaútočilo na jižní most v Kyjevě, přes který vede silnice i trasa metra. Na síti Telegram to bez bližších informací oznámil starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko. Na místo míří záchranáři. Ostřelování Kyjeva podle tamních úřadů nepřežil jeden člověk a další dva jsou zranění. Ruská armáda už včera na most zavěšený přes Dněpr zaútočila dvakrát. Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O více než miliardu korun přijde mimo jiné třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově peníze dostanou Panama, Peru nebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině. Americké ministerstvo zahraničí teď tvrdí, že peníze budou užitečnější v Latinské Americe, kde pomohou bojovat proti pašerákům drog a chránit panamský průplav. Soudní exekutoři by už nemuseli mít na starosti vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění. Ministerstvo financí od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. Od změn si slibuje větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora plán kritizuje. Podle ní se naopak úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. A vysutá lávka přes židovu strouhu v Bechyni na Táborsku se po více než roční opravě znovu otevírá turistům. Loni v září poškodil spadlý strom. Oproti původní dřevěné konstrukci je teď nová lávka železná.
0: Sport.
9: Hokejový brankář Karel Vejmelka vychytal hned při svém prvním startu v nové sezóně NHL čisté konto. Český gólman nepustil ani jednu střelu Chicaga a pomohl Utahu k výhře 6-0. Za svůj výkon byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 před Brnem a nehoda v Praze na jižní spojce. Na D1 před Brnem směrem z Prahy pozor na první část roztrhané kolony kamionů v pravém pruhu už za Velkou Bíteší na 163. kilometru. V levém pruhu vzniká pomalu jedoucí fronta za sjezdem na Rosice ze zhruba 179. kilometru za Popůvky. Teď se to rychle a různě mění. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně počítejte s kolonou od exitu 5 Rudná, sune se zhruba 20 minut jen do omezení na 0. kilometru na vjezdu dál na Rozvadovskou spojku a pokračuje ještě dalších 10 až 15 minut už na okruhu od D5 k Ořechu. Na východní části Pražského okruhu pomalá jízda od D11 k Průmyslové a o kousek dál na jižní spojce směr Smíchov čekejte kolonu od Lanového mostu a natahuje se to zdržení zatím čtvrt hodiny za sjezd na Zahradní město za Orlenem v pravém pruhu hlásíte nehodu.
11: Vypadá to dva kamiony, který mezi sebe setrakli ještě nějaký jedno auto, nějaký
10: A na silnici 38 z Mladé Boleslavy na Českou Lípu v zatáčkách před Doxy opatrně ještě před oborou se brzdí v obou směrech po srážce dvou osobních aut řídí provoz kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Zatímco v horských kotlinách teploty ráno klesly i pod nulu, centrum Prahy hlásí kolem 13 stupňů a Frýdland dokonce 17. Dnes čekejte spíš polojasno, na západě místy zataženo, výjimečně i s přeháňkami. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na západě bude o něco chladněji, od 18 do 21. Zítra pak bude většinou jasno nebo skoro jasno, jen ráno, hlavně v severozápadní polovině Čech, čekejte mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty ale vystoupí znovu kolem 24 stupňů, dokonce i na Šumavě bude až 19 stupňů Celsia. Poměrně slunečné počasí s teplotami do 22 stupňů vydrží až do poloviny příštího týdne. Ve čtvrtek by pak do Česka měla dorazit studená fronta. Přibude oblačnosti, objeví se déšť nebo přehánky a v pátek už se výrazně ochladí. Meteorologové očekávají teploty do 14 stupňů. To byly zprávy.
13: Poslouchej Sport.
14: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Rock se dohrává v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že nás posloucháte v 7 hodin a 38 minut. Mezinárodní hokejová federace dnes zvolí nového prezidenta. Mezi hlavní kandidáty patří i bývalý český reprezentační brankář. Petr Bříza, 61letý funkcionář, působí ve vedení federace řadu let a od roku 2021 je jejím seniorním viceprezidentem.
1: O post prezidenta usiloval už před 5 lety, tehdy ve volbě uspěl Francouz Luc Tardif, který už letos funkci neobhajuje. Další informace přidáme ve sportovním přehledu, který připravil dnes Lukáš Antoš. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. Sparta zvítězila v sedmém kole hokejové Tipsport Extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2 a poprvé v novém ročníku nejvyšší soutěže vyhrála doma. Za Pražany si před více než 11 tisíci diváky v O2 aréně připsal extraligový debut 16-letý obránce Matyáš Michálek. Po utkání ho chválil asistent trenéra Sparty Ladislav Šmíd.
3: Obrovský talent Sparty, ale i českého hokeje. Měl jsem tu čest s ním spolupracovat v 18 na mistrovství světa. Tam se mi osvědčil a v 16 letech není to sranda v O2čku. Před tolika lidma, ale on je ledově klidný a co na něm miluje, je, že je ohromně koučovatelný, jo. Takže cokoliv mu řeknete, tak on na to je schopný i hned zareagovat.
2: A hokejisté Třince budou útočit na 7. vítězství v řadě. Oceláři v nové extraligové sezóně ještě nestratili ani bod a v 17 hodin doma nastoupí proti Litvínovu. O půl hodiny později začnou hrát Vítkovice s Karlovými Vary. Od 18 hodin jsou na programu další 4 zápasy. Kladno s Hradcem Králové, Kometa Brno s Mladou Boleslaví a Liberec Olomoucí a Pardubice z Plzní. Všechny zápasy odvysíláme na radiožurnálu Sport pořadu s mikrofonem za hokejem.
1: A hokejové Tipsport Extralize se budeme věnovat také po 8. hodině s Martinem Procházkou. České fotbalisty čeká odpoledne přesun do Španělska, kde zítra nastoupí ve 3. utkání Ligy národů proti aktuálním mistrům světa i Evropy. Tým Santiago Denii zatím prohrál oba duely v elitní skupině, doma podlehl Chorvatsku i Anglii. Obránce národního týmu Štěpán Chaloupek mluví o programu během rekordně dlouhé reprezentační přestávky.
4: Tak věděli jsme, že to bude náročný, ten program je prostě nabitej. 4 zápasy v jedné repre pauze je prostě hodně, ale kluci tady okolo, fyzouši, maséři dělají všechno pro to, aby jsme byli maximálně připravení, takže máme dobré podmínky.
1: Zápas Španělsko-Česko začne v přímém přenosu na radiožurnálu Sport zítra ve 20 hodin a 45 minut. Reprezentační přestávku pak Češi zakončí v úterý utkáním v Anglii.
0: Portugalští fotbalisté vyhráli i 3. zápas v elitní divizi nového ročníku Ligy národů. Obhájci trofeje zvítězili v Dánsku 4-2, přestože hráli bez Cristiana Ronalda. Ten před utkáním opustil reprezentační tým po tom, co se dozvěděl, že po druhé za sebou nebude v základní sestavě. První výhru na lavičce Německa slaví taky trenér Jürgen Klopp. Jeho tým porazil Srbsko 2-0. O góly se postarali Bischoff a Wirtz. Nizozemsko pak zachránilo remízu 2-2 v Řecku, přestože po prvním poločase prohrávalo o 2 góly. V dalším zápase Wales porazil Norsko 2-1.
2: Poslední tým fotbalové šance ligy Zlín posílil v reprezentační pauze záložník Miloš Kratochvíl. 30-letý hráč přišel do klubu po vypršení smlouvy ve Spartaku Trnava, kde strávil 2 sezóny. Předtím hrál v české lize za Jablonec a Zbrojovku a připsal si celkem 161 startů a 19 gólů.
1: Italský fotbalový superpohár se po 4 ročnících v Saudské Arábie vrací do Itálie. Ligový mistr Inter Milán se 22. prosince utká s vítězem poháru Lazio Řím v Miláně. Soutěž se zároveň vrací k původnímu formátu jediné zápasu. V posledních 3 letech se hrála jako turnaj 4 týmů v Riádu.
0: Cyklista Matyáš Vacek nebude kvůli zlomenému nosu startovat na mistrovství Evropy v Lublani. Český reprezentant se zranil při pádu na světovém šampionátu v Montrealu a vynechá časovku i silniční závod. Informoval o tom Český svaz cyklistiky na svém webu. V týmu Matyáše Vacka nikdo nenahradí. Mistrovství Evropy začne v 9 hodin dopoledne závody žen do 23 let.
2: Basketbalista Tomáš Satoranský pomohl Apoelu Tel Aviv k výhře 102-98 nad Reálem Madrid v evropské lize. Český rozehrávač zaznamenal 9 bodů, 5 asistent, 3 a 3 doskoky. Izraelský tým si ve 3. kole připsal 2. vítězství, naopak Reál prohrál po 3.
1: A ve sportovním přehledu sledujeme také tenisové snažení na turnaji série Masters v Pekingu. Hraje Linda Fruchtwirtová ve 2. kole s ruskou Samsonovovou. Bitva se dostala už do 3. setu. Tam aktuálně Linda Fruchtwirtová ztrácí 3-4 a při svém podání má nevýhodu. Svůj duel rozehrála už také Linda Nosková nad Belgičankou Rusou. Museovou vede 3-0, ale aktuálně se nehraje. Její soupeřka si totiž vyžádala čas na ošetření. No a pokud je o další české zástupkyně v Pekingu, tak Karolínu Muchovou čeká souboj s Britkou Boltrovou, Sáru Bejlek s Australankou Inglisovou a Nikolu Bartuňkovou s Polkou Frenchovou.
0: Plavec Jan Čejka vybojoval na světovém poháru v Baku 4. místo v závodě na 200 metrů. Znak časem 1 minuta 51,12 sekundy. Zaostal jenom o 2 setiny za bronzovou medailí. Zvítězil mistr světa Jihoafričan Kucík. Barbora Janíčková byla na kraulařské 55.
2: Automobilový jezdec Oliver Solberg vyhrál úvodní rychlostní zkoušku italské rally, která rozhodne o novém mistrovi světa. Švéd porazil o 8 desetin sekundy Francouze Ogiera. Třetí skončil vedoucímu šampionátu Brit Evans. Solberg nad něj před závěrečným podnikem sezóny ztrácel 21 bodů. V pátek čeká jezdce tedy dnes dalších 6 rychlostních zkoušek.
1: Automobilka Ford se po 14 letech vrátí s továrním týmem do mistrovství světa v rally. Americký výrobce bude znovu závodit od roku 2028 a o rok později chce představit nový závodní speciál. Ford v posledních letech ve světovém šampionátu zastupoval pouze soukromý tým M-Sport. Návrat automobilka oznámila právě před italskou rally.
0: Atletický meeting Zlatá tretra Ostrava se příští rok uskuteční o týden později, než bylo původně v plánu. 660. ročník se bude konat v úterý 29. června. Organizátoři termín změnili kvůli posunu mistrovství Evropy družstev v Istanbulu. Informovali o tom na webu Zlaté tretry.
2: Mezinárodní lyžařská a snowboardová federace začala kvůli nedostatku financí propouštět zaměstnance a chystá další úspory. Vedení FIS o tom informovalo po zasedání v Ženevě. Její rezervy se od roku 2021 snížily téměř o polovinu na zhruba miliardu korun. Bez změn by podle vedení federace peníze do 2 let došly. Část finančních ztrát chce federace nahradit pořádáním dalších závodů.
0: Není sníh, nejsou finance. Sportovní přehled, Lukáš Antoš, děkujeme.
2: Mějte hezký den.

0: Po skupině Imagine Dragons se v 7 hodin a 47 minut jako každý den vrátíme na Radiožurnálu Sport do historie. Máme 2. října a vrátíme se přesně 30 let zpátky, to znamená do 2. října roku 1996.
1: Pokud si tuhle dobu pamatujete a žili jste v Brně nebo v jeho okolí, tak jste se možná i podíleli na vytvoření diváckého rekordu samostatné české fotbalové ligy.
0: 2. října roku 1996 v Brně hrála pražská Slavia a na utkání 8. kola nejvyšší domácí soutěže tehdy přišlo přes 44 tisíc diváků, tedy nejvíc po rozdělení Československa.
1: A tak to z něj tenkrát v pořadu s mikrofonem za fotbalem reportoval Jiří Hroník.
2: Mužstvo Bobby Brno remizovalo s pražskou Slavií 1-1. Tón utkání určila už 3. minuta, v níž po úniku Wagnera a jeho centru z pravé strany Pavel Novotný dostal hosty do vedení. Útočná aktivita domácího mužstva byla po zásluze odměněna 4 hodiny před koncem zápasu, kdy dostálek prudkou střelou protrhl střeleckou smůlu Brna. Rekordní návštěva 44 120 diváků tak viděla remízu 1-1 mezi Bobby Brno a pražskou Slavií.
0: Ještě jednou to číslo můžeme zopakovat. 44 120 diváků, tolik tedy přišlo na fotbal u nás 2. října 1996.
1: Cifra, na kterou by dnes možná týmy potřebovaly třeba 3 zápasy. Brno tenkrát zažívalo opravdu krásné fotbalové období. Bobby nebo Bobíci, jak se tehdy týmu přezdívalo, z kraje sezóny dokonce vedli ligovou tabulku a na konci ročníku byli 4. No ale pokud jde o návštěvnost, tak tam byli suverénně na první pozici.
0: Vždyť z 10 největších ligových návštěv sezóny 1996-1997 bylo všech 10 z brněnského stadionu za Lužánkami. Tamní fanoušci nebyli v 90. letech jenom pověstným 12., ale i asi tím 13. a 14. hráčem. Shodovali se před časem ve vysílání Radiožurnálu Sport klubové legendy Jan Maroši a Karel Kroupa.
3: Tady Honza Maroši ví, co to bylo, když tam přišlo na Slávy 44 tisíc diváků, tak já jsem říkal, že to byl 12. hráč, a on se říkal, že to byl 13. hráč.
4: To nebyl 12. hráč, to byl 13. 14. hráč.
3: Takže samozřejmě ideálně položený stadion, to nemělo chybu ve středu města. Že?
4: Všichni z celé Jižní Moravy jezdili za Lužánky, neděle to byl prostě den zbrojovky a jezdili sem lidi z celé Moravy, na to člověk vzpomíná autama, vlakama a nejezdilo se na chaty, jezdilo se na zbrojovku. Jako.
1: Vzpomínali Jan Maroši a Karel Kroupa, legendy brněnské zbrojovky na divácký zájem i rekord v české fotbalové lize. Stalo se to tedy přesně před 30 lety.
0: No a mimochodem ještě víc lidí přišlo na fotbal v československé éře 4. září roku 1965, tehdy na pražské derby, tedy na utkání Sparty se Slaví, dorazilo 50 tisíc fanoušků.
1: Což je zatím rekord ve více než 100leté historii ligového fotbalu u nás, rekord, který si myslím, Karle, ještě nějakou dobu bude asi odolávat.
0: Zatím můžeme říct, že nemáme kde ho překonat, tak uvidíme. Zatím Nirvana, příjemný poslech.

0: Nirvana za námi v 7 hodin 54 minut a před námi aktuální informace, pokud jde o tenisový turnaj v Číně. Bohužel Linda Frogvertová nestačila na Ludmilu Samsonovovou a své soupeřce podlehla ve třech setech 2-6, 6-3 a 3-6. Chtěl jsem říct, že už ale hraje další česká tenistka, ale ona, Davide, tak úplně teď nehraje.
1: No, Linda Nosková je na kurtu, to sedí, nicméně zatím nemá proti komu hrát, protože její soupeřka Rousseauová z Belgie se nechala po druhé v utkání ošetřit, to je teprve pátý gem, nebo respektive před malou chvílí skončil pátý gem. Nosková vede 3-2, zdá se, že její belgickou soupeřku trápí možná nějaký puchýř na patě, takže tuhle místo si teď nechává ošetřit. Souboj Frogvertové se Samsonovou, mimochodem skoro 3 hodiny pro Frogvertovou, krutá porážka. Pokud jde o další české zápasy s českou účastí, tak přidávám znovu Karolína Muchová, tu čeká utkání s Boltrou.

0: ten hnací motor, proč furt pokračovat, a prostě bych si zasloužil být na ty páté olympiádě.
1: Přímé přenosy zápasů všech českých judistů, rozhovory i pohledy do zákulisí uslyšíte od reportéra Petra Kadeřábka.
2: Mistrovství světa v judu od 4. do 11. října na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
3: Radiožurnál v 8 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendorovskou.
4: Lidé ve více než polovině Evropy zažili v létě velmi silnou tepelnou zátěž, uvádí to klimatická služba Copernicus. Ministerstvo financí chystá změny ve vymáhání dluhů za sociální a zdravotní pojištění. České Budějovice prohrály v hokejové Tipsport Extralize na ledě Sparty. Dlouhá kolona je po nehodě v Praze na jižní spojce směr Smíchov za sjezdem na Strašnice. A bude polojasno až oblačno, na západě Čech až zataženo, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál,

0: zprávy. Víme, co se děje.
1: Lidé na více než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž, tedy pocitovou teplotu 38 stupňů Celsia nebo více. Zvýšilo se tak riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
2: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto, Evropa jako celek třetí nejteplejší léto v historii měření. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří nebo naopak nízké letní průtoky v řekách, včetně Rýna, Dunaje a dalších veletoků. Paralyzovalo to mimo jiné nákladní lodní dopravu nebo chlazení některých jaderných elektráren. Požáry v Evropské unii spálily plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Extrémních projevů počasí přibývá kvůli změně klimatu, která stále zrychluje kvůli spalování uhlí, ropy a plynu, odlesňování a další lidské činnosti. Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 Ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky, říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.
3: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
1: Exekutorská komora plán kritizuje, podle ní se úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. Ministerstvo financí to popírá. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO ustála hlasování o nedůvěře. Opozici se jí nepodařilo svrhnout ani na druhý letošní pokus. Pro návrh hlasovalo 83 opozičních poslanců. 94 z koaličních levicích bylo proti. Mimořádná schůze zabrala poslanců celkem 3 jednací dny. Její průběh zkritizoval předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
4: To, co jsme tady sledovali, bylo, že tedy vláda tady nepustila opozici ke slovu. My jsme vlastně se dostali k pultíku až ty následující dny, kdy jsme konečně mohli přednést své argumenty, zeptat se konečně na něco vládních představitelů. Nicméně to už ty vládní lavice vzaly prázdnotou.
1: Schůzi nechala svolat opozice mimo jiné kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Podle koalice šlo jen o předvolební kampaň. Ve čtenářské Doupě se na jediný den promění pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice. Cestující i kolem jdoucí si tam budou moci od 10 hodin dopoledne půjčit knihu, poslechnout autorská čtení nebo si prohlédnout nový bibliobus Matilda. Akce v rámci týdne knihoven skončí v 18 hodin.
5: Sport. Sparta Praha si v tomto ročníku hokejové Tip Sport Extraligy připsala první domácí výhru. Na Českým Budějovicemi zvítězila 4-2. Do svého prvního zápasu v extralize nastoupili dva mladí hráči. Na straně Sparty debutoval 16-letý bek Matyáš Michálek. Adresu Jihočechu 18-letý obránce Václav Nedorost, který svůj premiérový start hodnotil.
6: Nějaká nervozita byla, samozřejmě O2 Arena, že jo, 11 000 lidí. Jsem si první třetině říkal, jaký to je fučák, teda, že se to s tou juniorkou fakt nedá absolutně srovnat a jsem rád, že jsem se s tím nějak vyspořádal.
5: Hokejisté Pardubic budou dnes hrát o čtvrté vítězství v řadě. 18 hodin začne jejich souboj s Plzní, ve stejnou chvíli nastoupí i Kladno s Hradcem Králové. Kometa Brno s Mladou Boleslaví a Ryberec se přistaví proti Olomouci. Od 17 hodin bude hrát Třinec proti Litvínovu a od 17:30 Vítkovice proti Karlovým Varům.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy teď už u exitu 162 velká bítež začíná první část roztrhané kolony kamionů v pravém pruhu. V levém čekejte frontu za sjezdem na Rosice ze 179. Osobní auta jedou velmi pomalu dál za Popůvky. V Brně přímo obvyklé ranní kolony na Poříčí kolem Zvonařky k Niničskou se táhne fronta od kamenolomu čtvrt hodiny za vozovnu Komín. Na dálnici D1 Přerov Ostrava opatrně u exitu 311 Bělotín. V obou směrech je tam zúžení do jednoho pruhu a brzdí se do zastavení před kratšími kolonami. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně u Rudné kolona ze 4. kilometru. Do omezení na nultém je to 20 minut plus pak dalších asi 10 už na okruhu od D5 k Ořechu. A v Praze silný provoz, standardně hlavně na severu metropole. K tomu na východním okruhu za sjezdem z Hradecké D11 zůstává kolona ještě až na půl hodiny. Až na jižní spojku Zelanový most za sjezdem na Zahradní město teprve před chvílí dořešili kolizi dvou kamionů s osobním autem. A v plzeňské z centra u Klamovky nabourala tramvaj s osobním autem kolona od Radlické skoro na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně i slabé přehánky. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Teploty dnes vystoupí na 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech bude 18 až 21. Tolik zprávy.
7: 8 hodin 6 minut, posloucháte páteční radiožurnál Sport, je 2. října, no a my pojďme ještě jednou na NHL. Karel Vejmelka, první start v nové sezóně NHL a hned vychytal český golman čisté konto, kryl 15 střel při výhře hokejistů Utahu 6-0 nad Chicagem.
8: Dvě asistence připisuje Filip Hronek v dresu Vancouveru Canucks, který dal 7 branek, přesto to na vítězství nestačilo domácímu celku, který prohrál s Edmonton Oilers 7-9, opravdu v divokém zápase, a ještě přidám jednu českou účast. Byť to nebylo z body, tak Jiří Kulich téměř po roce hrál opět ostrý zápas v NHL. Buffalo prohrálo s Columbusem 3-6, ale podstatné je, že Jiří Kulich je zpátky zdravý a oni ty body přijdou.
7: Taky na to vydrží. O hokej i za chviličku s Martinem Procházkou, zůstaňte s námi.
0: Radiožurnál Sport.
9: Karel Janů a David Prouza.

0: 8 hodin, 10 minut, příjemný pátek 2. října, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv, jsme moc rádi, že jste tu s námi. Hokejová Tipsport Extraliga včera nabídla jediný duel. Pražská Sparta hostila České Budějovice, no a přímo na stadionu, přímo v hokejové hale v Libni byl taky Martin Procházka. Martine, přejeme krásné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Tak jak jsi to užil včera?
1: Užil, byla výborná atmosféra, bylo přes 11 000 fanoušků. I ten hokej, který se hrál, tak od začátku byl celkem svěžný. Sparta dobře stoupala do utkání, dvě, tři střídání měly velmi dobrý tlak, ale nepodařilo se jim dát branku. Následně potom vlastně Budějovice jakoby ožili, přidali do pohybu a dali první branku. Takže to zase vypadalo ze Spartou velmi špatně. Každopádně dvě třetiny trvalo Spartě, než se povedlo dát branka. Paradoxně to potom bylo vlastně, kdy konečně přešli přes útočnou, ne dvě třetiny, ale v závěru té druhé třetiny vlastně přišla kombinace, kdy Michal Špaček s chlapíkem to dobře vykombinovali a dali tu brnovacíku, takže to teprve bylo takové to oživení pro Spartu.
2: Sparta hrála, Martine, jestli dobře počítám, třetí zápas v tomhle týdnu, ještě čeká jeden o víkendu, takže takový dvojnásobný anglický týden, dá se říci. Jak vypadali hokejisti právě domácího celku s ohledem na to, že hráli, teď jestli počítám dobře, třetí zápas v pátém dni?
1: Vypadali dobře s pohybem, tam nebyl žádný problém, tam bylo spíš vidět na nich, jak si moc nevěří, jak jim často utíkají kotouče, nedávají si přesné nahrávky, nešla jim kombinace, velmi často mi přijde, že hrají bez kotouče, což si myslím, že takový hráči, jako právě jsem zmiňoval, Chlapík, Špaček, Sekáč, potřebují být na kotouči, ale oni velmi často prostě se snaží dostat do útočného pásma jenom tím, že protečují kotouč a pak oni bojují. Já myslím, že soupeř je na tady to připravený a není to úplně asi ideální zatím nějaký styl Sparty. Protože, jak říkám, jednu tu branku dali vlastně po, dá se říct, jednoduchém přechodu přes modrou čáru a pak následné kombinaci.
0: Po dvou domácích porážkách hokejisti Sparty dokázali na svém ledě vyhrát. Motor České Budějovice včera porazili 4-2. No a Martine, do zápasu nastoupili taky dvě nové tváře v nejvyšší soutěži. Za Motor 18-letý obránce Václav Nedorost, za Spartu teprve 16-letý Matyáš Michálek. Tak byli tihle dva mladíci vidět?
1: Byli vidět docela, my jsme s Kristianem Švedou jsme je hodně sledovali, jakmile byli na ledě, tak samozřejmě oba dva mají mřížky, takže jsou hned vidět, takže hned jsme si jich všimli. Ano, dostávali prostor, neříkám, že tam byli velmi často, ale dostávali prostor, bylo na nich vidět asi v té první třetině taková trošku nervozita, že ne úplně se do všeho velkého pouštěli, ale postupem času by tam přišel Michálek, že se opravdu ukazoval velmi dobře, velmi vysoký, sice ještě takový štíhlý obránce, ale měl dobrý pohyb a některý si to si velmi dobře poradil.
2: Říká Martin Procházka v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Když se trochu více zaměříme na Matyáše Michálka, tak jak bys to třeba, Martine, prožíval ty v 16 letech, premiéra v extralize, ještě doma, ještě před relativně naplněnou arénou přes 10 000 fanoušků, to nemohlo být úplně jednoduché?
1: No určitě asi jednoduché to pro něho nebylo, on to sám asi možná i přiznal, dneska jsem slyšel nějaký rozhovor, že byl nervózní na začátku, což je celkem jasné. No v 16 letech je to samozřejmě velká premiéra, je to pro něho samozřejmě velký krok do dospělého hokeje a asi si to bude pamatovat navždy, to samé Václav Nedorost, samozřejmě možná ne na domácím kluzišti, ale v O2 aréně, kde přišlo, já říkám, skoro 12 000 diváků, tak je to samozřejmě pro něho to je obrovský zážitek.
0: To byl ten včerejší zápas, jediný extraligový, na které Martin Procházka byl a společně s Kristianem Švedou taky spolu komentoval a mohli jste ho tedy slyšet tady na Radiožurnálu Sport. Tipsport Extraliga ta dnes pokračuje 6 duely. Už jsme o tom mluvili, od 17 hodin to všechno odstartuje v Třinci, kam přijedou hráči Litvínova. Já se tě chci ale z toho dnešního programu zeptat na zápas, který se začne hrát na východě Čech v 18 hodin. Pardubice, Plzeň, když se člověk podívá do tabulky, druhý se třetím, tak souhlasil bys se mnou, že to je možná to nejzajímavější, co dneska Tipsport Extraliga nabízí?
1: Řekl bych, že ano. Řekl bych, že to je vlastně, jak jsi zmiňoval, hrajou Pardubice doma, zvládli teďka poslední tři utkání, takže ta forma tam je na nich vidět, že už se zlepšuje, že Pardubice ukazují tu svoji ofenzivní sílu, že prostě mají tu sílu vepředu v tom útoku, samozřejmě v obraně je tam vynikající Jan Košťálek, který rozdává skvěle kotouče, dává i branky. No a Plzeň teda teďka ty tři utkání také zvládla, vyhrála vlastně celkem, dá se říct, jednoznačně v Mladé Boleslavi, porazila doma nepříjemnou soupeře Hradec Králové 2-1 a ztratila trošku utkání které měla dobře rozehrané v Kladně, kde vedla 3-0 a nakonec to vlastně nechali si dorovnat 3-3. Ale ten výkon plzeňských se mi moc líbil, takže jsem zvědavý, jestli s ním dneska Pardubice poradí, protože, jak jsem říkal, Kladno vlastně 2/3 vůbec k ničemu nepustili, takže jsem zvědavý, jak to dnešní utkání bude vypadat, jestli to bude něco obdobného, nebo naopak Pardubice ukáží tu svou velkou kvalitu těch hráčů, kteří samozřejmě doplnili a tady tam mají typu Červenky, Sedláka a dalších.
2: Martin Procházka mluví o velké kvalitě Dynama Pardubic. Já se dívám na sestavu z toho posledního zápasu, kdy porazili Pardubice České Budějovice 5-2 a vlastně až třeba ve čtvrté léně je Vladimír Sobotka, ve třetí Tomáš Nosek, který přišel ze zahraničí. Ten tým je opravdu nabitý hvězdami, to je ještě zatím zraněný třeba Martin Kaut nebo Jakub Lauko. Martin, vybavuješ si někdy, že by byl takhle našlapaný celek v Tipsport Extralize, protože mně přijde, že opravdu každá lajna má minimálně jednu velkou hvězdu a nějak si neumím úplně představit realitu, ve které by Pardubice neměli zase ten titul udělat.
1: No je to samozřejmě, na tom papíře to vypadá hrozivě pro soupeře, když takhle vidíte tu sestavu, ten tým, jak je to poskládaný, samozřejmě, jak jsi už si zmiňoval, přišli velký hráči, Stránský, Tomášek, samozřejmě tam jsou ty hvězdy, které tam byly, Červenka, Sedlák, spousty dalších, prostě Nosek, prostě je to neuvěřitelně narvaný ten tým, no a jako samozřejmě něco je na papíře, ale potom stejně na tom ledě ty hráči musí ze sebe vydat něco také trochu navíc, nedá se to hrát jen na krásu a na to, že máte nějaké úspěchy za sebou, ale musí to taky trošku odjezdit a mít tu černou práci za sebou a to si myslím, že prostě ten tým se postupně bude takhle tvořit, bude se dávat dohromady a tam je velká konkurence, což je samozřejmě výborný, protože na každý ten post je tam samozřejmě velmi dobrý hráč, takže ti hráči prostě musí nebo tomu přistupovat, dá se říct, skoro na 100% v každém zápase.
0: To říká Martin Procházka v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Martine, moc děkujeme, hezký pátek.
1: Hezký den.
0: A pojďme ještě jednou připomenout ten dnešní program hokejové Tipsport Extraligy. 17:00 Třinec proti Litvínovu, o půl hodiny později potom rozehrají svůj duel. Taky vítkovičtí hráči přijedou Karlovy Vary.
2: No a v 18 hodin se pak rozehrají další 4 duely. Naplno se rozjede taky pořad s mikrofonem za sportem na Radiožurnálu Sport. Kladno, Hradec Králové, Brno, Mladá Boleslav, Liberec, Olomouc a Pardubice, Plzeň. Na tohle všechno se můžete těšit. Jednotlivé zápasy můžete ladit také na internetu, třeba v aplikaci Můj rozhlas.
0: A od nás s Davidem Prouzou, Bon Jovi.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 8 hodin, 22 minut, příjemný pátek 2. října přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Cesta Lindy Fruchtwirtové na tenisové Masters v Pekingu skončila ve druhém kole. Česká hráčka nestačila na favorizovanou ruskou soupeřku Ludmilu Samsonovovou, které podlehla po boji tříhodinovém zápase 2-6, 6-3 a 3-6, ale aktuálně můžeme přidat s Davidem Prouzou jednu dobrou průběžnou informaci z tenisu.
1: Přesně tak, Linda Nosková v souboji s Belgičankou Rusovou vyhrála první set 6-4 a věřme, že prodlouží tu svoji sérii z poháru Billie Jean Kingové, kde pomohla celkovému triumfu třemi singlovými triumfy. Teď se rozehrál už druhý set a v něm by Linda Nosková měla vést 1-0.
0: Pojďme na pravidelnou encyklopedii Radiožurnálu Sport. My si teď připomínáme jednak 100 let od prvního přímého sportovního rozhlasového přenosu, ale taky hlavně mluvíme o slavných rozhlasácích minulosti. A dnes si připomeneme ty, kterým kariéru buď ukončili, nebo výrazně narušili tehdejší komunističtí politici a funkcionáři.
1: Kolegů, kteří museli za mikrofonem skončit vinou režimu, je hned několik, ať už v 50. nebo 70. letech minulého století. Nejznámější případy jsou ale dva. Karel Tejkal a Vladimír Vácha, u kterého začneme. Váchovi totiž ke konci kariéry stačila jediná věta ve vysílání. Víte jaká?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Tak já se přiznám, že tohle jsem nevěděl. Na mistrovství světa v hokeji v roce 1969 Vácha po výhře Čechoslováků nad Sověty prohlásil, cituji, tak to doma dobře oslavte, však vy víte jak. Konec citátu.
1: No a podle komunistů to byl signál pro obyvatele v Praze, aby rozbili na Václavském náměstí výlohy sovětského Aeroflotu. Teď už sice víme, že šlo o provokaci tehdejší STB. Vladimír Vácha ale musel před komisi, která ho zbavila funkce komentátora a udělala z něj pracovníka v garážích. Takhle na to vzpomínal právě Vácha.
3: Pro mě to znamenalo, že jsem byl pozván před komisi, která rozhodovala o tom, co jsme vlastně odvysílali, že my jsme to Václavské náměstí de facto podle nich rozbouřili. No. Tak to doma dobře oslavte, ale důležité bylo to však vy víte jak, protože to snad měl být ten signál, aby bouchli do Aeroflotu.
0: Vácha v rozhlase působil od roku 1953, do Československé televize přišel později v 60. letech. Pomocnou ruku mu podala fotbalová Slavia, které oddaně fandil, byl sekretářem sešívaných. V roce 1989 se mohl vrátit k novinařině, krátce vedl sportovní redakci Radiožurnálu. Vladimír Vácha už bohužel není mezi živými, zemřel v roce 2012, bylo mu 82 let.
1: No a nežije už ani Karel Tejkal, ten odešel letos v červnu ve věku 80 let. V Československém rozhlase působil od 50. let minulého století, nejdřív jako sportovní redaktor. V roce 1968 komentoval politické dění během pražského jara. Po okupaci vojsky Varšavské smlouvy ho nejprve vyškrtli z KSČ, ale v rozhlase mohl pod dohledem zůstat. Věnoval se zejména propagaci sportu jako cesty ke zdraví, ale kvůli stupňujícímu se tlaku v roce 1976 z rozhlasu dobrovolně odešel. Vrátil se až po revoluci v roce 1990 jako sporták a později působil také jako vedoucí dramaturg stanice Praha. Na tu navazuje dnešní Český rozhlas Dvojka.
0: No a můžeme zmínit ještě Luďka Brábníka, který by letos v září oslavil sté narozeniny. Hokejista a trenér začínal v rozhlasovém éteru, později se přesunul do televize, no a v té skončil v roce 1974, kdy při utkání proti Sovětům zahlásil a už nastupují hokejisté s písmeny CCCP. Brávník zemřel v roce 1989, před 12 lety se in memoriam stal členem síně slávy Českého svazu ledního hokeje.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál půl deváté. Zprávy s Janou Tendorskou.
1: Vývoz neíránské ropy přes Hormuzský průliv se vrátil na předválečnou úroveň, informuje o tom agentura AFP s odkazem na údaje analytické společnosti Kepler. Podle ní lodě plující z Hormuzu vyvezly v září v průměru 16,5 milionu barelů ropy denně. To je podle AFP srovnatelné s úrovní před začátkem války na konci února. Teherán nicméně neoznámil, že by důležitou úžinu přestal blokovat. Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem. Audit potrvá do konce března. Je poslední den, dokdy je možné písemně požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Lhůta vyprší v 16 hodin. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. A jak může hraní videoher pomáhat duševnímu zdraví, nebo jak dosáhnout takzvané digitální rovnováhy. To jsou témata dnešního Prague Festu v Brně. Psychologové, psychiatři, mediální tvůrci a výzkumníci se budou věnovat právě dopadům digitálních technologií na psychiku. Sport. České fotbalisty odpoledne čeká cesta do Španělska, kde zítra nastoupí v Lize národů. Češi v ní zatím prohráli oba zápasy. Naopak po třetí vyhrálo Portugalsko, které bez Cristiana Ronalda porazilo Dánsko 4-2. První výhru s Německem slaví taky trenér Jürgen Klopp po vítězství 2-0 nad Srbskem. V dalších zápasech Nizozemsko remizovalo v Řecku 2-2 a Wales porazil Norsko 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem, taky na D5 před Prahou. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna už za sjezdem na Tasov a Osovou Býtýšku začíná kolona kamionů v pravém pruhu na 159. kilometru. Roztrhaná na několik částí se vleče až do Brna k D2. V levém pruhu různě pomalou jízdu čekejte od exitu 182 Popůvky. Ke sjezdu na Bratislavu je to zhruba na půl hodiny osobním autem. Na D1 u Bělotína u exitu 311 zůstává v obou směrech zúžení do jednoho pruhu, kolony vždy do 10 minut, teď směrem na Brno z kilometru 312, směrem na Ostravu z 309. za sjezdem na hranice opatrně dojíždějte. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně se od Rudné ze 4. kilometru sune kolona 20 minut do omezení na 0. na vjezdu na Rozvadovskou spojku a s kolonou počítejte i nahoře na Pražském okruhu, na něm ve směru z letiště na D1 je fronta od sjezdu na Plzeň, kousek za ním dejte pozor v omezení tam teď na 23. kilometru v pravém pruhu. Policejní hlídka s dělníky řeší poškozené víko na kanálu a auta se táhnou dál až 20 minut k exitu 19 Ořech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Slunečné a teplé počasí bude v Česku pokračovat i o víkendu. V sobotu naměříme i 24 stupňů, v neděli až 23. Dnes bude přes den polojasno až oblačno, hlavně na západě Čech až zataženo, výjimečně se tam objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude oblačnosti postupně ubývat a teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů. V tisíci metrech na horách čekáme kolem 15, na Šumavě až 18 stupňů. Zítra se tedy můžete těšit na sluníčko, bude většinou jasno, ráno se hlavně v severozápadní polovině Čech můžou objevit místní mlhy nebo nízká oblačnost. Poměrně slunečné počasí pak vydrží i začátkem příštího týdne. Od čtvrtka se začne od západu ochlazovat, přibude oblačnosti a postupně se objeví déšť nebo přehánky. Koncem příštího týdne pak naměříme už jen kolem 14 stupňů. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Mr. Big Wild World, 8 hodin 37 minut, posloucháte páteční vysílání Radiožurnálu Sport. Čeští fotbalisté dnes naposledy trénují před odletem do Španělska, kde odehrají třetí ze 4 zápasů v Lize národů v téhle reprezentační přestáv, v tomhle reprezentačním programu. Je to duel, který se bude hrát zítra, bude se hrát ve Španělsku a tam už jsou naši reportéři a jedním z nich je Lukáš Michalík. Krásný pátek.
1: Krásné ráno z oběda.
0: Lukáši, tak jak moc je to nezvyklé, že zatímco reportéři Radiožurnálu Sport už jsou na místě, kde se zítra bude hrát ten duel Španělsko-Česko, tak když jsem říkal, že čeští fotbalisté dnes trénují, tak je to ale trénink, který se bude konat v Praze.
1: No to je pro mě hodně nezvyklé. Není nezvyklé to, že když cestujeme po vlastní ose, tak jsme na místě konání zápasu dříve než reprezentace. To je poměrně standardní, protože Češi můžou si dovolit cestovat úplně na poslední chvíli, tak aby stihli trénink a mediální aktivity. Ale to, že ještě dnes trénují v Praze, mě hodně překvapilo a určitě nejsem sám. Trochu jsem se pídil po nějakých informacích, tak primárně je to proto, že zkrátka národní tým chtěl být co nejdéle doma na tréninkovém hřišti, kde je většinu toho reprezentačního okna, a zvolil tuto strategii obecně kvůli většímu klidu, času a logistice, a taky v tom hrál údajně podle mých informací důvod nebo roli to, že když byli zástupci českého národního týmu na obhlídce podmínek tady v Ovědu, tak se jim úplně nepozdávali, takže zřejmě si to vyhodnotili tak, že bude lepší si zatrénovat v Česku, což je třeba něco, co praktikovali Angličani před zápasem v Edenu, ale u těch velkých týmů to nikoho zase tak nepřekvapí. Samozřejmě při vší úctě k českým fotbalistům, já bych očekával, že to i pro hráče bude zážitek zatrénovat si v Ovědu na, já nevím, 35-tisícovém stadionu před velkým zápasem se Španěli, ale nebude to tedy tak a určitě se na předzápasové tiskové konferenci budeme ptát trenéra Santiho Deny, protože to třeba je nějaká jeho taktika nebo něco, co on praktikuje dlouhodobě. To já v tuto chvíli nevím, ale rozhodně to bude jedno z témat.
2: Říká Lukáš Michalík v našem vysílání, jeden ze dvou komentátorů zápasu Španělsko-Česko. Domácí tým se na tenhle zápas naladil celkem jednoduchou výhrou 4-1 nad Chorvaty, kteří zase porazili Česko. Tak teď mi, Lukáši, řekni, jaké šance ty osobně vidíš u českého týmu, protože tentokrát to navíc ještě nebude doma, bude to ve venkovním prostředí, ve venkovních podmínkách. Myslíš si, že třeba Španělé, nechci říct podcení Česko, ale třeba nenasadí úplně vše?
1: Já to řeknu takhle, obávám se toho, že ta sestava bude hodně protočená. Proč říkám, že se toho obávám? Samozřejmě jsou hráči Španělska, na které se člověk velice těší, a jedním z nich je tedy alespoň z mého pohledu Lamine Yamal, což je v tuto chvíli jeden z nejlepších fotbalistů světa. Když jsem si jeho statistiky teď kontroloval, tak on snad měl gól nebo asistenci 8 zápasů soutěžních v řadě, jenom v této sezóně La Ligy 7 zápasů, 7 gólů a 4 asistence. Nicméně toto reprezentační okno je velmi dlouhé a Yamal hrál poměrně dost minut v obou těch zápasech, byl v základní sestavě, hrál tuším 70-80 minut, v tom předchozím utkání dal 2 góly, takže si myslím, že třeba on klidně může být šetřený, když si Španělé vyhodnotí to, že český tým na jejich domácím hřišti bude asi nejslabším soupeřem vlastně té elitní skupině Ligy národů, což se asi shodneme, že tak bude. Takže já si myslím, že Luis de la Fuente nějakým způsobem tu sestavu protočí, že dá šanci hráčům, kteří ještě tolik nehráli, ale nemyslím si, že by mělo dojít k nějakému podcenění. Ty se ptal na šance, z mého pohledu jsou naprosto minimální. Jakýkoliv bodový zisk by se z mého pohledu rovnal zázraku a byl bych hodně překvapený.
0: Španělský trenér Luis de la Fuente bude mít k dispozici 25 hráčů, protože bylo oznámeno, že v tom sobotním utkání Ligy národů s českou reprezentací bude mistrům světa chybět Nico Williams, 24-letý útočník, si poranil levé stehno, informoval o tom národní svaz. V úterý ještě Williams pomohl Španělům brankou k vítězství nad Chorvatskem 4-1. Z českého tábora, Lukáši, včera přišla taky informace o dalším zdravotním problému a o dalším dalším vypadnutí. Opravdu jich strašně moc od začátku tohohle reprezentačního srazu. Spartianský kapitán Adam Karabec opustil tým kvůli zraněnému kotníku a nebude tedy k dispozici ani ve Španělsku, ani v Anglii. Tak Santi Denia, jestli to správně chápu, náhradníka zatím nepovolal. Myslíš, že někoho ještě povolá? Bude se hlásit ještě někdo další?
1: Já si myslím, že ne, že už to zvládne Santi Denia s tím počtem hráčů, který má k dispozici, a to je 25, a při tomto počtu vlastně v těch předchozích dvou zápasech se vždy tři hráči nedostali do nominace, tak zkrátka se teď dostanou na tribunu jenom dva, možná lepší pro ně. Nemyslím si, že by teď bylo úplně moudré ještě narychlo někoho povolávat, to si myslím, že čeští trenéři španělského původu dělat nebudou. Vrátím se ještě ke zranění Nicka Williamse, samozřejmě další oslabení, ale jak už jsem zmínil, že Luis de la Fuente, trenér Španělů, podle mého názoru tu sestavu protočí do toho zítřejšího zápasu, tak aby nedošlo k mílce, to vlastně nemusí znamenat vůbec žádné oslabení, protože třeba v tom utkání proti Chorvatům byli na lavičce Dani Olmo, Pedri nebo vítěz zlatého míče Rodri a vlastně i Ferran Torres, takže v podstatě si myslím, že to možná bude pro Čechy ještě horší, že přijdou na trávník odpočatější hráči, a já v tomto směru můžu ještě odkázat na rozhovor s Jiřím Letáčkem, který budeme vysílat po 11. hodině. To je vlastně aktuálně jediný hráč, který působí v klubu ze španělské La Ligy, byť v Getafe nastupuje primárně ve španělském poháru, tak on mluvil o tom, že být trenérem národního týmu musí být obrovská zábava, protože když vyberete kohokoliv z toho týmu a dáte ho do sestavy, tak vlastně nemůžete udělat chybu, protože všichni jsou na top úrovni.
0: Španělsko-Česko, Liga národů UEFA zítra 20 hodin 45 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport i s komentářem Lukáše Michalíka. Lukáši, děkujeme a zdravíme do Španělska.
1: Díky, pánové, naslyšenou.

0: soutěž na Radiožurnálu Sport.
1: 8 hodin 49 minut, krásný pátek 2. října přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Pravidelný čas, pravidelná rubrika, pravidelná soutěž. Číslo sem k nám do studia, které se vám bude hodit za chviličku, pro jistotu připomenu. 221-552-222. Říkal jsem za chviličku, ještě nevolejte, nevíte, na co se budeme ptát. Davide, pojďme ze všeho nejdřív ještě říct, o co vlastně dneska hrajeme.
2: No, řekl bych, že ta cena je hodně slušná. Jsou to dvě vstupenky na extraligový zápas v Pardubic se Spartou, takže vlastně na souboj velkých rivalů posledních let. Bude se hrát v Pardubicích v 18.30 v neděli 4. října, to je podstatné zmínit. No a k tomu vám ještě přidáme naše tričko Radiožurnálu Sport s červenými sluchátky, takže je určitě o co hrát. A teď, Karle, možná připomeň ty ta klasická pravidla, aby nám nevolal někdo, kdo by nemohl vyhrát.
1: Je to tak, to nejdůležitější, to pravidlo, které nemůžeme překročit, a v případě, že ho porušíte vy, tak vám tu cenu stejně nakonec nepošleme, tak se o to prosíme ani nepokoušejte. Je, pokud jste něco vyhráli na Radiožurnálu Sport v posledních 2 měsících, tak prosím ještě chvilku počkejte, než tahle lhůta uplyne, a potom to můžete zkusit znovu. Do té doby dejte šanci ostatním. Tak máme tu připravený zvuk, bude nás samozřejmě zajímat, jestli poznáte, kdo mluví, a chceme, Davide, předtím, než ho pustím, k tomu něco říct.
2: Možná dám drobnou nápovědu, že jde o českou sportovkyni, která by dnes oslavila 58. narozeniny.
3: Já jsem samozřejmě byla jenom strašně moc ráda, že se mě to konečně podařilo. Abych vám pravdu řekla, tak si vůbec nepamatuju, jak jsem ten matchball vůbec zahrála. Každopádně jsem rychle vyběhla do svého boxu, abych se mohla podělit o tuhle radost se všemi, kteří mě samozřejmě na téhle cestě strašně moc pomáhali a hrozně moc fandili.
1: Tak myslím, že tam bylo pár takových klíčových slov, které snad mohly pomoct. Komu, že? Dobré ráno, slyšíme se.
4: Tomáš, dobrý den.
1: Dobrý den, Tomáši, slyšel jste zvuk a poznal jste sportovkyni?
4: Ano, myslím si, že to je Jana Novotná.
1: Máte pravdu. Gratulujeme.
2: Perfektně jste to, Tomáši, odhadl. Takže lístky na zápas Pardubic se Spartou jsou vaše. Jste fanouškem hokeje nebo hokejového klubu, ať Pardubic nebo Sparty?
4: Určitě.
2: Takže půjdete
1: obou.
2: Sám.
1: Obou dokonce.
2: Obou, tak to můžete střídat dresy během třetin.
1: Můžu se vás zeptat, jak se to takhle přihodí, že je zrovna fanoušek těchto dvou klubů najednou? Člověk?
4: Když se stěhujete po republice, tak 20 let jste v jednom, 20 let v druhém místě.
1: No tak to je krásné, to pak dává úplně smysl. Tak výborně, tak nám prosím zůstaňte na lince, my si na vás vezmeme kontakt, ať víme, kam ty lístky poslat. No a samozřejmě připomínám, že po písničce ještě druhá půlka soutěže, protože je pátek, tak i vy si budete moct zahrát ještě o bezdrátová sluchátka našeho rádia. Tak ještě jednou gratuluju a prosím zůstaňte nám na lince. Zatím naslyšenou.
4: Na shledanou, díky.

0: Vzpomínám, že v tom prvním setu se třeba takových 10 minut nehrálo kvůli ošetřování Belgičanky, takže velmi rychlý průběh a Linda Nosková slaví třetí, čtvrtou výhru za sebou, samozřejmě v součtu s pohárem Billie Jean Kingové.
1: A teď už tedy připomínám, druhá půlka páteční soutěže, ta už je opravdu jen pro těch pět, kteří jste vyhráli v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Davide, hrajeme o, nebo respektive hráli jsme o lístky na extraligu, tak ta druhá půlka dneska hokejová.
0: Přesně tak, proč to nenechat extraligové, zajímá nás, kdo aktuálně vede tabulku právě české nejvyšší hokejové soutěže. Hrajeme o bezdrátová sluchátka. Pět vítězů z tohoto týdne má teď možnost zavolat znovu.
1: Tak volají hned tři, tak uvidíme, jestli aspoň jeden z nich je tedy opravdu ten správný. Tak kdo byl nejrychlejší? Krásné ráno, slyšíme se.
2: Dobré ráno, tady Martin z Brna.
1: Dobré ráno, Martine z Brna, vy jste vyhrál tenhle týden, jenom pro jistotu se ubezpečuju, je to tak?
2: Ano, včera Josef Ohyňa.
1: Včera, výborně. A kdo vede hokejovou Tipsport Extraligu? Kde je první v tabulce?
2: Jsou to Oceláři Střince.
1: No, já bych tady znovu měl mít připravený ten jingle gratulujeme, ale budete to muset snést takhle slovně. Gratulujeme, sluchátka jsou vaše.
2: Děkuju moc.
1: Tak jo, tak moc děkujeme, mějte se krásně k tomu, co jste vyhrál. Včera posíláme ještě sluchátka, poslouchejte dál Radiožurnál Sport a přejeme vám samozřejmě taky krásný víkend. A zase třeba za dva měsíce a pár dnů k tomu naslyšenou. Mějte se hezky.
2: Taky hezky den, mějte se.
3: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.

0: Radiožurnál 9 hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
1: Export neíránské ropy z Perského zálivu je na předválečných číslech. Některé materiály pro 3D tisk můžou způsobit ekzém, zjistili to plzeňští vědci. Mezinárodní hokejová federace bude volit nového šéfa. Kolonu čekejte na dálnici D5 před Prahou od Rudné. A bude polojasno až oblačno, na západě Čech až zataženo. Teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Vývoz neíránské ropy z Perského zálivu se vrátil na předválečnou úroveň, ukazují to data společnosti Kepler, která monitoruje námořní přepravu. V září podle nich ropné monarchie a Irák průměrně vyvezly nejméně 16,5 milionu barelů denně. Změnily se exportní trasy.
3: Přibližně 40% neíránské ropy se ze zálivu dostává bez překročení Hormuzského průlivu. Před válkou to bylo 17%. Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie totiž víc využívají své ropovody vedoucí do Ománského zálivu a do Rudého moře, které kritickou úžinu obcházejí. Předběžná data navíc ukazují, že na konci září zřejmě narostl vývoz ropy i přímo přes Hormuzský průliv. Tankery cestou proplouvají z podporu

0: americké armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
1: Postupný vstup zemí západního Balkánu do Evropské unie je pro Česko, Slovensko i Rakousko priorita, řekl to český ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Dnes bude jednat v Černé hoře.
2: Černá hora má ke vstupu do Evropské unie nejblíž. Macinka vysvětlil, proč střední Evropa o rozšíření unie na Balkán stojí.
3: My chceme posílit to zastoupení těch zemí, které mají trošku odlišnou historickou zkušenost od těch zemí západní Evropy.
2: Rakouská ministryně zahraničí Beate Meinl-Reisingrová, slovenský šéf diplomacie Juraj Blanár a Macinka už včera jednali s prezidentem Černé hory Jakovem Milatovičem. Dnes je čeká ministr zahraničí Ervin Ibrahimovič a premiér Milojko Spajič. Z Podgorice Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Policisté se připravují na dnešní nelegální sjezd tuningových aut v Česku. Podle jejich informací by se až tisíce řidičů speciálně upravených aut měly setkat dnes v Praze a zítra v Brně. Policie kvůli akci vyšla do terénu dálniční i cizineckou policii a pořádkové jednotky. Nasadí taky vrtulník s termovizí a drony. Po zkušenostech z okolních zemí policisté očekávají, že účastníci sjezdu budou pořádat nezákonné závody na veřejných silnicích a blokovat provoz. Dnes večer proto policejní hlídky můžou některé silnice preventivně i uzavřít. Některé náramky vytištěné na 3D tiskárně můžou citlivým lidem způsobovat ekzém nebo vyrážku. Ukazuje to výzkum vědců z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zveřejnil ho prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports. Většina materiálů pro 3D tisk ale podle odborníků problematická není.
4: Jeden z těch materiálů flex po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky poškozuje. Můžou vyvolat nepříjemné pocity na kůži.
5: Přibližuje Jiří Dejmek z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy, že důvodem mohou být přísady, které materiálům pro 3D tisk dávají různé vlastnosti. Většina ze 16 testovaných materiálů byla ale v pořádku.
4: Například typu PLA, ASA a většina ABS materiálů nevykázala negativní účinky na lidské kožní buňky.
5: Odborníci teď chystají podrobnější analýzy flex materiálu pro 3D tisk. Eva Kézrová, Radiožurnál.
6: Sport. Hokejisté Sparty porazili předehrávce 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a posunuli se na 4. místo tabulky. Jihočeši jsou hned za nimi pátí. Dnes pokračuje extraliga 6 zápasy. Pardubice můžou proti Plzni vyhrát po 4. v řadě. Třinec přivítá Litvínov, Vítkovice Karlovy Vary, Kladnou nastoupí proti Hradci Králové, Kometa proti Mladé Boleslavi a Liberec se střetne s Olomoucí. Mezinárodní hokejová federace IIHF bude volit nového šéfa světového hokeje. O post se bude ucházet například bývalý úspěšný český brankář Petr Bříz.
7: Současný viceprezident federace by měl být společně s bývalým šéfem německého svazu Francem Reindlem favoritem. Oba se o pozici prezidenta IIHF ucházeli už před 5 lety, tehdy ale uspěl Francouz Luc Tardif. Ten letos nekandiduje. Bříza by se tak mohl stát vůbec prvním Čechem, který na postu dosáhne. Nového šéfa zvolí Mezinárodní hokejová federace dnes na kongresu v Tenerife. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 před Brnem i D5 u Plzně a před Prahou. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Tasov na kilometru 159 je první část roztrhané kolony kamionů, rozdělená pak na několik úseků se táhne až k D2 do Brna. V levém pruhu se tvoří fronta za sjezdem na Rosice ze 179. kilometru za exitem Popůvky. Se potom postupně rozjíždí osobní auta. Na D1 Ostrava, Brno, kratší kolony čekejte v obou směrech před omezením u exitu 311 Bělotín.
10: V obou směrech tam silničáři zabrali pravý pruhy, zdržení cca tak 10 minut. Jak po Ostravě, tak i od Olomouce.
9: Na dálnici D5 z Rozvadova na Prahu za sjezdem na Nýřany je mezi 95. a 89. kilometrem zúžení, v něm se teď tvoří kolona až na 20 minut a za jeho koncem za prvním sjezdem na Plzeň navíc pozor na 87. kilometru, leží tam kusy prasklé pneumatiky a opodál je odstavené vozidlo. Potom na D5 před Prahou z Plzně od Rudné z 5. kilometru se tvoří kolona, kamiony v pravém postávají, osobní auta v levém pruhu jedou pomalu asi čtvrt hodiny do omezení na 0. kilometru a ještě okruh z letiště na D1 hustý provoz před Ořechem a hlavně u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru pozor, v zúžení je tam zabraný pravý pruh kvůli poškozenému výku na kanálu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech jen 18 až 21. Tolik zprávy.
8: Radiožurnál Sport.
11: Karel Janů a David Prouza.
12: 9 hodin 6 minut, krásné páteční, teď už dopoledne vám dál přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Jsme rádi, že jste tu dál s námi. Čeští fotbalisté odpoledne odletí do Španělska, tam se zítra utkají v Lize národů s letošními mistry světa, tedy domácími Španěly, a my si o tom teď budeme povídat s trenérem Davidem Holoubkem. Pane trenére, přejeme krásný pátek.
13: Dobrý den všem posluchačům.
12: Tak já začnu tím, co jsem už vlastně řekl. Čeští fotbalisté dnes odpoledne odletí do Španělska a už zítra tam hrají. Dneska je čeká trénink pořád ještě v České republice. Je to standardní?
13: No, standardní to úplně není. Na druhou stranu chápu asi tu myšlenku toho trenéra, že chtěl být co nejvíc v domácím prostředí a vlastně to cestování a pak ten následný zápas, že chtěl jako odehrát co takovým tom nejkratším čase, což asi vyhovuje více hráčům než úplně nám trenérům, a myslím si, že se to správně.
6: David Holoubek, fotbalový trenér, hostem vysílání Radiožurnálu Sport. Mnohokrát jsme zmiňovali, že premiéra Santiho Denii nemohla být asi složitější nebo těžší po souboji s Chorvatskem a s Anglií, které navíc nedopadly vítězně. Tak teď paradoxně asi ten nejtěžší soupeř na závěr. Tak kdybyste se měl vžít do těla Santiho Denii, tak jak byste prožíval tenhle duel? Protože očekávání asi jsou docela malá, tak možná paradoxně méně tlaku v tom utkání.
13: Bavíme se o tom utkání se Španělskem.
12: Jo,
13: Španělsku, ano. To myslíte? No tak samozřejmě, myslím si, že pro něj to bude jako specifický, on jako Španěl hraje proti svýmu národu, tak rozhodně to bude mít jako, bude to mít nějaký punc důležitosti pro něj. Co se týče nás, tak rozhodně jdeme proti nejsilnějšímu soupeři, kterého si my dokážeme představit, takže se dá předpokládat, že budeme asi hodně běhat bez míče, budeme hodně bránit, no a myslím si, že jako jdeme tam jako úplný outsideri, a občas takovéhle zápasy jsou jako dobrý pro tu psychiku toho týmu, protože se od nás nic neočekává a cokoliv bude nad rámec, tak to bude hodnocený velice, velice pozitivně, a může to být i takový jako odrazový můstek pro hráče, kteří třeba moc úplně tak nehrají, nejsou tak vytížení v tom národním týmu, nebo jsou tam úplní nováčci a můžou se ukázat na mezinárodním poli.
12: A když se vás zeptám, pane trenére, právě na ty nováčky, které jste teď zmínil, protože samozřejmě tenhle reprezentační sraz od začátku provázejí omluvenky, vysoký počet zranění, vlastně ta nominace se docela často a hodně měnila. Tak co byste řekl zatím na to, jak trenér Denia nejenom že povolal nováčky, ale že je taky staví, protože prostě hráči, ať snad se neurazí, ale jako Schubert, Radosta, Sláma, možná by nečekali prostě takovéhle vytížení proti takovým soupeřům.
13: No, je to tak většinou vždycky, když se něco jako mění a něco jako nefunguje, tak přijde jako člověk, ať je to v klubu, ať je to v nároďáku, tak který se tam snaží dát nějaké svoje myšlenky a trošku jiný hráče. Což vlastně jste teďka řekl, co se týče třeba Jirky Slámy, tak pro mě je velký překvapení, a vlastně ty zápasy oba dva jsem viděl naživo, zvládnul, až si myslím, že třeba těch prvních 15 minut v tom úvodním zápase byl trošku nervózní, pak ty zápasy nebo ten průběh těch dalších zápasů zvládlo skvěle, Radosta, to není úplně potřeba zmiňovat. Tam vidíš, že to, že když hraješ v klubu, který funguje, když jsi ještě trošku jako rychlej a vnímavej, tak jsi schopen zvládat i takovýhle zápasy, že ta rychlost tam byla prostě jako zřetelná. No a takže asi tak, ještě bych chtěl vidět v zápase, a teď mi vypadlo jméno, to se mi občas stane. Tak teďka, nevím, to asi není úplně důležitý.
6: Třeba ho ještě najdete s Davidem Holoubkem, fotbalovým trenérem, si povídáme na Radiožurnálu Sport. Vaší optikou vidíte třeba nějakou změnu na národním týmu? Samozřejmě je to ohromně brzy, dva zápasy za námi, třetí nás čeká, ale přijde vám, že jste třeba něco pohledem fotbalového trenéra vypozoroval, že se děje trochu jinak?
13: No tak chceme být více na míči, snažíme se o rozehrávku od brankáře, to jsem si všiml vlastně i v těch i v přípravě před tím zápasem, když je rozcvička, tak hráči tam vlastně nacvičují výstavbu od brankaře, což si myslím, že jako je takový ten fotbalový trend, který vidíme v té vyspělé Evropě a už i u nás v lize. Takže rozhodně tohle to je příjemná změna. Samozřejmě tam pak s tím přichází to, že do těch hráčů musíš pumpovat velký sebevědomí, protože oni se dostávají do velmi těžkých situací na vlastní polovině. Takže vlastně sebevědomí, výstavba od brankaře, no a snaha o to hrát fotbal, kombinovat na kratší vzdálenosti, což jako je samozřejmě pro oko diváka pohledný. Myslím, že a když se na to dívám jako ten trenér, tak vidím, že ty hráče to jako baví, že se v tom jako cítějí paradoxně jako i možná víc komfortněji než v těch dlouhých míčích a v dobírání druhých míčích, což my jsme mistři světa. Takže si myslím, že fakt jako ten směr, který je teďka daný, ať jsme ty oba dva zápasy prohráli, tak si myslím, nebo mě to dává takovou jako, a myslím, že to zaznívá i v komentářích, že vlastně my umíme hrát ten fotbal, my máme zajímavý hráče, my prostě ty, akorát je prostě musíme se na to dívat, my trenéři malinko jinou optikou, než jsme zvyklí přes tu naší českou ligu, ale která se taky mění.
12: Čeští fotbalisté zítra večer nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti fotbalovým mistrům světa Španělům. My si o tom teď povídáme s trenérem Davidem Holoubkem. Pane trenére, ještě nás napadlo probrat jedno jméno nečeské, a to je tedy Cristiano Ronaldo, který opustil portugalskou reprezentaci. Portugalcům to včera večer tak úplně nevadilo, protože vyhráli v Dánsku 4-2, ale co jste na tuhle anabázi s tím, jakým způsobem Cristiano Ronaldo se vlastně rozhodl opustit tým a jak to zdůvodnil, co na to říkáte?
13: Tak není to úplně standardní, na druhou stranu je to Cristiano Ronaldo, já fakt nevím, co tam stalo, já to fakt jako vnímám velmi okrajově, já tady to je takový ty, je to jeden z nejlepších, nebo ne, nejlepší, určitě nejlepší hráč světa a jako škoda, že vlastně to jeho rozloučení se uskutečňuje tady tím způsobem, protože si myslím, že by si to zasloužilo jako jiný příběh, než to, no, že no, než, že sedneš na letadlo a zmizíš, no. Tak to jako vnímám já, ale samozřejmě nevím, co zatím je. A je vidět, že vlastně tady ty starší hráči, kteří pak jako končejí tu kariéru, že to jako velmi těžce nesou, že to fakt pro ně musí být jako složitý, když se na tom zamyslí, že jsi prostě každý den nejlepší, každý víkend dáš gól a najednou se jako blíží ten konec, tak ne úplně všichni to umějí jako ustát nohama na zemi a být jako nad věcí. Myslím, že to je fakt jako složitý, hodně složitý.
12: Přitom jsme právě dnes se v ranním vysílání Radiožurnálu Sport už říkali třeba to srovnání. Edin Džeko má před sebou pravděpodobně rozlučku s reprezentací. Lionel Messi taky vlastně vyprodaný rozlučkový zápas v Argentině, tak vypadá to, že Cristiano Ronaldo s Portugalskem to tímhle způsobem úplně nezvládli. S Davidem Holoubkem jsme si povídali v ranním vysílání Radiožurnálu Sport. Pane trenére, moc děkujeme za váš čas a přeju hezký pátek, hezký víkend.
13: Já vám přeju pěkný víkend a mějte se pěkně. Na viděnou a na pos. Mějte se.

0: Iggy Pop, 9 hodin, 18 minut, příjemný pátek 2. října všem, kteří posloucháte radiožurnál Sport. Max Verstappen z Red Bullu zajel nejrychlejší čas v úvodním tréninku na velkou cenu Bahrajnu Formule 1 v Malajzii. Nizozemský jezdec a čtyřnásobný mistr světa na okruhu v Sepangu dokázal předčít o 383 tisícin sekundy Brita George Russella z Mercedesu.
1: Doplním, že závod se jmenuje Velká cena Bahrajnu, jede se v Malajzii, a to z toho důvodu, že v Bahrajnu kvůli konfliktu na Blízkém východě se závodit zkrátka nemůže. Do Sepangu se Formule 1 vrací poprvé od roku 2017 a tehdy tam zvítězil právě v roce 2017 Max Verstappen. Tehdy to pro ně bylo druhé vítězství v kariéře. Teď se tedy šampionát do Sepangu vrací. Max Verstappen tam přijíždí jako čtyřnásobný mistr světa, ale také jako pilot, který zatím v tomto ročníku čeká na vítězství, takže určitě má docela velkou motivaci. O Formule 1 více v příští půlhodině spojíme se závodníkem Jakubem Knolem.

0: Tears for Fears dohrávají v 9 hodin a 23 minut. Páteční radiožurnál Sport je tu dál s vámi. Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Rusovou porazila ve dvou setech 6-4 a 6-1. Příště narazí na Švýcarku Golubičovou. Dohrála naopak Linda Frugvirtová. Ta podlehla 29. nasazené Ludmile Samsonovové z Ruska ve třech setech. Z českého pohledu to ale v Pekingu rozhodně není všechno.
1: Není to všechno, ještě k Lindě Noskové krátce. Soupeřka Golubičová pro třetí kolo, říkám si, velice příjemný los a myslím si, že by právě s touto soupeřkou Nosková neměla mít příliš problémů. No a pokud jde o ty další zápasy, tak jeden už je zase rozehraný. Opravdu ta vysoká účast českých tenistek nám pomáhá ve vysílání radiožurnálu Sport. Můžeme být hodně živí, hodně aktuální. Karolína Muchová nastoupila proti Britce Katie Boltrové, aktuálně ztrácí 1-2 v prvním setu, ale také má teď sama servis a dá se tedy očekávat, že by mohla za malou chvíli srovnat.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu se Stými Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než pět let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dře prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál, bylo 9:30. Další zprávy a s nimi Jana Utendorfská.
5: V Lucemburku se sejdou unijní ministři spravedlnosti. Jednat budou mimo jiné o změnách ve fungování Eurojustu, který pomáhá státům spolupracovat při vyšetřování závažné kriminality. Ministři budou mluvit taky o ochraně novinářů nebo o boji proti rasismu a diskriminaci. Česko na jednání zastoupí ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky. Exekutorská komora plán kritizuje, podle ní se úspěšnost při vymáhání dluhů sníží. Američanka Krista Pájková je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom její právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Guvernéra státu Tennessee žádají, aby trest smrti zmírnil na doživotní vězení. 50-letá Pajková si nejvyšší trest vyslechla před 30 lety za vraždu spolužačky. Celkem dostala dvě smrtící injekce. A zákaz odběru vody z řeka potoku na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je podle přerovské radnice letošní sucho.
1: Sport.
5: Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaj v Pekingu do třetího kola. Wimbledonská šampionka porazila Rumunku Ruselovou 6-4 a 6-1. Naopak Linda Frouvertová ve druhém kole skončila po porážce s ruskou Samsonovovou ve třech setech. Karolína Muchová právě hraje ve druhém kole s britkou Boltrovou. O postup do třetího kola se dnes pokusí taky Sára Bejlek a Nikola Bartuňková.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D5 u Plzně, taky na D1 před Brnem. Na dálnici D5 z Rozvadova na Prahu za exitem Nýřany čekejte kolonu z 96. kilometru dál omezením z 95. na 89. ke sjezdu na Plzeň. Těsně před koncem zúžení překáží porouchané vozidlo, zdržení v koloně až půl hodiny. Potom na D5 před Prahou z Plzně už se tvoří kolona kamionů, zaloděnící ze 7. kilometru se táhnou k Pražskému okruhu. Právě na okruhu směrem z letiště na D1 před exitem 19 Ořech je kolona na 10 až 15 minut od sjezdu na plzeňskou D5, hned za ním v omezení na 23. kilometru zůstává zabraný pravý pruh kvůli poškozenému výku na kanálu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna u exitu 162 Velká Bíteš začíná první část kolony kamionů v pravém pruhu. Je teď hodně roztrhaná, ale až k D2. V levém pruhu většinu času se tvoří kolona už jenom kolem exitu 182 Popůvky. A na D1 u sjezdu na Bělotín u exitu 311 ještě dnes opravují vozovku, zabrané jsou v obou pásech pravé pruhy, kolony se zdržením do 10 minut se tvoří směrem na Brno z 312. kilometru, směrem na Ostravu z 309. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně i slabé přehánky. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. A teploty dnes 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech jen 18 až 21. Takové byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Alanis Morissette, 9 hodin 37 minut, pátek 2. října, posloucháte Radiožurnál Sport, fotbalový pohár neboli MOL Cup dnes nabízí jeden duel a bude se, Davide, hrát na Julišce.
1: Bude se hrát přesně tam, domácí Dukla nastoupí v 18 hodin proti Jablonci, který tedy nemůže počítat úplně s kompletní sestavou, protože třeba takový fotbalista Sláma je zkrátka na reprezentačním srazu, teď bude za chvíli trénovat a pak odletí do Španělska, takže Jablonec to zkrátka nebude mít ve 100% sestavě.
0: A když už jsme u fotbalu, tak můžeme samozřejmě pozvat i na Ligu národů, dnes tedy ještě bez české účasti, Španělsko-Česko až zítra večer, ale ve 20 hodin 45 minut se rozhodně rozehrají zajímavé duely, řeč už třeba byla o tom rozlučkovém zápasu Edina Džeka, Bosna bude hostit Švédsko, no a v té elitní skupině, tedy v té elitní lize A, Belgie, Turecko a myslím si, že asi jednoznačný šlágr, pokud dneska večer budu mít náladu, čas a ještě nějakou energii, tak si určitě zapnu střetnutí Francouzů s Italy.
1: 100% i s ohledem na to, jak Zinedine Zidane slavil vítězství svého týmu tím, že odkopnul ten balón z toho stojánku a poslal ho někam do 150. řady na stadionu, tak myslím si, že pokud bude takhle slavit pořád, tak bude stále o čem mluvit.
0: Teď už Coldplay, příjemný poslech.

0: V 9 hodin 42 minut v pátečním radiožurnálu Sport se pojďme znovu věnovat tomu, jak to z českého pohledu vypadá na tenisovém turnaji v Pekingu. V rychlosti připomenu vypadnutí Lindy Fruchtwirtové ve třech setech a naopak postup Lindy Noskové v setech dvou.
1: A věřme, že ve dvou to nakonec bude i v zápase Karolíny Muchové s Britkou Boltrovou. Aktuálně v prvním setu je to 4-4, no a když vzpomenu nedávné setkání Muchové s Boltrovou v New Yorku na US Open, tak Britka už teď vyhrála 4x více gemů než v tom minulém zápase. Tam Muchová vyhrála 6-1, 6-0. To už se určitě teď nestane, je to 4-4, ale stále si myslím, že Muchová je jasnou favoritkou.
2: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
3: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
4: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
2: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
3: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
5: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítá na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
3: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
2: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
6: Moji kariéru s Luskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem na to nesmírně šťastný a rád.
2: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
3: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
1: Posloucháte radiožurnál Sport v 9 hodin na 44 minut. Úvodní trénink na velkou cenu Bahrajnu vyhrál Max Verstappen. O zhruba 4 desetiny sekundy porazil George Russella, tedy první jezdec Red Bullu, druhý z Mercedesu. Jelo se na okruhu v Malajzii v Sepangu, přesto je to velká cena Bahrajnu, nejenom o tom si teď budeme povídat s naším motoristickým expertem a závodníkem Jakubem Knulem. Tak Kubo, vítejte ve vysílání.
7: Dobrý den.
1: Na úvod možná poprosím, ne každý třeba posluchač radiožurnálu Sport Formule 1 sleduje detailně, tak proč se jede velká cena Bahrajnu v Malajzii?
7: Je to proto, že dubnový závod v Malajzii byl zrušen kvůli napětí na Blízkém východě, ale aby závod se zachoval, tak se přesunul do Malajzie s tím, že Malajzie vlastně sice hostí závod, ale veškeré nebo většina těch nákladů jde za organizátorem z Bahrajnu, takže proto se udržel ten název a vlastně se to i promuje jako velká cena Bahrajnu, protože vlastně ten závod je sponzorovan Bahrajnem, pokud to zjednodušíme, tím pádem samozřejmě si chtějí ponechat tu značku toho závodu. A i když se to jede Malajzi, tak se to bere jako Bahrajn. Proto je to takhle zmatečné, ale je to tak.
1: A jestli se nepletu, Jakube, tak docela dost bahrajnských věcí by se v Malajzi mělo objevit, ať už jde třeba o maršály, tak třeba i o kuchyni v pedoku, je to tak?
7: Ano, a bude to třeba i se týkat šampaňského, že se nebude podávat klasické, ale nealkoholický vlastně nápoj, co je i v Bahrajnu vždycky servírován po závodě, takže tyhle ty prvky vlastně tam budou promítány i do toho malajského závodu.
0: S Jakubem Knolem si povídáme v pátečním radiožurnálu Sport, tak jsme si myslím docela jasně vysvětlili, proč se to stalo, a teď by mě zajímalo, jestli je to poprvé, co se něco takového stalo, a případně jestli nás něco podobného ještě čeká.
7: Tak tenhle ten úplně, že by se přesměroval jeden závod na druhý, se ještě nestalo. Už jsme třeba viděli závody, které se jmenovaly jinak než to místo, v kterém se konalo. Typicky třeba historicky velká cena San Marino, která se vzala v Imole v Itálii, ale tohle ten případ, kdyby vlastně to bylo takový nafejkovaný skoro až do jiné země, tak to je poprvé. Ale možná se to ještě stane letos, protože se hrozí, že budou zrušeny závody v Kataru a v Abu Zabi ke konci letošní sezony. A pokud by byly zrušeny, tak by si jeden z těchto závodů nahradil, konkrétně vlastně velká cena Abu Zabí a jela by se v Imole v Itálii, takže tam bychom asi viděli v Itálii závod velké ceny Abu Zabí, ale to ještě není potvrzeno, je to tak 50 na 50, jdeme tomu.
1: Říká automobilový závodník Jakub Knoll, jenom doplním, že v Imole v Itálii by se případně jelo až v prosinci a mohlo by to být z pohledu počasí velmi, velmi zajímavé, protože i v Itálii může být chladno. Pokud se vrátíme zpátky k Malajzii a konkrétně k okruhu v Sepangu, tak z pohledu závodníka, čím je zajímavý, mě napadá jedna věc, ta nesouvisí úplně s okruhem, ale s počasím, vždy tam docela dost pršelo.
7: Ano, je tam i velká vlhkost vzduchu, takže to je náročné i fyzicky, i když doma neprší, tak jestli tam mají velké výzvy, jsou tam rychlé zatáčky, takže samozřejmě to k tomu přispívá. Jestli mají obecně rádi ten okruh, protože je velmi dynamický, není tam nic, co by je vlastně rozhodilo během toho kola, samý jako rychlé zatáčky a velmi takový komplexní, dejme tomu, i fanoušci ho mají hodně rádi, ale zároveň je tam třeba velmi tvrdý asfalt, respektive tvrdý, náročný na pneumatiky, takže velká degradace pneumatik a i to může pak hrát roli v té velké ceně. Třeba Red Bull měl problémy s přehřívaním právě kvůli tomu, že tam asfalt se i hodně zahřívá, takže jsou tam výzvy, které třeba jinde nejsou.
0: A jak se změnila Formule 1 od té doby, kdy se tam jelo naposledy, kromě toho, že Max Verstappen měl dvě výhry před těmi 9 lety, teď jich má 71?
7: Ano, tak těch změn je hodně. Od té doby bylo několik generací vozů i teď ponovních jednotek, takže vlastně i na vzhled ty vozy vypadají jednak. Vlastně jenom 10 jezdců si pamatuje tu poslední velkou cenu originální malajskou z roku 2017, takže i to jezdecké pole je více než 50% jiné a máme tam i nové týmy, takže těch změn to bychom tady asi počítávali dlouho.
1: Říká Jakub Knoll v našem vysílání. Ještě jednu otázku právě na našeho motoristického experta máme připravenou a ty si to už trochu naznačil. 10 jezdců pamatuje ten poslední závod z roku 2017. Může to pro ně být výhoda, když třeba narážím na to, že Kimi Antonelli, vedoucí muž šampionátu, tak pravděpodobně moc zkušeností se Sepangem mít nebude?
7: Tak částečně asi ano, někteří jestli tam třeba jeli v juniorských sérií, to se týká třeba Charlesa Leclerca, takže těch 10 není konečné číslo jezdců, kteří tam někdy závodili, je těch jezdců víc, co tam jeli třeba s jinými vozy, ale myslím, že jsou naučení ze simulátoru, takže a je to delší doba, co se tam jelo naposledy, takže si nemyslím, že by měli mít úplně nějakou zásadní výhodu ty veteráni, kteří už tam jeli.
0: To říká Jakub Knoll v pátečním vysílání Radiožurnálu Sport. Moc děkujeme za váš čas a ať se daří.
7: Díky, naslyšenou.

0: Cranberries dohrávají v pátečním radiožurnálu Sport. V našem pravidelném seriálu vám tento týden připomínáme nezapomenutelné sportovní rozhlasové přenosy a tentokrát se vrátíme k jedné z největších akcí ve víc než pětileté historii radiožurnálu Sport.
1: K mistrovství světa v hokeji, které v roce 2024 skončilo v Praze zlatem českých reprezentantů. Vysílali jsme pro vás speciální předzápasová studia, skoro 10 reportérů v halách vám pak přibližovalo všechna utkání v přímých přenosech a postupně se k nám sportákům přidávali i kolegové z regionu, kteří na náměstích sledovali fanouškovské oslavy. Zkrátka 14 dní, na které v redakci doteď s láskou vzpomínáme.
2: Teď míchá s Kotoučem.
3: Je to tam, hotovo.
2: Roman Červenka rozhoduje o vítězství českého týmu.
4: Jsem si to moc užil, byl to vlastně první zápas, takže říkám, fanoušci nás znali dopředu a bylo to prostě super.
5: Řekl po zápase s Finskem, který v přímém přenosu radiožurnálu i radiožurnálu Sport vyhrál národní tým po nájezdech, gólman Lukáš Dostál. Češi porazili ve skupině nejen Finy, ale i Nory, Dány, Brity a Rakušany. A i když se Švýcarskem i Kanadou těsně prohráli, nálada mezi fanoušky se změnila z rozpaků na očekávání. Zvlášť když už v týmu byly hvězdy z NHL Martin Nečas s Davidem Pastrňákem. I s ním Česko nejdřív porazilo díky brance Pavla Zachy ve čtvrtfinále Spojené státy 1-0.
2: Znovu Špaček, rána z voleje, stečovaná do branky, gól, Češi vedou, využitá přesilovka 16 sekund, vele důležitý moment.
5: V semifinále při triumfu nad Švédskem 7-3 zase zazářil Martin Nečas a šlo se na finále. Sledovala ho vyprodaná hala v Praze a fanoušci hnali národní tým i na náměstích. Česko žilo hokejem.
2: Kundrátek volí, Pastrňák, gól!
6: Kotouč, po kterém padá Pastrňák, kute ve středním pásmu, Kubalík ho vyrazil a ten posílá Čechy za zlatem. Čeští hokejisté vyhrají mistrovství světa. Skvěle Kubalík, skvěle Kent, 2-0, 19 sekund před koncem třetí třetiny. Češi to dokáží.
2: Poslední dvě vteřiny. Česká hokejová reprezentace slaví po 14 letech titul mistrů světa.
7: Tohle to klukům závidím, protože tohle to tady dokázat na tomhle tom, na této aréně, to je bomba a vidíte, že mě ten hlas uskáče, protože ty emoce jsou obrovský a ty to jenom užijí.
5: Radostí brečel náš hokejový

0: Přijďte na podzimního zemědělce 2026 do Lysé nad Labem a užijte si 4 dny plné zemědělství, zahrady, techniky, zvířat, farmářských produktů a zábavy pro celou rodinu. Součástí je také národní holštýnský šampionát. To vše od 8. do 11. října na výstavišti v Lysé nad Labem. Vstupné je v prodeji na vll.cz za 180 korun na osobu. A pozor! Při nákupu online zadejte kód podzim26 a získáte 25% slevu. Podzimní zemědělec 2026. Přijďte si užít podzim na výstaviště.
1: Radiožurnál 10 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
2: Dluhy na sociálním a zdravotním pojištěním by měla nově vymáhat finanční správa. Americká vláda odebere vojenskou pomoc za více než miliardu korun. Mířit měla i na Slovensko. Hokejisté Sparty vyhráli poprvé v sezóně Tipsport Extraligy doma. České Budějovice porazili 4-2. Dlouhé kolony kamionů jsou na dálnici D1 před Brnem i D5 před Prahou. A bude polojasno až oblačno, na západě Čech až zataženo, teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Pražský dopravní podnik vyhlásil tender na stavbu stanice metra D Libuš. Předpokládaná hodnota je 3 miliardy 760 milionů korun. Oznámil to mluvčí podniku Daniel Šabík. Cílem je stihnout stanici postavit do roku 2032, tak aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění už by neměli mít na starost soudní exekutoři. Ministerstvo financí od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. Slibuje si od toho úspory. Podle exekutorské komory to ale sníží úspěšnost při vymáhání dluhů, říká její prezident Jan Mlynarčík.
4: Přestože finanční správa vlastní data o své efektivitě nezveřejňuje, expertní analýzy odhadli její hrubou úspěšnost mezi 8 až 13%. Soudní exekutoři dosahují úspěšnosti mezi 35 až 40%. Rozdíl je tedy zásadní.
2: Ministerstvo financí odmítá, že by se efektivita při vymáhání zhoršila. Téma pro dopolední radiožurnál poslouchejte po 10:45. Rusko znovu zaútočilo na jižní most v Kyjevě, přes který vede silnice i trasa metra. Na síti Telegram to bez bližších informací oznámil starosta ukrajinského hlavního města.

0: města Vitalij Kličko. Ostřelování Kyjeva podle tamních úřadů nepřežil jeden člověk a další dva jsou zranění. Ruská armáda už včera na most zavěšený přes Dněpr zaútočila dvakrát. Podle stanice BBC můžou údery znamenat novou fázi útoku. Na mosty doteď Rusko cíleně neútočilo. Spojené státy přesunou část vojenské pomoci z Evropy a dalších zemí do Latinské Ameriky. O více než miliardu korun přijde třeba Slovensko nebo Severní Makedonie. Nově dostanou Panama, Peru nebo Kolumbie. Americký kongres přitom pomoc evropským zemím schválil už v roce 2022 kvůli válce na Ukrajině.
1: Americké ministerstvo zahraničí tvrdí, že peníze budou užitečnější v Latinské Americe, kde pomohou bojovat proti pašerákům drog a chránit panamský průplav. Demokratická senátorka Jean Shaheenová a kongresman Gregory Meeks s tím ale nesouhlasí. V dopise ministru zahraničí Marku Rubiovi upozornili, že vláda porušuje zákon, protože kongres peníze výslovně určil na podporu Ukrajiny a jejich sousedů. V přepočtu jde zhruba o miliardu korun a krok přichází ve chvíli, kdy Pentagon zvažuje omezit americké základny v Evropě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
0: Činohra Moravského divadla Olmouc dnes uvede svou první premiéru v nové sezóně. Hedu Gablerovou dramatika Henrika Ibsena. Režie se ujal Marian Pecko. V titulní roli se představí Kristýna Jurková, říká šéf činohry Moravského divadla Roman Venco.
2: Abyste mohli dělat Hedu Gablerovou, tak potřebujete mít Hedu Gablerovou, kterou pan režisér našel v naší Kristýnce Jurkové. To byla nabídka na čtvrtou spolupráci, která se nedala odmítnout, protože pan režisér se k nám vrací po čtvrté během 8 let. Jsem rád, že je to právě tento titul, který se v Moravském divadle hrál pouze jednou, a to v úplně první sezóně, české sezóně v Moravském divadle v roce 1921.
3: Sport. Hokejisté Sparty porazili předehrávce extraligy České Budějovice 4-2. Zápas byl výjimečný pro obránce Matyáše Michálka, který si v 16 letech odbil premiéru v nejvyšší soutěži. Stal se tak nejmladším hráčem Sparty, který v tomto tisíciletí nastoupil v extralize. Sedmé kolo pokračuje dnes dalšími 6 zápasy. Čeští fotbalisté odletí odpoledne do Španělska na další utkání elitní divize Ligy národů s aktuálními mistry světa. V Oviedu proti nim nastoupí zítra. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Jamal Rodry nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší i křídelník Mladé Boleslavy a nováček v české reprezentaci Martin Schubert.
4: Nejlepší tým na světě teďka, pro mě nejlepším hráčem na světě, nebo hráčem, a pro mě to určitě jako křídelníka bude hlavně Jamal Nakarov, rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít ty hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. No. Těším se na to.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 se přečmejkalkou Brnem i u Bělotína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna už se začíná tvořit kolona před omezením na Šmejkalce na 24. Je to od sjezdu na Benešov z 20. kilometru zatím do 10 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy je od rána dlouhá kolona kamionů. Teď je rozdělená na několik částí. První potkáte u odpočívky 9 křížů kolem 166. kilometru. Pak se různě střídá, kdy kamiony stojí, kde jedou. V levém pruhu je provoz teď plynulý. Na D1 u sjezdu na Bělotín čekejte kolony. U exitu 311 je v obou směrech zúžení do levých pruhů, zdržíte se kolem 10 minut, popojíždí se směrem na Brno z kilometru 312, směrem na Ostravu už skoro od sjezdu 308 hranice. A na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se před Rudnou kolem 6. kilometru řadí kamiony, sunou se pravým kruhem k okruhu. Před ním už se začíná plnit i levý pruh, protože nahoře na pražském okruhu směrem z letiště na D1 se kousek za nájezdem z plzeňské D5 na 22. kilometru před chvílí srazilo osobní auto s kamionem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech do 21. Tolik zprávy.
7: Kilometry Jiřího Ješka.
8: Krásný pátek všem posluchačům Radiožurnálu Sport, krásný den všem, kteří nás posloucháte, kteří máte rádi. Kilometry Jiřího Ješka ve studiu Radiožurnálu Sport vítá Martina Charváta. Martine, krásný den.
9: Krásný den.
8: A velmi rád vidím po velmi dlouhé době taky Jiřího Ješka. Jirko, i tobě přeju krásný pátek.
10: Krásný den, krásný pátek, a je před námi nádherný i víkend babího léta, tak doufám, že si to všichni užijeme.
8: Já ten tady vtípek na úvod byl, protože včera jsme natáčeli věnči Kilometry Jiřího Ješka s Pavlem Bitnerem, Martinem Hačeckým, a určitě se později či dříve dostanou i k našim posluchačům, ale ne, dnes jsme moc rádi, že jsi sem zase dorazil za námi přímo do budovy Českého rozhlasu a domluvili jsme se, že se ještě vrátíme k mistrovství světa, které se konalo v Kanadě, v Montrealu, a já bych možná začal otázkou na tebe, jak bys hodnotil ten mužský závod bez Tadeje Pogačara. Je to ten takzvaný slon v místnosti, tak jak se ti to takzvaně líbilo, oblíbená první otázka?
10: No, já si myslím, že to byl jako jeden z nejotevřenějších závodů vůbec profesionální cyklistice za dlouhou dobu. Samozřejmě Tadej Pogačar by tomu dal úplně jiný formát, možná i třeba větší mistrovský lesk, ale dalo to šanci jiným. Vyhrál zaslouženě Brandon McNulty, který nejenom tím, že v pravý čas zaútočil, ale i vlastně zúročil převahu Američanů v tomhletom závodě, kteří v konci měli vlastně největší početní převahu a dá se říct, že to tak jako česky řečeno umlátili čepicemi, protože kdyby nenastoupil Brandon McNulty, tak by asi za chvíli nastoupil Quinn Simmons a nebo Matteo Jorgensen a asi by to dopadlo podobně. Brandon McNulty vlastně zúročil znalost toho okruhu montrealského, kde se každý rok vlastně jezdí Grand Prix Montreal, což je jeden z těch profesionálních závodů v klasickém kalendáři vždycky na konci léta, a Brandon McNulty, já mám pocit, že ho loni vyhrál, je to tak?
8: Ano.
10: Takže on věděl asi, kde má nastoupit a nastoupil v pravý čas. Byl to šílený závod, jako 273 kilometrů na tom náročném okruhu, jako klobouk dolů, a myslím si, že budeme mít o čem mluvit dneska.
8: Jak se líbil závod bez Tadeje Pogačara Martinu Charvátovi?
9: Ono těžko říct, jestli by to s Tadejem Pogačarem teoreticky mohlo být lepší, když to bylo naprosto spektakulární. Ale vlastně těžko říct, že by to s Pogačarem při tom, kdyby Pogačar předvedl očekávatelný výkon, mohlo být lepší vzhledem k tomu, že by to vlastně mělo jednoznačného favorita a velmi pravděpodobně asi dominanci jednoho člověka dříve, než přišlo rozuzlení toho závodu, který tam byl, takže vlastně s Tadejem Pogačarem by ten závod podle mě tak dobrý, jak byl, těžko mohl být, když si ale odmyslíme tu cyklistickou úroveň, která by ale byla zase jako vyšší, protože těžko říct, jak by s Pogačarem to jako nemohlo být vyšší.
10: Rozhodně musím říct, že by asi bylo jiné obsazení nastupních vítězů a teď nemyslím jenom Tadeje Pogačara, ale ten jeho styl závodění, to znamená, že by prostě nastoupil nějakých 80 kilometrů do cíle a jel by neskutečné vaty, tak by třeba za sebou odvezl někoho, kdo je na to zvyklý, typu Isaac Del Toro, možná Paul Sexas. Tihleti mladíčci by si s ním třeba vystřídali a jelo by se nějaké jakoby takové pravidelnější tempo a možná by jim to vyhovovalo. Takhle ten závod nejdřív tvořila francouzská reprezentace, která se snažila pro Paula Sexase udělat ten závod co nejtěžší. Jako odpravili podle mě půlku toho pelotonu i půlku těch favoritů, protože třeba Remco Evenepoel říkal, že to tempo, které rozjeli Francouzi, tak jemu vlastně uřízlo nohy.
8: No a když se tě na to, Jirko, zeptám, když ti do toho skočím, promiň, je to tak, oni ten okruh jeli snad 12krát a vlastně, když ho jeli poprvé a ten peloton tahal Bruno Armirai za Francii pro Paula Sexase, tak to byl ten nejrychlejší okruh, což je trošku zajímavé, pro mě asi překvapivé, já bych třeba čekal, že pak, když bude nějaký nástup nebo v závěru toho závodu, i když je to po 6 hodinách, rozumím, že jsou ti závodníci čím dál unavenější, takže tam bude ten nejrychlejší okruh, ale Francouzi prostě ten závod pojali tak, že oni jsou hlavní favoriti a že to všem chtějí udělat tak těžké, jak je to jen možné.
10: No, mě to trošku připomínalo třeba taktiku týmu Decathlon na Vueltě, vlastně taky francouzského týmu, i když jako třeba Bruno Armirai je s Vismy, ale jako ta taktika byla podobná a vlastně odpravila na Vueltě i toho Felixe Gála, pro kterého to na té Vueltě bylo rozjeté. A tady já si myslím, že to bylo přehnané tempo a že to popravilo nejenom teda Remka Evenepoela, ale že to popravilo i toho Paula Sexase, že prostě takhle mladý závodník na takhle náročném jednorázovém závodě, který má přes 270 kilometrů, a když ten závod byl takhle těžký, tak prostě jemu to do toho mladého těla podle mě hráblo do těch rezerv tolik, že on sám přiznal chybu. Až teda jako na můj vkus se příliš bičoval za ten nezdar, protože sám říkal, že je to ostuda, jak jel, a že jako byla to školácká chyba, že málo jedl, málo pil a že ho to asi dohnalo, protože ke konci bylo vidět, že ho prostě trápili křeče, ale já si myslím, že to je daný tím věkem, že prostě v tomhle věku člověk na takovýhle těžký závod musí dozrát.
9: No dobře, tak když se vrátíme k tomu nástupu Francie, myslíš si, že kdyby to neudělali, jsme ve fázi kdyby, ano. Kdyby to neudělali, takže potom nastane takové to postupné odpadávání, kdy projedou cílem, potom byl ten dlouhý kopec, takže v každém kopci někdo trochu škubne, potom další kolo, zase někdo, takhle se to bude postupně trhat, protože tím pádem z jejich pohledu to takové to, tak to už roztrhněme, ať potom jedou jenom proti sobě ti nejlepší, tak vlastně dává smysl.
10: No, já mám ale jako opačný názor na to, Martine, protože já si myslím, že tohle právě byla taktika těch Francouzů, že oni pojedou tak vysoké tempo, že v každém kole budou odpadat ty lidi jakoby dozadu, to znamená, že to bude taková vylučovačka a že vždycky, kdo na to nemá, tak v tom kole prostě z toho pelotonu odpadne, až tam zbydou jenom ti nejlepší, Paul Sexas, Isaac Del Toro, Mathieu Van Der Poel. Ale kdyby to ty Francouzi neudělali, tak naopak si myslím, že než aby někdo odpadal ze zadu toho pelotonu, tak spíš budou lidi odjíždět. Bude odjíždět Mathieu Van Der Poel, bude odjíždět s ním třeba Wout van Aert, že ta taktika byla spíš daná, aby někdo nezačal útočit hned na začátku, aby se nestalo to, že odejde silná skupinka, ve které třeba Paul Sexas nebude, a pak by to měli hrozně těžké dohánět. Jo? Takže oni se snažili spíš ten závod udělat tak těžký, aby tam zbyli opravdu jenom ti favoriti, které by si pak už třeba Paul Sexas hlídal.
9: Ale to se jim ale ve výsledku vlastně stalo.
8: No, ale oni to udělali takovým způsobem, že když ten Bruno Armirai vlastně skončil po té hodině a půl, kdy jel vepředu on sám, neuvěřitelná čísla, a vlastně způsobil to, že těch 90 minut nikdo nedokázal nastoupit, protože z toho jeho tempa v podstatě nešlo nastoupit. Tak v okamžiku, kdy mu ale došla energie, tak bylo do cíle strašlivě daleko a Francouzi neměli vlastně už ani oni sami nikoho dalšího, kdo by to po něm v tomhle tempu mohl převzít. V tom okamžiku, kdy Bruno Armirai skončil, tak vlastně zavládlo bezvládí, do cíle bylo strašně daleko a najednou se všichni jako koukali na Francouze, co teda dál, protože když Bruno Armirai přijel dopředu, tak v tom pelotonu bylo 7 nebo 8 Francouzů a ve chvíli, kdy on skončil, tak za prvé už jich tam nebylo 7 a za druhé ti, kteří tam zbyli, tak byli popraveni. My jsme viděli vlastně do několika minut potom, co on skončil, tak vlastně Pare Panther skončil, že už všichni odjížděli na stranu, odstřihávali jim čísla a myslím si, že jestli on dostal takhle zadání, tak za mě je to trochu chyba Tomase Fecklera a jestli ne, tak to musela být nějaká špatná komunikace, protože to opravdu bylo tak zběsile rozjeté, že to vlastně všechny zabilo.
10: A pak z toho začal nastupovat Mathieu Van Der Poel a začal se ten závod tvořit najednou jako na těžce selektivní jenom mezi těmi největšími favority. A bohužel na to doplatil i Wout van Aert, doplatil na to ten Remco Evenepoel, který prostě se z toho tempa, které rozjeli Francouzi, vlastně až do konce nespamatoval. Bylo to takové furt nahoru, dolů, on se furt jakoby vracel do těch předních skupinek, nevracel. Kdo na tom byl výborně, byl Isaac Del Toro, ale zase, stejně jako Paul Sexas, oni se snažili ve svém mladém věku ten závod nějakým způsobem zkoušet jako roztrhat, aktivně jeli, ale já nevím, jestli si třeba Isaac Del Toro nevěřil, protože mně přišlo, že on, kdyby tou formou, kterou měl, nastoupil v tom kopci, který na tom okruhu byl, ten nejtěžší kopec, kdyby jel takhle rychle celý ten kopec, tak ta jeho energie by mu umožnila v tom kopci se prostě odpojit, vzal by sebou jednoho, dva lidi a už by nikdo neviděl. Ale ten Isaac Del Toro, já nevím, jestli to byla, že si nevěřil, nebo jestli to byla prostě nějaká neskušenost, on nastupoval vždycky v posledních 200 metrech až na horizontu a tam už jako nikoho, tam už ten rozdíl neudělá. Jo, on kdyby jel celou dobu, tak ten rozdíl udělal, protože měl neskutečnou formu, ale prostě ji nedokázal použít, no a nakonec to skončilo tak, že v těch posledních dvou kolech rozhodujících tam byly už prostě skupinka polomrtvých závodníků, z nich jako pak už bylo o tom, kdo nastoupí v ten pravý moment, v momentě, kdy ostatní jsou popraveni a nemůžou na to reagovat, a to jako využil Brandon McNulty.
8: Já nás ještě vezmu kousek zpátky, protože přijde mi, že vlastně po tom, co zavládlo to bezvládí, tak já bych ještě začal u Matějho van der Poola, protože on byl tím, kdo to prostě vlastně celé zase roztrhal a zničil, protože to bylo nějakých, řekněme, řádově 100 kilometrů do cíle, možná 90. My jsme na možná takovéhle věci v éře tady je Pogačara zvyklí, ale klidně to můžu hodit, Martine, na tebe, jak ty, nebo nevím, jestli se chceš vlastně vyjádřit k tomu, ale mně to přišlo strašně zajímavé, jak byly kontrastní prostě postoje těch závodníků, že na jednu stranu šlo se dostat k fantastickému úspěchu, dojet třeba druhý, spoiler, a vlastně být relativně pasivní, nebo v těch závěrečných fázích prostě našetřit síly až do toho úplně posledního okruhu, anebo ten, kdo skončil třetí, to prostě naopak se snažil roztrhat, dostat se vlastně před ty favority a prostě byl neuvěřitelně aktivní, být strašně vidět. A přijde mi jako skvělé, že vlastně v tom závodě byly evidentně různé cesty k tomu, jak dospět ke skvělému úspěchu. A opravdu si myslím, že jako to nemuselo dopadnout, že ten, kdo vyhrál, vyhrál, kdo byl druhý a kdo byl třetí, byl třetí. Tak když se zastavím u van der Poola, tak překvapilo tě to třeba, že takhle začal?
9: Na jednu stranu ano, na druhou stranu vlastně jistým způsobem ne, když si vezmeme, že týden předtím se vydal na solo více než 150 kilometrů, tak jestli už jede jenom 100 v vozovkách, tak to vlastně vypadá relativně pohodově. A jak si říkal s tím spoilerem, ještě bychom se vlastně s podobným způsobem mohli dostat k Matsi Pedersenovi, určitě, který to vzal vlastně úplně s podobným způsobem a najednou se tam vynoří v posledním okruhu s tím, že si tam na to naše třil, nebo v rámci možností nejspíš, protože já jsem ho neviděl většinu závodu, ale tak jako odhaduje člověk, že si tam nejspíš jako nechal asi nějaké síly. Ale když necháme tu linku Wout van Aert, Matěj van der Poel a jeho nástup vlastně i s Woutem van Aertem, tak ten jeho nástup podle mě byl daný tím, co se říkalo před závodem po velké ceně Montrealu, tedy že mladí a lehcí muži zkrátka budou mít velmi pravděpodobně, pokud se to nechá na závěrečných okruzích, dostatek síly vůči své hmotnosti a také i vzhledem ke svému věku na to, aby ho porazili, tak to prostě zkusí, což je hezké a zejména, a to mě zase osobně dostávalo spolu s Isaacem Deltorem ke stejné myšlence, že zatímco Matěj van der Poel v závodě bez vysílaček se umí orientovat, tak jsem si nebyl jistý, jestli Isaac Deltoro tam naopak není ztracený. Neznám, nevím, jaké dostává informace během běžných závodů, ale jestli náhodou v závodě kdy neví, kolik jsou před ním, jestli si to neumí dopočítat, jestli to nepočítá, jak to tam vlastně má, tak jestli tohle nebyl ten důvod, proč jel tak vlastně zvláštně možná, nebo netakticky?
8: Jak když to řeknu legračně, omlouvám se, a teď to vůbec nechci zesměšňovat, podle mě van der Poelovi se to strašně dobře počítá, když je první v tom závodě. Já si myslím, že on se na to dívá úplně jako takhle, že jo, protože pak ty rozestupy, anebo on navíc nemá týmové parťáky, což je teda stejné jako vlastně Del Toro, děkuju, ale třeba právě ta dynamika belgického dua, kdy oni vlastně nevědí, jo, ten druhý Wout van Aert tu chvíli prostě neví, jak je na tom Remco Evenepoel, Remco neví, jak je na tom Wout, který je před ním, jako je to extrémně zajímavé bez těch vysílaček.
10: No to chci říct, že právě ten závod ještě jakoby byl okořeněný tím, že tam nejsou ty vysílačky, ti závodníci najednou spolupracují s lidmi, se kterými vlastně závodí a soupeří během roku, protože jsou z jiných profesionálních týmů a teď najednou se ty koalice tvoří strašně těžko. Spousta lidí říkalo, že Isaac Del Toro, když odjel Brandon McNulty, tak Isaac Del Toro přestal závodit, protože si uvědomil, že jeho týmový parťák Brandon McNulty z týmu UAE Emirates, sice soupeř v tomhle závodě, ale jinak týmový parťák, má šanci dostat duhový trikot mistra světa, takže už přestal potom být aktivní, což jako může být pravda a vůbec bych se nedivil, zvlášť po té, co pro Isaaca Del Toro vlastně třeba předváděl jeho týmový úplný boss a vlastně kapitán toho týmu Tadej Pogačar na Tour de France, takže ta týmová jako souhra tam musí nějaká určitě být. A když Isaac Del Toro věděl, že asi ve Spurtu ten závod stejně nevyhraje, tak aspoň potom teda už nechal ty síly, aby Brandon McNulty o ten trikot nakonec nepřijel, když prostě byl ten první, který nastoupil. A další věc je, že v tom závodě potom jako nejlíp se orientovali ti zkušení. Michael Matthews, Matthew Van Der Poel, Mats Pedersen, Tom Pidcock, kteří vlastně ty vysílačky jakoby nepotřebují. Jsou to výborní klasikáři, výborní závodníci na ty jednorázové závody. Giulio Ciccone, další prostě zkušený závodník. Ben Healy, jo, to jsou lidé, kteří nepotřebují taktiku, kteří prostě jenom útočí a jenom to zkoušejí. A je vidět, že prostě v té první patnáctce tam nebylo jméno, které by člověk řekl, že tam nepatří. Jo. To byl tak selektivní a tak spravedlivý závod, že samozřejmě můžeme si říkat, jestli Brandon McNulty je opravdu ten mistr světa, protože to není to jméno, o kterém by jako cyklistika asi řekla, jo, tak tenhle ten člověk poveze hrdě ten bílý trikot s duhou uprostřed celou sezónu, protože já si fakt nedovedu představit, a teď teda jako zase skáču asi na další téma, ale já si nedovedu představit tu příští sezónu, že Brandon McNulty, který je vlastně domestik v tom týmu UAE Emirates, bude jezdit v duhovém trikotu pro Bidony, Tadej Pogačarovi nebo Isaacu Del Torovi.
8: Teď to tak rok měli ženy, že jo? No. Jo, tam prostě Magdalena Valier, Kanaďanka, která byla mistryně světa, vlastně to její kariéru jako nějakým způsobem jako neposunulo. Je otázka, jestli to tým UAE teď nějakým způsobem zkusí využít. A třeba Brandon McNulty bude dostávat víc šancí v závodech, ve kterých není Tadej Pogačar, ale myslím si, že na té hierarchii, pokud Tadej Pogačar bude na startu, věřme tedy, že se uzdraví, že ten jeho pád jako nebude znamenat nějaký razantní pokles formy, tak si myslím, že se nic jako že se nic nezmění, no.
9: No ironie je, že on dostane prostor, ale v časovce, ve které ten dres nemá.
8: Ne, já jsem myslel, že pojede, rozumím ti, jsem myslel, že pojede třeba na jiné závody, víš, že mu jakoby dají víc jiný kalendář, než má tady Pogačar, aby mohl jezdit víc na svůj výsledek a Brandon McNulty třeba v těch týdenních závodech, protože je skvělý časovkář, tak si myslím, že má na to, aby zajel dobrý výsledek, ale jako shodneme se na to, že je to mistr světa zasloužený, ale že to jako neznamená, že teď bude vyhrávat jako ty další závody, no.
10: No právě, že to bude jako trošku jakoby krok zpátky po tom, co světovým šampionem byl Tadej Pogačar, a je prostě krásný, když člověk v duhovém trikotu vyhrává ty nejelitnější závody, že to je prostě jako úplná výkladní skříň té cyklistiky. A teď prostě na UCI v marketingovém oddělení si drbou hlavu a říkají, tyjo, tak co s tím Brandonem McNultym, jak tohle využijem, protože on, jestli dostane v týmu UAE Emirates šanci na nějaký etapák, aby ho jel na sebe, tak to bude třeba okolo Polska, čímž jako nechci říkat, že to je podřadný etapák, ale prostě v té hierarchii jako fajn, ale jinak prostě ten Brandon McNulty je pro ten tým důležitý v tom, že prostě je to elitní domestik, elitní tahoun na těch rovinách, skvělý časovkář, možná dostane šanci i v nějakém jako jednorázovém závodě, které taky umí vyhrát, ale prostě jako je to škoda, no. A zase pro jeho osobní jako kariéru, já si myslím, že to je zasloužený výsledek, protože to je neskutečný dříč a je to takový to jméno, který jako nevidíte, je to taková ta černá práce, ale jako on si to zasloužil a jel fakt skvěle a jako asi v ten pravý moment prostě vyhrál takovýhle závod. Měli jsme víc titulů mistra světa v historii za posledních 25 let. Byly tam jména, která jako se dá říct, že vyhrávali náhodou a pak celý rok vozili ten trikot, ale přesně jim to moc tu kariéru nezměnilo. No.
8: Jako otevírá to spoustu zajímavých témat. Já chci jenom připomenout to, co jsme tady taky už jako hodněkrát řekli, že to jedna věc, kterou to jasně ukazuje, je, jak kvalitní lidi v týmu Tadeje Pogačara jsou jen pomocníci. To tady prostě říkáme poprvé a je to fakt, je to pravda, ten tým je nejbohatší a prostě má vynikající scouting a dokáže lidi, kteří by v jiném týmu, menším týmu, mohli mít ambice na to být lídrem, aby pomáhali. A prostě tohle je jeden z nich, jelo se na něj částečně a on to dokázal jako proměnit v nejlepší den jeho života, což bylo pak jako vidět v těch reakcích po závodě. A vlastně jenom se chci ještě vrátit, když jsme si povídali, Jirko, před mistrovstvím světa, tak my jsme zmiňovali ten americký tým, ale já si pamatuju, co jsme tady řekli, pamatuju si, co jsem řekl já, tři fantastičtí lidé, fantastičtí cyklisté, ale umíš si, Jirko, představit, že by Quinn Simons jel na Brenda McNultyho? Tohle přesně jsem řekl a já si zatím stojím, já si to představit nedokážu. A on to vlastně jakoby neudělal úplně takhle přímo, ale tím, že tam byli ve třech a tím, že tam byli ve třech pak snad nějakých devíti lidech, tak to sehráli jako absolutně dokonale a já prostě smekám, jenom chci ještě říct, dám ti slovo, chci říct jedno jméno, Matteo Jorgensen. Už prostě možná zapomenutý, opominovaný, prostě měl zdravotní problémy, nevyšla mu tour, ale co on tady předváděl, tak myslím, že Brandon McNulty by to tričko měl rozstřihnout na půl, možná na třetiny a kousíček poslat Matteu Jorgensenovi, protože Američani to udělali fantasticky.
10: Je pravda, že jak jsme tady říkali, že si nedovedeme představit žádný vlastně národ, žádný stát, žádný ten reprezentační tým právě pro to mistrovství světa, že budou vlastně bez pochyby opravdu parťáci na ten jeden den, přestože jsou jinak soupeři celý rok v těch profesionálních týmech. Ale teď zpětně si to uvědomuju, že jestli některý národ by takhle měl fungovat, tak to jsou právě Američani. Že oni mají to národní cítění, já to znám z toho paralympijského sportu, znám to z jiných sportovních disciplín a vůbec třeba jak funguje tým, já nevím, třeba ta dráhová reprezentace, když je mistrovství světa, tak prostě oni tohle to dokážou. Oni jako mají to, tu hrdost národní tak velkou a...
8: A myslíš, že jim pomohlo, že to bylo za rohem? Že to bylo jakoby poblíž, oni to taky nemají tak často, prostě mi to přijde pořád, že je cyklistika evropský sport, myslíš, že ne?
10: Je to možný, ale zase fakt si myslím, že prostě jim to sedlo jako týmově, že Michael Creed, který jako ten tým vede, tak je neskutečný motivátor, já jsem s ním závodil párkrát, je to prostě takový ten typický Američan, který prostě we are great, we gonna win, jo, a oni byli jako silově, početně, prostě nejlepší a fakt si myslím, že kdyby nenastoupil Brandon McNulty, tak mohl okamžitě nastoupit Quinn Simons, který tohle to umí úplně stejně a Matteo Jorgensen, který tam pokrýval všechny ty nástupy neskutečným způsobem, tak jim prostě jim dvou potom jako to vítězství zařídil a bylo by jedno, jestli by nastoupil ten Quinn Simons nebo Brandon McNulty, oba na to měli neskutečně. Tohle to třeba nejsem si jako fakt schopnej tvrdit, že by to zvládli Belgičani. Jo, že kdyby najednou Remco Evenepoel a Wout van Aert byli v této situaci a byl tam s nima, já nevím, ještě někdo, tak podle mě by takhle jako spíš by jeli proti sobě a spíš by to bylo jako kdo první nastoupí. Byla by to taková ta situace jako kdysi, kdo to z našich posluchačů bude pamatovat v týmu Quickstep, když prostě v klasikách oni jeli Paříž-Roubaix nebo Flandry a bylo tam v první skupině 7 závodníků z Quickstepu a nastupovali prostě neskutečně brzo jenom proto, aby ten, kdo je první nastoupí, ty ostatní už ho nesměli sjíždět, tak takhle prostě několikrát Zdeněk Štybar přišel o skvělý výsledek, protože prostě někdo z těch jeho parťáků nastoupil o 2 vteřiny dřív, než chtěl Zdeněk Štybar a on už ho nesměl sjíždět a vlastně ten člověk vyhrál, protože oni dokázali to, ten peloton už potom uhlídat. No.
9: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, bavíme se o mistrovství světa v cyklistice, především o tom mužském silničním závodě. Jedno téma nastolím a trochu už jsem to naznačil, ale vrátíme se k němu a chtěl bych ho více probrat, protože už jsme to tady zmiňovali několikrát a sice roli vysílaček v tomhletom závodě a sám si, Jirko, řekl, že vpředu v závodě bez vysílaček nakonec jsou ti nejlepší, ti, kteří jsou zkušení. Závodí se na okruzích, takže faktor a argument bezpečnosti v tomhletom závodě není pro vysílačky až tak velký, možná vzhledem k tomu, že ten okruh byl opravdu krátký za plného obsazení podél bariér, tak bych řekl, že téměř až nulový. Tak myslíš si, že opravdu by vysílačky v těch závodech, které budou takto koncipované, byly tak nutné, protože jejich vliv a to pozitivní v tom smyslu chaosu pro diváka absolutně jako skvělé situace byl velký?
10: Já jenom jako naprosto souhlasím a jako byl bych i za to, kdyby se dali jezdit třeba jednorázový závody takhle na těch okruzích. Samozřejmě máme ty největší klasiky, prostě Paříž-Roubaix vede jako z Compiègne do Roubaix, jo. Tam těžko to uděláme na okruzích.
9: Ano.
10: Ale kdyby světová cyklistika přišla s nějakým novým jakoby jednorázovým závodem, který by byl podobný typu mistrovství světa, že by se jelo prostě na 15-10 kilometrovém okruhu a byl to takhle selektivní závod a někdo chtěl uspořádat prostě takovouhle novou klasiku, tak tam to má naprosto jako odůvodnění, protože přesně všechny ty argumenty, pro které hovoří pro vysílačky, ať je to bezpečnost, ať je to třeba rychlá pomoc při defektu, tak tady na těch okruzích krátkých se to dá vyřešit těma stacionárníma depama, kde prostě ten závodník tam prostě dojede, je tam vždycky nějaké auto, které prostě ten defekt vymění, a co se týče informací, tak mohou fungovat ty týmy prostě s nějakou cedulí jako na biatlonu nebo jakémkoliv jiném sportu, kde se dokážou ty odstupy nějakým způsobem ukázat. Ale jinak jakoby ta taktika, to přemýšlení, tak samozřejmě jako bez těch vysílaček je to samozřejmě strašně zajímavý a dává to velkou šanci těm zkušeným závodníkům. No.
8: Určitě tady to dává smysl na městském ohrazeném okruhu, jak ty jsi to řekl, jenom mě v souvislosti s tím vlastně napadlo, že bych třeba v tom případě, pokud by závod vypadal takhle, škrtnul auta, což jsme viděli v tom juniorském závodě, kdy tam ten španělský řidič proletěl cílem a jel podle odhadu asi 150, pak za to dostal teda pokutu, vyloučili ho z celého toho šampionátu, ale ten okamžik, i když jako vlastně na začátku vypadal docela úsměvně, tak člověk si říkal, jako stačilo opravdu, aby on dopadl a jako škubnul rukou, anebo aby, já nevím, to auto je plné věcí, že jo, no, Jirko, jasně, to ty víš, no, líp než já, tak jako aby ho cokoliv praštilo, tak skončil v lidech, vletěl by do nich jako stovkou a byli by tam prostě mrtví. Tak si říkám, jestli tohle, a vlastně je to jako strašně zajímavá myšlenka, protože my jsme zvyklí na to, že ten cyklistický závod nějakým způsobem vypadá a vlastně ten servis, který závodníci mají, zdá se mi, že jako vlastně pořád roste, jo? Že prostě ty občerstvovačky se trošku jako regulují, to je pravda, ale to, že si jezdí, nebo že jim jezdí ti jejich domestici dozadu pro věci, to je taky zajímavá věc, prostě jestli vlastně by se neměli třeba, já nevím, vzít toho jídla víc na záda, anebo si prostě vzít tu pláštěnku taky na záda, holt, my všichni ostatní obyčejní lidé to tak děláme, tak nevím, proč oni by nemohli. Určitě je to zajímavé, jenom si říkám, jestli prostě bez těch vysílaček, on ten chaos opravdu vypadá krásně, když je to v tomhle trošku sterilním prostředí, když je to jednou za rok, a říkám si, že přesně jak jste oba dva i jako řekli, že vlastně kdyby tohle se dělalo na nějakém normálním závodě, tak já bych se toho strašně bál.
9: Má to řadu podmínek, ano, jednoznačně, řada podmínek je velká, ale sám si, Karle, naznačoval v minulých dílech, že se objevují situace, kdy se pořadatelé závodu snaží od někud vjet a vlastně na stejné místo dojet. Už se to kolikrát objevuje i na Grand Tour, že projedeš několikrát, jednou, dvakrát, třikrát, to povětšinou bývá, stejný okruh, tak aby si zabezpečoval menší okruh, menší vzdálenost na tom závodě, pro pořadatele samozřejmě také výhodné.
8: A pro fanoušky extrémně výhodné.
9: Navíc. Takže tohle je možná ten způsob, kdy se všechno posouvá dopředu, ale říkám si, jestli v takových situacích není možné z hlediska technologií udělat naopak krok zpět. Ale je to samozřejmě za hrozné řady podmínek a za dlouhé řady podmínek, co by se muselo stát, aby to takto mohlo být.
10: Ne, ta cyklistika se bude muset vyvíjet jako každý jiný sport, bude muset samozřejmě i třeba jít naproti těm divákům. Spousta lidí, ale i z cyklistiky, říkalo třeba z těch majitelů, těch profesionálních týmů na tenhle ten závod, na to mistrovství světa, říkal, jak chcete přinutit lidi, aby koukali 7 hodin na cyklistický závod. Jo? Že jsou to závody zbytečně dlouhé. Já si to nemyslím. Já jsem fanoušek a pro mě 7-hodinový závod, pokud je takhle atraktivní, tak já u toho klidně vydržím. Jsou fanoušci kriketu, který vydrží u test eventu celý týden, jako u jednoho zápasu. Jo. Takže asi v tom ten problém není. Ale pokud se budou zakládat nové závody, které budou chtít mít jednorázovky, které budou chtít mít prostě nějak jinak se odlišit od těch klasických Paříž-Roubaix kolem Flander a Strade Bianche, tak Já bych byl proto udělat to přesně takhle na tom krátkém okruhu někde ve městě a bez těch vysílaček, ať prostě i ty profesionální týmy jednou za čas zkusí fungovat právě bez těch technologií.
8: Když to malinko dám na stranu, jenom mě na to přivedla teď ta tvoje myšlenka, jak cyklistika musí bojovat o diváky a snaží se o to, tak možná budu střílet trošku do vlastních řad anebo do řad kolegů v televizích. Já jako fanoušek tohohle sportu vidím prostě obrovský prostor ke zlepšení v tom, jak ten přenos je pojatý. Bylo to vidět na časovce, kde mi to přijde opravdu, Jirko, jako absolutně zoufalé, kdy v dnešní době se mi zdá, že ti závodníci dělají to stejné, co já dělám doma. Já se dívám na televizní obrazovku a v ruce mám mobil, protože ta televizní obrazovka mi prostě neposkytuje informace, které tou dobou jsou veřejně známé. A já prostě v roce 2026, když se dívám na jednoho závodníka, jak jede, tak ano, to je nudné. Já to uznávám, prostě sledovat jedno kolo, minutu a pak je prostřih režiséra, který tu má větší štěstí a tu nemá větší štěstí na někoho jiného. A mezi tím propásnu spoustu lidí na mezičasech. Přitom prostě ty kamery tam jsou ta data k dispozici. A my je jako fanoušci tohohle sportu prostě nedostáváme, snad jako s výjimkou jedné prostě placené verze jako jednoho streamovacího poskytovatele, kde to jako částečně tímhle správným směrem jako vystupuje. Ale prostě my to vůbec nevidíme. A na tom mistrovství světa teď zrovna, jak Martin říkal, je to na okruhu. Tam se vlastně děje tolik věcí zároveň a my o nich nevíme. My vlastně nevíme, jaký závod jel Mats Pedersen, kterému nechybělo vůbec moc a on ho mohl vyhrát. Ale to je přece pro boha úplná šílenost. Ten závod se jel 6,5 hodiny a opravdu tam jako chybělo takhle malinko, aby Pitcock s Chikonem dojeli McNultyho. Tím pádem by podle mě se k ním dojelo těch dalších 7 lidí, sprintovalo by se a Pedersen mohl být mistr světa, jo. A my jsme koukali 6,5 hodiny na závod a my bychom vůbec nevěděli, co ten Mats Pedersen dělal.
10: Přesně tak, jako stejně jako nikdo nevěděl, že Tomáš Pitcock a Matias Vacek měli pád, jak ten pád vypadal. A tohle jsou věci, které toho fanouška zajímají. Nejenom nás jako z České republiky, protože v tom byl Matias Vacek, ale vůbec prostě pro ten vývoj toho závodu je to klíčový. Ale prostě jako i v tomhle tom se bude muset pořád jako ten sport rozvíjet, no.
9: Tipuju, že drony půjdou tímto směrem.
10: Jo,
9: osobní tip je, že tímto směrem jako to celé může jít a že zmizí motorky a tím pádem se budou závodníci schovávat za dron. Ne, to si dělám legraci, ale že zkrátka nastane tahle situace, kdy drony mohou vyřešit to, co si Karle naznačil, jenom ještě mobilní signál, přenos a podobně ještě asi není úplně
8: ale je to
9: na
8: další
9: takové úrovni. A ta cena, pardon, cena ještě asi.
8: Ale je to, Martine, další podpůrný vlastně asi argument, proč to možná půjde tímhle směrem těch okruhů, protože zase ten dron vlastně operátor, nějaký člověk tam musí být poblíž a zase je to věc, kterou prostě na tady nějakém městském okruhu provedeme velmi snadno. Napadá mě, viděl jsem krásný záběr dronu na Tour de France, ale bylo to v té časovce asi loni, závěrečná Donis a prostě bylo tam jedno místo, kde oni dopředu, tam byl ten člověk připravený, ale že jo, dělá se to jako na závodě z bodu A do bodu B výrazně obtížněji. A je pravda, jako všechno to nahrává, že se to tímhle směrem bude prostě posouvat z hlediska bezpečnosti, financí, nějaké organizace. Asi jo, asi prostě cyklistika si bude muset připustit, že jedna věc, krásná věc je historie a druhá věc je, že prostě bojuje se o diváka, no.
10: Jo, je to tradiční sport, pořád se odkazuje k té době Eddieho Merckxe a já nevím, ještě možná předválečné cyklistiky, kdy byly etapy 400 kilometrů, jo. Tohle to prostě z toho se bude muset asi trošku ustoupit. Navíc třeba pro mě, jako pro závodníka, tyhle ty akce v těch městských okruzích, jako to je nejlepší, protože ty diváky vidíš několikrát, oni vidí tebe několikrát, je tam skvělá atmosféra, dá se to krásně zabezpečit, ty bariéry vlastně můžou být kolem celé té trati. Najednou jsem teda myslel během toho závodu a já jsem to pak jako našel řešení, kam chodí na záchod ty závodníci, protože když máš vlastně tu trať obsypanou těmi plůtky a všude jsou lidi, tak bylo tam jedno místo, které jsem pak našel, že tam byly jako ty toaletní budky, tojtojky.
9: Bylo na začátku toho stoupání,
10: A bylo tam paravan, za který si mohou jenom prostě na malou odskočit ty závodníci, že nejsou vidět, protože třeba v tom ženském závodě juniorky do 23 let, tak ty holky prostě si taky musí odskočit. Ty závody byly extrémně dlouhý i pro ty ženské kategorie. Pro ženy to byl vlastně nejdelší závod v historii. Tak i tohle to se musí řešit. A to, že sice třeba muži měli prvních 100 kilometrů po rovině a pak se teprve najelo na ty okruhy. Tak dobře, tak si ty si potřebuješ odskočit po nějakých 50 kilometrech, protože to tělo reaguje tak, že jak se začne ten závodník v tom závodě hýbat, tak samozřejmě se začnou vyplavovat ještě ty zbytky únavy z posledních tréninků, z posledních závodů. A jako na tu malou se ti chce vždycky po té první hodině, možná někomu i dřív, ale pak, když ten závod trvá 7 hodin a ten závodník správně pije, tak pak ještě na těch okruzích taky musí minimálně jedno.
9: A vážně šli, Jirko?
10: No, já jsem právě nikoho neviděl, no, ale jako ono...
9: Možná tam byl jenom Pedersen.
10: Možná v ten moment, kdy jako najeli na ten okruh a ty Francouzi to takhle rozjeli.
9: Aby ses nevrátil přece.
10: Tak už se nevrátíš a... Je pravda, že když se jede to tempo, tak se ti přestane chtít, jo, protože prostě jako máš úplně jiný starosti, jo. Ale pak teda jako nechápu, že když dojel do cíle, abych okamžitě jel na záchod, já bych jako už nevydržel. Já teda jsem vždycky hodně pil a málo jsem se potil, takže já jsem byl schopný si jít odskočit jako 3x za jeden závod. A jako přesně, jako na kole se to v tomhletom prostředí vlastně dělat nedá, protože prostě ty lidi jsou všude a ty nemůžeš jako močit před lidma. A vlastně jako zastavit si v kopci na začátku stoupání, to nejtěžší, on tak jako sorry, tak to už, jako, to už pak nemusíš jet dál, to už tam můžeš zůstat.
9: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, bavíme se o mistrovství světa v silniční cyklistice, konkrétně o závodě mužů, tom hromadném závodě mužů. Ještě zpátky k samotnému průběhu závodu. Čím si vysvětlujete to, jak skončili Belgičani? Jak skončila dvojice, především Wout van Aert a Remco Evenepoel?
10: Oba řekli po závodě, že neměli svůj den, jo, což se může stát, jako prostě se probudíš do blbýho dne.
9: I na komunikaci.
10: Ale jako podle mě Remka fakt zařízlo to tempo těch Francouzů. A Wout van Aert podle mě to zkoušel, ale bylo vidět, i když prostě jel s tím Matthew Van Der Poelem, tak bylo vidět, že prostě tam není ten tah. A pak teda, když se Remco Evenepoel vracel do té skupiny s Woutem van Aertem, tak Wout van Aert dokázal přepnout do toho módu, že mu teda pomůže. Hmm. Ale podle mě jako spolu ne úplně dobře komunikovali. A jako... Samozřejmě, bez vysílaček je to těžký a ty můžeš těžko vědět, jak se cítí tvůj parťák, který je půl minuty za tebou v jiný skupině a ty nemáš šanci z toho něj nějak říct. Možná chyba i v komunikaci toho belgického týmu, toho těch pomocníků, kteří určitě na trati byli, na těch bufetech, vždycky se dá říct, hele, Remko se vrací, nadechnul se zpátky, tak na něj počkej, jestli ty se necítíš na to, že vyhraješ, tak se tam vrať a počkej mu, nebo minimálně nebuď aktivní v té první skupině, ať si to Remko může dojet a pak mu pomož. Ale přišlo mi, že každý si jede ten závod tak nějak jako sám na sebe. No.
8: Nakonec 12. 28. místo. Já jenom zkusím ti taky odpovědět, Martina, ale jenom chci říct jednu věc, která vlastně navazuje i na to téma komunikace. Mě hodně pobavil Thibaut Nys, který když odstoupil, tak prostě v cíli okamžitě dával rozhovor s Porze, což je v pořádku. A v tom rozhovoru v průběhu toho závodu řekl, že mu Remko řekl, že dneska nemá dobrý den. A jako jsme zase u mistrovství světa bez vysílaček, ale prostě tahle informace jako zazněla do éteru nějakých 70 nebo 80 kilometrů před cílem a to mi teda přišlo taky, že je jako hodně zvláštní. Prostě dobře, tak ho neměl, ale jako by posílat to prostě ven, když se ještě pořád závodí, mi přišlo jako přinejmenším na zdvednout obočí. A já se přiznám, že Remco Evenepoel byl jako favoritem sázkových kanceláří před tím závodem. A já jsem mu prostě nevěřil z toho důvodu, že mě se pořád... On mě strašně mate jako závodník. On je jednoznačně podle mě nejlepší časovkář dnešní doby, posledních několika let. O tom se vůbec nemusíme bavit. Dost možná nejlepší časovkář všech dob. Ale v těch silničních závodech on má prostě při těch opakovaných vysokých úsilích, on má strašný problém, když se nejede podle něj. On se dokáže do těch skupin vracet, protože on je prostě neuvěřitelný v tom vlnitém terénu. Ale jakmile jakoby on má reagovat na tempo někoho jiného a nástupy, tak on buď teda jde a tím pádem vybouchne a je konec a protože tohle nechce, tak ty lidi nechává odjet a pak je jako postupně sjíždí. No ale vede to prostě v závodě, kdy nemá informace dostatečné, kde je daleko, že prostě je to vlastně mimo jeho kontrolu, no. A podle mě pro Wouta van Aerta se ukázalo to, co jsme taky řešili předtím, jestli to pro Mattieho van der Poela a Wouta van Aerta náhodou není moc těžké. A myslím si, že pokud Wout van Aert řekl, že to nebyl jeho nejlepší den, tak odpověď u něj byla, že pro něj to prostě moc těžké bylo, no.
10: A zároveň on to sám říkal. Ano. On říkal jako tenhle okruh, jako když jsme tam najeli v tomhle tempu, tak jsem věděl, že jako se svojí váhou tam nemám co dělat, no.
9: Zároveň, když se podíváme, jak se to posledních 60-70 kilometrů u těchto dvou vyvíjelo, tak když už z nich někdo něco pro někoho dělal, tak to byl van Aert pro Evenpoola, což vlastně v tom, co si naznačil, Karle, že ještě před koncem závodu a v průběhu se Evenpool svěří, že to úplně nevidí, tak by přece mohlo být spíše obráceně.
8: No, on to neví. To je právě ono. Ty nemáš ty vysílačky. To je přesně ono. Tohle je přece odvrácená strana té stejné mince. Protože když všichni známe I'm gone, I'm dead, tak to je informace, kterou tady Pogačar dává svým kolegům. Adame, jeď si pro třetí místo, na mě se vůbec neohlížejte, já si nějak dojedu do cíle. A tady ta informace nemůže zaznít. A Wout van Aert prostě je vepředu, tam ho dropne Mathieu van der Poel, on je najednou vepředu, ale není vepředu. Remco to neví, že Wout van Aert už není úplně vepředu a Wout van Aert neví, že Remco má trošku problémy a že by měl třeba zastavit okamžitě a pokusit se Remka dotáhnout dopředu. On to prostě neví. Ty jakmile ty informace nemáš, tak je to jako na nějakém tvém instinktu, ale je to na tvém jako odhadu toho, co se děje jinde. No.
10: A já to hodím i trošku do toho charakteru těch závodníků. Wout van Aert jako je ten typ, který fakt jako v téhle fázi jeho kariéry, zvlášť potom, co konečně vyhrál Paříž-Roubaix a když věděl, že jako asi tenhle závod nevyhraje, tak je přesně ten typ, který fakt jako rád pomůže, protože prostě má ten tah, je na to zvyklý, vlastně celý rok to dělá v tuhle tu práci ve Vismě, pokud nejede zrovna nějakou klasiku sám na sebe, tak prostě on tohle umí. Já si nedovedu představit, že by Remco Evenpool jako s jeho charakterem někomu někdy pomáhal. Jo, prostě on je sólový hráč, toho dělá vynikajícího v těch profilech, kdy buď jede časovku, nebo se mu podaří v takovémhle jednorázovém závodě včas ujet a pak, jak už je tam sám, tak on přepne do toho časovkářského módu a už nikomu nedá čuchnout. Jo? Kdežto tady, on je přesně taky ten typ, že když se mu úplně nedaří, ty jsi to říkal dobře, Karla, že když on prostě musí jet ne podle sebe, ale podle někoho, tak za chvilku začne být vzteklej, protože prostě začne být naštvaný, že mu tamhle někdo jako najednou nastoupil, začne mlátit
8: nebo do někdo vyjel do cesty.
10: Nebo mu někdo vyjel do cesty, nebo naopak někdo netahá, když potřebuje se někam vrátit. Jo, já to chápu, tyhle ty emoce, já jsem je měl taky, já jsem taky nadával buď na hlas, nebo sám pro sebe, ale spíš na hlas, když se mi něco jako nelíbilo v tom závodě, když někdo jel moc rychle, nebo naopak jako zase nestřídal. Jo. Znám to, dokážu to pochopit, mám pro to jako nějaký vnitřní jako pochopení, ale zase prostě je to ten typ, který fakt jako těžko by pomohl. On by radši podle mě odstoupil a řekl dobře, tak dneska se mi najede dobře a odstoupím, než aby třeba Woutu van Aertovi pomáhal. No. Což nemyslím, že je prostě špatně, jako jeho tohle ten egoismus dovedl až jako na to mistrovství světa nebo vyhrál díky tomu olympiádu v Paříži, jak časovku, tak silniční závod. Tady se také jako předpokládalo, že po tom, co vyhrál tu časovku, tak jestli pojede takhle, tak by ten nedělní závod s hromadným startem klidně mohl vyhrát taky, ale prostě bohužel.
9: Belgie je vyřešená, co Slovinsko bez Pogačara, protože Primož Roglič vypadal, že mu zbylo nějaké to závodění po Vueltě.
8: To mě to zahřálo u srdce. Ta pasáž, i když nakonec nebyla tak dlouhá, tak já jsem měl strašnou radost. Vypadal výborně, vypadal, že si to užívá.
10: Jo, tak rozhodně a jako myslím si, že ta letošní sezóna, jeho představení na Vueltě, tak stejně tak i tohle to bylo strašně fajn, ale je vidět, že prostě zatím tady tam je velká mezera a i když teď nás čeká vlastně mistrovství Evropy ve Slovinsku, tak tím, že tam nebude ten Tadej, tak jako nikdo nepředpokládá, že bohužel jako že by Roglič oblékl třeba modrý dres s těma hvězdičkama pro nejlepšího závodníka v Evropě, to prostě asi už ne, no.
8: 58 závodníků nakonec dojelo do cíle, bohužel ani jeden Čech, ten pád Matyáse Vacka, už jsme zmínili, kvůli tomu vlastně Matyáš ani neodstartuje na tom evropském šampionátu. Možná ještě, Jirko, bych to vzal úplně obecně z toho českého pohledu, protože strašně se to jako těžce hodnotí, že jo? A slyšeli jsme od Petra Kaltofena, když tam česká výprava odlétala, že ty ambice vlastně byly v podstatě v každém závodě a ono to bohužel nedopadlo doslova ani v jednom, protože ta top ten, já vím, vůbec to nemyslím špatně na kohokoliv, ale bohužel to prostě neklaplo, je to zklamání.
10: Hele, já si nemůžu říct, že by to bylo těžký hodnotit, já myslím, že to je úplně jednoduchý hodnotit, je to zklamání. Prostě se to jako nepovedlo a teď si to pojďme zanalyzovat, proč. Já jsem nečekal, jako, že by to bylo extra něco, protože prostě během toho roku to nenadpovídá ty výsledky. A my tam prostě nemáme Báru Bukovskou ani v těch juniorkách, která by byla schopná předvést něco jako Viktorie Chladoňová pro Slovensko a prostě vyhrát ten silniční závod, což je prostě naprostá bomba. Ale my jsme měli dřív jako závodníky, kteří byli schopni vyhrát mistrovství světa juniorů a pak se z nich stali skvělí profesionálové. Tak jako je fakt teďko na české cyklistice, aby si zhodnotila v těch silničních závodech, jako kam chce jít dál, protože takhle to prostě nejde. Samozřejmě výsledky by nám asi udělal ten Matyáš Vacek, protože on byl zklamaný ze svojí časovky a já si myslím, že tak do té doby, jak jel, než měl ten pád, jak jel ten silniční závod, tak on by tam byl minimálně v té desítce. Teď nechci jako říkat, co by kdyby, ale on jel pozičně skvěle, vypadal na tom kole skvěle. Myslím si, že měl tu ambici jako napravit si tu reputaci po té časovce nepovedené, kdy měl prostě taky špatný den a to se mohlo během toho týdne změnit. Ale bohužel prostě k tomu nedošlo a nikdo jiný jako holky, juniorky, super, dobrý, ale jako pořád to není to aspoň ty stupně vítězů. A to prostě jako nemějme malý cíle mě trošičku totiž vadí, když jsem poslouchal některý experty třeba v tom vysílání, že říkali, jo, že to je vlastně fajn a že to je super, že tam ty dresy jsou někde vepředu. Tyjo, je to málo, jako pojďme si říct, že to je prostě špatně. Máme, ta cyklistika tady má velkou tradici v téhle zemi, máme tady týmy, máme tady jako skvělý závody, zvlášť v těch juniorských kategoriích, máme tady excelentní závody, který pak nám vyhrávají borci, ze kterých je potom Tadej Pogačar nebo Fabien Cancellara. A když tady ta struktura je, tak si pojďme říct, že tohle je fakt jako neúspěch a jako pojďme to hodně zanalyzovat a říct si, jak to dělat líp, no.
9: Ono ani navíc nejde o ten profil, protože být jiný profil, ať to bude pro vrcháře přímo, ať to bude takhle pro klasikáře, ať to bude pro sprintera, tak by to vlastně z českého pohledu ve všech těch ohledech bylo stejné.
10: Jako podle mě, a teď to nechci, aby to vyznělo špatně vůči jako domácí scéně cyklistický, ale pokud chtějí už ty junioři jako myslet tu cyklistiku vážně, tak prostě sorry, ale v této situaci musí ven. Musí do těch týmů. Mám radost, že ta Bára Bukovská prostě se rozhodla jít touhletou cestou, že Václav Ježek má před sebou neskutečný kontrakt, protože ho beru jako prostě největšího talenta v těch 23. A je škoda prostě tady zůstávat v tom rybníčku, pohodlným sice, ale jako objíždět pořád stejných 5 závodů českého poháru je prostě málo.
8: No teď i na tohle téma Kristýna Zemanová, ano. Že jo, jakoby to je vlastně taky závodnice, u které se roky říkalo, že ty nabídky dostává, ale že chtěla zůstat v České republice, tak i Kristýna Zemanová teď nevím přesně, co za tím bylo, snad se to dozvíme. Moc rád bych se jí na to zeptal, ale rozhoupala se a vlastně přestupuje taky do zahraničí.
10: Haleluja, jako konečně, protože jako talent má obrovský, měla před sebou neskutečnou kariéru a teď už mě přišlo, že tenhle rok, jako kdy zůstávala v týmu VIF Cycling, jako super tým, jako tady na poloamatérský úrovni pro holky v České republice, ale jako z tohohle prostě jako nešlo nikam růst, jo. A je super, že ten tým tady je, ale jakože prostě z něj konečně se ta Kristýna rozhodla jít do toho nejlepšího týmu, jak na cyklokros, a bude s Bárou Bukovskou v té struktuře vlastně toho týmu Fénix pro silniční závody. Tyjo, haleluja, konečně.
9: No ale je to vlastně v té ženské cyklistice, ať už bychom se podívali na novou smlouvu Julie Kopecký, tak ty přestupy jsou v ženské cyklistice a u mužů je to v současnosti především tedy o Matyáši Vackovi, A pak snad Pavel Bittner se tím vítězstvím také naladil na to, že to půjde znovu vítězit.
8: A ono je tohle, Jirko, strašně těžké. Já i jako s kamarády ze Slovenska jsme se vlastně bavili o Viktorii Chladoňové, což ty si řekli, prostě úplně fantastické, to je neuvěřitelné, pořád jí je ještě, myslím, 19 let. Ale vlastně i tam oni to vnímají, že to je prostě příběh jedné holky, že to nemá vlastně nic společného s tím, jak je organizovaný profesionální sport, s tím, jak se vyhledávají, s tím, jak se vypiplávají talenty. Tohle je prostě jedna holka se skvělou rodinou, která dostala tu podporu a využila ji naplno. Prostě svůj talent rozvíjí fantastickým způsobem, je ve Vismě, teď mistrně světa do 23 let, ale že by někdo vlastně byl spokojený s tím, jak to celé, jak se pracuje prostě s těmi mladými cyklisty, to ani tedy u východních sousedů, kterým jinak i jako já chci moc pogratulovat, tak to lidi nejsou, no.
10: Jo, sorry, ale to je úplně stejná situace tady u nás, jako my si můžeme říkat, jako že tady se staráme o ty juniory, o ten růst. My tady vytváříme jako skvělý kadet v porovnání s Evropou, jo, pak v prvoročáci junioři pořád jako z tohohle těží, ale v momentě, kdy oni by teprv měli začít, tak už jsou unavení z toho, že prostě my z nich děláme mistry světa v kadetech a v juniorech, ale to důležitý je 23 a potom přechod do těch elitních kategorií a to pořád tady nemáme. Já se těším na to, jak bude produkovat nový závodníky ten projekt Zdeňka Štybara, Czech Cycling Academy, protože právě třeba Václav Ježek je jako prvním hmatatelným důkazem, že ta podpora toho nejlepšího coachingu, který jsem prostě Zdeněk Štybar je schopný dosáhnout, tak těch nejmodernějších přístupů, takže už třeba na něm se podepsalo a fakt jako ta letošní sezóna, kdy on už v tomhletém struktuře byl, Václav Ježek, tak ho neskutečně jako posunula a teďko s tím novým kontraktem doufám, že prostě se rozvine dál, protože by to byla strašná škoda o tenhle ten talent přijít a že to bude cesta prostě jako vytvářet podmínky pro to, aby ti závodníci potom mohli do těch nejlepších týmů, protože prostě tady z České republiky, sorry, to jako nepůjde, no.
9: A je to vlastně ale pořád systém, kdy ty si hledáš talent, ne že ten talent si vlastně najde ten sport, jo, že pořád je to vlastně celé tak trochu zvrácené, byť záslužné, výborné, skvělé, ale vlastně celý ten postup je obrácený, než by vlastně měl být nastavený.
10: No,

0: podporu těch nejlepších těch. Ale jako Zdeněk Štybar, jako zásluha jeho rodiny, jeho táty, lidí, který jako potom potkal v Dukle a tak dále a šel, ale nejdřív hned jak to šlo, tak šel ven a už šel tou cestou té zahraniční cyklistiky. Roman Kreuziger to samý, jo, takže prostě jako podle mě je cesta jít co nejrychleji ven a tam se snažit prosadit.
1: Začali jsme kilometry Jiřího Ježka mistrovství světa, tak mistrovství světa také skončeme. Závodil jsi někdy v Indii?
0: Tak to je možná země, jedna z mála zemí, kde jsem nezávodil a vůbec si to nedo představit, ale tím, že jsem závodil v několika podobných exotických destinacích, takže vím, že se závodí na kole kdekoliv, jak v Africe, tak třeba v Latinské Americe. Je to šílené, ale věřím, že mistrovství světa v Indii nakonec bude úspěch, protože jako kde se už jako rozhodne, že tam ten závod bude, tak stejně jako ve Rwandě, kdyby mi řekl někdo 20 let zpátky, že bude mistrovství světa ve Rwandě, tak bych tomu taky nevěřil a ten loňský šampionát byl vlastně boží, jako byl hezký, tak v té Indii to bude, minimálně bude spoustu lidí podél trati.
2: Martine, krátce to můžeš dovysvětlit, že tam bude mistrovství světa silniční cyklistice.
1: Přesně tak, v roce 2031 tuším, že teďko z hlavy.
2: Nebo možná 30
0: A to těch Indů bude ještě více, takže tam bude obsypáno kolem těch tratí.
1: Teď jsem se nebyl jistý, rokem každopádně mají více než 5 let na to minimálně ty silnice postavit, kdyby náhodou nebyly.
2: Tak to je velká novinka, velká neznámá, ale taky docela za dlouho ještě to příští mistrovství ve francouzských Alpách, absolutní nesmysl, pokud jde o jako těžkost té trati, prostě něco podobného. V roce 1980 vyhrál Bernard Hinault a vyhrál to o minuty, dojelo to pár lidí, tak uvidíme, co za rok. Každopádně, už teď se na to můžeme začít těšit. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka, já jsem si to moc užil, moc děkuji, že jste tu byli, pánové, se mnou. Martin Charvát, přeju krásný zbytek dne.
1: Hezký den.
2: A moc děkuji Jirkovi Ježkovi.
0: Krásný víkend.
2: Posloucháte páteční vysílání radiožurnálu Sport, jediné čistě sportovní rádio v Česku, je tady pro vás samozřejmě dál. Blíží se 11. hodina, nabízíme aktuální zprávy.
3: Radiožurnál 11 hodin. Posloucháte zprávy. Lesy České republiky chtějí předejít další kůrovcové kalamitě, spouštějí proto kontroly porostů. Po ruských útocích na Kyjev v ukrajinské metropoli skolabovala doprava. Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace IIHF je Němec Franz Reindl. Po nehodě je uzavřená silnice 3 Praha-Benešov u Poříčí a bude polojasno až oblačno, na západě až zataženo, teploty do 24 stupňů.
4: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Lesy České republiky zahájily mimořádný audit lesních porostů. Intenzivnější kontrola je prevencí před novou kůrovcovou kalamitou. Lesníci se zaměří hlavně na stromy oslabené suchem.
5: Proti loňskému roku se ten výskyt kůrovce zvýšil.
6: Říká o dopadech sucha a horkého léta na lesní porosty v Nových Hradech na Českobudějovicku lesní správce Petr Žemlička.
5: Objem kůrovcové těžby naroste zhruba o 30 až 50% oproti loňskému roku.
6: Mimořádný audit lesů České republiky je prevencí před kůrovcovou kalamitou, která podle lesníků na některých místech v Česku hrozí. Doplňuje mluvčí společnosti Eva Jouklová.
7: Cílem je připravit účinná opatření pro rychlou reakci a minimalizaci případných škod.
6: Audit potrvá do konce března. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
3: Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž na stavbu stanice metra D Libuš. Tender vypsal na částku 3 miliardy a 760 milionů korun bez DPH. Oznámil to mluvčí podniku Daniel Šabík. Cílem je podle něj stihnout stanici postavit do roku 2032 tak, aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Linka D propojí náměstí Míru s Písnicí. Celá trasa by měla být podle aktuálního harmonogramu zprovozněná v roce 2036. Kyjev se potýká s mimořádnými dopravními problémy. Po ruských útocích na jižní most úřady omezily dopravu přes řeku Dněpr, která ukrajinskou metropoli dělí na západní a východní část.
8: Auta v Kyjevě dnes buď stojí v zácpách, nebo se pomalu posunují. Jižní most je pro dopravu úplně uzavřený a dva další jsou z bezpečnostních důvodů průjezdné jenom v jednom směru. Rusko včera a v noci na jižní most zaútočilo proudovými drony celkem 4x. Exploze poškodili vozovku, tunel metra a zřejmě i hlavní mostní pilíř. Při raním ruském dronovém útoku na vysokopodlažní bytový dům v

0: Chmarnickém obvodu zahynul jeden člověk a dva lidé byli zranění, oznámila kyjevská prokuratura. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
1: Pražská tramvajová zastávka nádraží Holešovice se dnes změnila na tematickou zastávku knižní. Do 6 hodin večer si tam lidi můžou vypůjčit knihy, navštívit autorská čtení nebo hudební vystoupení. Přeměnu zastávky spolupořádá společnost Tropit, pokračuje její mluvčí Filip Drápal.
2: Akce se koná v rámci 30. ročníku Týdne knihoven. Navštěvníci si mohou také prohlédnout nový bibliobus Matilda městské knihovny nebo si prostřednictvím QR kódu stáhnout elektronickou knihu z e-knihovny.
3: Sport. Čele světového hokeje bude Němec Franz Reindl. Ve volbě prezidenta Mezinárodní hokejové federace porazil o 3 hlasy českého kandidáta Petra Břízu. Ve funkci nahradí Francouze Lika Tardifa. Hokejisté Pardubic v Tipsport Extralize v 18 hodin nastoupí proti Plzni, se kterou se jim dlouhodobě nedaří. Ví to i brankář Roman Vil.
4: V loňské sezóně to byl velmi solidní tým, proti kterému se nehrálo dobře. Samozřejmě my si tyhle věci dost dobře uvědomujeme a já mám pocit, že v naší situaci tam nejde podcenit nikoho, protože můj pocit je takový, že ty týmy proti nám hrajou vždycky na pokraji svých možností a obrovský sebeobětování, spousta zblokovaných střel a prostě kordoma nám tady každý prostě to chce pokazit.
3: V dalších zápasech 13-17 hodin přivítá Litvinov. O půl hodiny později Vítkovice budou hostit Karlovy Vary. 18 hodin pak Kladno nastoupí proti Hradci Králové. Kometa Brno přivítá Mladou Boleslav a Liberec Olomouc. Zápasy nabídneme živě na Radiožurnálu Sport a ve vstupech taky na Radiožurnálu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 před Brnem, Šmejkalkou i u Bělotína a zavřená trojka u Poříčí. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď kolona kamionů začíná u sjezdu na Domašov na 168. kilometru. Krátce se tam zpomaluje i v levém pruhu. Pak to znovu jede a velmi pomalu se zase jede v levém pruhu mezi exity 178 Rosice a 182 Popůvky. Na D1 u Bělotína před omezením u exitu 311 popojíždí kolony směrem na Brno z 313. kilometru až 20 minut, směrem na Ostravu od exitu 308 Hranice je to kolem 10 minut. Na D1 z Prahy na Brno se před zúžením na 24. kilometru na Šmejkalce tvoří kolona, je to na 20 minut, dojíždí se za exitem Velké Popovice na 16. kilometru. Silnice 3 Praha České Budějovice je u Poříčí uzavřená v obou směrech, na mostě přes Sázavou se převrátilo nákladní auto, vysypal se písek, kolona směrem na Benešov od sjezdu na Čtyřkoly, směrem na Prahu je fronta už na výjezdu z Benešova u KFC, zdržení velmi dlouhá, objíždět se dá přes Velké Popovice, Kamenici a Týnec. A ještě D5 před Prahou z Plzně za Loděnicí na 8. kilometru kolony, v levém pruhu se chvílemi krátce brzdí, hlavně se dál sunou kamiony až na pražský okruh Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně na západě Čech až zataženo. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
7: Hezké dopoledne. Je 11 hodin 6 minut a pokud posloucháte Radiožurnál Sport už nějakou dobu, tak jste od nás mohli slyšet, že do turnaje v Pekingu, tedy tisícovkového podniku okruhu WTA, úspěšně vstoupily dvě české tenistky a tenistky, které před pár dny zařídily národnímu týmu triumf v Billie Jean King Cupu. Linda Nosková si poradila s Rumunkou Rusevou 6-4 a 6-1. Karolína Muchová zvládla duel s Britkou Katie Bulterovou, kterou zdolala 6-3 a 7-6. 6-1. Naopak neuspěla Linda Fruvirtová, která nestačila na Rusku Samsonovovou a podlehla jí ve třech sadách. Aktuálně je v Pekingu na kurtu Sára Bejlek, další z českých tenistek, které nás reprezentovali v Čenčenu na finálovém turnaji bývalého poháru federace. Sára Bejlek do akce nezasáhla, teď v Pekingu už je to samozřejmě jinak a zatím duel proti Australance Inglisové zvládá solidně. Vede 5-3 a za malou chvíli půjde Sára Bejlek podávat na vítězství v prvním setu. Ještě se dnes v souboji o postup do další fáze turnaje v Pekingu představí Nikola Bartůňková. Její soupeřkou bude Polka Frechová.
5: Radiožurnál Sport
8: a Filip Šedivý.

0: Dobrá zpráva přišla z Pekingu. Sára Bejlek dokázala doservírovat první set zápasu druhého kola tisícovkového klání právě v čínské metropoli nad Australankou Inglisovou, tak mladá česká tenistka vede 6-3. Snad se jí bude dál dařit tak, jak začala. No a teď už pojďme za fotbalem, protože český národní tým naposledy trénuje před odletem do Španělska, kde odehraje třetí ze 4 zápasů v Lize národů v této reprezentační přestávce. V tréninkovém centru Slávie v pražském Edenu je také reportér Pavel Tilšar. Pavle, hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Ve čtvrtek fotbalová reprezentace oznámila, že spartianský kapitán Adam Karabec opustil kvůli zranění kotníku a nebude k dispozici na zbývající 2 utkání ve Španělsku a Anglii, a španělský trenér Santi Denia za něj náhradníka zatím nepovolal. Nehlásil se, Pavle, tedy třeba dnes někdo nový v Edenu?
1: Jak se tak dívám na hráče, kteří se teď rozcvičují tady na jedné z tréninkových ploch, tak nehlásil a neměl by asi ani na letišti zhruba po 3. hodině odpoledne před odletem do španělského Ovieda. Vypadá to, že ten tým tady zůstává stejný, a to i do počtu hráčů jako při té původní nominaci, byť Adam Karabec už je 8. hráčem, který vypadl z té původní nominace, protože po zápase s Anglií se k české reprezentaci připojil taky útočník skotských Rangers Ryan Nadery, který má českou maminku, bulharského otce, ale vybral si tedy tento rodák z Drážďan, že bude reprezentovat český výběr.
0: Jak dobře víme, tak čeští reprezentanti ty 2 první prověrky v rámci elitní skupiny Ligy národů nezvládli a prohráli v domácím prostředí jak s Chorvatskem, tak také s Anglií. Teď je tedy čeká Španělsko, navíc na půdě týmu úřadujících světových šampionů. No a dostáváme se ke 2 českým jménům, u kterých si tak můžeme říkat, budou u toho, nebudou. Prvním je Vladimír Coufal, který byl zraněný. Jak to s ním tedy vypadá?
1: Je na tréninku, je v rozcvičce, otázkou je, jestli se dal úplně 100% dohromady tak, aby byl fit už na zápas právě s mistry světa ze Španělska v sobotu, tedy zítra večer, pak se bude hrát ještě jedno utkání v Londýně ve Wembley proti Anglii, je tedy možné, že by teoreticky při tom počtu zápasů a s ohledem na to Coufalovo zranění mohl hrát obránce v Hoffenheimu až v londýnském Wembley v úterý na závěr té reprezentační přestávky a na závěr tedy této části elitní skupiny Ligy národů. Kdo určitě nebude hrát ve španělském Oviedu, to je Pavel Schulz, který viděl červenou kartu v tom zápase s Anglií v úterý tady v Edenu. No a zatím má tedy jednozápasový trest, to je jasné. Otázkou je, jestli na hru nedostane ještě větší trest, protože stále se může ten počet utkání, do kterých by nemohl nastoupit, rozšířit a tím pádem by teoreticky mohl chybět i v zápase v Londýně proti Anglii, ale to zatím nevíme.
0: Ale rozhodně, co ale víme, to je program národního týmu pro příští hodiny a dny. Co tedy, Pavle, čeká české fotbalisty, než dojde na ten zítřejší zápas proti Anglii? Tedy samozřejmě ve Španělsku, omlouvám se.
1: Ano, jak už jsem zmínil, kolem 15:30 by národní tým měl odletět do španělského Ovieda. V 19:30 večer pak přijde na řadu tisková konference, v 19:30 samozřejmě španělského času, na které budou tedy samozřejmě trenér Santi Denia a měl by být i kapitán týmu Ladislav Krejčí. No a pak už samozřejmě koncentrace na zítřejší třetí vystoupení v elitní skupině Ligy národů, 20:45 utkání Španělsko-Česko, tedy mistři světa versus národní tým a přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Slíbil Pavel Tilšar, který je toho času v pražském Edenu v tréninkovém centru Slávie, kde sleduje poslední trénink národního týmu před tedy odletem a zápasem ve Španělsku. Pavle, díky.
1: Taky díky, naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: I dnes se ale budou hrát zápasy Ligy národů. V té elitní skupině dojde od 20:45 na souboje Belgie s Tureckem a také Francie s Itálií. Na úrovni B, tedy řekněme té prostřední, bude hrát Bosna a Hercegovina se Švédskem, Maďarsko s Gruzií, Polsko nastoupí proti Rumunsku a Ukrajina přivítá Severní Irsko. No abychom nezapomněli také na tu nejnižší úroveň Ligu C, Ligy národů, tak tam už v 16:00 nastoupí Kazachstán proti Moldavsku, v podvečer Kypr proti Arménii, Lotyšsko proti Černé hoře a večer o 20:45 Faerské ostrovy přivítají slovenské fotbalisty. A aby toho fotbalu nebylo málo, tak jeden zajímavý zápas se bude hrát také tady u nás. Konkrétně se tedy bude bojovat o postup do osmifinále MOL Cupu, tedy domácí pohárové soutěže. Od 18:00 druholigová Dukla Praha přivítá prvoligový Jablonec. O tomto utkání na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte.

11 hodin 19 minut, naladěný máte Radiožurnál Sporta. Pokud jste naladili jedinou čistě sportovní stanici v Česku teprve před chvilkou, tak vězte, že Petr Bříza se prvním českým prezidentem Mezinárodní hokejové federace v historii nestal. V hlasování ho porazil Němec Franz Reindl, který na post kandidoval už před 4 lety. Tehdy ale prohrál s Francouzem Likem Tardifem. Bříza byl ale znovu zvolený prvním viceprezidentem IIHF. Její rada zasedala na španělském Tenerife. Původně bylo uchazečů o post prezidenta IAF 9. Jejich počet se nakonec ale smrskl na 3. Břízu, Reindla a Ajvaze Omorkanova z Kyrgyzstánu. Ten vypadl hned po prvním kole hlasování, v tom druhém se tedy rozhodovalo mezi Reindlem a Břízou. A ten rozdíl byl velmi těsný, pouhé 3 hlasy. Reindl jich získal 60, Petr Bříza 57. Petr Bříza tedy bude dál pokračovat ve vedení Mezinárodní hokejové federace, ale na ten nejvyšší post se tedy nedostal. Věřme, že my se brzy dostaneme k ohlasům na tuhle záležitost a ve vysílání Radiožurnálu Sport třeba i Petra Břízu budete tedy moci slyšet. 11 hodin a 20 minut. Hezké dopoledne.

0: Radiožurnál Sport.
1: Sport ze všech úhlů.
2: Je první říjnový pátek a to znamená, že se znovu bude hrát hokejová extraliga, konkrétně 6 zápasů 7. kola. První dva začnou v 17 hodin. Třinec, zatím jasný lídr soutěže, přivítá Litvínov a Vítkovice nastoupí potom proti Karlovým Varům. 18. hodina, to je začátek pro 4 duely. Kladno nastoupí proti Hradci Králové, Kometa Brno zkusí navázat na ty poslední solidní výsledky proti Mladé Boleslavi. Liberec se utká s Olomoucí, no a Pardubice přivítají Plzeň. Všechny tyhle duely na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte v pořadu s mikrofonem za hokejem, anebo si jednotlivé zápasy můžete naladit v přímých přenosech našich reportérů na internetu na stránkách iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz a nebo také v aplikaci Můj rozhlas.

Motoristické světové šampionáty se přesunuly do Asie, v Bahrajnu se jedou tréninky vozů Formule 1, no a v Japonsku tam už jsou odjeté tréninky na mistrovství světa silničních motocyklů a Filip Salač obsadil právě v téhle přípravě na velkou cenu Japonska své kategorie Moto 2 šesté místo a s přehledem si zajistil postup rovnou do druhé části sobotní kvalifikace. Salač na okruhu Motegi zajel čas minuta 47 sekund a 664 tisíciny a zaostal tedy za pěticí svých soupeřů, z nich nejrychlejší byl David Alonso z Kolumbie.

0: Lidem s nemocí motýlých křídel se na těle neustále dělají puchýře a když se zahojí, hned se udělají nové. Jejich realitou je neustále ošetřování, bolest a řada omezení. Aby mohli žít trochu jako ostatní, potřebují naši pomoc. Proto vás zveme na virtuální charitativní běh na dotek. Od 9. do 18. října může běžet doslova každý a úplně kdekoliv. Proměňte svůj běh nebo procházku na účinnou pomoc. Více informací na debra.cz. Hlavním mediálním partnerem běhu na dotek je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál 11:30. Zprávy s Markem Sedláčkem.
2: Soudní exekutoři by už nemuseli mít na starosti vymáhání dluhů na sociálním a zdravotním pojištění. Ministerstvo financí je od roku 2028 plánuje nahradit pracovníky finanční správy. Od změn si slibuje větší efektivitu a taky úspory. Exekutorská komora plán kritizuje. Egyptské úřady zadržely všechny členy redakce jednoho z mála nezávislých médií v zemi. 6 novinářů serveru Matsadash viní z členství v zakázaném hnutí Muslimské bratrstvo. Informovala o tom agentura AP. Redaktoři podle úřadů výměnou za zahraniční finanční pomoc zveřejňovali smyšlené zprávy. Médium obvinění popírá. Zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je podle mluvčí přerovské radnice Lenky Chalupové nepříznivá hydrologická situace v regionu. A jak může hraní videoher pomáhat duševnímu zdraví, nebo jak dosáhnout takzvané digitální rovnováhy? Dnes zjistí návštěvníci Prahfestu v Brně. Psychologové, psychiatři, mediální tvůrci a výzkumníci se budou věnovat právě dopadům digitálních technologií na psychiku. Návštěvníci se dozvědí například o využití virtuální reality při léčbě úzkostných poruch nebo o výuce bezpečné práce s umělou inteligencí pro děti. Sport. Hokejový brankář Igor Šestorkin dal svůj první gól v NHL. Ruský gólman se trefil přes celé kluziště a uzavřel výhru New Yorku Rangers 5-1 nad Tampou Bay. Stal se tak teprve 18. brankářem v historii soutěže, který skóroval. Dařilo se taky Karlu Vejmelkovi. Český gólman při prvním startu v sezóně vychytal čisté konto a pomohl Utahu k výhře 6-0 nad Chicagem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná trojka u Poříčí a kolony na D1 před Šmejkalkou, Brnem i u Bělotína. Silnice 3 Praha České Budějovice je mezi sjezdy na Poříčí a Mrač obousměrně uzavřená. Na mostě přes Sázavu se převrátilo nákladní auto. Ucpává se průjezd přes Poříčí, kolony popojíždějí od sjezdu na Čtyřkoli a z druhé strany už z Benešova od KFC minimálně půl hodiny. Na D1 za Prahou na Brno vzniká kolona od exitu 15 Velké Popovice, je to na půl hodiny do omezení na Šmejkalce. Na D1 před Brnem směrem z Prahy první část kolony čekejte u exitu 168 Domašov, brzdí i osobní auta, různě roztrhané, je to až k D2, osobním autem je to asi na 3/4 hodiny. Na D1 Brno Ostrava problémy u Bělotína, jednak obousměrné zúžení u exitu 311, kolony s obou stran na 20 minut, na Brno z 313. na Ostravu z 307. kilometru, navíc v té koloně u sjezdu 308 Hranice zabraný pravý pruh, havaroval tam kamion s nákladem dřeva, projel exitem a zapíchl se do svahu, nedá se teď od hranic najet na dálnici D1 směr Ostrava. A D5 před Prahou z Plzně plná zaloděnicí z 8. kilometru i osobní auta, těmto na okruh k Ořechu trvá 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně i slabé přehánky. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat, teploty 20 až 24 stupňů Celsia. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Po postupech Lindy Noskové a Karolíny Muchové a naopak vyřazení Lindy Frůvirtové ve druhém kole tisícovky v Pekingu s Ruskou Samsonovovou, teď bojuje o postup do osmifinále Sarah Bailey, která začala proti Australance Inglisové velmi dobře a první sadu vybojovala poměrem 6-3. Ta druhá je zatím vyrovnaná, skóre 3-3 a na podání Inglisová. No a na kurt Pekingu už se dostala také Nikola Bartůňková, která právě servíruje v prvním gemu svého utkání s Polkou Frechovou. Jak se tyhle duely budou vyvíjet, o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě v dalších desítkách minut uslyšíte. Nejbližší minuty hned po skupině Rainbow budou ale patřit startující sezóně cyklokrosu.

0: Možná jste zaznamenali, že portugalští fotbalisté bez nasupeného lídra Cristiana Ronalda, který utekl z reprezentačního srazu kvůli tomu, že proseděl po čtvrté v kariéře utkání na lavičce národního týmu, tak vyhráli v Dánsku v Lize národů 4-2. A samozřejmě se o tom hodně debatuje. Třeba proslulý Portugalec Ricardo Quaresma a bývalý reprezentant a aktuálně působící jako televizní expert prohlásil, že Cristiano je můj bratr, ale nikdo není víc než Portugalsko. Ronaldův odjezd je tak v tomto státě celonárodní záležitostí. Do akce se dokonce zapojil premiér Luis Montenegro, který měl podle médií během včerejška telefonovat s Ronaldem, trenérem i prezidentem fotbalové asociace s přáním, aby se zainteresovaní usmířili. No zatím k tomu nejspíš nedošlo. Další duel budou hrát Portugalci v Lize národů v neděli s Norskem, tentokrát doma. No a téma Ronaldo rozhodně bude zase pořádně rezonovat.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A teď v 11:42 pojďme tedy na kolo. Cyklokrosařům totiž startuje domácí sezóna. Úvodní závod Janev Cupu se v sobotu pojede v jihočeském Chýnově. Mistrovské tituly budou v terénu obhajovat Kristýna Zemanová a Krištof Bažant. S reprezentačním trenérem Michalem Bednářem si o sezóně povídal Pavel Petr.
3: Jaké bylo léto reprezentačního trenéra, jak měl možnost sledovat třeba formu a přípravu jednotlivých závodníků?
4: Tak já se tradičně přes to jaro léto pohybuju hodně na závodech, především teda na těch silničních, kde si myslím, že i většina těch závodníků, kteří jezdí cyklokros, to kombinují s tím silničním programem až na pár výjimek, jako jsou třeba tady zrovna holky Lucka Grohová a Bára Bukovská. Asi je to jako každý závodník od závodníka, myslím si, že někdo měl opravdu jako velmi dobré jaro, léto i závodně. Dokazovali to jak i Tonda Jon s Davidem Svobodou, kteří se dostávali do těch reprezentací pevnějších na silnici, takže je vidět, že tu výkonnost měli opravdu dobrou a to si myslím, že se jim může dobře promítnout i do té cyklokrosové sezony. Samozřejmě Bára Bukovská sbírala medaile i na horských kolech, takže věřím tomu, že i pro ní to bude opravdu zase dobrá sezona, i když přestupuje o tu kategorii jednu vejš. Kristýna Zemanová opět na pár závodech venku, co byla, tak se vůbec neukázala špatně, stříbrná na mistrovství České republiky na silnici, takže je vidět, že i ona tu přípravu měla opravdu jako 100%, tak se můžeme jenom těšit, co nám pak závodníci předvedou v té zimní sezóně.
3: Co republikový šampion Bažant?
4: S Krištofem jsem mluvil několikrát před sezónou, samozřejmě mi zmiňoval svůj program, cítil jsem opravdu z něho takový jako entuziasmus, to nadšení z toho, že se ty krosy blíží. Je vidět, že ten mistrovský titul mu opravdu dává křídla. Chce do toho jít na 100%, chce se tomu cyklokrosu opravdu v té sezóně věnovat na 100%. Má tam vyhlídlých i pár závodů v zahraničí, především v Belgii. To si myslím, že pro něj je opravdu důležitý, aby opravdu získával ty zkušenosti a ten kontakt s tou top špičkou a uvidíme, jak se s tím popasuje, ale Krištof je jeden z těch závodníků, kterým hodně věřím do sezony.
3: Krištof Bažant je jeden, další jsou samozřejmě Václav Ježek, Michal Boroš, tak jak oni na tom aktuálně jsou?
4: S Borem jsem mluvil minulý týden, měl poměrně náročnou sezonu, poslední závod byl etapový závod okolo Jižních Čech na začátku září, až po něm měl teprve první volno, potřeboval se trošku nadechnout, potřeboval si odpočnout, teď se začal připravovat, připravuje se už i v terénu, ale jak sám povídal, nechce do sezony naskočit bez dostatečné přípravy, bez dostatečných tréninkových jednotek v tom terénu, takže myslím si, že Boryho můžeme poprvé vidět někde v Rýmařově, ale pak tu sezonu zase bude mít nabitou a chce se hodně soustředit na ty závody v prosinci, kde ty závody jsou opravdu těžké. Samozřejmě hodně se jezdí v Belgii, zahraničí. Už těma zkušenostma ví, co si může dovolit a tu sezonu má naplánovanou. Za mě rozumně.
3: Můžete pro posluchače zmínit ty vrcholy, které vás čekají? Jo?
4: Prvním závodem reprezentace mistrovství Evropy na začátku listopadu, které je letos v holandském Zedamu. Pak nás určitě čekají takové dva vrcholy v Čechách, světový pohár v Ostravě, světový pohár v Táboře. Světový pohár v Ostravě jen pro kategorie elitní, jak muže, tak ženy. Samozřejmě světový pár v Táboře už je pro všechny kategorie a samozřejmě pak mistrovství světa v belgickém Ostende na konci ledna.
0: Říká trenér českých cyklokrosařů Michal Bednář. Ještě jednou tedy připomínám, úvodní závod cyklokrosové sezóny v rámci Janev Cupu se pojede zítra v jihočeském Chýnově a na Radiožurnálu Sport o něm samozřejmě uslyšíte.

0: Po včerejší předehrávce 7. kola, ve které pražská Sparta porazila České Budějovice, bude dnes hokejová Tipsport Extraliga pokračovat dalšími 6 zápasy. No a o nich si samozřejmě něco víc na radiožurnálu Sport povíme v našem pravidelném extraligovém magazínu před víkendovým programem. Pokud tedy počítáme do onoho dění už i pátek, po 13. hodině se tím pádem samozřejmě spojíme i s naším hokejovým expertem, olympijským šampionem Martinem Procházkou. Teď budeme, co se týče hokejových záležitostí, tak na radiožurnálu Sport vzpomínat. A to s bývalým hokejistou Vladimírem Bednářem. První medaili z velké akce mezi dospělými si přivezl ze světového šampionátu v roce 1969. Hrálo se tehdy ve Stockholmu půl roku po okupaci vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. A Československo na turnaji dokázalo dvakrát porazit Sovětský svaz. Často zmiňovaná věta, že sport a politika spolu nesouvisí, tehdy neplatila.
1: Stockholm byl zážitek. Tam nám strašně málo scházelo, aby jsme udělali titul, takže nejenom, že jsme tady převrátili Aeroflot a byl tady ty nepokoje, tuhle to. A kdyby jsme vyhrali ten titul, tak to bylo neskutečné. A hlavně to, ta přivítání na tom letišti, to byl zážitek. Tam bylo 25 000 diváků na nás čekalo a kdy nám dávalo najevo dobro.
2: Objevovaly se i takové ty transparenty, vy nám tanky, my vám branky, to se k vám nějak doneslo pak tam přímo?
1: No, byly to, něco tam bylo v novinách, tenkrát telefony nebyly, tak to spojení mezi námi tím, ale v nějakých těch švédských novinách byly, co se děje na tom Václaváku, jsme o tom věděli. Jako.
3: Vzpomíná Vladimír Bednář na rok 1969. Čechoslováci přivezli nakonec bronzovou medaili. Na mistrovství světa tehdy hrálo 6 týmů, Evropská silná čtyřka a Kanada se Spojenými státy. Každý hrál s každým dvakrát a právě 2 výhry nad Sovětským svazem měly v Československu i mimo sportovní přesah. Někteří fanoušci se nedokázali udržet a na Václavském náměstí rozbili výlohu Aeroflotu, tehdejší sovětské aerolinky. Po velkém přivítání, o kterém Vladimír Bednář mluvil, následovala cesta domů z Prahy do Plzně, pro současné sportovce nepředstavitelná.
1: Bylo to asi takhle, z letiště nějaký činovník mě odvez na nádraží a ten vlak nejel asi 3 hodiny. A já chtěl být co nejdřív doma, tak sněli na Bílou horu na stopa a stopovali jsme tam snad hodinu, až byla úplně tma. No a potom je ten se mnou byl, ten činovník, a potom je vzal znovu na nádraží a teprve nějakým dělňákem nebo jakým jsem dojel vlakem dojel do Plzně.
2: Poznávali vás lidé v tom vlaku?
1: Poznávali mě v tom vlaku nějaký, protože jsem měl bagáž a měl jsem tam hokejky a to ještě byl takový ten konec toho vlaku, takže jsem tam seděl sám, ale bylo večer, to už to nebylo takový.
3: Vzpomínal hokejista Vladimír Bednář na cestu z nakonec bronzového mistrovství světa ve Stockholmu v roce 1969. František Kuna, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnálu Sport.
1: Po Chorvatsku a Anglii čeká českou fotbalovou reprezentaci další těžká zkouška v elitní skupině Ligy národů. Hrát bude v Oviedu s mistry světa Španěli.
2: Každý ten zápas vám dá prostě strašně hodně, porovnáváme se světovou špičkou a jsou to prostě neocenitelné zkušenosti.
1: Proti svým půjde poprvé nový trenér českého národního týmu, Španěl Santi Denia.
3: My national is Czech. I love Czech.
1: Utkání českých fotbalistů ve Španělsku se bude hrát v sobotu od 8:45 večer v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
1: Olindě Noskové a Karolině Muchové má blízko do třetího kola tisícovkového turnaje v Pekingu. Také tenistka Sara Bejlek nad Australankou Inglisovou vede 6-3, 6-5 a podává na vítězství.
2: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
3: Při studentských demonstracích ve Francii bylo zraněných nejméně 40 ředitelů škol. Vláda z rozdmíchávání protestů obvinuje radikální levici.
4: V této fázi máme 65 zraněných pracovníků, z toho 40 ředitelů. Lidé, kteří na ně zaútočili, nebyli jejich studenti.
3: Končí lhůta pro písemné žádosti o voličský průkaz do senátních voleb.
5: Tady počet vydaných voličských průkazů je významně menší než třeba volby prezidenta republiky nebo při volbách do poslanců.
3: Novým šéfem Mezinárodní hokejové federace bude Němec Reindl. Ve volbě porazil českého kandidáta Petra Břízu. Po nehodě je neprůjezdná silnice 3 Praha-Benešov u Poříčí a bude polojasno až oblačno, na západě až zataženo, teploty do 24 stupňů. Je pátek 2. října a začínají jeho hlavní zprávy. Hezké poledne vám přeje Marek Sedláček.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Při studentských protestech ve Francii bylo zraněných 65 pracovníků škol, z toho 40 ředitelů. V televizi BFM to potvrdil ministr školství Edouard Geffre. Podle vlády se do blokád středních škol zapojuje krajní levice. Studenti si stěžují na nevhodné podmínky i na nedostatek učitelů. Znovu se střetli s policisty například v Marseille, ve Štrasburku nebo v Paříži.
6: Studenti zabarikádovali vstup na střední školu nedaleko Eiffelovy věže, házeli tam petardy a zapálili oheň. Někteří si stěžují na to, že ve školách běhají krysy, upozorní na nedostatek funkčních záchodů nebo učitelů angličtiny. Ministr školství Edouard Geffre v televizi BFM zdůraznil, že do skupin středoškoláků pronikají i radikálové.
7: Do blokád se zapojují agresivní, násilní jedinci.
6: Podle vlády protesty rozmíchává radikální levice v čele s kandidátem v nadcházejících prezidentských volbách Žánem Lykem Melanchonem. Jeho strana kritizuje ostré policejní zákroky a nevhodné podmínky na školách. Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Vývoz neíránské ropy z Perského zálivu se vrátil na předválečnou úroveň. Ukazují to data společnosti Kepler, která monitoruje námořní přepravu. V září podle nich ropné monarchie a Irák průměrně vyvezly nejméně 16,5 milionu barelů denně. Změnily se exportní trasy.
8: Přibližně 40% neíránské ropy se ze zálivu dostává bez překročení Hormuzského průlivu. Před válkou to bylo 17%. Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie totiž víc využívají své ropovody vedoucí do Ománského zálivu a do Rudého moře, které kritickou úžinu obcházejí. Předběžná data navíc ukazují, že na konci září zřejmě narostl vývoz ropy i přímo přes Hormuzský průliv. Tankery cestou proplouvají s podporou americké armády. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Lidi na víc než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž. To odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia nebo víc a zvyšuje se tím riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
9: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto

0: Evropa jako celek třetí nejteplejší léto v historii měření. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří nebo naopak nízké letní průtoky v řekách, včetně Rýna, Dunaje a dalších veletoků. Paralyzovalo to mimo jiné nákladní lodní dopravu nebo chlazení některých jaderných elektráren. Požáry v Evropské unii spálily plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Extrémních projevů počasí přibývá kvůli změně klimatu, která stále zrychluje kvůli spalování uhlí, ropy a plynu, odlesňování a další lidské činnosti. Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Voda dál ubývá v přehradách. V Česku historicky nejnižší přítoky má třeba Husinecká přehrada na Prachaticku. V jejím zásobním prostoru zbývá necelých 8% vody. Je u ní reportérka Kristýna Baršíny.
2: Odhalené břehy Husinecké přehrady ukazují, jak výrazně voda ustoupila. Podle vodohospodářů je hladina zhruba o 7 metrů níž než obvykle. Zásobní prostor nádrže je téměř prázdný a už příští týden může hladina dosáhnout takzvaného stálého nadržení. Od tuto hranici už kvůli živočichům v nádrži klesnout nesmí. Vodohospodáři ale zároveň musí dál udržovat průtok v řece pod přehradou. Jakmile hladina této hranice dosáhne, přehrada už nebude vodu čerpat ze zásoby, ale bude vypouštět jen tolik, kolik do ní přiteče. Z Husince Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy.
4: Víme, co se děje u vás.
1: Lidem zbývají poslední 4 hodiny na to, aby podali písemnou žádost o voličský průkaz. Ten můžou využít za týden u senátních voleb. Pro komunální ale neplatí. Průkazy vydávají obecní úřady. Můžou o ně zažádat voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale pořád musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
5: Je třeba říci, že to vždycky je omezeno na daný senátní volební obvod. To znamená, teoreticky, pokud by jsem byl z Domažlicka, ale jsem na druhém konci republiky, tak tam já neodhlasuji, protože ten institut platí pouze na území toho daného senátního volebního obvodu.
1: O průkaz je ještě možné zažádat i osobně, a to až do 7. října. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady. Voliči ale i tak musí přijet hlasovat do Česka. Tisíce upravených tuningových aut míří do Prahy. Nelegální sraz s názvem Europe Illegal Season End 2026 odhalila policie na sociálních sítích. Očekává kvůli tomu dopravní komplikace nebo výtržnosti. A na D1 na příjezdu do Prahy je reportér Jakub Vik.
6: Tady je zatím žádný. Na první pohled tuningová auta neprojíždí podle informací policie, ale už první z těch předpokládaných tisíců přijíždějících ze zahraničí překročila hranice a míří k Praze. Má jít o automobilové nadšence například z Německa, Rakouska nebo zemí Balkánu, kteří do metropole přijedou právě i tudy po D1. Policisté nasadili hlídky na všechny hlavní tahy v Česku. Mají k dispozici i služební Ferrari, vrtulník nebo drony. Očekávají totiž, že se srazem budou spojené nelegální závody, blokování silnic nebo výtržnosti s pyrotechnikou. Zatím ale žádné prohřešky nezaznamenali. Přesné místo srazu organizátoři do poslední chvíle tají. Z Prahy Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za dlouhou kariéru posbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police. Jeho život ale neprovází jenom hudba. Sting je známý taky bojem za lidská práva nebo ochranu klimatu, hlavně deštních pralesů.
7: Do skupiny The Police přivedl Stinga americký hudebník Stuart Copeland. Předtím britský zpěvák působil v jazzových kapelách, kde díky žluto-černému svetru dostal i svou slavnou přezdívku Sting, tedy v překladu žihadlo. Do své tvorby Sting často zahrnuje i politická témata, třeba studenou válku, režim chilského diktátora Augusta Pinocheta nebo současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Ondřej Himer, Radiožurnál.
8: Sport. Světový hokej má nového šéfa. Prezidentem Mezinárodní hokejové federace se stal Němec Franz Reindl, který ve druhém kole volby na Tenerife porazil Petra Břízu o 3 hlasy. Český kandidát přitom první kolo vyhrál. Reindl povede federaci příští 4 roky. Bříza zůstává viceprezidentem federace. České fotbalisty čeká odpoledne přesun do Španělska, kde zítra nastoupí ve třetím utkání Ligy národů proti aktuálním mistrům světa i Evropy. Tým Santiho Deni zatím prohrál oba duely v elitní skupině. Doma podlehl Chorvatsku i Anglii. Obránce národního týmu týmu Štěpán Chaloupek mluví o programu během rekordně dlouhé reprezentační přestávky.
9: Tak věděli jsme, že to bude náročný, ten program je prostě nabitý, 4 zápasy v jedné repre pauze je prostě hodně, ale kluci tady okolo, fyzouši, maséři, dělají všechno pro to, aby jsme byli maximálně připravení, takže máme dobré podmínky.
8: Zápas Španělsko-Česko začne v přímém přenosu na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport zítra ve 20:45. Reprezentační přestávku pak Češi zakončí v úterý utkáním v Anglii.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Silnice 3 Praha České Budějovice je u Poříčí obousměrně uzavřená. Na mostě přes Sázavu převrácené nákladní auto kolony od sjezdu na Čtyřkoli i z Benešova na 3/4 hodiny. Na D1 za Prahou směr Brno kolona od exitu 15 Velké Popovice na Šmejkalku 30 minut. Na D1 před Brnem směrem z Prahy různě roztrhané kolony v obou pruzích za Domašovem ze 169. kilometru k D2. A na D1 z Brna do Ostravy u exitu 308 hranice provoz stažený do levého pruhu ze 3 uzavřený sjezd i nájezd na hranici, havaroval tam kamion, teď odletá vrtulník záchranné služby. Kolona z 307. kilometru 20 minut až dál do omezení u exitu 311 Bělotín. Před ním je fronta i opačně na Brno z 313. kilometru opět na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně počítejte se slabými přehánkami. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21. To byly hlavní zprávy.
11: Příjemné páteční poledne. Hodně příjemné je zatím pro české tenistky, které vstoupily do turnaje v Pekingu, tedy do tisícovky na čínské půdě. Lina Lesková a Karolína Muchová postoupily bez nějakých větších problémů do třetího kola, no a své zkušenější a slavnější a také úspěšnější kolegyně dokázala napodobit Sára Bejle, která před pár minutkami zvítězila nad Australankou Inglisovou 6-3 a 7-5. No a do osmifinále míří také Nikola Bartůňková, další 20-letá česká tenistka, která má nakročeno k velmi zajímavé kariéře. Nad Polkou Frechovou totiž Bartůňková získala úvodní sadu poměrem 6-2.
3: Radiožurnál Sport
4: a Filip Šedivý.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Je 12 hodin na 14 minut a protože samozřejmě v Asii a konkrétně v Bahrajnu už je o pár hodin víc než tady u nás uprostřed Evropy, tak už jsou odjety úvodní tréninky na velkou cenu Bahrajnu Formule 1. Nejrychlejší byl v Malajzii Max Verstappen z Red Bullu a Charles Leclerc z Ferrari. Čtyřnásobný mistr světa Verstappen nejprve přičil na okruhu v Sepangu druhého Brita George Russella z Mercedesu. Leclerc potom porazil Verstappenova týmového kolegu Isaaca Hadjara. Že vám to úplně nejde dohromady, že se jede v Sepangu, tedy v Malajzii, velká cena Bahrajnu, tak on tenhle závod je náhradou za zrušenou Grand Prix v Bahrajnu, která se v dubnu nejela. Stejně jako závod v Saudské Arábii kvůli napjaté situaci na Blízkém východě po vypuknutí válečného konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Iránem. Program v Sepangu bude pokračovat zítra třetím tréninkem, po něm se pojede od 10 hodin našeho času kvalifikace. Hlavní závod potom odstartuje v neděli o hodinu dříve.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 12 hodin skoro 20 minut, přejeme dobrou chuť, pokud před sebou máte právě páteční oběd, nechte si tedy chutnat. No a my vám teď naservírujeme volejbal. Minulé sezóně prostějovské hráčky vypadly v extralize už ve čtvrtfinále a boj o medaile se jich tedy netýkal. V té nové, která startuje už zítra, chtějí opět bojovat o nejvyšší příčky. A vedení prostějovského volejbalového klubu tomu náležitě uspůsobilo kádr, který je výrazně dražší a zkušenější než v uplynulém extraligovém ročníku.
1: Ten tým je tak zdravý a tak bojovný. Na těch smečařských pozicích budeme mít velkou konkurenci a zdravou konkurenci. Dvě velmi dobré nahrávačky, čtyři skvělé blokařky, dvě účka, takže ten tým je udělaný, aby jsme prostě ten titul zvládli. Já nemám jinou ambici, než s takovým týmem to prostě uhrát ten titul a říkám to i holkám, že musíme se vědomit a musíme do těch zápasů do té sezóny jít, že nikdo lepší prostě není.
2: Prohlásil velmi sebevědomě trenér Prostějova Petr Zapletal a u jeho slov se pousmíval i sportovní manažer Miroslav Čada, který jako hlavní trenér s týmem vyhrál všech 12 extraligových titulů.
3: Je vidět, že si trenér věří. Já vlastně souhlasím, tak my jsme letos se snažili to družstvo maximálně posílit. Ale já věřím, že pokud budeme zdraví, tak že na tu medaili si sáhne.
2: Kádr posílili zejména zkušené hráčky či reprezentantky svých zemí. Třeba slovenská nahrávačka Anna Kohutová či opora Kazachstánu Žana Syroješkinová. A během sezony se navíc připojí stěžení hráčky titulového týmu z roku 2025. Univerzálka Nikola Kvapilová a blokařka Veronika Trnková, které se vrací po mateřských povinnostech. Klub tak provedl znatelný odklon od loňské filozofie, kdy se sázelo spíše na mladé nadějné hráčky.
3: Jestliže chceme mít tady ty hráčky, tak mají jiné smlouvy jako ty mladé hráčky, takže nejdříve je potřeba, aby vlastníci klubu sehnali dostatečný rozpočet a potom se to jinak skládá. Takže my jsme si v loni chtěli trošku vydechnout. Netajíme se, že jsme měli hráčky, které neměly tak vysoké smlouvy, ale je vidět, že prostě vedení to nestačí.
2: Pokračoval Čada. Prostějov v přípravě prohrál jediný zápas a to navíc její drtivou část nehrál v plné síle kvůli zraněním či reprezentačním povinnostem hráček. Až se v sezóně tým sejde kompletní a zdravý, mohl by dokázat velké věci. Alespoň v to věří trenér Petr Zapletal.
1: Když jsme prohráli nějakou výměnu nebo jsme prohrávali sety, tak to bylo jenom z naší nedůrazné hry a našich chyb. Nikdy nás ten soupeř nepřetlačil. Ty chyby a ty prohrané sety a body, tak to bylo vlastně z naší zásluhou a když se to eliminuje, tak si myslím, že to bude dobrý.
2: Nová sezona startuje už v sobotu a Prostějov do ní vstoupí domácím derby s Přerovem. Zatím bez zraněné smečařky Viktorie Dvořákové, která má problémy s břišním svalem. Otazník visí i nad startem nahrávačky Anny Kohutové, která je po operačním zákroku achilovy šlachy, či kazašky Syroješkinové, která se k týmu připojila na poslední chvíli po návratu z reprezentace. Z Prostějova Adam Kodet, Radiožurnál.

0: Už za necelých 35 minut rozehrají české hokejistky své druhé utkání na turnaji Evropské hokejové tour ve finském Lahti. Nastoupí po prohře s domácími reprezentantkami 0-2 proti Švédkám. Švédky ty naopak své první utkání zvládly, protože porazili Švýcarky jednoznačně 5-0. Tak věřme, že české hokejistky proti druhému skandinávskému soupeři tentokrát zaberou a budou se na turnaji Evropské hokejové tour ve Finsku radovat z prvního vítězství. Duel Česko-Švédsko v podání tedy hokejistek začne už za 33 minut a na Radiožurnálu Sport o něm samozřejmě uslyšíte.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Čas se zastavit nedá, a tak jsou to na Radiožurnálu Sport další zprávy.
1: Radiožurnál půl jedné. Zprávy a Marek Sedláček.
2: Poslanec Filip Turek za motoristy se omluvil ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Policisti pátrají po 12-leté Natálii Zibové. Dnes kolem 10. dopoledne utekla z dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech na Táborsku. Odešla do lesa směrem na Staré Sedlo. Podle lékařů může být sama sobě nebezpečná. Má hnědé oči a hnědé vlnité vlasy. Měří 164 cm a je obézní postavy. Dívka na sobě měla černou mikinu, bílé kalhoty se vzorem Hello Kitty a na nohou pantofle. Pohřešovaná u sebe nemá telefon ani peníze. Jakékoliv informace o dívce prosím volejte na linku 158. Deník Wall Street Journal informoval o propuštění 3 výzkumníků americké společnosti OpenAI, která vyvíjí oblíbený chat GPT. Údajně sdíleli citlivé informace firmy s organizací, která zkoumá bezpečnost umělé inteligence. Technologická společnost v posledních týdnech zaznamenala několik případů, kdy se její modely pokusily proniknout do cizích počítačových systémů. Tento týden firma OpenAI oznámila, že kvůli obavám týkajícím se bezpečnosti ruší plánované uvedení nového modelu. A Národní archiv v Praze otevřel výstavu o bratislavských antifonářích. Středověké hudební rukopisy z 15. a 16. století jsou součástí světového registru UNESCO Paměť světa. Expozice na Pražském Chodovci představuje taky 2 faksimilie, které odborníci vytvořili ručně původními středověkými technikami. Výstavu připravili ve spolupráci se Slovenským národním archivem.
3: Sport.
2: Petr Bříza obhájil funkci seniorního viceprezidenta Mezinárodní hokejové federace a zůstává tak druhým nejvýše postaveným mužem světového hokeje. Předtím neuspěl ve volbě prezidenta IIHF, ve které ho o pouhé 3 hlasy porazil Němec Franz Reindl.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Neprůjezdná trojka u Poříčí kolony i na D1 za Prahou, před Brnem a u Bělotína. Silnice 3 Praha České Budějovice zůstává u Poříčí uzavřená v obou směrech. Na mostě přes Sázavu se převrátilo nákladní auto, vysypal se náklad písku, úklid potrvá. Jezdí se přes Poříčí a kolony jsou směrem na jih od sjezdu na 4 koly asi na půl hodiny, směrem na Prahu už z Benešova od KFC i na 3/4 hodiny. Na dálnici D1 za Prahou na Brno počítejte s kolonou od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru půl hodina do zúžení na 24. u Šmejkalky. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy za sjezdem na Domašov poprvé zastavují kamiony v pravém pruhu kolem 172. kilometru. Hustý provoz čekejte i v levém pruhu. Různě roztrhané je to až za Popůvky, kamiony k D2. Na D1 z Brna na Ostravu u exitu 308 hranice je stále uzavřený sjezd i nájezd na dálnici po vážné havárii kamionu s nákladem dřeva. Kolem se jede pomalu, postupně pak za sjezdem vzniká kolona, je to asi na 10 minut do dalšího zúžení u exitu 311 Bělotín. A před ním se popojíždí i v opačném směru na Brno z 313. kilometru, tam to zabere kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně i slabé přehánky. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat, teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Vypadá to, že z pěti českých tenistek, které dnes zasáhly nebo právě zasahují do programu druhého kola tisícovkového turnaje okruhu WTA v Pekingu, by mohly uspět celkem čtyři. Protože hned na úvod programu vypadla Linda Fruvirtová, která nestačila na Rusku Samsonovovou, ale potom už dokázali své soupeřky porazit Linda Nosková, Karolína Muchová a také Sára Bejlek. No a teď bojuje o postup do osmifinále Nikola Bartůnková a zatím si tahle 20-letá česká tenistka vede velmi solidně. Nad Polkou Frechovou totiž vyhrála první sadu 6-2 a v té druhé už vede 4-2. Drží tedy break a dá se říci, že Nikola Bartůnková má tenhle duel, jak se říká, pod kontrolou. My máme pod kontrolou vysílání radiožurnálu Sport a proto už za chvíli budeme mluvit o fotbale a utkání českých reprezentantů ve Španělsku.

0: Čeští fotbalisté si dopoledne zatrénovali ještě v Praze a odpoledne odletí do Oviedo, kde je zítra čeká další zápas elitní skupiny Ligy národů. Po domácích porážkách s Chorvatskem a Anglií se ve Španělsku utkají s úřadujícími mistry světa i Evropy. V klubu z La Ligy aktuálně působí jediný český fotbalista, i když tedy na start v nejvyšší španělské soutěži už více než dva roky stále čeká. S brankářem Getafe Jiřím Letáčkem si povídal reportér Lukáš Michalík.
1: Jiří, předpokládáme, že jste sledoval předchozí dva zápasy české reprezentace v Lize národů, tak co jste říkal na výkony proti Chorvatům a Angličanům?
2: Přiznám se, že jsem neviděl úplně celé zápasy, ale určitý pasáže jsem viděl a musím říct, že mě to mile překvapilo. Výkony vlastně v obou dvou zápasech byly velmi dobrý a nadějný na posun toho českého fotbalu do budoucnosti, protože nějaký ty prvky, které se tam začaly objevovat po takhle krátké době vlastně pod vedením nového trenéra, bylo relativně až jako překvapující, fascinující, že takhle rychle jsme dokázali asi něco, co trenér po hráčích vyžaduje, zapojit do té hry, ať už třeba nějakou konstruktivní výstavbu odzadu, anebo takový kolmý přihrávky. Dostávali jsme se v těch zápasech i relativně dost do breaků, takže na mě to udělalo oba dva ty zápasy velmi dobrý dojem.
1: Čeští fotbalisté mají poprvé v historii zahraničního kouče Španěla Santiho Deniu. Řešil se jeho příchod do Česka nějakým způsobem ve Španělsku, případně jaké jméno on ve Španělsku má, jestli jste něco zaregistroval?
2: No, upřímně si myslím, že se to tady asi moc neřešilo, nebo se to ke mně nedostalo. Byť teda tyhle ty stránky zpravodajské ohledně sportu sleduju snad všechny. Maximálně si pamatuju, že tam byla jedna zmínka, jako že se stal oficiálně trenérem českého týmu, ale že by se to nějak více rozebíralo v médiích, to si nemyslím.
1: Jiří Letáček, gólman španělského Getafe, je s námi na radiožurnálu Sport. Denia dlouho trénoval mládežnické reprezentace Španělska. Mluvil jste o něm s někým ze spoluhráčů nebo z klubu obecně, jestli jste si zjišťoval nějaké informace, mě zajímá.
2: Jenom se mě jak spoluhráč, tak i nějací fyzioterapeuti ptali vlastně, jestli to je pravda, že by se měl stát trenérem české reprezentace, tak jsem v tu dobu ještě říkal, že mám stejné informace, jako mají oni, že jsem četl pouze spekulace. A v momentě, kdy se to stalo oficiálním, mi bylo řečeno, že to je velmi dobrý trenér a že si myslí, že českému fotbalu určitě vládne pomoct.
1: Vy jste zmínil, že sledujete a čtete zpravodajské weby ve Španělsku. Předpokládám, že asi český tým úplně neplní stránky tamních novin. Co říkáte?
2: Ne. Máte v tomhle tom naprostou pravdu. Česko sem nebude cestovat určitě jako favorit. Takhle na to ty média i nahlížejí a myslím si, že tady ty španělské média to berou vlastně jako povinnost porazit Českou republiku.
1: Španělské fotbalisty už čtvrtým rokem trénuje Luis de Fuente, který je dovedl k titulu na mistrovství světa i Evropy. Můžete přiblížit, jaké renomé v zemi má?
2: S tím týmem odvedl skvělou práci, jak na tom mistrovství, tak právě dlouhodobě odvádí konstruktivní práci, která má jako hlavu a patu a je to progresivní ty výkony. Všichni ho tady víceméně uznávají a kvitují si, že právě on je trenérem nároďáku.
1: Na radiožurnálu Sport si povídáme s fotbalovým golmanem Getafe Jiřím Letáčkem. Vy už jste ve Španělsku přes dva roky, zblízka tedy můžete sledovat, jak se ve Španělsku v úvozovkách dělá fotbal, jak se pracuje s hráči. Čím to podle vás je, že Španělé v tuto chvíli vládnou světovému fotbalu?
2: Je to postavené na té individuální kvalitě, kterou vlastně každý z těch hráčů tam má a se obrovské šířky toho kádru, kdy ať trenér tam postaví vlastně kohokoliv, tak se bavíme o hráčích té nejvyšší světové úrovně, kteří působí na té nejvyšší klubové úrovni taky. Co se týče, proč ty hráči jsou tak dobří, tak já bych asi řekl, že tou výchovou od malička, kdy tady ty hráči mají servis víceméně ve všem a trenéři je vedou k tomu, aby furt hráli, aby byli techničtí tady. Když třeba máme trénink, tak vedle mu trénují, já nevím, přípravky. A když se na to člověk zadívá, tak někteří ty kluci fakt po té individuální stránce jsou jako neuvěřitelní.
1: Já jsem na to chtěl právě navázat. Už jsem zmínil, že jste ve Španělsku přes dva roky, tak když s vámi trénují třeba nějací, já nevím, mladší hráči z akademie, tak je znát, že jsou zkrátka individuálně na výši.
2: Jde to znát, co? Samozřejmě je to pro ně složitější. Těší ten přechod mezi ty dospělí, takže nejsou třeba asi tak drzí, jako by byli ve své kategorii, ale jde na nich vidět to, že opravdu jako chtějí ten drive, ta snaha a samozřejmě, když dostanou prostor, tak už i oni v těch třeba 16-17 letech, když s námi začnou trénovat, tak dokážou to využít a mají jak třeba jeden na jednoho situace, tak i kvalitní zakončení.
0: Říká fotbalový golman Getafe Jiří Letáček, který už za chvíli na radiožurnálu Sport promluví mimo jiné o své zkušenosti se španělskou. českou hvězdou Laminem Jamalem.
3: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.

on the freeway, turn

0: Druhý říjnový den, pátek, 12 hodin, 51 minuta, Red Hot Chili Peppers na Radiožurnálu Sport. A teď už se zase vraťme k tomu, co jsme probírali před chvílí. Zítra večer uslyšíte v našem přímém přenosu další utkání elitní skupiny Ligy národů, ve kterém se čeští fotbalisté představí v Oviedu proti mistrům světa ze Španělska. No a proto pokračuje rozhovor s brankářem Chetafe Jiřím Letáčkem, se kterým mluvil Lukáš Michalík.
1: Vy jste v La Lize sice ještě nenastoupil, ale pravidelně jste mezi náhradníky a zblízka tak můžete sledovat ty největší španělské hvězdy. Zeptám se na Lamina Yamala. V 19 letech je to mistr Evropy i světa. Proti Chorvatům 2 góly dal, na jeden nahrál. Jak na vás zapůsobil ve vzájemném duelu s Barcelonou?
2: Když člověk jako sedí na té lavice a vidí ho, jak se na tom hřišti pohybuje s takovou jako lehkostí a s takovým zápalem pro tu hru, tak je to nádhera to sledovat. Tak to řeknu, je to fakt nádhera.
1: Je právě Yamal tou největší hvězdou současného španělského výběru, i co se zájmu fanoušků a popularity týče, vy máte tu zkušenost přímou ze Španělska?
2: Já si myslím, že asi určitě, že když vlastně se dneska řekne Španělsko, tak si myslím, že většině lidí naskočí jakožto tým Barcelona a jakožto hráč, tak jim naskočí Lamine Yamal.
1: Hvězdných hráčů mají Španělé v kádru víc, a to nejen z Realu Madrid nebo Barcelony. Koho byste ještě vyzdvihl, protože připomínám, řadu z nich jste viděl na vlastní oči.
2: Takhle mě asi napadá Dani Olmo, který mě se osobně líbí, plus samozřejmě všichni tři brankáři. I teďka vlastně zabrouzdám do českých vod, tak tam máme teďka taky ohromnou kvalitu, ale ne vždycky se to takhle sejde a když si trenér může vybírat takhle třech kvalitních brankářů, tak to je sen.
1: Já na to navážu, Češi mají v mužstvu aktuálně 3 vyrovnané golmany Horníčka, Kováře a Kinského. Vy jste naposledy hrál za reprezentační 18, tak je národní A tým jedním z vašich cílů, protože je vám pořád teprve 27, což u brankářů není žádný věk.
2: Tak samozřejmě, jako když jsem mohl nastupovat za ty mládežnické týmy, to pro mě vždycky jako byla velká čest. Od malička, když jsem hrál prostě fotbal, tak jsem chtěl hrát za nároďák, takže já bych byl strašně rád, kdyby se mi to v mé kariéře povedlo, ale samozřejmě ta kvalita tam je, ta konkurence je obrovská a k tomu, abych byl nominován, samozřejmě chybí zápasové vytížení, takže věřím, že všechno postupem času dorazí a já se do toho národního týmu podívám.
1: Kde budete, Jiří, sledovat ten sobotní zápas Španělsko-Česko?
2: Pravděpodobně doma s taťkou u televize, protože je reprezentační pauza, tak dostaneme určité volno a zvládnu se otočit do Čech, abych navštívil rodinu.
1: Zeptám se ještě na vaší pozici v Chetafe. Pravidelně nastupujete ve španělském poháru, na start v La Lize, ale pořád čekáte a krejete záda Davidu Soriovi. Tak jste připravený dál čekat a bojovat o šanci, nebo už jste třeba i zvažoval jiné možnosti?
2: Pravidelně se s manažery o tomhle tom tématu bavíme, ale zatím jako není nic na stole. Jsem krok od toho, abych chytal v La Lize, což je prostě obrovským snem a moje povaha je prostě taková, že se nikdy nevzdávám a vždycky bojuju, takže mám to dál v plánu a věřím, že to, že jsem se sem dostal, tak budu moc pak prokázat tu kvalitu i v těch zápasech, až ta šance přijde.
1: To říká fotbalový golman španělského Chetafe Jiří Letáček. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.

0: zatleská, až když skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný. No za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
2: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
3: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni jako je dnes a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšších pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem za to nesmírně šťastný a rád.
2: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
2: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
4: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy pro vás má Marek Sedláček.
5: Chorvatský soud chce předat případ billboardového bose Fischera české justici. Jižní Korea zvažuje kroky proti Ukrajině kvůli údajnému porušování dohod. Hokejisti Pardubic můžou v Tipsport Extralize vyhrát po čtvrté v řadě. Silnice 3 z Prahy do Tábora v Poříčí zůstává kvůli nehodě v obou směrech neprůjezdná a bude polojasno až oblačno, na západě až zataženo, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Českobudějovický podnikatel Anton Fischer, kterého chorvatští vyšetřovatelé viní z vraždy obchodního partnera, by se mohl vrátit do České republiky. Soud v chorvatském Zadaru, kde Fischer déle než rok sedí ve vazbě, vydal usnesení o předání případu do Česka. Radiožurnálu to napsala mluvčí zadarského soudu Diana Grancaričová. České orgány podle ní mají 15-denní lhůtu, během které mohou převzetí případu odmítnout. Nejvyšší státní zastupitelství zatím usnesení chorvatského soudu oficiálně nedostalo, jak Radiožurnálu řekl jeho mluvčí Petr Malý. Fischerův advokát na dotazy nereagoval. Náměstek ředitele ústřední vojenské nemocnice Jiří Havel teď nevykonává svou práci. Z postu ho odstavil ředitel nemocnice Luděk Hána, který to potvrdil serveru i rozhlas.cz. Rozhodl se tak kvůli zásahu vojenské policie v polovině září. Náměstka pro obchod Havla tehdy policisti na několik hodin zadrželi. Kriminalisti mají podezření na rozsáhlou trestnou činnost, týkající se mimo jiné i veřejných zakázek nemocnice. Zatím nikoho nestíhají. Odstavení náměstka z postu je podle ředitele preventivní. Zaměstnancem nemocnice ale pořád zůstává. Jihokorejský prezident Lee Jae-myung plánuje kroky proti Ukrajině, pokud se Kyjev neomluví. Seoul žádá vysvětlení a omluvu za vyzrazení informací v případě dvou severokorejských vojáků zadržených na ukrajinské frontě. Obě země se údajně dohodly na tom, že muže tajně převezou do Jižní Koreje. Ukrajinský prezident ale o transferu veřejně informoval na valném shromáždění OSN a podle Seoulu tak narušil znění dohody.
6: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung pohrozil Ukrajině, že pokud se Kyjev jeho zemi neomluví, Jižní Korea přijme blíže nespecifikovaná opatření. Vyzrazení takhle citlivé informace může podle jihokorejského kabinetu ohrozit i příbuzné obou vojáků v Severní Koreji. Jižní Korea nedodává Ukrajině přímo zbraně a vojenskou techniku, ale letos v červenci oznámil prezident Lee Jae-myung nový balík humanitární, zdravotnické a energetické podpory pro Ukrajinu ve výši 100 milionů dolarů. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
5: Táborští policisti našli 12-letou dívku, která dopoledne utekla z psychiatrické nemocnice. Dívka je v pořádku, policisti ji vypátrali u obce Srlín. A v Břeclavi můžou lidi nově zdarma využít toaletu v jedné z kaváren v centru města. Jde o první podnik zapojený do projektu WC Gratis. Odskočit si můžou i lidi, kteří si v kavárně nic neobjednají. Na provoz toalet bude město přispívat 2 000 korun měsíčně. Podle radnice je to levnější než provoz vlastních veřejných záchodů.
7: Sport. Pardubice můžou v 7. kole hokejové Tipsport Extraligy proti Plzni vyhrát po čtvrté za sebou. Zápas začne v 18 hodin, ve stejný čas nastoupí i Liberec proti Olomouci. Liberečtí bílí tygři jsou zatím předposlední. Trenér Jiří Kudrna ví, co musí jeho tým zlepšit.
8: Potřebujeme sladit prostě ofenzivu s defenzivou. Myslím si, že dostáváme hodně gólů. Potřebujeme zpevnit tu defenzivu. Jdeme dál, je to maraton, my potřebujeme samozřejmě zabrat, potřebujeme body, potřebujeme doma zabrat, venku nějaký body jsme udělali, doma zatím mlčíme, takže určitě se chceme vrátit k tomu, že loni jsme v Liberci patřili střincem dva týmy.

0: lepší ve sbírání bodů doma.
1: 13-17 hodin přivítá Litvínov, o půl hodiny později Vítkovice Karlovy Vary. V 18 hodin bude hrát taky Kladno s Hradcem Králové a Kometa s Mladou Boleslaví. Všechny zápasy nabídneme živě na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za hokejem a v reportážích na Radiožurnálu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 zdržení před Šmejkalkou a trojka stále uzavřená u Poříčí. Na D1 z Prahy do Brna trvá zdržení před Šmejkalkou. Popojíždí se už před sjezdem na Popovice z 13. kilometru v koloně kousek před Mirošovicemi. Navíc na 20,5. kilometru nehoda, teď už v odstavném a odbočovacím pruhu na Benešov. Pokud na 21. kilometru D1 sjíždíte na trojku směr Tábor a Budějovice, počítejte s komplikacemi u Poříčí. Silnice tam zůstává v obou směrech neprůjezdná, na mostě přes Sázavu zasahují u převráceného nákladního vozidla. Objízdná trasa vede přes Poříčí, kolony na desítky minut se sunou jak od sjezdu na Čtyřkoly, tak z konce Benešova od Kauflandu. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy zbystřete za sjezdem na Doksany. Na 32. kilometru hlásíte překážku.
4: U středových svoditel stojí odstavená dodávka, je na pár metrech označen trojuhelníkem, řidič se kouká na podloze.
3: Opatrně dojíždějte a na dálnici D10 z Prahy do Turnova vjedete do kolony před sjezdem na Nymburk na 39. kilometru a zhruba 20 minut zabere trasa k nehodě před exitem Jičín. Na 44. v omezení boural v pravém pruhu kamion s osobním autem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně počítejte i se slabými přehánkami. Později odpoledne a večer se zase bude vyjasňovat. Teploty 20 až 24 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
6: Dobré páteční odpoledne. Příjemné chvilky teď prožívá tenistka Nikola Bartuňková, která v Pekingu porazila Magdalenu Frechovou 2x6-2 a ve třetím kole tohoto tisícovkového turnaje okruhu WTA může narazit na světovou dvojku Arinu Sabalenkovou. Jen dodám, že dnes do osmi finále tohoto prestižního klání postoupili také Sára Bejlek, Karolína Muchová a Linda Nosková. Naopak vypadla Linda Fluvirtová. No a pokud vy nevypadnete z vysílání Radiožurnálu Sport, věřím, že nás zůstanete věrni i nadále, ale tak budete u toho, až s Martinem Procházkou probereme zajímavé záležitosti před dnešním sedmým kolem hokejové Tipsport Extraligy.
2: Radiožurnál Sport
7: a Filip Šedivý.

0: 13 hodin 11 minut a na Radiožurnálu Sport se můžeme vrhnout na nejvyšší domácí hokejovou soutěž. Po výhře Sparty nad Českými Budějovicemi se totiž budou hrát zbylé zápasy 7. kola Tipsport Extraligy. Je to naše pravidelné téma v pátek odpoledne a vydáme se, jak už jste si, věřím, že i zvykli, do zahraničí. Nejprve ale s naším hokejovým expertem Martinem Procházkou pojďme na domácí let. Martine, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jedním z dnešních duelů bude souboj dvou ze tří nejhorších týmů soutěže, Liberec versus Olomouc. Oba celky mají jen 5 bodů, stejně jako Mladá Boleslav. Martine, překvapuje tě to, jak dole je aktuálně v minulé sezóně výborný tým Bílých tygrů?
1: No, překvapuje. Myslím si, že Liberec nebyl asi aspirant na takové to umístění, jako je teď v té spodní části tabulky. Samozřejmě hodně se mluví o tom, že jim před sezónou odešel Galvas, který samozřejmě to zkoušel v Pittsburghu. Teď se jim ale vrátil, takže osvědčená dvojice v obraně Šimek Galvas zase bude fungovat. A uvidíme, jak to samozřejmě Liberci pomůže, protože Galvas je velmi kvalitní hráč, co se týká nejenom defenzívy, ale hlavně i ofenzívy, že podporuje útoky, podporuje útok tu útočnou sílu. A myslím si, že na něm budou hodně liberečtí, budou na něm stavět.
0: Myslíš, Martine, že respektive, že na Tomáši Galvasovi můžou stavět vlastně hned úplně od začátku, protože on se samozřejmě musí vyrovnat s tím, že byť byl velmi pozitivně hodnocený na kempu Pittsburghu, tak nakonec tedy NHL, jak se říká, neudělal a zase se vrátil do extraligy, takže mohou na něj Bílí tygři sázet hned od začátku, že bude takovým tahounem a takovým důležitým hráčem, jako byl v minulé sezóně?
1: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že samozřejmě je to Tomáš Galvas, mladý kluk, který dostal nabídku, který šel poprvé to zkusit si do toho kempu. A myslím si, že to je dobrá volba, pokud by právě nehrál, nebyl by tam, neměl by tam takový čas v NHL a nebo by vyšel na farmu, tak je mnohem lepší pro něj varianta prostě se vrátit do Liberce, kde za prvé zná to prostředí, bude hrát minimálně každý zápas 20 minut, bude chodit na všechny situace, na všechny přesilovky, bude prostě mnohem větším zápřahu, než kdyby vyšel na farmu. Takže si myslím, že to je dobře, že se vrátil do Liberce. Je to dobrá volba, je to takhle, myslím si, že to je pro něho vynikající. A samozřejmě nad tím pádem Liberec na něm bude určitě stavět, bude chtít ho nějakým způsobem co nejvíce vytěžit, aby prostě byl na ledě co nejvíce, aby samozřejmě byl obrovským přínosem pro Liberec, protože Liberec to potřebuje. Teď říkám, že ty zápasy hrají špatně, ale mají velké problémy s produktivitou. Jsou vlastně třetí nejhorší tým, který dal nejméně branek zatím po těch všech zápasech, takže je vidět, že prostě potřebují tu ofenzivní sílu a Tomáš Galvas je právě jeden z nich.
0: Tomáš Galvas se samozřejmě zařadil vedle kapitána Radima Šimka do obrany. Ještě ale když bojoval o NHL ve Spojených státech Ameriky, tak s protřelým bekem, tedy Radimem Šinkem, nastupoval dokonce ještě mladší, 17-letý Lukáš Kachlíř, který tedy vzhledem k tomu, že v dorosteneckém věku tak hraje s Mřížkou, takže lehce poznatelný pro fanoušky. Jak tohle dilema, Martine, vyřešili trenéři Bílých tygrů, protože samozřejmě ti mladíci velmi nadějní by asi potřebovali hrát velké minuty oba dva?
1: No, tak zatím je daný jako sedmý obránce, ale myslím, že v tom moderním hokeji, v tom pojetí, jak se ty obránci prostřídávají, tak bude čistě záležet na trenérech, jak hodně ho zapojí do toho prostřídávání se těch obránců. Oni samozřejmě musí během zápasu reagovat na vývoj utkání, takže Kachlíř není zatím nějaké velké silné postavy, je to taky zatím v tom juniorském věku hráč, ale už ukazuje, že prostě dokáže být velmi, velmi také produktivní, v posledním zápase dával branku, takže bude záležet na trenérech, no, jak hodně si s tím jakoby nějakým poperou, jak opravdu hodně obou chtít vytěžovat. A tohleto je samozřejmě těžký, ale myslím, že trenéři to mají jasné v tom, že oni vědí, jako kdy, jak na ty situace v těch zápasech reagovat a kolik prostoru těm mladým hráčům dají.
0: Liberec se zatím tak trošku hledá, naopak suverénní je Třinec, který zatím ještě nestratil ani bodík. Jak to vidíš s dnešními šancemi Litvínova na to, aby případně uspěl na ledě ocelářů?
1: No, tak Třinec většinu těch zápasů, které vyhrál, tak jich je otáčel většinou. Teďka to bylo i vlastně v případě s Kladnem, kdy prohrávali 3-1, nakonec to utkání zvládli a vyhráli ho 6-4. Ale Litvínov samozřejmě bude to mít těžké, protože Třinec si věří, hraje zase doma, hraje, myslím, že třetí utkání v řadě Třinec doma, takže ani nemusí cestovat, je ve velké pohodě. Je to ideální pro ně a to samozřejmě pro Litvínov bude těžší. Já jsem dneska měl možnost mluvit s Jiřím Šlégrem, vlastně s generálním manažerem Litvinova a ten mi říkal, že vlastně jsou spokojení zatím s výkonama od svého týmu, že i když třeba nemají tolik bodů, takže to, co předvádějí tu hru, kterou předvádějí, takže jsou s ním spokojení, že hráči plní to, co mají pod Robertem Reichlem a že s touhletou sezónou zatím je velká spokojenost. Takže oni jsou také v pohodě, takže si myslím, že jedou s tím, že mohou akorát v Třinci získat. Uvidíme, jak to utkání bude se vyvíjet, odvíjet, jestli zase třeba Třinec lehce začne a pak to třeba bude zase dohánět. Takže třeba je možné, že Litvinov nějaký ten bod tam urve.
0: Třinec Litvínov tedy od 17 hodin, od 17.30 Vítkovice Karlovy Vary, od 18 hodin potom duely Kladnohradec Králové, Kometa Brno Mladá Boleslav, také už zmíněný souboj Liberce s Olomoucí a dojde i na utkání mezi Pardubicemi a Plzní.
2: Hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
0: V pátek odpoledne si s naším hokejovým expertem a olympijským šampionem z Nagana Martinem Procházkou povídáme také vždy o některé vybrané zahraniční lize. Dnes vybíráme Finsko a spojitost s českým hokejem je jasná. Nejproduktivnějším hráčem soutěže je totiž dál Andrej Šustr. Obránce je v čele produktivity. Martine, od do Bobbyho Ohra v NHL je to dlouhodobě asi hodně netradiční záležitost. Co myslíš?
1: No to každopádně. Andrej Šustr ukazuje, že v letošní sezóně za Jukurit opravdu nastupuje hlavně v přestřelových situacích. A ty přestřelovky jim zřejmě fungují. Oni mají odehráno o mnoho víc zápasů než ostatní týmy. Mají odehráno 10 zápasů, ostatní mají snad jenom 6, některé mají snad ještě méně. Takže to může být trošku zkreslené. Každopádně v jeho asi výkonech je to jedno, protože pořád má produktivitu 0 plus 13. Ano, nemá žádnou branku, ale evidentně prostě je nasazovaný na toho klíčového obránce, takže dává nahrávky a prostě se prosazuje a Jukurit je na druhém místě, takže Andrej Šustr prožívá podle mě vynikající sezónu.
0: Čím, Martine, myslíš, že to je Andrej Šustrově 35 let v těch posledních sezónách, tenhle finalista Stanley Cupu s Tampou z roku 2015 se promínil ve velkého hokejového cestovatele, bojoval v AHL v Americe v té farmářské soutěži, vyzkoušel si německou Bundesligu, v předminulé sezóně začínal v Pardubicích, pak hrál za Taparu ve Finsku, v minulé sezóně to zkoušel ještě znovu se v Americe v AHL, potom nastupoval dokonce jen ve druhé nejvyšší švédské soutěži. No a teď tedy v Jukuritu tedy našel, jak se říká, druhou nebo možná dokonce už třetí mízu?
1: Tak nevím, jestli úplně druhou nebo třetí, nebo čtvrtou, to už je jedno, ale každopádně je to tím, že má zřejmě trenéra, který ho v něho věří, to je vždycky velmi důležité, to, že máte za sebou nějakou takovou kariéru a prošli jste možná někdy vyšší úroveň, pak nižší úroveň, tak potom se dostanete do týmu, kde prostě dostanete trenéra, který ve vás se vidí, jak se říká, dostáváte prostor, evidentně dostává prostor za mě v prvním, ve druhém útoku nebo v obraně, myslím, jakoby na ty přesilovky. No a když máte tady to, že i když něco třeba pokazíte a jste jako cizinec, ale stejně vám ten trenér věří, tak máte velké sebevědomí a to Andrej Šustr prostě díky i těm zkušenostem, tomu věku 35 let, což v dnešní době není zase ještě úplně nějaký věk, že by byl hodně starý, ale evidentně se cítí dobře a proto mu to takhle funguje a takhle tam ty body sbírá.
0: Budeme držet palce Andreji Šustrovi, ať mu to tedy jde s Jukuritem ve Finsku minimálně tak jako dosud, aby jsme si o tom třeba zase někdy příště mohli popovídat s Martinem Procházkou na Radiožurnálu Sport. Martině, díky a hezké odpoledne.
1: Hezký den.
0: Je 13 hodin 19 minut a když hokej, tak nesmíme zapomenout také na to, že české reprezentantky hrají druhé utkání v rámci finského turnaje Evropské hokejové tour, ale zápas se Švédskem jim po porážce s domácím Finskem moc nevychází. České hokejsky totiž v 10. minutě se Švédkami prohrávají už 0-2.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Na Radiožurnálu Sport teď královna sportu a zpráva, ze které asi příznivci atletiky nebudou mít úplnou radost, ale zkrátka je to tak. Hvězdný tyčkař Armand Duplantis totiž vynechá nadcházející halovou sezónu. 26-letý Švéd chce dopřát svému tělu potřebný odpočinek. Dvojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a držitel světového rekordu, jehož hodnotu se v březnu v Uppsale rozhodl tedy posunout a povedlo se mu to už na 631 cm. Měl během léta zdravotní potíže. Že i tak ale Armand Duplantis ovládl po čtvrté evropský šampionát. Abychom to tedy doplnili, tak atlety čeká v halové sezóně ve Valencii mistrovství Evropy, které Duplantis v posledních letech stejně vynechával, no a jediný titul má z roku 2021. Vrcholem letní sezóny pak bude zářijový světový šampionát v Pekingu a tam se dá předpokládat, že Armand Duplantis už nebude chybět.

0: Tak nějak podle očekávání se Manchester City odvolal proti závěrům nezávislé komise, která shledala klub vinným ze závažného porušení finančních pravidel Premier League. Komise prokázala vinu Manchesteru City ve všech bodech kauzy porušení finančních pravidel mezi lety 2009 až 2018. Desetinásobní angličtí šampioni se provinili i narušováním vyšetřování a nespolupracováním s vedením soutěže. Tuhle kauzu budeme na Radiožurnálu Sport samozřejmě i nadále sledovat a zhruba za čtvrt hodinky už si dáme další důležité informace, výsledky a záležitosti spjaté s pátkem 2. října ve velkém sportovním přehledu.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Radiožurnál je 1:30. Zprávy a Marek Sedláček.
1: Kohoutková voda v oblasti Odoleny vody je opět pitná, informují o tom středočeské vodárny. Podle krizového štábu vodáren je voda nezávadná a množství olova ve vodě splňuje hygienické limity. Víc než týden kvůli příliš vysokému množství olova nemohlo zhruba 15 000 lidí v několika obcích na sever od Prahy pít vodu z vodovodu. Pokud lidi některou část domovních rozvodů delší dobu nepoužívali, měli by podle vodáren nechat vodu z kohoutku 5 až 10 minut odtékat. S kontrolou kvality vody se bude dál pokračovat. Situací se zabývá taky policie, a to kvůli podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Dva Češi zemřeli při dopravní nehodě v americkém Wyomingu. Další je zraněný, informoval o tom mluvčí tuzemského ministerstva zahraničí Adam Čergé. Podle něj se nehodou ve spolupráci s místními úřady dál zabývá český generální konzulát v Los Angeles. Meziroční míra inflace v eurozóně je nejvyšší za 3 roky, odhaduje to unijní statistický úřad Eurostat, podle kterého inflace v září vzrostla na rekordní 3,8%. Můžou za to hlavně vyšší ceny energií a konflikt na Blízkém východě. Nejvíc hodnota peněz klesla v Litvě. Minulý měsíc zároveň Evropská centrální banka zvýšila úrokové sazby o další 0,25%. Snaží se tak omezit inflační tlaky. A Pražské muzeum Kampa dnes otevírá 3 nové výstavy. Jedna z nich, Za tvar figury, sleduje cestu tvorby sochařky Květy Kovářové, pozapomenuté umělkyně druhé poloviny 20. století. Další nabízí pohled na malíře Milana Kunce, jehož dílo je zastoupeno v řadě veřejných i soukromých sbírek po celém světě. Poslední z expozic Zákazu navzdory přibližuje snímky 3 fotografů, včetně Mikuláše Metka. Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila na turnaji v Pekingu do 3. kola. Britku Bulterovou porazila 7-6 a 6-1. Ve 2 setech uspěly také Linda Nosková proti Rumunce Ruseové, Sára Bejlek proti Australance Inglisové a Nikola Bartuňková proti Polce Frechové. Naopak Linda Frůvirtová podlehla ve 3 setech Rusce Samsonovové.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 zdržení od okruhu i od Domašova. D1 z Prahy do Brna ucpaná už kousek za okruhem z 11. kilometru. Všemi 3 pruhy se jede v podstatě krokem až ke sjezdu na Popovice na 15. kilometr. Tam velké množství řidičů sjíždí a vyhýbají se tak uzavřené trojce u Poříčí. Na D1 směr Brno se následně zpomaluje okolo 17. kilometru a odtud zhruba 30 minut se popojíždí do zúžení na Šmejkalce. D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy a zdržení za Domašovem. V obou pruzích se brzdí až do zastavení zhruba na stém 73. kilometru. Kamiony už o něco dříve na stém 71. Zatímco osobní auta v levém pruhu brzdí jen občasně, nákladní soupravy se posouvají až do omezení u D2 na kilometr 196. D1 ještě jednou teď Přerovsko, respektive omezení u Bělotína na kilometru 311. V obou směrech ještě dnes pracují silničáři. Jede se pouze jedním pruhem a kolony jsou na 10 až 15 minut, jak od Ostravy, tak od Brna. Na D10 z Prahy do Turnova trvá zdržení od sjezdu na Nymburk z 39. kilometru. 20 minut pojedete k nehodě na 44. V omezení stále blokují pravý pruh následky střetu kamionu s osobním autem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně počítejte i se slabými přehánkami. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
5: Na Instagramu.

Ve vysílání Radiožurnálu Sport vám nabízíme také soutěže o různé zajímavé vstupenky na prestižní sportovní akce a nejinak tomu bude i v příštím týdnu. Pokud jste třeba nevyhráli v posledních dvou měsících, tak se můžete zapojit do našich soutěží pravidelně každé ráno před 9 hodinou, anebo potom někdy i během dne. A co tedy bude příští týden ve hře? Třeba vstupenky na 136. ročník prestižního dostihu Velká Pardubická, nebo také budou ve hře vstupenky na hokejovou extraligu, konkrétně na zápasy Liberec, Karlovy Vary a Pardubice Třinec. Chcete jít na fotbalovou ligu? Tak máte možnost vyhrát lístky na duel mezi pražskou Spartou a Pardubicemi. No a samozřejmě také je ve hře možnost vyrazit na basketbalovou ligu mistrů, protože další zápas čeká pražskou Slávii. V Pardubicích nastoupí příští týden proti Albě Berlín. Takže pokud chcete jít s Radiožurnálem Sport na špičkový basketbal, tak se zapojte příští týden do našich soutěží a nemusí jít tedy, jak jsem zmínil, jenom o basketbal. 13:38 a za chvíli už velký sportovní přehled 2. říjnového dne.

0: Mezinárodní hokejová federace IIHF má nového prezidenta a Petr Bříza to není. Českého kandidáta totiž ve volbě těsně porazil Němec Franz Reindl. Teď už další podrobnosti nejen o téhle záležitosti přidá Lukáš Antoš. Lukáši, vítej.
1: Dobré odpoledne. O novém šéfovi světového hokeje rozhodlo druhé kolo volby na Tenerife. Reindl v něm porazil Břízu o pouhé 3 hlasy. Český kandidát přitom první kolo hlasování vyhrál. 71letý Reindl povede federaci příští 4 roky a ve funkci nahradí Francouze Lika Tardifa. Bříza následně obhájil post seniorního viceprezidenta IIHF a zůstává tak druhým nejvýše postaveným mužem světového hokeje.
0: Fotbalový Manchester City se odvolal proti verdiktu, podle kterého závažně porušoval finanční pravidla Premier League. Nezávislá komise uznala klub vinným z prohřešku během 9 sezon. City obvinění odmítá a tvrdí, že rozhodnutí obsahuje zásadní chyby. O případném trestu se bude teprve rozhodovat.
1: České fotbalisty čeká ve Španělsku souboj s aktuálními mistry světa. V Oviedu proti nim nastoupí zítra ve 20:45 v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Jamal Rodri nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší i křídelník Mladé Boleslavy, nováček české reprezentaci Martin Schubert.
2: Nejlepší tým na světě teďka pro mě nejlepším hráčem na světě nebo hráčem a pro mě to určitě jako křídelníka bude hlavně Jamal Nakerov, rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. No. Těším se na to.
0: Hokejisty Pardubic čeká v 18 hodin druhý domácí zápas Tipsport Extraligy v řadě. Proti Plzni může Dynamo vyhrát po čtvrté za sebou. Ve vzájemných zápasech se mu ale dlouhodobě příliš nedaří. Uvědomuje si to i pardubický brankář Roman Vil.
3: I ten páteční kolo s tou Plzní, která už poslední rok, dva ukazuje, jak je skvělá, bude hodně těžký zápas, takže i na tu neděli nás to dobře připraví, takže my se teď budeme podle mě spíš soustředit na tu Plzeň, protože to bude těžký zápas.
1: V dalších zápasech 13:17 hodin přivítá Litvínov. O půl hodiny později Vítkovice budou hostit Karlovy Vary. V 18 hodin Kladno nastoupí proti Hradci Králové. Kometa Brno přivítá Mladou Boleslav a Liberec Olomouc. Všechny zápasy nabídneme na radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za hokejem.
0: Hokejový brankář Igor Šestorkin dal svůj první gol v NHL. Ruský golman se trefil přes celé kluziště a uzavřel výhru New Yorku Rangers 5-1 nad Tampou Bay. Šestorkin se stal teprve 18. brankářem v historii soutěže, který skóroval, a navíc byl vyhlášený první hvězdou zápasu. Dařilo se také Karlu Vejmelkovi. Český golman při prvním startu v sezóně vychytal čisté konto a pomohl Utahu k výhře 6-0 nad Chicagem.
1: Čeští judisté se postupně přesouvají do Baku, kde je od neděle čeká mistrovství světa. Na tatami nastoupí 6 reprezentantů, včetně Lukáše Krpálka nebo dvojnásobné mistrně Evropy Renaty Zachové. Naposledy se na profesionálním turnaji bude prát David Klamert, který chce při rozlučce zaútočit na svůj nejlepší výsledek dlouhé kariéry na světovém šampionátu.
4: Někde vzadu v hlavě bude, že to mi poslední turnaj, co tady užiju, a zároveň turnaje na užívání jsem měl dost, teďka mám poslední šanci a 9. místa mistrovství světa pro mě není jako výsledek, se kterým jsem byl spokojený, takže mám poslední možnost se pořádně ukázat a mám to v plánu.
0: Max Verstappen a Charles Leclerc byli nejrychlejší v úvodních trénincích na velkou cenu Bahrajnu Formule 1, která se netradičně jede v Malajzii. Původní závod v Bahrajnu byl kvůli konfliktu na Blízkém východě zrušen. Program na okruhu v Sepangu bude pokračovat zítra kvalifikací, hlavní závod se pojede v neděli.
1: Český motocyklista Filip Salaš zajel 6. nejrychlejší čas v tréninku na velkou cenu Japonska Moto 2. Na okruhu v Motegi si tak zajistil přímý postup do druhé části sobotní kvalifikace. Nejrychlejší byl Kolumbiec David Alonso. Salaš přijel do Japonska jako 7. jezdec průběžného pořadí mistrovství světa.
0: Tyčkař Armand Duplantis vynechá nadcházející halovou sezónu. 26-letý Švéd si chce po zdravotních problémech odpočinout a připravit se na letní část příští sezóny. Dvojnásobný olympijský vítěz a trojnásobný mistr světa to uvedl ve svém prohlášení.
1: Zítra začne nový ročník volejbalové extraligy žen. Titul obhajují Šelmy Brno, které v minulé sezóně ovládly taky český pohár. Mezi hlavními soupeřky Brňanek bude patřit Liberec a Prostějov. Poprvé se v nejvyšší soutěži staví České Budějovice. Šelmy vstoupí do sezóny zápasem na hřišti pražských Lvic. Liberec přivítá Frýdek Místech a Prostějov bude hrát s Přerovem.
5: Radiožurnál Sport.
6: Všechny výsledky na jednom místě.
0: A dodal nám je Lukáš Antoš. Lukáši, díky za to.
1: Hezký den. I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record it.

0: Že se dá na internetu objevit spousta zajímavostí ze světa sportu, je jasné, však vás o tom na Radiožurnálu Sport přesvědčujeme každý den krátce před 14. hodinou a ten čas právě nastal. Někdy nabízíme takzvané highlighty zápasů, jindy třeba pohledy do zákulisí klubů nebo samotných sportovců. A právě ty si často získají spoustu lajků a my se jim pak věnujeme v naší tradiční rubrice Hity sociálních sítí, kterou dnes připravila Veronika Šlajzová. Veroniko, vítej.
1: Krásné odpoledne.
0: První hit sociálních sítí je tak trochu cestovatelský, tak to prosím trochu vysvětli.
1: Týká se totiž toho, jak basketbalisté Asvelu Villeurbanne jezdí na zápasy ve francouzské lize. Na TikToku Pattyho Millse se totiž objevilo video, kde ukazuje autobus lyonského klubu. Ten má uprostřed klasickou uličku, jako známe z běžných autobusů. Důležité je ale říct, že místo sedaček jsou takové buňky, ve kterých jsou postele a vypadají docela pohodlně. Hráči mají k dispozici i polštáře a deky a můžou si u své buňky zatáhnout závěs, aby měli soukromí a mohli si v klidu odpočinout. My, kteří využíváme běžnou hromadnou dopravu, jim tak můžeme jen v klidu závidět.
0: Taková první autobusová třída, když si vezmeme trochu inspiraci z nebe a od letadel. U basketbalu ještě zůstaňme. Fanoušky totiž zaujal výkon Markuse Carra v euroligovém utkání Boloni proti Olympiakosu.
1: Je to tak, Markus Carr nejenže skončil s 22 body a úspěšností zhruba 70% při střelbě z pole, ale taky předvedl takzvaný buzzer beater, tedy střelu, která skončí v koši současně s klaxonem ukončujícím utkání. Aby toho ale nebylo málo, buzzer beater byl dokonce vítězný. Carr trojkou otočil skóre a Boloňa nakonec porazila Olympiakos 96-94. A takhle na koše reagovali komentátoři. Carr rises, if it goes, it'll win it. Got it! Bravo, Marcus Carr! Bravissimo! Marcus Carr! Na sociálních sítích protokolu je velké množství videí, kde je akce vidět z různých úhlů, nebo je třeba doplněná o symfonickou hudbu, protože Carův koš byl zkrátka v uvozovkách symfonií pohybu. Zmíním jeden konkrétní příspěvek. Na Instagramu Eurohoops Official byl právě k té vítězné akci popisek. Pokloňte se, tohle je Markus Carr.
0: No a tohle byla Veronika Šlajzová s dnešním vydáním hitů sociálních sítí. Veroniko, díky za to.
1: Naslyšenou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: České hokejistky po porážce s Finskem hrají své druhé utkání v rámci finského turnaje Eurohockey Tour. V Lahti nastoupili proti Švédsku. No a první třetina českým hokejistkám moc nevyšla. Dvakrát inkasovali, sami se neprosadili. Takže na startu druhé třetiny Švédky nad Češkami vedou 2-0. Ovšem start druhé 20 minutovky se zatím v tuto chvíli protahuje, protože na ledě na stadionu v Lahti je nějaká nepříjemnost, která se musí odstranit, spravit led, aby mohl duel mezi českými a švédskými hokejistkami pokračovat. Věřme, že zítřejší zápas, který odvysíláme v přímém přenosu, bude fotbalový, tak proběhne, tak, abychom byli všichni spokojeni.
1: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
2: Po Chorvatsku a Anglii čeká českou fotbalovou reprezentaci další těžká zkouška v elitní skupině ligy národů. Hrát bude v Oviedu s mistry světa Španěly.
3: Každý ten zápas vám dá prostě strašně hodně, porovnáváme se světovou špičkou a jsou to prostě neocenitelné zkušenosti.
2: Proti svým půjde poprvé nový trenér českého národního týmu, Španěl Santi Denia.
4: My national is Czech. I love Czech.
2: Utkání českých fotbalistů ve Španělsku se bude hrát v sobotu od 3:15 večer v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 5% slevu. Podzimní zemědělec 2026. Přijďte si užít podzim na výstaviště.
1: Radiožurnál je 14 hodin. Marek Sedláček a aktuální zprávy.
2: Poslanec Turek se omluvil organizaci Hnutí Duha za své výroky. Ceny ropy ve světě opět klesají. Fotbalový Manchester City se odvolal proti verdiktu kvůli porušování finančních pravidel v Premier League. Na dálnici D1 na výjezdu z Prahy směrem do Brna vzniká kolona od okruhu z 11. kilometru a bude polojasno až oblačno, na západě až zataženo, teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Poslanec Filip Turek za motoristy poslal omluvu za své výroky ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl Turek podle verdiktu zaslat přímo ekologické organizaci Hnutí Duha. Pokračuje její mluvčí Eva Pernicová.
4: Filip Turek nám do datové schránky poslal písemnou omluvu, čímž část své povinnosti splnil. Omluvu, kterou má podle rozsudku umístit také na svém Facebooku, zatím nezveřejnil. Pro nás je důležité, že soud pravomocně potvrdil, že jeho výroky o Hnutí Duha byly nepravdivé a zasáhly do pověsti naší organizace.
2: Kohoutková voda v oblasti Odoleny Vody je opět pitná, informovali o tom středočeské vodárny. Podle krizového štábu vodáren je voda nezávadná a množství olova ve vodě splňuje hygienické limity. Pokud lidi některou část domovních rozvodů delší dobu nepoužívali, měli by podle vodáren nechat vodu z kohoutku 5 až 10 minut odtékat. V ukrajinském hlavním městě Kyjevě je po ruském ostřelování silně narušená doprava. Uzavřený je důležitý jižní most, který propojuje dvě části metropole. Omezená je taky doprava na mostě Petna a na metromostě. Stovky lidí přes ně podle médií přecházejí pěšky. Ruské údery v Kyjevě nepřežil nejméně jeden člověk a další dva jsou zranění. Naopak ruské úřady hlásí jednoho mrtvého po dronových útocích na Bělgorodskou oblast. Světové ceny ropy dnes výrazně klesají, severomořský Brent odepsal asi 3% a vrátil se tak pod hranici 100 dolarů za barel. Agentura Reuters dřív s odvoláním na svůj zdroj napsala, že Francie navrhla uvolnit 50 milionů barelů nafty z evropských zásob. Dalších 50 milionů barelů ropy by podle Paříže mohly poskytnout členské země Mezinárodní agentury pro energii. Mezi ty patří například Japonsko, Kanada a Spojené státy. Lanovka na Petřín v Praze od svého spuštění před 10 dny přepravila 115 tisíc cestujících. Dělníci ji opravovali 2 roky. Největší zájem měli lidi minulý prodloužený víkend, kdy se lanovou dráhou svezlo asi 47 tisíc cestujících. Za 3 dny, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
5: Je vidět, že efekt nového platí, protože před 2 lety, v září 2024, jsme v průměru přepravovali zhruba kolem 7 tisíc cestujících denně. Teď ten průměr je kolem 11,5 tisíc cestujících.
6: Sport. Fotbalový Manchester City se odvolal proti rozhodnutí nezávislé komise, která ho obvinila ze závažného porušování finančních pravidel během 9 sezon. Klub to odmítá a tvrdí, že rozhodnutí obsahuje chyby. O případném trestu se teprve rozhodne. České fotbalisty čeká přesun do Španělska, kde zítra nastoupí proti úřadujícím mistrům světa i Evropy. Hrát se bude na severu Pyrenejského poloostrova v Oviedu.
7: V místě konání zápasu ale ani jeden národní tým netrénoval. Češi si předzápasové povinnosti splnili v Praze. Obránce Vladimír Coufal, který do posledního duelu s Anglií nenastoupil, s týmem absolvoval jen rozcvičku. Naopak se do tréninku zapojil i útočník Ryan Nadery, který se připojil k českým fotbalistům ve středu po vyřízení potřebných dokumentů k reprezentování Česka. Španělé se chystali v národním fotbalovém centru nedaleko Madridu. Zápas Španělsko-Česko ve 3. kole Ligy národů začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v sobotu ve 20 hodin a 45 minut. Z Ověda Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 z Prahy do Brna první část kolony od okruhu z 11. kilometru. Krokem se jede na 13. Tam v prostředním pruhu překáží porouchané nákladní vozidlo. Pak se příliš nerozjíždějte, nohu z plynu dáte opět velmi brzy. A sice těsně za sjezdem na Popovice na 15. kilometru. Odtud se

0: budete sunout téměř 40 minut až do omezení na Šmejkalce. D1 příjezd do Brna od Prahy a první část fronty kamionů za Domašovem okolo stého 73. kilometru. Osobní auta výrazně brzdí až u výstaviště na stém 90. Odtud k D2 je to na dlouhých 50 minut. Na D2 na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu kousek za sjezdem z D1 na úrovni Avionu na půltém kilometru hlásíte překážku v provozu.
1: Nepochopitelná bouračka kamionů dodávkou. To se objíždějí přes tu stavbu.
0: Kolony nejen na dříve zmíněné D1, také přímo v Brně v ulici Hněvkovského od Lidlu. Hodně ucpaná před Brnem je teď i 52 z Mikulova. Kolona od Modřic ke sjezdu na D1 je na čtvrt hodiny. A silnice 3 z Prahy do Tábora u Poříčí stále v obou směrech neprůjezdná. Od Senohrab i od Benešova zdržení až půlhodinová. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně i slabé přehánky. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat, teploty 20 až 24 stupňů. V západní polovině Čech 18 až 21. To byly zprávy.
4: Dobré páteční odpoledne. Stále větší popularitě se mezi cyklistickými nadšenci těší projekt L'Étape Czech Republic by Tour de France. No a i proto nabídne zítra poprvé rovinatou etapu. Start a cíl klání pro širokou veřejnost bude v Pardubicích. Na cyklistické nadšence čeká 110 km s převýšením pouze 300 metrů. No vždyť se pojede po Labské nížině. Na startu bude i olympijský vítěz a pětinásobný mistr světa v kanoistice Martin Fuchsa. Jestli se chcete poměřit i s ním, tak se podívejte na stránky projektu L'Étape Czech Republic. Netuším, jestli jsou ještě místa v pelotonu, ale jak se říká, nic nedáte za to, když to třeba ještě v nejbližších minutách zkontrolujete. A třeba budete příjemně překvapeni.
2: Radiožurnál Sport
5: a Filip Šedivý.

0: Pardubice jsou nejen městem perníku, ale také sportu. Vždyť o tom byla řeč před chvílí. Zítra se tam pojede závod pro cyklistickou veřejnost Letap Czech Republic by Tour de France. V neděli dojde na slavný závod na ploché dráze o zlatou přilbu. No a další neděle potom bude patřit už 136. ročníku Velké pardubické. Na její start se chystá i jedna velmi talentovaná jezdkyně. Lenka Neprašová už jela nejslavnější a nejstarší překážkový dostih kontinentální Evropy před 2 lety. Ale její cesta tehdy skončila už na 4. překážce, slavném Taxisově příkopu. Teď i 2. říjnovou neděli čeká vrchol sezóny v sedle vítěze z roku 2023. Lenka Neprašová totiž vyskočí do sedla veterána Sakamira.
1: Sakamiro vede před stárem a talentem. Sakamiro si jede pro vítězství ve 133. ročníku Velké pardubické.
2: Myslím si, že Léňa letos se hrozně jako psychicky posunula. Pro mě je to takovej černý koník do stihu, jo. Oni ho budou mít určitě nachystanýho, protože kdyby tam byla jakákoliv skulinka, že by se nebyli jistí, tak jelikož oni ho mají fakt jako dítě, tak by ten koník tu velkou určitě nešel.
3: Mluvila o Lence Neprašové a Sakamirovi ve vysílání radiožurnálu Sport bývalá jezdkyně Barbora Málková. Ta se kvůli zdravotním problémům do Velké Pardubické nikdy v sedle nepodívala. A tak je stále jedinou ženou, která v 21. století dokončila tento slavný překážkový dostih, Martina Růžičková. A Malková popisuje, proč v tomto sportu dominují muži.
2: Překážkový dostihy jsou sport pro kluky, ale jako přímo ty dostihy, protože vlastně, když se člověk podívá po stájích, tak v 90% to všude dělají holky, který vlastně ty koníky opečovávají, milujou, jezdí na nich, ale ty kluci jsou v těch dostizích potom jako razantnější a podle mě umějí víc zahodit ty emoce, jo, že my holky potom, i když vím, když já jsem jezdila ty dostihy, tak jsem tam mnohdy tahala ty emoce až moc.
4: Je to určitě náročnější jak pro ty kluky, jo, jde to znát, ta síla je tam menší, ale že by to byla nějaká extra slabina, to se asi říct nedá. Já jsem si to vybrala, já s tím bojuju, tak to je.
3: Doplňuje Lenka Neprašová, která zmiňuje hlavně fyzický rozdíl, ale ani ten nemusí být podle Martiny Růžičkové na škodu.
5: Lenče má neskutečný srdce a má ještě proti těm klukům nespornou výhodu v tom, že až je moc lehká, abych to řekla, že musí se teda hodně dovažovat, nicméně ty kluci, který strávějí celý týden v gumových kalhotách, aby spotili váhu, nemůžou pít, nemůžou jíst, pak jdou ještě do sauny, takže ta Lenča si dá knedlo vepřevzelo a frčí. Jo.
3: To říkala Martina Růžičková, která v roce 2014 dokončila Velkou Pardubickou v sedle Rubína a pak dovedla jako trenérka k vítězství Šarmluka a Sexy Lorda. Zatím jedinou vítězkou slavného dostihu na východočeském závodišti je Lata Brandisová. Ta slavila sklisnou normou v roce 1937. Jakub Marek, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Slavnou písničku od skupiny Queen si mohli v neděli zanotovat české tenistky, které v Šenčenu dokázaly zvítězit v Billie Jean King Cupu, tedy prestižní týmové soutěži. No a tu vítěznou náladu si tři z nich přinesli i do dnešních duelů svých úvodních na turnaji v Pekingu, protože na téhle tisícovce patří mezi nasazené hráčky, a tak šli rovnou do druhého kola a tam pozici favoritek splnili. Linda Nosková porazila Rumunku Ruseovou 6-4 a 6-1. Karolína Muchová vyřadila Britku Katie Bolterovou po sadách 7-6 a 6-1. No a Sarah Bailek si poradila s Australankou Inglisovou po setech 6-3 a 7-5. Uspěla také možná budoucí hvězda českého týmu ve Billie Jean King Cupu Nikola Bartůňková, která 2x6-2 porazila Polku Magdalenu Frechovou. Naopak vypadla Linda Fruvirtová, ta po neúspěšné kvalifikaci dostala šanci jako takzvaný lucky loser, prošla do druhého kola, ale to už bylo tedy její konečnou, protože Linda Fruvirtová podlehla Rusce Samsonovové 3-6 v rozhodujícím třetím setu.

0: Svůj první zápas na turnaji Evropské hokejové tour ve Finsku v Lahti prohrály české reprezentantky s domácím národním týmem 0-2. A gól české hokejistky zatím nedali ani ve svém druhém vystoupení v duelu proti Švédsku. A to už se hraje 38. minuta. Bohužel nejenže Češky nedali gól, ale také od Švédek inkasovali, a to už třikrát. Takže 38. minuta tohoto utkání a české hokejistky prohrávají se Švédkami 0-3.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Michal Kempný. Kdo bude mistrem Extraligy, zatím nevím, ale to, že můžete být u všeho důležitého, ano. Stačí jen naladit Radiožurnál Sport a rázem se přenesete přímo na led. Každou akci z každého zápasu základní části playoff až do posledního finále uslyšíte dřív, než ji ostatní uvidí. Tak poslouchej hokej na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Michal Kempný dnes samozřejmě v dresu zase Kladna nastoupí od 18 hodin v 7. extraligovém kole proti Hradci Králové. Ve stejný čas začnou také utkání mezi Kometou Brno a Mladou Boleslaví, Libercem a Olomoucí a také dojde na souboj mezi Pardubicemi a Plzní. Už 17.30 se proti sobě postaví Vítkovice a Karlovy Vary a nejdříve v 17 hodin, tedy už za 2,5 hodinky, se proti sobě postaví Třinec a Litvínov. Všechny duely na Radiožurnálu Sport anebo v nepřerušovaných přímých přenosech na stanici, tedy respektive v aplikaci Můj rozhlas, anebo na internetových stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz.

0: České fotbalisty čeká už zítra večer v Oviedu další zápas v elitní skupině Ligy národů. Duel proti úřadujícím světovým evropským šampionátům Španělům. A tak ho probereme už za pár minut s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem.
1: Radiožurnál je 14.30. Zprávy má pro vás Marek Sedláček.
2: Pohřešovanou 38-letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo kriminalisti objevili po necelém měsíci pátrání ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti úmrtí dál prověřují. Podle policie už byla nařízená pitva. Zmizení ženy ohlásil 3. září její manžel. A to potom, co nedorazila do zaměstnání v Ostravě. Podle kriminalistů nebyla matka dvou dětí v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění smrti ale policisti nevyloučili. Maximální cena nafty se o víkendu a v pondělí oproti dnešku mírně sníží. Litr nafty má zlevnit o 4 haléře, řidiči za něj zaplatí na nejvýš 48 korun a 54 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak litr benzínu budou smět čerpací stanice prodávat dráž, a to až o 5 haléřů. Nový strop je na 45 korunách a 97 haléřích. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření potrvají nejméně do konce měsíce. Polsko zavádí novou daň pro ropné a plynárenské společnosti. Týká se podniků, které mají díky rostoucím cenám paliv vyšší zisky. Varšava zároveň obnovuje program subvencí na pohonné hmoty. Podle agentury PAP dnes zákon podepsal polský prezident Karol Nawrocki. Ten očekává, že díky tomu okamžitě klesnou ceny na polských čerpacích stanicích. Ministr financí Andrej Domaňský odhaduje, že už o víkendu Poláci za litr pohonných hmot zaplatí v přepočtu o 6 až 7 korun míň. A zákaz odběru vody z řek a potoků na Přerovsku platí nově až do konce října. Rozhodl o tom vodoprávní úřad. Prodloužil tak původní zákaz o měsíc. Důvodem je podle mluvčí přerovské radnice Lenky Chalupové nepříznivá hydrologická situace v regionu. Sport. Fotbalový Manchester City se poslední možný den odvolal proti verdiktu nezávislé komise, která ho uznala vinným ze závažného porušování finančních pravidel Premier League. Anglický klub podle ní porušil pravidla ve všech 114 bodech obžaloby. Vedení Manchester City pochybení odmítá. Odvolací řízení by mělo proběhnout do 12 týdnů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 nehoda za Měřínem a zdržení od okruhu i Ostrovačic. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Měřín na 132. kilometru kvůli nehodě na pár minut zastavili provoz. Teď už jsou následky přesunuté do odstavného pruhu. Hasiči vyčistili vozovku a opět se jede levým i pravým pruhem. Kolona z exitu 134 se rozjíždí. D1 za Prahou směrem do Brna, fronta od okruhu z 11. kilometru nejprve na 13. Tam stále v prostředním pruhu porouchané nákladní vozidlo. Druhá část kolony od sjezdu na Popovice z 15. kilometru až na Šmejkalku. Ztratíte 40 minut. D1 před Brnem směrem z Prahy ucpaná před Ostrovačicemi zhruba z kilometru 176. Zdržení nejen pro kamiony, ale i pro osobní auta. Ta jedou do zúžení u D2 hodně přes hodinu. Nákladní soupravy o mnoho déle. A D1 ještě jednou, teď východ Moravy, omezení u Bělotína na kilometru 311. V obou směrech se jede vždy jen jedním pruhem. Od Ostravy i od Brna čekejte minimálně 20 minut navíc. A silnice 3 z Prahy do Tábora u Poříčí stále v obou směrech neprůjezdná, od Senohrab i od Benešova zdržení přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: A bude převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně počítejte i se slabými přeháňkami. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

14 hodin 37 minut, Radiožurnál Sport bude v dalších minutách patřit fotbalu. Budeme mluvit o české reprezentaci, která za malou chvíli odletí ke svému dalšímu vystoupení v elitní skupině Ligy národů. Čekají v Oviedu duel proti domácím velkým favoritům, tedy Španělům. Úřadující mistři světa nastoupí proti Čechům zítra ve 20 hodin a 45 minut. Samozřejmě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Už dnes se v elitní skupině Ligy národů budou hrát dva zápasy, večer ve 20:45. Turecko nastoupí na stadionu Belgie a Francie přivítá Itálii. Ve skupině B, nebo chcete-li té prostřední v rámci Ligy národů, se Bosna a Hercegovina utká se Švédskem, Maďarsko s Gruzií, Polsko nastoupí proti Rumunsku, no a Ukrajina narazí na Severní Irsko. A aby byl ten výčet kompletní, tak nesmíme zapomenout na Ligu C. Tam první duel odstartuje už za necelou hodinku a půl. Kazachstán se poměří s Moldavskem, potom dojde na utkání mezi Kyprem a Arménií, Lotyšskem a Černou horou a program potom večer uzavře zápas mezi Faerskými ostrovy a Slovenskem. No ale dnes uslyšíte na Radiožurnálu Sport také o jednom zápase tady u nás doma. Konkrétně půjde o utkání pohárové soutěže neboli MOL Cupu. Od 18 hodin se pražská Dukla potká s Jabloncem. Jak ten duel bude probíhat a jak dopadne, to vám na Radiožurnálu Sport samozřejmě nezatajíme. I nadále přejeme příjemný poslech a klidný pátek.

0: Pokud jste alespoň trochu sportovními fanoušky a fotbalovými zvlášť, tak určitě moc dobře víte, že čeští fotbalisté mají před sebou třetí ze čtyř zápasů v této reprezentační přestávce. Po domácích prohrách s Chorvatskem a Anglií nastoupí v Lize národů zítra večer v Oviedu proti Španělsku. O tom, že národní tým čeká zatím asi nejtěžší prověrka pod španělským koučem Deniom, si víc řekneme s Pavlem Tilšarem.
1: Dobré odpoledne, tak můžeme si povědět to, že španělští fotbalisté jsou samozřejmě aktuálně mistry světa, taky úřadujícími evropskými šampiony, ale existuje ještě jedna série potvrzující jejich pozici aktuálně nejlepší reprezentace světa. Fotbalisté Španělska neprohráli 40 zápasů v řadě, pokud nepočítáme prodloužení nebo penaltové rozstřely. Jde o rekordní sérii, kterou Španělé vytvořili i díky zlatu na letošním světovém šampionátu. Překonali tak dosavadní maximum Italů z let 2018 až 21, které trvalo 37 utkání. V základní hrací době Španělsko naposledy odešlo jako poražené v březnu 2024, když v přípravném utkání podlehlo Kolumbii. Svěřenci kouče Luise de la Fuenteho od té doby 31krát vyhráli a 9krát remizovali, jednou i loni ve finále Ligy národů, když pak po penaltovém rozstřelu tedy podlehli Portugalsku. Ale v základní hrací době tedy Španělsko 40 zápasů za sebou neprohrálo.
0: To už je tedy pořádná série. Pavle, Češi budou hrát se Španělskem po osmé v samostatné historii. Jakou mají s aktuálními mistry světa bilanci?
1: Ani jednou ho v dosavadních 7 zápasech neporazili. Minulému před 4 roky taky v elitní skupině Ligy národů podlehli v Malaze 0-2. Vyšším gólovým rozdílem Česko se Španělskem v samostatné historii ještě neprohrálo. Dvakrát s ním taky remizovalo, naposledy 2-2 v pražském Edenu, taky v roce 2022 v Lize národů. Z aktuálního výběru tehdy nastoupili v základní sestavě záložník Ondřej Lingr a obránce Vladimír Coufal. Jeho zítřejší start je ale v ohrožení. Dnešní poslední předzápasový trénink v Praze sice začal s týmem, po rozcvičce ale pokračoval individuálně. Bek německého Hoffenheimu vynechal kvůli zranění už předchozí souboj s Angličany. Ten zítřejší duel se Španělskem se bude hrát tedy v Oviedu. Utkání začne ve 20 hodin a 45 minut a v přímém přenosu ho pochopitelně nabídneme na Radiožurnálu Sport.
0: A co odhaduje Pavel Tilšar? Bude mít tedy konec ona série neporazitelnosti Španělů, anebo tím bezbřehým optimistou nejsi?
1: No, bylo by to samozřejmě krásné, kdyby čeští reprezentanti dokázali tuhle rekordní sérii Španělska ukončit, ale bojím se, že aktuálně jsou Španělé tak silní, že se to nestane.
0: Říká se, míč je kulatý, začíná se od stavu 0-0, stát se může všechno, ale tady opravdu ta šance je pramalá. Ale držet palce, zítra u přímého přenosu Radiožurnálu Sport rozhodně i s Pavlem Tilšarem budeme a věřím, že i vy naši posluchači. Pavle, díky.
1: Taky díky, naslyšenou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 14 hodin 49 minuta na radiožurnálu Sport ještě jednou na téma utkání fotbalové ligy národů mezi Španělskem a Českem. V Oviedu proti úřadujícím světovým i evropským šampionům ze Španělska nastoupí tedy Češi zítra večer. A bude u toho také záložník Barcelony Dani Olmo, který má s jeho Evropany oba dva zmíněné tituly. Odchovanec katalánského velkoklubu se k velké premiéře odrazil netradičně v chorvatském Dynamu Zářev, kde se před lety potkali s bývalým obráncem Janem Leciaksem. S někdejším reprezentantem do 21 let si o Danim Olmovi před časem povídal reportér Lukáš Michalík.
1: Jak na něj vzpomínáte?
2: Tak vzpomínám na něj velice dobře, protože v té době jsme spolu chodili na kafé a na večeře a on to byl zahraniční hráč, v té době byl mladý a stále s ním držuju kontakt a občas si napíšeme.
1: To je zajímavé, že jste k sobě měli takto blízko, čím jste si vybudovali ten kamarádský vztah.
2: Samozřejmě jako v každý zemi cizinci táhnou po spolu. Takže jsme tam vlastně měli takovou skvadru, kde vlastně byli španělsky mluvící hráči, což byl Dani Olmo a pak tam byl jeden Argentinec, jeden Čilán, pak jsem tam byl já, jeden z Rumunska, no a takhle jsme tam drželi partu pospolu a prostě když jsme měli volno, nebo když jsme s přítelkyněma, s manželkama, tak jsme si došli na večeři nebo na obědy.
1: Během vašeho společného působení v Dynamu bylo Olmovi 20 let, přesto už byl v tak mladém věku vyhlášený nejlepším fotbalistou s tou chorvatské ligy. V čem byl už tehdy výjimečný?
2: Přesně tak, jak to vidíte v Barceloně. Na míči je velice silný, dokáže si pokryt balon, jeho fyzický fond je skvělej a výběr místa a vlastně to on si přitáhnul vlastně ze Španělska, vlastně on byl v té Kastile a přesunul se do Dynama Zářeb, kde to ještě zvýrazněný, protože vlastně on působil v druhém týmu ze začátku Dynama Zářeb a až když jsem přišel vlastně já do Dynama, tak se začal prosazovat v prvním týmu a vyloženě skvělej do pokutového území, dobrá střela, dobrý výměr místa, jeden dotek, komplexní hráč.
1: Jan Leciaks je s námi na radiožurnálu Sport. Vy jste hrál tedy v Dynamu Záhřeb i s Danim Olmem. Bylo už tehdy znát, že roste pro velký fotbal, že ho jednou čeká opravdu velký přestup?
2: V té době on byl ještě mladý kluk, jo, ale jakmile se někdo dostane do Dynama Záhřeb v jeho věku a hraje, tak jsou otevřený dveře do celé Evropy, protože vlastně ta dynamovská škola fotbalu je vyhlášená. Dokud tam byl Zdravko Mamič, tak vyloženě se prodávali hráči jenom do velikánských klubů, takže čekali na to, kdy jakoby přijde ta správná nabídka.
1: Dani Olmo v lednu 2020 přestoupil do bundesligového Lipska, odkud přešel do Barcelony. Tím, že jste spolu hráli, sledujete jeho kariéru detailně?
2: Určitě to sleduju, občas mu tam pošlu nějaký komentář přes SMS-ku nebo přes Instagram a samozřejmě je to pro mě jako vizitka, že jsem něco dokázal, že jsem hrál s takovýma hráčema, který v průběhu kariéry se dostali do nejlepších týmů na světě. Dani využívá ty prostory mezi obranou a střední zálohou, že se tam dokáže ty mizírky najít a ty hráči mu to tam dokážou prostrčit. Jediné, co jako vyloženě vím, že nemá, tak prostě není to sprinter, ale jinak je to komplexní hráč a tam se jako nedá nic jiného říct k němu.
1: Vy už jste zmínil, Jene, že jste byli s Danim Olmem v podstatě přátelé. Je to tak, že byl v kabině naprosto bezproblémový. Samozřejmě on byl ještě hodně mladý, takže předpokládám, že žádné hvězdné maníry neměl.
2: Úplně bez problému a i se naučil chorvatštinu, takže mluví plynule chorvatsky za tu dobu, co byl v Dynamo Záhřeb. To byl velký plus pro něj, jo, a úplně v pohodě klučina, skromnej, vždycky pracoval tvrdě a to se mu vyplatilo.
1: Vy už jste to trochu nastínil, Olmo je zajímavým úkazem v tom, že jako mladý z Barcelony, kde prošel i vyhlášenou akademii La Masia, odešel do Chorvatska, aby se následně do katalánského velkoklubu vrátil. Mluvil třeba o tom už tehdy, že návrat do Barci je jeho cílem?
2: To byl určitě jeho sen. Oni vlastně rodili v Barceloně a tátu má agenta a to byl jejich cíl, jo, protože z druhého týmu se dostat do Ačka je strašně těžký. Říkal, že prostě se domluvili s tátou a vybrali si ten směr jít pryč do nějaký jiný akademie, do nějakého jiného týmu, dostat šanci v prvním týmu, což je nejdůležitější. Začal hrát Evropskou ligu, začal hrát první tým, dostal se do Champions League, zahrál dobrý zápasy a potom udělal ten vydařený přestup do Leipzigu, kde vlastně se prosadil a stala se z něj hlavní osobnost tam a potom už to bylo jednodušší pro něj se vrátit zpátky domů do Barcelony.
1: Říká někdejší fotbalový reprezentant do 21 let Jan Leciaks. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
0: Zápas Španělsko-Česko bude tedy zítra opravdu zajímat. Věřím, že nejen fotbalové fanoušky. Poslechněte si ho večer o 8:45 na Radiožurnálu Sport a za chvíli po zprávách si můžete poslechnout, co si o tomto utkání a nejen o něm myslí náš fotbalový expert Pavel Horváth.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové Maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.

0: Teplo jasno až oblačno, na západě až zataženo, teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Evropská komise uvolnila v přepočtu téměř 1,70 miliard korun na podporu Ukrajiny. Peníze mají zajistit fungování její veřejné správy a pokrytí finančních potřeb, zatímco se brání ruským plošným útokům. V pořadí osmou platbu schválila Rada Evropské unie poté, co Ukrajina provedla reformy v několika oblastech, včetně justice, energetiky nebo dopravy. Vyplácení peněz je navázané na plnění cílů v takzvaném ukrajinském plánu, který je součástí hlavního unijního programu na podporu Kyjeva. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je ode dneška znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidi ze zasažených oblastí tak můžou opět vodu používat k pití i vaření. Testování vzorků bude pokračovat i dál, říká technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
2: Testování pokračuje v nezmenšeném rozsahu, tak jako po celou tu dobu krize, kterou jsme měli. Já už doufám, že už olovo jsme vyplavili ven, teď na zdrojích i na síti už máme vodu nezávadnou.
0: Poslední dvě hodiny můžou lidi písemně žádat o voličský průkaz pro senátní volby. Lhůta vyprší v 16 hodin, takže už jenom hodinu. Průkaz využijí hlavně ti, kteří nemůžou volit ve svém volebním okrsku. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb musí zůstat poblíž svého trvalého bydliště. Průkaz tak pomůže třeba lidem, kteří budou ve svém okrsku v nemocnici. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Osobně je možné o průkaz požádat ještě do 7. října. V Pardubicích začíná výstavba nového městského centra pro lidi bez domova za 107 milionů korun. Do roka vznikne v areálu na Staré poště a bude z modulárních kontejnerů. Na jednom místě bude azylový dům a noclehárna pro muže, oddělená noclehárna pro ženy, denní centrum a taky ordinace lékaře pro osoby bez přístřeší. Velkou výhodou bude i bezbariérový přístup, říká vedoucí azylového domu Petr Motl.
3: Stále přibývá více osob bez přístřeší, kteří mají zdravotní problémy. Problémy s chůzí, chodí o francouzských holích, mnoho klientů třeba chodí s chodítkem a vlastně tam by mohli využít ten výtah, že si přímo najdou do toho výtahu a dostanou se až na pokoj.
4: Sport. Wimbledonská šampionka Linda Nosková je na tenisovém turnaji v Pekingu ve třetím kole. Nad Rumunkou Rusevou zvítězila 6-4, 6-1 a příště narazí na Švýcarku Golubičovou. Postoupila také Karolína Muchová po výhře nad Britkou Bultrovou 7-6 a 6-1. Její další soupeřkou bude Ruska Samsonovová, která dnes ve druhém kole vyřadila Lindu Fruvirtovou po setech 6-2, 3-6 a 6-3. Dál prošla i Sara Bejlek a po triumfu 6-3, 7-5 nad Australankou Inglisovou se utká s Japonkou Osakovou. Nikola Bartuňková zdolala Frechovou z Polska 2x6-2 a ve třetím kole se střetne se světovou dvojkou běloruskou Sabalenkovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na D1 zdržení od okruhu i Ostrovačic. Na D1 z Prahy do Brna první část kolony od okruhu z 11. kilometru dává se do pohybu. Na 13. už se podařilo nepojízdné vozidlo z prostředního pruhu odtáhnout, ale už se tam zase brzdí a přes 40 minut se jede krokem až na Šmejkalku. Pokud na 21. kilometru z D1 sjíždíte na trojku směr Tábor a Budějovice, čekejte komplikace u Poříčí. Je tam kvůli nehodě stále zastavený provoz v obou směrech. Tvoří se dlouhé kolony. Objízdná trasa vede přes obec. Zpět na D1 teď k Brnu směrem z Prahy se sune fronta před Ostrovačicemi z kilometru 176. Zdržení se týká jak kamionů, tak osobních aut a vše se to posouvá tradičně až do zúžení u dálnice D2. A D1 na Přerovsku omezením u Bělotína na kilometru 311 projel náš zpravodaj.
6: Já jsem se teďka projel od Ostravy a už to zabere půl hodiny. Vyjíždíme od Olomouce, teďka aktuálně kolena končí na 307.
5: A v Praze velké potíže ve Kbelské. Z Letňan dolů do Hloubětína. Před sjezdem do Novopatské čekejte hned dvě větší kolize. V obou případech se srazil kamion s osobním autem, blokují provoz vždy v pravém pruhu. Kolona už v Cínovecké vzniká za zděby. Zdržíte se více než 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Je převážně polojasno až oblačno, hlavně v západní polovině Čech až zataženo. Na západě a severozápadě Čech výjimečně počítejte i se slabými přeháňkami. Později odpoledne

0: Dne a večer se bude vyjasňovat. Teploty v Česku 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21, na horách kolem 15, na Šumavě až 18 stupňů. To byly zprávy.
1: Dobré páteční odpoledne. Čeští fotbalisté už za pár minut naberou směr španělské Oviedo. Zítra večer je tam totiž čeká třetí ze čtyř zápasů v aktuální reprezentační přestávce. Čeští fotbalisté se už těší na souboj s domácími úřadujícími mistry světa i Evropy.
2: Radiožurnál Sport
3: a Filip Šedivý.
1: No a my se těšíme na to, co nám nejen k tomuto utkání poví náš fotbalový expert Pavel Horvát. Pavle, hezké odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Národní tým opustil kvůli zranění kotníku Adam Karabec, který dal zatím jediný gol Čechů pod Španělem Santim Deniou při porážce s Chorvatskem 1-2. Souhlasil bys s tím, že patřil těm lepším v úvodních dvou zápasech pod novým koučem?
4: Určitě. Myslím si, že předved stoprocentně to, že se fotbal naučil a velmi se zlepšil. Určitě to, co prokazoval ve Spartě, tak byť tady nastupoval na pozici, která si myslím, že úplně není pro něj výhodná, pro ten jeho typ hry, tak přesto do defenzivy snažil se, byl v podstatě dozadu bezchybnej a dopředu, jak jsi to řekl ty, je to náš jediný střelec zatím, ale i když se dostal prostě do hry, tak vždycky chce tu situaci vyřešit fotbalově a hezky se na něj kouká, takže určitě patřil těm lepším hráčům.
1: Adam Karabec se dnes bohužel jen díval na dopolední trénink Čechů v Praze v Edenu. Ti tedy nebudou v Oviedu trénovat. Považoval si ve své kariéře za důležité byť třeba jenom na pár desítek minut si zatrénovat před nějakým mezinárodním utkáním nebo zápasem evropského poháru na stadionu, kde jsi nikdy nehrál?
4: Tak byl to takovej trend, zvyk, že ty předzápasové tréninky byly na tom stadionu. Já si myslím, že hodně třeba anglických týmů už dlouhodobě to používá, že netrénuje na tom stadionu a myslím si, že to využijou i naši, že vlastně se tam půjdou jenom projít, podívat, využijou ten čas, který oficiálně mají k tomu tréninku, aby si ten stadion nebo to hřiště, samozřejmě to prostředí prohlídli a myslím si, že je to taky jenom o zvyku, jak ty kluci jsou na to zvyklí a připravení. Samozřejmě já osobně, kdybych mohl, tak bych radši si zvolil to, že můžu se si zatrénovat na tom hřišti, kde budu hrát.
1: Češi nastoupí proti Španělům až zítra večer ve 20:45. Pavle, jak obecně vypadá týmový program na výjezdě, kde celý den fotbalisté čekají na to, až budou muset večer podat maximální fyzický výkon?
4: Je to dlouhý. Já to se pokusím trošku srandovně popsat. Je to jako prasátka, protože spíš, jíš a provádíš potřebu, pak se jdeš projít, někam možná se rozcvičíš, určitě budeš mít nějaký videomeeting, to je jasný, možná, že jich bude i víc za ten den, protože opravdu ten čas je potřeba nějak využít a já si myslím, že i byť je to zápasový den, takže že trenéři to využijou k nějakým rozborům, ať už skupinovým nebo individuálním a samozřejmě ten den je dlouhý a jsou tam vlastně opravdu dvě velký jídla, určitě nějaká svačina. Není to úplně ideální, ty zápasy kolem té 5-6 hodiny mají hráči rádi, na druhou stranu je to velký zápas a ty se prostě hrajou takhle večer.
1: Pavel Horvát použil zajímavý příměr jako prasátko. Je jasné, že čeští fotbalisté a nejen oni se nemohou tedy chovat tak, jak od prasátek čekáme, tedy sníst na všechno, na co přijdou, ale to třeba nechme nějaké jiné debatě, třeba desítce Pavla Horváta v pondělí v Plzni, kde bude hostem samozřejmě i Antonín Panenka, tam se tyhle záležitosti mohou v odlehčeném tónu samozřejmě probrat. Ale pojďme se věnovat, Pavle, španělské reprezentaci. Třeba největší hvězděl Laminu Yamalovi, ale vlastně on by se asi dal vybrat kdokoliv. Na koho se ovšem ze španělské fotbalové reprezentace zítra především rád podíváš?
4: No, tak samozřejmě je to takový těžký to říct, když budeme fandit Čechům, že se těším na Španěly, ale já si myslím, že to tak prostě my fanoušci můžeme mít a já bych řekl jedno jméno, který jste před chvilkou zmiňovali, Dani Olmo, prostě byť to není ta největší hvězda, není to taková ta superstar, tak fotbalově je fantastický to, co předvádí v Barceloně a i teď na tomhle srazu za Španěly, tak je to fantazie, je taky o myšlenku prostě dál, řídí tu ofenzivu, tak jako ono to vypadá hrozně jednoduše, ale myslím si, že je to velmi klíčový hráč pro Španělsko, pokud on se třeba nedostává do té finální nebo předfinální fáze, tak Španělé můžou mít malý problém, takže třeba bych zmínil jeho, ale další, tam jsou prostě jedno jméno vedle druhého, Ferran Torres, který který tak jako byl v závěsu za Oraya Zabelem, tak kdykoliv nastoupí, tak tou svojí takovou zarputilostí a samozřejmě tím fotbalovým umem a dovedností se prostě dostává do šance tak jednoduše a bohužel pro soupeře je proměňuje, takže těch hráčů je tam fakt spousta.
1: Říká Pavel Horvát, který samozřejmě zítřejší duel mezi Španěly a Čechy bude sledovat a tak si s ním zase na Radiožurnálu Sport o něm popovídáme. Pavle, díky a hezký pátek.
3: Hezký den.
1: 15 hodin 11 minut a já jenom tedy připomenu to, co určitě dobře víte, a sice Španělsko-Česko v Lize národů v elitní skupině zítra od 20 hodin a 45 minut v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport.

0: 15 hodin 16 minut ve vysílání Radiožurnálu Sport. Můžeme zmínit, že o víkendu samozřejmě to bude pořádně nabité, co se týče zajímavého dění, zajímavých závodů, turnajů a událostí. No ale ani příští týden samozřejmě nebude jiný. Sledovat budeme třeba prostřednictvím našeho reportéra Petra Kadeřábka přímo na místě. Mistrovství světa v judu v Baku se představí samozřejmě Lukáš Krpálek, reprezentační kariéru tam ukončí David Klamer. Budou se prát také Adam Kopecký, Chusnidin Karimov, Tereza Bodnárová a dvojnásobná mistryně Evropy Renata Zachová. Lukáš Krpálek, dvojnásobný olympijský šampion, ten dnes prohlásil, že příprava šla podle plánu, narazil během ní i na řadu neoblíbených soupeřů, což bere jako plus. No a v Baku na mistrovství světa chce podat co nejlepší výkon. Povede se mu to? Uslyšíte příští týden na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: České hokejistky prohrály i své druhé utkání v rámci evropské hokejové tour a zase v něm nedali gól. Po prohře doma s domácím Finskem 0-2, teď v Lahti Češky podlehly Švédkám dokonce 0-5. V první třetině už dostali dva góly, ve druhé potom jeden, no a ve třetí Švédky dali Češkám ještě další dvě branky. Poslední duel na turnaji v Lahti čeká české hokejistky zítra, kdy také od 13 hodin nastoupí proti Švýcarsku. Švýcarky čeká ještě dnes utkání proti Finkám.
1: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
0: Na ledě zůstaneme i dál, jen se přesuneme, dá se říci, do zákulisí. Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace se stal Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby, která probíhala na ostrově Tenerife, porazil o pouhé 3 hlasy českého kandidáta Petra Břízu, který ale následně obhájil post prvního viceprezidenta. Reindl i Bříza se o pozici šéfa světového hokeje ucházeli už před 5 lety. Tehdy ale uspěl Francouz Luc Tardif.
3: Prezident Mezinárodní hokejové federace má na starosti nejen instituci jako takovou, ale řídí taky světové šampionáty, jak vysvětluje předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
4: Řídí veškeré šampionáty, nejenom ty, které známe my v té A skupině, ale vlastně po celém světě. Připravuje olympijský turnaj, komunikuje s NHL a s ostatními svazy.
3: Šéf svazu může zároveň ovlivňovat směřování hokeje v jednotlivých částech světa a podporovat jeho rozvoj v regionu, pokračuje místopředseda Českého olympijského výboru Roman Kumpošt.
5: Prezident Mezinárodní federace, sportovní federace ovlivňuje celé dění. Tím, že je třeba Evropan, tak může hodně pomoct třeba vývoji toho sportu v Evropě, v tom konkrétním regionu, z kterého pochází.
3: Viceprezident má na rozdíl od šéfa svazu na starosti konkrétní oblasti, například finance federace, jako to poslední 4 roky dělal právě Petr Bříza. Jak se kompetence mezi prezidentem a viceprezidentem rozdělí, záleží především na jejich vzájemné dohodě. I tak je ale role místopředsedy důležitá, vysvětluje Kumpošt.
5: Ten prezident toho viceprezidenta musí respektovat, musí mu naslouchat, to znamená on svoje mínění k tomu celkovému vývoji samozřejmě může říct.
3: Prezident hokejové federace se volí na 4 roky. Petr Bříza sice nejvyšší funkci v IIHF nezískal, ve vedení federace přesto zůstává. Už teď je ale jisté, že při dalších volbách už Bříza na post předsedy IIHF kandidovat nebude. Nesplní totiž věkový limit. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: na Radiožurnálu Sport.
1: Po Chorvatsku a Anglii čeká českou fotbalovou reprezentaci další těžká zkouška v elitní skupině Ligy národů. Hrát bude v Oviedu s mistry světa Španěly.
2: Každý ten zápas vám dá prostě strašně hodně, porovnáváme se se světovou špičkou a jsou to prostě neocenitelné zkušenosti.
1: Proti svým půjde poprvé nový trenér českého národního týmu, Španěl Santi Denia.
3: My national is Czech. I love Czech.
1: Utkání českých fotbalistů ve Španělsku se bude hrát v sobotu od 8:45 večer v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: sami? Přivezte je k nám do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
1: Radiožurnál je 15:30. Marek Sedláček a aktuální zprávy.
2: Do Česka mají dnes dorazit tisíce upravených aut na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu posílí hlídky v Praze i v Brně. Do akce nasazuje taky drony nebo vrtulník s termovizí. Policisti se obávají hlavně nelegálních závodů na silnicích. Některé úseky proto možná bude muset dočasně uzavřít. Řidiči by taky měli počítat s možnými komplikacemi. Pražský dopravní podnik vyhlásil soutěž na stavbu stanice metra D Libuš. Tendr vypsal na částku 3 miliardy a 760 milionů korun bez DPH. Oznámil to mluvčí podniku Daniel Šabík. Cílem je podle něj stihnout stanici postavit do roku 2032, aby mohla být součástí prvního spuštěného úseku nové linky z Pankráce. Linka D v budoucnu propojí náměstí Míru s Písnicí. Celá trasa by měla podle aktuálního harmonogramu začít fungovat v roce 2036. Premiér Indie Narendra Modi dnes mluvil se zraněným indickým kapitánem středečního letu společnosti Fly Dubai. Jejich videohovor podle agentury AP živě vysílali televizní stanice. Pilot Smit Machchar v rozhovoru popsal, jak se snažil zabránit nehodě letadla, ve kterém sedělo asi 180 cestujících. Letoun mířící z Dubaje do Tel Avivu musel nouzově přistát v Saudské Arábii poté, co se s ním pravděpodobně pokusil havarovat pilot. Ten na Machchara zaútočil nožem. Poté, co napadený kapitán otevřel dveře kokpitu, se cestujícím a části posádky podařilo útočníka přemoct. A Národní archiv v Praze otevřel výstavu bratislavských antifonářů. Středověké hudební rukopisy z 15. a 16. století jsou součástí světového registru UNESCO Paměť světa. Expozice na Pražském Chodovci představuje také dvě faksimilie, které odborníci vytvořili ručně původními středověkými technikami. Výstavu připravili ve spolupráci se Slovenským národním archivem.
0: Sport.
2: Fotbalisti Sparty si během reprezentační pauzy poradili v přípravném utkání s druholigovou Jihlavou, nad kterou zvítězili 5-3. Jiný klub šance ligy Pardubice porazili Viktorii z druhé nejvyšší domácí soutěže 4-1. A hvězdný tyčkař Armand Duplantis vynechá nadcházející halovou atletickou sezónu. 26-letý švédský světový rekordman chce podle svého prohlášení odpočívat.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: V Praze nehoda Vekbelská kolonie na D5 od Rudné na D1 od okruhu. Příjezd do metropole Ústeckou D8. Kolona se tvoří už před sjezdem na Zdiby a vleče se více než 40 minut, následně celou Cínoveckou až do Kbelské. Před sjezdem do Novopatské stále odklízejí následky hned dvou nehod, dá se projet pouze levým pruhem. Před Prahou hodně plná i plzeňská D5, kamiony i osobní auta zastavují u Rudné na 4. kilometru, na okruh za Ořech na 18. se sunou zhruba půl hodiny. D1 výjezd z Prahy směr Brno a kolona od nájezdu z Říčan z 12. kilometru do zúžení na Šmejkalku pojedete hodinu a už se začínají plnit náhradní trasy, jak stará Benešovská 603 hlavně za Hlubočinkou, tak 107 v klesání před Popovicemi, stejně tak oba příjezdy do Mnichovic od Říčan i od Strančic. D1 před Brnem od Prahy a tradiční fronta nejen kamionů za Domašovem z kilometru 174 až do zúžení u D2. A D1 u Bělotína a kolony před omezením na kilometru 311. Stále popojíždí v obou směrech od Ostravy i od Brna. Čekejte minimálně 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Páteční odpoledne je převážně polojasné až oblačné, hlavně v západní polovině Čech až zatažené. Na západě a severozápadě Čech výjimečně počítejte se slabými přeháňkami. Později odpoledne a večer se bude vyjasňovat. Teploty 20 až 24, v západní polovině Čech 18 až 21 stupňů. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

České hokejistky utrpěly na turnaji Eurohockey Tour v Lahti nejvyšší porážku se Švédskem v historii, a to 0-5. Navíc ani ve druhém utkání na turnaji neskórovali. Ve středu totiž podlehli domácímu Finsku 0-2. Svěřenkyně amerického trenéra Briana Idalského tak budou moci napravit zatím hodně nepovedený dojem v zítřejším závěrečném utkání se Švýcarskem.

0: Tak jako každý pátek pár minut po půl čtvrté, teď je těch minut konkrétně 11, je čas dát prostor motorsportu. Druhý trénink na velkou cenu Bahrajnu ovládl na okruhu v Sepangu v Malajzii Charles Leclerc. Monacký jezdec ve službách Ferrari porazil o necenou desetinu sekundy Isaaca Hadjara z Red Bullu. Možná vás zarazilo, že se bahrajnská Grand Prix jede v jiné zemi. Motoristický expert Jakub Knoll o tom mluvil s Karlem Janů a Davidem Prouzou v našem ranním vysílání.
1: Je to proto, že dubnový závod byl zrušen kvůli napětí na Blízkém východě, ale aby se zachoval, tak se přesunul do Malajzie s tím, že Malajzie vlastně sice hostí závod, ale většina těch nákladů jde za organizátorem z Bahrajnu, takže proto se udržel ten název a vlastně se to i promuje jako velká cena Bahrajnu, protože vlastně ten závod je sponzorovan Bahrajnem, pokud to zjednodušíme, tím pádem samozřejmě si chtějí ponechat tu značku toho závodu a i když se to jede Malajzii, tak se to bere jako Bahrajn.
2: A jestli se nepletu, Jakube, tak docela dost bahrajnských věcí by se v Malajzii mělo objevit, ať už jde třeba o maršály, tak třeba i o kuchyni v pedoku, je to tak?
1: Ano, a bude to třeba i se týkat šampaňského, že se nebude podávat klasické, ale nealkoholický vlastně nápoj, co je i v Bahrajnu vždycky servírován po závodě, takže tyhle ty prvky vlastně tam budou promítány i do toho malajského závodu.
3: S Jakubem Knollem si povídáme v pátečním radiožurnálu Sport, tak jsme si myslím docela jasně vysvětlili, proč se to stalo, a teď by mě zajímalo, jestli je to poprvé, co se něco takového stalo, a případně jestli nás něco podobného ještě čeká.
1: Tak tenhle ten úplně, že by se přesměroval jeden závod na druhý, se ještě nestalo. Už jsme třeba viděli závody, které se jmenovaly jinak než to místo, v které se konalo. Typicky třeba historicky velká cena San Marino, která se jezdila v Imole v Itálii, ale tohle ten případ, kdyby vlastně to bylo takový nafejkovaný skoro až do jiný země, tak to je poprvé. Ale možná se to ještě stane letos, protože zase hrozí, že budou zrušeny závody v Kataru a v Abu Zabi ke konci letošní sezony. A pokud by byly zrušeny, tak by se jeden z těchto závodů nahradil, konkrétně velká cena Abu Zabi a jela by se v Imole v Itálii, takže tam bychom asi viděli v Itálii závod velké ceny Abu Zabi, ale to ještě není potvrzeno, je to tak 50-50, jdeme tomu.
2: Říká automobilový závodník Jakub Knoll, jenom doplním, že v Imole v Itálii by se případně jelo až v prosinci a mohlo by to být z pohledu počasí velmi, velmi zajímavé, protože i v Itálii může být chladno. Pokud se vrátíme zpátky k Malajzii a konkrétně k okruhu v Sepangu, tak z pohledu závodníka, čím je zajímavý? Mně napadá jedna věc, ta nesouvisí úplně s okruhem, ale s počasím, vždy tam docela dost pršelo.
1: Ano, je tam i velká vlhkost vzduchu, takže to je náročné i fyzicky, i když doma neprší, tak jestli tam mají velké výzvy, jsou tam rychlé zatáčky, takže samozřejmě to k tomu přispívá. Jestli mají obecně rádi ten okruh, protože je velmi dynamický, není tam nic, co by je vlastně rozhodilo během toho kola, samý jako rychlé zatáčky a velmi takový komplexní, dejme tomu, i fanoušci ho mají hodně rádi, ale zároveň je tam třeba velmi tvrdý asfalt, respektive tvrdý náročný na pneumatiky, takže velká degradace. Pneumatik a i to může pak hrát roli v té velké ceně. Třeba Red Bull měl problémy s přehřívaním právě kvůli tomu, že tam asfalt se i hodně zahřívá, takže jsou tam výzvy, které třeba jinde nejsou.
3: A jak se změnila Formule 1 od té doby, kdy se tam jelo naposledy, kromě toho, že Max Verstappen měl dvě výhry před těmi 9 lety, teď jich má 71?
1: Ano, tak těch změn je hodně. Od té doby bylo několik generací vozů i teď ponovních jednotek, takže vlastně i na vzhled ty vozy vypadají jednak vlastně jenom 10 jezdců si pamatuje tu poslední velkou cenu originální malajskou z roku 2017, takže i to jezdecké pole je více než 50% jiné a máme tam i nové týmy, takže těch změn to bychom tady asi počítávali dlouho.
2: Říká Jakub Knoll v našem vysílání. Ještě jednu otázku právě na našeho motoristického experta máme připravenou a ty si to už trochu naznačil. 10 jezdců pamatuje ten poslední závod z roku 2017. Může to pro ně být výhoda, když třeba narážím na to, že Kimi Antonelli vedoucí muž šampionátu, tak pravděpodobně moc zkušeností se Sepangem mít nebude.
1: Tak částečně asi ano, někteří jestli tam třeba jeli v juniorských sérií, to se týká třeba Charlesa Leclerca, takže těch 10 není konečné číslo jezdců, kteří tam nikdy závodili, je těch jezdců víc, co tam jeli třeba s jinými vozy, ale myslím, že jsou naučení ze simulátoru, takže a je to delší doba, co se tam jelo naposledy, takže si nemyslím, že by měli mít úplně nějakou zásadní výhodu ty veteráni, kteří už tam jeli.
3: To říká Jakub Knoll v pátečním vysílání radiožurnálu Sport. Moc děkujeme za váš čas a ať se daří.
1: Díky, naslyšenou.

0: Radiožurnál Sport posloucháte první říjnový pátek, tedy den předtím, než čeští fotbalisté nastoupí ve Španělsku ke třetímu duelu Ligy národů, tedy její elitní skupiny. Kdo si zahraje proti aktuálním mistrům světa i Evropy? To je otázka, na kterou zatím nejspíš neznají odpověď ani samotní hráči. Nový kouč národního týmu Santi Denia totiž zveřejňuje základní sestavu až těsně před utkáním.
1: Trenér ukázal sestavu, byl jsem v ní a šel jsem na to.
2: Vyhodně před zápasem třeba trenér nás nechává právě že čekat.
3: Trenér to zveřejní až těsně před zápasem.
4: Potvrzují brankáři Kovář s Horníčkem a záložník Radosta, že trenér Santi Denia opravdu do poslední chvíle tutlá základní jedenáct. Nebo se o ní teprve rozhoduje. Gólman Matěj Kovář říká, jak to může hráče ovlivnit.
1: Beru to tak, jak to je. Je to fotbal. Někteří trenéři to nechávají na poslední chvíli, někteří si to odkryjou ty karty dřív, ale říkám, je to prostě sport a beru to tak, jak to je a taky nevadí mi to.
4: A zatímco napětí kolem základní jedenáctky Matěje Kováře evidentně neovlivňuje, tak další gólman Lukáš Horníček si myslí, že to má pozitivní dopad na manšaft.
2: Je to nezvyklý, ale myslím si, že to hráčům pomohlo, protože všichni byli na štopkách a i ty, co chodili z lavičky, tak bylo vědět, že jsou připravený a pomohli tomu týmu. Ne, myslím, že napětí ne, spíš jsme byli všichni natěšení, protože jsme věděli, že to na kohokoliv z nás může padnout ta volba. Byli jsme z toho takový trošičku možná natěšení, řekněme.
4: Prozradil brankář Lukáš Horníček. Zmiňované napětí zažil i záložník Matěj Radosta, který ve druhém zápase s Anglií debutoval v základní sestavě za národní tým.
3: Každý hráč jako tím způsobem je aspoň v permanenci a připravuje se na ten zápas tak, jako že by měl hrát, což takhle proběhlo i u mě, takže připravoval jsem se tak, jako kdybych nastoupit měl, takže mě to tolik zaskočilo.
4: Kdo si zahraje proti aktuálním mistrům světa i Evropy, se nejspíš dozvíme znovu až těsně před výkopem. Duel Španělsko-Česko začne v sobotu ve 25:40 a na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Ovieda Karel Schamberger, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Šestice českých judistů se bude prát na mistrovství světa.
1: V azerbajdžánském Baku se Lukáš Krpálek pokusí rozšířit svou sbírku 5 medailí ze světových šampionátů, ale hlavně bude usilovat o velký počet bodů do olympijské kvalifikace.
2: Doufám, že budu maximálně dobrý formě, abych byl schopný tam podat zase nějaký optimální výkon a pokud možno vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Když se potkávám s těma nejlepšíma judistama ze světa, tak prostě furt cítím, že furt na ně mám. To je pro mě takový ten hnací motor, proč furt pokračovat a prostě bych si zasloužil být na té 5. olympiádě.
0: Přímé přenosy zápasů všech českých judistů, rozhovory i pohledy do zákulisí uslyšíte od reportéra Petra Kadeřábka.
1: Mistrovství světa v judu od 4. do 11. října na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy má pro vás Marek Sedláček.
2: Při studentských demonstracích ve Francii bylo zraněných nejméně 40 ředitelů škol. Vláda z rozdmíchávání protestů obvinuje radikální levici. Lidi ve víc než polovině Evropy zažili v létě velmi silnou tepelnou zátěž. Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace je Němec Reindl. Ve druhém kole

0: Budovali vstup na střední školu nedaleko Eiffelovy věže, házeli tam petardy a zapálili oheň. Někteří si stěžují na to, že ve školách běhají krysy, upozorní na nedostatek funkčních záchodů nebo učitelů angličtiny. Ministr školství Edouard Geffre v televizi BFM zdůraznil, že do skupin středoškoláků pronikají i radikálové.
1: Do blokád se zapojují agresivní, násilní jedinci.
0: Podle vlády protesty rozmíchává radikální levice v čele s kandidátem v nadcházejících prezidentských volbách Jean-Luc Mélenchon. Jeho strana kritizuje ostré policejní zákroky a nevhodné podmínky na školách. Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Lidi na víc než polovině evropského kontinentu zažívali během letošního léta velmi silnou tepelnou zátěž. To odpovídá pocitové teplotě 38 stupňů Celsia nebo víc a zvyšuje se tím riziko úpalu a dalších zdravotních komplikací. Vyplývá to z dnes zveřejněných dat Evropské klimatické služby Copernicus.
3: Západní Evropa zažila vůbec nejteplejší léto, Evropa jako celek třetí nejteplejší léto v historii měření. Rekordní nebo skoro rekordní byly i vysoké teploty moří nebo naopak nízké letní průtoky v řekách, včetně Rýna, Dunaje a dalších veletoků. Paralyzovalo to mimo jiné nákladní lodní dopravu nebo chlazení některých jaderných elektráren. Požáry v Evropské unii spálily plochu dvojnásobnou oproti průměru za posledních 20 let. Extrémních projevů počasí přibývá kvůli změně klimatu, která stále zrychluje kvůli spalování uhlí, ropy a plynu, odlesňování a další lidské činnosti. Jan Kaliba, Radiožurnál.
2: Vysutá lávka na Židově Strouze v Bechyni na Táborsku je znovu přístupná. Po 13 měsících dokončil klub českých turistů Bechyně její opravy a dnes ji otevřel veřejnosti. Loni na začátku září na lávku spadl strom a poničil ji. Má teď železnou konstrukci oproti původní dřevěné. Další změnu popisuje předseda bechyňského klubu turistů Petr Chaloupek.
4: Možná spoustu turistů bude zajímat, proč je lávka výš než ta stará lávka, a je to z důvodu toho, že povodí Vltavy se dalo podmínku, že lávka musí být nad hranicí kulminace stoleté vody. Takže teď je asi o 75 až 1 metr výš, než byla ta stará.
5: Sport. Petr Bříza se prezidentem Mezinárodní hokejové federace nestal a zůstává prvním místopředsedou. Ve druhém kole volby nového šéfa českého kandidáta o 3 hlasy porazil Němec Franz Reidnl. Třinečtí hokejisté budou hájit vedení v tabulce Tip Sport Extraligy. V 7. kole nastoupí už za necelou hodinu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti Litvínovu. Druhé Pardubice budou hostit třetí Plzeň, proti které se jim dlouhodobě nedaří. Vítoj brankář Roman Vil.
6: V loňské sezóně to byl velmi solidní tým, proti kterému se nehrálo dobře. Samozřejmě my si tyhle věci dost dobře uvědomujeme a já mám pocit, že v naší situaci tam nejde podcenit nikoho, protože můj pocit je takový, že ty týmy proti nám hrajou vždycky na pokraji svých možností a obrovský sebeobětování, spousta zblokovaných střel a prostě kordoma nám tady každý prostě to chce pokazit.
5: V 18 hodin začnou také duely Kladno, Hradec, Králové, Brno, Mladá, Boleslav a Liberec, Olomouc. O půl hodiny dřív startuje ještě souboj Vítkovice, Karlovy Vary.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: D1 a kolony od Říčan i do Mašova. Na D1 z Prahy do Brna trvá silný provoz od nájezdu z Říčan z 12. kilometru. Trasa na Šmejkalku stále sebere téměř hodinu. D1 před Brnem směrem z Prahy plná za Domašovem. Zpomaluje se v obou pruzích na stém 73. kilometru. Osobní auta jedou do zúžení u D2 přes hodinu. Kamiony pochopitelně o mnoho déle. Na silnici 35 na hlavním průtahu Libercem směrem z Chrastavy do Turnova u sjezdu na Jablonec na 22. kilometru zasahují u srážky kamionu s osobním autem. Podle našeho zpravodaje se dá projet pouze jedním pruhem. Provoz je hodně silný. Kolona na bezmála 20 minut začíná za sjezdem na Friedland na 18. kilometru. 38 z Havlíčkova Brodu do Čáslavy a velké potíže na obchvatu Golčova Jeníkova. Po srážce traktoru s osobním autem je průjezd značně komplikovaný. Policie navíc dle potřeby provoz i pozastavuje. Z obou stran tak čekejte dlouhé zdržení. Pomůžete si, pokud pojedete přes město. A na silnici 3 z Prahy do Tábora už u Poříčí obnovili provoz. Kolony se přelévají dál k Benešovu. Úsek mezi Mračí a odbočkou na Konopiště pojedete půl hodiny. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Večer bude jasno až polojasno, zpočátku místy oblačno. Během noci počítejte na severozápadě Čech místy s mlhami. Teploty klesnou k 10 až 5 stupňům. Ojediněle počítejte s přízemními mrazíky. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, teploty mezi 20 a 24 stupni. Na horách kolem 16, na Šumavě až 19 stupňů. To byly zprávy.

0: Byly tu zprávy, ale ještě chvilku zůstanou, protože tady máme jednu opravdu velmi aktuální, doslova pár sekund starou. Hokejový útočník Jiří Sekáč dostal od disciplinární komise trest na jeden zápas za faul na českobudějovického Michala Bulíře ve včerejší předehrávce 7. kola extraligy. Sekáč tak bude Spartě chybět v nedělním utkání na ledě mistrovských Pardubic. Tenhle bývalý útočník třeba také Montrealu v NHL fauloval Bulíře v závěru druhé třetiny. Rozhodčí Jan Jaroš s Matějem Sýkorou Sekáče po kontrole u videa vyloučili na 5 minut a do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku. Jiří Sekáč si tedy jedno utkání nuceně nezahraje. Další týmy hokejové NHL budou moci nasadit ty, se kterými počítají už za pár desítek minut, protože nás čeká 6 zápasů 7. kola Tip Sport Extraligy. Příjemný poslech.
1: Radiožurnál Sport
2: a Filip Šedivý.

0: Za Atlantickým oceánem není tak populární jako její basketbalová, baseballová nebo hokejová sestra, nebo dokonce liga amerického fotbalu. I Major League Soccer má ale své fanoušky a ti ze země uprostřed Evropy mohou nadálku sledovat a držet palce třem svým vyslancům. Debut už má za sebou fotbalista David Douděra, který hraje za Cincinnati společně s Pavlem Buchou. Nejdéle je ale v Americe Tomáš Ostrák. A právě se záložníkem St. Louis si nadálku povídal reportér radiožurnálu Sport Adam Procházka.
1: Já bych se vrátil na konec července, protože to byl moment, kdy se o vás vlastně i v českých médiích hodně psalo, protože jste se vracel po zranění, na hřišti jste byl jenom pár minut a hned jste se prosadil, rozhodl jste zápas proti Kolorádu krásným gólem.
2: Ostráč! Sensational!
1: Tak jaké pocity se ve vás v tu chvíli odehrávaly?
3: To byl nádherný pocit, takhle vlastně po tom zranění zase nastoupit zpátky, dát gól rozhodující, tak...
1: Já jsem se na ty pocity ptal i proto, že jsem četl vlastně vaše vyjádření po tom utkání pro váš web, respektive web vašeho klubu, a vy jste říkal, že se ve vás odehrávalo hodně emocí i proto, že posledních pár let pro vás bylo obtížných. Tak co jste tím přesně myslel?
3: Zranění už vlastně v roce 24, kdy jsem se jakoby zranil na rok, že jsem měl zraněný kotník, musel jsem na operaci, trošku se to se mnou táhlo, pak se cítil dobře, pak zase konec sezony a vlastně a teďkom na začátku roku 26 únavovou zlomeninu holeně, takže jsem musel rehabilitovat a bylo to prostě nahoru dolů, bylo to jako obtížné pro mě, protože jsem se cítil dobře, pak zazná emoční vypětí pro mě, takže tady tím, čím jsem si prošel těmi zraněními, tak vlastně jsem byl šťastný, že tak vlastně dopadlo.
1: Na radiožurnálu Sport si povídáme s Tomášem Ostrákem, hráčem St. Louis v americké Major League Soccer. Vy jste zmínil zranění, která vás tak nějak doprovází už pár let. Jak to vnímáte? Ten boj s těmi zraněními, potom se vždycky vrátit zpátky, pak se to třeba obnoví. Jak to zvládáte hlavně třeba psychicky?
3: Mám manželku, krátce se mi narodil syn, takže mám tady rodinu, takže o to je to trošku jednodušší, když něco takového je, že vlastně se na ně můžu obrátit a spolehnout a vlastně mi dávají tu energii a vlastně je to o to hezčí, že vlastně tu někoho mám, když ty dny vlastně nejsou úplně nejhezčí, ale jo, jsem šťastný, že vlastně tu rodinu mám a že vlastně se na ně můžu kdykoliv obrátit.
1: Říká fotbalista Tomáš Ostrák a odpolední rozhovor s jedním ze tří českých fotbalistů v MLS bude na radiožurnálu Sport pokračovat za malou chvíli.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Dále si na Radiožurnálu Sport povídáme s Tomášem Ostrákem, hráčem St. Louis. Vy jste zmínil přestupy, tak se rovnou můžeme přesunout i k tomu asi největšímu v historii MLS, Lionel Messi. Vlastně po tom, co skončil reprezentační kariéru, tak už je a bude k vidění jenom v MLS. A vy vlastně sledujete tu Messimánii, pokud to tak můžeme označit, od samotného začátku. Jak myslíte, že Lionel Messi změnil třeba MLS nebo pohled na fotbal ve Spojených státech, jestli vůbec?
1: Ten Messi je prostě kapacita, to je úplně něco jiného, prostě jak hraje v zápase, jak prostě to vypadá jako ladně a celkově jak se dokáže dělat co chce, jdeme tomu na tom hřišti, tak to ukázali na mistrovství světa. Takže je vlastně jedno, jestli to dělá MLS nebo na mistrovství světa. Myslím si, že ta liga je díky tomu ještě jednou tolik atraktivnější, když tu máme hráče jako je Messi a chcete porazit toho Messiho, jo? Takže vlastně všichni jdou nad možností svých sil a vlastně chtějí ty body urvat nad ním, ale jak vidíte, je to složité, protože ten chlap prostě má gol, asistenci skoro na zápas, jo? Takže jako je fakt jako neskutečný.
0: Já jsem se díval, jestli jste náhodou už proti Messimu někdy na jednom hřišti nehrál a zjistil jsem, že asi ne, klidně mě opravte, ale pokud vím, tak St. Louis Inter Miami 3-0 16. července 2023, to bylo chvíli potom, co byl oznámen Messiho přestup a ten ještě tedy nehrál ten zápas. Vy jste do toho zápasu naskočil, ale Messi tedy nehrál. No a potom zhruba o rok později to byla remíza na stadionu Interu Miami 3-3 a to Messi hrál, skóroval, ale vy jste nehrál kvůli poranění kotníku, tak to vypadá, že se vám to zatím vyhýbá z nějakého důvodu potkat se s Messim.
1: Je to tak, no jak říkáte, je to fakt jako smůla, vždycky jsem byl krůček od toho, abych si vlastně proti němu zahrál a tak říkal jsem mi splnil takový můj sen, že vlastně stát na hřišti po jednom z nejlepších fotbalistů na světě. Takže to mi trošku utíká mezi prsty, ale věřím, že by to už konečně mohlo se stát. Bohužel, jak říkáte, měl jsem to zranění, kdy vlastně jsem měl proti němu hrát a vlastně jsem nehrál, tak byla to velká smůla a škoda.
0: Tak já vám popřeju, aby se to jednou povedlo, abyste se třeba potkal s Lionelem Messim na jednom hřišti a taky vám děkuju, že jste si udělal čas na Radiožurnál Sport.
1: Super, já taky děkuji, tak se mějte hezky a naslyšenou.
0: To byl Tomáš Ostrák, fotbalista, který hraje v MLS za St. Louis. Adam Procházka, Radiožurnál.

0: Pardubičtí hokejisté už se možná v útrobách své Enteria arény chystají na extraligový duel proti Plzni a přitom probírají také aktuální zprávu, která říká, že stavební povolení pro multifunkční hokejovou arénu Pardubice nabylo právní moci. Příprava největší hokejové arény na světě se tak posouvá do další fáze. V místě budoucího komplexu už teď probíhají zemní práce spojené se sanací skládky. Stavba arény začne od prosince potom pilotáží. Součástí záměru bude hotel, wellness, ale i rozsáhlé zázemí. Dominantou ovšem bude 11-podlažní multifunkční aréna. Při hokejových utkáních nabídne kapacitu 22 268 návštěvníků. Maximální kapacita při koncertním uspořádání potom dosáhne až 25 000 osob. Vedle téhle velké arény, největší na světě, tedy pro lední hokej, vznikne i menší pro 1700 diváků při hokeji nebo až 3000 návštěvníků při nějakém tom koncertu. Dokončení celého záměru v Pardubicích je plánováno na podzim roku 2030.
1: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
2: Ahoj, tady David Kempf. Jestli chcete být u každého zápasu Litvínova, ale klidně i ostatních týmů Extraligy, poslouchejte hokej na Radiožurnálu Sport. Budete u každého gólu, akce i rvačky. Od prvního kola po poslední finále. Tohle ani v NHL nebylo.
3: Poslouchej Sport.
1: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
0: David Kempf se svými litvínovskými spoluhráči už je teď na ledě Verk Areny, protože před pár minutkami tam začalo rozbruslení právě Litvínov a třineckých hokejistů před zájemným extraligovým duelem v rámci 7. kola. Ten zápas začne tedy v 17 hodin za necelých 35 minut, už tedy v našem pořadu samozřejmě s mikrofonem za sportem. V 17.30 se potom přidá duel mezi Vítkovicemi a Karlovými Vary. Od 18 hodin se můžete těšit i na souboje Kladna s Hradcem Králové, Komety Brno s Mladou Boleslaví, Liberce s Olomoucí a na už zmíněný střed Pardubic z Plzní. Všechny duely tedy na Radiožurnálu Sport a nepřerušených přímých přenosech, třeba v naší mobilní aplikaci Můj rozhlas, anebo také na internetových stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin 30 minut. Zprávy připravila Monika Chmielová.
1: Kohoutková voda v oblasti Odoledy vody je opět pitná, informovali o tom středočeské vodárny. Podle krizového štábu vodáren je voda nezávadná a množství olova ve vodě splňuje hygienické limity. Pokud lidé některou část domovních rozvodů delší dobu nepoužívali, měli by podle vodáren nechat vodu z kohoutku 5 až 10 minut odtékat. S kontrolou kvality vody se bude dál pokračovat. Dva Češi zemřeli při dopravní nehodě v americkém Wyomingu. Další je zraněný, informoval o tom mluvčí tuzemského ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle něj se nehodou ve spolupráci s místními úřady dál zabývá český generální konzulát v Los Angeles. Počet obětí epidemie eboly v Demokratické republice Kongo překročil 4000. Ukazují to nejnovější údaje tamní vlády. I přes zprávy o mírném zlepšení situace z minulého měsíce se nemoc i dál šíří po východním Kongu. Epidemie krvácivé horečky, způsobená kmenem Bungibugio, je nejsmrtelnější v dějinách země. Potvrzených případů nákazy virem je více než 8000 v 7 provinciích Konga. Přes 2000 lidí se z nemoci vyléčilo. A Pražské muzeum Kampa dnes otevírá 3 nové výstavy. Jedna z nich, Za tvar figury, sleduje cestu tvorby sochařky Květy Kovářové, umělkyně druhé poloviny 20. století. Další nabízí pohled na malíře Milana Kunce, jehož dílo je zastoupeno v řadě veřejných i soukromých sbírek po celém světě. Poslední z expozic s názvem Zákazu navzdory přibližuje snímky 3 fotografů, včetně Mikuláše Metka. Sport. České hokejistky prohrály na finském podniku Eurohockey Tour i druhý zápas. Výběr amerického kouče Idalského, stejně jako proti domácím Finkám, neskóroval ani proti Švédkám a utrpěl s nimi nejvyšší porážku v historii 0-5. Turnaj v Lahti Češky zakončí zítřejším utkáním se Švýcarkami od 13 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 kolony před Šmejkalkou, Ostrovačicemi i u Bělotína. D1 směrem z Prahy do Brna zůstává hodně ucpaná od nájezdu z Říčan z 12. kilometru. Na Šmejkalku je to stále téměř na hodinu. O velký kus dál směr Brno zpomalují jak kamiony, tak osobní auta za Domašovem okolo kilometru 174. D1 do Třetice a kvůli výraznému omezení u Bělotína na kilometru 311 vzniká zdržení stále v obou směrech. Náš zpravodaj hlásil kolonu od Přerova na 20 minut, zastavuje se před sjezdem na hranice. Od Ostravy čekejte 25 minut navíc. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně se prudce brzdí za sjezdem na Benešovice za čerpací stanicí OMV okolo 10. kilometru a 20 minut zabere cesta před sjezd na Stříbro. Zhruba na kilometru 108 je zřejmě nehoda. Pokud jste v tuto chvíli na místě, budeme velice rádi za bližší informaci na naši linku Zelené vlny. Velice děkujeme. A silnice 35 na výjezdu z Vysokého Mýta, plná od letiště až do Hrušové, následně zdržení i na příjezdu do Litomyšle, kolona z odbočky na Tržek do centra je na 20 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 10 až 5 stupňů, ojediněle až na 3 stupně a objevit se mohou i přízemní mrazíky. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách nejčastěji kolem 16. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Jestli se někteří čeští fotbalisté a samozřejmě fanoušci těšili v zítřejším utkání elitní skupiny Ligy národů v dresu Španělska proti Česku na Ferrana Torrese, tak bohužel střelec rozhodujícího gólu ve finále mistrovství světa proti Argentině nebude hrát, trápí ho totiž poraněný kotník a španělskou reprezentaci opustil. Torrese nahradí Carlos Espí, tedy forward Realu Madrid, který byl dosud s reprezentační španělskou 21 a ukázal se ve velmi dobré formě. Mě, protože při vítězství španělských, jak my říkáme, lvíčat San Marínu v poměru 13-0 dal Carlos Espí 4 góly a na 2 přihrál. Možná i jeho tedy budou muset čeští fotbalisté zítra večer v Ovědu bránit. Ten duel začne ve 20 hodin a 45 minut a vy ho na radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte v přímém přenosu. No a na téma zápasu Španělsko-Česko dodáme další pohled už za malou chvíli.

0: Čeští fotbalisté jsou právě teď v 16 hodin a skoro 41 minut někde ve vzduchu na cestě do Ovieda, kde zítra nastoupí k dalšímu zápasu elitní skupiny Ligy národů. Po domácích prohrách s Chorvaty a Angličany se ve Španělsku utkají s úřadujícími mistry světa i Evropy. V klubu s tamní nejvyšší soutěže, tedy v La Lize, aktuálně působí jediný český fotbalista, brankář Jiří Letáček.
1: V létě 2024 přestoupil Letáček z ostravského Baníku do Getafe. V klubu je po celou dobu golmanskou dvojkou. Na start v La Lize pořád čeká a pravidelně nastupuje aspoň v domácím poháru. Pardubický odchovanec tak může mimo jiné zblízka sledovat, jak pracují s fotbalisty v zemi posledních světových i evropských šampionů.
2: Co se týče, proč ty hráči jsou tak dobří, tak já bych asi řekl, že tou výchovou od malička, kdy tady ty hráči mají servis víceméně ve všem a trenéři je vedou k tomu, aby furt hráli, aby byli techničtí. Tady, když třeba máme trénink, tak vedle mu trénují, já nevím, přípravky. A když se na to člověk zadívá, tak někteří ty kluci fakt po té individuální stránce jsou jako neuvěřitelní.
1: Popisoval v rozhovoru pro radiožurnál Sport Jiří Letáček. Hlavním strůjcem nedávných úspěchů španělských fotbalistů je trenér Luis de la Fuente a tým jeho Evropanů převzal v prosinci 2022. Následující rok s ním ovládl Ligu národů, v roce 2024 Euro a letos i mistrovství světa.
3: A je hotovo! Španělsko vyhrává po druhé v historii fotbalové mistrovství světa. Argentinu poráží ve finále 1-0 po prodloužení.
2: S tím týmem odvedl skvělou práci jak na tom mistrovství, tak právě dlouhodobě odvádí konstruktivní práci, která má jako hlavu a patu a je to progresivní ty výkony. Všichni ho tady víceméně uznávají a kvitují si, že právě on je trenérem nároďáku.
4: Čeští fotbalisté mají poprvé v historii zahraničního kouče Španěla Santiho Deniu. Denia dlouho trénoval mládežnické reprezentace Španělska. Řešil se jeho příchod do Česka nějakým způsobem ve Španělsku?
2: No upřímně si myslím, že se to tady asi moc neřešilo, nebo se to ke mně nedostalo. Byť teda tyhle ty stránky zpravodajské ohledně sportu sleduju snad všechny v momentě, kdy se to stalo oficiálním. Mi bylo řečeno, že to je velmi dobrý trenér a že českému fotbalu určitě zvládne pomoct.
1: Říká fotbalový golman Getafe Jiří Letáček. Utkání Španělsko-Česko začne v sobotu ve 20:45 a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Ovieda Lukáš Michalík, Radiožurnál.
5: Až tady jednou s váma nebudu, nechám vám dole svoji ostudu, budu jen valit voči.

0: chváli, zpívá ho andělský chor, fálej holky se válej.
1: Je 16 hodin 47 minut, kvapem se blíží první dnešní utkání 7. kola hokejové Tipsport Extraligy. Třinec v něm přibílítá Litvínov. Samozřejmě u toho nebudete chybět. Teď na led pojďme, ale vypravme se hodně do historie. Na radiožurnálu Sport totiž budeme vzpomínat s bývalým hokejovým reprezentantem Vladimírem Bednářem. První medaili z velké akce mezi dospělými přivezl z mistrovství světa v roce 1969. Hrálo se ve Stockholmu půl roku po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a tehdejší Československo na turnaji dokázalo dvakrát porazit Sovětský svaz. Často zmiňovaná věta, že sport a politika spolu nesouvisí, tehdy neplatila.
2: Byl zážitek. Tam nám strašně málo scházelo, aby jsme udělali titul, takže nejenom, že jsme tady převrátili Aeroflot a byl tady ty nepokoje, tuhleto, a kdyby jsme vyhrali ten titul, tak to bylo neskutečné. A hlavně to, ta přivítání na tom letišti, to byl zážitek. Tam bylo 25 tisíc diváků na nás čekalo a kdy nám dávalo najevo dobro.
3: Objevovaly se i takové ty transparenty, vy nám tanky, my vám branky. To se k vám nějak doneslo pak tam přímo?
2: No, byly to, něco tam bylo v novinách, tenkrát telefony nebyly, tak to spojení mezi námi tím, ale v nějakých těch švédských novinách byly, co se děje na tom Václaváku, jsme o tom věděli. Jako.
4: Vzpomíná Vladimír Bednář na rok 1969. Čechoslováci přivezli nakonec bronzovou medaili. Na mistrovství světa tehdy hrálo 6 týmů, Evropská silná čtyřka a Kanada se Spojenými státy. Každý hrál s každým dvakrát a právě dvě výhry nad Sovětským svazem měli v Československu i mimo sportovní přesah. Někteří fanoušci se nedokázali udržet a na Václavském náměstí rozbili výlohu Aeroflotu, tehdejší sovětské aerolinky. Po velkém přivítání, o kterém Vladimír Bednář mluvil, následovala cesta domů z Prahy do Plzně, pro současné sportovce nepředstavitelná.
2: Bylo to asi takhle, z letiště nějaký činovník mě odvez na nádraží a ten vlak nejel asi 3 hodiny. A já chtěl být co nejdřív doma, tak sněli na Bílou horu na stopa a stopovali jsme tam snad hodinu, až byla úplně tma. No a potom je ten se mnou byl, ten činovník, a potom je vzal znovu na nádraží a teprve nějakým dělňákem nebo jakým jsem dojel vlakem dojel do Plzně.
3: Poznávali vás lidé v tom vlaku?
2: Poznávali mě v tom vlaku nějaký, protože jsem měl bagáž a měl jsem tam hokejky a to ještě byl takový ten konec toho vlaku, takže jsem tam seděl sám, ale bylo večer, to už to nebylo takový.
4: Vzpomínal hokejista Vladimír Bednář na cestu z nakonec bronzového mistrovství světa ve Stockholmu v roce 1969. František Kuna, Radiožurnál.
5: Radiožurnál Sport.
6: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každý disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam
9: zlobíkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali. Jasně. A pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak se jen Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepička.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Věřím, že oblíbený pořad na place Davida Novotného to bude znovu příští týden. Ve středu po 10. dopoledne si můžete poslechnout zajímavé povídání za úspěšného herce s neméně úspěšným sportovcem, druhým českým mistrem světa v moderním pětiboji Matějem Lukešem. No a co si budete moci poslechnout už za chvíli na radiožurnálu Sport skupinu Coldplay, no a potom už pořad s mikrofonem za hokejem, když se tedy taktovky tady ve studiu radiožurnálu Sport ujme Jan Cuchan. Příjemný páteční podvečer. Večer.

0: mikrofonem za hokejem.
1: Ano, je to tak, ve vysílání jediného českého sportovního rádia právě začíná pořad s mikrofonem za hokejem, ve kterém budeme střídat 6 stadionů, kde se bude hrát 7. kolo Tipsport Extraligy. Kde začít, to je poměrně jednoduché, protože právě teď začíná jediný duel, a to ten mezi Třincem a Litvínovem, který pro nás bude sledovat a reportovat David Procházka.
2: Máme za sebou 9 sekund zápasu 7. extraligového kola mezi Třincem a Litvínovem. Zatím se odehrává hra ve středním pásmu. Domácí nastoupili se 7 obránci a 12 útočníky. Teď jsou v útočném pásmu. První útok ještě Michal Kovařčík s Nestrašilem bojují o kotouč za litvínovskou brankou. Ale už tam přijel David Kempf a na chvíli vyvezl po mantinelu, ale ven z pásma kotouč nedostal ani Husinecký.

je to tyčka. Tak teď Hudáček nabíjel sjíždějícímu Daňovi, který v mezikruží trefil, řekl bych možná i spojnici horní a pravé tyčky Čajanovi branky. Řekněme si ještě sestavu Litvínova. Ve druhé minutě zápasu za stav 0-0 v brance Čajan, náhradníkem Tomek. 7 obránců, Moravčík, Husinecký, Čučmen, Jaks, Polášek, Baláš a Beran. A jen 11 útočníků, Kašek, Kempf a Maštalířský, druhý útok Pištěk, Sukel, Koblasa, třetí Šáma, Lícha a Šprinar a čtvrtý útok jen dvojice útočníků, Jurčík, Urban. Teď byl Litvínov v útočném pásmu, ale ke střele se nedostal a Boženílek už přechází přes útočnou modrou, přes diagonálně přešel, podržel puk na backendu a pak ho nahodil do rohu útočné třetiny. Ale Litvínov o mantinel dostává kotouč ven z pásma. Hraje se ve střední třetině, Šprinar jen posunul kotouč před sebe a odchází střídat. Litvínov se snaží rychle střídat, tak aby se nedostával pod tlak Růžička. Kapitán Třince teď na modré čáře opět protečoval. A vítkovický odchovanec Polášek v barvách Litvínova, jeden z nejzkušenějších obránců v extralize, se snaží posunout puk ven z pásma, ale Třinec opět uzavírá mantinely. Ještě tam je Růžička v souboji s Balážem. Domácí kapitán Růžička zvěl zpoza branky a přihrával Lazovskému před brankoviště. Ten se ale musel otáčet a na kotouč nakonec nedosáhl. Končí třetí minuta zápasu mezi Třincem a Litvínovem v 7. extraligovém kole, zatím bez branek 0-0. Teď ale dělá chybu za vlastní brankou Marinčin. Litvínov se dostává ke kotouči. Bojuje tam o něj Beran a teď první zakončení směrem na Kacetla, který opět dostal přednost. No a my budeme vstupovat také do zpravodajství Radiožurnálu. Už běží čtvrtá minuta zápasu, zatím 0-0, zatím jsme viděli jednu spojnici, kterou nastřelil domácí Daňo, ale Čajan neinkasoval, litvínovský golman. Z třinecké Verkareny David Procházka, Radiožurnál. Tak to byl vstup do zpravodajství Radiožurnálu a my pokračujeme. Kemp si přebírá kotouč ve vlastním pásmu. Litvínovský center projíždí přes střední třetinu. Předal Ondřej Kašemu, ten ale už Kempfovi nepřesně. Takže můžou dopředu domácí Ondřej Kovařčík s Nestrašilem a také Michal Kovařčík. Teď je na pravé straně. Ondřej Kovařčík propíchl puk pro Michala Kovařčíka, ale Čučmen měl k němu blíže. A Ondřej Kaše zastavuje puk na modré čáře, přihrává na druhou stranu na Jakse, jak si chtěl zpracovat backendem, ale kotouč mu utekl. A tak Čučmen dostává znovu možnost zacouvat do vlastního pásma. Zatím 0-0 mezi Třincem a Litvínovem, ale teď chyba. Sukela, kapitána Litvínova, Třinec mohl zakončovat, Daňo nestřílel, ještě přihrával Kuběsovi, i když mohl z levého kruhu vystřelit. Čajanův zákrok po střele Musila od modré čáry. A Čučmen se teď musí rychle zvedat a bude se vylučovat. Vypadá to na třinecké straně, protože se dotkl Hudáček. Takže by Hudáček šel na trestnou lavici. Ten se hodně diví, ale vypadá to tak. Ne, tak je to Daňo. Takže při té útočné akci Třince, při tom napadání, teď si to poslechneme. Takže Krosček pro Marka Daňa. Petr Stano oznámil ten přestupek. Pátá minuta utkání. No a na kostce nad ledem vidíme opět to zakončení do horní tyčky v podání Marka Daňa. Dostal přihrávku spoza branky do mezikruží a trefil až moc přesně. Začíná litvínovská přesilovka na ledě, Koblasa, ale nepřesná přihrávka přes brankoviště míří ven ze třetiny. Ta přihrávka šla spoza třinecké branky, přešla přes brankoviště u přední tyče a pak Koblasa stál o kus dál, než mířil ten kotouč. Sukel zpracovává těžkou přihrávku na červené čáře na dlouhou kejku, takže jen posunul do útočného pásma a tam Litvínov teď znovu. Přihrávka spoza branky na osu hřiště, ale jak byl odjetý více doprava, takže musí pro kotouč do vlastní třetiny. A třinečtí v oslabení můžou udeřit. Je to gol! Je to Ondřej Kovařčík, který dostal přihrávku od Kurovského a Třinec vede 1-0. Střela na vyrážečku, kolem vyrážečky, ke vzdálenější tyči z pravého kruhu, k pravé tyči. Ondřej Kovařčík dostal přihrávku od Kurovského, který zachytil tu špatnou rozehrávku Sukela v přesilovce a Třinec vede v 6. minutě 1-0. Tak to byl gól v oslabení třineckých ocelářů. Už v předchozích čtyřech domácích zápasech Třinec vždy v určité fázi zápasu prohrával i

0: výrazně, třeba 2-5 s Kometou Brno a musel ty zápasy otáčet. Zatím je v tabulce 100% a Třinečtí už si přáli, aby zápas kontrolovali od začátku až do konce a nemuseli v poslední třetině často otáčet. Teď tedy vedou 1-0, ale Třinec pokračuje v přesilové hře. Na modré čáře je Moravčík, přesouvá hru na pravou stranu, ale znovu nepřesnost, řekl bych Sukel, teď špatně zase sklepl na Moravčíka a Moravčík musí zpátky do vlastní třetiny. Ne, byl to Šámal, který už teď najíždí za branku, kde hraje Kacetl hokejkou. Po levém mantinelu dostávají Třinečtí puk zase ven z pásma. Takže v oslabení při vyloučení Marka Daňa za krosček se trefil Ondřej Kovařík. Po té, co nestrašil na útočné modré, vystihl křížnou přihrávku přes šíři celého pásma. To určitě trenér Robert Reichl bude vyčítat Sukelovi, který má teď kotouč, ale stále ve vlastním pásmu, tom Litvínovském. 22 sekund do návratu Marka Daňa. Sukel dává zpětnou zpomalovací přihrávku, ale Třinec dobře vyplňuje střední pásmo, takže Ondřej Kaše to neměl jednoduché. Teď dával přihrávku naslepo na modrou čáru, ale tam zase vjel Daniel Voženílek, třinecký útočník, který před Sukelem podržel v útočném pásmu, předal Romanovi a Roman objíždí dalšího litvínovského obránce Jakse, ale nakonec se k zakončení nedostal. Kempf vyráží dopředu, ale Třinec už je v plném počtu. Vede 1-0 nad Litvínovem. Litvínov nevyužil přesilovou hru. Zakončení Kobla si sražené do rohu útočné třetiny. A teď padá Koblasa ve středním pásmu, jako by zakopl o červenou čáru, ale už odjel střídat po té nevyužité přesilové hře. Daňo teď rozehrál a jde také střídat, protože byl na ledě ještě po tom trestu. Pirochta předal dozadu na sjíždějícího Galvase, který pálil na brankáře Čajana. Ten vyrazil před sebe a litvínovští mají kotouč na svých hokejkách. Baláš obloučkem do středního pásma, tam si Galvas jednoduše rukavicí zpracoval, rozehrál na Růžičku, ale ten se puku nedotkl, i když mohl. Nemyslím si, že to byla špatná přihrávka. Je z toho zakázané uvolnění. V 8. minutě zápasu Třinec vede nad Litvínovem 1-0.
1: Můžeme přidat informace také z dalších sportů, než jenom hokej, než se zase vrátíme do Třince, tak třeba řada českých prvoligových klubů fotbalových si zpestřila dlouhou reprezentační přestávku zápasy přípravnými. V mnoha případech to bylo proti týmům z druhé nejvyšší soutěže. Sparta porazila Jihlavu 5-3, Hradec Králové Kladno 2-0, Mladá Boleslav zdolala Příbram 3-1, Pardubice porazili Žižkov 4-1. Zlín ten jako jediný na druholigového soupeře nestačil, když Prostějovu podlehl 1-2. Pak můžeme přidat dva duely proti týmům ze zahraničí. Brněnská Zbrojovka vyhrála nad slovenskou Skalicou 5-1, Olomouc nad Žilinou 4-0 a v 18 hodin nastoupí Teplice proti Drážďanům a ve stejnou dobu se rozhraje také utkání třetího kola MOL Cupu mezi Duklou a Jabloncem.
2: Radiožurnál Sport
3: a Jan Suchan.
1: A v tuto chvíli už se můžeme vrátit na 7. kolo hokejové šance ligy na souboj Třince s Litvínovem za Davidem Procházkou.
0: Galvas má puk v útočném pásmu, Třinečtí opět v tlaku, ale Čajan přerušuje. Stále 1-0 pro Třinec v utkání s Litvínovem. Bylo to gól ve vlastním oslabení, který zatím otevřel skóre. Byl to Ondřej Kovařík po práci Daniela Kurovského v čase 5-0-5, kdy v oslabení tedy zachytil Kurovský přihrávku Sukela přes šíři celého obraného pásma na útočné modré, rychle předal Ondřej Kovařčíkovi a ten vystřelil přímo přes vyrážečku k zadní tyči, pravé tyči Čajanovi branky a od té chvíle vede Třinec nad Litvínovem 1-0. Teď je tady komerční přestávka do konce první třetiny, zbývá 11 minut a 41 sekund zatím.
1: A tak můžeme vysílání radiožurnálu Sport opět zpestřit jiným sportem a v tomto případě pozvánkou.
2: Šestice českých judistů se bude prát na mistrovství světa.
4: Ať jdeme.
3: azerbajdžánském Baku se Lukáš Krpálek pokusí rozšířit svou sbírku 5 medailí ze světových šampionátů, ale hlavně bude usilovat o velký počet bodů do olympijské kvalifikace.
4: Doufám, že budu maximálně dobrý formě, abych byl schopný tam podat zase nějaký optimální výkon a pokud možno vybojovat co nejvíce bodů do olympijské kvalifikace. Když se potkávám s těma nejlepšíma judistama ze světa, tak prostě furt cítím, že furt na ně mám. To je pro mě takový ten hnací motor, proč furt pokračovat a prostě bych si zasloužil být na té páté olympiádě.
2: Přímé přenosy zápasů všech českých judistů, rozhovory i pohledy do zákulisí uslyšíte od reportéra Petra Kadeřábka.
3: Mistrovství světa v judu od 4. do 11. října na radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Přímý přenos
3: radiožurnálu Sport.
1: Opět míříme do Slezska na souboj Třince s Litvínovem v 7. kole hokejové Tipsport Extraligy. Slovo má David Procházka.
0: 9. minuta zápasu, stále 1-0 pro Třinec v utkání s Litvínovem, ale zase třinečtí zachytili útočné modré a Ondřej Kovařík mohl chvíli za brankou pracovat s Kotoučem, ale už ho má litvínovský kapitán Sukel, který udělal tu osobnou chybu ve vlastní přesilovce, v rozehrávce, ve vlastní třetině, kterou pak právě Ondřej Kovařík potrestal a od té chvíle, od 6. minuty, od začátku 6. minuty, vede Třinec nad Litvínovem 1-0. Připomínám, že Třinec zatím je 100% v letošní sezóně, všech 6 zápasů vyhrál a teď půjde po druhé na trestnou lavici třinecký hráč, je to Patrik Koch, obránce zasekání. A teď to uslyšíme také z úst Viktora Šenela, hlavního rozhodčího.
5: Číslo 64, menší trest, sekání.
0: Tak slyšeli jste, 64 nosí Patrik Koch a teď se Třinec bude opět bránit, ale v tom prvním oslabení udeřil, dostal se do vedení, tak uvidíme, jak si Litvínov poradí teď. Na ledě je samozřejmě Ondřej Kašen a v hazování půjde David Kempf vzadu lotyšskýho bránce Jax, to je jasné, je tam také Sukel a Koblasa. No a za Třinec tam vidíme Marinčina, obránce. A na vhazování byl Miloš Robán a Třinci se podařilo dostat ke Kotouči a Kurovský, který přihrál na ten první gól dnešního zápasu, vyhodil přes všechny čáry a teď jak drží Kotouč za litvínovskou brankou. Prvních 15 sekund oslabení Třince je za námi, oceláři vedou nad vervou Litvínov 1-0 a teď Kempf přechází přes střední pásmo, ale Kotouč mu při přechodu modré trošku utekl a Třinci to opět využívají a Kurovský dojíždí v útočném pásmu levého mantinelu. Ten má dlouhé ruce, dlouhou kejku, takže si prohodil puk za Jakse, ale Sukel ho pak už přišpendlil na mantinel a teď další. Stejně urostlý třinecký hokejista nestrašil na chvíli, zase klepl do Kotouče. Teď má problémy při přešlapování domácího bránce Adámek, ale Litvínov toho nevyužil při přechodu do útočného pásma. Ještě 70 sekund se bude Třinec bránit, vede 1-0 v utkání 7. extraligového kola. Jax na modré čáře, Koblasa naznačil střelu, ale ještě kombinuje s Jaxem, teď Jaxovo nahození. Kacetl neví, kde je Kotouč, odrazil se patrně od něho, asi do ochranné sítě, protože pak spadl na led. Nebylo vidět ten Kotouč a neviděl to možná jen rozhodčí a přerušená hra, protože se tady Kotouč nejspíše dotkl ochranné sítě. Ještě 57 sekund bude na trestné lavici Patrik Koch. Už jeden třinecký hráč seděl na trestné lavici, to bylo v 5. minutě, Marko Daňo za Krosček, ale po 40 sekundách využil Třinec, nebo využil, ujel v oslabení a dal první gol dnešního zápasu. Teď je třineční povazování, opět vyhazují až k brankáři Čajanovi, ten nemohl do toho území, kde nemůže brankář hrát a Voženílek toho využívá, ještě musel, pálí z mezi kruží. Nejprve Voženílek zpoza branky chtěl překvapit brankáře Čajana. Puk se odrazil do mezikruží, kam sjížděl David Musil a ten střílel golfovým úderem, ale do prostřed branky. Brankář Čajan chytá a přerušuje hru. Takže i v dalším oslabení měl Třinec šanci dostat zase Litvínov trošku níže do kolen. Zatím třinečtí vedou 1-0 a teď se bude vhazovat před brankářem Čajanem. Ještě 40 sekund litvínovské přesilovky a Marko Daňo zase u mě držel teď Kotouč na levém kruhu povazování, ale nakonec mu utekl a tak Sukel přes střední pásmo a Kempfa, který se rozjíždí z zadních pozic. Přihrávka na Koblasu a Koblasa už je na levém mantinelu, objíždí kolem Daňa, bude dávat na modrou čáru Jaxovi. Jax a teď před brankou byl tam Ondřej Kaše a další zakončení Litvínova, které ale na branku neprošlo. Michal Kovařík za brankou bojuje o Kotouč, povedlo se mu to a teď zůstává, řekl bych, Sukel na ledě. Ne, Sukel si teď dojel do středního pásma pro Kotouč. Litvinovští měli velkou šanci. Byl tam Kempf, který tam zůstal ležet po ataku Třineckých a teď už se Třinec ubránil. Takže ani druhá přesilová hra v utkání a druhá litvinovská nebyla využita. Naopak v té první se Třinec dostal do vedení díky Ondřeji Kovařčíkovi. 8 minut a 22 sekund. V tuto chvíli zbývá do konce první třetiny. Litvinově v útočném pásmu Polášek chtěl střílet od modré čáry, ale vůbec mu to nesedlo. Ten puk letěl až někam do rohu útočného pásma. Hudáček, domácí útočník, už přechází přes modrou. Zakončení Čajan, zakončení po ledě, raději přikryl lapačkou. Ještě tam sahal Hudáček pod lapačku a to se nelíbí teď Balážovi. Oba dva hráči teď, ne, byl to Pištěk. Takže byl to Pištěk. A 8 minut a 5 sekund před koncem první třetiny zastavu. 1-0 pro Třinec, je tady další komerční přestávka.
1: Zatím se dnes hraje v hokejové Tipsport Extralize jediný zápas. Na utkání Třince s Litvínovem se vydáme zase za chvíli, ale už brzy se dočkáme taky dalšího duelu. V půl šesté nastoupí Vítkovice proti Karlovým Varům. V 6 hodin se pak přidají další 4 utkání. Druhé Pardubice narazí na třetí Plzeň a dále Kladno na Hradec Králové, brněnská Kometa na Mladou Boleslav a Liberec na Olomouc. Na Radiožurnálu Sport ovšem uslyšíte v pořadu s mikrofonem za hokejem, ale pokud chcete, můžete si najít jakýkoliv zápas jednotlivě v přímém přenosu, a to na webech iRozhlas.cz, Radiožurnálsport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
1: 7 zápasů, 21 bodů, tak zní rekord Tipsport Extraligy. V nejúspěšnějším startu do nové sezóny drží ho litvínovská Verva ze sezóny 2024-2025 a právě teď Severočeši hájí to, aby byli jedinými rekordmany v tomhle duchu, protože třinečtí oceláři zatím z dosavadních 6 utkání pozbírali plný počet 18 bodů a dnes by počin Litvínova zpřed 2 sezón mohli dorovnat. Další pokračování tohoto duelu pro nás nabízí David Procházka.
0: 1-0 pro Třinec stále platí, 7 3/4 minuty před koncem první třetiny, ale třinečtí jsou opět aktivní v útočném pásmu. Filip Pirochta, letní posila z Mladé Boleslavy, obránce, který se jeví velmi dobře po svém příchodu z dresu ocelářů, tak byl opět aktivní a teď třinečtí nepouštějí Litvínov ven z pásma. Polášek musí zpátky za brankou přihrávat Balážovi. Baláš po levém mantinelu, ale znovu zachycený Kotouč Třineckými, ale Jurčík teď vyhazuje na zakázané uvolnění zpřed vlastní střídačky od modré čáry. Nenašel někoho ze svých spoluhráčů, takže musí litvínovští zpátky na led, ti, kteří ještě naskočili na střídačku, takže Baláš teď musel zpátky. Je tam Beran, je tam Urban, je tam Jurčík a je tam také Polášek. Tak to je litvínovská petice. Třinečtí prostřídali, mají tam Voženílka s Romanem a Voženílek po vhazování získal Kotouč za brankou, přihrával před branku. Roman na Kotouč nedosáhl a pak přišlo Galvasovo zakončení od modré čáry, které chytá Čajan do lapačky v rozkleku, raději jistil její zakončení po ledě, ale Voženílek opět dobře přihrával před branku, ale Roman nestihl zareagovat, no a pak přišla rána od modré, od Galvase. Takže další vhazování v obraném pásmu Litvínova, teď už třinečtí mají proti sobě čerstvé hráče. Litvínova, Jícha na vhazování a další zakončení, puk propadl teď Čajanovi, měl ho někde vedle těla a levačce a mezi levačkou a tělem a Kotouč tam někde cítil, ale pak mu vypadl, ale rychle zjistil Čajan, kde je Kotouč na ledě za zády a stihl se přisednout a zakleknout ten Kotouč na podruhé. Takže další vhazování mezi Kempfem a Romanem, domácí centr. Teď je to po levici brankáře Čajana a tentokrát litvínovští získávají Kotouč. Moravčík ho vyváží a Ondřej Kaše vyhodil aspoň k modré čáře do středního pásma a tam teď litvínovští bojují o Kotouč s Voženílkem. Voženílek neuspěl a Ondřej Kaše u pravého mantinelu sklepnutá přihrávka do mezikruží, ale tam jsou jen domácí a Růžička už přihrává Voženílkovi. Ten trošku zabrzdil před modrou čárou, ale stihl podržet Kotouč, takže další spoluhráči nepřejeli do útočné třetiny. A teď Galvas propíchl na Růžičku, Růžička dává na modrou čáru, ale Kochmá Kotouč na backend a backendem přihrál nepřesně, takže Kempf vyhazuje přes všechny čáry ale tak pomalu, že rozhodčí nakonec se rozpažili, takže to zakázané uvolnění není. Teď už Růžička chtěl jít střídat, ale dostal ještě přihrávku, tak musel zabrat, dovezl puk až k útočné modré a teď už opravdu může jít střídat. Litvínovští rozehrávají křižnou přihrávkou na Pištěka, Pištěk po teči dojíždí před Kuběsou, ale Kuběsa zahrál tělem a tak Třineští teď můžou na zadním mantinelu tvořit. Kuběsa si sjíždí pro Kotouč, ale mezi dvěma litvínovskými teď nemá příliš prostoru a Hudáčkovi se odrazil od Kotouč, od mantinelu trošku nečekaně, takže zase si litvínovští sbírají puk a zavezli ho za vlastní branku, protože střídají. Šámal, Jícha už se rozjíždí na útočné modré, hlídku je také Šprinár, ale na hození za třineckou branku. Kacetl chtěl rozehrát, ale trošku se tam zamotal. Ale Třineští se zorientovali. Kurovský teď nedosáhl rukavicí na Kotouč a bude to zakázané uvolnění. 5 minut a 27 sekund před koncem první třetiny za stavu 1-0 pro Třinec. Ten úvodní gól dal Ondřej Kovařčík ve vlastním oslabení. To bylo v 6. minutě v čase 5-0-5, kdy kapitán Litvínova Sukel udělal chybu na modré čáře a Kurovský vystihl přihrávku křížnou přes celé pásmo a okamžitě předal Ondřej Kovařčíkovi, který pak z pravého kruhu křížnou střelou kolem vyrážečky překonal brankáře Čajana. Teď se hraje ale v třineckém obraném pásmu, ale puk už zase vysokým obloukem pod kostkou letěl do středního pásma, tam ho rukavicemi zpracoval Čučmen a pak i hokejkou rozehrál. Teď se snaží litvínovští usadit v útočné třetině, ale Kurovský zase znova udržel Kotouč a Chlán ještě ze středního pásma míří přímo na Čajana, ten zachytil hokejkou a rozehrál. Teď Kempf dělá kličku ve vlastním pásmu Kurovskému a od červené čáry nahazuje kousek vedle třinecké branky. Kacetl přistavil Kotouč Adámkovi a teď po levé straně se snažili Třineští dostat z pásma. Nakonec to za ně dokázali litvínovští, kteří přihráli zpětnou přihrávku naslepo na modrou čáru a Kotouč vyputoval do střední třetiny. Bratři Kovařčíkové jsou na ledě, ale puk má nestrašil a z levé strany Zůl zkusil Čajana a Čajan chytá, přerušuje 4 minuty 34 sekund před koncem první třetiny za stavu 1-0 pro Třinec, poslední komerční přestávka v první třetině.
1: Dobré zprávy z tenisu pro vás taky máme na radiožurnálu Sport. Českým reprezentantkám se totiž docela dařilo na turnaji v Pekingu. Dnes jich tam hrálo 5 a 4 z nich postoupili do třetího kola. Wimbledonská šampionka Linda Nosková porazila Rumunku Rusejovou, Sára Bejlek Australanku Inglisovou, Nikola Bartuňková Polku Frechovou a Karolína Muchová Britku Boultrovou. Jen Linda Fruvertová podlehla Rusce Samsonovové, která teď čeká další Češku a sice zmiňovanou Muchovou.
3: S mikrofonem za hokejem.
1: Dnes nás na radiožurnálu Sport zajímá 6 utkání 7. kola hokejové Tipsport Extraligy. Už za nějakých 6 minut se přidá souboj Vítkovic s Karlovými Vary. Později také Pardubice se utkají s Plzní, Kladno s Hradcem Králové, Brno s Mladou Boleslaví a Liberec s Olomoucí. Ale teď máme jasnou volbu vydat se do Slezska na utkání Třinec Litvínov za reportérem Davidem Procházkou. Teď tedy znovu na Třinec Litvínovem David Procházka u mikrofonu.
0: 4,5 minuty do konce první třetiny vhazování v útočném pásmu Třince. Strašil míří na modrou čáru pro Kotouč. Adámek ho má nahození před branku, ale zblokované. Byl tam Beran a také Jurčík, který sbírá Kotouč pro Litvínov. Objíždí vlastní branku a teď přes střední pásmo se snaží prosadit, ale dva třinečtí mu to znemožnili, nestrašil mu, sebral Kotouč a Michal Kovařík odevzdává Marinčinovi, pouští do hry Romana, bylo to kousek před třineckou střídačkou, takže domácí prostřídali částečně sestavu a právě Miloš Roman teď přihrával před brankoviště, ale Polášek tam v pokleku s nataženou hokejkou na ledě zastavil tu přihrávku, která už mířila mezi čárky a tam odtud by domácí mohli zakončovat na Čajana přímo, ale Adam Polášek teď dobrý obranný zákrok předvedl. Litvínovští se ubránili, Čajan raději chytá Kotouč, který byl na brankové konstrukci, protože jeden z litvínovských, tuším, že to je Baláš, byl teď bez hokejky, takže ten tlak Třince mohl být ještě vystupňovaný tím, že jeden z litvínovských neměl hokejku. Ale skóre 1-0 stále platí, 3 minuty a 47 sekund před koncem první třetiny. Roman na vhazování proti Sukelovi po pravé straně, na pravém kruhu z pohledu brankáře Čajana a Třinečtí od modré čáry nahazují na Voženílka. Ten bojuje za brankou se dvěma litvínovskými, předává Romanovi. Roman nabil Růžičkovi, Růžička pálil z voleje kousek za mezikružím, ale minul litvínovskou brankou. Teď Galva znovu nabíjí Růžičkovi, Růžička netrefil úplně ideálně, ale nakonec zblokovaná střela zamířila kousek vedle levé tyče, takže Třinečtí opět v náporu, vedou 1-0 nad Litvínovem a ten se teď brání. Moravčík bojuje o kotouč a posunul ho Husineckému, který má teď čas, bude se vylučovat, vypadá to, že to bude za souboj s Voženílkem Koblasa, jestli vidím dobře, by měl jít na trestnou lavici. Tak bylo tam asi patrně nějaké držení, protože to bylo tři hráči z každé strany na malém prostoru. Nakonec Husinecký z toho odjel, ale to už se pískalo. Takže teď uslyšíme z úst Petera Stana. Nedovolené bránění. Takže první přesilovka pro Třinec. Michal Moravčík je tím vyloučeným. Takže 3 minuty 11 sekund před koncem první třetiny. Třinec vede 1-0 a zahraje si první přesilovou hru v utkání. Na ledě je Michal Kovařčík, který je na vhazování proti Kempfovi, který zlomil hokejku při tom vhazování. Daňov v mezikruží nezakončil, ještě rozehrál a Michal Kovařčík a Čajan, výborný zákrok. Michal Kovařčík pálil z pravého kruhu z voleje a teď Daňo po ledě, ale znovu Čajan. Tak teď důležitý okamžik, Kempf si sebral hokejku ze střídačky, takže teď už je přerušená hra. Ještě minutu a 43 sekund bude trvat přesilová hra, ale to zakončení Michala Kovařčíka nešlo až pod horní tyčku. Kdyby šlo pod horní tyčku, tak tam by se přesouvající Čajan tam by nedosáhl. Ale bylo to takové polovysoké a Čajan stihl lapačkou tu ránu vyrazit. Takže další vhazování v obraném pásmu Litvínova. Jícha, ale Třinečtí uspěli. Daňo opět přiklepl na modrou čáru. Pirochta je na ose hřiště. Daňo v mezikruží, těžká přihrávka zpracoval. Michal Kovařčík a střela z voleje, která teď nesedla Hudáčkovi. Ale znovu Třinečtí sbírají kotouč na zadním mantinelu, ale Urban je obral a zavezl přes červenou čáru a na zadním mantinelu teď Jícha může chviličku podržet. Ještě minutu 20 se budou litvínovští bránit, ale teď je puk daleko od jejich branky a Jícha zase získal kotouč na chvíli a zaměstnal teď tři třinecké, kteří ho museli obrat. Ještě 70 sekund přesilovky Třince. Viděli jsme jedno nebezpečné zakončení Michala Kovařčíka, ale výborný Čajanův zákrok. A teď Pirochta z levého kruhu, najel si z osy hřiště. Hudáček dává na modrou čáru Daňovi. Michal Kovařčík na pravém kruhu a střela Kuběsovi, která byla zblokovaná. Kuběsa z osy hřiště přes Sukela střílel, ale Sukel hokejkou tečoval. Takže ta rána ztratila razanci a na Čajana vůbec neprošla. Ještě 43 sekund přesilové hry. Třinec vede 1-0. Gól dal v oslabení, teď hraje první přesilovku v utkání. Ondřej Kovařčík. Zblokovaná přihrávka na modrou čáru. Pirochta zachytává Voženílek u mantinelu, sražený Čučmenem, ale Voženílek se zase rychle zvedá a teď se snaží posunout na modrou čáru. Pirochta už dostal kotouč, najíždí na osu hřiště, přihrává Nestrašilovi doprava a Pirochta půjde střídat, ne, vyjel si takový oblouk přes střední pásmo. Voženílek s Ondřejem Kovařčíkem, ale ty nezakombinovali ideálně a Jurčík vyhazuje. Vypadá to, že Třinec už přesilovku nevyužije. Ještě 9 sekund, ale třinečtí útočníci zůstali na modré, rychle vyčistili pásmo a Nestrašil obehrává po zadním mantinelu na Galvase. Ještě můžou Nestrašil s Voženílkem přihrát před mezikruží před branku, ale teď už ne. Teď už přesilovka skončila a hraje se posledních 65 sekund první třetiny. Třinec drží vedení 1-0 nad Litvínovem. Ondřej Kovařčík v 6. minutě dostal domácí do vedení v oslabení. Teď tedy Třinec nevyužil přesilovku a začala poslední minuta první třetiny. Ondřej Kacetl, brankář Třince, zastavil kotouč za vlastní brankou a teď ještě Třinečtí míří do protiútoku. Kurovský objíždí Baláže a je to 2-0. Tak teď udělal to, co má Kurovský velmi silné. Pokryl si puk na backendu, odstavil si bránícího Baláže bruslemi, že se mu nemohl dostat na kotouč a pak rychlý blafák z backendu do forehandu a zasunutí po ledě. Zálevý beton Čajana po ledě k levé tyči. Takže Kurovský dnes 1+1. Přes tom oslabení přihrál Ondřej Kovařčíkovi na gol, když zachytil Sukelovu rozehrávku. A teď situace ve středním pásmu, kdy vzniklo přečíslení a 2-1. A Kurovský to vzal na sebe z levé strany. Objel bránícího Baláže a pak i zasunul kolem Pavla Čajana, litvínovského brankáře, takže je to 2-0, 39 sekund a 8 desetin před koncem první třetiny vedou oceláři nad Litvínovem už 2-0. Hazování ve středním pásmu, Michal Kovařčík tentokrát prohrál se Sukelem a Litvínov ještě zkouší přes střední pásmo posunout puk do toho útočného. Sukel střílí přes obránce, Kacetl chytá, vyráží vyrážečkou, ještě jedno zakončení. Kdo tam byl? Beran tam byl na levém kruhu chviličku sám a je to gól! Tak teď dostal Kacetl gól od pravého mantinelu, tak to bylo velmi překvapivé, možná i šťastné. Teď nevím, jestli to byl Urban, zdálo se mi, že ano. Urban ještě zkoušel rychle vystřelit, ten puk byl úplně na pravém mantinelu, dá se říct u těch čárek. A nevím, jestli tam došlo ještě k nějaké teči před brankářem Kacetlem. Každopádně tam clonil jeden z litvínovských hráčů a puk prošel Kacetlovi přes jeho postoj, který asi signalizoval, že toho moc neviděl. Pod horní tyčku vypadá to, že tam došlo k nějaké teči.
5: Gol týmu HC Litvínov, střel hráč číslo 72, Janis Jaks. Asistence hráč číslo 91.
0: Těsně před koncem první třetiny Třinec vede nad Litvínovem 2-1. Lukáš Koleta sleduje zápas Vítkovice Karlovy Vary.
6: Běží první minuta Vítkovice Karlovy Vary 0-0. Z Ostravy Lukáš Koleta, Radiožurnál.
1: Máme první informace ze zápasu Vítkovic s Karlovými Vary, ale vracíme se do Třince na Litvínov za Davidem Procházkou.
0: První třetina končí, nakonec střelcem litvínovské branky je určen Janis Jaks. Od toho pravého asi mantinelu střídal podle mého Urban a Janis Jaks tečoval pravděpodobně před brankářem Kacetlem. Střela z ostrého úhlu, z velké vzdálenosti, ale patrně tečovaná před brankářem Kacetlem. Takže po první třetině skóre Třinec Litvínov 2-1.
1: Říká David Procházka, za kterým se samozřejmě vrátíme na druhou 20-minutovku a následně pak i na tu třetí. Připomínám, že všechny zápasy jednotlivě si můžete najít v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na internetových stránkách irozhlas.cz a radiožurnál sport.cz. To platí pro všechny extraligové duely a samozřejmě i pro ten, který se rozehrál v Ostravě. Vítkovice hostí Karlovy Vary a je u toho Lukáš Koleta.
6: A vidím první branku, dávají ji, což poznáte podle toho ticha, hosté Karlovy Vary, tak ve druhé minutě vedou 1-0 na vítkovickém ledě. Byla to akce po nahození ze středního pásma, kdy se Minárik opřel do puku, nastřelil ho do betonu Hrachoviny, ten vyrazil puk do rohu kluziště, kde v souboji s Kňažkem získal kotouč Bambula, přihrál ho pod sebe na modrou, Mamčic vystřelil a ten jeho projektil prošel až do sítě. Zatím hlášen jako autor gólu právě bek karlovarské energie, takže pokud tam bude ještě nějaká teč, tak se to bude měnit. Typoval bych maximálně tak Bambulu, že tam mohl tečovat, protože clonil a on vlastně ten gól tak trochu zařídil tou svou přihrávkou a vybojovaním puku. Teď je tedy hosté znova u kotouče, Šmíman vyváží puk přes osu, nahazuje znova stejným stylem jako před chvilinkou Minári, který od červené čáry do betonu golmana a Vary tak získávají puk, ale mezi tím potřebovali hosté vystřídat, takže se vyhánějí sami z pásma, ale teď chybují navíc v rozehrávce a je z toho vítkovický útok, Bernovský je v útočné třetině, podporuje ho Šír, jede za branku, zametá puk okolo mantinelu, Wesley nastřelil kotouč, ale byl tečovaný ten jeho pokus Váňou, je to Váňa Matyáš, který zatečoval ten puk, protože druhý Váňa Vojtěch, debitant v 19 letech v extralize, ten hraje také v dnešním utkání, takže musíme tyto dva hráče rozlišovat křestními jmény. No a teď je znova hosté u puku, zatím ho moc vítkovickým borcům nepůjčují. Třetí minuta první třetiny Vítkovice Karlovy Vary 0-1. Mamčic byl autorem té první branky, ale samozřejmě, jak jsem zmiňoval, může se to trošku změnit, pokud tam byla teč. A teď sledujeme další útok karlovarské energie. Puk je za brankou Dominika Hrachoviny a obránci Vítkovic nedokáží vyhodit. Brickley zabránil tomu výhozu a je z toho přihrávka na Černocha, ale ten byl držen nebo přistrčen v rámci pravidel, takže nemohl zakončovat. A teď je Brickley pálí a je zablokovaný Holandem. Poté puk vylétl až do zámezí, takže ve čtvrté minutě první třetiny je přerušeno. Vítkovice zatím prohrávají s karlovarskou energií 0-1. Zatím to
1: není... Když už jsme u hokeje, pojďme přidat jednu aktualitu o ženské reprezentaci v tomhle sportu. České hokej hokejistky utrpěly na turnaji Jurhaki Tour v Lahti nejvyšší porážku se Švédskem v historii. Konkrétně to bylo 0-5. Ve druhém utkání neskórovali stejně jako ve středu proti Finsku. Tomu podlehli 0-2. Svěřenkyně amerického trenéra Briana Idalského zakončí turnaj sobotním soubojem se Švýcarskem. Tak kéž by se prosadili alespoň v něm a ideálně samozřejmě i získali vítězství.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.
1: Zpátky k mužskému hokeji, zpátky k extraligovému hokeji. Vítkovice Karlovy Vary, u mikrofonu Lukáš Kaleta.
6: Aktuálně máme čtvrtou minutu první třetiny. Vítkovice v takové, řekněme, dietní atmosféře prohrávají 0-1, protože těch diváků moc nebude. Typl bych to tak na 3000, a to jsem možná optimista. Hala je na dosti částech prázdná. Teď ale se věnujeme dění přímo na ledě, protože je tady další útok Karlových Varů. Za pukem jde Vojtěch Váňa, pod něm hraje Šmíman, obránce Karlovarské energie ještě nahazuje. Na pravou stranu jde Mamčic. Mamčic dává puk za branku Dominika Hrachoviny. Dobrý výřivý pohyb hokejistů v karlovarských dresech. Teď si předávají puk, ale je to mimo střelecké pozice. Je to buď z ostrého úhlu, nebo zády k bráně, takže by byla potřeba tu kombinaci trošku zjednodušit, zlepšit. No a teď ztrácí kotouč Váňa a je z toho protiakce Vítkovic, ale ta rychle končí pouhým nahozením na gólmana Dominika Frodla. Ten má mimochodem vynikající bilanci. V 5 zápasech v extralize má úspěšnost zákroku skoro 98%, to je vynikající číslo a i díky němu Karlovy Vary patří mezi týmy s nejlepší obranou soutěže. Zatím dostali gól pouze 9krát v 5 zápasech, které odehráli, a vítkovičtí to budou chtít jistě změnit, ale zatím neměli žádnou pořádnou šanci. Naopak, Karlovarská energie teď drží útočné pásmo, ale už to neplatí, protože se domácí osvobozují vyhozením puku. Holland nakonec ale jen odevzdává. Není to žádná konstruktivní rozehrávka a hraje Mišák za brankou Karlovarské energie, když už nám začíná 6. minuta zápasu. Vítkovice prohrávají po gólu hostujícího Mamčice 0-1. Ten gól padl v čase 1 minuta 13 sekund, takže to byla branka velice rychlá, brzká. No a teď sledujeme další pokus o ohrožení domácí klece, ale Černok se nedostal k přihrávce na pravém kruhu a tak je to zatím spíše bojovné utkání bez nějakých velkých fines a technických skvělých představení, ale třeba se to brzy změní. Vítkovice teď jdou do brejku 3-1, ale stihli se hosté dobře vrátit a ještě zatlačili Kaluse s pukem do rohu. Byl to obránce Eronen, který vytlačil domácího útočníka, který dnes hraje 300. zápas, respektive odehrál v minulém kole 300 utkání v extralize, takže dostal slavnostní dres od majitele Aleše Pavlíka před začátkem zápasu. Teď se píská offside ve středním pásmu, přesně na konci 6. minuty. Vítkovice Karlovy Vary 0-1 a vhazovat se tedy bude uprostřed hřiště a rozhodčí už čeká na to, až se sjedou oba týmy k červenému kruhu poblíž modré čáry Karlových Varů. A je to Minári, který vyhrává čistě buly na Brickleyho. Brickley, ten dává dobrý pas Šťastnému, tohle je velká šance, Šťastný jde sám, ale dobrý zákrok Dominika Hrachoviny teď přerušuje hru, Šťastný jel sám a střílel z mezikruží. Byla to rána zápěstím, ale trefil přesně nastavenou lapačku Dominika Hrachoviny. Teď je trochu klid, protože je tady první komerční přestávka zápasu za stavu 0-1 mezi Vítkovicemi a Karlovými Vary.
2: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
3: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
7: Z šatny Bostonu, z Tokio Dómu, z Delray Beach,
2: z Herenfénu, Radiožurnál. Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
8: Korý se rozbíjá, Sorokčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
3: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
2: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
3: poslouchat sport.
2: Radiožurnál Sport.
1: A teď, když posloucháte Radiožurnál Sport, tak je to dost možná kvůli tomu, že vás zajímá hokejová Tipsport Extraliga. Aktuálně jsou rozehrané dva duely. Třinec po první třetině vede nad Litvínovem 2-1 a hraje se ještě ve Vítkovicích, které hostí Karlovy Vary a také vlastně našeho reportéra Lukáše Kaletu.
6: Sedmá minuta první třetiny, Vítkovice Karlovy Vary 0-1, komerční přestávka právě skončila a na buly jdou oba týmy v obraném pásmu Vítkovic a domácí celek uspěl, konkrétně to byl Marek Hrivík, který vyhrál proti Minárikovi v hazování a teď může spěchat kupředu, jenže brzdí ho offside, respektive postavení offsideu jednoho z jeho spoluhráčů Čenčaly, a tak museli vyklidit domácí pole a stáhnout se zpátky. Mezitím toho Karlovy Vary využívají a získávají území, získávají útočné pásmo nahozením na Hrachovinu. Minárik byl připraven, kdyby náhodou puk vypadl, dorážet, takže dobrá práce od třetí, respektive druhé lajny Karlových Varů. A teď už tedy kompletní třetí formace hostů na ledě a bude se snažit vyhrát buly a i hned zakončit. Je to Harald Egle, který už je připraven na vhazování a vede si tak napůl úspěšně, protože sice získal puk pod sebe, ho tak poslal, ale následně nenahrál přesně. Takže Vítkovice jsou to, které jdou dopředu a dostávají se rychle do pásma, ale v souboji u brankoviště byl nejúspěšnější Mamčic, který vyváží puk, nahrává, ale nepřesně. Takže v sedmé minutě za stavu 0-1 jsou to Vítkovice, které mají kotouč, nahazují na zadní mantinel, jenže tam chybí rychlejší pohyb za pukem. Mezitím si mohou v klidu beci Karlových Varů kotouč zpracovat a rozehrát, jako se tomu stává v tuhle chvíli. Egle přihrává Tomkovi. Tomek už se napřehoval, ale brzdí ho hvist, protože je pískán offside. V osmé minutě první třetiny Petr Tomek přebíral kotouč na hranici modré čáry a jeden z jeho spoluhráčů, byl to debitant Vojtěch Váňa, přejel a tak se musí hráči Karlových Varů pakovat zpět do středního pásma a na bulide Matyáš Váňa proti domácímu útočníkovi Hladoníkovi. Ten vyhrál a domácí hokejisté jsou v útočném pásmu, jenže nemají puk, mají ho hosté a konkrétně Redlich, ale nepřevzal dobře ten pas a tak musí opět zpátky. Ale už ne, už může znova dopředu Tomáš Redlich a střílí z levého kruhu a trefoval asi Růžek, tam podle mého mířil, ale lapačka Dominika Hrachoviny byla připravená, takže po střele z levého křídla se opět hra přeruší a bude se teď hazovat po pravici golmana Dominika Hrachoviny, ten je zatím nejvíce v permanenci, to Dominik v prodl má hodně času, teď si i upravuje masku, sundal si jak lapačku, tak vyrážičku, aby si mohl spravit helmu, mezitím už se vhodilo na druhé straně a Vítkovičtí se snaží dostat spod tlaku pryč, ale zatím pouze nahánějí kotouč zleva doprava ve svém vlastním obraném pásmu a v tuhle chvíli Kalus dokázal uspět v souboji a posouvá puk dopředu. Po něm hraje Nelis, který nahazuje Kalusovi do jízdy na zadní mantinel. Kalus narazil obránce Eronena na hrazení, ale puk nezískal. Až teď na podruhé v souboji s Černochem, poté padá k zemi kapitán, nebo respektive asistent kapitána Marek Kalus, ale pískat, to se nepíská, jenže špatná rozehrávka Karlových Varů, je z toho střela Holenda, ale stečovaná obráncem Eronenem. Každopádně Vítkovice se poprvé usazují na další dobu v útočném pásmu. Pavelka pálí od modré čáry a trefuje hrudník golmana Dominika Prodla. Byla to střela z druhého doteku příklepem, která mířila do horních pater branky. Možná měl Frodl i trochu zakrytý výhled, protože si nechal ten puk hrudníkem nejprve lehce odskočit a pak jej chytil do své lapačky, takže reagoval až trošku později, nicméně zatím prokazuje svou dobrou formu, ale pravda, moc toho na něj nešlo, spíše nic než moc. Teď Karlovy Vary navíc vyhrávají buly a vysvobozují se, ale vysvobozují se zakázaným způsobem. Icing se píská po nepřesném nahození, které měl tečovat Šťastný, jenže teď se mohl jenom smutně ohlédnout po svém obránci Mišákovi, který se dopustil zakázaného uvolnění. Hrivík jde vyhrát buly, to je jeho jasný úkol, vítkovického útočníka v útočném pásmu. Devátá minuta, 0-1, takové skóre z pohledu domácího týmu, který tedy prohrává. Šimon Stránský po vítězném buly nabíjí Pavelkovi, ten trefuje pouze blokujícího útočníka, následně přišla ještě jedna střela Brůny, ale tu pokryl svým betonem Frodl. A byl to Tomek, který obětavě zablokoval ránu Pavelky, takže 17-letý talent umí plnit na výbornou i defenzivní činnosti. A teď vybojoval puk, míchá s ním ve vlastním pásmu, krásně rozehrává na Šťastného po zemi, ale Šťastný na něj nenavázal. Jen poslal puk na zdař Bůh a je z toho ztráta. Vítkovický protiútok. Šimon Stránský dělá pěknou kličku a backendem teď chtěl oslovit před brankovém prostoru Čenčalu, jenže ten úplně nebyl myšlenkově na stejné úrovni jako Šimon Stránský a nepočítal s tím, že tam přijde ještě přihrávka, takže neměl nataženou hokejku na případnou střelu. Desátá minuta už nám začala a začala vítkovickou chybou v rozehrávce. Stránský ztrácí puk na obrané modré, ale všechno vyřešili za útočníka domácích jeho obránci. 0-1. Takové je skóre ve vítkovické hokejové hale. Zápas sedmého kola mezi Riderou a Energií Karlovy Vary. Zatím velice těsný, ale domácí se čím dál více osmělují. Mačaš, polský útočník, je v útočném pásmu. Přihrává na pravou stranu Bernovskému, takže na ledě je vítkovická čtvrtá lajna. Šír se také zapojil do kombinace v rohu. Přihrává na druhou stranu Kňažkovi. Vítkovický bek nahazuje za branku, ale ten puk proskotačil až na pravou stranu, kde ho neudržel Holand a hosté vyhazují v desáté minutě ven tak, aby to nebylo zakázané uvolnění. Teď se Krivošík rozjíždí, dostává dobře puk do jízdy a střílí těsně, ale nakonec přestřelil branku. Nicméně je tady chyba v rozehrávce. Fasner může střílet, nabíjí Krivošíkovi a ten střílí z první doprostřed brány, kde byl připravený Dominik Frodl. Ale byla to dobrá pozice z levého kruhu. Golfákem se do toho opřel slovenský útočník Krivošík, jenže nemířil, jak by potřeboval. Takže po dobrém zákroku Dominika Frodla Karlovy Vary stále vedou nad Vítkovicemi na jejich ledě 1-0. V 11. minutě je tady komerční přestávka.
1: České fotbalisty čeká další reprezentační zápas zítra. Pusťte si náš přímý přenos souboje s úřadujícími mistry světa Španěly ve 8:45 večer, kdy zápas v Oviedu začne, ale Liga národů pokračuje i dnes. Třeba Slováci se pokusí na Faerských ostrovech udržet 100% bilanci v lize s označením C, tedy v té třetí nejvyšší výkonnostní skupině. Teď proti sobě hrají soupeři, které právě naši východní sousedi před pár dny porazili. Kazachstán hostí Moldavsko a v 89. minutě prohrává 1-2. V 18 hodin nastoupí Kypr proti Arménii. Zbývajících 8 dnešních utkání začne ve 8:45 večer. Mezi nimi, tedy i ten zmiňovaný mezi Faerskými ostrovy a Slovenskem, v té nejprestižnější a nejkvalitnější lize A. Proti sobě nastoupí Belgie s Tureckem a Francie s Itálií. Dojde tak také na souboj dvou relativně nových trenérů, protože, jak jistě víte, tak Francii už převzal po Didier Deschampsovi Zinedine Zidane a na italské lavičce najdeme Roberta Mancínyho.
2: Radiožurnál Sport.
3: Všechny výsledky na jednom místě.
1: A ty další výsledky budou už za chvíli hokejové, protože se znovu vrátíme na zápasy sedmého kola hokejové Tipsport Extraligy. Připomínám, že už v 18 hodin začne další čtveřice duelů. Nastoupí proti sobě Pardubice z Plzní, půjde jednak o souboj druhého se třetím v aktuální tabulce a také o souboj dvou nejlepších týmů základní části poslední extraligové sezóny. Ve stejný čas má úvodní bulit, tedy v 18 hodin, další trojice střetnutí. Kladno narazí na Hradec Králové, Brno na Mladou Boleslav a Liberec na Olomouc. Teď už se můžeme vypravit znovu do Vítkovic na utkání s Karlovými Vary. Slovo má Lukáš Kaleta.
6: Vítkovice neudrželi útočné pásmo ve 12. minutě, tak stále prohrávají 0-1. Teď přihrávka o mantinel, ale ta nevyšla z Bořilovi a tak se musí Hrivík vrátit až za vlastní branku. Kombinuje poněkud pod tlakem, protože Karlovarští vytáhli for checking a stále se nemohou domácí dostat ven z obraného pásma a konkrétně je to teď stále Hrivík, který je u puku, přihrává na pravou stranu a následně přichází Wesley Hopas do jízdy Čenčalovi. Čenčala je v útočném pásmu, dává pod sebe, ale hlavník neměl hokejku na ledě a tak nespracoval. Vítkovičtí musí ven z útočného pásma a nadále platí výsledek 1-0 pro hosty z Karlových Varů, kteří tady mají zhruba 8 fanoušků v kotli. Brickley teď drží puk ve střední třetině, nahrává nazdař Bůh jen tak dopředu, kde nikdo nebyl, takže Vítkovice se snadno zmocnili puku a když už nám začíná 13. minuta zápasu, tak se domácí mohou osmělit. Krivošík je na pravém křídle, přihrává pod sebe na obránce Holanda. Jeho pas byl příliš těžký pro Krivošíka, protože ten skončil na zemi po souboji, když ho nám naremploval obránce, a Lukošík jde dopředu, útočník Karlových Varů, zavezl puk a teď je tady možnost na střelu a dobrá, to byla rána Brickleyho, který si navezl kotouč až mezi kruhy a nikdo se s ním nechytil z obránců, takže měl poměrně zajímavou pozici, ale netrefil bližší tyčku, těsně minul, takže ve 13. minutě Vítkovice Karlovy Vary 0-1. No a teď si hostující Beci přihrávají na modré. Mamčic to zkouší, jako už se mu to jednou povedlo od modré skórovat. Tentokrát to neplatí, protože byl zablokovaný. Sražená střela lotyšského obránce skončila v ochranné síti za gólmanem Dominikem Hrachovinou. Vítkovice stále prohrávají s Karlovými Vary o jednu jedinou branku, ale že by byly nějak...
1: A my se do Ostravy samozřejmě na hokej brzy vrátíme.
2: Přijďte na podzimního zemědělce 2026 do Lysé nad Labem a užijte si 4 dny plné zemědělství, zahrady, techniky, zvířat, farmářských produktů a zábavy pro celou rodinu. Součástí je také Národní holštýnský šampionát. To vše od 8. do 11. října na výstavišti v Lysé nad Labem. Vstupné je v prodeji na vll.cz za 180 korun na osobu. A pozor! Při nákupu online zadejte kód podzim26 a získáte 25% slevu. Podzimní zemědělec 2026. Přijďte si užít podzim na výstaviště.
3: S mikrofonem za hokejem.
1: Už se znovu hraje nejenom ve Vítkovicích, které prohrávají ve 14. minutě s Karlovými Vary 0-1, ale rozehraná je druhá 20-minutovka ve Třinci, který vedl nad Litvínovem po první třetině 2-1. Novinky z druhé části a David Procházka.
0: Po vhazování v útočném pásmu Třince stále za stavu 2-1, tedy ten stav, který skončil v první třetině po ráně, jak se od pravého mantinelu, kterou ale ještě před brankářem Kacetlem 100% někdo tečoval, buď litvínovský projíždějící útočník, nebo vlastní obránce Marinčin, protože ten puk se změnil směr a teď se domácí dopustili zakázaného uvolnění ve druhé minutě druhé třetiny za stavu 2-1. Brankář Kacetl teď se popojil do rohu obraného pásma, kdy si to vysvětloval, že se tak osvěžuje, že když se rozbruslí, tak se mu přes masku dostane.
1: Třinci je přerušeno, tak vyměníme stadiony, jdeme relativně nedaleko do Vítkovic na Karlovy Vary za Lukášem Kaletou.
6: Je tady poslední komerční přestávka, Vítkovice Karlovy Vary 0-1, 15. minuta je aktuálně na kostce nad ledem, takže ještě 5 minut zbývá do konce třetiny. Zatím jsme nic světoborného od té první branky Mavčice neviděli, ale právě beka Karlovy Varu můžeme vyzdvihnout, protože má opravdu hodně střeleckých pokusů, pálí hlava nehlava od modré čáry, no a tak větrá vítkovickou obranu společně s golmanem Dominikem Hrachovinou. Ten naposledy zasahoval proti střele Minárika z levého kruhu, také nepříjemný pokus, ale stále platí skóre 0-1 mezi Vítkovicemi a Karlovými Vary.
1: A my se tak vrátíme do Třince, kde hraje litvínovská Verva a kde reportuje náš kolega David Procházka.
0: Růžička, domácí kapitán, teď třinečtí opět rozjíždí kolotoč v útočné třetině. Pirochta si vyměnil pozice, zajíždí za branku. Ještě tam je Miloš Roman a Voženílek. Voženílek nabíjí Růžičkovi, Růžička chtěl vystřelit, ale měl u sebe Ondřeje Kašeho, teď je Litvínov pod tlakem a Voženílek před brankovištěm doráží, ale Čajan tam byl roztažený a Voženílek už byl blízko, takže ani dvakrát, třikrát se snažil překonat brankáře Čajana, tak ani dvakrát nebo třikrát se mu to nepovedlo. Rychle zasouval kotouč pod beton, ale tam nebyl prostor. Takže Litvínov se ubránil. Teď dostává kotouč do středního pásma po dlouhé době a můžou hosté prostřídat. Jaksovi kotouč sjel, ještě tam je Pištěk, ale teď budou litvínovští rádi, že stihnou prostřídat kompletní pětici. Sukel sbírá pod puk, ale už ve středním pásmu spolu s Poláškem a znovu Sukel po levé straně, nahození na brankáře Kacetla z úhlu. Kacetl si to pohlídal, ale Sukel ten vyražený kotouč sebral a teď přihrávka, která byla protečovaná, takže zakázané uvolnění to nebude. Byla to teč, nestrašila přihrávka na modrou, která se zvedla přes střední pásmo a skončila za litvínovskou brankou. A třinečtí opět získávají kotouč u pravého mantinelu, ale Michal Kovařčík se dostal do souboje a kotouč přišel. Ten je teď ve středním pásmu a znovu to jsou Litvínovští. Koblasa zkusil podobně jako Kurovský zasunout, teď se z brankové čáry natlačil do brankoviště a forehandový blafák zkoušel provést nad Kacetla, ale ten si pohlídal levým betonem. Takže jako Kurovskému se mu zasunout nepodařilo. Kacetl předvádí další zákrok levým betonem, vykopl na levý mantinel. Ti Litvínovští dobře brání střední pásmo a Kurovský se dostal do offsideu. Sice vyjel ven s pukem, ale čárový rozhodčí byl blízko, tak mu budeme věřit. 25. minuta offside, Třinec vede nad Litvínovem. 2-1 Litvínov před dvěma roky.
1: To slyšíte od Davida Procházky. Pokud ho chcete poslouchat celou dobu z utkání Třince s Litvínovem, máte samozřejmě tu možnost jako už několikátou sezónu, a to na webu iRozhlas.cz nebo Radiožurnál Sport.cz. Tam najdete v přímém přenosu všechny extraligové duely, takže už za chvíli si tam můžete najít některý ze svých oblíbených týmů, protože za 4 minuty se rozehrává hrají další 4 mače. Kladno narazí na Hradec Králové, Brněnská Kometa na Mladou Boleslav, Liberec na Olomouc a Pardubice na Plzeň. A my samozřejmě máme na všech stadionech své reportéry. Platí to i pro ten Vítkovický, kde domácí hráči nastoupili proti Karlovým Varům. Jaké jsou novinky? Ptám se Lukáše Kalety.
6: Menší trest na 2 minuty za podrážení právě teď dostává domácí útočník Jan Hladoník, což není za stavu 0-1 z pohledu Vítkovic pro domácí příznivá zpráva. 4 minuty ještě zbývají do konce první třetiny a je tady první přesilová hra tohoto zápasu a hrají Karlovy Vary. Ale hned po buli se puk dostává Grachovinovi a ten ho vyhazuje až do obraného pásma hostů, takže Kočí musel pro puk hodně daleko, teď už ho má ve své moci, přihrává pod sebe na volného spoluhráče Egleho, ten zaváží puk do pásma, Bambula, Egle, oba dva si zakombinovali na pravém křídle, ale Vítkovičtí se zmocnili puku, jenže nevyhodili a teď je zcela volný na ose hřiště Minárik, ale nikdo kromě mě ho nevidí a tak mu nikdo nenahrál, a takže to zkoušejí jinudy hosté, ale to také funguje a Bambula teď byl zcela sám na pravé straně u tyčky a zblízka střílel, jenže Dominik Rachovina vytáhl skvělý zákrok betonem, tak tohle byla výborná práce domácího golmana, ale hosté jsou znova v útočném pásmu a mají šanci, puk je v brankovišti, ale nikdo ho nedokázal z hostů trefit a teď vyhazuje obětavým pádem a takovým skokem a následně vystřelením puku ven Šír. Takže vítkovičtí hokejisté se ubránili první minutě 4-5 a Karlovy Vary už střádají plány na další ofenzivní akci. Je to Šťastný, který má puk, předává ho Bricklimu za vlastní branku. Zatím si dávají na čas hosté s tím, než zavezou puk do útočného pásma. Brickly stále u kotouče a udělal to velice šikovně. Zavezl ho vlastně přes celé hřiště až do útočné třetiny. A teď mohou karlovarští kombinovat. Udrželi puk za brankou, možná tam byl nějaký lehký háček, ale rozhodčí ho pustili, takže stále se hraje 4-5. Brickley má puk na ose na modré čáře, dělá pěknou stahovačku, otočku a teď přihrává doprava, kde má volného spoluhráče Šťastného. A pak to chtěli hosté zrychlit na jeden dotek, ale nebyli přesní, nicméně Černoch ještě udržel pásmo a Rikli teď pálí, ale netrefuje branku obránce Karlových Varů Daniel Brickley. Nicméně Černoch to ještě zkouší, ale promáchl a následně se domácím podařilo vyhodit. Trest Hladoníka je u konce, ale ještě není konec všem šancím. Karlových Varů Šťastný střílí backendem z pravého kruhu, ale netrefuje branku, takže necelé 2 minuty před koncem první třetiny se skóre nezměnilo. 0-1. No a bude se vylučovat na druhé straně. Čenčela byl podražený ve středním pásmu a zahrají si přesilovku také domácí, protože se provinil faulem, vypadá to na Vojtěcha Váňu. 0-1.
1: Než se začne hrát přesilovka ve Vítkovicích, tak fotbalová aktualita. Známe první dnešní konečný výsledek Ligy národů, konkrétně z úrovně C. Kazachstán podlehl Moldavsku 1-2 a ještě jedna zpráva směrem k zítřejšímu utkání, které nás bude eminentně zajímat. Španělé totiž přišli před soubojem s Českem o dalšího účast útočníka. Po Niku Williamsovi je totiž zraněný také Ferran Torres, tedy autor vítězství vítězného gólu z červencového finále mistrovství světa a jeho náhradníkem bude jiný kanonýr, a sice Carlos Espí z Realu Madrid. Vrátíme se pochopitelně do Vítkovic, ale ještě předtím do Třince jdeme na Litvínov za Davidem Procházkou.
0: 13 minut a 11 sekund zbývá do konce druhé třetiny. Třinec hrál před malou chvílí přesilovou hru, ale nevyužil ji, takže skóre stále 2-1 pro Třinec po tom snižujícím gólu. Janise Jakse 20 sekund před koncem první třetiny. Teď je tady komerční přestávka, uklízí se led.
1: A tak se zase vrátíme do Vítkovic na Karlovy Vary. Hlásí se Lukáš Kaleta.
6: Karlovy Vary stále vedou ve Vítkovicích 1-0, teď začíná poslední minuta první třetiny a Matyáš Váňa je tím, kdo byl vyloučený za podrážení. Ještě minutu mají přesilovku domácí hokejisté, je to Krivošík, který zaváží puk do pásma, přihrává do jízdy Hryvíkovi, slovenská spolupráce pokračuje přes Kňažka, takže tři Slováci si teď zahráli po sobě. Kňažko na modré čáře přihrává napravo Hryvíkovi, Hryvík u mantinelu míchá s pukem a hledá, komu by přihrál. Nakonec oslovil Čenčalu, Čenčala za brankou, míchá s kotoučem stejně jako Hryvík, teď dává Hryvíkovi pas, Kňažko na ose hřiště, nabíjí Hryvíkovi, ten naznačil střelu, vylepšuje si pozici a dává puk na teč Krivošíkovi, ale ten míjí branku, sice změnil směru kotouče, ale následně Frodl zasahovat nemusel. Posledních 17 sekund do konce první třetiny a pokud Vítkovice neskórují, tak se jim ta přesilovka ještě přetáhne do druhé části.

0: mikrofonu, který je napojen na zvukový systém tady v ostravské hokejové hale. No ještě nás bývá odehrát sekunda a půl do konce té první třetiny a bude se ještě vhazovat po tom přerušení před golmanem Dominikem Frodlem a Šírde na buly proti Minárikovi. A nakonec to skončilo takovou remízou, protože Kotouč zůstal mezi oběma hráči a je tady konec první třetiny. Vítkovice prohrávají po úvodní 20-minutovce s Karlovými Vary 0-1.
1: Karlovy Vary tedy potvrzují, že mají nejlepší obranu v soutěži. Nás teď naopak bude zajímat nejlepší útok extraligy před dnešním sedmým kolem. Ten je totiž z Pardubic, východočeši hostí Plzeň a také reportéra Otu Gutwirta.
2: Druhá minuta utkání, Pardubice Plzeň zatím bez branek 0-0, ale plzeňští v těch úvodních desítkách sekund za tou minutu a půl byli aktivnější. Holcomb Suben musel likvidovat už dvě střely, zatímco na druhé straně Nick Malík má zatím klid. Takže zatím se nepotvrzuje to, co Pardubičí předvádějí v každém domácím zápasu, a sice, že nastoupí na svého soupeře a vynutí si pohyb směrem dopředu a vynutí si šance. Teď už je to třetí zakázané uvolnění pardubického celku za necelé dvě minuty a i z toho plyne aktivita plzeňského celku, protože po třetí už se bude v krátké době vhazovat v útočné třetině Plzně.
1: Pojďme si také ověřit, jak to vypadá na dalších stadionech. Vybíráme ten kladenský, kam dorazili hráči z Hradce Králové, a na komentátorské pozici radiožurnálu Sport sedí Petr Kadeřábek.
3: V třetí minutě zatím sleduje bezbrankový stav, tedy 0-0, ryšavého nahození ještě tečované od bránu před bránou, ale neprošlo až na brankáře Škorvánka, tedy golmana hostujícího celku, a tak stále pokračuje hra bez vstřelené branky. Už jsme viděli nějaké ty šance, ale ne úplně gólové. Teď se o jednu z nich snaží také Radil, ale byl zastaven ve středním pásmu. Mohou rád znovu domácí, jmenovitě je to Kempný. Největší posila kladenských před sezónou je ale tísněn Kohoutem. Kohoutej sice nepřitlačil na mantinel, ale pomohl Kempnému ještě Houdek, který posouvá v obraném pásmu na Odeta. Jeho přihrávka nebyla přesná a tak může znovu se dostat do souboje Odet. Činí tak Koch. Anders Koch vypálil do modré čáry, zastavil to nahození Marcel a Odet vyváží do středního pásma, už také do útočného. Koch musí zpracovat před brankářem Škorvánkem, skákavý Kotouč. Podařilo se mu dostat ten k mantinelu. Tam je šikovný Odet. Otáží se v rohu, kluziště posouvá na hlavu, který se vrátil do sestavy Kladna. Ten přihrává znovu k pravému mantinelu na Odeta. Ten posunul Jeremy Blaina. Jeremy Blain vypálil proti svým někdejším spoluhráčům na branku, jenže Kotouč jen pleskl o zadní mantinel, ale hraje Marcel, dává Odetovi, ten je za brankou, vyjíždí přední. Hlava je ve velké šanci, jenže nedokázal trefit Kotouč, který dlouho si srovnával na hokejce, byl mezi kruží na hoce hřiště. Výtečná střelecká pozice, kam ho poslal vlastně Odet svou parádní přihrávkou, jenže hlava s tím, že týden nehrál, tak dlouho prostě zpracovával.
1: Nic se tedy nezměnilo na skóre 0-0 mezi Kladnem a Hradcem Králové. Jestli už se někdo zapsal do listiny střelců v souboji brněnské Komety s Mladou Boleslaví, ví David Nekvinda.
4: Nezapsal v páté minutě zápasu Kometa Brno Mladá Boleslav 0-0 s tím, že zatím to jsou hosté z Mladé Boleslavy, kteří jsou aktivnější, tráví víc času v útočném pásmu. Na druhou stranu nevypracovali si nějakou vyloženou šanci. To Kometa měla už zajímavou kuskovou střelu, respektive ta střela byla ze zajímavé pozice přímo mezi kruhy, ale kuskový střel na prostředek branky, takže Furch v hostující bráně se s tím poradil. Teď puk v útočném pásmu má Kometa po delší době a zase to vypadalo na šanci a nakonec. No tak, obrovská příležitost, Fleck dostal přihrávku na pravý kruh, už mohl střílet, ještě to chtěl vyšperkovat a přihrát Lejnovi, který by zakončoval do úplně prázdné branky, jenomže finský útočník tu prudkou Fleckovu přihrávku nespracoval, nebo spíš nedokázal přeposlat volejem, jak se snažil do sítě, netrefil ten puk, takže v první opravdu vyložené šanci zápasu Kometa neuspěla a stav zůstává 0-0 i v šesté minutě. No
1: a my se ptáme na aktuální stav také reportéra zápasu Liberec Olomouc Františka Kuny.
5: V páté minutě platí 0-0, velká šance Liberce, ale nakonec se nedokázal dobře zorientovat Rychlovský před brankou, ale zajímavé momenty zatím. Olomouc hrála přesilovku a Kváča se vytasil s perfektním zákrokem. Rána z pravé strany nakonec našla právě výstroj golmana Kváče. A když se vyloučený Jaromír Pitlík vrátil z trestné lavice, dostal se k němu odražený Kotouč ve středním pásmu a on od modré čáry v podstatě od mantinelu.
1: Čeští fotbalisté letí do Španělska, kde zítra čeká další utkání v elitní divizi Ligy národů.

0: Úřadující světové šampiony vyzvou v Oviedu. Utkání má výkop ve 8:45 večer a přímý přenos nabídneme na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Petr Bříza obhájil funkci viceprezidenta Mezinárodní hokejové federace a zůstává tak druhým nejvýše postaveným mužem světového hokeje. Předtím český kandidát neuspěl ve volbě prezidenta, ve kterého o 3 hlasy porazil Němec Franz Reindl. Hokejový Třinec hájí první příčku v tabulce. Tip Sport Extraligy v 7. kole přivítal před svými fanoušky Litvínov. Stav a čas dodá David Procházka.
1: Už jsme za polovinou základní hrací doby, Třinec vede nad Litvínovem 2-1. Jak se vyvíjí zápas Vítkovice Karlovy Vary, poví Lukáš Kaleta.
2: Po první třetině Karlovy Vary vedou ve Vítkovicích 1-0. Otak Utvirt je na utkání Pardubic a Plzně.
3: 5. minuta utkání a platí Pardubice Plzeň bez brany 0-0. Teď Kladnohradec Králové a Petr Kadeřábek.
4: Končí 6. minuta, Kladno hraje s Hradcem Králové, zatím bez branek 0-0. David Nekvinda vidí duel Komety s Mladou Boleslaví.
5: 8. minuta zápasu, Kometa Brno, Mladá Boleslav 0-0. Liberec hostí Olomouc a u toho je František Kuna.
6: Liberec Olomouc v 6. minutě, zatím bez branek. Z Liberce František Kuna, Radiožurnál.
0: Slyšeli jste, jak jsme informovali i posluchače Radiožurnálu o tom, jak se vyvíjejí aktuální zápasy 7. kola hokejové Tip Sport Extraligy.
7: Radiožurnál Sport
8: a Jan Suchan.
0: A my už se teď můžeme vydávat na stadiony zase na delší časový prostor a teď můžeme zamířit třeba do Středočeského kraje na Kladenské Rytíře a Hradecký Mountfield za Petrem Kadeřábkem.
4: Tady je ticho, protože hosté se dokázali prosadit v polovině 7. minuty. Z velmi nenápadné střely na levém kruhu se prosadil Aleš Jergl. Ten kotouč propadl Dominiku Pavlátovi mezi betony. Byla to schovaná střela, kdy si přiťukl Aleš Jergl. Kotouč nejprve bruslí, ale pak celou dobu a celý let kotouče viděl dobře Dominik Pavlát, ale prostě mu pod hokejkou a mezi betony proklouzl kotouč do sítě a tak Kladno prohrává s Hradcem Králové 0-1. Teď první šance nové posily Kladna, McGregor za brankou, ale jeho střelu vyrazil Škorvánek a k dorážce už se kladenští nedostali a taky tady rychlý protiútok v 7. minutě za stavu 0-1, který ale zastavuje hvist čárového rozhodčího. Tentokrát se nepodařilo Hradci přejít do útočného pásma, tak jako se to stalo před minutkou, kdy se dokázal prosadit Aleš Jergl, stanovil aktuální skóre i při první reklamní pauze v 7. minutě. Kladno Hradec Králové zatím 0-1.
0: My tak pochopitelně vystřídáme reportéry, ale pokud vás zajímá blíže právě tenhle duel, tak ho najdete stejně jako všechny ostatní na webech iRozhlas.cz, Radiožurnál Sport.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Třeba právě tam někdo z vašich kamarádů poslouchá utkání, na které míříme právě teď. Třinec versus Litvínov, reportér David Procházka.
1: 7:23 do konce druhé třetiny, stále jsme ve druhé části, neviděli gól, ale viděli jsme druhou tyčku v utkání na straně Třince před malou chvílí. To bylo obránce Marinčin, který najel úplně volně až před brankáře Čajana z levé strany a tak z takových 3 metrů mířil k přední tyči, ale trefil přední tyč, takže stále 2-1 pro Třinec. To skóre trvá, v první třetině trefil tyčku také domácí Marko Daňo, takže brankář Čajan nejenže má dostatek práce, ale také trošku štěstí a Litvínově stále ve hře díky tomu gólu Janise Jakse v poslední minutě první třetiny.
0: Nicméně prohrává ve 13. minutě druhé 20-minutovky 1-2. Pokud bychom měli vybrat nějaký šlágr dnešního programu hokejové Tip Sport Extraligy, tak by to byl jednoznačně souboj druhých Pardubic s třetí Plzní. A právě na východ Čech teď tedy míříme za Otou Gutwirtem.
3: Plzeň stále aktivnějším týmem, ale zatím se gólově neprojevila stejně jako Pardubice, takže v 8. minutě je to stále mezi Pardubicemi a Plzní 0-0. Teď náznak šance pardubického celku. Po hříchu dost ojedinělá prudká rána, která opět přišla od modré čáry. Pardubičtí to zkusili na Malíka už 3x. V větší vzdálenosti do předbrankového prostoru je. Hosté zatím nepouští. Možná teď Poulíček, Beckendit to zkoušel. První slušná příležitost i z předbrankového prostoru pro pardubický celek, ale ani tohle gólu nevedlo. Takže v 8. minutě stále sledujeme bezbrankový zápas. no, ale to přišlo extraligy. Mezi Pardubicemi a Plzní, kde je to 0-0. Turíny pálí. Další rána, na kterou Marík ale viděl, vyráží před sebe, ale Pardubičtí přidávají na pohybu. Bylo jim jasné, že po těch úvodních minutách, kdy jim plzeňští ukázali, jak na to znamená, co se týká té aktivity a pohybu, budou muset přidat a skutečně, proč ještě přidávají. Teď se tady nekoná ten klasický obrázek hry, kdy Pardubičtí zatlačí svého soupeře. Plzeň hraje zatím velmi, velmi dobře a byla rozhodně blíž k střelenému gólu. Teď se ale musela osvobodit za cenu zakázaného uvolnění.
0: Na skóre 0-0 se zatím ale v utkání Pardubic z Plzní za úvodních 8 minut nic nezměnilo. Nemusí to být jednoduché v tom fofru počítat, ale střídáme teď každopádně 5 stadionů, protože na šestém je přestávka po první třetině. Vítkovice prohrávají s Karlovými Vary 0-1. Jak je to mezi Kometou Brno a Mladou Boleslaví, prozradí David Nekvinda.
5: 10 minut a 50 sekund před koncem první třetiny, zatím bezbrankové za bezbrankový duel 0-0. Kometa Brno, Mladá Boleslav teď po zakázaném uvolnění hostí, je tu tedy vhazování v útočném pásmu Komety. Na něm Lejno uspěla, hned pospíšil, vystřelil prudce ke vzdálenější tyči, ale Furk si připsal dobrý zákrok. V posledních minutách Kometa jednoznačně aktivnější a teď zase šance, když se Lejno vytočil zpoza branky a chtěl přihrát na zadní tyč Hinku Zohornovi, málem si tam jeden z hostujících hráčů srazil puk do vlastní branky, nakonec těsně vedle a Mladá Boleslav ten zmatek v obraném pásmu řeší vyhozením přes všechny čáry, to znamená zakázané uvolnění, protože Kometa nehraje přesilovku, takže zase vhazování po levici Dominika Furcha, který teď v posledních minutách se rozhodně nenudí v mladoboleslavské brance. Teď se ale může trošičku odpočinout, protože jeho spoluhráči po vhazování v obrané třetině dostávají puk ven z tohoto pásma, jenomže Skalický pak s Kotoučem nedokázal nic dalšího vymyslet.
0: Kometa Brno, Mladá Boleslav tedy 0-0 v desáté minutě úvodní třetiny. Fotbalem trochu občerstvíme náš pořad s mikrofonem za hokejem, protože se hraje zápas třetího kola MOL Cupu mezi druholigovou Duklou a prvoligovým Jabloncem, ale minimálně na skóre rozdíl v soutěžích poznat není. V aktuální 15. minutě je skóre 0-0.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Skóre 0-0 naposledy platilo také mezi hokejisty Liberce a Olomouce v sedmém kole Tipsport Extraligy. Platí stále? Ptáme se Františka Kuny.
6: Stav 0-0 platí dál v deváté minutě mezi Libercem a Olomoucí. Teď Lenz výjíždí před branku, dává křižným pasem, hledal Sandberga z pravého kruhu k levé tyči, ale bylo to příliš vysoko. Nakonec může od modré čáry vypálit obránce Zeman, dostal se do úhlu, nabídka spíš na teč a před brankou se objevil Lenz společně s Najmanem. Lenz ještě vybojoval, dává na modrou, Herčík je pozdě u Zemana, ten přehrál situaci zprava doleva a znovu na pravý mantinel musí spěchat Zeman za vyhozeným pukem z olomouckých hokejek, jenže na levé straně už se bude hrát, Petrovský také zachytil neúplně dobře vyhození od Macucha a hrát může Olomouc a Orsava konkrétně, který od červené posouvá Kotouč před sebe a jen bude šetřit čas. Začala desátá minuta zápasu, Liberec Olomouc stále 0-0, za libereckou brankou domácí 17-letý.
0: To říká František Kuna ve vysílání Radiožurnálu Sport, i jeho můžete poslouchat nepřetržitě od první do poslední minuty, nasměruju vás do mobilní aplikace Můj rozhlas anebo na webové stránky iRozhlas.cz. Zatímco na čtyřech stadionech je zhruba polovina první 20 minutovky, tak v Třinci už se pomalu dostává do závěru třetina druhá. Oceláři hrají s Litvínovem a ví o tom mnohem víc než já, David Procházka.
1: 35. minuta, Třinec Litvínov 2-1, ale teď Janis Jaks a Daniel Voženílek jdou na dvě minuty patrně, ano. Dvě minuty hrubost za vzájemnou potyčku na trestnou lavici, protože Daniel Voženírek za třineckou brankou narazil do Ondřeje Kašeho a Ondřej Kaše zůstal v kleče na ledě a pak odešel, odjel z ledu a odešel do šatny. Mohl by tam být nějaký problém zase s hlavou. Ondřej Kaše měl v minulosti problémy s otřesy mozku, proto vlastně ukončil kariéru v NHL a také už v dresu mateřského Litvínova měl v určitých sezónách výpadky právě kvůli tomuto nepříjemnému zranění.
0: Tak Třinec opouštíme, omlouváme se fanouškům ocelářů litvínovské Vervy, ale máme dost dobrý důvod změnit působiště. Kladno Hradec Králové, Petr Kadeřábek má co říct.
4: 1-1, autorem gólu Kelly Klíma. Při bratrském souboji zrovna na ledě byl on úspěšný a využil parádní kombinaci druhé útočné formace Kladna v 11. minutě, tak tedy stav vyrovnaný 1-1. Přikryl stál za brankou, přihrál před první tyčí na Kubíka, ten už mohl střílet, ale ještě si vybral přihrávku přes brankoviště na Kellyho Klímu, no a ten neměl problém už za bezmocného Škorvánka dopravit kotouč do sítě, je tedy vyrovnáno, ale Hradečtí teď přichází s další odpovědí, ne zatím gólovou, ale pobytem v útočném pásmu. Na modré čáře si vede velmi, velmi dobře Koch, Anders Koch teď objíždí, až zabrankuje tísněn Formanem, ale kotouč ve své moci stále má, posouvá ještě pod sebe na Radila, ten udělal velmi dobrou bognu, vyhnul se McGregorovi, objíždí v ranku, centruje přední kotouče v rankovišti, ale nikdo z hráčů, ať už domácích nebo hostů, se k němu nedostal. No a Kladno se teď osvobozuje vyhozením přes všechny čáry. Tohle byl velký tlak hostů, ale na skóre se nic nemění. Ve 12. minutě platí Kladno Hradec Králové 1-1.
0: Skóre se před chvílí kromě kladenského stadionu měnilo také v Teplicích, které hrají přípravný fotbalový zápas s předposledním týmem druhé německé Bundesligy s Drážďanami a Severočeši vedou v 15. minutě 1-0. Nicméně pojďme zase na soutěžní duely, a to ty hokejové. Pardubice Plzeň, Otagu Twirt.
5: 8 minut a 45 sekund, takový čas bývá do konce první třetiny. Teď naskakuje vyloučený McPherson zpátky na led, takže se hraje po delší době 5-5. 0-0 je to mezi Pardubicemi a Plzní. Plzeň hrála krátkou přesilovku, Pardubice taky. Teď ještě velká šance, byl tam teď sražený Tomášek v předbrankovém prostoru. Podle rozhodčího se ale nic neděje. A tak aktivní hokej z jedné i z druhé strany pokračuje. Chybí tomu zatím jenom góly. Neviděli jsme ani jeden ve hře 5-5, 4-4, ani v přesilovce, ani jednoho z týmu. Miklý zaváží kotouč, nahazuje do útočného pásma a ten puk se otřel někde o hrazení nebo o tu ochranou síť. A je to další komerční přestávka. 8 minut 12 sekund před koncem první třetiny za bezbrankového stavu.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A tak samozřejmě opouštíme Pardubice, hokejisté Mladé Boleslavy prohráli poslední tři zápasy za sebou, dokonce bez jediného bodu, a rádi by se dostali z posledního místa, to ale potřebují uspět na stadionu brněnské Komety, kde je také reportér David Nekvinda.
5: 5 minut a 20 sekund, čas, který zbývá do konce první třetiny, zatím jsme gól neviděli, Kometa Brno Mladá Boleslav tedy 0-0, teď je tu hodně dlouhá pasáž bez přerušení, v tuto chvíli má puk za brankou domácí obránce Michal Gulaši, oba týmy střídají, takže Gulaši v takovém tom klasickém postoji za brankou, míchá pukem, ale už má na ledě čerstvé spoluhráče a takto z Kometa zkusí přihrávkou na modrou čáru útočnou, kde byl Tomáš Zhorna, sice se na chvíli k puku dostal, ale přejít do útočného pásma nedokázal, je z toho přetahovaná pásmu středním, teď znovu Tomáš Zhorna u puku a už dokáže zavést do útočné třetiny nahození, které ale v pohodě schová do lapačky Dominik Furch. 4 minuty a 44 sekund před koncem první třetiny za stavu 0-0, tady po dlouhé době přerušení hry a taky komerční přestávka, takže v Brně teď nějakou chvíli ten první gol určitě nepadne, protože hokejisté obou týmů odjíždějí ke svým střídačkám.
0: 0-0 tedy mezi brněnskou Kometou a Mladou Boleslaví v 16. minutě zápasu. Posloucháte Radiožurnál Sport v 18 hodin a 20 minut a konkrétně pořad
7: s mikrofonem za hokejem.
0: V Třinci už se blíží závěr druhé třetiny, oceláři nastoupili proti litvínovské Vervě. Co je nového, řekne David Procházka.
8: Stále 2-1 pro Třinec, 2,5 minuty před koncem druhé třetiny, ale 4-minutová přesilovka domácích ocelářů po faulu vysokou holí na Kuběsu. Byl vyloučen obránce Ondřej Baláš, takže ty dva vzájemné tresty za bitku mezi Voženílkem. A teď je to gól, teď jsem se zapovídal, ale Galvas vystřelil od modré čáry. Čajan ten puk vyrazil jen před sebe a Ondřej Kovačík byl před více než polovinou odkryté branky a dorazil. Takže využitá první část té přesilové hry, takže ta přesilovka bude ještě pokračovat další 2 minuty. Teď v tuto chvíli zbývaly 3 minuty a 1 sekunda do návratu Ondřeje Baláže. V tu chvíli tedy ta první dvouminutová přesilovka, první dvouminutový trest za vysokou hůl je využitý a Třinec bude pokračovat v 5-4 a je to 3-1. Už jsem mluvil o tom, že před dvěma lety se Litvínovu podařilo vyhrát za plný počet bodů 7 zápasů v úvodu sezóny a Třinec teď udělal důležitý krok k tomu, aby se mu to povedlo vyrovnat, tento rekord české soutěže.
0: Třinec tedy vede nad Litvínovem 3-1, třeba budeme mít štěstí na gol v přímém přenosu také na severu Čech. Liberec Olomouc, František Kuna.
6: 6,5 minuty před koncem první třetiny stále 0-0. Mezi Libercem a Olomoucí největší šanci měl domácí Pitlík ve chvíli, kdy se vracel z trestné lavice a jel sám od modré čáry, od pravého mantinelu, tedy od trestných lavic. Backendová klička ale skončila mimo. Teď pozor na olomouckou akci po pravém mantinelu. Macuch vypálil teč, z toho nakonec nebyla a tak hrají domácí. Kachlíř, obránce, odcouval za vlastní branku, počká, až ostatní čtyři spoluhráči mu vystřídají a čerstvé síly přišly na led. Třeba Jaroslav Vlach se rozjíždí v obraném pásmu, velkou rychlost má Jansa, dává u červené křížen zleva doprava a už si hledá prostor, potom se dostává do levého libereckého rohu, kde je Petrovský v takovém záklonu, sestřelil soupeře, těží z toho Vlach, ten z levého kruhu vypálil hodně mimo, ale puk se rohem dostal až na modrou, další nahození od modré od Ivana. Ještě Galvas to zkouší, pálil hodně mimo, ale Cichoň kryje, je přerušeno v 15. minutě. Liberecký stoupající tlak a Jaroslav Vlach se tam dostává do potyčky.
0: Skóre zůstává takové, jako bylo na začátku. Liberec Olomouc 0-0. Už se rozehrála druhá třetina utkání Vítkovic s Karlovými Vary. Tak právě tam teď jdeme za Lukášem Kaletou.
2: Karlovy Vary jsou nadále šťastnější, protože vedou 1-0 i ve 22. minutě. Teď nahozený kotouč Tomka mířil až do zámezí, takže se hra přerušuje a bude se vazovat ve středním pásmu. Vítkovičtí hokejisté v první třetině neměli žádnou extra velkou příležitost. Hosté skórovali z hokejky Robertce Mamčice, ten gól je potvrzen.
0: A díky tomu tedy vedou Karlovy Vary ve Vítkovicích 1-0 i ve druhé minutě druhé třetiny. Kdo poslouchal na, jak my říkáme, streamu, tedy na internetových stránkách iRozhlas.cz nebo Radiožurnál Sport.cz přímý přenos zápasu mezi Kladnem a Hradcem Králové, tak před chvílí mohl slyšet parádní akce. Tak teď nám o ní může říct Petr Kadeřábek i na Radiožurnálu Sport.
4: Parádní akce byla k vidění i teď ve 14. minutě a byla na straně hostujícího celku, který se ujal znovu vedení na kladenském ledě. Hradec Králové tak vede nad Rytíři 2-1. Postaral se o to zejména Lukáš Radil, který udělal nádhernou kličku od levého mantinelu a potom nasměřoval přihrávku. Za to by se rozhodně nemusel stydět jakýkoliv borec, který kreslí stavby, tohle bylo naprosto přesné, od levého mantinelu přes brankoviště ke vzdálenější tyči, přímo to plesklo o hůl Myškáři, který neměl problém už jen nastavit hokejku a dorazit kotouč za bezmocného Pavláta. Hradec Králové po zásluze vede na Kladně v 15. minutě 1-0, teď se ale musí.
0: Musíme z Kladna pryč, abychom nezmeškali závěr druhé třetiny. V Třinci oceláři hostí litvínovskou Vervu. David Procházka pokračuje.
8: Další část toho trestu Ondřeje Baláže už Třinec nevyužil, když měl další šance a závary. Vede 3-1 nad Vervou Litvínov a ještě sekundu a 0,7 se bude hrát ve druhé třetině po zákroku Pavla Čajana. Přerušená hra v obraném pásmu litvínovské Vervy. Boženílek půjde ještě na buly a Dámek tam je připravený na střelu, ale ještě se něco řeší. U boxu časoměřičů nevím co. A teď ukazuje hlavní rozhodčí Petr Stano, že se může pokračovat, jestli jsem to tak pochopil, ano. Takže Voženílek na buli proti Sukelovi, Sukel zasunul puk pod sebe a v tuto chvíli druhá třetina končí, Třinec v ní střelil jeden gól a vede po 40 minutách 3-1.
0: I na třetí třetinu se do Třince na zápas Litvínovem samozřejmě na Radiožurnálu Sport vydáme.
7: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Teď si ale vybereme pochopitelně jiný stadion a bude to ten pardubický. Východočeské Dynamo nastoupilo proti Plzni, jde o souboj druhého se třetím, který sleduje Otagu Twirt.
3: 25 sekund ještě zbývá z třetí komerční přestávky, 0-0 je to mezi Pardubicemi a Plzní. Na větší šance asi vedou plzeňští, Pardubičtí zatím střílejí spíše z dálky, přesto na střely na branku vedou poměrem 7-6, ale zatím oba dva gólmani, jak ten domácí Malcolm Suben, tak ten hostující Nick Malík, 100% úspěšný.
0: A s tím si zatím vystačíme od Oty Gutwirta a vyvoláme jiného reportéra Davida Nekvindu, který je na zápase Brna s Mladou Boleslaví. Davide.
5: Sport. Posledních 7 sekund první třetiny ta se hrála opravdu hodně svižně, i protože v ní nepadl žádný gól, teď už je to hotové, zazní siréna, je to tak. Takže po první třetině platí Kometa Brno Mladá Boleslav 0-0, domácí byli výrazně střelecky aktivnější, měli pak i několik velkých šancí, třeba Flek, když pálil z pravého kruhu po přihrávce Cingela, jenomže Dominik Furch na boleslavské brance dnes zatím nepustil žádný puk za svá záda, stejně tak tedy Eugen Rabčan na straně druhé, i když gólman Komety měl méně práce. Po 20 minutách tedy Kometa Brno Mladá Boleslav 0-0.
0: A my se můžeme vrátit na východ Čech, Pardubice Plzeň, Ota Gutwirt.
3: Přesně 4 minuty zbývají do konce první třetiny, teď dobrá šance pro Mandáta, který přenechával zadovkou, jenže to už bylo navíc, a tak naopak Rohlík může zamířit teď dopředu. Balancet, střela na Malcolma Subena na teč, nikdo tam ale netečoval, teď to stále mezi Pardubicemi a Plzní 0-0. Plzeňští jsou v útočné třetině a se štěstím teď dokázali zastavit ten kotouč, ale potom další přihrávka už byla nepovedená. Červenka nahazuje do útočné třetiny a odjíždí střídat. Takže Pardubičtí prostřídávají tu formaci stejně tak, jako prostřídávají na druhé straně i Plzeňští, kteří jsou teď na kotouči a rozjíždí se směrem dopředu. Nahození, které se tam snaží stíhat Teplý, který najel do Malcolma Subena v předbankovém prostoru. Zakončení se ale nedostal, Pardubičtí jenom vyhazují k červené čáře a teď se píská offside na plzeňské straně. Takže 3 minuty a 13 sekund před koncem první třetiny přerušená hra za stavu 0-0.
0: To říká Ota Gutwirt, který se vypravil na zápas Pardubice s Plzní. My se zase za ním vypravíme za chvíli, teď ale volíme utkání Vítkovic s Karlovými Vary a tedy reportéra Lukáše Kaletu.
2: V 25. minutě je to stále 1-0 pro hosty z Karlových Varů a teď má energie přesilovou hru, je to druhá přesilovka v tomhle utkání pro celek z karlovarského kraje. A teď je tady razantní vyhození o plexisklo od Wesleyho, dobrá práce tohoto beka Vítkovic, který odpálil kotouč přes celé hřiště. Ale ještě 40 sekund z trestu vyloučeného Mačaše zbývá. Tomek zavezl puk do pásma, Bambula přihrává na modrou Kočímu, Kočín nabíjí a to je nádherná trefa, která končí přesně v růžku. Kočí oslovil na levém křídle podle mého Egleho, který vypálil bez přípravy a trefil se do protipohybu Hrachoviny naprosto geniálně do horního levého rohu a teď si to ještě potvrdím a je to opravdu on, Haralds Egle, autorem gólu na 2-0, takže Karlovy Vary využívají přesilovou hru a dostávají se do dvoubrankového trháku ve 26. minutě.
0: Děkujeme za tyhle informace Lukáši Kaletovi. Na dvou stadionech je teď pauza. Třinec vede po dvou třetinách nad Litvínovem 3-1 a Kometa Brno hraje s Mladou Boleslaví 0-0 po první 20 minutovce a brzy se dočkáme přestávek na dalších stadionech a třeba se dočkáme i dalších gólů. Kladno, Hradec Králové, Petr Kadeřábek.
4: 58 sekund před první sirenou máme znovu vyrovnáno, postral se o to Martin Procházka, ne náš spolukomentátor a expert radiožurnálu Sport, tenhle ten olympijský vítěz už na let moc nechodí, ale jeho jmenovec se trefil 2 metry za modrou, napřáhl po rychlém protiútoku, který vedl Forman přijedá při Krylovi, ten přenechal kotouč právě Procházkovi a ten opravdu z plné jízdy napal kotouč tak prudce, že se Škorvánek ohlédl až ve chvíli, kdy kotouč skončil v jeho síti. Ještě poslední 47 sekund první třetiny. Tamáši dává dobrou přihrávku. Kevin Klíma pálil, který ale nepřekonal brankáře Pavláta, tak se stále pokračuje za nerozhodného stavu 2-2, ale v blízkosti kladenské branky a tam jsou opravdu velmi silní. Hradečtí hokejisté, ukazuje to i Kousal, dává na Kevina Klímu.
0: Musíme si odskočit z Kladna, zajímá nás, jak dopadla první třetina mezi Libercem a Olomoucí, řekne nám to František Kuna.
6: Za 45 sekund skončí první třetina, zatím 0-0, Liberec Olomouc. po tom, co byli Olomoučí aktivnější v úvodu, teď patří tahle pasáž zápasu Liberci. Rána od modré, šance na dorážku, Len se tam ještě dostává, Cichoň leží na zádech, ale puk je nakonec v rohu, kam ho odpálil Plášek, liberecký tlak stoupá. Sandberg za brankou, ale tlačený nahrazení, stejně jako Lenz od Gevízeho, posledních 25 sekund. Zile u modré čáry vlevo dává na modrou, Lenz pálí, Cichoň chytá kotouč do lapačky, byť mu ten puk letěl na vyrážečku, tak on se otočil a chytil ho do lapačky. Tak takový trochu zvláštní zákrok. Na druhou stranu po ráně Lence na to měl Cichoň čas a 19 sekund před první třetinou, před jejím koncem přerušuje hru, střídání na...
0: A tak zpátky z Liberce do Kladna, které hraje s Hradcem Králové, Petr Kadeřábek.
4: 3 minutky uběhly už z přestávkového programu. Po první třetině Kladno, Hradec Králové zatím nerozhodně 2-2.
0: Tak jdeme zpátky do Liberce na Olomouc za Františkem Kunou.
6: Olomouckého Cichoň má před sebou borce na vhazování a po rychlé vyhraném buli Rychlovský vypálil, bouchlo to o zadní mantinel. Teď Macuch vyváží kotouč, křižný dlouhý pas, nakonec to není zakázané uvolnění, Štohanzl byl včas u puku, který nakonec propadl k levému mantinelu, odkud zase míří Rána, ale je stečovaná a za brankou ještě další šance, teď Rána od modré a ten klakston jste slyšeli, ještě Šarvátka, Radim Šimek se tam hodně ostře pustil do soupeře, ruce šly hodně.
0: Klakson jsme slyšeli a chceme slyšet další, a tak jdeme do Pardubic na Plzeň za Otou Gutwirtem.
3: Posledních 10 sekund první třetiny 0-0 mezi Pardubicemi a Plzní, a pokud se nestane nic zásadního, tak toto i dopadne po úvodních 20 minutách. Kotouč teď v obrané třetině Plzně a už se opravdu nic nestane. První třetina skončila po 20 minutách velmi svižného a pohyblivého hokeje. Jsme gól neviděli a platí tedy v 7. kole Tip Sport Extraligy. Pardubice Plzeň 0-0.
0: A jaké skóre aktuálně platí v souboji Vítkovic s Karlovými Vary? To je otázka, která míří na Lukáše Kaletu.
9: 2-0 pro Karlovy Vary ve 28. minutě. Vítkovičtí hokejisté mohli jet sami na branku. A teď jedou. Šír dostal skvělý pás a backendový blafák mu přečetl Dominik Frodl. Vynikající zákrok pravým betonem. Takže tohle byla 100% gólovka Jana Šíra, ale útočník ze čtvrté lajny selhal v zakončení, protože nezvedl kotouč. Když už si udělal tu kličku do backendu, tak si položil golmana Frodla, ale pak mu poslal puk jen do betonu a to je velká škoda pro domácí. Každopádně ještě předtím mohl jet sám na branku i Kalus, jenže dostal pomalou přihrávku a přejel modrou čáru, takže se pískal offside. Dva momenty, které klidně mohly Vítkovice poslat na kontakt, ale stále platí skóre 0-2 ve 28. minutě zápasu. Buli v útočném pásmu.
0: Hezký pátek a sportu zdar, zdravíme i posluchače Radiožurnálu, jdeme na zápasy hokejové extraligy, každý si můžete naladit třeba na webu irozhlas.cz, teď prosím reportéry o informace o stavu a času, nejdřív z duelu Třinec-Litvínov Davida Procházku.
8: Máme za sebou 2/3 a Třinec vede nad Litvínovem 3-1, zápas Vítkovice Karlovy Vary a Lukáš Kaleta.
9: 28. minuta, Karlovy Vary vedou ve Vítkovicích 2-0. Jak to vypadá v Pardubicích, kam přijela Plzeň, poví Ota Gutwirt.
5: Po první třetině vyrovnaný stav, Pardubice Plzeň 0-0. Teď Kladno, Hradec Králové a Petr Kadeřábek.
4: Po úvodní části je stav vyrovnaný, zatím Kladno, Hradec Králové 2-2. Brněnská Kometa hostí Mladou Boleslav a je u toho David Nekvinda.
5: Po první třetině Kometa Brno Mladá Boleslav 0-0, Liberec hraje s Olomoucí a to sleduje František Kuna.
6: Tady je to stejné, bez branek Liberec Olomouc po 20 minutách. Z Liberce František Kuna, Radiožurnál.
0: Tolik aktuality pro posluchače Radiožurnálu.
7: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
0: Jak jste to slyšeli i pro posluchače Radiožurnál a samozřejmě pro vás, kteří máte naladěný Radiožurnál Sport, tak na 5 stadionech je teď přestávka a my tak můžeme informovat i o 3. kole fotbalového MOL Cupu, kde se stejně jako před rokem, byť to bylo o fázi dál v 8. finále, střetávají Dukla s Jabloncem. Před rokem uspěli Severočeši doma, zvítězili 2-1 a také teď mají nakročeno k postupu právě oni. Před chvílí dali gol v 36. minutě, vedou na Julisce 1-0. Teď tedy máme jednoduchou volbu, který stadion si vybrat, protože se hraje jenom ve Vítkovicích. Domácí tým čelí Karlovým Varům. Jak to vypadá? Lukáš Kaleta řekne.
10: Online a odpočinek
9: Karlovy Vary jsou stále ve vedení 2-0. Ve 29. minutě teď navíc se budou muset dále bránit, protože se vazují v jejich pásmu, ale už to všechno přečkali, vyhráli Buly a tak teď může dopředu Tomek, jenže ještě slušně napadá Zbořil, vybojoval puk, přihrává za branku, Čenčala předává Stránskému, Stránský v rohu útočného pásma, dělá kličku Tomkovi, zbavil se svého soka, objíždí branku, chtěl zasunout, ale proti byl Dominik Frodo, který tam dal svůj levý beton a Karlovy Vary se ubránili, vyhazují do středního pásma, dokonce puk se dostal až do obraného pásma Vítkovic a ty hodně nepřesně rozehrávají, ale bylo to stečí, takže není z toho zakázané uvolnění, přestože puk přelétl všechny čáry. A Tomek se ujal kotouče, stále mladý Tomek u puku a trochu váhal, nakonec přece jenom vystřelil, ale hodně slabě po ledě a na pár teď jede Matyáš Váňa, po něm pokračuje také další útočník Lukošik, který se snaží vybojovat puk v útočném pásmu, karlovarští mají dobrý pohyb, no a získávají kotouč přece jenom ve třetině a mohou zkusit třeba i ohrozit Dominika Hrachovinu, Lukošik u puku, objíždí Wesleyho, má dobrou rychlost, stále Lukošik objel branku, přihrává na modrou Myšák, má to na střelu, vystřelil, ale na poslední chvíli mu sáhl Čenčala do puku a zblokoval ránu, která mířila na branku, ovšem nakonec tam nezamířila, ale stále problémy pro Vítkovice s tím agresivním forecheckingem jsou Karlovy Vary velice úspěšné a domácí se osvobozují pouze za cenu zakázaného uvolnění. Teď dobrá pasáž, Karlovy Vary se dokázali několikrát vystřídat ty lajny jedna po druhé a svým pohybem dělali velké problémy v rozehrávce domácích. 10. minuta druhé třetiny, Vítkovice, Karlovy Vary 0-2 a hosté teď mají šanci, Černochova lajna je na ledě a Černoch vyhrává Buly, Beránek bude pálit, ale byl zablokovaný Čenčalou, ještě se puk ovšem odráží ke Kočímu a ten má puk, Mateo Kočí zavezl ho až za branku, stále Kočí u kotouče, Kočí přihrává na modrou čáru, kde byl připraven jeho spoluhráč Jiskra, který má puk, Kočí na modré, teď nahazuje a trefuje masku Rakoviny a ten si teď ustlal na ledě, dostal tvrdý zásah do obličeje, neviděl na ten kotouč a tak se píská a přerušuje hra a rozhodčí půjdou zkontrolovat zdravotní stav domácího golmana Dominika Hrachoviny. Byla to jedovka jako hrom od Matea Kočího od modré čáry, vystřelil zápěstím velkou bombu a asi trochu poškodil helmu Dominika Hrachoviny, který si sundává svou přilbu. No, teď už si ji nasazuje, vypadá to, že bude dobrý, že bude moci pokračovat, protože i zdravotník, který původně byl povolán na led, tak se vrací a Dominik Hrachovina teď za potlesku celého stadionu vstává a byť trochu asi otřesen, tak bude pokračovat. Fanoušci mu tleskají a kotel vyvolává jeho jméno. 11. minuta druhé třetiny, Vítkovice, Karlovy Vary 0-2, autory branek Robert Smamčic a z přesilovky Ralc Egle, který navýšil to vedení, takže zatím v každé třetině padla jedna branka. Teď je Minárik u puku za Vítkovickou klecí, ale Jetman ho odzbrojil. Nelis vybízí do úniku Nelise, tedy do úniku Kaluse, ale nepovedlo se to. A teď se hra přerušila po vyhozeném kotouči, který zamířil na karlovarskou střídačku. Vhazovat se bude ve středním pásmu Vítkovičtí, ale přestože měli vstup do druhé třetiny poměrně slušný, byli aktivní a měli i šance, tak pak inkasovali ve vlastním oslabení, tedy když neubránili tu přesilovku Karlových Varů a rázem je ten obrázek zase trošku podobný jako v první třetině, kdy měli hosté více ze hry a zaslouženě se dostali do vedení, byť to tedy nebyla samozřejmě žádná úplně procházka růžovým vítkovickým sadem, ale teď se znova dostávají do tempa hosté. Je to Bambula, který svým důrazným forecheckingem poslal k zemi Pavelku, což rozlítilo některé z diváků, ale hra se nezastavila, vyločovat se nebude a Vítkovičtí musí zabrat. Kalus teď jede napadat Mamčice, tomu pomohl v rozehrávce golman Frodl, ale Vítkovičtí teď mají docela slušný ten forechecking a zmáčkli svého soupeře v rohu útočného pásma. Holend teď je na modré čáře. Mohl zkusit dotočit hru na Kňažka, ale neviděl ho, tak jen na nahodil kotouč na náhodu dopředu a Nelis se k němu dostal, vystřelil backendem, ale hodně nepřesně. Už nám začala 32. minuta utkání, Vítkovice prohrávají v 7. kole hokejové Tipsport Extraligy s Karlovarskou energií 0-2. No a teď je chyba v rozehrávce hostů, Mačáš byl zcela sám mezi kruhy, ale nedokázal včas zakončit, vypálil pouze do obránce, který se k němu rychle dostal. Tuším, že to byl Bambula, který skvělým způsobem zablokoval svého bývalého spoluhráče, protože se oba dva potkali ve vítkovickém dresu minulé sezóně. Bernovský teď střílí od modré, ale byl to slaboučký pokus, který zamířil pouze do připravené lapačky Dominika Frodla. Po jeho zákroku je ta hra přerušená ve 32. minutě. Vítkovice prohrávají s Karlovými Vary 0-2. Velká možnost se rýsovala pro domácího Mačaše, ale útočník ze čtvrté formace, podobně jako třeba jeho kolega z Lajny Jan Šír, zkrátka nebyli dostatečně rychlí a kvalitní v zakončení, protože zatímco Šír při svém samostatném úniku alespoň vystřelil backendem, byť po ledě pouze do betonu, tak Mačaš ten se k zakončení ani vlastně nedostal. Teď Bruna míří za pukem v útočném pásmu, stále Bruna u kotouče, přihrává na levou stranu na Šíra, ten ale si puku nevšímal, protože byl v souboji s obráncem a nechal ho jen proletět. A Karlovy Vary jdou dopředu, Vojtěch Váňa dostal těžkou přihrávku na brusle, ale ještě puk nějakým způsobem posunul, jenže teď hosté propadli a je to 2-1 pro Vítkovice. Mačaš zkusí štěstí, vystřelil, mohl nahrávat Šírovi, nakonec to vzal na sebe a netrefil branku. To je hlavní problém vítkovické ofenzívy v dnešním utkání, trefit zařízení. To se zkrátka nedaří domácím borcům a tak ve 33. minutě je to nadále 0-2 z pohledu domácího celku. Pavelka má teď puk na modré a trefuje Egleo, ten skvěle zablokoval svého soka. A Vítkovičky nadále zůstávají na nule. Hladoněk se to snaží změnit, nabírá rychlost a teď kovrtnul Olec, padl. Domácí chtějí, aby se pískal, ale tady jsem to jasně viděl, tohle nebyl faul. Naopak je tady šance na druhé straně a Hrachovina skvěle teď ramenem vyrazil pokus Egleho z levého kruhu. Ne, tak byl to Redlich, který pálil, ale je to v tuhle chvíli jedno, protože branka z toho stejně není. Každopádně skvělý protiútok Karlovarské energie, která rychle změnila tempo hry a po zisku kotouče se ve třech vydala útočit a málem to přineslo třetí branku pro Karlovarskou energii, ale nestalo se, stále platí skóre 2-0 pro hosty. Necelých 7 minut před koncem druhé třetiny, čas je neúprosný. Vítkovičtí prohrávají o 2 góly a teď se ženou za snížením. Čenčela pálí na levém kruhu, ale vystřelil pouze do prostřed branky, do lapačky gólmana Dominika Frodla. Ten má v posledních minutách až na ten únik Šíra rutinní zákroky, protože se mu zatím daří být dobře pozičně připraven a postaven a tak se zatím na něj mohou spolehnout hokejisté Karlovarské energie, protože Dominik Frodl potvrzuje tu svou skvělou procentuální úspěšnost v úvodu sezony a aniž bych samozřejmě to nechtěl pro hosty zakřiknout, tak zatím chytá na čisté konto, ale stát se může leda, co s Vítkovičtí nadále jsou v útočném pásmu. Sotva jsem tohle dořekl, tak hosté vyhazují, ale bude to icing. Zakázané uvolnění se píská, přestože Jiskra je velice dobrým bruslařem, tak měl přece jenom trochu ztrátu na Holenda, který byl u červené čáry dřív, takže Vítkovice mohou vystřídat a mají výhodu v hazování v útočné třetině.
0: A vystřídat můžeme i my, protože se rozehrála třetí třetina v Třinci, který hraje s Litvínovem a pokračovat tedy může David Procházka.
8: Hezký večer z Třinecké Verkereny. Po třetí dnes začíná třetí třetina. Kemp proti Michalu Kovařčíkovi. Kemp úspěšnější na vazování ve středovém kruhu a Ondřej Kaše je na ledě. Na pravé straně protečoval do útočného pásma, takže dobrá zpráva pro fanoušky Litvínova, že se tento výjimečný hráč vrátil do sestavy Litvínova. Potom ataku Daniela Voženílka, ať už chtěném nebo nechtěném, tak zůstal ve druhé třetině za třineckou brankou v kleče a pak odešel do šatny, ale teď jsou Litvínovští v náporu. Kempf mezikruží, ale byli tam dva třineční, proti němu nestrašil. Zablokoval jeho přihrávku backendovou a teď už Kempf s Ondřejem Kašem a s Maštalířským odchází na střídačku. Takže první litvinovský útok byl v útočném pásmu, ale k zakončení se nedostal. První minuta třetí třetiny stále 3-1 pro třinecké oceláře, kteří míří za sedmou tříborovou výhrou v úvodu sezóny a vyrovnáním rekordu Litvínova před 2 lety. Teď se třinečtí ubránili, právě skončila první minuta, začíná druhá, ve třetí třetině Hudáček marně honí puk na levém mantinelu u útočné modré, litvínovští opět míří dopředu a je to Moravčík, který přihrává do mezikruží, ale vrátil se tam Hudáček, poskakující puk nakonec Daňo vyváží do středního pásma, tělem si pokrývá kotouč a backendem ho nahrnul přes brankoviště kolem Čajana, ten odehrál na zadní mantinel a litvínovští jsou teď na útočné modré. To je Urban, který se teď snaží prosadit individuálně přes Kocha. Částečně se mu to podařilo, ale pak už zakončení backendem bylo těžké. Už byl blízko u Kacetla, ale prohodil si přes Kocha na první pokus puk a pak i zakončil. Druhá minuta, třetí třetiny, Třinec, Litvínov, 3-1 a Voženílek dostává.
0: Můžeme připomenout, že na čtyřech stadionech je přestávka po první třetině, Kladno-Hradec Králové 2-2 a bezbrankové stavy platí mezi Brněnskou Kometou o Mladou Boleslaví, Libercem a Olomoucí a také Pardubicemi a Plzní, ale už za chvíli by se mělo alespoň na některých těch ledových plochách znovu začít hrát. Ale do té doby ještě jdeme do Vítkovic na Karlovy Vary, slovo má Lukáš Kaleta.
9: Harald Zegler skóruje po druhé, právě v tuto chvíli do hosté do vedení 3-0 a to říkám ve 36. minutě zápasu. No centr třetí lajny dnes hraje vynikající zápas, protože si sám klepl na své beky, hele nechte mi puk v našem pásmu, já s ním projedu celé hřiště a dám gól a to se také stalo. Asi to tak úplně detailně nezamýšlel a byla to spíš taková improvizace, ale nejprve objel na červené čáře Krivošíka, pak unikl dalším dvěma vítkovickým obráncům, no a tváří v pás gólmanovi Dominiku Hrachovinovi se Harald Cegle nemýlil, takže ve 36. minutě Vítkovice prohrávají už o 3 branky po skvělé individuální akci lotyšského útočníka Harald Cegleho, tak zatím to jsou opravdu vynikající individuální výkony, jak v bráně Dominika Frodla, tak v útoku od Lotyše a vlastně sami Lotyši dávají branky. Mamčic dal úvodní a Egle přidal další 2. Komerční přestávka ve 37. minutě dá Vítkovicím šanci zkusit se ještě zpamatovat z toho dalšího direktu. 0-3, takové skóre.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A my tak můžeme zamířit do Brna na Mladou Boleslav za Davidem Nekvindou.
5: Druhá minuta druhé třetiny, stav 0-0, ale je tu aspoň první přesilovka tohoto zápasu. V první třetině nebyl žádný zápis do statistik, ani gól, ani přesilová hra. Teď je vyloučený domácí obránce Ščotka, když hasil situaci, kdy Rabčanovi, tedy golmanovi Komety, vypadl puk po takové nenápadné Skalického střele, k tomu puku se natahoval na dorážku Radek Koblížek a Ščotka ho jasně podrazil, takže sedí na trestné lavici. Z mladoboleslavské přesilovky zbývá ještě 0,5 minuty, ale zatím tedy hosté si nevytvořili vlastně nic a zase Kometa dostává puk ven z obraného pásma. Brabenec vyvezl ten kotouč, pak přihrál ještě Zábranskému, ten ještě chvíli podržel puk, nahodil ho za branku a míří na střídačku. To už zbývá z té přesilovky Mladé Boleslavy jenom 15 sekund a hosté se dostávají do útočného pásma. Moravec čeká na přihrávku na modré čáře, ale nakonec puk míří za branku a poté chtěli Mladé Boleslavští přihrát na Rekorna, který si sjížděl do brankoviště, jenomže ta přihrávka neprošla. Puk ve středním pásmu, Mladá Boleslav právě zakončila první přesilovku tohoto zápasu a skóre se tedy nemění ani po ní. Stav 0-0 zůstává ve 23. minutě zápasu, který teď pokračuje, takže...
0: Radiožurnál Sport znovu spojuje síly s Radiožurnálem, společně zamíříme za hokejem. Třinec hostí v 7. kole Tipsport Extraligy Litvínov. Stručné informace má David Procházka.
8: Už se hraje 45. minuta, to znamená třetí třetina a Třinec vede nad Litvínovem 3-1. Lukáš Kaleta má slovo a zápas Vítkovice Karlovy Vary.
9: Vítkovice prohrávají s karlovarskou energií 0-3. Ve 37. minutě trefili se pouze Lotyši, jednou Mamčic a dvakrát Egle. Další zápas Pardubice Plzeň a Ota Gutvir.
10: Oba dva týmy teď nastupují na ledovou plochu a druhá třetina začne za minutu a půl a to za bezbrankového stavu. Pardubice Plzeň 0-0. Jak to vypadá v duelu Kladno-Hradec Králové, to ví Petr Kadeřábek.
4: Z druhé třetiny odehráno 16 sekund, ta vyrovnaný 2-2, Hradec Králové nakladně dvakrát vedl, ale domácím se podařilo v obou případech náskok soupeře smazat. A tak tedy teď už v polovině 21. minuty hraje Kladno s Hradcem Králové 2-2. Pojďme na duel mezi Kometou a Mladou Boleslaví, který sleduje David Nekvinda.
5: 24. minuta zápasu, Mladá Boleslav teď čerstvě vede v Brně 1-0, trefil se Vojtěch Hradec. Liberec hostí Olomouc a u toho je František Kuna.
6: Po první třetině platí stav nerozhodný, Liberec Olomouc 0-0, oba týmy právě nastupují ke druhé třetině. Z Liberce František Kuna, Radiožurnál.
0: Další hokejové informace připravíme pro posluchače Radiožurnál do zpráv 19 hodin, do té doby naslyšenou.
7: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: To nejpodstatnější jsme v hodně stručné, kondenzované formě teď slyšeli i ve společném vstupu pro posluchače Radiožurnálu, ale pojďme se tedy podrobněji věnovat opět jednotlivým zápasům. Chceme slyšet podrobněji, jak padla první branka utkání mezi brněnskou Kometou a Mladou Boleslaví. Dozvíme se od Davida Nekvindy.
5: 24. minuta utkání 0-1 z pohledu Komety, k tomu gólu se dostanu, který padl před okamžikem. Ještě jsem teď chtěl říct, že mladoboleslavští znovu zaútočili, ale nakonec z tohoto útoku nic extra zajímavého nebude. Bylo to tak, že se hosté dostali do útočného pásma, Buchtele měl puk za brankou, možná chtěl překvapit zezadu střelou gólmana Rabčana, každopádně poslal puk do Rabčanova betonu. Od toho betonu se puk odrazil před brankoviště, kde byl připravený mladoboleslavský Hradec a ten dokázal rychle vrátit kotouč směrem mezi betony domácího golmana Rabčana, prostřelil ho tedy a puk po ledě dostal zblízka do sítě, takže se otevřelo skóre tohoto zápasu. Uvidíme, jestli bude následovat větší teď nějaká gólová smršť za toho stavu 0-1, nebo bude ten zápas pokračovat tak, že moc branek padat nebude. Teď přišla střela.
0: Měníme stadiony, měníme reportéry, Kladno, Hradec Králové, Petr Kadeřábek.
4: Začátek 22. minuty, Kladno Hradec Králové nerozhodně 2-2, úvodní šance druhé třetiny patřila domácím, ale brankář Korvánek nakonec našel jím vyražený kotouč pod svou výstrojí a tak se skóre neměnilo. Hra teď mezi obranými kruhy Hradce Králové, ale špatná rozhrávka, Kubík může do útočného pásma, dává doleva na Procházku, ten vystřelil na podruhé, nejprve mu sjel kotouč, druhá střela prošla až na zadní mantinel, kde si bere Kevin Klíma puk, objíždí hradeckou branku, brzdí za ní, posouvá doprava, kde je Vukojevič a ten má dost prostoru před sebou, aby přihrál a přesně, což se mu podařilo, Kevin Klíma zaváží kotouč do útočného pásma, kde hraje v lichoběžníku za brankou Pavla, vyhodil k modré čáře, odkud kotouč doputoval jen na kruh, tam zachytil bruslý Tomek a vyzývá ke sprintu Formana. Ten ho vyslyšel a pílí do útočného rohu. Tam se obrací, má dva hradecké hráče na zádech, ale dokázal ještě přihrát na Pietronera. Ten nahazuje před branku. Kotouč projel až na zadní mantinel, kde je znovu všudy Bílek Forman. V dnešním utkání se ukazuje, že opravdu jeho bojovnost platí na hradecké hokejisty, ale
0: Kladno Hradec Králové 2-2 ve třetí minutě druhé třetiny, jak mezi Vítkovicemi a Karlovými Vary, ptám se Lukáše Kalety.
9: Vítkovice Karlovy Vary 0-3, 50 sekund před koncem druhé třetiny, další komplikace pro vítkovickou stranu, protože za hrubost podpískání při šarvátce byl vyloučen pouze domácí hráč, což se nelíbí fanouškům. Je to Nelis, který také se divil a odešel na střídačku, asi se zapojil jako třetí do souboje dvou kohoutů, takže Vítkovice čelí dalšímu nebezpečí, ale vyhrávají Buly a chtěli vyhodit, jenže od plexiskla se puk odrazil pouze do ochranné sítě, takže se znova bude v hazování před gólmanem Dominikem Rakovinou opakovat. Připomenu, střelce Mamčic, jeden gól na 1-0 a Egle na 2-0 a na 3-0 dvě branky, takže dva.
0: Ještě si chvíli odskočíme, než skončí druhá třetina ve Vítkovicích. Jdeme nedaleko do Třince na Litvínov. David Procházka u mikrofonu.
8: 48. minuta, Třinec Litvínov stále 3-1, teď po zakončení třineckých Čajan přerušuje hru po nahození Adámka od modré čáry, vazuje se po jeho levici, Daniel prohrál se Sukelem, dva slovenští reprezentanti se střetli na Buly, a úspěšnější ten litvínovský kapitán. Teď ale zakázané uvolnění Litvínova, protože ještě spozač.
0: A my se tak vracíme do Vítkovic na zápas domácích s Karlovými Vary za Lukášem Kaletou.
9: Vítkovice vyhazují kotouč z vlastního pásma 20 sekund před koncem druhé třetiny. Domácí tým prohrává 0-3 s Karlovými Vary a teď útočit nemůže, protože ještě zbývá z trestu vyloučeného Nelise 1 minuta a 15 sekund k tomu. A Černoch teď se rozjel do takového solíčka přes pravé křídlo, ale dojel pouze do rohu, kde už se o něj postarali vítkovičtí Beci. A je tady závěrečná siréna, tedy konec druhé třetiny. Domácí tým prohrává s Karlovarskou Energií 0-3 a bude čelit ještě minutu a 9 sekund dlouhému oslabení, respektive přesilovce hostů na začátku třetí třetiny.
7: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: Taky trocha fotbalu v 18 hodin 50 minut v pořadu s mikrofonem za hokejem. Fotbalisté Jablonce vedou ve třetím kole domácího poháru na stadionu Pražské Dukly na Julišce 1-0 a to díky proměněné penaltě Lamina Java a 1-0 je to také pro Teplice v přípravném utkání s druholigovými bundesligovými Drážďany. Hraje se nastavený čas prvního poločasu a ten současný výsledek má na svědomí domácí Federle. Teď už ale opět hokejové stadiony budou tím místem, na které se budeme vypravovat. Vybíráme si halu v Liberci, tam hraje Olomouc, slovo má František Kuna.
6: Liberec hraje přesilovku, stav 0-0 platí dál ve 22. minutě z početní výhody. Při faulu nebo při prohřešku Jakuba Orsavy za Olomouc zbývá ještě minutu a 8 sekund. Orsava vyhodil kotouč z obraného pásma nad plexisklo, co je u střídaček. 2 minuty za zdržování hry a liberečtí byli aktivní v té přesilovce. Galva spálil, Lenz dvakrát, v podstatě celých 52 sekund liberečtí strávili v obraném pásmu olomouckých hokejistů. Teď další buly po levé ruce olomouckého golmana Cichoně. Čistě vyhrané buly od domácích. Filipy nabíjí na modrou na Kachlíře. Kachlíř pálí a trefuje Cichoně do výstroje. Liberecké mládí dostává prostor na přesilových hrách. Tu předchozí část hrál Tomáš Galvas, který se nedávno vrátil z Pittsburghu, kde se pokoušel dostat do hlavního týmu NHL. Teď Lukáš Kachlíř, teprve 17-letý hokejista s mřížkou, dostává důvěru na přesilovce a má být hlavní.
0: Nicméně ani Galvas, ani Kachlíř zatím nedokázali nic udělat se skóre 0-0 mezi Libercem a Olomoucí bezbrankové. To zatím bylo v předchozích informacích také v utkání mezi Pardubicemi a Plzní, ale třeba už se Otagu Twir dočkal úvodního gólu. Oto.
10: Úvodní gol jsme viděli jsme ho na straně Plzně poté, co Lalancet parádním způsobem nahrával spoza branky na Jechoru, který si rychle najel z pravé strany a střelou nahoru dokázal prostředit golmana Malcolma Subena. Takže plzeňští od 25. minuty tady v Pardubicích vedou 1-0. Domácí se s tím snaží rychle něco udělat, mají tam první formaci. Červenka tam teď najíždí na přihrávku, která šla ale obloukem, takže k němu měla hodně daleko. Stránský tam bojuje o mantinelu. Dázal ten kotouč podržet, Červenka ještě se snaží získat ten kotouč pod svoji kontrolu, ale Teplý byl proti. A ten puku společně s Robertsonem dokázali odebrat. Miko Petman na puku, ve svém obraném pásmu dlouhá přihrávka na Teplého, to jeho křižuje gazda v útočné třetině plzeňského celku. Znovu Petman tam je u toho puku, který nakonec ale vypadl mimo hřiště, takže předušená hra v 26. minutě ve chvíli, kdy tady Plzeň v Pardubicích vede 1-0.
0: Tak jak to vypadá na zápase mezi Kladnem a Hradcem Králové? To je otázka pro Petra Kadeřábka.
4: Skoro se nikam nepohnulo, už jsme v 27. minutě, stále tedy platí Kladno Hradec Králové 2-2, teď Kladno usazeno v útočném pásmu, ale u mantinelu odtud se příliš goly nedávají, navíc hlava se teď možná dopustil hákování, ale pískat se nebude, Mendel tak může rád na modré čáře, Blaine nahazuje za branku, kam si sjede Kanaďan Odet, který vyjíždí k levému mantinelu, je rychlý, dělá kličku, nahazuje před branku, ještě je možnost pro hlavu k dorážce a Škorvánek si připisuje velmi dobrý zákrok, ale Kladno zůstane v útočném pásmu. Marcel posunutí na Mendela a bude se vylučovat. Tentokrát se už rozhodčí rozhodli poslat hráče na trestnou lavici, jim domácím přikryl. V 28. minutě tedy za stavu 2-2 uvidíme první přesilovou hru, budou jí hrát hosté, to vše až po úpravě ledu. Teď na led vyjíždí Četa z Hrably a bude upravovat právě ledovou prochu pro velmi dobře kombinující Hradec Králové.
0: Kladno Hradec Králové, tedy 2-2 v 8. minutě druhé třetiny. Jsme Radiožurnál Sport a posloucháte nás i pár sekund před 19. hodinou.
7: S mikrofonem za hokejem.
0: Třinec Litvínov, to je zápas, který dnes začal nejdříve a velmi pravděpodobně i nejdříve skončí. Budeme si na to muset ještě pár minut počkat a rádi je strávíme v těch nejbližších chvílích s Davidem Procházkou.
8: Stále 3-1 pro Třinec, to skóre platí, ale může se měnit v následujících sekundách, protože Litvínov bude hrát přesilovou hru za vysokou hůl. Byl vyloučen obránce Patrik Koch 9 minut a 33 sekund před koncem třetí třetiny. Po komerční přestávce začne litvínovská přesilová hra. Litvínov měl výhodu, brankář Čajan zajel na střídačku a nějakých možná 30-40 sekund hrál Litvínov 6 v útočné třetině, ale spíše se snažili takticky rozestavit a pak jedna střela na brankáře Kacetla přeci jen prošla a brankář Kacetl pak dal šanci vyloučit rozhodčím. A teď po komerční přestávce bude právě hlavní rozhodčí Viktor Šenel oznamovat ten přestupek.
0: Za Davidem Procházkou se tedy vrátíme, ale nemá smysl se příliš zdržovat při komerční přestávce. Tak tedy Kometa Brno, bruslařský klub Mladá Boleslav, David Nekvinda pokračuje.
5: 31. minuta utkání, Mladá Boleslav vede v Brně 1-0, platí to od 24. minuty, kdy se zblízka trefil Vojtěch Hradec, teď je to přetahovaná ve středním pásmu, Mladá Boleslav v posledních minutách jednoznačně aktivnější a blíž tomu, aby dala gol na 2-0, než aby na druhé straně Kometa vyrovnala. Ale sotva jsem to dořekl, tak je tu brněnské nahození do útočného pásma a zdá se, že Kometa by se mohla usadit v této části ledové plochy, ščotka bruslí na modré čáře, ne, Vítkovsky to je, zajíždí až za branku, tento americký obránce zpoza branky chtěl přihrát Zbořilovi, což se nepodařilo a hosté nevyhodí, ale puk aspoň do středního pásma, ještě se Kometa drží v útočné třetině. Zbořil u levého mantinelu, přihrává Kučeříkovi, který teď jako obránce je za brankou, dává Zbořilovi 1-1, krásná kombinace této dvojice, Zbořil přihrál u levého mantinelu na Kučeříka a ten počkal, až Zbořil od toho mantinelu sjede na střed, přihrál mu přesně mezi kruhy, Zbořil mohl kousek popovést ten puk a vystřelit k pravé tyči z pohledu střelce a tak tedy srovnává na 1-1 po této opravdu pěkné kombinace dvou brněnských odchovanců. Pro Mladou Boleslav tedy kruté z toho pohledu, že skutečně v posledních minutách po tom gólu na 0-1 z pohledu domácích byla lepší, měla další tlak, jenomže teď tedy

0: Hradci za svou přesilovou hru dostali Hradečtí to, protože zavezli kotouč během odehrané minuty a 40 sekund do útočného pásma pouze dvakrát a setrvali tam Jářku tak 10 sekund, více ne. Teď v hazování blízkosti.
1: Hokejisté Litvínova přijeli v 7. kole Tipsport Extraligy na led lídra tabulky Třince. Stav a čas řekne David Procházka.
2: 7 minut před koncem třetí třetiny, Třinec Litvínov 3-1. Vítkovice Karlovy Vary a Lukáš Kaleta.
3: Karlovy Vary vedou ve Vítkovicích 3-0 po dvou odehraných třetinách. Otaku Cvirt a Pardubice Plzeň.
4: 28. minuta utkání a Pardubice z Plzní prohrávají poměrem 0-1. Teď Kladnohradec Králové a Petr Kadeřábek.
0: 30. minuta, Kladno hraje s Hradcem Králové nerozhodně. 2-2 duel Komety s Mladou Boleslaví, vidí David Nekvinda.
5: 33. minuta zápasu, Kometa Brno Mladá Boleslav 1-1. Liberec hostí Olomouc a to sleduje František Kuna.
6: I tady je to nerozhodně, Liberec Olomouc 0-0. Z Liberce František Kuna, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.
1: Tak jsme si opět udělali rychlý přehled, jak to na kterých stadionech vypadá a pojďme se zaměřit na delší časový úsek na některý ze zápasů a bude to ten mezi pardubickým Dynamem a plzeňskými Indiány. Sleduje ho Otaku Cvirt.
4: 28. minuta, Plzeň v útoku, Šlajsi tam najížděl, chtěl sám vystřelit na Subena, ale podjel to kotouč a tak vystal proti to pardubického celku. Tuliny zaváží kotouč, nahazuje po zadním mantinelu, Pardubice stále prohrávají 0-1, před malou chvíli obrovská příležitost Daniela Gazdy z pravého kruhu, ale Malíka neprostřelil. A teď naopak to je zase šance na druhé straně, která je ale rychle zkončená a přenesená hra. Tuliny si tam najíždí do dobré příležitosti, ale měl moc velkou rychlost na to, aby mohl sklidnit ruce při zakončení a tak přestřeluje. Teď se to opravdu přelévá ze strany na stranu, zleva doprava. Plzeňští se teď snaží. Ten kotouč nějakým způsobem dostat pod kontrolu. Úspěšní v tom nejsou, mandát přebírá, zastavuje ho až Malík po mandátově nahození. Filip ukazuje, kam by chtěl dostat kotouč právě od Malíka, že se do toho zapojí pardubičtí, kteří vědí, že musí prostě přidat na tom pohybu, aby se dostávali do nějakých větších příležitostí. Mereško rozehrává další akci plzeňského celku a Teplíní pokračovali, že potom se ten kotouč opět otřel o někoho na střídačce Plzně a tak 11 minut 28 sekund před koncem druhé třetiny Pardubice stále prohrávají s Plzním poměrem 0-1.
1: A tak můžeme jít z východu Čech do Slezska, kde třinečtí oceláři hrají s Litvínovem. Jak hrají, řekne David Procházka.
2: 5 minut a 10 sekund v tuto chvíli zbývá do konce třetí třetiny. Ve třetí části jsme zase ještě gól neviděli. Stále je to 3-1 pro Třinec a Litvínov neujížil před malou chvílí přesilovou hru při vyloučení Patrika Kocha. A už pomalu budou muset litvínovští trenéři přemýšlet možná o odvolání brankáře Čajana, který by pustil do hry 6. hráče, ale ještě zbývá docela dost času. To se možná může plánovat až tak 3 minuty před koncem. Teď ještě 4 a 3/4 minuty do konce zbývá. 3-1 pro Třinec a litvínovská akce končí ve středním pásmu. Znovu to skončí Ondřej Kaše po pravé mantinelu, ale spoluhráči mu mezi tím vystřídali. Ondřej Kaše obrán o kotouč Chlánem a třinečtí dostávají.
1: A nic se tedy nemění na skóre 3-1 pro Třinec v souboji s Litvínovem a to v 16. minutě třetí třetiny, kde se výsledek upravoval. To je aréna Bílých tygrů Liberec, kteří hostí Olomouc a reportéra Františka Kunu.
6: Ve 27. minutě vede Liberec nad Olomoucí 1-0. Domácí využili zaváhání při přechodu do útoku a Faško Rudáš jel zprava, mohl přihrávat, jenže Gevize mu lehl do té plánované přihrávky a tak Faško Rudáš raději vypálil na vzdálenější tyč. Kotouč pak vyrazil golman Cichoň jen před serváce Petrovského, který byl pohotově hned u levé tyče a zakončoval do velmi odkryté branky. 1-0 tedy první gól v celém zápase, 1-0 vede Liberec nad Olomoucí ve chvíli, kdy se po přerušení uklízí led v rámci programu.
1: A tak vyměníme stadiony. Hokejisté Mladé Boleslavy by rádi opustili poslední místo k tabulky. K tomu potřebují uspět na ledě brněnské Komety a snaží se docela sednatě, že Davide Nekvindo?
5: Je to tak, ve 34. minutě zápasu hosté z Mladé Boleslavy znovu vedou, je to tedy 2-1 z pohledu hostujícího týmu, teď strkanice po jedné situaci, která skončí tím, že na trestnou lavici půjde domácí nedomle.

0: Karel a hostující Hradec a my se tak můžeme vrátit k tomu, jak padl ten předchozí gól tedy na 1-2 z pohledu domácího týmu. Dal ho Matěj Gardon a bylo to po zaváhání domácího brankáře Eugena Rabčana. Mladoboleslavští nahodili puk do útočného pásma. Ten puk mířil tak pomalu mezi kruhy, tak Rabčan vyjel, chtěl ten puk hokejkou odpálit do bezpečí z vlastní obrané třetiny, opustil tedy své brankoviště, jenomže tam na Rabčana se dotíral Lichták a nejspíš i kvůli tomu Rabčan ten puk netrefil čistě, poslal ho jenom pár metrů vedle sebe, kde byl v tu chvíli volný Matěj Gardon, ten měl volnou cestu směrem do branky, vystřelil, i když se tam jeden z brněnských obránců ještě snažil blokovat, tak Gardon dokázal tuto překážku překonat, Rabčan byl stále mezi kruhy, nestihl se vrátit a tak tedy Mladá Boleslav se vrátila do vedení a stav je 1-2 z pohledu brněnských hokejistů.
1: A nás teď bude zajímat, jaký je stav mezi Pardubicemi a Plzní, což se dozvíme od reportéra Otigu Twirta.
2: Radost pardubických diváků znamená, že Pardubice dali gól a znamená to, že tady Pardubicích je vyrovnáno. Nosek to byl, který se tam protlačil ze zadní pozice, Ondráček se tam motal ještě v brankovišti a posunul tady potom na volného Kelemena a ten dokázal zakončit a překonat gólmana Malíka, který už na tuhle střelu byl krátký. Takže 9,5 minuty před koncem druhé třetiny je tady vyrovnaný stav mezi Pardubicemi a Plzní. 1-1 Miloš Kelemen, střelcem toho pardubického gólu. Pardubičtí rozehrávají další situaci samozřejmě z prostředku, hřiště nahazují do útočné třetiny, kde jako první byl Mereško, na něj hodil ten kotouč znovu zpátky na červenou, kde ho ale sbírá Miguel Turini, napadá ho tam v rozehrávce Simona Turini, ale dokázal se plzeňského hráče zbavit a dostal se do útočné třetiny nahození za Malíkovu branku. Teď další dobrá příležitost pro Pardubické. Prudká rána, ale tohle trošičku Košťálek prováhal. Chtěl to střílet dříve, protože ten kotouč hodně dlouho rovnal na té hokejce a plzeňští se dokázal.
1: A tak zůstává skóre 1-1 mezi Pardubicemi a Plzní. Před chvílí mluvil David Procházka o možné powerplay Litvínova v Třinci. Tak třeba teď ji bude komentovat. Davide.
3: 3 minuty a 4 sekundy do konce třetí třetiny, stále 3-1 pro Třinec a stále s brankářem Čajanem v litvínovském brankovišti, i když Robert Reichl už před chvílí ukazoval Čajanovi, ať počítá s tím, že pojede na střídačku, protože se vhazovalo v útočném pásmu Litvínova, ale teď Voženílek drží kotouč za litvínovskou branku, vyjíždí do střelecké pozice, ale nikam nespěchá, teď mu stačí držet kotouč a Maštajský ho stínuje, dá se říct. Teď je přitlačení oba dva k mantinelu před litvínovskou střídačkou. Brankář Tomek si lapačkou kryje obličej, aby tam nevyletěl nějaký loket nebo hokejka na litvínovskou střídačku. A teď se litvínovští dostávají ke kotouči a teď je to šance pro Čajana zamířit na střídačku. Čučmen rozehrává na Kempfa, Kempf nahazuje do útočného pásma. 2 minuty 15 sekund do chvíli do konce třetí třetiny a stále Čajan kouká na střídačku a zatím se neodhodlal ani nedostal pokyn. Šámal ve střední třetině hrací zpátky v Čajanovi kotouč. Sukel si najíždí a teď už si myslím, že jsou na ledě ti hráči, kteří budou hrát pak v šesti, až brankář Čajan odejde z ledu, ale zatím se tak nedaří, protože nedostali se litvínovští do útočného pásma. Skončili ve středním pásmu a teď je to obránce Husinecký, který zavezl kotouč a už jsou litvínovští v šesti. Do hry naskakuje Pištěk a Čajan je na střídačce. Minuta 40 do konce třetí třetiny, Moravčík na modré čáře, litvínovští už jsou seřazení Koblasa u levého mantinelu, ale třinecká pětice teď aktivní, nedává příliš prostoru litvínovským ke kombinacím. Koblasa na modré čáře pálí, brankář Kacetl i přes velký provoz na brankovišti si tam sáhl lapačkou, chytil a přerušil. I když v těžké pozici byl docela dost atakovaný. Minuta 23 sekund do konce třetí třetiny a přerušená hra. Třinec vede nad Litvínovem 3-1 a tým Litvínova si vyžádal oddechový čas, takže půl minuty se teď budou litvínovští radit, jak se...
1: A my můžeme mezi tím informovat o fotbalové novince a myslím, že hodně zajímavé, protože trenér fotbalistů Hradce Králové David Horeš prodloužil svou smlouvu na východě Čech. Nově je platná do roku 2029. Už kolem toho byla přece jenom trocha nejistoty, že tento kouč nemá delší smlouvu než do konce aktuální sezóny, to teď už ale tedy neplatí. Vracíme se pochopitelně do Třince na závěr zápasu s Litvínovem, nebo minimálně na závěr třetí třetiny. Jestli bude platit jedno či druhé, to je otázka příštích desítek sekund a pro reportéra Davida Procházku.
3: Času na srovnání na dva góly má Litvínov ještě docela dost. Minuta 23 do konce třetí třetiny. Timeout skončil a Kempf na vhazování proti Michalu Kovařčíkovi. Kempf úspěšný, dává Koblasovi. Koblasa Jaks udržel modrou čáru. Vypadalo to podezřele, ale stihl to Jaks a pak přišlo k zakončení, které skončilo patrně na masce Kacetla a vypadá to, že se bude vhazovat kde? V obraném pásmu Třince, ale ještě si musí Kacetl upravit masku, ale vše už je připraveno. Teď Litvínovští chtěli vazování ze svého pohledu na tom levém kruhu, kde Kempf byl úspěšný, ale rozhodčí rozhodli, že se bude vazovat na druhé straně. Kempf proti Michalu Kovařčíkovi. Vazování se bude opakovat. Puk propadl pod brusle Michala Kovařčíka a čas se vrací. Minuta 17 do konce třetí třetiny. 5001 divák navštívil dnešní zápas. Teď Litvínovští sbírají kotouč u pravého mantinelu po vazování. Sukel před Marinčinem. Teď jsou ale Třinečtí docela agresivní, protože ještě nejsou Litvínovští v držení kotouče a puk je ve středním pásmu. Teď se snaží Ondřej Kovařčík přinutit Sukela k chybě, ten mířil k vlastní prázdné brance. Nakonec to Sukel zvládl, předal kotouč za vlastní branku, teď nechal na chvíli puk za sebou, ale před Michalem a Ondřejem Kovařčíkovými dokázal plácnout do kotouče za červenou čárou a nahodit do útočného pásma. 40 sekund a do konce třetí třetiny a Litvínovští už jsou u modré čáry, teď Kempfa po Jaksově nahození, ale vedle. A nestrašil, má teď kotouč na backendu, Ondřej Kovařčík ale nech zachytil a znovu Jaks nahazuje, puk se od třinecké brusle odrazil a je v brance. Tak teď jsem viděl třineckou brusli, která zasáhla puk a Litvínov snižuje na 3-2. Neviděl jsem, jak prošel do branky, jen se rozsvítilo zelené světlo, ale před brankářem Kacetlem jeden z bránících hráčů trefil patrně nožem ten kotouč a ten se zvedl a možná ze vzduchu pak Maštalířský ten přizvednutý puk trefil. Vysoká hůl to nebyla, puk se zvedl od Musilových bruslí a Maštalířský. No, myslím si, že to bylo na hraně horní tyče, ale myslím si, že to bylo spíš v pořádku. Tak je to 3-2, zkoumat u videa se nebude, bude se pokračovat. 26 sekund a 4 desetiny a bylo to přímo do růžku, přímo do spojnice trefil Maštalířský, backendem plácil do puku, takže další těžký okamžik pro brankáře Kacetla, ten dnes dostal dva góly a oba dva takové potečích před vlastním brankou. Ale teď Roman v útočném pásmu mohl definitivně zápas rozhodnout, ještě 8 sekund mají Litvínovští, ale Ondřej Kaše musí přejít modrou čáru, Maštalířský nahazuje a brankář Kacetl nechal puk na zadní mantinel proskákat a teď Třinečtí vyhazují, zápas končí, Třinečtí oceláři vítězí nad Litvínovem 3-2 a vyrovnávají ten dva roky starý rekord právě Litvínova, kdy dokázali Třinečtí vyhrát za 3 body všech 7 úvodních zápasů v sezóně a v neděli můžou v Olomouci přidat třeba rekordní 8. výhru. Hezký večer z Třince.
1: Hezký večer do Třince, hezký bude hlavně pro domácí fanoušky, snad jste i vy, kteří máte v srdci jiný klub, pochopili, že jsme byli tak dlouho ve Slezsku, teď už ale míříme na jih Moravy, brněnská Kometa hostí Mladou Boleslav a reportéra Davida Nekvindu.
0: 50 sekund do konce druhé třetiny, stav 1-2 z pohledu Komety, která teď je v útočném pásmu. Před okamžikem zajímavě pálil Gulaši, ale jeho střelo nebyla přesná. Puk teď v takové vřavě, ze které sice dokázali domácí hráči ten kotouč vyvést, ale teď už se daří Mladoboleslavským dostat puk do bezpečí. A Koblížek by mohl i zaútočit. Z pravé strany střílí, jenomže Gulaši tu jeho střelu přizvedl do ochranné sítě, takže hra se ještě jednou minimálně přeruší ve druhé třetině.
1: A my mezi tím zkusíme informovat o změně stavu v Kladně. Rytíři hrají s Hradcem Králové. Na jaké straně se to skóre měnilo, Petře Kadeřábku?
4: Na domácí 38. minuta a Kladno poprvé v utkání vede. Střelcem gólu je muž, který asistoval u předchozích dvou gólů domácí, tedy Daniel Přikryl, ale opravdu velký podíl na tom vedení Kladna 3-2 má Adam Kubík, který dostal přihrávku na červenou čáru od Griffina Mendla, projel do útočného pásma zleva, objel celé útočné pásmo až k pravému mantinelu, zdálo se, že bude střílet, ale on předržel ten kotouč a nakonec přihrál. Taková to nebyla ani střílená přihrávka, ale hezky po ledě takovou klouzavou, mírně pohybující se přihrávkou našel přesně Hůl Přikrylovou a ten zasunul kotouč za bezmocného Škorvánka, který možná se mu ještě točila hlava z toho, jak rychle projížděl tím útočným pásmem Adamku.
1: S těmito informacemi si zatím vystačíme. Kladno Hradec Králové tedy 3-2 v 18. minutě druhé třetiny. Teď ale zápas Kometa Brno Mladá Boleslav s Davidem Nekvindou.
0: Právě skončila druhá třetina tohoto zápasu. Kometa Brno prohrává s Mladou Boleslaví 1-2, když všechny ty tři góly padly ve druhé třetině, ale aspoň jedna dobrá zpráva pro Brňany. V samotném závěru druhé třetiny byl vyloučený jeden z mladoboleslavských hráčů, Grieger, takže třetí třetinu začne Kometa dvouminutovou přesilovkou.
1: Pojďme pochytat změny stavu, i když přece jenom trochu se zpožděním. Pardubice, Plzeň, Otagutvirt.
2: 4,5 minuty do konce druhé třetiny a Pardubice otočili vývoj zápasu. Pomohlo jim k tomu vyloučení kapitána Jeřábka, které přesnou přesilovkovou trefou po souře Červenka Sedlák zakončil Matěj Stránský naprosto nechytatelnou bombou do pravého horního rohu Maríkovy branky. Takže Pardubice vedou teď 4 minuty před koncem druhé třetiny nad Plzní 2-1. Ale jasné je, že Plzeňští nic nevzdávají a nemají k tomu ani důvod. I když teď dobré napadání Smejkala vedlo k tomu, že hosté přišli k kotouč, v souboji se Stránským v rohu kluziště. Koštálek na modré čáře, přidržel ten kotouč, znovu si vybral Stránského na přihrávku, znovu souboj v rohu. Přihrávka, která by mohla zaměřit teď do Smejkala směrem do předbankového prostoru, ale další nahrávka na Turiniho už nepřesná. Pardubice ale drží to útočné pásmo. Tomášek za rohkou, tam hledal Stránského, ten Smejkala. Další nahrávka, střela. A teď to byl Marík, který se znovu zaskvěl a připisuje si další úspěšný zákrok. 3,5 minuty před koncem druhé třetiny, Pardubice vedou 2-1, další komerční pauza.
1: Po souboji druhého se třetím od začátku tabulky, teď o souboj předposledního s předposledním, tedy druhého se třetím nejhorším týmem extraligy Liberec Olomouc, abychom to rozklíčovali, František Kuna.
5: Liberec už vede 2-0 nad Olomoucí, v bleskově bílí tygři využili přesilovku, Šimek od levého mantinelu přihrál k levé tyči z pohledu útočícího celku a tam odsud musel zase z voleje mezi kruhy na Filipyho a ten byl přesně mezi tou bránící čtveřicí olomouckých hokejistů, vystřelil z jeho pohledu doprava dolů na vyrážečku golmana Cichoně a Liberec vede 2-0 a nutno říct, že zaslouženě, protože Olomouc hrála aktivně, řekněme, úvodních 5 minut, pomohla jí k tomu i přesilovka, ale bílí tyři jsou v průběhu zápasu lepší. Důkazem je i to, že hrají víc s pukem, stejně jako teď Tomáš Galvas, který v obrané třetině krouží s kotoučem. 30. minuta zápasu Liberec Olomouc 2-0. Hraje hostující obránce Rutar v rohu. Přihrávka dlouhá do střední třetiny na Kose a těží z toho domácí. Filipy nahazuje za branku, Cichoň nestihl kotouč za brankou a Faško Rudáš přihrává hned zase před branku, kde už se snažil hledat místo na teč Petrovský, mimo jiné střelec prvního gólu. Petrovský teď ve velkém úhlu vlevo napřehuje ke střele, dává na modrou, kde zase napřehuje Zeman a teď střílená přihrávka, volný kotouč vyhozený backendem přes všechny čáry, zakázané uvolnění Olomouce, velký tlak Liberce ve 33. minutě je přerušeno, Liberec vede nad Olomoucí 2-0 a minimálně...
1: To říká František Kuna, celého si ho můžete poslechnout až do konce utkání třeba na webu iRozhlas.cz. Stejně jako ostatní duely, kladenčtí rytíři se snaží ukončit sérii 3 porážek v řadě, proti Hradci Králové se jim zatím dařilo podle informací Petra Kadeřábka. Jaké jsou novinky, Petře?
4: Mají k tomu dobře nakročeno kladenští, protože vedou ve 39. minutě 3-2 nad Hradcem Králové a navíc budou hrát teď první přesilovou hru. V tomto duelu ještě 53 sekund se bude hrát druhá třetina. Přihrávka Odetova před branku doputovala až na Marcelovu Hůl, ten vrací zpátky. Pietro Nero na modré čáře napřehuje rána, Škorvánek vyráží do rohu kluziště a teď se Hradec Králové osvobodí. Vyhození od Melancona doputovalo jen do středního pásma. Odet už zaváží hru znovu do útočného pásma. Kalina a Kalina spěchá před branku Hradce Králové a Myškář vyhodí přes celé kluziště. Pietronero musí spěchat za kotoučem až za branku Dominika Pavláta. Posledních 24 sekund druhé třetiny. Odet rozjíždí Klímu na pravé straně. Kelly Klíma už je v útočném pásmu, brzdí v rohu kluziště, přihrává na modrou čáru, tady je Pietronero, posune doleva na Odeta. Posledních 13 sekund, Odet se otáčí, jenže jeho přihrávka na Pietronera byla stečovaná a Čacho s Kohoutem najíždí do útočného pásma. Kohout vypálil, rána stečovaná Filem Pietronerem. 3 sekundy před druhou sirenou za stavu 3-2 pro Kladno se bude vhazovat v blízkosti kladenského golmana a stále připomínám, že Kladno má ještě k dispozici minutu a 9 sekund přesilové hry, ale netroufám si říci, že by za ty 3 vteřiny dokázali skórovat. To může naopak možná rychlou střelou z buly ještě srovnat skóre. Královéhradecký tým, pokusit se o to může Kevin Klíma, který půjde na boli, proti němu Daniel Přikryl, který je zatím hvězdou zápasu s jedním golem a dvěma asistencemi. Klíma vyhrává pro Melancona, ale ten kotouč nakonec nevypadl z klubka těl na boli. Zní sirena, která končí druhou třetinu, viděli jsme v ní jeden jediný gol, dal ho Daniel Přikryl a stanovil skóre po dvou třetinách. Kladno vede nad Hradcem Králové 3-2.
1: Stejným výsledkem, tedy 3-2, už porazili hokejisté Třince Litvínov, tedy Třinec Litvínov 3-2.
6: Radiožurnál Sport
7: a Jan Suchan.
1: Nebyli jsme delší dobu ve Vítkovicích na zápase domácích s Karlovými Vary a tak právě tam teď míříme za Lukášem Kaletou.
8: Dominik Frodo vychytal Jetmena a teď i po druhé. Nejprve Jetmen střílel z pravé strany, pak z levé a Frodo nadále drží čisté konto. Gólman Karlových Varů se postaral o to, že je to stále 3-0 pro hosty ve 48. minutě zápasu. Domácí teď měli asi největší tlak třetí třetiny, kdy na minutu zamkli své soupeře v pásmu, ale dvě šance Jetmena zůstaly neproměněné, takže Karlovy Vary kráčí pro šesté vítězství nad Vítkovicemi v řadě, pokud počítáme i minulou sezonu. Teď je palba od Bernovského, od modré čáry, ale ta rána neprojela až na branku, neprolétla, protože byla zablokovaná. Bernovský znova na modré nahazuje stačovaný puk a končí u Frodla. Vynikající přehled teď ukázal Dominik Frodl, golman s číslem 0, netradičním to číslem na zádech, přerušuje hru svým zákrokem ve 48. minutě a je tady komerční přestávka za stavu Vítkovice Karlovy Vary 0-3.
1: Hokejistům Plzně se v poslední době v Pardubicích dařilo, vyhráli tam 3x za sebou, ale podle posledních informací od Gutwirta to úplně nevypadalo, ale třeba se na tom něco změní. O to.
2: Pardubičtí hráli přesilovou hru, teď je ta přesilová hra přerušená a to z toho důvodu, že Roman Červenka si najel mezi kruhy, vypálil a ten kotouč se tam poodrážel po tyčkách a teď je potřeba zjistit, jestli byl za brankou nebo ne. A to je úkol pro Tomáše Mejzlíka a Jiřího Ondráčka, co jsou dva hlavní sudí, kteří jsou teď skloněni u videa a prohlíží si záznam hry, jestli Pardubice povedou 3-1 nebo ne. A ta porada byla poměrně krátká, bylo to logické, protože rozhodčí o tomhle to musí mít jasno samozřejmě okamžitě, takže uvidíme, jaký bude stav, jestli Pardubice stále povedou jenom o jeden gól, anebo už to bude o góly dva. Takže teď vyhlášení od hlavního sudího. A je to gól, Pardubice vedou 3-1, využívají druhou přesilovou hru. Úspěšným střelcem Roman Červenka, který znovu v dalším zápasu jenom ukazuje svoje kvality. Christoph Lalancet odjíždí z trestné lavice, trestno byl zkrácený, Pardubice vedou nad Plzní 3-1, přestože 0-1 prohrávali. Tak teď už je to o dva góly, 2 minuty a 19 sekund před koncem druhé třetiny po druhé úspěšné využité přesilové hře 3-1 pro Pardubice.
1: To říká Ota Gutwirt, kterého můžete slyšet až do samotného závěru utkání v mobilní aplikaci Můj rozhlas na webu irozhlas.cz nebo na webových stránkách radiožurnalsport.cz. Tam najdete ostatně všechny zápasy Tip Sport Extraligy i fotbalové šance ligy, ale my zůstáváme na hokej. Liberec Olomouc, František Kuna.
5: 3 minuty před koncem druhé třetiny vede Liberec nad Olomoucí 2-0. Trefili se Petrovský a Filipy v přesilovce, využili za 8 sekund. Od té doby Liberec v podstatě vládne tomu zápasu. Opticky to vypadá jako přesilovka 5-5, ale opravdu je to tak, protože byť tenhle termín neexistuje a nedává smysl, tak se hraje v podstatě na jednu branku. Teď možná malá výjimka, a to průnik po pravém mantinelu od Vitoucha do útočného pásma a ještě náznak šance pro Kose, který ale přišel o kotouč na útočné modré a musí zase dozadu. Protože Filipy už nahazuje za olomouckou obranu. Ondrušek je u kotouče první, ale přichází puk v souboji s Faškoru Dášem. Další nedohoda hostů a Vlach má puk u pravého mantinelu. Přibrzdil, na modré čáře udržel třetinu Kachlíř, který dává za branku, kam napadá zase Procházka a má víc sil než Ondrušek, ale ne víc než Rutar, který osvobodil olomoucké z obraného pásma. 2:20 je čas, který zbývá do konce druhé třetiny. Liberec vede nad Olomoucí 2:0 a domácí jdou znovu dopředu. Zile posouvá doleva na Vlacha do útočného pásma. Křižný pas před branku. Ještě to Janca zkoušel zadovkou najít parťáky, ale nepovedlo se a je tu další olomoucké vyhození na zakázané uvolnění. 2:05 před koncem druhé třetiny. Olomouc nesmí střídat, ale větším problémem pro tým z Hané je to, že prohrává tady v Liberci aktuálně 0:2.
7: S mikrofonem za hokejem.
1: S tímto naším pořadem v 19 hodin 28 minut míříme do Vítkovic na zápas s Karlovými Vary. Slovo má Lukáš Kaleta.
8: Karlovy Vary vedou ve Vítkovicích nadále 3:0 i 10 minut před koncem základní hrací doby. Nelis teď vystřelil a lapačka Frodla zasahuje. Dominik Frodl výborně zachytil pokus ze střední vzdálenosti. Předtím vychytal Jetmena, taky vychytal Hladoníka. Oba dva střelci, které jsem zmínil jako poslední, tak byli sami před brankářem, ale pokaždé jejich pokusy skončily z bezprostřední blízkosti ve výstroji Dominika Frodla, golmana, který zatím stále drží čisté konto a pokud dobře počítám, tak už ho drží 147 minut a 54 sekund. A teď další střela, kterou Frodl lapil a bylo to proti pokusu Pavelky. Frodl, připomeňme, vynuloval pražskou Spartu v minulém kole a naposledy dostal gól ve druhé třetině proti českým Budějovicím.
1: Takže zatím je to jednoznačné ve Vítkovicích, ty prohrávají s Karlovými Vary 0-3. O jeden gól dramatičtější můžeme říct, že to je na východě Čech, protože Dynamo Pardubice vedlo 3-1 nad Plzní. Třeba se na tom bude něco měnit v dalším vstupu Oty Gutwirta.
2: Už jenom 8 sekund zbývá do konce druhé třetiny. Žemlička tam teď nahazoval kotouč na Vile Petmena, ten ale nedokázal zachytit a je tam Stránský, který má puk na své hokejce a to je taky všechno, co se ve druhé třetině stane. Zatímco po první třetině to bylo gólově velmi chudý zápas, tak v té druhé se to z góly trochu rozjelo. Pardubičtí 0-1 prohrávali, ale nakonec po 40 minutách i díky využitým dvěma přesilovým hrám vedou nad Plzní 3-1.
1: Pojďme na Radiožurnálu Sport připomenout, že po dvou třetinách je to také v Kladně a v Brně. Rytíři Kladno vedou nad Hradcem Králové 3-2. To brněnská Kometa prohrává s Mladou Boleslaví 1-2 a už známe také jeden konečný výsledek. Třinec zdolal Litvínov 3-2.
6: Radiožurnál Sport.
7: Všechny výsledky na jednom místě.
1: A v příštích sekundách možná přidáme další průběžný výsledek po dvou 20-minutovkách. Liberec hostí Olomouc a jak to vypadá, to se dozvíme od Františka Kuny.
5: Vypadá to bídně s olomouckými hokejisty, kteří prohrávají v Liberci 0-2. Ale v závěru druhé třetiny, přesně 30 sekund před jejím koncem, mají k dispozici početní výhodu. Protože přeci jen to nešlo úplně celé vydržet a udržet. Bratři Větouchové byli aktivní v útočném pásmu, pak musel tak trochu faulovat Radan Lenz, ale zas tak trochu to nebylo, rozhodčí to viděli a začíná liberecké oslabení tím, že Pytlík po vyhraném buli vyvezl kotouč k červené, udělal oblouk zpátky, přihrál přes beky a Šimek teď lobuje za olomouckou obranu a posledních 15 sekund. To je čas, který zbývá do konce druhé třetiny a olomoučtí hrají sice přesilovku, ale bez puku. Zbavili se ho, mají ho domácí. Šimek se ještě podívá na kostku nad ledem a 8 sekund před koncem pošle puk před sebe, kde je Faško Rudáš. Tak teď ve čtyřech liberečtí rozebrali olomouckou pětici. Končí druhá třetina, v ní Liberec dal 2 góly, Petrovský a Filipy se trefili a na začátku třetí třetiny bude mít Olomouc, která v Liberci prohrává 0-2, k dispozici přesilovku a ta bude trvat ještě minutu a půl.
1: Trocha fotbalu na Radiožurnálu Sport. Dukla Praha hraje ve třetím kole MOL Cupu s Jabloncem a prohrává v 77. minutě stále po penaltě Java 0-1. Můžeme přidat jeden konečný výsledek dnešního programu Ligy národů v lize C. Kazachstán podlehl Moldavsku 1-2. Večer proti sobě nastoupí třeba Faerské ostrovy se Slovenskem nebo Francie s Itálií. Teď Kypr vede nad Arménií 2-0 v 75. minutě a 0-2 je to mezi Lotyšskem a Černou Horou v minutě 74. Teď opět hokej Vítkovice, Karlovy Vary, slovo má Lukáš Kaleta.
8: Karlovarští hokejisté jsou v útočném pásmu, vedou 3-0, 8,5 minuty před koncem základní hrací doby. Teď sice zlomil hůl Kočí svou střelou od modré, ale nemusí o to mrzet, protože Mamčic to má připravené, dává pod sebe a velká šance, do které se dostal Minárik, to vypadá. Jeho střela z telemarku mezi kruhy byla nebezpečná, ale Dominik Rakovina ji lapil a tak se po jeho zákroku přeruší hra. Respektive už se přerušilo a vázovat se bude před golmanem Vítkovic. Vítkovice prohrávají 0-3. Vlastně ten náskok si hosté vytvořili už v průběhu první a druhé třetiny. V tom posledním dějství jsou karlovarští trošku pasivnější, byť vstup měli dobrý, ale Vítkovice, přestože mají šance a mohli klidně gól nebo dva dát, tak ztroskotávají na skvělém Dominiku Frodlovi v bráně Karlových Varů. V tuto chvíli je to Fasner, který přihrává Hrybíkovi do brankoviště, ale domácí asistent kapitána byl krytý a tak se puku zmocnil Tomek, jenže karlovarský útočník o něj přichází a vítkovičtí hokejisté jdou dopředu, jenže dlouho to neplatí, protože Mamčic zachytil jejich přihrávku. Ještě 7 minut a 45 sekund do konce, teď Krivošík sestřelil ve středu pole Vojtěcha Váňu, ale bylo to čisté, hit to byl ukázkový a zároveň se vylučovat tím pádem nebude. Vítkovicím by asi pomohla nějaká přesilovka, aby se dostali do většího tlaku, protože při hře 5-5 se tolik šancí úplně nerodí na domácí straně, ale to stejně platí i pro hosty, kteří...
1: Hezký večer přejeme teď také posluchačům Radiožurnálu, které zajímá hokejová extraliga. Známe první konečný výsledek. Třinec porazil Litvínov 3-2. Jak hrají Vítkovice s Karlovými Vary, ví Lukáš Kaleta.
8: Vítkovice prohrávají s karlovarskou energií 0-3, necelých 7 minut před koncem základní hrací doby. Ota Gutfirt sleduje utkání Pardubic a Plzně.
2: Po druhé třetině vedou Pardubice nad Plzní poměrem 3-1. Teď Kladno, Hradec Králové a Petr Kadeřábek.
9: Po druhé třetině jsou tady na tom také lépe domácí. Kladno vede nad Hradcem Králové 3-2. Kometa hostí Mladou Boleslav, slovo má David Nekvinda.
0: Taky po dvou třetinách Brno Mladá Boleslav 1-2. Liberec hraje s Olomoucí a u toho je František Kuna.
5: Po dvou třetinách vedou Bílí Tygři nad Olomoucí 2-0. Z Liberce František Kuna, Radiožurnál.
1: Přímé přenosy všech zápasů najdete třeba na webu irozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Na Radiožurnálu Sport bude pokračovat pořad s mikrofonem za hokejem. Posluchače Radiožurnálu budeme znovu informovat přibližně za čtvrt hodinu.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
1: Je 19 hodin a 35 minut a máme to opravdu znovu jednoduché na Radiožurnálu Sport, protože je živo jen na jednom kluzišti a případně v hledišti Vítkovice, Karlovy Vary, Lukáš Kaleta.
8: 55. minuta se hraje tady v Ostravě, Vítkovice prohrávají 0-3 s karlovarskou energií, Kňažko teď kličkuje útočným pásmem, objíždí branku, přihrává pod sebe a puk končí mimo branku, protože Nelis byl tísněný v zakončení a tak nemohl vystřelit přesně, ale Vítkovice teď mačkají Karlovy Vary, další bomba, Frodo vyráží backendem, ještě dorážka vedle, Jetman nedokázal puk doklepnout po tvrdé ráně od modré Holenda, takže dva zahraniční borci teď byli opět blízko změny stavu, možné korekci skóre, ale nestalo se, protože Dominik Frodl chytá zkrátka famózně, navíc obránci mu pomáhají tím, že odklízejí útočníky z cesty a tak má golman výhled na většinu těch pokusů. I když ten poslední, kdy dorážel Nelis s Jetmanem, kteří tam ještě byli před brankou, tak to nebyl rozhodně žádný rutinérský zákrok. Teď Šír v útočném pásmu, což je vítkovický útočník, přihrává Demlovi svému obránci. Deml vrací doleva na Šíra, už běží 56. minuta. Karlovy Vary nadále vedou ve Vítkovicích 3-0. A teď Pavelkovi přeskočil puk hokejku na modré čáře. Pavelka se znova ale dostává do pásma, přihrává Hryvíkovi, ale toho dobře ubránil obránce Tobias Winberg a ten přihrává Šťastnému. Šťastný jednoduše nahazuje na golmana Hrachovinu a jede střídat, stejně jako celá karlovarská lajna. 4,5 minuty do konce, Vítkovice prohrávají s energií 0-3. Góly padly v první a druhé třetině. Nejprve to bylo 0-1 po prvním dějství, pak 0-3 po tom druhém. Nejprve se trefil obránce Mamčic a pak dvakrát po sobě, z toho jednou z přesilovky, útočník Egle. Oba dva to jsou lotyští hráči. No a teď sledujeme českého borce a tím je Hladoník, ale útočník Vítkovic na levém křídle selhal, protože svým solem neuspěl, no a pak dostal ještě tvrdý hit od Myšáka. To je pořádně urostlý bek, který se s ním nepáral. Takže necelé 4 minuty před koncem základní hrací doby stále platí skóre Vítkovice Karlovy Vary 0-3. Šmíman rozehrává na teč prudkým pasem na Lukošíka. Lukošík ten puk dokázal protečovat do útočného pásma, ale Karlovy Vary se tam dlouho neohřály. Vítkovičtí jsou u puku, Kalus teď pomáhá svým obráncům, je vlastně u své branky a poté přihrál neúplně dobrou přihrávku na Nelise, ten byl pod tlakem, na zádech měl obránce, ale nakonec to nějak ještě se štěstím dokázal uhrát a teď je v útočném pásmu. Kalus na ose hřiště bude pálit, trefuje pouze Jiskru, který ho dobře zablokoval. Ještě Nelis na levém křídle přihrává na modrou čáru. Kňažko ten většinou nestřílí, když může, a tohle nebyla výjimka. Ještě udělal zbytečně kličku a rozhodil se z ideální střelecké pozice, takže poté jen slabě vystřelil na lapačku Dominika Frodla, který je stále 100% a platí to i 3 minuty před koncem třetí třetiny a celého zápasu. Vítkovice Karlovy Vary 0-3 a je tady komerční přestávka.
7: Baví vás poslouchat sport? Tak o nás řekněte ostatním.
10: Jsme rádi, že jste si jako svého rozhlasového společníka vybrali Radiožurnál Sport.
11: Jsme vaše rádio. Pravidelně vás zapojujeme do vysílání. Chceme znát vaše názory nebo sportovní zážitky.
12: Oni měli góla a oni se po sebe dívali. Viděl jsi to, to bylo super.
7: A každý všední den nebo při významných událostech s námi soutěžíte o věcné ceny.
13: Tak kdo je majitelem Interu Miami?
14: A to je jednoduché.
15: Je to David Beckham.
11: Ať už v síti DAB Plus nebo na internetu.
7: Těšíme se na vás. Radiožurnál Sport.
11: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.
1: Jeden dnešní zápas 7. kola hokejové Tipsport Extraligy už nám skončil. Třinec vyhrál nad Litvínovem 3-2. Na dalších stadionech máme přestávky po dvou třetinách. Kladno vede nad Hradcem Králové 3-2, Liberec nad Olomoucí 2-0 a Pardubice nad Plzní 3-1. A už nám začala závěrečná část v Brně, kde domácí Kometa hraje s Mladou Boleslaví. Jak hraje, Davide Nekvindo?
0: Ve 43. minutě Kometa stále prohrává s Mladou Boleslaví 1-2, znamená to tedy, že domácí nevyužili přesilovku, kterou měli hned v úvodu třetí třetiny. První dvě minuty hráli početní převahu a nejenže ji nevyužili, ale zase si vlastně Kometa v té přesilovce nic moc nevytvořila. Teď už se hraje v pěti na obou stranách a Brňané se kolárem dostávají do útočného pásma, jsem chtěl říct, ale jeden z kolárových spoluhráčů přijel moc rychle modrou čáru, takže je to offside a akce Komety ve 43. minutě tak musí být zastavená, chystá se vazování ve středním pásmu.
1: Ale u toho už my nebudeme, protože se blíží k závěru zápas mezi Vítkovicemi a Karlovými Vary a proto oslovujeme Lukáše Kaletu.
8: Ještě 2,5 minuty se bude hrát tento zápas, troufnu si říci, to by museli Vítkovice dát 3 góly, aby se prodlužovalo a zatím to tak nevypadá. Stav zápasu Vítkovice Karlovy Vary 0-3, navíc teď mohl do breaku hostující hráč, byl to Šťastný, ale dostal tu přihrávku na paty, takže no, Vítkovice stejně chybují, dávají mu tutovku, Šťastný sám mezi kruhy, ale nakonec mu trvala ta střela, Beci se stihli vrátit a zablokovali ho, no a vítkovičtí hokejisté se dostávají do útočného pásma, Jetman přihrává pod sebe na Kaluse, Kalus ještě chtěl vylepšit pozici na Nelise, ten ale nedokázal vystřelit. Teď je jeden z hostů leží, je to šťastný a rozhodčí nechávají ale hru pokračovat, takže Vítkovice měli takovou mini přesilovku, Nelisty takovým zápasnickým chvatem poslal k zemi Mamčice a i tak se už pískat nebude, nejspíše už rozhodčí nechtějí moc do toho zápasu vstupovat. Dokonce zbývá minuta a 30 sekund. Vítkovice prohrávají s Karlovarskou energií 0-3. Hosté teď navíc chytře vyhazují oplexisklo tak, aby to nebylo zakázané uvolnění a jedou střídat. Mezitím prostřídává také vítkovická formace a dopředu chtěl Kňažko vybídnout Hladoníka, ale Hladoník nepochopil nebo dostal těžkou přihrávku, to zase nesmí teď Hladoníka zbytečně kritizovat, protože dostal prudký pas, který byl hodně, hodně dlouhý. Poslední minuta právě v tuto chvíli začíná a vypadá to, že Dominik Frodl v karlovarské brance uhájí to čisté konto a pokud se to opravdu stane, tak bude držet neprůstřelnost už 157 minut a 54 sekund v kuse. To je opravdu skvělá vizitka pro gólmana. Hrát se teď po zakázaném uvolnění Vítkovic bude před gólmanem Dominikem Hrachovinou. Ten dnes inkasoval třikrát, takže jeho čísla rozhodně nejsou tak příznivá a oslnivá jako u jeho protějšku. Bernovský ve středu hřiště teď dostal přihrávku na paty na brusle a musel se vracet, takže nemohl jít dopředu. Puk se tak dostává až do obraného pásma Vítkovic, tam dobře forčekuje Matyáš Váňa, centr čtvrté lajny, donutil domácí k vyhození kotouče, lépe řečeno k zahození kotouče na soupeřovy hokejky. Poslední půl minuta tohoto utkání 7. kola hokejové Tipsport Extraligy mezi Vítkovicemi a Karlovými Vary. Ještě domácí zkoušejí štěstí naposledy, ale před 3000 diváků už asi žádné velké divadlo nezahrají, protože jsou s pukem v rohu. Je to toporná kombinace, která stejně končí ztrátou a Lukošik vyváží puk posledních 7 sekund zápasu. Lukošik ještě přihrává do středního pásma Redlichovi. Ten zamete puk zpátky do obrané třetiny a je tady konec. Karlovy Vary v 7. kole vítězí ve Vítkovicích s čistým kontem 3-0. Naprosto zasloužené vítězství hostů, které korunoval svým dalším famozním výkonem brankář Dominik Frodl. Pěkný večer z Ostravy.
1: Děkujeme, můžeme ještě doplnit, že Dominik Frodl tedy má po 5 zápasech jenom 3 inkasované góly v nové sezóně hokejové Tipsport Extraligy. To je opravdu obdivuhodné. Tahle bilance, kterou jste slyšeli v 19 hodin 44 minut na Radiožurnálu Sport, kde tedy známe druhý dnešní konečný výsledek. Třinec porazil Litvínov 3-2, teď tedy Vítkovice podlehly Karlovým Varům 0-3.
6: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
1: Jdeme si pro další výsledek, bude to ale výsledek pouze průběžný z úvodu třetí třetiny. Kladno Hradec Králové, Petr Kadeřábek.
9: 42. minuta, kladenská dohrávka přesilové hry gol nepřinesla a neskoroval v oslabení ani Hradec Králové a tak platí stav, který platil po dvou třetinách. Kladno Hradec Králové 3-2, byť kladenští měli v úvodu třetí části jednu dobrou příležitost, ale obstál brankář Škormánek, těsně vytěsnil kotouč, který směřoval na jeho branku. Teď McGregor útočí po pravé straně, dostal dobrou přihrávku od Formana, ale trošku mu utekl puk pod pravou bruslí, nedokázal si svou výstrojí zpracovat kotouč do jízdy a tak může hrát Hradec Králové, ale všudy přítomný v obraném prásmu je dnes Kanaďan Griffin Mendel, který v obrané dvojici s Jeremym Blainem si přihrávají na obraných kruzích. Blain udělal ještě takovou otočku před dotírajícími hradeckými hokejisty, byl to Radovan Pavlík, který už odjel na hráčskou lavici a tak teď sleduje, jak jeho spoluhráči se snaží zastavit pronikajícího se Bareše, ten ale už tam projel po levé straně do útočného pásma, zastavil pro Ryšavého, ten posouvá na Tomka, ten po modré čáře zleva doprava na Pietronera, na hození před branku, tam je ještě Lisler, kotouč poskakuje po brankovišti, ale nakonec jej dokázal Peret dostat do bezpečí, alespoň do rohu kluziště. Tam hraje Pilař, který posouvá na Kocha, Anders Koch, ale nepřihrál přesně a Lisler ještě udrží útočné pásmo Barešové, ale přeskočil kotouč hůl a tak může hrát Miškář, který je tam sice se dvěma kladenskými hráči na zádech, ale obstál Miškář vratář už přihrává svému spoluhráči, kterým je Jordan Pere, který protečoval puk do útočného pásma, jenže rychlejší než radil byl v tuto chvíli. Nikolas Hlava sebral puk, svému protihráči dal Odetovi, ten vypálil, jeho rána pleskla o zadní mantinel, zachytil kotoučiště u levého mantinelu Kempný, ale nedokázal přihrát a taky tady protiútok, který vede radil. Dává na Kouta, ten je vlevo v útočném pásmu, nahodil kotouč na boční síťku kladenské branky a pak už se nedostal k dorážce, tak může hrát Kempný, kombinuje s Houtkem, jeho kolmice nebyla přesná a to vůbec ne. Marciovi letěla tak metr od hola, je z toho jasné zakázané uvolnění. Hra se tak znovu přestěhuje za stavu 3-2 ve 44. minutě do obraného pásma kladenských rytířů. Dominik Pavlák se občerstvil.
1: No ale na Radiožurnálu Sport mezi tím změníme stadion, vracíme se do Brna na tamní Kometu a taky na Mladou Boleslav. A za kým? Za Davidem Nekvindou.
0: Necelých 14 minut do konce základní hrací doby Mladá Boleslav vede v Brně těsně 2-1. Všechny góly padly ve druhé třetině, aspoň tedy prozatím. Kometa měla ve třetí třetině dvě přesilovky, ale v nich si nevytvořila, dá se říct, vůbec nic. Hraje se teď ve středním pásmu a puk má mladoboleslavský obránce Kubíček. Zatím si rozmýšlí, komu přihraje. Je to k levému mantinelu Moravcovi, ten chtěl poslat dopředu Fošta, ale přihrávka šla na brusle, takže se Foštovi nepodařilo ten puk zpracovat, ale dobré napadání mladoboleslavských teď vede k tomu, že se ještě chvíli udrželi v útočném pásmu, Kubíček vystřelil od mantinelu, trefil ale jenom vzdálenější roh kluziště, ne branku, a puk pak opustil útočné pásmo hostujícího týmu, který ale má dál puk na hokejkách, jenom ho musí teď dostat ven z obrané třetiny, což nakonec Moravec udělal tak, že odevzdal do středního pásma Kučeříkovi, Kučeřík nahodil za mladoboleslavskou branku a Kometě se nepodaří usadit v útočném pásmu. Je tu naopak protiútok hostujícího mužstva po levém křídle. Snažil se Jendrič zautočit, ale vrátil se s ním Kučeřík a nepustil ho do zakončení 12 minut a 28 sekund. To je čas, který teď zbývá do konce základní hrací doby, když Kometa Brno doma stále prohrává s Mladou Boleslaví 1-2 a sice hraje s pukem, ale zatím jenom ve vlastním obraném pásmu, takže se musí dostat směrem od branky své k té, kterou brání golman Mladé Boleslavy Dominik Furch, ale nepřešli teď domácí přes střední pásmo. Gardoň dobře získal puk pro Mladou Boleslav a je z toho zajímavé otočení. Gavar se ten zajel za branku a chtěl pak rychle strhnout puk k bližší tyči, ale domácí golman Rabčan se stihl přesunout, přečetl ten záměr, přerušil hru a je tu zase drobná šarvátka, ale vypadá to, že v přerušené hře nebude rozhodčí nikoho vylučovat, hráči už jdou od sebe a všichni míří na střídačku, protože je tu 12 minut a jednu sekundu k tomu před koncem třetí třetiny komerční přestávka, takže chvíle sklidnění v momentě, kdy tedy Kometa Brno doma těsně prohrává s Mladou Boleslaví 1-2.
1: Když... A to konkrétně v 8. minutě třetí třetiny.
7: S mikrofonem za hokejem.
1: A s tímhle pořadem teď míříme na východ Čech, Dynamo Pardubice, Indiáni Plzeň, nebo respektive Škoda Plzeň. Ota Gutwirth u mikrofonu.
2: Odehráno 8 sekund z třetí třetiny, zatím Pardubice vedou nad Plzní o dva góly, poměrem 3-1, pomohli si dvěma přesilovými hrami. Teď na kotouči, hostující celek Malák tam zaváží puk, ale ten se zastavil ve středním pásmu, a tak se pro něj plzeňští musí vrátit. McPherson je tam na kotouči u svého vlastního gólmana, napadá tam Červenka, autor dvou gólů, Rohlík se tam natahoval po kotouči, ale nedosáhl na ně, je z toho zakázané uvolnění. Plzeňského celku, to znamená, že hra se znovu stěhuje před gólmana Nika Malíka, který odchytává zatím velmi dobrý zápas, ale na ty tři rány, které proti němu šly a skončily v jeho síti, tak s těmi asi těžko mohl něco vymýšlet. Vazování teď po jeho levé ruce odehraných 33 sekund.
1: Na chvíli opustíme Pardubice a vybereme si třeba zápas mezi Kladnem a Hradcem Králové, a tedy reportéra Petra Kadeřábka.
9: 14 minut, 14 sekund zbývá odehrát třetí třetiny, Kladno vede 3-2 a teď hraje přesilovou hru Lisler v útočné pásmu před malou chvílí, ale unikl kladenské obraně a pětici kladenských v oslabení Radovan Pavlík, ale nepřekonal brankáře Pavláta, tak kombinuje Kladno, Lisler, rychlá přihrávka, ale Bareš to ještě chtěl vyšperkovat pro Přikryla, z osy hřiště posouval kotouč na obsazeného Přikryla, no a pak se podařilo moudrému vyhodit kotouč do mu vyhodit kotouč do bezpečí, teď ale už odet, zaváží puk znovu do útočného pásma, nahodil do rohu kluziště, Marcel bude první u puku, nakonec posouvá na Pietronera, ten je na modré čáře, po ose hřiště vede kotouč doprava, posouvá na Klímu, rychlá kombinace, Marcel se snažil vytočit spoza branky přední, ale tam byl přitisknut Vukojevičem a
1: Dobrý večer, je tady další společný vstup pro posluchače Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Dozvíme se průběžné výsledky zápasů 7. kola hokejové Tipsport Extraligy, nejdřív z duelu Pardubice Plzeň od Oty Gutwirta.
2: 42. minuta zápasu a druhá plzeňská radost poté, co tady Simon dokázal předvést parádní solovou akci, potáhl si kotouč sám do útočného pásma po pravé straně, potom udělal zasekávačku na střed hřiště, vystřelil a propadl Mokoma Subena, takže Plzeň prohrává už jenom o gol, poměrem 2-3. Teď Kladno, Hradec Králové a Petr Kadeřábek.
9: 3-2 to je tady také, ale z pohledu domácích Kladno vede ve 47. minutě 3-2 rozdílovým střelcem, zatím je Přikryl, který skoroval jako jediný ve druhé třetině. Pojďme na utkání mezi brněnskou Kometou a Mladou Boleslaví, které sleduje David Nekvinda.
0: Hraje se 50. minuta zápasu a Kometa Brno doma prohrává s Mladou Boleslaví 1-2. Všechny góly padly ve druhé třetině zápasu. Liberec hostí Olomouc, u toho je František Kuna.
5: Konec 42. minuty zápasu, Liberec vede nad Olomoucí 2-0. Na začátku třetí třetiny olomoučtí nevyužili početní výhodu, možná i proto, že obránce Freibergs dvakrát zakopl. Z Liberce František Kuna, Radiožurnál.
1: Přidám ještě dva konečné výsledky.
5: Odehráno přesně 2:40 minut.
1: Třinec Litvínov 3-2 a Vítkovice Karlovy Vary 0-3. To je zatím všechno pro posluchače Radiožurnálu z Radiožurnálu Sport. Vám přejeme krásný pátek.
14: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
1: V 19 hodin a 53 minut na Radiožurnálu Sport se vracíme na hokejové stadiony. Teď do Brna na Kometu a Mladou Boleslav za Davidem Nekvindou.
0: 10 minut a 9 sekund, to je čas, který mají brněnští hokejisté na to, aby získali v tomto zápase nějaký bod, protože s Mladou Boleslaví stále prohrávají. 1-2 na domácím ledě, teď vhazování v obraném pásmu Komety a domácím se podařilo získat puk. Zdá se, že dostanou ten kotouč i do útočného pásma, jenomže zase je to jenom nahození, u kterého je jako první mladoboleslavský obránce Pavlík, ale hosté jsou teď pod tlakem při rozehrávce ve vlastní obraném pásmu. Nakonec se jim však daří dostat puk aspoň mezi modré čáry, což jim teď stačí, hosté střídají, Kometa se snaží vrátit do útočné třetiny. Kusko u levého mantinelu v souboji s Budíkem, přijeli tam už i další hráči, je to přetahovaná a budou to zase mladoboleslavští, konkrétně Pavlík, kteří ten puk dokážou vyhodit, ale tentokrát na zakázané uvolnění, takže Pavlík, který chtěl pak zamířit rovnou na střídačku, tak se musí vrátit na led, rozhodčí ho nepustí, aby si odpočinul po zakázaném uvolnění, samozřejmě přichází ten trest v podobě, že tým, který se ho dopustil, nemůže střídat. 9 minut 31 sekund, čas zbývající do konce základní hrací doby, stále 1-2.
1: To nejpodstatnější nám teď nabídl David Nekvinda na Radiožurnálu Sport. Pokud si nechcete nechat uniknout ani sekundu ze zbytku tohoto duelu, tak si najděte přímý přenos na webu irozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Teď jdeme do Pardubic na Plzeň, Ota Gutwirt se hlásí.
2: 15 minut 55 sekund do konce třetí třetiny, 3-2, vedou Pardubice nad Plzní, Pardubice v útočné třetině. Smejkal společně s Tomáškem se tam snaží zabojovat o kotouč, ale Rohlík ho dokázal vyndat do středního pásma, Lancet dojíždí ten puk, ale počká na dostřídání spoluhráčů, respektive vystřídání a stahuje ten kotouč za svoji branku. Pardubice o dva góly vedli při vstupu do třetí třetiny, ale Dominik Simon a hezkou solovou akcí po pravé straně a následnou střelou ze středu se postaral o snížení. Na rozdíl jednoho gólu teď by tam mohla přijít ještě další příležitost plzeňský, ale nakonec Chromiak pál na ta horní tyč. Poté, co Strnad nejdříve střílel, tu jeho ránu dokázal Suven zlikvidovat a odražený kotel Chromiak už nenasměroval mezi tři tyče. Filip ale pokračuje v útočné akci plzeňského celku. Nahození před brankou na prudkou teč stále nepřichází. Chromiak znovu pálí, kotel stále volný, ale Pardubiští už dokázali ten puk posunout směrem dopředu, ale Vondráček už se do šance v útočné třetině nedostal. Dostoupili ho dva plzeňští hráči. Takže ve 46. minutě platí, že Pardubice vedou nad Plzní poměrem 3-2. Střídání na obou dvou stranách. Malák si teď přebírá kotouč, lejel za červenou čáru a nahodil do útočné třetiny, jako by to nebylo zakázané uvolnění. Mikopetména dojel puk na pravé straně, ale moc dlouho mu ho Pardubičtí nenechali. Nekperson teď musí couvat proti Válkovi, ten nahazuje za plzeňskou brankou, kde byl jako první Malík. Vyhodil ten kotouč a už zase mohou dopředu zamířit Hostek, konkrétně Žemlička, který ale puk přišel, nepomohl ani teplý v útočné třetině. Takže Sobotka na červené čáře zastavuje. Posunul na Válka, ten v souboji u mantinelu s Malákem padá, tohle faul rozhodně nebyl, když by si to diváci přáli. McPherson kombinace se Žemličkou za vlastní brankou a plzeňští rozjíždí další útok. Teplý ale teď nevěděl o hráči, kterého má za sebou, takže nemohl pokračovat v útočné třetině směrem dopředu. A přišel ten kotouč. Ale oni to nemusí.
1: Pardubice Plzeň tedy 3-2, hraje se 6. minuta třetí třetiny. Před chvílí David Nekvinda mluvil o tom, kolik času zbývá brněnské Kometě na vyrovnání proti Mladé Boleslavi. A možná to byla do jisté míry předtucha. Davide, můžeš to rozvést.
0: 2-2, takový je teď stav v Brně, 9 minut a 3 sekundy před koncem základní hrací doby. Hynek Zohorna srovnal skóre utkání. Bylo to po situaci, kdy Libor Zábranský vystřelil od modré čáry, trefil klubko těl, které bylo mezi ním a brankou, ale puk se odrazil tak příhodně pro Hynka Zohornu, že ho dostal přímo proti hokejce, byl trochu napravo od branky, ale pár metrů před ní, a to už se Dominik Furch, který toho hodně chytil v tomto zápase, nestihl přemístit, ale na druhé straně teď šance zase hostů vrátit se do vedení po vhazování v útočném pásmu. Vlastně podobná situace, sražená střela, kterou se snažil dorazit Tomáš Fost, jenomže nebyl až v tak dobré pozici jako před okamžikem Hynek Zohorna a trefil připraveného Eugena Rabčana, tedy domácího golmana, a tak necelých 9 minut před koncem třetí třetiny je hra znovu přerušená za stavu 2-2 a bude to delší.
1: Hodně dramatické chvilky v Brně, třeba se teď sklidníme v Liberci, kam dorazili z Olomouce k tamní Kohouti, a také z Prahy František Kuna.
5: 47. minuta zápasu, Liberec dál vede nad Olomoucí 2-0. Teď obránce Olomouce Gevíze motá puk v pravém rohu, ale upadl v souboji s Šimkem. Ještě se tam do toho zamotal jeden z rozhodčích. Nakonec udrželi zásluhou Berglunda hosté pásmo, ale netrvalo to dlouho. Olomoučtí v tomhle zápase byli aktivní nějakých 5 minut a teď zhruba podobnou část zápasu ve třetí třetině, ale bez výrazných gólových příležitostí, a tak jsou góly Petrovského a Filipyho z přesilovky poměrně zasloužené. Teď nahození spoza branky mělo překvapit golmana Cichoně, který dnes si tedy zachytal výrazně. Stav 2-0 platí dál i v 57. minutě zápasu, kdy se jde uklízet ledová plocha, a Cichoně velmi rád, že ten kotouč spod jeho výstroje nikdo nevydoloval, protože ta přihrávka byla prudká spoza branky a zavánělo to dorážkou. 2-0 pro Liberec tedy platí dál v zápase s Olomoucí, což by znamenalo, že by Liberečtí mohli poslat Olomouc na poslední místo tabulky po dnešním programu.
1: Hraje se konkrétně 7. minuta třetí třetiny, u úklidu ledové plochy asistovat nemusíme, raději budeme u hry, snad se nám to poštěstí. Nakladně, kam dorazili hokejisté Hradce Králové, a na místě je také reportér Radiožurnálu Sport Petr Kadeřábek.
9: Budu tady ještě minimálně 8,5 minuty, tolik zbývá totiž odehrát do konce základní hrací doby. Kladno stále vede nad Hradcem Králové rozdílem jediné branky 3-2. Teď má možnost ještě navýšit své vedení, jenže Forman nedokázal obhodit modrého, a taky tady protiútok, který vede McCormack. Dává pod sebe už útočné pásmo napravo Miškářovi. Ten neprocedil puk přes Jeremyho Blaina a následně narazil do branky. Ta se dostala mimo své postavení a tak se bude vhazovat v útočném pásmu Hradce Králové, který má s přibývajícími minutami rozhodně více. času kotouč na svých holích a dostane se i do nějakého toho zakončení. Dominik Pavlák před malou chvílí čelil výtečnému průniku Vukojeviče. Kanadský bek Hradce Králové projel z vlastní obrané třetiny mezi kladenskými jako mezi slalomovými brankami. Dostal se až na zakončení z levého kruhu, ale proti jeho pokusu si povyjel Dominik Pavlák a lapil kotouč mezi ruku a plastron a tak udržel zatím vedení Kladna, které je stále tedy jednogólové na konci 52. minuty. Kladno Hradec Králové 3-2.
1: Děkujeme za tyhle informace Petru Kadeřábkovi. Pro další míříme do Pardubic, kam dorazila Plzeň za Otougu Twirtem.
2: Plzeň v útočné třetině před malou chvílí příležitost pro Niko Petmana, jenže ten kotouč jenom doklouzal k Malcolmovi Subenovi, pardubickému Koumanovi, který si ho přitáhl tou svou širokou holí a nakonec skryl levou rukou, ve které má lapačku, takže vazování teď po jeho pravé ruce, znovu tedy v útočné třetině. Hostujícího celku Ville Petman v souboji proti Sobotkovi úspěšný, nahození, které mířilo mezi Subenovi Betony, ale si pardubický golman Hravě dokázal poradit teď za pardubickou brankou, kde se ho snaží vydolovat Gazda společně s Miklišem, tato dvojice obránců pardubického celku, a teď tam přišlo podražení, ale rozhodčí na to nereagují. Skoro bych řekl, že to byl faul na jednoho z plzeňských hráčů, ale sudí to tak nevyhodnotili. Na ledě a tak se pokračuje dál ve hře 5-5, tentokrát ve středním pásmu. Za stavu 3-2 pro Pardubice. Element tam najíždí s Ondráčkem. Ondráček dostává příležitost, ale nakonec to byl možná Mereško, který mu tam vložil hůl na poslední chvíli do té střely a ta se zvedla až do té ochranné sítě. 11 minut a 41 sekund před koncem třetí třetiny, kdy Pardubice vedou nad Plzní poměrem 3-2.
1: To říká Ota Gutwirth, co řekne reportér zápasu Kometa Brno BK Mladá Boleslav David Nekvinda.
0: 6 minut a 40 sekund před koncem třetí třetiny, stav 2-2, a teď hodně zhluboka oddechuje domácí golman Eugen Rabčan, protože Mladá Boleslav si vytvořila velký tlak a hrála stylem dostanu puk, vystřelím ho na branku, ty kotouče teď létaly, nebo jeden kotouč několikrát letěl těsně okolo domácího golmana, ten musel ze strany na stranu, ale nakonec puk skončil v ochranné síti, takže přerušená hra, Rabčan si mohl trošku odfrknout a teď sleduje to, jak jeho spoluhráči zvládli vhazování v obraném pásmu a zbořil zavádění. Puk do útočné třetiny po pravé straně. Chtěl zpoza branky přihrát před branku, jenomže trefil jenom zadní oblouk brankové konstrukce, takže z toho nebylo pokračování útočné akce Komety, aspoň ne nějaké přímé, ale Brňané ještě drží puk v útočné třetině, i když teď je to jenom u mantinelů takový ten klasický boj a zdá se, že Zámorský získá kotouč pro hosty z Mladé Boleslavy, nahození aspoň do středního.

0: Řábek.
1: Úplně stejně, 53. minuta, Kladno, Hradec Králové, 3-2, duel Kometa Mladá Boleslav a David Nekvinda.
2: 55. minuta zápasu Kometa Brno Mladá Boleslav 2-2, Liberec hostí Olomouc, je u toho František Kuna.
3: Do konce třetí třetiny zbývá odhrát 11 minut, Liberec vede nad Olomoucí 2-0. Z Liberce František Kuna, Radiožurnál.
4: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.
5: Pojďme přidat fotbalové výsledky, protože hráči Jablonce slaví postup do osmifinále domácího poháru nebo MOL Cupu. Jak chcete, rozhodl o tom jeden jediný gól, který vstřelil v 35. minutě z pokutového kopu Lamin Javo. Můžeme přidat ještě také přípravný duel Teplic. Ty vedou nad Drážďany, což je tým z druhé německé Bundesligy. 2-0 hraje se na 2x60 minut, teď aktuálně se hraje 40. minuta druhé půle a Teplice vedou po gólech Federleho a Harušťáka 2-0. Známe teď už dokonce tři výsledky z Ligy národů, což je soutěž reprezentačních týmů. Kazachstán podlehl Moldavsku 1-2, Lotyšsko Černé hoře také 1-2, Kypr ten vyhrál nad Arménií 2-0. Ve 20:45 začnou další zápasy, bude jich celkem 7, mezi nimi třeba Faerské ostrovy Slovensko nebo hodně očekávaný duel dvou velmi úspěšných reprezentací Francie a Itálie.
4: Radiožurnál Sport.
6: Jediná sportovní stanice v Česku.
5: Ale teď se pojďme zase věnovat hokejovým zápasům. Tipsport Extraligy vybíráme Kladno Hradec Králové. Reportér Petr Kadeřábek má slovo.
1: 3-3 je nový stav, píše se 54. minuta tohoto utkání a při své druhé šanci v zápase se dokázal prosadit Vukojevič. Tentokrát to nebylo po solu kanadského obránce, ale bylo to po velmi hezké kombinaci celé té pětice, která byla na ledě. Na konci byl právě Vukojevič, který dostal parádní přihrávku od Radovana Pavlíka od levého mantinelu. On si najel po ose hřiště a neměl problém dopravit kotouč za Dominika Pavláta. Tento měl naopak velmi složité, protože Vukojevič střílel z velké rychlosti a Hradec Králové tak získává ocenění za snahu ve třetí části. Je ve třetí třetině východočeský celek výrazně lepší a výrazně střelecky aktivnější. Kladno bude muset cestě za body také výrazně přidat teď na pohybu i v kombinaci a zejména pobytu v útočném pásmu. Teď tak Kladno činí. Forman v rohu kluziště nahazuje za branku, dere se za kotoučem, získal jej, přejíždí do levého mantinelu. Vechormek stojí před brankou a dostával tam přihrávku, jenže ve chvíli, kdy prolétal kotouč, tak nová akvizice Kladna měla hokejku nad ledem a tou se prostě jen málo kdy dá gol. A tak v 55. minutě stále teď platí nový stav, Kladno Hradec Králové 3-3 a Kladno...
5: Vyrovnané to naposledy bylo také na zápase mezi Brnem a Mladou Boleslaví, platí to stále, ptáme se Davida Nekvindy.
2: Stav je vyrovnaný 2-2, 5 minut a 14 sekund před koncem třetí třetiny. Před okamžikem tady byly velké emoce, protože jsme viděli klasickou bitku se schozenými rukavicemi. Domácí obránce Luk Vitkovský ve středním pásmu tvrdě, čistě, ale podle rozhodčích a myslím si, že víceméně podle všech srazil Jana Buchteleho, tedy kapitána Mladé Boleslavy. Zákrok, jak říkám, to byl čistý, ale Vojtěch Hradec, mladoboleslavský útočník urostlý, se svého kapitána šel zastat a Vitkovského si hned tedy vytáhl. No a byl z toho tedy, jak jsem říkal, pěstný souboj, ve kterém vyhrál Luk Vitkovský, dostal soupeře na led, takže si pak užil aplaus brněnských tribun. Oba hráči teď už sedí na trestné, dostali 5minutové tresty za bitku, ty se tady vzájemně vykrátili a hraje se dál v pěti na obou stranách. Mladá Boleslav před okamžikem a teď už se hraje necelých 5 minut do konce základní hrací doby, mohla jít do vedení Grieger, ale když dorážel zblízka, tak trefil backendem jenom tyčku, to je pak hodně děkoval domácí brankář Rabčan. Ten už ale zase musí být připravený, protože Mladá Boleslav je v útočném pásmu, jenomže teď zdá se k zakončení nedostane a Kometa dostává puk do střední třetiny, jenomže pak zamíří domácí hokejisté na střídačku. Kometa tedy sice puk dál drží, ale vrací se s ním za vlastní branku, kde je obránce Gulaši, čeká, až se mu nabídnou spoluhráči. 4 minuty a 20 sekund před sirénou, která ukončí základní hrací dobu, stav je ale 2-2, takže je velmi reálné, že uvidíme i něco nad rámec.
5: Stav a čas jsme od Davida Nekvindy slyšeli a jestli ho uslyšíme i na úvod dalšího vstupu, a to z duelu Pardubice-Plzeň od Otigu Twirta.
0: Plzeň právě.

0: je teď končila neúspěšnou přesilovou hru. Lukáš Sedlák naskočil z trestné lavice. Plzni se ta přesilovka vůbec nevydařila. Žádné ohrožení Mohokol Masubena tam nebylo. A tak platí 7,5 minuty před koncem třetí třetiny, že hosté stále prohrávají poměrem 2-3. Naopak velmi dobře odehraný part oslabení ze strany pardubického celku. Teď to jsou znovu hosté, konkrétně Malák na střední čáře, konkrétně na červené čáře přesně řečeno, ale puk nedokázal podržet. Rohlík tam sice napadal, ale Košťálek ho předčil a stáhl ten kotel za svoji branku a pardubičtí rozjíždí další protiútok. Hraje se 5-5. Dobrá přihrávka na Smejkala, který prodloužil McPherson, ale první za svoji brankou, napadá ho tam stranou Tomášek. Protečovaný Kotouš, který rychle změnil směr na opačnou stranu hřiště, ale nakonec je z toho zakázané uvolnění plzeňského celku, takže hra se znovu stěhuje zprava doleva z našeho pohledu. To znamená před hostujícího golmana Nika Malíka.
1: A pro nás příležitost se přestěhovat také ve vysílání pořadu s mikrofonem za hokem. Pardubice Plzeň platí 3-2 i ve 14. minutě třetí třetiny. Jaký je stav a čas platí a samozřejmě se rádi dozvíme i další informace z utkání Liberec Olomouc od Františka Kuny.
2: 8 minut před třetí sirénou Liberec vede nad Olomoucí 2-0. Hosté tady na severu Čech ale trochu přidali a hrozí nebezpečnými střelami, jenomže se domácím daří je to nějakým způsobem vždy zblokovat buď mimo branku, nebo nad ní, nebo prostě někam jinam, kde to není nebezpečné. Teď liberecký Sandberg ve středním pásmu dává chybný křižný pas, který pochopil olomoucký Berglund a přes obránce Stelu hosté začínají další útok. Navrátil se u červené, k puku nedostal a Najman ho z levé strany středního pásma nahazuje přímo na branku. Cichoň vyklepal kotouč z lapačky a mohou hosté vyvést ten puk. Štohanzl si říká o puk a jde za ním, napadá rozehrávku Zileho, ale ten poslal kotouč na tribunu a otázkou je, jestli ho někdo tečoval. Zile má sklopenou hlavu, ale míří na střídačku, rozhodčí se baví a ukazují 2 minuty pro lotyšského beka, takže 7 minut a 8 sekund před koncem třetí třetiny, když Liberec vede 2-0 nad Olomoucí po gólech Petrovského a Filipyho z přesilovky, je tu pro Olomouc dobrá šance, jak se dostat do zápasu, protože začne za malou chvíli olomoucká přesilovka. Zile už...
1: My minimálně její část, věřím, stihneme, ale pochopitelně nás zajímají i další zápasy, třeba ten mezi Kladnem a Hradcem Králové, a proto posílám štafetu Petru Kadeřábkovi.
3: 2 minuty 50 sekund zbývá odehrát ze třetí třetiny, píská se zakázané uvolnění za stavu 3-3. Kladno teď zvýšilo pohyb a chce znovu strhnout vedení na svou stranu. Připomínám, že v zápase dvakrát vedl Hradec Králové, Kladnu se podařilo nejen dvakrát vyrovnat, ale pak otočit i vývoj skóre a dlouho kladenští vedli po Přikyrově brance ze druhé třetiny. Ve třetí se ale přesně v čase 53-50 dokázal prosadit hostující obránce Vukojevič a tak je to 3-3. Teď Kladno usazeno v útočném pásmu, nahození od Houtka zpracovává u levého mantinu Marcel Vypálil, rána vyražená Škorvánkem, ale nikdo z kladenských putující kotouc o Škorvánka po ose hřiště vede nedokázal trefit a to máchli kolem puku hned dva útočníci kladenských rytířů. Teď se budou muset znovu srovnat ve středním pásmu a čekat, kam že Kempný přihraje, ten přihrává doleva, Odet projíždí do útočného pásma, jenže Marcel nevydržel muka čekání ve středním pásmu, přejel dříve za modrou čáru a tak se píská offside také z podání kladenských rytířů.
1: Snad to nejsou žádná muka poslouchat pořad s mikrofonem za hokejem na radiožurnálu Sport. Kladno Hradec Králové tedy 3-3, jak mezi Brnem a Mladou Boleslaví. Davide Nekvindo.
4: Kači. Necelé 2 minuty do konce základní hrací doby, stav v Brně stále vyrovnaný 2-2, Kometa Mladá Boleslav, takže to vypadá čím dál víc na první prodloužení v této sezóně v Brně, ale ještě mají hráči čas s tím něco udělat. Mladoboleslavští teď rozjíždějí útočnou akci, jenomže obránce Kubíček je zatím v obraném pásmu a když už to vypadalo, že se rozjede směrem vpřed, tak se zase otočil, teď už nikdo nechce udělat fatální chybu. Takže nakonec jednoduchým nahozením se hosté dostávají do útočného pásma. Závora je za brankou v souboji s Gulašim, zatím ale Závora dokáže držet puk pro Mladoboleslavské a dá ho k levému mantinelu, kam sjede obránce Moravec. Ten zase vrací za branku, takže Mladá Boleslav sice je v útočném pásmu, ale v místech, odkud se góly dávají jenom velmi těžko. Závora u pravého mantinelu dává za branku Moravcovi, ten tedy z pozice beka teď opravdu hodně ofenzivně naladěný, krouží útočným pásmem, dává Kubíčkovi na modrou čáru a puk míří ke Grigerovi na levý kruh, jeho střelu Rabčan očekával, přemístil se ke své bližší tyči a puk vyrazil, Kometa následně vyhazuje na zakázané uvolnění. Ano, bude to tak, což se teď nelíbí domácím fanouškům, protože ten puk zpomaloval a Brňanům nebo brněnským fanouškům se zdálo, že Jendrič by ho mohl dojet, ovšem rozhodčí rázně ukázali, že ne, že to bude zakázané uvolnění a taky pohlídali, aby Kometa nevystřelil.
1: Mizíme z Brna za stavu 2-2 mezi domácí Kometou a Mladou Boleslaví a plníme slib, vracíme se do Liberce za Bílými Tygry a taky Olomoucí a taky Františkem Kunou.
2: 6 minut před koncem třetí třetiny, je to stále 2-0 pro Liberec, který teď hraje v oslabení. Šimek vyvezl kotouč z obraného pásma, v klidu ho backendem vyhodil a ještě 45 sekund mají Olmoučí k dispozici při vyloučení Zileho a navrátil, projel do útočného pásma, ale puk mu zůstal pod nohama, navíc je tu offside Olomouce při přechodu do útočného pásma a tak se bude vhazovat ve střední třetině blíž liberecké brance. Velkou šanci měl v přesilovce Jakub Orsava, dostal se u pravé tyčky skoro k prázdné brance, ale Kváča takovým skokem a přiložením hokejky do střely zamezil ve skórování a dál tak drží čisté konto.
1: Omlouvám se fanouškům Liberce a Olomouce, ale my musíme do Brna na Kometu a Mladou Boleslav. Slovo má reportér David Nekvinda.
4: Asi nás čeká prodloužení, posledních 5 sekund základní hrací doby, stav je 2-2 a hraje se ve středním pásmu ještě jedno brněnské nahození, ale to je do rohu kluziště a už víc nestihne ani jeden, ani druhý tým. Zazněla sirena, která ukončila třetí třetinu, no a neukončila ale zápas, protože tedy skóre je 2-2, když Mladá Boleslav dvakrát vedla, Kometa ale dokázala dvakrát vyrovnat, body se tedy rozdělí, jakým způsobem to bude jasné, buď po prodloužení nebo po samostatných nájezdech.
1: Možná podobná slova jako David Nekvinda bude moct zvolit reportér zápasu Kladno-Hradec Králové Petr Kadeřábek.
3: Poslední 2 sekundy zbývají odehrát ze základní Hradci doby, zní sirena, která ale nekončí zápas. Po 60 minutách hraje Kladno s Hradcem Králové 3-3 a za 3 minuty začne prodloužení, které bude trvat 5 minut, jak říkal David Nekvinda. Můžeme se dočkat samozřejmě také samostatných nájezdů. Zatím tedy platí Kladno Hradec Králové 3-3. Když se podíváme,
1: těšíme se tedy minimálně na 2 prodloužení, už známe 2 konečné výsledky, Vítkovice Karlovy Vary 0-3, Třinec Litvínov 3-2 a na prodloužení to úplně nevypadá na východě Čech. Pardubice Plzeň víc už prozradí Otagu Twirt.
0: No, jistota prodloužení, že nebude, tady ještě být nemusí, protože sice před malou chvílí se tu po čtvrté roztočily červenobílé a modrobílé a modročerné a kdo ví jaké šály domácích příznivců, když Tomáš Ondráček tečoval před Malíkem puk, který zapul za jeho záda a mělo by to být 4-2, ale hostující střídačka si vzala coach challenge. Takže tady teď se hlavní sudí nejdřív s Ondráčkem a po druhé v dnešním zápasu radí u monitoru a posuzují, jestli to je už o 2 góly, anebo jestli ten stav bude stále o 1 branku 3-2.
1: Na východě Čech se tedy nehraje, jak to dopadne, to samozřejmě uslyšíte na jediném českém sportovním rádiu teď ve 20 hodin a 17 minut. Nicméně míříme na sever Čech, Liberec Olomouc, u mikrofonu František Kuna.
2: Přesně 4 minuty zbývají do konce třetí třetiny, Liberec drží vedení 2-0, ubránil oslabení, ale tlak Olomouce stoupá, byť to nejsou vyložené gólovky, kromě tedy té od Orsavy v přesilovce, kterou zastavil Kváča skokem pod nohy střelce a čistým zákrokem při střele Jakuba Orsavy. Teď právě Orsava s pukem v obraném pásmu, jenomže mu tam hokejku zablokoval Petrovský a to samé se pak stalo i v opačně. Rozhodčí vylučovat nebudou, hraje Olomouc, Gevíze vyváží kotouč. Středem obraného pásma už je u červené, dává backendovou těžkou přihrávku do pásma. Nakonec tam bude u kotouče první liberecký obránce Zeman a Zile proštouchl do rohu Rychlovskému, který nastavil zadní část těla, odrazil se od soupeře a těží z toho ve středním pásmu. Šance na přečíslení. Filipy v mezikruží pálí, Cichoň má puk v lapačce a netroufl se rozehrát, protože velmi rychle tam byl právě Tomáš Filipy, střelec branky na 2-0 pro případnou dorážku. 3 minuty a 12 sekund před koncem třetí třetiny, 2-0 pro Liberec, chvíli se hrát nebude, čas na úpravu ledové plochy a možná třeba také proto popřemýšlet pro Olomoucké, jestli nebude nutné si vzít oddechový čas, až se pak bude hrát, nebo třeba odvolat golmana Cichoně.
1: Říká František Kuna ve vysílání radiožurnálu Sport. Už je jasno v Pardubicích, zda platí čtvrtý gól domácího Dynama proti Plzni. To je otázka, kterou směřuji na Otu Gutwirta.
0: Stále není jasno, protože na ledě máme jenom dva sudí, a to jsou čárový dva hlavní, jsou stále za praxicelem. Na hlavách sluchátka stále se radí o tom, jestli Tomáš Vondráček docílil regulérního gólu a je to 4-2, anebo se Pardubičtí proti pravidlům nějakým způsobem provinili a bude to stále jenom o gól z pohledu Plzně 2-3.
1: Takže stále tak čeká. Pojďme opustit Pardubice, komerční přestávka byla v Liberci, tak třeba už by mohlo začít prodloužení v mači Kometa Brno BK Mladá Boleslav. Zkusíme to u Davida Nekvindy.
4: Prodloužení začalo právě teď, hraje se tedy 3-3, stav vyrovnaný 2-2, Zbořil sice získal puk pro Kometu, ne Ilomeky to byl, ale zlomil u toho hokejku, takže musel rychle pro Novou k střídačce, mezitím jeho spoluhráč Kusko zavezl puk do útočného pásma, vystřelil, ale to byla spíš střela pro zisk v hazování v útočném pásmu, nic nebezpečného pro Dominika Furcha. Po 12 sekundách prodloužení mladoboleslavský golman svým jistým zákrokem přerušil hru, zase drobná strkanice, tak jak je celkem zvykem v tomto utkání, ale nic závažnějšího. Ještě než se bude pokračovat, tak rozhodčí odveze tu...
1: Z jednoho prodloužení do prodloužení druhého Kladno Hradec Králové Petr Kadeřábek.
3: 4,5 minuty zbývá z prodloužení, stále se hraje za nerozhodného stavu 3-3, velkou šanci měl teď Radovan Pavlík, ale nedokázal zakončit, byť ho kladenčtí vlastně nechali dojet kotouč, který tam tak nazdař Bůh vyhodil královéhradecký obránce Koch. Teď už hraje Jergl, přejíždí do útočného pásma, dáváme Kormekovi, který je nalevo, brzdí, trojice královéhradeckých hraje zatím lépe, a Tamáši nahodil jen tak před brankáře Pavláta, ten chvilku čekal, zda si někde z jeho spoluhráčů nepřevezme od něj po kotouč, že to se nestalo. Ani přikryl, ani hlava, ani Tomek se k tomu neměli, a tak Pavlát raději přikryl puk pod svou lapačkou. Vhazovat se bude tak po jeho pravici. Máme za sebou 49 sekund prodloužení, stále se hraje za stavu 3-3. Tamáši vyhrává Buli rána, kterou vysílá McCormack na kladenskou branku, je ale sražená do zadního mantinelu, ale teď se dostanou znovu ke kotouči. Jergl obral, přikryla, Jergl brzdí u levého mantinelu, ale k němu přistoupil teď velmi důrazně Tomek a odebral mu kotouč, přenechává hlavovi, který už se hlásí o střídání, mezi tím přikryl, přejíždí do středního pásma, najíždí mu tam také.
1: Kladnohradec Králové tedy stále 3-3 v prodloužení, v Pardubicích stále není jasno, jestli platí čtvrtý gol proti Plzni, která se radovala zatím dvakrát, a tak jdeme na prodloužení duelu Kometa Brno Mladá Boleslav. David Nekvinda se hlásí.
4: Minuta a půl prodloužení za námi, stále se hraje, takže jasné, že skóre zůstává 2-2. Co teď po Budíkově střelené mladoboleslavský obránce? Nerozhodne tento zápas střelou z levého kruhu, ale domácí golman Rabčan chvíli nevěděl, kde je puk, a rozhodčí nepřerušili hru, takže tam zase vznikla strkanice, kterou už ale rozhodčí rozdělují, protože nakonec hru přerušili Rabčan.
1: Každou chvíli bychom se měli dozvědět, jak to dopadlo v Pardubicích. Dozvíme se od Oty Gutwirta.
0: Teď právě rozhodčí vyjeli na led a teď se dozvíme rezult, jestli gól platí nebo neplatí. A vzhledem k tomu ohlasu, který tady je, a pískotu a pokynu časoměřičů, znamená, že čtvrtý pardubický gól Tomáše Vondráčka neplatí, takže se čas vrací na 4 minuty a 15 sekund do konce třetí třetiny a stále platí, že Pardubice vedou jen o jednu branku 3-2, takže ta coach challenge.
1: A tak máme spoustu času se věnovat jiným zápasům, třeba tomu mezi Libercem a Olomoucí. Vyvoláváme Františka Kunu.
2: Posledních 40 sekund třetí třetiny, stále 2-0 pro Liberec, Olomouc bez gólmana, teď poslední možný tlak, ale puk se dostal do středního pásma, tam je situace 1-1, Sandberg má na zádech Matýse, backendem to zkouší, ale netrefuje branku, puk je v pravém rohu, má ho Lenz, 25 sekund do konce třetí třetiny, za olomouckou brankou Herčík posunul kotouč pro Gevízeho, už jen 18 sekund a Liberec navíc získává puk, zase jej ztrácí, Štohanzl může dopředu, nahození křížem do útočné třetiny, 12 sekund, Liberec vede o dva góly. Další vyhození, které proskotačilo do středního pásma. Liberečtí ještě možná dají gól, ne, Rychlovský už přišel o kotouč u modré poslední 2 sekundy. A tady je hotovo, Petr Kváča má čisté konto, Liberec první body na domácím ledě v nové sezóně. Olomouc touhle prohrou klesá aktuálně na poslední místo tabulky. Konečný výsledek po gólech Petrovského a Filipyho v přesilovce, oba padli ve druhé třetině, zní Liberec Olomouc 2-0. Hezký večer ze severu Čech.
1: Hezký večer na sever Čech a samozřejmě kamkoliv jinam, kde nás posloucháte. Budeme znovu se vracet na prodloužení, teď dokladna na Hradec Králové za Petrem Kadeřábkem.
3: Minuta 17 bývá odehrát z prodloužení, Odec za stavu 3-3 míchá s kotoučem v útočné pásmu, dává Mendelovi, jenže ten puk vyplaval až do pásma středního, Hradec může vystřídat, ale Odec už zaváží puk znovu do blízkosti Králové hradecké branky. Prohou kluziště ale byl později a tak může na druhou stranu spěchat Radil a s ním ještě Kevin Klíma, ten dostává přihrávku, nedostane. Tomek, ale pozor, teď bude v rozehrávce, Kevin Klíma může rozhodnout, míchá s kotoučem, Pavlát, fantasticky ještě, ale přihrávka na Kocha a Koch ještě hledal Radila u levé tyče, ten ale nedokázal usměrnit puk za bezmocného Pavláta, který v tu chvíli ležel na ledové ploše a nebyl by schopný zasáhnout. Teď Tomek objíždí, byť na něj dotírá Radil kladenskou branku, Tomek to udělal výborně, posouvá na hlavu, hlava z levého kruhu, centru ještě před branku, ale tam už Tomek neměl síly k tomu, aby tam dojel. Posledních 28 sekund prodloužení, Peret spěchá na druhou stranu, dává před sebe ještě na najíždějícího Tamášiho, ten ale nedokázal zakončit a přerušuje se Pavláci, si připisuje další zákrok, 21 sekund nás dělí od samostatných nájezdů, ale velké šance na obou stranách, všechny pochytali gólmani, jak domácí Pavlát, tak hostující Škorvánek, na jedné straně mohl domácí Forman rozjásat zaplněné tribuny, ale ten hlouček Králové hradeckých fanoušků teď už zdvihal ruce nad hlavou, když Pavlát se třepetal v brankovišti, ale Radil nedokázal překonat kladenského golmana. Už bylo znovu vhozeno a je tady možnost pro Melancona. Ten najíždí do útočného pásma poté, co před ním před chvílí vyjel z něj, tak teď už 10 sekund před třetí nebo před sedenou, která ukončí prodloužení, zajede za vlastní branku a počká na samostatné nájezdy. Ještě kousal. Ne, už se rozmysleli poslední střelu. Je tedy konec 65 minut v souboje mezi Kladnem a Hradcem Králové. Viděli jsme 6 gólů, po 3 na každé straně, v prodloužení žádný. Znamená to tedy, že o bodu navíc rozhodnou samostatné nájezdy, ale to až poté, co Rolba upraví ledovou plochu. Zatím 3-3 po prodloužení Kladno Hradec Králové.
1: A také potom, co zjistíme, co je nového v zápase mezi Pardubicemi a Plzní. Ota Gutwirt má slovo.
0: Čtvrtý gol Pardubice oslavuje se znovu a tentokrát už Pardubicím ten gol nikdo neveme. Roman Červenka zamířil do prázdné branky poté, co hosté zariskovali a zkusili hru bez gólmana. Malík byl na střídačce a Roman Červenka dostal přihrávku a metr za útočnou modrou čáru zamířil přesně, takže Pardubice 2 minuty před koncem třetí třetiny vedou nad Plzní poměrem 4-2.
1: To nám v tuto chvíli stačí, protože dramatičtější je to jinde, třeba v Brně, kde hraje Kometa proti Mladé Boleslavi. David Nekvinda.
4: Minuta a půl do konce prodloužení, stav 2-2 a Kometa je ve 3-4, protože Kristián Pospíšil upadl před hostujícím golmanem Furchem, podmetl ho, dostal 2 minuty za podrážení a tak Mladá Boleslav dohrává prodloužení v přesilovce. To se hraje v prodloužení 4-3. Hosté mají puk, Krieger střílí z mezikruží, Rabčan vyráží za branku. Minuta a 10 sekund necelých, to je čas zbývající do konce prodloužení. Kometa teď doufá, že se dostane k nájezdům, protože tedy výhodu mají hosté. Zámorský prudce pálí od modré, ale příliš vysoko, jenomže k pokuse zase dostává Grieger, takže Kometa nedokáže vyhodit. Ta trojice teď hodně pasivní, tedy trojice brněnských hráčů. Hosté si přihrávají, jenomže teď to nezvládli, ale Kusko pak nezvládl vyhodit, když měl puk na hokejce backendem, ale trefil jenom proti hráče Zámorského, jenom pak tak zakroutil hlavou. Teď už ale Silvestr Kusko se dokázal dostat do mladoboleslavské kombinace, dává puk do středního pásma a může na střídačku. Půl minuty do konce prodloužení, půl minuty od samostatných nájezdů. Mladá Boleslav je zpět v útočném pásmu. Koblíškovi nesedla střela z levého kruhu, byla poměrně výrazně nepřesná, ale ještě se puk odráží na hostující hokejky. Zámorský na modré čáře. 15 sekund má ještě Mladá Boleslav na využití této přesilovky. Puk před brankou, ale tam ještě chtěl přihrávat Skalický. To už asi bylo navíc. Kometa vyhazuje a to už hosté asi nestihnou. 5 sekund do konce prodloužení. Mladá Boleslav ještě dostává puk do útočného pásma, jenže je tu nepřesná přihrávka. prodloužení nerozhodlo o tom, kdo vyhraje tento zápas. Kometa Brno Mladá Boleslav 2-2 po 65 minutách hry. No a v Brně se tak tedy chystají samostatné nájezdy.
1: Na ty čekáme také v utkání mezi Kladnem a Hradcem Králové a proto teď míříme do Pardubic na Plzeň. Slovo předávám Otovi Gutwirtovi.
0: Posledních 10 sekund zbývá ze třetí třetiny asi už i zápasu, protože plzeňští, přestože to teď zkouší dlouhou dobu z golmana, tak se k ničemu nebezpečnému nedostávají a už ani se o nic pokoušet nebudou. Právě teď zápas končí, pardubičtí dokázali porazit Plzeň v tomto utkání poměrem 4-2, přestože 0-1 prohrávali, ale třemi góly ve druhé třetině vývoj zápasu otočili, zdramatizovalo Simon na začátku třetí třetiny, ale do prázdné branky poslední gól dával Roman Červenka, takže Pardubice v sedmém kole Tipsport Extraligy vítězí nad Plzní poměrem 4-2.
1: Máme další konečný výsledek, zrekapituluji krátce ty předchozí. Třinec Litvínov 3-2, Vítkovice Karlovy Vary 0-3, Liberec Olomouc 2-0 a teď tedy Pardubice Plzeň 4-2. Spěcháme na nájezdy, Kladno Hradec Králové, Petr Kadeřábek.
3: Nájezdy se blíží, už je tady první střelec na ledové ploše, ještě musí borec s vrtačkou opustit ledovou plochu a pak budeme sledovat TJ Melansona, který otevře sérii nájezdů první střelou na brankáře Dominika Pavláta. Zda k ní vůbec dojde, to nám ukáží až ty následující vteřinky. Ještě upevnění právě branky, ve které bude stát, řekl bych, hrdina prodloužení, tedy Dominik Pavlát, který tam chytil dobře tři čisté goly Hradce Králové. Teď tedy začínají nájezdy v sedmém kole Tipsport Extraligy. Hradec Králové, pro ně je to premiéra v letošní sezóně při téhleté dovednostní soutěži. Kladno už jednou nájezdy hrálo a porazilo v nich pražskou Spartu ve druhém kole základní části. Teď už Melanson uvedl kotouč do pohybu, najíždí mírně zleva, jede hodně rychle, pálí, ale Pavlát se nenechal rozhodit pohybem kanadského beka a tak tedy první zásah střelce neúspěšný. Na druhé straně další Kanaďan, tentokrát malinký šikovný Daniel Odet. I on jede mírně šikmo, ale míchá s kotoučem a snažil se jen takovou žabičkou přehodit přes vyrážečku kotouč do sítě, jenže minul s tím i branku. A tak prvního střelce poznáme možná až v druhé sérii. Bude jim zřejmě, nebo může jim být hostující kapitán Lukáš Radil. Dnes vynikající v zápase, najíždí hodně zpříma, střílí a dává gól, tohle byla přesná střela nad beton, pod lapačku se trfil přesně Lukáš Radil, uplatnil v té jedné střele své obrovské zkušenosti. Zkušenosti zatím nemá centr čtvrté útočné formace kladenských Rytířů, věkem ještě junior. Lisler tedy teď pojede samostatný nájezd, proti Spartě nedal, teď uvádí kotouč do pohybu, najíždí hodně zleva, ale jede také dost rychle, míchá s pukem a přestřeluje branku. Po druhé sérii Hradec Králové blíže zisku bodu navíc, prosadil se Lukáš Radil, dva střelci Kladna byli ale neúspěšní. No a tak začíná celkem s psychickou pohodou Hradec třetí část, do které najíždí jako první McCormack. Ten už jede a jede hodně pomalu a vůbec netrefil branku. Možná se slyšeli, jak kotouč sice prudce vypálil, ale trefil s ním plexisklo za brankou. Srovnat stav po třech sériích se teď pokusí italský Kanaďan ve službách Kladna, tedy Phil Pietroniro. Ten najíždí, co by první z beků kladenských, brzdí skoro před brankářem, no a nedokázal už kotouč dostat za brankáře Škorvánka. Začíná čtvrtá série, uděláme také vstup pro Radio Žurnál. Rozhodují nájezdy, teď začíná čtvrtá série, za stavu 3-3 se rozjíždí Robert Kousal a může rozhodnout o vítězství Hradce Králové, které tak zatím ale nečiní. Stále probíhají nájezdy, za stavu 3-3 se prodlužuje zápas Kladno Hradec Králové. Z Kladna Petr Kadeřábek, Radio Žurnál. My můžeme pokračovat v přímém přenosu, Robert Kousal neproměnil tedy nájezd a teď je na Kelly Klímovi, aby srovnal skóre. Klíma najíždí mírně zleva a nedává. Po čtyřech nájezdech tedy není rozhodnuto. Rozhodnout může teď za Hradec Králové Nenonen, finský útočník, už najíždí mírně zleva za pískotu domácích, nedává gol. Jediný střelec zatím, tím je Lukáš Radil v samostatných nájezdech. Martin Procházka dostává důvěru Radima Rulíka i Tomáše Plekance k tomu, aby posunul ještě samostatné nájezdy do šesté série. Martin Procházka musí dát jinak Kladno prohraje. Najíždí mírně zleva, objíždí Škorvánka, jenže nedokázal zvednout kotouč přes jeho beton. Je tedy rozhodnuto, Kladno prohrává s Hradcem Králové 3-4 po samostatných nájezdech. Jediným úspěšným exekutorem byl Lukáš Radil. Hezký večer.
1: Hezký večer a my rychle míříme do Brna na další nájezdy, tentokrát mezi Kometou a Mladou Boleslaví, reportuje David Nekvinda.
4: Matěj Gardoň, mladoboleslavský útočník, uspěl v prvním samostatném nájezdu, takže se hosté dostali do vedení. Teď Silvestr Kusko se pokusí odpovědět za Kometu. Jede podstatně rychleji než Gardoň, zkusil střelu mezi betony, nepropálil Dominika Furcha, takže po první sérii vede Mladá Boleslav v samostatných nájezdech v Brně 1-0. Připomenu, že stav zápasu po 65 minutách byl 2-2. No a teď David Grieger se pokusí navýšit to mladoboleslavské vedení. Grieger taky volí poměrně rychlý nájezd, už je u Rabčana snaha o zakončení kličkou na zadní tyč. Rabčan tam nenechal žádné místo a tak je to tedy 0-1 i v polovině druhé série. Adam Zbořil, hráč, který je v Kometě specialista na samostatné nájezdy už několik sezon, bylo poměrně jasné, že do nich zasáhne. Teď se tedy rozjíždí, bere si puk na pravou stranu, už je před brankářem, klička do forehandu, gól Adama Zbořila srovnává na 1-1 po dvou sériích. Toto bylo mazácké, teď od tohoto útočníka Komety naznačil střelu směrem k pravé tyči, ale ještě puk potáhl k té levé a pak zblízka překonal golmana Furcha. Takže po dvou sériích 1-1. Felix Gavars, ten se teď pokusí vrátit vedení Mladé Boleslavy. Taky je to rychlý nájezd. No a Eugen Rabčan vyjel hodně proti svému protivníkovi. Počkal si na moment, kdy Gavars chtěl z levé strany to strhnout směrem na střed. Vyjel proti němu, položil se, natáhl hokejku a nedovolil Gavarsovi vůbec zakončit. Robert Lejno je hráč, který se teď pokusí dostat Kometu do vedení ve třetí sérii nájezdu. Lejno taky volí rychlé řešení. Střela z mezikruží, která našla svůj cíl, žádná klička. Lejno dává na 2-1 pro Kometu, ale dvě série nájezdů ještě zbývají. Každopádně Brňané v nich tedy teď otáčejí stav a vedou 2-1 po třetí sérii. Obránce Petr Zámorský, ten se teď chystá odpovědět za mladoboleslavský tým, už se rozjíždí za pískotu domácího publika, přes 7000 lidí v hale Rondo sleduje, jak Zámorský jede středem, střílí a trefuje se po ledě. To byla svižná střela, takže Rabčan vlastně ani neudělal zákrok, on zůstal stát, golman Komety, a Zámorský ho podstřelil, takže je to 2-2, ale Kometa má výhodu jednoho nájezdu navíc. Maxim Čajkovič, 13. útočník, který se moc nedostal na led v zápase, tak teď jede důležitý nájezd, tentokrát to pomalé provedení, a i Čajkovič uspěl, prostřelil Furcha mezi nohy, když přijel z levé strany, pak se hodně přibrzdil před brankářem a vystřelil taky prudce svižně po ledě, a tak teď tedy Kometa vede v nájezdech 3-2, no a znamená to, že mladoboleslavský hráč musí dát gól a je to Radek Koblížek, odchovanec brněnské Komety, ale teď tady na něj v Brně pískají. Koblížek netrefuje branku, je rozhodnuto, Brňané vítězí nakonec v tomto zápase, ve kterém dvakrát prohrávali, ale dokázali srovnat skóre, prohrávali i v nájezdech, v nich skóre otočili, nájezdy tedy 3-2 a tímto poměrem končí i celý zápas. Kometa Brno tedy poráží Mladou Boleslav a získá nebo nechá si doma 2 body.
1: A tím končí nejenom tento zápas, ale i celý dnešní program 7. kola hokejové Tipsport Extraligy. Tak si to pojďme shrnout. Nejdříve Třinec porazil Litvínov 3-2 a i v 7. kole sebral všechny body, čímž vyrovnal rekordní bilanci z roku 2024 právě od litvínovské Vervy. Poté Vítkovice podlehly Karlovým Varům 0-3. Tam je zajímavé, že nulu vychytal Dominik Frodl, pro kterého to je tedy další skvělý úspěch. On za 5 odchytaných zápasů jenom 3x zatím inkasoval, klobouk dolů před touto bilancí. Kladenčtí rytíři si připsali 4. porážku za sebou, tentokrát mají alespoň bod, protože dovedli zápas s Hradcem Králové do samostatných nájezdů, v nich tedy nakonec byli úspěšnější východočeši a slaví vítězství 4-3. Liberec porazil Olomouc 2-0 a poslal Hanáky na poslední místo tabulky. Pardubice ve šlágru druhého se třetím zvítězili nad Plzní 4-2 a před malou chvílí, jak jste slyšeli od Davida Nekvindy, brněnská Kometa v nájezdech získala druhý bod proti Mladé Boleslavi, a to za výhru 3-2.
5: Radiožurnál Sport
6: a Jan Suchan.

0: První hudba na radiožurnálu Sport skoro po 4 hodinách, tohle byla kapela Green Day, po které se zase vracíme ke sportovnímu dění. Čeští fotbalisté už zítra nastoupí ve Španělsku ke 3. duelu Ligy národů. Kdo si zahraje proti aktuálním mistrům světa i Evropy? To je otázka, na kterou zatím nejspíš neznají odpověď ani samotní čeští hráči. Nový kouč národního týmu Santi Denia totiž zveřejňuje základní sestavu opravdu až těsně před zápasem.
1: Trenér ukázal sestavu, byl jsem v ní a šel jsem na to.
2: Hodně před zápasem třeba. Trenér nás nechává právě že čekat.
3: Trenér to zveřejní až těsně před zápasem.
4: Potvrzují brankáři Kovář s Horníčkem a záložník Radosta, že trenér Santi Denia opravdu do poslední chvíle tutlá základní jedenáctku, nebo se o ní teprve rozhoduje. Gólman Matěj Kovář říká, jak to může hráče ovlivnit.
1: Beru to tak, jak to je. Je to fotbal. Někteří trenéři to nechávají na poslední chvíli, někteří si to odkryjou ty karty dřív, ale říkám, je to prostě sport. A beru to tak, jak to je a taky nevadí mi to.
4: A zatímco napětí kolem základní jedenáctky Matěje Kováře evidentně neovlivňuje, tak další gólman Lukáš Horníček si myslí, že to má pozitivní dopad na manšaft.
2: Je to nezvyklý, ale myslím si, že to hráčům pomohlo, protože všichni byli na štopkách a i ty, co chodili z lavičky, tak bylo vědět, že jsou připravený a pomohli tomu týmu.
5: Ne, myslím, že napětí ne, spíš jsme byli všichni natěšení, protože jsme věděli, že to na kohokoliv z nás může padnout ta volba. Byli jsme z toho takový trošičku možná natěšení, řekněme.
4: Prozradil brankář Lukáš Horníček. Zmiňované napětí zažil i záložník Matěj Radosta, který ve druhém zápase s Anglií debutoval v základní sestavě za národní tým.
3: Každý hráč jako tím způsobem je aspoň v permanenci a připravuje se na ten zápas tak, jako že by měl hrát, což takhle proběhlo i u mě, takže připravoval jsem se tak, jako kdybych nastoupit měl, takže mě to tolik nezaskočilo.
4: Kdo si zahraje proti aktuálním mistrům světa i Evropy, se nejspíš dozvíme znovu až těsně před výkopem. Duel Španělsko-Česko začne v sobotu ve 25:40 a na této stanici uslyšíte přímý přenos. Z Ovieda Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Ale už teď víme, že v sestavě domácích nebude střelec zlatého gólu z mistrovství světa Ferran Torres, který kvůli zranění národní tým opustil, jako už dříve i Nico Williams. Taky dnes se v Lize národů hraje, i když tedy v jiných skupinách než v té české. Kypr už porazil Arménii 2-0, Lotyšsko podlehlo Černé hoře 1-2, stejně jako Kazachstán Moldavsku, a právě v těchto chvílích začíná dalších 7 utkání, včetně šlágru Francie s Itálií v té nejhonosnější výkonnostní kategorii, a také hrají Belgičani s Tureckem, a myslím, že spoustu našich posluchačů bude zajímat utkání skupiny C nebo Ligy C mezi Faerskými ostrovy a Slovenskem, ve kterém naši východní sousedi budou hájit zatím 100% bilanci v Lize národů.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: I ve 20 hodin a 50 minut jste s Radiožurnálem Sport, my jsme za to moc rádi, pokračovat budeme hokejem. Ani Litvínov nezastavil rozjetou třineckou mašinu. Oceláři zvítězili v pátečním 7. extraligovém kole 3-2 a i v 7. utkání v sezóně tak získali všechny body. Tím třinečtí vyrovnali rekord soutěže, který před 2 lety vytvořil právě Litvínov.
1: Jako každý zápas my chceme jít za 3 bodama a hlavně jsme minulý zápas neměli ty začátky moc dobře, tak jsme chtěli hlavně dobře odstartovat, co se nám povedlo a dařilo se nám to držet skoro celý zápas. Jsme za to strašně vděční a za ten start. Vlastně celé léto jsme si to říkali, že ten start potřebujeme chytit a že potom se hraje líp, jenom se soustředit dál a pořád makat.
2: Říká spokojený autor 2 třineckých gólů Ondřej Kovařčík, který je už více než týden otcem. Oceláři mají po 7 zápasech maximální počet 21 bodů. V dorovnání litvínovského rekordu je chtěli právě Chemici zastavit.
3: Jo, tak my jsme s tím jeli, že my jim to přerušíme tuhle tu formu a je to škoda, no, že jsme neodvezli žádný body. Od nás zase laxní start, stejně jako s Libercem, takže tam jsme vlastně nic moc neměli, ale pak se to zvedalo, druhá, třetí třetina už z naší strany vypadal líp, akorát prostě nedostávali jsme se před tu bránu.
2: Pokračoval k třinecké sérii mladý litvínovský útočník Viktor Šámal. Jak už bylo řečeno, před 2 roky měl podobný start do sezóny Litvínov a jeho kouč Robert Reichl ví, jak se pak hraje v psychické pohodě.
4: Pomůže to pro hlavu, pro to, jak pracují, jak vyhrávají. Určitě to je příjemný a byli jsme tam před 2 rokama. Vím, že tomu stopak si věří, má sílu a i když se nedaří, tak nějak ten zápas vždycky zlomí.
2: A tak odpověď na otázku, proč nechodí za Třinec v úvodu sezóny na tiskové konference hlavní trenér Boris Žabka, je jasná.
5: Pochopil jsem to správně, že teda chodíte na tiskovky, protože vítězíte.
6: Bez komentáře.
2: Usmál se třinecký asistent trenéra Jiří Raška. Pověrčivost je ve vrcholovém sportu součástí výkonů a výsledků. A tak uvidíme, jestli bude stejný muž v neděli v Olomouci hodnotit třinecký rekord, a sice 8. výhru na startu sezóny. Z Verkarény David Procházka, Radiožurnál.
0: Pojďme doplnit zbývající výsledky. 3 body za Třincem jsou v tabulce 2. Pardubice, ale mají o zápas odehraný. Navíc Východočeši naposledy porazili Plzeň 4-2. Západočeši se propadli na 5. místo. Předstihli je totiž Karlovy Vary, které vyhrály ve Vítkovicích 3-0, a také Hradec Králové díky výhře 4-3 po nájezdech v Kladně. Nájezdy se jeli také v Brně. Domácí Kometa v nich uspěla proti Mladé Boleslavi, zvítězila 3-2. Liberec ten porazil Olomouc 2-0 a tím to máme komplet.

0: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
1: Výborně, Tondo!
2: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
1: Nádherné, přátelé, Jirka Čáslavská je olympijskou vítězkou.
0: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
3: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
2: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
4: Vážení posluchači, tohle bylo pravděpodobně naposledy, kdy jste v tomhle znění tu, jak my říkáme, anonci slyšeli, protože přesně zítra to bude těch 100 let od první sportovní rozhlasové reportáže v historii. 3. října 1926 totiž Josef Laufer poprvé odvysílal sportovní reportáž. Bylo to z fotbalového utkání Slávie proti Hungarii Budapešť a bylo to vlastně úplnou náhodou, že to byl on, protože původně domluvený reportér se nedostavil, asi se zalekl toho, co ho čeká, a Josef Laufer se následně stal rozhlasovou legendou, před kterou musíme znovu a ještě jednou smeknout, protože položil základy toho, co dodnes i u nás na Radiožurnálu Sport děláme.

0: Radiožurnál je 21 hodin. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Voda z vody je mu odolena, voda je opět pitná. Vzorky při odběrech opakovaně splnily hygienické limity. Epidemie eboli v Demokratické republice Kongo nekončí. Počet obětí překročil 4 tisíce. Třineční hokejisté zvítězili v extralize nad Litvínovem 3-2 a vyrovnali jeho rekord. A zítra bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu odolena, voda je ode dneška znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak můžou vodu opět používat k pití i k vaření. Testování vzorků bude pokračovat i dál. Omezení pro 12 obcí ze zhruba 15 000 obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od čtvrtka minulého týdne. Ve dvou bytových domech v Klížské ulici v Ústí nad Labem zůstává asi 6 dospělých. Majitelka domy prodala a lidé se smlouvami do konce září se musí odstěhovat. Zbývajícím lidem už město podle vedoucí odboru sociální péče Lenky Konečné Jaremové zařídilo náhradní bydlení v Krupce na Teplicku. Čekají už jen na mimořádnou okamžitou pomoc od úřadu práce na zaplacení kaucí, doplňuje mluvčí magistrátu Marek Lukinič.
3: Situace se týkala 144 osob a odbor sociální péče se o ní dozvěděl 7. září. Hned začal koordinovat spolupráci mezi magistrátem, obvodem a neziskovými organizacemi. Nabídku ubytování obdrželi všichni, někteří ji odmítli.
1: Majitelé včera domy odpojili od vody. Město tam podle Jaremové přistavilo cisternu s pitnou vodou, protože v domech ještě byly děti. Ty tam už teď nejsou. Další cisternu město nepřistaví a nájemníky o tom informovalo. Zástupce bývalé majitelky David Obořel už dnes nechtěl situaci komentovat. Počet obětí epidemie eboli v Demokratické republice Kongo překročil 4 tisíce. Ukazují to nejnovější údaje tamní vlády. I přes zprávy o mírném zlepšení situace z minulého měsíce se nemoc i dál šíří po východním Kongu. Epidemie krvácivé horečky způsobená kmenem Bungi Bugio je nejsmrtelnější v dějinách země. Potvrzených případů nákazy virem je více než 8 tisíc v 7 provinciích Konga. Přes 2 tisíce lidí se z nemoci vyléčilo. Babí léto bude pokračovat i o víkendu, bude slunečno a beze srážek. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu teploty v sobotu vystoupají až ke 24 stupňům. V neděli začne od západu postupně přibývat oblačnost, na Moravě a ve Slezsku se objeví až odpoledne. I tak se teploty dostanou až ke 23 stupňům. Podle meteorologa Štefana Hanžáka se ale v noci na sobotu a na neděli můžou ojediněle objevit přízemní mrazíky a místy i mlhy.
4: Teploty v noci klesnou na 10 až 5 stupňů, ojediněle to může být i kolem 3 stupňů Celsia a objeví se i přízemní mrazíky. Zítra přes den většinou jasná nebo skoro jasná obloha, zpočátku zejména ráno a dopoledne ještě možnost hlavně na severozápadě mlh a nízké oblačnosti.
5: Sport. Hokejisté Třince zvítězili nad Litvínovem 3-2 a po 7. kole Tipsport Extraligy jsou v tabulce stále první a bez ztráty bodu. Touto bilancí vyrovnali 2 roky starý rekord soutěže, který se stejnou bilancí vytvořil právě Litvínov. O výhře nad Severočechy tentokrát podle asistenta třineckého trenéra Jiřího Rašky rozhodl povedený začátek utkání.
6: Jsme před zápasem apelovali na dobrý vstup, protože ty zápasy předtím to nebylo ideální, co si myslím, že se nám podařilo. Soupeře jsme dostávali pod tlak, dovolím říct, a dobrým forčekem. Dávali jsme Kotouče, jen škoda, že jsme neodskočili možná na více branek, protože ty šance tam byly v

0: Žení za sjezdem na Velké Popovice. Z 18. kilometru pomalu jedoucí kolona ve všech pruzích až do omezení Přečmejkalkou. Popojíždět budete 20 minut. Silnice 22 mezi Klatovy a Domažlicemi za Bezděkovem komplikace za odbočkou na Struhadlo. Za horizontem se střetlo osobní a nákladní vozidlo. Na místě zásah hasičů a záchranářů, silnice uzavřená, objíždět lze přes Soustov. A na silnici 20 z Písku do Plzně dejte pozor za chodcenicemi. Zpravodaj tam hlásí střet auta se zvěří.
1: Těsně před sedulí chodcenická lhota je auto z Příbrnej Pežet, stražená Krnka, blokuje to jízdní pruh ve směru na Plzeň.
0: Projíždí se Kyvadlově, policie jede na místo. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy.
4: Krásný páteční večer a co nejpříjemnější začátek víkendu vám přejeme ze studia Radiožurnálu Sport, ze kterého můžeme zkontrolovat aktuálně hrané zápasy fotbalové Ligy národů. Šlágr Francie z Itálií je i v 18. minutě bezbrankový, podobně s časem jsou na tom i na dalších stadionech. Belgie díky gólu De Bruyneho vede nad Tureckem 1-0, ale jinak se skóre zatím měnilo jen na jediném stadionu. Ukrajina prohrává se Severním Irskem 0-1. Jinak je to bezbrankové i v dalších zápasech. Nás bude hodně zajímat ten, který hrají Slováci na Faerských ostrovech, tam tedy v 21. minutě 0-0, a na gól se čeká i v zápasech Bosna a Hercegovina Švédsko, Maďarsko Gruzie a Polsko Rumunsko. I dál budeme pochopitelně Ligu národů na jediném českém sportovním rádiu sledovat.
2: Radiožurnál Sport
5: a Jan Suchan. Yeah.

0: Je 21 hodin a skoro 10 minut a vy máte stále naladěný radiožurnál Sport. Novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace se stal Němec Franz Reindl. Ve druhém kole volby porazil o 3 hlasy českého kandidáta Petra Břízu, který následně na Tenerife obhájil post prvního viceprezidenta. Reindl i Bříza se o pozici šéfa ucházeli už před 5 lety. Tehdy ale uspěl Francouz Luc Tardif.
1: Prezident Mezinárodní hokejové federace má na starosti nejen instituci jako takovou, ale řídí taky světové šampionáty, jak vysvětluje předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
2: Řídí veškeré šampionáty, nejenom ty, které známe my v té A skupině, ale vlastně po celém světě. Připravuje olympijský turnaj, komunikuje s NHL a s ostatními svazy.
1: Šéf svazu může zároveň ovlivňovat směřování hokeje v jednotlivých částech světa a podporovat jeho rozvoj v regionu, pokračuje místopředseda Českého olympijského výboru Roman Kumpošt.
3: Prezident Mezinárodní federace, sportovní federace ovlivňuje celé dění. Tím, že je třeba Evropan, tak může hodně pomoct třeba vývoji toho sportu v Evropě v tom konkrétním regionu, z kterého pochází.
1: Viceprezident má na rozdíl od šéfa svazu na starosti konkrétní oblasti, například finance federace, jako to poslední 4 roky dělal právě Petr Bříza. Jak se kompetence mezi prezidentem a viceprezidentem rozdělí, záleží především na jejich vzájemné dohodě. I tak je ale role místopředsedy důležitá, vysvětluje Kumpošt.
3: Ten prezident toho viceprezidenta musí respektovat, musí mu naslouchat, to znamená on svoje mínění k tomu celkovému vývoji samozřejmě může říct.
1: Prezident hokejové federace se volí na 4 roky. Petr Bříza sice nejvyšší funkci v IIHF nezískal, ve vedení federace přesto zůstává. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.
0: A když jsme u hokeje, tak můžeme od toho mezinárodního zamířit ještě do toho ryze českého, do Tipsport Extraligy, která dnes měla na programu 6 utkání 7. kola a bylo to leckde dramatické, velmi napínavé, zajímavé. Dvakrát se rozhodovalo až v samostatných nájezdech. V nich Hradec Králové zvítězil v Kladně 4-3. Brněnská Kometa pak doma sebrala 2 body, protože přehrála Mladou Boleslav 3-2 a celkem těsné to bylo i v Třinci, který zdolal Litvínov 3-2 a vyrovnal tedy jeho rekord v počtu bodů v úvodních 7 kolech. Má jich plný počet 21, stejně jako Severočeši před 2 lety. Dále Vítkovice podlehly Karlovým Varům 0-3, Liberec porazil Olomouc 2-0 a mistrovské Pardubice si poradili s Plzní, vyhráli nad ní 4-2.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Také o sportovní střelbu se zajímáme na radiožurnálu Sport a máme dobrou zprávu z mistrovství Evropy v brokových disciplínách v Aténách. Čeští skýtaři tam totiž vybojovali druhou medaili. Po čtvrtečním bronzu žen v týmové soutěži má kov stejné hodnoty znovu Anna Šindelářová. Tentokrát na něj dosáhla v disciplíně duet s Danielem Korčákem. Druhá česká dvojice Jakuba Tomečka a Barbory Šumové obsadila 9. místo, zlato putuje do Polska, ale my především gratulujeme české dvojici tvořené Annou Šindelářovou a Danielem Korčákem. A teď posíláme Scorpions.

0: České fotbalisty čeká utkání s nejlepší reprezentací na světě. V úterý večer zítra večer nastoupí v Ovědu v našem přímém přenosu proti úřadujícím světovým i evropským šampionům ze Španělska. Oba tituly má s jeho Evropany i záložník Barcelony Dani Olmo. Odchovanec katalánského velkoklubu se k velké kariéře odrazil netradičně v chorvatském Dynamu Záhřeb, kde se před lety potkal i s bývalým obráncem Janem Leciaksem. S někdejším reprezentantem do 21 let si o Danim Olmovi před časem povídal reportér Lukáš Michalík.
1: Jak na něj vzpomínáte?
2: Tak vzpomínám na něj velice dobře, protože v té době jsme spolu chodili na kafé a na večeře a on to byl zahraniční hráč, v té době byl mladý a stále s ním držuju kontakt a občas si napíšeme.
1: To je zajímavé, že jste k sobě měli takto blízko, čím jste si vybudovali ten kamarádský vztah.
2: Samozřejmě jako v každé zemi cizinci táhnou pospolu, takže jsme tam vlastně měli takovou skvadru, kde vlastně byli španělsky mluvící hráči, což byl Dani Olmo a pak tam byl jeden Argentinec, jeden Čilán, pak jsem tam byl já, jeden z Rumunska, no a takhle jsme se tam drželi partu pospolu a prostě když jsme měli volno, nebo když jsme s přítelkyněma, s manželkama, tak jsme si došli na večeři nebo na obědy.
1: Během vašeho společného působení v Dynamu bylo Olmovi 20 let, přesto už byl v tak mladém věku vyhlášený nejlepším fotbalistou chorvatské ligy. V čem byl už tehdy výjimečný?
2: Přesně tak, jak to vidíte v Barceloně. Na míči je velice silný, dokáže si pokryt balón. Jeho fyzický fond je skvělej a výběr místa a vlastně to on si přitáhnul vlastně ze Španělska, vlastně on byl v té Kastile a přesunul se do Dynama Záhřeb, kde to ještě zvýrazněný, protože vlastně on působil v druhém týmu ze začátku Dynama Záhřeb a až když jsem přišel vlastně já do Dynama, tak se začal prosazovat v prvním týmu a vyloženě skvělej do pokutového území, dobrá střela, dobrý výměr místa, jeden dotek, komplexní hráč.
1: Jan Leciaks je s námi na radiožurnálu Sport. Vy jste hrál tedy v Dynamu Záhřeb i s Danim Olmem. Bylo už tehdy znát, že roste pro velký fotbal, že ho jednou čeká opravdu velký přestup?
2: V té době on byl ještě mladý kluk, jo, ale jakmile se někdo dostane do Dynama Záhřeb v jeho věku a hraje, tak jsou otevřený dveře do celé Evropy, protože vlastně ta dynamovská škola fotbalu je vyhlášená. Dokud tam byl Zdravko Mamič, tak vyloženě se prodávali hráči jenom do velikánských klubů, takže čekali na to, kdy jakoby přijde ta správná nabídka.
1: Dani Olmo v lednu 2020 přestoupil do bundesligového Lipska, odkud přišel do Barcelony. Tím, že jste spolu hráli, sledujete jeho kariéru detailněji?
2: Určitě to sleduju, občas mu tam pošlu nějaký komentář přes SMS-ku nebo přes Instagram a samozřejmě je to pro mě jako vizitka, že jsem něco dokázal, že jsem hrál s takovýma hráčema, který v průběhu kariéry se dostali do nejlepších týmů na světě. Dani využívá ty prostory mezi obranou a střední zálohou, že se tam dokáže ty mizírky najít a ty hráči mu to tam dokážou prostrčit. Jediné, co jako vyloženě vím, že nemá, tak prostě není to sprinter, ale jinak je to komplexní hráč a tam se jako nedá nic jiného říct k němu.
1: Vy už jste zmínil, Jene, že jste byli s Danim Olmem v podstatě přátelé. Je to tak, že byl v kabině naprosto bezproblémový. Samozřejmě on byl ještě hodně mladý, takže předpokládám, že žádné hvězdné maníry neměl.
2: Úplně bez problémů a i se naučil chorvatštinu, takže mluví plynule chorvatsky za tu dobu, co byl v Dynamo Záhřeb. To bylo velký plus pro něj, jo, a úplně v pohodě klučina, skromnej, vždycky pracoval tvrdě a to se mu vyplatilo.
1: Vy už jste to trochu nastínil, Olmo je zajímavým úkazem v tom, že jako mladý z Barcelony, kde prošel i vyhlášenou akademii La Masia, odešel do Chorvatska, aby se následně do katalánského velkoklubu vrátil. Mluvil třeba o tom už tehdy, že návrat do Barci je jeho cílem?
2: To bylo určitě jeho sen. Oni vlastně rodili v Barceloně a tátu má agenta a to byl jejich cíl, jo, protože z druhého týmu se dostat do Ačka je strašně těžký. Říkal, že prostě se domluvili s tátou a vybrali si ten směr jít pryč do nějaký jiný akademie, do nějakého jiného týmu, dostat šanci v prvním týmu, což je nejdůležitější. Začal hrát Evropskou ligu, začal hrát první tým, dostal se do Champions League, zahrál dobrý zápasy a potom udělal ten vydařený přestup do Leipzigu, kde vlastně se prosadil a stala se z ní hlavní osobnost tam a potom už to bylo jednodušší pro něj se vrátit zpátky domů do Barcelony.
1: Říká někdejší fotbalový reprezentant do 21 let Jan Leciaks. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: Blíží se půl desátá a to znamená, že pro vás máme na Radiožurnálu Sport připravené další aktuální zprávy. Příjemný poslech.
1: 21 hodin a 30 minut. Monika Chmilová a zprávy.
2: Justiční databáze a weby soudů jsou po několikadenním výpadku znovu plně dostupné. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že technické potíže odstranilo. Výpadek zasáhl například databáze Infosoud a Infojednání nebo weby Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Problémy podle ministerstva způsobila závada na hardwaru. Úřad zároveň připustil, že výpadek ukázal na dlouhodobý technologický dluh v IT infrastruktuře justice. Jihomoravští policisté dnes ukončili jízdu dvěma cizincům, kteří mířili na nelegální celoevropský tuningový sraz v Praze a v Brně. Jednomu odebrali osvědčení o registraci auta kvůli neschváleným úpravám. Druhý, 17-letý řidič, neměl řidičský průkaz. Policie kvůli srazu od včera častěji kontroluje hlavně dálnice D1 a D2 a další významné silnice na jihu Moravy. Zítra se mají účastníci přesunout z Prahy do Brna. Policisté budou kontrolovat také odpočívadla, čerpací stanice a další místa, kde by se mohli řidiči shromažďovat. Argentina spustí jako první země Jižní Ameriky program na získání občanství pomocí investic. Argentinské občanství bude možné získat nevratným příspěvkem ve výši v přepočtu přes 7 milionů korun nebo nákupem státních dluhopisů v hodnotě v přepočtu za více než 17 milionů. Oznámil to argentinský ministr hospodářství Luis Caputo na síti X. Program podle něj doplňuje další vládní opatření s cílem stabilizovat ekonomickou situaci země a navýšit její dolarové rezervy. A v Pardubicích začíná výstavba nového městského centra pro lidi bezdomova za 107 milionů korun. Do roka vznikne v areálu na Staré poště a bude z modulárních kontejnerů. Na jednom místě bude azylový dům a noclehárny, denní centrum a taky ordinace lékaře. Sport. Trenér David Horejš nadále povede fotbalisty Hradce Králové. 49-letý kouč prodloužil s prvoligovým klubem smlouvu do roku 2029 a čeští skýtaři získali na mistrovství Evropy v brokových disciplínách v Aténách druhou medaili. Anna Šindelářová s Danielem Korčákem skončili v duetu třetí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Mirošovic a omezení u Bělotína. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále zdržení za sjezdem na Velké Popovice. Z 19. kilometru kolona ve všech pruzích až do omezení před Šmejkalkou. Zdržíte se 15 minut. Na D1 z Brna do Ostravy opatrně u sjezdu na Bělotín. Na 311. kilometru dopravní omezení a z místa telefonuje náš zpravodaj.
5: Tam je velice nepříjemně řešeno zúžení silnice. Značky naznačují zúžení o jeden pruh ze třech na dvou, ale tam to jde okamžitě do jednoho pruhu.
4: A na Pražském okruhu z letiště, kde jedničce začalo dopravní omezení v Lochkovském tunelu. Doprava je svedena do protisměru a ve směru k dálnici D1 se jezdí jedním pruhem. Stejné omezení se chystá i v Cholupickém tunelu ve směru na letiště. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy, v noci se mohou objevit i přízemní mrazíky. Nejvyšší teploty v sobotu 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: A my jsme teď žhaví na Radiožurnálu Sport, abychom vám řekli poločasové výsledky zápasů fotbalové ligy národů. V tom asi nejočekávanějším dnešním utkání Francouzi hrají s Italy zatím 0-0. Belgičani díky De Bruynemu vedou nad Tureckem 1-0. To jsou tedy zápasy nejprestižnější ligy A. V lize B je to zatím nerozhodné 0-0 mezi Bosnou a Hercegovinou a Švédskem. Maďaři vedou nad Gruzií 1-0, stejně jako Poláci nad Rumuny, kteří navíc hrají bez vyloučeného Dragušina, a Ukrajina prohrává se Severním Irskem 0-2. A na závěr jsme si nechali zápas, který bude jistě také zajímat spoustu posluchačů Radiožurnálu Sport, ale jde o Ligu C, tedy tu nejméně prestižní z těch tří, ve kterých se dnes zápasy konají. Slováci vedou na Faerských ostrovech díky vlastnímu gólu Vattenhamara 1-0, ale samozřejmě ještě před hráči všech zmíněných reprezentací jsou druhé poločasy, které můžou lecos změnit na tom aktuálním stavu. Teď už se ale přesuneme do zítřka, kdy bude ten duel, který nás zajímá ze všeho nejvíc v tomto týdnu, protože čeští fotbalisti nastoupí na stadionu úřadujících světových i evropských šampionů Španělů v Oviedu a na místě máme také reportéra Karla Schambergera. Hezký večer.
1: Dobrý večer z Ověda.
0: Začnu tím, co vydala Česká tisková kancelář jako takový hlavní titulek z toho, co zaznělo od trenéra české fotbalové reprezentace Santiho Deny. Může se to zdát jako bláznovství, ale věřím, že můžeme vyhrát. To opravdu zaznělo, Karle?
1: To opravdu zaznělo a myslím si, že bychom těch titulků z tiskové konference, ať už tedy Španělů anebo Čechů, jak ty jsi zmiňoval teď citaci právě českého trenéra Santiho Deny, našli opravdu mnoho, protože Santi Denia se nebál mluvit o tom, že opravdu věří svému týmu, že může uspět tady v Oviedu a vyhrát nad Španělskem, že se to může zdát jako bláznoství, jak jsi zmiňoval, ale on se o to opravdu chce pokusit, mluvil o tom tak, že chce přerušit tu sérii vítěznou španělskou, která trvá už 40 zápasů. Takže ano, opravdu Santi Denia mluvil dost přesvědčivě o tom, že by rád Španěli alespoň obralo body.
0: A jak to vnímají sami hráči?
1: Hráči to vnímají dost motivačně, cítí se odhodlaní k tomu zítřejšímu zápasu. Samozřejmě se chtějí ukázat právě pod Santim Deniou. Trochu jsem to bral tak, na tiskové konferenci byl mimochodem záložník Alex Král, který mluvil o tom, že by se rádi postavili za svého trenéra, tedy Španěla Santiho Deniu, právě tady na Pirenejském poloostrově ve Španělsku, tak aby ukázali, že už je dokázal něco naučit. Je to nový impuls do našeho týmu, zmínil Alex Král právě to angažování Santiho Deny. Samozřejmě se mluvilo také o tom, že to bude velká zkouška stát proti borcům, jako je Rodri, vítěz zlatého míče, právě španělský kapitán, anebo třeba vycházející hvězda, nebo jim se říct už teď obrovská hvězda Lamine Yamal. Kouč španělská Luis de la Fuente neprozradil, zda budou tito hráči hrát, ale to jsme se bavili tak v tiskové konferenci třeba s španělskými novináři, tak ti zmiňovali, že si myslí, že Luis de la Fuente nasadí tyto hráče. Převážně kvůli tomu, že v Oviedu španělská reprezentace opravdu dlouhé roky nehrála a právě fanoušci se určitě budou chtít podívat na tyto největší španělské hvězdy, a tak kouč Luis de la Fuente je nebude moct vynechat v základní sestavě. Tolik alespoň říkali španělští novináři.
0: Zatímco česká fotbalová reprezentace minimálně ty největší zápasy tradičně pořádá v Praze, ať už v Edenu nebo na Letné, jistě občas se vydá i do regionu, tak ve Španělsku bývá zvykem právě takhle kočovat a v Madridu nebo Barceloně se v podstatě vůbec nehrává. Tak když jste měli možnost s kolegou Lukášem Michalíkem mluvit se španělskými kolegy, tak i k tomuhle tématu jste se společně dostali.
1: Trochu jsme se o tom bavili, v Barceloně se nehraje z jednoduchého důvodu, protože se španělská fotbalová federace nedohodla úplně s Katalánci o tom, aby právě Španělé mohli hrát na katalánském území, takže tam je to poměrně jednoduché. V Realu Madrid, tedy ať už na Santiago Bernabeu, a nebo třeba například na stadionu Atletica Madrid, na Wanda Metropolitano, se taky občas hraje, ale ne tak často, jak by si možná někteří fanoušci z těchto měst přáli. Je to jednoduché, Španělé hodně cestují po stadionech jiných, a to hlavně z toho důvodu, že s nimi má třeba smlouvu právě Národní fotbalový svaz.
0: To říká Karel Schamberger, se kterým jsme ve spojení v podstatě zhruba nějakých 23 hodin před výkopem utkání Ligy národů Španělsko-Česko v Oviedu, a zajímá nás samozřejmě i ten vztah obou trenérů, protože Luis de la Fuente, ten španělský, mýval po ruce řadu let Santiho Deniu, který teď bude na české lavičce. Tak i tohle se probíralo na tiskové konferenci.
1: Bylo to velké téma tiskové konference, obou předzápasových tiskových konferencí. Musím říct, že to byl moc pěkný moment, když jako první mluvil aktuálně kouč mistrů světa a mistrů Evropy, tedy kouč Španělska Luis de la Fuente. A u dveří do toho tiskového centra stál už připravený kouč českého národního týmu, tedy Santi Denia. A poslouchal právě slova svého blízkého přítele Luise de la Fuenteho, poučku na něm koukal, a Luis de la Fuente samozřejmě také navázal občas oční kontakt společně se Santim Deniou a občas se tak pousmáli. Já jsem se pak samotného kouče Fuenteho zeptal, co by nám právě prozradil o tom vztahu společně s trenérem Deniou. Začnu citací, jak odpověď začal. Tak samozřejmě vám ty největší intimnosti neprozradím. Tito dva kouči spolu strávili více než 10 let, prošli si lepšími i horšími obdobími, to teď parafrázuji. Luis de la Fuente vyzdvihl třeba zlato na olympijských hrách. Mluvil o něm opravdu dlouho, až mě to překvapilo, jak moc se rozpovídal Luis de la Fuente v odpovědi na náš dotaz, a mluvil o něm opravdu hezky. Věřím, že nabídneme pod tiskovou konferenci v ohlasech, samozřejmě ve vysílání radiožurnálu Sport, ať už dnes večera, nebo samozřejmě v zítřejším vysílání.
0: Tak kéž by mluvil Luis de la Fuente hezky i o Santi Deniovi po utkání, když ho Češi tedy v Oviedu vyhrají. Doufejme, že to klapne, ať už ano nebo ne, tak Karel Schamberger společně s Lukášem Michalíkem budou vysílat přímý přenos zítra od 8:45 beď večer, a bude to vlastně v den, kdy slavíme z té výročí první sportovní rozhlasové reportáže v historii. Tak Karle, držíme pěsti, ať se vám to podaří minimálně jako před 100 lety Josefu Laufrovi.
1: Moc díky a naslyšenou z Oviedu.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

0: Po legendární kapele Queen teď budeme mluvit o jednom legendárním závodě v 21 hodin 48 minut na Radiožurnálu Sport. Na start Velké Pardubické se letos chystá i jedna velmi talentovaná jezdkyně. Lenka Neprašová ušila nejslavnější překážkový dostih kontinentální Evropy před 2 lety, ale tehdy její cesta skončila už na 4. překážce, tedy významném Taxisově příkopu. Teď je 2. říjnovou neděli, čeká vrchol sezóny v sedle vítěze z roku 2023, tedy veterána se jménem Sakamiro.
1: Sakamiro vede před stárem a talentem. Sakamiro si jede pro vítězství ve 133. ročníku Velké Pardubické.
2: Myslím si, že Léňa letos se hrozně jako psychicky posunula. Pro mě je to takový černý koň do stihu. Jo? Oni ho budou mít určitě nachystanýho, protože kdyby tam byla jakákoliv skulinka, že by se nebyli jistí, tak jelikož oni ho mají fakt jako dítě, tak by ten koník tu velkou určitě nešel.
3: Mluvila o Lence Neprašové a Sakamirovi ve vysílání Radiožurnálu Sport bývalá jezdkyně Barbora Málková. Ta se kvůli zdravotním problémům do Velké Pardubické nikdy v sedle nepodívala. A tak je stále jedinou ženou, která v 21. století dokončila tento slavný překážkový dostih, Martina Růžičková. A Málková popisuje, proč v tomto sportu dominují muži.
2: Překážkový dostihy jsou sport pro kluky, ale jako přímo ty dostihy, protože vlastně, když se člověk podívá po stájích, tak v 90% to všude dělají holky, který vlastně ty koníky opečovávají, milujou, jezdí na nich, ale ty kluci jsou v těch dostizích potom jako razantnější a podle mě umějí víc zahodit ty emoce, jo, že my holky potom, i když vím, když já jsem jezdila ty dostihy, tak jsem tam mnohdy tahala ty emoce až moc.
4: Je to určitě náročnější jak pro ty kluky, jo, jde to znát, ta síla je tam menší, ale že by to byla nějaká extra slabina, to se asi říct nedá. Já jsem si to vybrala, já s tím bojuju, tak to je.
3: Doplňuje Lenka Neprašová, která zmiňuje hlavně fyzický rozdíl, ale ani ten nemusí být podle Martiny Růžičkové na škodu.
5: Lenča má neskutečný srdce a má ještě proti těm klukům nespornou výhodu v tom, že až je moc lehká, abych to řekla, že musí se teda hodně dovažovat, nicméně ty kluci, který strávějí celý týden v gumových kalhotách, aby spotili váhu, nemůžou pít, nemůžou jíst, pak jdou ještě do sauny, takže ta Lenča si dá knedlo vepřevzelo a frčí. Jo.
3: To říkala Martina Růžičková, která v roce 2014 dokončila Velkou Pardubickou v sedle Rubína a pak dovedla jako trenérka k vítězství Šarmluka a Sexy Lorda. Zatím jedinou vítězkou slavného dostihu na východočeském závodišti je Lata Brandisová. Ta slavila sklisnou normou v roce 1937. Jakub Marek, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Fotbalová liga národů na Radiožurnálu Sport.
1: Po Chorvatsku a Anglii čeká českou fotbalovou reprezentaci další těžká zkouška v elitní skupině ligy národů. Hrát bude v Oviedu s mistry světa Španěly.
2: Každý ten zápas vám dá prostě strašně hodně, porovnáváme se se světovou špičkou a jsou to prostě neocenitelné zkušenosti.
1: Proti svým půjde poprvé nový trenér českého národního týmu, Španěl Santi Denia.
3: My national is Czech. I love Czech.
1: Utkání českých fotbalistů ve Španělsku se bude hrát v sobotu od 8:45 večer v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 22 hodin. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů. Chybí jim peníze v rozpočtu na příští rok. Skupina zemí G7 uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Hokejisté Karlových Varů v extralize zvítězili po druhé za sebou bez obdržené branky, tentokrát ve Vítkovicích. A zítra bude jasno i skoro jasno, teploty až do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Navrhovaný rozpočet pro veřejné vysoké školy na příští rok je podle rektorů nedostatečný. Univerzitám podle nich chybí peníze na to, aby zvládli přijmout rostoucí počet studentů. Upozornila na to Česká konference rektorů s tím, že jde o důsledek dlouhodobého podfinancování. Ministr školství Robert Plaga z ANO situaci vnímá a snaží se ji napravit, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
3: Pan ministr Plaga rozhodně nebere obavy týkající se přijímání nových studentů s ohledem na demografický vrchol na lehkou váhu, snaží se ale tento stav změnit a proto provozní financování na vzdělávací činnost v návrhu rozpočtu pro rok 2027 roste o miliardu a pokrývá demografický nárůst.
1: Navýšení o 1 miliardu korun ale podle České konference rektorů nestačí. Aby školy zvládly rostoucí náklady, potřebovaly by podle ní zhruba 3x tolik. Celkem by pak měly mít příští rok k dispozici asi 36 miliard korun, zhruba o 300 milionů méně než letos. Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barelů nafty a ropy. Oznámili to vládní představitelé jednotlivých členských zemí po dnešní videokonferenci. Nařízení začne platit okamžitě. Potrvá 4 měsíce s tím, že v prvních 20 dnech na trh poputuje větší množství nafty. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli dodávkám ropy omezeným v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Světové ceny ropy dnes výrazně klesají. Severomorský Brent odepsal asi 3% a vrátil se pod hranici $100 za barel. V nemocnici ve Friedlandu na Liberecku dnes začala hlavní etapa modernizace. Nemocnici hrozil před časem zánik, proto ji od roku 2020 převzala krajská nemocnice Liberec. Ta teď chce friedlandský areál využít hlavně pro ambulantní a následnou péči. Kvůli tomu nechá zbourat nevyužívaný objekt bývalého dětského oddělení. Místo něj vznikne nový pavilon za 226 milionů korun, říká generální ředitel nemocnice Richard Lukáš.
4: By měl obsahovat laboratoře, ambulance a podobně a propojit ten objekt s akutním oddělením lůžkovým, kde je chirurgie, aby to bylo kompaktní, logisticky a tak dále. Cílem je tady udržet tu péči zdravotnickou minimálně ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí, které tady se budou rozvíjet.
1: Pavilon by měl být hotový do roku 2029. Nemocnice je spádová pro 24 tisíce obyvatel friedlandského výběžku.
2: Sport.
1: Karlovarští hokejisté v 7. kole Tip Sport Extraligy vyhráli 3-0 ve Vítkovicích. Hlavní hvězdou zápasu byl brankář Dominik Frodl. Gólman Karlových Varů vychytal druhé čisté konto v řadě. Neprůstřelnost drží už více než 157 minut. Pokračuje gólman Frodl.
5: Troufnu si říct, že v první třetině tam nebylo prakticky nic, měli tam jednu možná trošku nebezpečnější střelu. Ve druhé zase měl nějakou pasáž, kdy jsme Vítkovice trošku pustili do nějakých breaků, ale třetí třetině tam taky podle mě na konci možná nějaká 3-5 minutovka, že si tam vytvořili šance, ale myslím si, že skvělý výkon týmový, odehráli jsme všechno tak, jak jsme měli.
1: V dalších dnešních zápasech Pardubice vyhrály nad Plzní 4-2, Liberec nad Olomoucí 2-0, Kometa Brno nad Mladou Boleslaví 3-2 po nájezdech, Kladno podlehlo Hradci Králové 3-4 taky po samostatných nájezdech, Karlovy Vary si odváží triumf 3-0 z Vítkovic, vedoucí Třinec zdolala Litvínov 3-2 a vyrovnal 7. vítězstvím jeho rekord v počtu výher na úvod soutěže.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 u Mirošovic a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice čekejte už jen kratší kolonu před mostem Šmejkalka. Z 21. kilometru zdržení do 10 minut. Na Pražském okruhu mezi letištěm a dálnicí D1 začalo obousměrné omezení v tunelech. Probíhá tam oprava technologií a betonového povrchu. Provoz je vždy veden tunelem o třech pruzích, kdy směrem z kopce s

0: Na 10 až 5 stupňů, ojediněle až na 3 stupně a objevit se mohou i přízemní mrazíky. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Hezký páteční večer, tak jsme se dočkali prvního gólu ve šlágru dnešního programu fotbalové Ligy národů. Vstřelil ho Michael Olise a Francouzi tak na Saint-Denis vedou nad Italii v 61. minutě 1-0. Podobně jsou na tom s časem i v dalších zápasech a náskok 1-0 mají stále i Maďaři proti Gruzíncům. To Belgičani vyhrávají nad Turky už 2-0, když se znovu prosadil De Bruyne. Slováci na Faerských ostrovech vedou díky vlastní brance domácích 1-0 a padají nám teď góly i v dalších střetnutích. Tak třeba Poláci, ti už si vypracovali náskok 4-0 proti Rumunsku. Ukrajina prohrává se Severním Irskem čerstvě 0-3 a Bosna a Hercegovina právě inkasovala od Švédů. Byl to první gól celého střetnutí, takže logicky je to teď 0-1 z pohledu balkánského výběru.
2: Radiožurnál Sport
3: a Jan Suchan.

0: Sotva jsem to dořekl, že fotbalisté Slovenska vedou v Lize národů v úrovni C. Na Faerských ostrovech 1-0, tak už to neplatí, protože se prosadili Faeřané i po druhé, tentokrát ale do správné branky, konkrétně šlo o Justinusena, a tak je to 1-1 v 69. minutě.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: To čeští fotbalisté ti už jsou v Oviedu, kde zítra večer čeká další zápas elitní skupiny Ligy národů. Po domácích porážkách s Chorvatskem a Anglií se ve Španělsku utkají s úřadujícími mistry světa i Evropy. V klubu Zla Ligy aktuálně působí jediný český fotbalista, i když na start v nejvyšší španělské soutěži už více než 2 roky stále čeká. S brankářem Getafe Jiřím Letáčkem si povídal reportér Lukáš Michalík.
1: Jiří, předpokládáme, že jste sledoval předchozí 2 zápasy české reprezentace v Lize národů, tak co jste říkal na výkony proti Chorvatům a Angličanům?
2: Přiznám se, že jsem neviděl úplně celé zápasy, ale určitý pasáže jsem viděl a musím říct, že mě to mile překvapilo. Výkony vlastně v obou 2 zápasech byly velmi dobrý a nadějný na posun toho českého fotbalu do budoucnosti, protože nějaký ty prvky, které se tam začaly objevovat po takhle krátké době vlastně pod vedením nového trenéra. Bylo relativně až jako překvapující, fascinující, že takhle rychle jsme dokázali asi něco, co trenér po hráčích vyžaduje, zapojit do té hry, ať už třeba nějakou konstruktivní výstavbu odzadu, anebo takový kolmý přihrávky. Dostávali jsme se v těch zápasech i relativně dost do breaků, takže na mě to udělalo oba 2 ty zápasy velmi dobrý dojem.
1: Čeští fotbalisté mají poprvé v historii zahraničního kouče Španěla Santiho Deniu. Řešil se jeho příchod do Česka nějakým způsobem ve Španělsku, případně jaké jméno on ve Španělsku má, jestli jste něco zaregistroval?
2: No, upřímně si myslím, že se to tady asi moc neřešilo, nebo se to ke mně nedostalo. Byť teda tyhle ty stránky zpravodajské ohledně sportu sleduju snad všechny. Maximálně si pamatuju, že tam byla jedna zmínka, jakože se stal oficiálně trenérem českého týmu, ale že by se to nějak více rozebíralo v médiích, to si nemyslím.
1: Jiří Letáček, gólman španělského Getafe, je s námi na radiožurnálu Sport. Denia dlouho trénoval mládežnické reprezentace Španělska. Mluvil jste o něm s někým ze spoluhráčů nebo z klubu obecně, jestli jste si zjišťoval nějaké informace, mě zajímá.
2: Jenom se mě jak spoluhráč. Hráči, tak i nějací fyzioterapeuti ptali vlastně, jestli to je pravda, že by se měl stát trenérem české reprezentace, tak jsem v tu dobu ještě říkal, že mám stejné informace, jako mají oni, že jsem četl pouze spekulace. A v momentě, kdy se to stalo oficiálním, mi bylo řečeno, že to je velmi dobrý trenér a že si myslí, že českému fotbalu určitě zvládne pomoct.
1: Vy jste zmínil, že sledujete a čtete zpravodajské weby ve Španělsku. Předpokládám, že asi český tým úplně neplní stránky tamních novin. Co říkáte?
2: Ne. Máte v tomhle tom naprostou pravdu. Česko sem nebude cestovat určitě jako favorit. Takhle na to ty média i nahlížejí a myslím si, že tady ty španělské média to berou vlastně jako povinnost porazit Českou republiku.
1: Španělské fotbalisty už 4. rokem trénuje Luis de la Fuente, který je dovedl k titulu na mistrovství světa i Evropy. Můžete přiblížit, jaké renomé v zemi má?
2: S tím týmem odvedl skvělou práci, jak na tom mistrovství, tak právě dlouhodobě odvádí konstruktivní práci, která má jako hlavu a patu a je to progresivní ty výkony. Všichni ho tady víceméně uznávají a kvitují si, že právě on je trenérem nároďáku.
1: Na radiožurnálu Sport si povídáme s fotbalovým golmanem Getafe Jiřím Letáčkem. Vy už jste ve Španělsku přes 2 roky, zblízka tedy můžete sledovat, jak se ve Španělsku v uvozovkách dělá fotbal, jak se pracuje s hráči. Čím to podle vás je, že Španělé v tuto chvíli vládnou světovému fotbalu?
2: Je to postavené na té individuální kvalitě, kterou vlastně každý z těch hráčů tam má a se obrovské šířky toho kádru, kdy ať trenér tam postaví vlastně kohokoliv, tak se bavíme o hráčích té nejvyšší světové úrovně, kteří působí na té nejvyšší klubové úrovni taky. Co se týče, proč ty hráči jsou tak dobří, tak já bych asi řekl, že tou výchovou od malička, kdy tady ty hráči mají servis víceméně ve všem a trenéři je vedou k tomu, aby furt hráli, aby byli techničtí tady. Když třeba máme trénink, tak vedle trénují, já nevím, přípravky. A když se na to člověk zadívá, tak někteří ty kluci fakt po té individuální stránce jsou jako neuvěřitelní.
1: Já jsem na to chtěl právě navázat. Už jsem zmínil, že jste ve Španělsku přes 2 roky, tak když s vámi trénují třeba nějací, já nevím, mladší hráči z akademie, tak je znát, že jsou zkrátka individuálně na výši.
2: Jde to znát, co? Samozřejmě je to pro ně složitější ten přechod mezi ty dospělí, takže nejsou třeba asi tak drzí, jako by byli ve své kategorii, ale jde na nich vidět to, že opravdu jako chtějí ten drive, ta snaha a samozřejmě, když dostanou prostor, tak už i oni v těch třeba 16-17 letech, když s námi začnou trénovat, tak dokážou to využít a mají jak třeba jeden na jednoho situace, tak i kvalitní zakončení.
0: Říká fotbalový gólman Getafe Jiří Letáček, který už za chvíli promluví mimo jiné o své zkušenosti se španělskou hvězdou Laminem Yamalem. Ještě předtím ale zkontrolujeme další změny stavu. Francie už nevede v 70. minutě v Lize národů nad Itálií, protože vyrovnal hostující Bastony. To Poláci ti vedou nad Rumuny v 73. minutě už 5-0. Největší hvězdou je bez pochyby Robert Lewandowski, kapitán domácích, který dal 2 góly, ale fanoušky českého fotbalu a obzvlášť Slávie může potěšit, že poprvé ve své kariéře nastoupil v základní sestavě za polský národní tým. Viktor Novak odehrál 62 minut a jistě i on se tedy zapříčinil za to, že nebo o to, že Poláci to mají tak velmi dobře rozehrané a poprvé v tomto ročníku Ligy národů by mohli zvítězit.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Taky Stinga jste si mohli vychutnat na radiožurnálu Sport, teď je 22 hodin a 20 minut. Už zítra večer uslyšíte v našem přímém přenosu další utkání elitní skupiny Ligy národů, ve kterém se čeští fotbalisté představí v Oviedu proti mistrům světa ze Španělska. Teď už pokračujeme v rozhovoru s brankářem Getafe Jiřím Letáčkem, se kterým mluvil Lukáš Michalík.
1: Vy jste v Lalize sice ještě nenastoupil, ale pravidelně jste mezi náhradníky a zblízka tak můžete sledovat ty největší španělské hvězdy. Zeptám se na Lamina Yamala, v 19 letech je to mistr Evropy i světa, proti Chorvatům 2 góly dal, na jeden nahrál. Jak na vás zapůsobil ve vzájemném duelu s Barcelonou?
2: Když člověk jako sedí na té lavice a vidí ho, jak se na tom hřišti pohybuje s takovou jako lehkostí a s takovým zápalem pro tu hru, tak je to nádhera to sledovat, tak to řeknu, je to fakt nádhera.
1: Je právě Yamal tou největší hvězdou současného španělského výběru, i co se zájmu fanoušků a popularity týče. Vy máte tu zkušenost přímou ze Španělska?
2: Já si myslím, že asi určitě, že když vlastně se dneska řekne Španělsko, tak si myslím, že většině lidí naskočí jakožto tým Barcelona a jakožto hráč, tak jim naskočí Lamine Yamal.
1: Hvězdných hráčů mají Španělé v kádru víc, a to nejen z Realu Madrid nebo Barcelony. Koho byste ještě vyzdvihl, protože připomínám, řadu z nich jste viděl na vlastní oči.
2: Takhle mě asi napadá Dani Olmo, který mě se osobně líbí, plus samozřejmě všichni tři brankáři. I teďka vlastně zabrouzdám do českých vod, tak tam máme teďka taky ohromnou kvalitu, ale ne vždycky se to takhle sejde a když si trenér může vybírat takhle třech kvalitních brankářů, tak to je sen.
1: Já na to navážu, Češi mají v mužstvu aktuálně 3 vyrovnané golmany Horníčka, Kováře a Kinského. Vy jste naposledy hrál za reprezentační 18, tak je národní A tým jedním z vašich cílů, protože je vám pořád teprve 27, což u brankářů není žádný věk.
2: Tak samozřejmě, jako když jsem mohl nastupovat za ty mládežnické týmy, to pro mě vždycky jako byla velká čest. Od malička, když jsem hrál prostě fotbal, tak jsem chtěl hrát za nároďák, takže já bych byl strašně rád, kdyby se mi to v mé kariéře povedlo, ale samozřejmě ta kvalita tam je, ta konkurence je obrovská a k tomu, abych byl nominován, samozřejmě chybí zápasové vytížení, takže věřím, že všechno postupem času dorazí a já se do toho národního týmu podívám.
1: Kde budete, Jiří, sledovat ten sobotní zápas Španělsko-Česko?
2: Pravděpodobně doma s taťkou u televize, protože je reprezentační pauza, tak dostaneme určité volno a zvládnu se otočit do Čech, abych navštívil rodinu.
1: Zeptám se ještě na vaší pozici v Getafe. Pravidelně nastupujete ve španělském poháru na start v Lalize, ale pořád čekáte a krejete záda Davidu Soriovi. Tak jste připravený dál čekat a bojovat o šanci, nebo už jste třeba i zvažoval jiné možnosti?
2: Pravidelně se s manažery o tomhle tom tématu bavíme, ale zatím jako není nic na stole. Jsem krok od toho, abych chytal v Lalize, což je prostě obrovským snem a moje povaha je prostě taková, že se nikdy nezdávám a vždycky bojuju, takže mám to dál v plánu a věřím, že to, že jsem se sem dostal, tak budu moc pak prokázat tu kvalitu i v těch zápasech, až ta šance přijde.
1: To říká fotbalový golman španělského Getafe Jiří Letáček. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
3: Radiožurnál Sport.
4: Sport ze všech úhlů.

0: hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Roman Červenka. Extraliga je zpátky a s ní hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál je 22:30. Zprávy a Lukáš Pastejřík. Letošní rok je zatím třetí nejsušší za posledních 65 let. Míň srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. Na sociálních sítích o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nedostatek srážek je podle něj patrný i v oblastech, kde obvykle prší víc. Z horských oblastí je na tom nejhůř Šumava. Nejvíc srážek ve vyšších polohách naopak zaznamenaly krkonošské stanice Dvoračky a Labská Bouda. Ruské vzdušné útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev způsobily dopravní kolaps. Ukrajinské úřady musely uzavřít jižní most přes řeku Dněpr, který je klíčovou spojkou dvou částí metropole. Omezená byla taky doprava na mostech metro a Patona, přes které denně přechází stovky lidí. Ruské údery v Kyjevě nepřežil nejméně jeden člověk a další dva jsou zranění. Podle kyjevského starosty Vitalie Klička se kvůli ruským útokům na městskou infrastrukturu hlavní město ocitá v dramatické situaci. Deník The Wall Street Journal informoval o propuštění tří výzkumníků americké společnosti OpenAI. Údajně sdíleli citlivé informace firmy s organizací, která zkoumá bezpečnost umělé inteligence. Technologická společnost v posledních týdnech zaznamenala několik případů, kdy se její modely pokusily proniknout do cizích počítačových systémů. Tento týden firma OpenAI oznámila, že kvůli obavám týkajícím se bezpečnosti ruší plánované uvedení nového modelu. Podnik letos nevstoupí ani na burzu. Pohřešovanou 38letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo kriminalisté objevili po necelém měsíci pátrání ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti úmrtí dál prověřují. Podle policie už byla nařízená pitva. Podle kriminalistů nebyla matka dvou dětí v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění smrti ale nevyloučili. Sport. Mistrem Evropy na ploché dráze se v Pardubicích stal Dan Madsen. V závěrečném závodu čtyřdílného seriálu mu stačilo třetí místo. Madsen v celkovém pořadí triumfoval o bod před dnešním vítězem Polákem Janovským. Český jezdec Jan Kvěch dojel ve finále na čtvrtém místě a v hodnocení evropského šampionátu skončil sedmý.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 u Slavkova a překážka v Praze v tunelu Blanka. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna dejte pozor před sjezdem na Slavkov. Na 212. kilometru ve stoupacím pruhu stojí dodávka s defektem. V Praze v tunelu Blanka ve směru na Břevnov za nájezdem z Davids jeďte opatrně. Policie tam hlásí nepojízdné vozidlo v jízdním pruhu. Na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 zbystřete za sjezdem na Vestec. Na prvním kilometru je hlášen pytel v jízdním pruhu. Vozidla mohou náhle brzdit a vybočovat. Na silnici 28 mezi Louny a Mostem zpomalte za odbočkou na Lipčeves. Došlo tam ke střetu auta se zvěří. U vozidla došlo k úniku kapalin. Stojí na krajnici, na místě zasahují hasiči. Projíždí se bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 10 až 5 stupňů, ojediněle až na 3 stupně a objevit se mohou i přízemní mrazíky. A zítra čekáme jasno nebo skoro jasno ráno, hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: můžeš nic.
1: Kapela Divoký byl dozněla na Radiožurnálu Sport ve 22 hodin a 38 minut. Není to dávno, je to opravdu jenom pár sekund, možná desítek sekund, co skončily další zápasy fotbalové Ligy národů. Slováci poprvé zaváhali po dvou vítězstvích, tentokrát přivezou bod z Faerských ostrovů za remízu 1-1. Belgičani ti porazili Turky 3-0, dvěma góly se na tom podílel De Bruyne, jednou se prosadil Lukaku, Maďaři ti porazili Gruzii 1-0, Poláci deklasovali Rumunsko 6-0 a největší zásluhu na tom má kapitán Robert Lewandowski, který těsně před koncem zkompletoval hattrick. Už dříve se hrály další tři zápasy, Kazachstán podlehlo Moldavsku 1-2, Lotyšsko Černé hoře také 1-2, Kypr zdolal Arménii 2-0, právě teď skončil také zápas mezi Ukrajinou a Severním Irskem. Hosté zvítězili 3-0 a nastavení se hraje na dalších dvou stadionech. Francie na Saint-Denis hostí Itálii a vypadá to, že Zinedine Zidane poprvé na lavičce, co by kouč francouzské reprezentace zaváhá, protože v předchozích duelech dovedl tým ze země galského kohouta k vítězstvím 1-0 v Turecku i v Belgii. Teď tedy z Itálií v 94. minutě je to 1-1, domácí navíc dohrávají bez vyloučeného Upamecana a smírné 1-1 je to také v Zenici mezi domácí Bosnou a Hercegovinou a Švédskem. V obou případech se hraje pátá nastavená minuta, takže se dá očekávat, že konečný výsledek vám nabídnu po kapele Cranberries a to společně s dalšími výsledky dnešního dne, protože chystáme další sportovní přehled, poslední páteční.

0: Nic se už nezměnilo ani na Saint-Denis, ani v Zenici, to znamená, že doplníme dva zbývající dnešní konečné výsledky fotbalové ligy národů. Francie remizovala s Itálií 1-1 a Bosna a Hercegovina se Švédskem také 1-1. A teď už můžeme pokračovat v tradičním sportovním přehledu, tentokrát s Anou Skalovou. Přeju ti krásný večer.
1: Hezký večer. Hokejisté Třince porazili Litvínov 3-2 a i po 7 kolech Tipsport Extraligy jsou stále 100%. 7. výhrou v řadě vyrovnali oceláři 2 roky starý rekordní vstup do sezony právě Litvínova. Pokračuje autor 2 třineckých gólů Ondřej Kovařčík.
2: Jako každý zápas jsme chtěli jít za 3 bodama a hlavně jsme minulý zápas neměli ty začátky moc dobře, tak jsme chtěli hlavně dobře startovat, co se nám povedlo a dařilo se nám to držet skoro celý zápas. Jsme za to strašně vděční a za ten start. Vlastně celé léto jsme si to říkali, že ten start potřebujeme chytit. Že potom se hraje líp, jenom se soustředit dál a pořád makat.
1: V dalších dnešních duelech Vítkovice prohrály s Karlovými Vary 0-3, Kladno s Hradcem Králové 3-4 po nájezdech, Brněnská Kometa zdolala Mladou Boleslav 3-2 taky po nájezdech, Liberec zvítězil nad Olomoucí 2-0 a ta klesla na poslední místo tabulky. Pardubice vyhrály nad Plzní 4-2.
0: Petr Bříza se prezidentem Mezinárodní hokejové federace nestal a zůstává prvním místopředsedou. Ve druhém kole volby nového šéfa českého kandidáta o 3 hlasy porazil Němec Franz Reindl.
1: Čeští fotbalisté už jsou ve Španělsku, kde je zítra večer čeká další zápas elitní ligy národů proti úřadujícím mistrům světa i Evropy. Hrát se bude na severu Pyrenejského poloostrova v Oviedu.
3: V místě konání zápasu ale ani jeden národní tým netrénoval. Češi si předzápasové povinnosti splnili v Praze. Obránce Vladimír Coufal, který do posledního duelu s Anglií nenastoupil, s týmem absolvoval jen rozcvičku. Naopak se do tréninku zapojil i útočník Ryan Nadery, který se připojil k českým fotbalistům ve středu po vyřízení potřebných dokumentů k reprezentování Česka. Španělé se chystali v Národním fotbalovém centru nedaleko Madridu. Zápas Španělsko-Česko ve třetím kole Ligy národů začne v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v sobotu ve 20 hodin a 45 minut. Z Ověda Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Španělům bude zítra chybět střelec vítězného gólu ve finále posledního světového šampionátu. Ferran Torres má zraněný kotník. Místo něj dostal dodatečně pozvánku útočník 21 a Realu Madrid Carlos Espí.
1: Jabloneční fotbalisté jsou dalším osmifinalistou domácího poháru. Ve třetím kole totiž zvítězili na hřišti druholigové Dukly Praha 1-0 po gólu Java z penalty.
0: Fotbalový Manchester City se odvolal proti verdiktu v rozsáhlé kauze porušování finančních pravidel Premier League. Vedení desetinásobného anglického šampiona se snaží zvrátit rozhodnutí, za které mu můžou hrozit tvrdé sankce.
4: Podle nezávislé komise City přes obchodní smlouvy vykazovalo vyšší příjmy a nižší náklady, než ve skutečnosti mělo. Celkem mělo jít o více než 900 milionů liber. Klub vinu odmítá a tvrdí, že komise při rozhodování udělala zásadní chyby. Odvoláním se teď bude zabývat nezávislý tříčlenný panel. Manchester City zatím žádný trest nedostal. O případné sankci se bude rozhodovat samostatně. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
1: Wimbledonská šampionka Linda Nosková je na tenisovém turnaji v Pekingu ve třetím kole. Nad Rumunkou Rusovou zvítězila 6-4, 6-1 a příště narazí na švýcarskou Golubičovou. Postoupila také Karolína Muchová po výhře nad Britkou Boutertovou 7-6 a 6-1. Její další soupeřkou bude Ruska Samsonovová, která dnes ve druhém kole vyřadila Lindu Fruvirtovou po setech 6-2, 3-6 a 6-3. Dál prošla i Sara Bejlek a po triumfu 6-3, 7-5 nad Australankou Inglisovou se utká s Japonkou Osakovou. Nikola Bartuňková zdolala Frechovou z Polska 2x 6-2 a ve třetím kole se střetne se světovou dvojkou běloruskou Sabalenkovou.
0: Čeští judisté se postupně přesouvají do Baku, kde od neděle čeká mistrovství světa. Na tatami nastoupí 6 reprezentantů, včetně Lukáše Krpálka nebo dvojnásobné mistryně Evropy Renaty Zachové. Naposledy se na profesionálním turnaji bude prát David Klamert, který chce při rozlučce zaútočit na svůj nejlepší výsledek dlouhé kariéry na světovém šampionátu.
5: Někde vzadu v hlavě bude, že to mi poslední turnaj, co tady užiju, a zároveň turnaj na užívání jsem měl dost. Teďka mám poslední šanci a 9. místo mistrovství světa pro mě není jako výsledek, se kterým jsem byl spokojený, takže mám poslední možnost se pořádně ukázat a mám to v plánu.
0: České hokejistky prohrály na finském podniku Eurohockey Tour i druhý zápas. Výběr amerického kouče Idalského stejně jako proti domácím Finkám neskóroval ani proti Švédkám a utrpěl s nimi nejvyšší porážku v historii 0-5. Turnaj v Lahti Češky zakončí zítřejším utkáním se Švýcarkami od 13 hodin.
1: A florbalisté Tatranu Střešovice se utkají v semifinále poháru mistrů stejně jako loni se švédským šampionem Storvertou. Druhou dvojici tvoří finský mistr Nokian s českým útočníkem Adamem Zubkem a přemožitel Mladé Boleslavy a vítěz švýcarského poháru Thurgau.
0: Tak takový byl poslední sportovní přehled s datem 2. října 2026. Připravila ho Anna Skalová. Díky za to a krásný večer.
1: Naslyšenou.
6: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: Bude přesně 100 let od první rozhlasové sportovní reportáže historie. Tehdy mohli posluchači radiožurnálu slyšet Josefa Laufra, jak jim zprostředkoval utkání fotbalové Slávie proti Hungarii Budapešť. A my při té příležitosti se v pravidelném seriálu v tomto týdnu věnujeme nezapomenutelným sportovním rozhlasovým přenosům. Tentokrát se vrátíme k jedné z největších akcí ve víc než 5leté historii radiožurnálu Sport. Tedy k mistrovství světa v hokeji, které v roce 2024 skončilo v Praze zlatem českých reprezentantů. Vysílali jsme pro vás speciální předzápasová studia. Skoro 10 reportérů v halách vám pak přibližovalo všechna utkání v přímých přenosech a postupně se k nám sportákům přidávali i kolegové z regionů, kteří na náměstích sledovali fanouškovské oslavy. Zkrátka 14 dní, na které v redakci doteď s láskou vzpomínáme.
1: Teď Michal Skotouček.
2: Je to tam, hotovo.
1: Roman Červenka rozhoduje o vítězství českého týmu.
3: Já jsem si to moc užil, byl to vlastně první zápas, takže říkám, fanoušci nás hnali dopředu a bylo to prostě super.
4: Řekl po zápase s Finskem, který v přímém přenosu radiožurnálu i radiožurnálu Sport vyhrál národní tým po nájezdech. Gólman Lukáš Dostál. Češi porazili ve skupině nejen Finy, ale i Nory, Dány, Brity a Rakušany. A i když se Švýcarskem i Kanadou těsně prohráli, nálada mezi fanoušky se změnila z rozpaků na očekávání. Zvlášť když už v týmu byly hvězdy z NHL Martin Nečas s Davidem Pastrňákem. I s ním Česko nejdřív porazilo díky brance Pavla Zachy ve čtvrtfinále Spojené státy 1-0.
1: Znovu Špaček, rána z voleje, stečovaná do branky, gól, Češi vedou, využitá přesilovka 16 sekund, vele důležitý moment.
4: V semifinále při triumfu nad Švédskem 7-3 zase zazářil Martin Nečas a šlo se na finále. Sledovala ho vyprodaná hala v Praze a fanoušci hnali národní tým i na náměstích. Česko žilo hokejem.
1: Hundrátek volí, Pastrňák, gól!
5: Po kterém padá Pastrňák, kuka ve středním pásmu, Kubalík ho vyrazil a Kent posílá Čechy za znak. Čeští hokejisté vyhrají mistrovství světa. Skvěle Kubalík, skvěle Kent, 2-0, 19 sekund před koncem třetí třetiny. Češi to dokáží.
1: Poslední dvě vteřiny. Česká hokejová reprezentace slaví po 14 letech titul mistrů světa.
6: Tohle to klukům závidím, protože tohle to tady dokázat na tomhletom, na této aréně, to je bomba a vidíte, že mě ten hlas uskáče, protože ty emoce jsou obrovský a ty se jenom užijí.
4: Radostí brečel náš hokejový expert Martin Procházka, který mistrovství světa 4x vyhrál jako hráč i jednou jako komentátor. My reportéři jsme slavili prací v aréně při rozhovorech s českými hokejisty a z dálky sledovali nadšení, které zavládlo ve všech českých městech. Takhle to třeba znělo v Táboře.
7: Výborní jsme mistři! Chápete to? My jsme to vyhráli!
4: František Typovský, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 23 hodin. Lukáš Pastejřík a zprávy.
1: Turek zaslal organizaci Hnutí Duha omluvu za své výroky. Španělští poslanci zamítli vládní návrh na zvýšení ochrany nájemníků. Hokejisté Litvínova prohráli v extralize na ledě vedoucího Třince 2-3. Na poslední příčku tabulky klesla Olomouc. A počasí zítra bude jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanec Filip Turek za motoristy poslal omluvu za své výroky ekologické organizaci Hnutí Duha. Ta o tom informovala na svém webu. Turek v minulosti organizaci spojil s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě poslanec napsal, že se jeho vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Omluvu měl Turek podle verdiktu pražského městského soudu zaslat přímo ekologické organizaci Hnutí Duha, pokračuje její mluvčí Eva Pernicová.
3: Filip Turek nám do datové schránky poslal písemnou omluvu, čímž část své povinnosti splnil. Omluvu, kterou má podle rozsudku umístit také na svém Facebooku, zatím nezveřejnil. Pro nás je důležité, že soud pravomocně potvrdil, že jeho výroky o Hnutí Duha byly nepravdivé a zasáhly do pověsti naší organizace.
1: Poslanci španělského parlamentu dnes zamítli dva vládní dekrety, které měly zvýšit ochranu nájemníků. Vláda premiéra Pedra Sancheze dekrety navrhla po nuceném vystěhování madridské seniorky z bytu, které vyvolalo masivní protesty po celé zemi. Vládní dekrety měly zajistit snadnější přístup k bydlení, cenově dostupnější nájmy nebo zastavit vystěhovávání z bytů. Dnešní hlasování je pro španělského premiéra velkým neúspěchem a tamní média spekulují o možnosti vyhlášení předčasných voleb. Demonstranti za lepší bytové podmínky zároveň plánují pokračovat v protestech. Dva Češi zemřeli při dopravní nehodě v americkém Wyomingu. Další je zraněný. Informoval o tom mluvčí tuzemského ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle toho se nehodou ve spolupráci s místními úřady dál zabývá český generální konzulát v Los Angeles. Lanovka na Petřín v Praze od svého spuštění před 10 dny přepravila 115 tisíc cestujících. Dělníci ji opravovali 2 roky. Největší zájem měli lidé minulý prodloužený víkend, kdy se lanovou dráhou svezlo asi 47 tisíc cestujících za 3 dny, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
4: Je vidět, že efekt nového platí, protože před 2 lety, v září 2024, jsme v průměru přepravovali zhruba kolem 7 tisíc cestujících denně. Teď ten průměr je kolem 11,5 tisíc cestujících.
2: Sport.
1: Litvínovští hokejisté prohráli v 7. kole Tipsport Extraligy v Třinci 2-3, když na jednogólový rozdíl snížili až při závěrečné hře bez brankáře. Naopak Třinec ještě v 7 úvodních zápasech nestratil ani bod a vyrovnal 2 roky starý rekord soutěže právě Litvínova. Jak může mít tým s takovou bilancí sebevědomí, říká trenér Litvínova Robert Reichl.
5: Pomůže to pro hlavu, pro to, jak pracují, jak vyhrávají. Určitě to je příjemný a byli jsme tam před 2 rokama. Vím, že tomu stopak si věří, má sílu a i když se nedaří, tak nějak ten zápas vždycky zlomí.
1: V dalších utkáních 7. kola Pardubice přehráli Plzeň, Karlovy Vary zvítězili ve Vítkovicích 3-0, Hradec Králové vyhrál na ledě Kladna 4-3 po samostatných nájezdech, Kometa Brno zdolala Mladou Boleslav 3-2 taky po nájezdech a Olomouc prohrála v Liberci 0-2 a propadla se na poslední příčku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 v Brně a nehoda na 28 u Bělušic. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy dejte pozor na průjezdu Brnem za sjezdem na výstaviště. Mezi kilometry 187 a 186,5 pracují silničáři. Projíždí se pouze levým pruhem bez většího zdržení. A v opačném směru z Prahy na Vyškov za sjezdem na výstaviště pracují silničáři mezi kilometry 193 a 194. Zde se projíždí pravým pruhem a v koloně se zdržíte 5 minut. Na silnici 28 mezi Louny a Mostem zpomalte za odbočkou na Lipčeves. Došlo tam ke střetu auta se zvěří. Vozidlo stojí na krajnici, na místě hasiči likvidují vyteklé kapaliny. Projíždí se kivadlově bez zdržení. V Praze v Čakovicích čekejte dopravní omezení v okolí obchodního centra Globus. Tvoří se zde kolony vozidel vlivem srazu tuningových vozidel. Na příjezdových komunikacích hlídky policie. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 10 až 5 stupňů, ojediněle až na 3 stupně a objevit se mohou i přízemní mrazíky. A zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů.

0: Dnes jsme moc rádi, že jsi sem zase dorazil za námi přímo do budovy Českého rozhlasu a domluvili jsme se, že se ještě vrátíme k mistrovství světa, které se konalo v Kanadě, v Montrealu, a já bych možná začal otázkou na tebe, jak bys hodnotil ten mužský závod bez Tadeje Pogačara. Je to ten takzvaný slon v místnosti, tak jak se ti to takzvaně líbilo, oblíbená první otázka?
1: No, já si myslím, že to byl jako jeden z nejotevřenějších závodů vůbec profesionální cyklistice za dlouhou dobu. Samozřejmě tady Pogačar by tomu dal úplně jiný formát, možná i třeba větší mistrovský lesk, ale dalo to šanci jiným. Vyhrál zaslouženě Brandon McNulty, který nejenom tím, že v pravý čas zaútočil, ale i vlastně zúročil převahu Američanů v tomhletom závodě, kteří v konci měli vlastně největší početní převahu a dá se říct, že to tak jako česky řečeno umlátili čepicemi, protože kdyby nenastoupil Brandon McNulty, tak by asi za chvíli nastoupil Quinn Simmons a nebo Matteo Jorgensen a asi by to dopadlo podobně. Brandon McNulty vlastně zúročil znalost toho okruhu montrealského, kde se každý rok vlastně jezdí Grand Prix Montreal, což je jeden z těch profesionálních závodů v klasickém kalendáři vždycky na konci léta, a Brandon McNulty, já mám pocit, že ho loni vyhrál, je to tak?
0: Ano.
1: Takže on věděl asi, kde má nastoupit a nastoupil v pravý čas. Byl to šílený závod, jako 273 kilometrů na tom náročném okruhu, jako klobouk dolů, a myslím si, že budeme mít o čem mluvit dneska.
0: Jak se líbil závod bez Tadeje Pogačara Martinu Charvátovi?
2: Ono těžko říct, jestli by to s Tadejem Pogačarem teoreticky mohlo být lepší, když to bylo naprosto spektakulární. Ale vlastně těžko říct, že by to s Pogačarem při tom, kdyby Pogačar předvedl očekávatelný výkon, mohlo být lepší vzhledem k tomu, že by to vlastně mělo jednoznačného favorita a velmi pravděpodobně asi dominanci jednoho člověka dříve, než přišlo rozuzlení toho závodu, který tam byl, takže vlastně s Tadejem Pogačarem by ten závod podle mě tak dobrý, jak byl, těžko mohl být, když si ale odmyslíme tu cyklistickou úroveň, která by ale byla zase jako vyšší, protože těžko říct, jak by s Pogačarem to jako nemohlo být vyšší.
1: Rozhodně musím říct, že by asi bylo jiné obsazení nastupních vítězů, a teď nemyslím jenom Tadeje Pogačara, ale ten jeho styl závodění, to znamená, že by prostě nastoupil nějakých 80 kilometrů do cíle a jel by neskutečné vaty, tak by třeba za sebou odvezl někoho, kdo je na to zvyklý, typu Isaac Del Toro, možná Paul Sexas. Tihleti mladíčci by si s ním třeba vystřídali a jelo by se nějaké jakoby takové pravidelnější tempo a možná by jim to vyhovovalo. Takhle ten závod nejdřív tvořila francouzská reprezentace, která se snaží žila pro Paula Sexase udělat ten závod co nejtěžší. Jako odpravili podle mě půlku toho pelotonu i půlku těch favoritů, protože třeba Remco Evenepoel říkal, že to tempo, které rozjeli Francouzi, tak jemu vlastně uřízlo nohy.
0: No a když se tě na to, Jirko, zeptám, když ti do toho skočím, promiň, je to tak, oni ten okruh jeli snad 12krát a vlastně, když ho jeli poprvé a ten peloton tahal Bruno Armirai za Francii pro Paula Sexase, tak to byl ten nejrychlejší okruh, což je trošku zajímavé, pro mě asi překvapivé, já bych třeba čekal, že pak, když bude nějaký nástup nebo v závěru toho závodu, i když je to po 6 hodinách, rozumím, že jsou ti závodníci čím dál unavenější, takže tam bude ten nejrychlejší okruh, ale Francouzi prostě ten závod pojali tak, že oni jsou hlavní favoriti a že to všem chtějí udělat tak těžké, jak je to jen možné.
1: No, mě to trošku připomínalo třeba taktiku týmu Decathlon na Vueltě, vlastně taky francouzského týmu, i když jako třeba Bruno Armirai je s Vismy, ale jako ta taktika byla podobná a vlastně odpravila na Vueltě i toho Felixe Gala, pro kterého to na té Vueltě bylo rozjeté. A tady já si myslím, že to bylo přehnané tempo a že to popravilo nejenom teda Remka Evenepoela, ale že to popravilo i toho Paula Sexase, že prostě takhle mladý závodník na takhle náročném jednorázovém závodě, který má přes 270 kilometrů, a A když ten závod byl takhle těžký, tak prostě jemu to do toho mladého těla podle mě hráblo do těch rezerv tolik, že on sám přiznal chybu. Až teda jako na můj vkus se příliš bičoval za ten nezdar, protože sám říkal, že je to ostuda, jak jel, a že jako byla to školácká chyba, že málo jedl, málo pil a že ho to asi dohnalo, protože ke konci bylo vidět, že ho prostě trápili křeče, ale já si myslím, že to je daný tím věkem, že prostě

0: v tomhle věku člověk na takovýhle těžký závod musí dozrát.
1: No dobře, tak když se vrátíme k tomu nástupu Francie, myslíš si, že kdyby to neudělali, jsme ve fázi kdyby, ano. Kdyby to neudělali, takže potom nastane takové to postupné odpadávání, kdy projedou cílem, potom byl ten dlouhý kopec, takže v každém kopci někdo trochu škubne, potom další kolo, zase někdo, takhle se to bude postupně trhat. Protože tím pádem z jejich pohledu to takové to, tak to už roztrhněme, ať potom jedou jenom proti sobě ti nejlepší, tak vlastně dává smysl.
0: No, já mám ale jako opačný názor na to, Martine, protože já si myslím, že tohle právě byla taktika těch Francouzů, že oni pojedou tak vysoké tempo, že v každém kole budou odpadat ty lidi jakoby dozadu. To znamená, že to bude taková vylučovačka a že vždycky, kdo na to nemá, tak v tom kole prostě z toho pelotonu odpadne, až tam zbydou jenom ti nejlepší, Paul Sexas, Isaac Del Toro, Mathieu Van Der Poel. Ale kdyby to ty Francouzi neudělali, tak naopak si myslím, že než aby někdo odpadal ze zadu toho pelotonu, tak spíš budou lidi odjíždět. Bude odjíždět Mathieu Van Der Poel, bude odjíždět s ním třeba Wout van Aert, že ta taktika byla spíš daná, aby někdo nezačal útočit hned na začátku, aby se nestalo to, že odjede silná skupinka, ve které třeba Paul Sexas nebude, a pak by to měli hrozně těžké dohánět. Jo? Takže oni se snažili spíš ten závod udělat tak těžký, aby tam zbyli opravdu jenom ti favoriti, které by si pak už třeba Paul Sexas hlídal.
1: Ale to se jim ale ve výsledku vlastně stalo.
2: No, ale oni to udělali takovým způsobem, že když ten Bruno Armirai vlastně skončil po té hodině a půl, kdy jel vepředu on sám, neuvěřitelná čísla, a vlastně způsobil to, že těch 90 minut nikdo nedokázal nastoupit, protože z toho jeho tempa v podstatě nešlo nastoupit, tak v okamžiku, kdy mu ale došla energie, tak bylo do cíle strašlivě daleko a Francouzi neměli vlastně už ani oni sami nikoho dalšího, kdo by to po něm v tomhle tempu mohl převzít. V tom okamžiku, kdy Bruno Armirai skončil, tak vlastně zavládlo bezvládí, do cíle bylo strašně daleko a najednou se všichni jako koukali na Francouze, co teda dál, protože když Bruno Armirai přijel dopředu, tak v tom pelotonu bylo 7 nebo 8 Francouzů a ve chvíli, kdy on skončil, tak za prvé už jich tam nebylo 7 a za druhé ti, kteří tam zbyli, tak byli popraveni. My jsme viděli vlastně do několika minut potom, co on skončil, tak vlastně Parepenter skončil, že už všichni odjížděli na stranu, odstřihávali jim čísla a myslím si, že jestli on dostal takhle zadání, tak za mě je to trochu chyba Tomase Fecklera a jestli ne, tak to musela být nějaká špatná komunikace, protože to opravdu bylo tak zběsile rozjeté, že to vlastně všechny zabilo.
0: A pak z toho začal nastupovat Mathieu Van Der Poel a začal se ten závod tvořit najednou jako na těžce selektivní, jenom mezi těmi největšími favority. A bohužel na to doplatil i Wout van Aert, doplatil na to ten Remco Evenepoel, který prostě se z toho tempa, které rozjeli Francouzi, vlastně až do konce nespamatoval. Bylo to takové furt nahoru, dolů, on se furt jakoby vracel do těch předních skupinek, nevracel. Kdo na tom byl výborně, byl Isaac Del Toro, ale zase, stejně jako Paul Sexas, oni se snažili ve svém mladém věku ten závod nějakým způsobem zkoušet jako roztrhat, aktivně jeli, ale já nevím, jestli si třeba Isaac Del Toro nevěřil, protože mně přišlo, že on, kdyby tou formou, kterou měl, nastoupil v tom kopci, který na tom okruhu byl, ten nejtěžší kopec, kdyby jel takhle rychle celý ten kopec, tak ta jeho energie by mu umožnila v tom kopci se prostě odpojit, vzal by sebou jednoho, dva lidi a už by je nikdo neviděl. Ale ten Isaac Del Toro, já nevím, jestli to byla, že si nevěřil, nebo jestli to byla prostě nějaká neskušenost, on nastupoval vždycky v posledních 200 metrech až na horizontu a tam už jako nikoho, tam už ten rozdíl neudělá. Jo, on kdyby jel celou dobu, tak ten rozdíl udělal, protože měl neskutečnou formu, ale prostě ji nedokázal použít, no a nakonec to skončilo tak, že v těch posledních dvou kolech rozhodujících tam byly už prostě skupinka polomrtvých závodníků, z nich jako pak už bylo o tom, kdo nastoupí v ten pravý moment, v momentě, kdy ostatní jsou popraveni a nemůžou na to reagovat, a to jako využil Brandon McNulty.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: Já nás ještě vezmu kousek zpátky, protože přijde mi, že vlastně potom, co zavládlo to bezvládí, tak já bych ještě začal u Mathieu Van Der Poela, protože on byl tím, kdo to prostě vlastně celé zase roztrhal a zničil, protože to bylo nějakých, řekněme, řádově 100 kilometrů do cíle, možná 90. My jsme na možná takovéhle věci v éře tady je Pogačara zvyklí, ale klidně to můžu hodit, Martine, na tebe, jak ty, nebo nevím, jestli se chceš vlastně vyjádřit k tomu, ale mně to přišlo strašně zajímavé, jak byly kontrastní prostě postoje těch závodníků, že na jednu stranu šlo se dostat k fantastickému úspěchu, dojet třeba druhý, spoiler, a vlastně být relativně pasivní, nebo v těch závěrečných fázích prostě našetřit síly až do toho úplně posledního okruhu. A nebo ten, kdo skončil třetí, to prostě naopak se snažil roztrhat, dostat se vlastně před ty favority a prostě byl neuvěřitelně aktivní, být strašně vidět. A přijde mi jako skvělé, že vlastně v tom závodě byly evidentně různé cesty k tomu, jak dospět ke skvělému úspěchu. A opravdu si myslím, že jako to nemuselo dopadnout, že ten, kdo vyhrál, vyhrál, kdo byl druhý a kdo byl třetí, byl třetí. Tak když se zastavím u Van der Poola, tak překvapilo tě to třeba, že takhle začal?
1: Na jednu stranu ano, na druhou stranu vlastně jistým způsobem ne, když si vezmeme, že týden předtím se vydal na solo více než 150 kilometrů, tak jestli už jede jenom 100 v vozovkách, tak to vlastně vypadá relativně pohodově. A jak si říkal s tím spoilerem, ještě bychom se vlastně podobným způsobem mohli dostat k Matci Pedersenovi,
2: určitě,
1: který to vzal vlastně úplně podobným způsobem a najednou se tam vynoří v posledním okruhu s tím, že si tam na to naše třil, nebo v rámci možností nejspíš, protože já jsem ho neviděl většinu závodu, ale tak jako odhaduje člověk, že si tam nejspíš jako nechal asi nějaké síly, ale když necháme tu linku Wout van Aert, pardon, Mathieu van der Poel a jeho nástup, vlastně i s Woutem van Aertem, tak ten jeho nástup podle mě byl daný tím, co se říkalo před závodem po velké ceně Montrealu, tedy, že mladí a lehcí muži zkrátka budou mít velmi pravděpodobně, pokud se to nechá na závěrečných okruzích, dostatek síly vůči své hmotnosti a také i vzhledem ke svému věku na to, aby ho porazili, tak to prostě zkusí, což je hezké a zejména, a to mě zase osobně dostávalo spolu s Isaacem Deltorem ke stejné myšlence, že zatímco Mathieu van der Poel v závodě bez vysílaček se umí orientovat, tak jsem se nebyl jistý, jestli Isaac Deltoro tam naopak není ztracený. Neznám, nevím, jaké dostává informace během běžných závodů, ale jestli náhodou v závodě kdy neví, kolik jsou před ním, jestli si to neumí dopočítat, jestli to nepočítá, jak to tam vlastně má, tak jestli tohle nebyl ten důvod, proč jel tak vlastně zvláštně možná, nebo netakticky?
2: Já když to řeknu legračně, omlouvám se, a teď to vůbec nechci zesměšňovat, podle mě Van der Poelovi se to strašně dobře počítá, když je první v tom závodě. Já si myslím, že on se na to dívá úplně jako takhle, že jo, protože pak ty rozestupy, anebo on navíc nemá týmové parťáky, což je teda stejné jako vlastně Del Toro, děkuju, ale třeba právě ta dynamika belgického dua, kdy oni vlastně nevědí, jo, ten druhý Wout van Aert tu chvíli prostě neví, jak je na tom Remco Evenepoel, Remco neví, jak je na tom Wout, který je před ním, jako je to extrémně zajímavé bez těch vysílaček.
4: No to chci říct, že právě ten závod ještě jakoby byl okořeněný tím, že tam nejsou ty vysílačky. Ti závodníci najednou spolupracují s lidmi, se kterými vlastně závodí a soupeří během roku, protože jsou z jiných profesionálních týmů a teď najednou se ty koalice tvoří strašně těžko. Spousta lidí říkalo, že Isaac Del Toro, když odjel Brandon McNulty, tak Isaac Del Toro přestal závodit, protože si uvědomil, že jeho týmový parťák Brandon McNulty z týmu UAE Emirates, sice soupeř v tomhle závodě, ale jinak týmový parťák, má šanci dostat duhový trikot mistra světa, takže už přestal potom být aktivní, což jako může být pravda a vůbec bych se nedivil, zvlášť po té, co pro Isaaca Del Toro vlastně třeba předváděl jeho týmový úplný boss a vlastně kapitán toho týmu Tadej Pogačar na Tour de France, takže ta týmová jako souhra tam musí nějaká určitě být. A když Isaac Del Toro věděl, že asi ve Spurtu ten závod stejně nevyhraje, tak aspoň potom teda už nechal ty síly, aby Brandon McNulty o ten trikot nakonec nepřijel, když prostě byl ten první, který nastoupil. A další věc je, že v tom závodě potom jako nejlíp se orientovali ti zkušení. Michael Matthews, Mathieu van der Poel, Mats Pedersen, Tom Pidcock, kteří vlastně ty vysílačky jakoby nepotřebují. Jsou to výborní klasikáři, výborní závodníci na ty jednorázové závody. Giulio Ciccone, další prostě zkušený závodník. Ben Healy. Jo. To jsou lidé, kteří nepotřebují taktiku, kteří prostě jenom útočí a jenom to zkoušejí. A je vidět, že prostě v té první patnáctce tam nebylo jméno, které by člověk řekl, že tam nepatří. Jo. To byl tak selektivní a tak spravedlivý závod, že samozřejmě můžeme si říkat, jestli Brandon McNulty je opravdu ten mistr světa, protože to není to jméno, o kterém by jako cyklistika asi řekla, jo, tak tenhle ten člověk poveze hrdě ten bílý trikot s duhou uprostřed celou sezónu, protože já si fakt nedovedu představit, a teď teda jako zase skáču asi na další téma, ale já si nedovedu představit tu příští sezónu, že Brandon McNulty, který je vlastně domestik v tom týmu UAE Emirates, bude jezdit v duhovém trikotu pro Bidony, Tadej Pogačarovi nebo Isaaku Del Torovi.
2: Teď to tak rok měly ženy, že jo? No. Jo, tam prostě Magdalena Valier, Kanaďanka, která byla mistryně světa, vlastně to její kariéru jako nějakým způsobem jako neposunulo. Je otázka, jestli to tým UAE teď nějakým způsobem zkusí využít. A třeba Brandon McNulty bude dostávat víc šancí v závodech, ve kterých není Tadej Pogačar, ale myslím si, že na té hierarchii, pokud Tadej Pogačar bude na startu, věřme tedy, že se uzdraví, že ten jeho pád jako nebude znamenat nějaký razantní pokles formy, tak si myslím, že se nic jako že se nic nezmění, no.
1: No ironie je, že on dostane prostor, ale v časovce, ve které ten dres nemá.
2: Ne, já jsem myslel, že pojede, rozumím ti, jsem myslel, že pojede třeba na jiné závody, víš, že mu jakoby dají víc jiný kalendář, než má tady Pogačar, aby mohl jezdit víc na svůj výsledek, a Brandon McNulty třeba v těch týdenních závodech, protože je skvělý časovkář, tak si myslím, že má na to, aby zajel dobrý výsledek, ale jako shodneme se na to, že je to mistr světa zasloužený, ale že to jako neznamená, že teď bude vyhrávat jako ty další závody, no.
4: No právě, že to bude jako trošku jakoby krok zpátky po tom, co světovým šampionem byl Tadej Pogačar, a je prostě krásný, když člověk v duhovém trikotu vyhrává ty nejelitnější závody, že to je prostě jako úplná výkladní skříň té cyklistiky, a teď prostě na UCI v marketingovém oddělení si drbou hlavu a říkají, tyjo, tak co s tím Brandonem McNultym, jak tohle využijem, protože on, jestli dostane v týmu UAE Emirates šanci na nějaký etapák, aby ho jel na sebe, tak to bude třeba okolo Polska, čímž jako nechci říkat, že to je podřadný etapák, ale prostě v té hierarchii jako fajn, ale jinak prostě ten Brandon McNulty je pro ten tým důležitý v tom, že prostě je to elitní domestik, elitní tahoun na těch rovinách, skvělý časovkář, možná dostane šanci i v nějakém jako jednorázovém závodě, které taky umí vyhrát, ale prostě jako je to škoda, no. A zase pro jeho osobní jako kariéru já si myslím, že to je zasloužený výsledek, protože to je neskutečný dříč, a je to takový to jméno, který jako nevidíte, je to taková ta černá práce, ale jako on si to zasloužil a jel fakt skvěle, a jako asi v ten pravý moment prostě vyhrál takovýhle závod. Měli jsme víc titulů mistra světa v historii za posledních 25 let, byly tam jména, která jako se dá říct, že vyhrávali náhodou a pak celý rok vozili ten trikot, ale přesně jim to moc tu kariéru nezměnilo. No.
2: Jako otevírá to spoustu zajímavých témat, já chci jenom připomenout to, co jsme tady taky už jako hodněkrát řekli, že to jedna věc, kterou to jasně ukazuje, je, jak kvalitní lidi v týmu Tadeje Pogačara jsou jen pomocníci. To tady prostě neříkáme poprvé, a je to fakt, je to pravda, ten tým je nejbohatší a prostě má vynikající scouting a dokáže lidi, kteří by v jiném týmu, menším týmu, mohli mít ambice na to být lídrem, aby pomáhali. A prostě tohle je jeden z nich, jelo se na něj částečně a on to dokázal jako proměnit v nejlepší den jeho života, což bylo pak jako vidět v těch reakcích po závodě. A vlastně jenom se chci ještě vrátit, když jsme si povídali, Jirko, před mistrovstvím světa, tak my jsme zmiňovali ten americký tým, ale já si pamatuju, co jsme tady řekli. Pamatuju si, co jsem řekl já, tři fantastičtí lidé, fantastičtí cyklisté, ale umíš si, Jirko, představit, že by Quinn Simons jel na Brandona McNultyho? Tohle přesně jsem řekl a já si zatím stojím, já si to představit nedokážu. A on to vlastně jakoby neudělal úplně takhle přímo, ale tím, že tam byli ve třech a tím, že tam byli ve třech pak snad nějakých devíti lidech, tak to sehráli jako absolutně dokonale a já prostě smekám, jenom chci ještě říct, dám ti slovo, chci říct jedno jméno, Matteo Jorgensen. Už prostě možná zapomenutý, opominovaný, prostě měl zdravotní problémy, nevyšla mu tour, ale co on tady předváděl, tak myslím, že Brandon McNulty by to tričko měl rozstřihnout na půl, možná na třetiny a kousíček poslat Matteu Jorgensenovi, protože Američani to udělali fantasticky.
4: Je pravda, že jak jsme tady říkali, že si nedovedeme představit žádný vlastně národ, žádný stát, žádný ten reprezentační tým právě pro to mistrovství světa, že budou vlastně bez pochyby opravdu parťáci na ten jeden den, přestože jsou jinak soupeři celý rok v těch profesionálních týmech. Ale teď zpětně si to uvědomuju, že jestli některý národ by takhle měl fungovat, tak to jsou právě Američani. Že oni mají to národní cítění, já to znám z toho paralympijského sportu, znám to z jiných sportovních disciplín a vůbec třeba jak funguje tým, já nevím, třeba ta dráhová reprezentace, když je mistrovství světa, tak prostě oni tohle to dokážou. Oni jako mají to, tu hrdost národní tak velkou a...
2: A myslíš, že jim pomohlo, že to bylo za rohem? Že to bylo jakoby poblíž, oni to taky nemají tak často prostě. Mně to přijde pořád, že je cyklistika evropský sport. Myslí,
4: je to možný, ale zase fakt si myslím, že prostě jim to sedlo jako týmově, že Michael Creed, který jako ten tým vede, tak je neskutečný motivátor. Já jsem s ním závodil párkrát, je to prostě takový ten typický Američan, který prostě we are great, we gonna win, jo. A oni byli jako... silově, početně, prostě nejlepší a fakt si myslím, že kdyby nenastoupil Brandon McNulty, tak mohl okamžitě nastoupit Quinn Simmons, který tohle to umí úplně stejně a Matteo Jorgensen, který tam pokrýval všechny ty nástupy neskutečným způsobem, tak jim prostě jim dvou potom jako to vítězství zařídil a bylo by jedno, jestli by nastoupil ten Quinn Simmons nebo Brandon McNulty, oba na to měli neskutečně. Tohle to třeba nejsem si jako fakt schopnej tvrdit, že by to zvládli Belgičani. Jo, že kdyby najednou Remco Evenepoel a Wout van Aert byli v této situaci a byl tam s nima, já nevím, ještě někdo, tak podle mě by takhle jako spíš by jeli proti sobě a spíš by to bylo jako kdo první nastoupí, byla by to taková ta situace jako kdysi, kdo to z našich posluchačů bude pamatovat v týmu Quickstep, když prostě v klasikách oni jeli Paříž-Roubaix nebo Flandry a bylo tam v první skupině 7 závodníků z Quickstepu a nastupovali prostě neskutečně brzo jenom proto, aby ten, kdo je první nastoupí, ty ostatní už ho nesměli sjíždět, tak takhle prostě několikrát Zdeněk Štybar přišel o skvělý výsledek, protože prostě někdo z těch jeho parťáků nastoupil o 2 vteřiny dřív, než chtěl Zdeněk Štybar a on už ho nesměl sjíždět a vlastně ten člověk vyhrál, protože oni dokázali to, ten peloton už potom uhlídat, no.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
1: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, bavíme se o mistrovství světa v cyklistice, především o tom mužském silničním závodě. Jedno téma nastolím a trochu už jsem to naznačil, ale vrátíme se k němu a chtěl bych ho více probrat, protože už jsme to tady zmiňovali několikrát, a sice roli vysílaček v tomhletom závodě. A sám si Jirko řekl, že vpředu v závodě bez vysílaček nakonec jsou ti nejlepší, ti, kteří jsou zkušení, závodí se na okruzích, takže že faktor a argument bezpečnosti v tomhletom závodě není pro vysílačky až tak velký, možná vzhledem k tomu, že ten okruh byl opravdu krátký za plného obsazení podél bariér, tak bych řekl, že téměř až nulový. Tak myslíš si, že opravdu by vysílačky v těch závodech, které budou takto koncipované, byly tak nutné, protože jejich vliv a to pozitivní v tom smyslu chaosu pro diváka absolutně jako skvělé situace byl velký.
4: Já jenom jako naprosto souhlasím a jako byl bych i za to, kdyby se dali jezdit třeba jednorázový závody takhle na těch okruzích. Samozřejmě máme ty největší klasiky, prostě Paříž-Roubaix vede jako z Compiègne do Roubaix, jo. Tam těžko to uděláme na okruzích.
1: Ano.
4: Ale kdyby světová cyklistika přišla s nějakým novým jakoby jednorázovým závodem, který by byl podobný typu mistrovství světa, že by se jelo prostě na 15-10-kilometrovém okruhu a byl to takhle selektivní závod a někdo chtěl uspořádat prostě takovouhle novou klasiku, tak tam to má naprosto jako odůvodnění, protože přesně všechny ty argumenty, pro které hovoří pro vysílačky, ať je to bezpečnost, ať je to třeba rychlá pomoc při defektu, tak tady na těch okruzích krátkých se to dá vyřešit těma stacionárníma depama, kde prostě ten závodník tam prostě dojede, je tam vždycky nějaké auto, které prostě ten defekt vymění a co se týče informací, tak mohou fungovat i týmy prostě s nějakou cedulí jako na biatlonu nebo jakémkoliv jiném sportu, kde se dokážou ty odstupy odstupy nějakým způsobem ukázat. Ale jinak jakoby ta taktika, to přemýšlení, tak samozřejmě jako bez těch vysílaček je to samozřejmě strašně zajímavý a dává to velkou šanci těm zkušeným závodníkům. No.
2: Určitě tady to dává smysl na městském ohrazeném okruhu, jak ty jsi to řekl, jenom mě v souvislosti s tím vlastně napadlo, že bych třeba v tom případě, pokud by závod vypadal takhle, škrtnul auta, což jsme viděli v tom juniorském závodě, kdy tam ten španělský řidič proletěl cílem a jel podle odhadu asi 150, pak za to dostal teda pokutu, vyloučili ho z celého toho šampionátu, ale ten okamžik, i když jako vlastně na začátku vypadal docela úsměvně, tak člověk si říkal, jako stačilo opravdu, aby on dopadl a jako škubnul rukou, anebo aby, já nevím, to auto je plné věcí, že jo, jako to ty víš líp než já, tak jako aby ho cokoliv praštilo, tak skončil v lidech, vletěl by do nich jako stovkou a byli by tam prostě mrtví. Tak si říkám, jestli tohle, a vlastně je to jako strašně zajímavá myšlenka, protože my jsme zvyklí na to, že ten cyklistický závod nějakým způsobem vypadá a vlastně ten servis, který závodníci mají, zdá se mi, že jako vlastně pořád roste, jo? Že prostě ty občerstvovačky se trošku jako regulují, to je pravda, ale to, že si jezdí, nebo že jim jezdí ti jejich domestici dozadu pro věci, to je taky zajímavá věc, prostě jestli vlastně by se neměli třeba, já nevím, vzít toho jídla víc na záda, anebo si prostě vzít tu pláštěnku taky na záda, holt, my všichni ostatní obyčejní lidé to tak děláme, tak nevím, proč oni by nemohli. Určitě je to zajímavé, jenom si říkám, jestli prostě bez těch vysílaček, on ten chaos opravdu vypadá krásně, když je to v tomhle trošku sterilním prostředí, když je to jednou za rok, a říkám si, že přesně jak jste oba dva i jako řekli, že vlastně kdyby tohle se dělalo na nějakém normálním závodě, tak já bych se toho strašně bál.
1: Má to řadu podmínek, ano, jednoznačně, řada podmínek je velká, ale sám si, Karle, naznačoval v minulých dílech, že se objevují situace, kdy se pořadatelé závodu snaží od někud vjet a vlastně na stejné místo dojet. Už se to kolikrát objevuje i na Grand Tour, že projedeš několikrát, jednou, dvakrát, třikrát, to povětšinou bývá, stejný okruh, tak aby si zabezpečoval menší okruh, menší vzdálenost na tom závodě, pro pořadatele samozřejmě také výhodné.
2: A pro fanoušky extrémně výhodné.
1: Navíc. Takže tohle je možná ten způsob, kdy se všechno posouvá dopředu, ale říkám si, jestli v takových situacích není možné z hlediska technologií udělat naopak krok zpět. Ale je to samozřejmě za hrozné řady podmínek a za dlouhé řady podmínek, co by se muselo stát, aby to takto mohlo být.
4: Ne, ta cyklistika se bude muset vyvíjet jako každý jiný sport, bude muset samozřejmě i třeba jít naproti těm divákům, spousta lidí, ale i z cyklistiky říkalo třeba z těch majitelů, těch profesionálních týmů na tenhle ten závod, na to mistrovství světa říkal, jak chcete přinutit lidi, aby koukali 7 hodin na cyklistický závod, jo? Že jsou to závody zbytečně dlouhé. Já si to nemyslím, já jsem fanoušek a pro mě 7-hodinový závod, pokud je takhle atraktivní, tak já u toho klidně vydržím. Jsou fanoušci kriketu, který vydrží u test eventu celý týden, jako u jednoho zápasu, jo. Takže asi v tom ten problém není, ale pokud se budou zakládat nové závody, které budou chtít mít jednorázovky, které budou chtít mít prostě nějak jinak se odlišit od těch klasických Paříž-Roubaix kolem Flander a Strade Bianche, tak já bych byl proto udělat to přesně takhle na tom krátkém okruhu někde ve městě a bez těch vysílaček, ať prostě i ty profesionální týmy jednou za čas zkusí fungovat právě bez těch technologií.
2: Když to malinko dám na stranu, jenom mě na to přivedla teď ta tvoje myšlenka, jak cyklistika musí bojovat o diváky a snaží se o to, tak možná budu střílet trošku do vlastních řad anebo do řad kolegů v televizích. Já jako fanoušek tohohle sportu vidím prostě obrovský prostor ke zlepšení v tom, jak ten přenos je pojatý. Bylo to vidět na časovce, kde mi to přijde opravdu, Jirko, jako absolutně zoufalé, kdy v dnešní době se mi zdá, že ti závodníci dělají to stejné, co já dělám doma. Já se dívám na televizní obrazovku a v ruce mám mobil, protože ta televizní obrazovka mi prostě neposkytuje informace, které tou dobou jsou veřejně známé. A já prostě v roce 2026, když se dívám na jednoho závodníka, jak jede, tak ano, to je nudné. Já to uznávám, prostě sledovat jedno kolo, minutu a pak je prostřih režiséra, který tu má větší štěstí a tu nemá větší štěstí na někoho jiného. A mezi tím propásnu spoustu lidí na mezičasech. Přitom prostě ty kamery tam jsou, jsou ta data k dispozici. A my je jako fanoušci tohohle sportu prostě nedostáváme, snad jako s výjimkou jedné prostě placené verze jako jednoho streamovacího poskytovatele, kde to jako částečně tímhle správným směrem jako vystupuje. Ale prostě my to vůbec nevidíme. A na tom mistrovství světa teď zrovna, jak Martin říkal, je to na okruhu. Tam se vlastně děje tolik věcí zároveň a my o nich nevíme. My vlastně nevíme, jaký závod jel Mats Pedersen, kterému nechybělo vůbec moc a on ho mohl vyhrát. Ale to je přece pro boha úplná šílenost. Ten závod se jel 6,5 hodiny a opravdu tam jako chybělo takhle malinko, aby Pitcock s Chikonem dojeli McNultyho. Tím pádem by podle mě se k ním dojelo těch dalších 7 lidí, sprintovalo by se a Pedersen mohl být mistr světa, jo. A my jsme koukali 6,5 hodiny na závod a my bychom vůbec nevěděli, co ten Mats Pedersen dělal.
4: Přesně tak, jako stejně jako nikdo nevěděl, že Tomáš Pitcock a Matias Vacek měli pád, jak ten pád vypadal. A tohle jsou věci, které ty toho fanouška zajímají. Nejenom nás jako z České republiky, protože v tom byl Matias Vacek, ale vůbec prostě pro ten vývoj toho závodu je to klíčový. Ale prostě jako i v tomhle tom se bude muset pořád jako ten sport rozvíjet, no.
1: Tipuju, že drony půjdou tímto směrem.
4: Jo,
1: osobní
4: jako...
1: tip je, že tímto směrem jako to celé může jít a že zmizí motorky a tím pádem se budou závodníci schovávat za dron. Ne, to si dělám legraci, ale že zkrátka nastane tahle situace, kdy drony mohou vyřešit to, co si Karle naznačil, jenom ještě mobilní signál, přenos a podobně ještě asi není úplně
2: ale je to
1: na
2: další...
1: takové úrovni. A ta cena, pardon, cena ještě asi...
2: Ale je to, Martine, další podpůrný vlastně asi argument, proč to možná půjde tímhle směrem těch okruhů, protože zase ten dron vlastně operátor, nějaký člověk tam musí být poblíž a zase je to věc, kterou prostě na tady nějakém městském okruhu provedeme velmi snadno. Napadá mě, viděl jsem krásný záběr dronu na Tour de France, ale bylo to v té časovce asi loni, závěrečná do Nice a prostě bylo tam jedno místo, kde oni dopředu, tam byl ten člověk připravený, ale že jo, dělá se to jako na závodě z bodu A do bodu B výrazně obtížněji. A je pravda, jako všechno to nahrává, že se to tímhle směrem bude prostě posouvat z hlediska bezpečnosti, financí, nějaké organizace. Asi jo, asi prostě cyklistika si bude muset připustit, že jedna věc, krásná věc je historie a druhá věc je, že prostě bojuje se o diváka. No.
4: Jo, je to tradiční sport, pořád se odkazuje k té době Eddieho Merckxe a já nevím, ještě možná předválečné cyklistiky, kdy byly etapy 400 kilometrů. Tohle to prostě z toho se bude muset asi trošku ustoupit. Navíc třeba pro mě jako pro závodníka tyhle ty akce v těch městských okruzích, jako to je nejlepší, protože ty diváky vidíš několikrát, oni vidí tebe několikrát, je tam skvělá atmosféra, dá se to krásně zabezpečit, ty bariéry vlastně můžou být kolem celé té trati. Najednou jsem teda myslel během toho závodu a já jsem to pak jako našel řešení, kam chodí na záchod ty závodníci, protože když máš vlastně tu trať obsypanou těmi plůtky a všude jsou lidi, tak bylo tam jedno místo, které jsem pak našel, že tam byly jako ty toaletní budky, tojtojky.
1: Bylo na začátku toho stoupání.
4: A bylo tam paraván, za který si mohou jenom prostě na malou odskočit ty závodníci, že nejsou vidět, protože třeba v tom ženském závodě, juniorky do 23 let, tak ty holky prostě si taky musí odskočit. Ty závody byly extrémně dlouhý i pro ty ženské kategorie. Pro ženy to byl vlastně nejdelší závod v historii. Tak i tohle to se musí řešit. A to, že sice třeba muži měli prvních 100 kilometrů po rovině a pak se teprve najelo na ty okruhy, tak dobře, tak si ty si potřebuješ odskočit po nějakých 50 kilometrech, protože to tělo reaguje tak, že jak se začne ten závodník v tom závodě hýbat, tak samozřejmě se začnou vyplavovat ještě ty zbytky únavy z posledních tréninků, z posledních závodů. A jako na tu malou se ti chce vždycky po té první hodině, možná někomu i dřív, ale pak, když ten závod trvá 7 hodin a ten závodník správně pije, tak pak ještě na těch okruzích taky musí minimálně jedno.
2: A vážně šli, Jirko?
4: No, já jsem právě nikoho neviděl, no, ale jako ono...
1: Možná tam byl jenom Pedersen.
4: Možná v ten moment, kdy jako najeli na ten okruh a ty Francouzi to takhle rozjeli.
2: Aby ses nevrátil přece.
4: Tak už se nevrátíš a je pravda, že když se jede to tempo, tak se ti přestane chtít, jo, protože prostě jako máš úplně jiný starosti, jo. Ale pak teda jako nechápu, že když jde do cíle, abych okamžitě jel na záchod, já bych jako už nevydržel. A já teda jsem vždycky hodně pil a málo jsem se potil, takže já jsem byl schopný si jít odskočit jako třikrát za jeden závod. A jako přesně, jako na kole se to v tomhletom prostředí vlastně dělat nedá, protože prostě ty lidi jsou všude a ty nemůžeš jako močit před lidma. A vlastně jako zastavit si v kopci na začátku stoupání, to nejtěžší, on tak jako sorry, tak to už, jako, to už pak nemusíš jezdit dál, to už tam můžeš zůstat.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, bavíme se o mistrovství světa v silniční cyklistice, konkrétně o závodě mužů, tom hromadném závodě mužů. Ještě zpátky k samotnému průběhu závodu. Čím si vysvětlujete to, jak skončili Belgičani? Jak skončila dvojice, především Wout van Aert a Remco Evenepoel?
4: Oba řekli po závodě, že neměli svůj den, jo, což se může stát, jako prostě se probudíš do blbýho dne.
1: I na komunikaci.
4: Ale jako podle mě Remka fakt zařízlo to tempo těch Francouzů a Wout van Aert podle mě to zkoušel, ale bylo vidět, i když prostě jel s tím Mathieu van der Poelem, tak bylo vidět, že prostě tam není ten tah. A pak teda když se Remco Evenepoel vracel do té skupiny s Woutem van Aertem, tak Wout van Aert dokázal přepnout do toho módu, že mu teda pomůže. Hmm. Ale podle mě jako spolu neúplně dobře komunikovali. A jako samozřejmě bez vysílaček je to těžký a ty můžeš těžko vědět, jak se cítí tvůj parťák, který je půl minuty za tebou v jiný skupině a ty nemáš šanci z toho něj nějak říct. Možná chyba i v komunikaci toho belgického týmu, toho těch pomocníků, kteří určitě na trati byli, na těch bufetech, vždycky se dá říct, hele, Remko se vrací, nadechnul se zpátky, tak na něj počkej, jestli ty se necítíš na to, že vyhraješ, tak se tam vrátí a počkej mu, nebo minimálně nebuď aktivní v té první skupině, ať si to Remko může dojet a pak mu pomož. Ale přišlo mi, že každý si jede ten závod tak nějak jako sám na sebe. No.
2: Nakonec 12. 28. místo. Já jenom zkusím ti taky odpovědět, Martin, ale jenom chci říct jednu věc, která vlastně navazuje i na to téma komunikace. Mě hodně pobavil Thibonis, který když odstoupil, tak prostě v cíli okamžitě dával rozhovor s Porze, což je v pořádku. A v tom rozhovoru v průběhu toho závodu řekl, že mu Remko řekl, že dneska nemá dobrý den. A jako jsme zase u mistrovství světa bez vysílaček, ale prostě tahle informace jako zazněla do éteru nějakých 70 nebo 80 kilometrů před cílem a to mi teda přišlo taky, že je jako hodně zvláštní. Prostě dobře, tak ho neměl, ale jakoby posílat to prostě ven, když se ještě pořád závodí, mi přišlo jako přinejmenším na zdvednout obočí. A já se přiznám, že Remco Evenepoel byl jako favoritem sázkových kanceláří před tím závodem. A já jsem mu prostě nevěřil z toho důvodu, že mě se pořád, on mě strašně mate jako závodník. Mě, on je jednoznačně podle mě nejlepší časovkář dnešní doby, posledních několika let. O tom se vůbec nemusíme bavit. Dost možná nejlepší časovkář všech dob. Ale v těch silničních závodech on má prostě při těch opakovaných vysokých úsilích, on má strašný problém, když se nejede podle něj. On se dokáže do těch skupin vracet, protože on je prostě neuvěřitelný v tom vlnitém terénu. Ale jakmile jakoby on má reagovat na tempo někoho jiného a nástupy, tak on buď teda jde a tím pádem vybuchne a je konec, a protože tohle nechce, tak ty lidi nechává odjet a pak je jako postupně sjíždí. No ale vede to prostě v závodě, kdy nemá informace dostatečné, kde je daleko, že prostě je to vlastně mimo jeho kontrolu, no. A podle mě pro Wouta van Aerta se ukázalo to, co jsme taky řešili předtím, jestli to pro Mathieu van der Poela a Wouta van Aerta náhodou není moc těžké. A myslím si, že pokud Wout van Aert řekl, že to nebyl jeho nejlepší den, tak odpověď u něj byla, že pro něj to prostě moc těžké bylo, no.
4: A zároveň on to sám říkal. Ano. On říkal jako tenhle okruh, jako když jsme tam najeli v tomhle tempu, tak jsem věděl, že jako se svojí váhou tam nemám co dělat, no.
1: Zároveň, když se podíváme, jak se to posledních 60-70 kilometrů u těchto dvou vyvíjelo, tak když už z nich někdo něco pro někoho dělal, tak to byl van Aert pro Evenepoela, což vlastně v tom, co si naznačil, Karle, že ještě před koncem závodu a v průběhu se Evenepoel svěří, že to úplně nevidí, tak by přece mohlo být spíše obráceně.
2: No on to neví, to je právě ono, ty nemáš ty vysílačky, to je přesně ono, tohle je přece odvrácená strana té stejné mince, protože když všichni známe I'm gone, I'm dead, tak to je informace, kterou tady Pogačar dává svým kolegům, Adame, jeď si pro třetí místo, na mě se vůbec neohlížejte, já si nějak dojedu do cíle. A tady ta informace nemůže zaznít. A Wout van Aert prostě je vepředu, tam ho dropne Mathieu van der Poel, on je najednou vepředu, ale není vepředu. Remco to neví, že Wout van Aert už není úplně vepředu a Wout van Aert neví, že Remco má trošku problémy a že by měl třeba zastavit okamžitě a pokusit se Remka dotáhnout dopředu. On to prostě neví. Ty jakmile ty informace nemáš, tak je to jako na nějakém tvém instinktu, ale je to na tvém jako odhadu toho, co se děje jinde, no.
4: A já to hodím i trošku do toho charakteru těch závodníků. Wout van Aert jako je ten typ, který fakt jako v téhle fázi jeho kariéry, zvlášť potom, co konečně vyhrál Paříž-Roubaix a když věděl, že jako asi tenhle závod nevyhraje, tak je přesně ten typ, který fakt jako rád pomůže, protože prostě má ten tah, je na to zvyklý, vlastně celý rok to dělá v tuhle tu práci ve Vismě, pokud nejede zrovna nějakou klasiku sám na sebe, tak prostě on tohle umí. Já si nedovedu představit, že by Remco Evenepoel jako s jeho charakterem někomu někdy pomáhal. Jo? Prostě on je sólový hráč, toho dělá vynikajícího v těch profilech, kdy buď jede časovku, nebo se mu podaří v takovémhle jednorázovém závodě včas ujet a pak, jak už je tam sám, tak on přepne do toho časovkářského módu a už nikomu nedá čuchnout. Jo? Kdežto tady, on je přesně taky ten typ, že když se mu úplně nedaří, ty jsi to říkal dobře, Karla, že když on prostě musí jet ne podle sebe, ale podle někoho, tak za chvilku začne být vzteklej, protože prostě začne být naštvaný, že mu tamhle někdo jako najednou nastoupil, začne mlátit
2: nebo do někdo vyjel do cesty.
4: Nebo mu někdo vyjel do cesty, nebo naopak někdo netahá, když potřebuje se někam vrátit. Jo, já to chápu, tyhle ty emoce, já jsem je měl taky, já jsem taky nadával buď na hlas, nebo sám pro sebe, ale spíš na hlas, když se mi něco jako nelíbilo v tom závodě, když někdo jel moc rychle, nebo naopak jako zase nestřídal. Jo. Znám to, dokážu to pochopit, mám proto jako nějaký vnitřní jako pochopení, ale zase prostě je to ten typ, který fakt jako těžko by pomohl. On by radši podle mě odstoupil a řekl dobře, tak dneska se mi nejede dobře a odstoupím, než aby třeba Woutu van Aertovi pomáhal. No. Což nemyslím, že je prostě špatně, jako jeho tohle ten egoismus dovedl až jako na to mistrovství světa nebo vyhrál díky tomu olympiádu v Paříži, jak časovku, tak silniční závod. Tady se také jako předpokládalo, že po tom, co vyhrál tu časovku, tak jestli pojede takhle, tak by ten nedělní závod s hromadným startem klidně mohl vyhrát taky, ale prostě bohužel.
1: Belgie je vyřešená, co Slovinsko bez Pogačara, protože Primož Roglič vypadal, že mu zbylo nějaké to závodění po Vueltě.
2: To mě to zahřálo u srdce, ta pasáž, i když nakonec nebyla tak dlouhá, tak já jsem měl strašnou radost. Vypadal výborně, vypadal, že si to užívá.
4: Jo, tak rozhodně a jako myslím si, že ta letošní sezóna jeho představení na Vueltě, tak stejně tak i tohle to bylo strašně fajn, ale je vidět, že prostě zatím tady tam je velká mezera a i když teď nás čeká vlastně mistrovství Evropy ve Slovinsku, tak tím, že tam nebude ten Tadej, tak jako nikdo nepředpokládá, že bohužel jako, že by Roglič oblékl třeba modrý dres s těma hvězdičkama pro nejlepšího závodníka v Evropě, to prostě asi už ne, no.
2: 58 závodníků nakonec dojelo do cíle, bohužel ani jeden Čech, ten pád Matyáse Vacka, už jsme zmínili, kvůli tomu vlastně Matyáš ani neodstartuje na tom evropském šampionátu. Možná ještě, Jirko, bych to vzal úplně obecně z toho českého pohledu, protože strašně se to jako těžce hodnotí, že jo? A slyšeli jsme od Petra Kaltofena, když tam česká výprava odlétala, že ty ambice vlastně byly v podstatě v každém závodě a ono to bohužel nedopadlo doslova ani v jednom, protože ta top ten, já vím, vůbec to nemyslím špatně na kohokoliv, ale bohužel to prostě neklaplo. Je to zklamání.
4: Hele, já si nemůžu říct, že by to bylo těžký hodnotit, já myslím, že to je úplně jednoduchý hodnotit, je to zklamání. Prostě se to jako nepovedlo a teď si to pojďme zanalyzovat, proč. Já jsem nečekal, jako že by to bylo extra něco, protože prostě během toho roku to nenadpovídá ty výsledky. A my tam prostě nemáme Báru Bukovskou ani v těch juniorkách, která by byla schopná předvést něco jako Viktorie Chladoňová pro Slovensko a prostě vyhrát ten silniční závod, což je prostě naprostá bomba. Ale my jsme měli dřív jako závodníky, kteří byli schopni vyhrát mistrovství světa juniorů a pak se z nich stali skvělí profesionálové. Tak jako je fakt teďko na české cyklistice, aby si zhodnotila v těch silničních závodech, jako kam chce jít dál, protože takhle to prostě nejde. Samozřejmě výsledky by nám asi udělal ten Matyáš Vacek, protože on byl zklamaný ze svojí časovky a já si myslím, že tak do té doby, jak jel, než měl ten pád, jak jel ten silniční závod, tak on by tam byl minimálně v té desítce. Teď nechci jako říkat, co by kdyby, ale on jel pozičně skvěle, vypadal na tom kole skvěle. Myslím si, že měl tu ambici jako napravit si tu reputaci po té časovce nepovedené, kdy měl prostě taky špatný den a to se mohlo během toho týdne změnit. Ale bohužel prostě k tomu nedošlo a nikdo jiný jako, jako holky, juniorky super, dobrý, ale jako pořád to není, není to aspoň ty stupně vítězů. A to prostě jako nemějme malý cíle mě trošičku totiž vadí, když jsem poslouchal některý experty třeba v tom vysílání, že říkali jo, že to je vlastně fajn a že to je super, že tam ty dresy jsou někde vepředu. Tyjo, je to málo, jako pojďme si říct, že to je prostě špatně. Máme, ta cyklistika tady má velkou tradici v téhle zemi, máme tady týmy, máme tady jako skvělý závody, zvlášť v těch juniorských kategoriích, máme tady excelentní závody, který pak nám vyhrávají borci, ze kterých je potom Tadej Pogačar nebo Fabien Cancellara. A když tady ta struktura je, tak si pojďme říct, že tohle je fakt jako neúspěch a jako pojďme to hodně zanalyzovat a říct si, jak to dělat líp, no.
1: Ono ani navíc nejde o ten profil, protože být jiný profil, ať to bude pro vrcháře přímo, ať to bude takhle pro klasikáře, ať to bude pro sprintera, tak by to vlastně z českého pohledu ve všech těch ohledech bylo stejné.
4: Jako podle mě, a teď to nechci, aby to vyznělo špatně vůči jako domácí scéně cyklistický, ale pokud chtějí už ty junioři jako myslet tu cyklistiku vážně, tak prostě sorry, ale v této situaci musí do těch týmů. Mám radost, že ta Bára Bukovská prostě se rozhodla jít touhletou cestou, že Václav Ježek má před sebou neskutečný kontrakt, protože ho beru jako prostě největšího talenta v těch 23. A je škoda prostě tady zůstávat v tom rybníčku, pohodlným sice, ale jako objíždět pořád stejných 5 závodů českého poháru je prostě málo.
2: No teď i na tohle téma Kristýna Zemanová, ano. Že jo? Jakoby to je vlastně taky závodnice, u které se roky říkalo, že ty nabídky dostává, ale že chtěla zůstat v České republice, tak i Kristýna Zemanová, teď nevím přesně, co za tím bylo, snad se to dozvíme. Moc rád bych se jí na to zeptal, ale rozhoupala se a vlastně přestupuje taky do zahraničí.
4: Haleluja, jako konečně, protože jako talent má obrovský, měla před sebou neskutečnou kariéru a teď už mě přišlo, že tenhle rok, jako kdy zůstávala v týmu VIF Cycling, jako super tým, jako tady na poloamatérský úrovni pro holky v České republice, ale jako z tohohle prostě jako nešlo nikam růst, jo. A je super, že ten tým tady je, ale jakože prostě z něj konečně se ta Kristýna rozhodla jít do toho nejlepšího týmu jak na cyklokros a bude s Bárou Bukovskou v té struktuře vlastně toho týmu Fénix pro silniční závody. Tyjo, haleluja, konečně.
1: No ale je to vlastně v té ženské cyklistice, ať už bychom se podívali na novou smlouvu Julie Kopecký, tak ty přestupy jsou v ženské cyklistice a u mužů je to v současnosti především tedy o Matyáši Vackovi a pak snad Pavel Bittner se tím vítězstvím také naladil na to, že to půjde znovu vítězit.
2: A ono je tohle, Jirko, strašně těžké. Já jako s kamarády ze Slovenska jsme se vlastně bavili o Viktorii Chladoňové, což ty si řekli, prostě úplně fantastické, to je neuvěřitelné, pořád jí je ještě, myslím, 19 let. Ale vlastně i tam oni to vnímají, že to je prostě příběh jedné holky, že to nemá vlastně nic společného s tím, jak je organizovaný profesionální sport, s tím, jak se vyhledávají, s tím, jak se vypiplávají talenty. Tohle je prostě jedna holka se skvělou rodinou, která dostala tu podporu a využila ji naplno. Prostě svůj talent rozvíjí fantastickým způsobem, je ve Vismě, teď mistrně světa do 23 let, ale že by někdo vlastně byl spokojený s tím, jak to celé, jak se pracuje prostě s těmi mladými cyklisty, to ani tedy u východních sousedů, kterým jinak i jako já chci moc pogratulovat, tak to lidi nejsou, no.
4: Jo, sorry, ale to je úplně stejná situace tady u nás, jako my si můžeme říkat, jako že tady se staráme o ty juniory, o ten růst. My tady vytváříme jako skvělý kadety v porovnání s Evropou, jo, pak v prvoročáci junioři pořád jako z tohohle těží, ale v momentě, kdy oni by teprv měli začít tak už jsou unavení z toho, že prostě my z nich děláme mistry světa v kadetech a v juniorech, ale to důležitý je 23 a potom přechod do těch elitních kategorií, a to pořád tady nemáme. Já se těším na to, jak bude produkovat nový závodníky ten projekt Zdeňka Štybara, Czech Cycling Academy, protože právě třeba Václav Ježek je jako prvním hmatatelným důkazem, že ta podpora toho nejlepšího coachingu, který jsem prostě Zdeněk Štybar je schopný dosáhnout, tak těch nejmodernějších přístupů, takže už třeba na něm se podepsalo a fakt jako ta letošní sezóna, kdy on už v tomhletém struktuře byl, Václav Ježek, tak ho neskutečně jako posunula, a teďko s tím novým kontraktem doufám, že prostě se rozvine dál, protože by to byla strašná škoda o tenhle ten talent přijít, a že to bude cesta prostě jako vytvářet podmínky pro to, aby ti závodníci potom mohli do těch nejlepších týmů, protože prostě tady z České republiky, sorry, to jako nepůjde, no.
1: A je to vlastně ale pořád systém, kdy ty si hledáš talent, ne že ten talent si vlastně najde ten sport, jo, že pořád je to vlastně celé tak trochu zvrácené, byť záslužné, výborné, skvělé, ale vlastně celý ten postup je obrácený, než by vlastně měl být nastavený.
4: No a tak zase na druhou stranu, když se podíváme do historie, tak jako my tady nemůžeme tvořit ty obrovské akademie pro tolik závodníků, zvlášť tak náročným sportu, jako je cyklistika, kde opravdu ti závodníci by měli růst až kolem toho 17. roku, že do té doby bych je nechal dělat klidně paralelně dva sporty do 16 let, jako a dobře, jako jezdí základy v cyklokrosu, na dráze, na silnici, ale do toho dělej ještě třeba gymnastiku nebo fotbal, hokej, to je jedno. A pak teprv, až když jako se rozhodneš, že chceš se věnovat té cyklistice, tak až v těch, já nevím, 17 letech tomu dej maximální bomby a pak teda využij nějakou podporu těch nejlepších těch. Ale jako Zdeněk Štybar, jako zásluha jeho rodiny, jeho táty, lidí, který jako potom potkal v Dukle a tak dále a šel, ale nejdřív hned jak to šlo, tak šel ven a už šel tou cestou té zahraniční cyklistiky. Roman Kreuziger to samý, jo, takže prostě jako podle mě je cesta jít co nejrychlejc ven a tam se snažit prosadit.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
1: Začali jsme kilometry Jiřího Ježka mistrovství světa, tak mistrovství světa také skončíme. Závodil jsi někdy v Indii?
4: Tak to je možná země, jedna z mála zemí, kde jsem nezávodil. A vůbec si to nedo představit, ale tím, že jsem závodil v několika podobných exotických destinacích, takže vím, že se závodí na kole kdekoliv, jak v Africe, tak třeba v Latinské Americe. Je to šílené, ale věřím, že mistrovství světa v Indii nakonec bude úspěch, protože jako kde se už jako rozhodne, že tam ten závod bude, tak stejně jako ve Rwandě, kdyby mi řekl někdo 20 let zpátky, že bude mistrovství světa ve Rwandě, tak bych tomu taky nevěřil, a ten loňský šampionát byl vlastně boží, jako byl hezký, tak v té Indii to bude, minimálně bude spoustu lidí podél trati.
2: Martine, krátce to můžeš dovysvětlit, že tam bude mistrovství světa silnější cyklistice.
1: Přesně tak, v roce 2031 tuším, že teďko z hlavy.
2: Nebo možná 32.
4: A to těch Indů bude ještě víc, takže tam bude obsypáno kolem těch tratí.
1: Teď jsem se nebyl jistý, rokem každopádně mají více než 5 let na to minimálně ty silnice postavit, kdyby náhodou nebyly.
2: Tak to je velká novinka, velká neznámá, ale taky docela za dlouho ještě to příští mistrovství ve francouzských Alpách, absolutní nesmysl, pokud jde o jako těžkost té trati, prostě něco podobného. V roce 1980 vyhrál Bernard Hinault a vyhrál to o minuty, dojelo to pár lidí, tak uvidíme, co za rok. Každopádně, už teď se na to můžeme začít těšit. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Já jsem si to moc užil. Moc děkuji, že jste tu byli, pánové, se mnou. Martin Charvát, přeju krásný zbytek dne.
1: Hezký den.
2: A moc děkuji Jirkovi Ježkovi.
3: Na rovinu s Tomášem Pancířem. Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
5: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
6: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
7: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
8: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
3: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
9: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionu jsou náklady.
10: Asi
6: asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
9: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
3: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál a hlavní zprávy.
11: Studentské protesty ve Francii místy přerostly v brutální útoky na policisty. Příští týden by mohly pokračovat. Policie v Praze monitoruje nelegální sraz asi tisícovky tuningových vozů. Třinečtí hokejisté vyhráli nad Litvínovem 3-2 a v extralize jsou stále bez jediné prohry. A dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Je sobota 3. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Lukáš Pastejřík.
5: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
11: Studentské protesty v Paříži a v okolí hlavního města už způsobily škody v přepočtu za 170 milionů korun. Potvrdila to šéfka oblasti Île-de-France Valérie Pécresová. Studenti i v pátek znovu zapalovali popelnice, vchody do škol a házeli petardy. Demonstrace se odehrávaly u zhruba 600 škol po celé Francii. Ministr školství Édouard Geffrey přijal zástupce studentských odborů.
12: Nepolevíme, dokud nebudeme mít konkrétní odpovědi na naše požadavky. Zatím je to takové plácání do větru.
13: Uvedl předseda svazu středoškoláků Rajat Rany, který vyzývá k dalším protestům příštím týdnu. Odsoudil násilí a vandalismus a upřesnil, že se do demonstrací zapojují i radikálové zvenčí. Ministerstvo vnitra odsoudilo několik brutálních útoků na policisty. V Paříži neznámí útočníci pronásledovali policejní stážistku, shodili ji na zem a skopali. Ve městě Belfort zase radikálové do bezvědomí zbyli policistu v civilu. Martin Balucha, Radiožurnál.
11: Skupina vyspělých světových ekonomik G7 uvolní prostřednictvím Mezinárodní agentury pro energii 100 milionů barely nafty a ropy. Oznámili to po společné videokonferenci vládní představitelé jednotlivých členských zemí. Nařízení začne platit okamžitě a potrvá 4 měsíce s tím, že v prvních 20 dnech na trh poputuje větší množství nafty. Cílem nařízení je stabilizace světového energetického trhu kvůli dodávkám ropy omezeným v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Světové ceny ropy po oznámení výrazně klesly. Severomořský Brent se vrátil pod hranici $100 za barel. Lotyši si dnes vyberou nové složení 100členného parlamentu. Za favorita voleb je považována strana Jednotná listina současného premiéra Andrise Kulbergse. Ten se stal premiérem teprve v květnu poté, co rezignovala jeho předchůdkyně. Lotyši mají na výběr z celkem 14 stran.
14: Na poslední chvíli se tématem parlamentních voleb v Lotyšsku staly i ceny pohonných hmot, které už přesahují 50 korun na litr. Dalším tématem je třeba zdravotnictví a dlouhé čekací lhůty na odborná vyšetření i konkrétní lékařské zákroky, stav dopravní infrastruktury nebo národní bezpečnost. V Lotyšsku je asi 1,5 milionu oprávněných voličů. Více než 177 tisíc lidí už odevzdalo svůj hlas předčasně. 5 tisíc z nich využilo možnost korespondenční volby. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
11: Zhruba 1000 aut se v Praze sjelo na nelegálním tuningovém srazu. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Zatím nemusela řešit zásadní problémy. A v ulicích hlavního města to vše sleduje reportérka Laura Hájková.
15: Já jsem teď na Zličině, což je jedno z míst, kam účastníci srazu dorazili. První oficiální lokalitou bylo parkoviště v Čakovicích. Tam se ale kvůli koloně aut mnoho řidičů ani nedostalo. Průjezd na Zličín byl o něco klidnější. Dorazila sem různě upravená auta, která se pokouší teď z parkoviště odjet, ale kvůli kolonám to jde velmi pomalu. Na místě jsou taky stovky přihlížejících z různých zemí. Potkala jsem třeba účastníky z Německa. Ti mi řekli, že se jim pražský sraz líbí a překvapilo je, že je tu policie podle nich mírnější. Policistů je tu přitom opravdu hodně. Hlídky kontrolují okolí a situaci monitoroval taky policejní vrtulník. Dnes by se ilegální akce měla přesunout do Brna. Policie hodlá přejezd účastníků dál monitorovat. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.
11: Babí léto má pokračovat i o víkendu. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu teploty v sobotu vystoupají až ke 24 stupňům. V neděli pak začne od západu postupně přibývat oblačnost. Na Moravě a ve Slezsku se objeví až odpoledne. Podle meteorologa Štefana Hanžáka se ale v noci na sobotu i na neděli můžou ojediněle objevit přízemní mrazíky a místy taky mlhy.
16: Teploty v noci klesnou na 10 až 5 stupňů, ojediněle to může být i kolem 3 stupňů Celsia a objeví se i přízemní mrazíky. Přes den většinou jasná nebo skoro jasná obloha, zpočátku zejména ráno a dopoledne ještě možnost hlavně na severozápadě mlh a nízké oblačnosti.
11: Současné počasí přispívá i k tomu, že se v Česku začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů oslovených Radiožurnálem tomu napomáhají změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se výrazně oteplí. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
17: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti něm můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
18: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
17: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
19: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace. Třeba s dýcháním.
17: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
11: Ministři zahraničí Česka, Rakouska a Slovenska vyjádřili Černé Hoře plnou podporu při vstupu do Evropské unie. Řekli to po společném jednání v Černohoře.

0: Nyní do EU budou pro Černou Horu i spory s Chorvatskem, které po zemi mimo jiné žádá v přepočtu asi 60 miliard korun. Z Podgorice Dominik Tesár, Radiožurnál.
1: Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je od pátku znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily, že neobsahuje nadlimitní množství olova a splňuje hygienické limity. Lidé ze zasažených oblastí tak můžou vodu opět používat k pití i vaření. Testování vzorků bude pokračovat i nadále, říká technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup.
2: Testování pokračuje v nezmenšeném rozsahu, tak jako po celou tu dobu krize, kterou jsme měli. Já už doufám, že už olovo jsme vyplavili ven, teď na zdrojích i na síti už máme vodu nezávadnou.
1: Omezení pro 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli platilo kvůli nadlimitním hodnotám olova ve vodě od čtvrtka minulého týdne. Sport. Hokejisté Třince porazili Litvínov 3-2 a i po 7 kolech extraligy jsou stále bodově 100%. Vyrovnali tak 2 roky starý rekordní vstup do sezóny právě Litvínova. Pokračuje autor 2 třineckých gólů Ondřej Kovarčík.
3: Jako každý zápas jsme chtěli jít za 3 bodama a hlavně jsme minulý zápas neměli ty začátky moc dobře, tak jsme chtěli hlavně dobře startovat, co se nám povedlo a dařilo se nám to držet skoro celý zápas. Jsme za to strašně vděční a za ten start, vlastně celé léto jsme si to říkali, že ten start potřebujeme chytit a že potom se hraje líp, jenom se soustředit dál a pořád makat.
1: V dalších zápasech prohráli Vítkovice s Karlovými Vary 0-3, Kladno nestačilo po nájezdech na Hradec Králové a prohrálo 3-4. Brno porazilo Mladou Boleslav 3-2 také po nájezdech. Liberec vyhrál nad Olomoucí 2-0 a Pardubice přehráli Plzeň 4-2. Tipsport Extraliga bude dalšími zápasy pokračovat v neděli.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolona na D1 v Brně a překážka u Slavkova. Na dálnici D1 z Prahy do Vyškova za sjezdem na výstaviště počítejte se zdržením. Na 191. kilometru dojedete do kolony. Mezi 192. a 194. kilometrem pracují silničáři. Projíždí se pouze pravým pruhem. Zdržíte se do 15 minut. Na D1 z Vyškova do Brna dejte pozor za sjezdem na Rousínov. Na 212. kilometru ve stoupacím pruhu pne pojízdné vozidlo, označené je světelnou šipkou, nákladní vozidla vybočují. Na silnici 65 mezi Rádelským Mlýnem a Jabloncem nad Nisou zpomalte za sjezdem z 35. Střetlo se tam auto se zvěří, vozidlo stojí na krajnici a místo označené majáky policie. V Praze v Sokolské směrem na Mnuselský most jeďte opatrně před křižovatkou s IP Pavlova. Střetla se tam 2 vozidla, blokují levý odbočovací pruh a na místě již policie. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
6: Jak konsolidovat veřejné finance? Může se ještě výrazněji změnit návrh státního rozpočtu na příští rok? Jak účinná je opětovná vládní regulace cen pohonných hmot? Hostem 20 minut, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ekonom Michal Skořepa, předseda výboru pro rozpočtové prognózy a analytik České spořitelny. Rozhovor natáčíme v 15:30. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Vývoj veřejných financí a státního rozpočtu je podle prezidenta Petra Pavla alarmující. Navrhovaný deficit rozpočtu na příští rok ve výši 386 miliard korun je podle něj mimořádně vysoký a varující do budoucna. Souhlasíte?
7: Souhlasím s tím, že ten deficit je daleko vyšší, než by měl být z různých hledisek. Ono po deficitu nebo po hospodaření vlády můžeme chtít různé věci, z různých pohledů se na to můžeme dívat, z hlediska řešení krizí, řekněme, nebo z hlediska investic do budoucna a podobně. Ale vlastně, ať se podíváme z kteréhokoliv hlediska, tak je to výrazně víc, než by to teoreticky mělo být. To je první věc, ale to
6: je... Byste odhadoval nějakých maximálně 370 miliard
7: před tím hlášením. To byla taková soutěž, hodně střelba od boku, protože tam je prostě velký, řekl bych, velký interval byl k dispozici, co se všechno mohlo přihodit. Ale druhá věc, já bych řekl, nejde jenom o to jedno číslo, které samo o sobě je daleko vyšší, ale ještě pořád není fatální. Ano. Konec konců to vidíme, to vysvědčení nám dávají ratingové agentury, které teď v poslední době jedna nás trošku pokárala, druhá nás naopak skoro se dá říct pochválila. Ne za ty deficity přímo, ale celkově.
8: Možná
7: za
8: se to, k tomu vrátíme.
7: Takže to samo to číslo jako vůbec není hezké, ale myslím si,

0: že není zas úplně tragické, ale horší je jako ten celkový trend, zejména bych řekl, který se odráží v legislativě, která má za úkol v Česku tahle ta čísla nějakým způsobem hlídat a která letos byla výrazně rozvolněná. Mm. A to na mě působí dojmem, že prostě pokud jsme byli schopni tohle udělat, tak do budoucna můžeme být schopni udělat mnoho dalších kroků tímhle směrem a to už by byl průšvih.
1: Den před tímto vyjádřením se prezident na Hradě setkal s experty na veřejné finance, kteří se shodují v tom, že se tyto finance vyvíjejí neudržitelným směrem a situace je vážná. A bylo by podle nich lepší nepříznivý trend obrátit dříve než později. Je to ale za té současné politické konstelace reálné?
0: No tak to asi vidíme všichni, nebo respektive mnozí z nás si přečetli, řekněme, vládní prohlášení, ve kterém je celá řada, řekněme, závazků nebo slibů spíš na té straně výdajové. Dá se skoro až říct paradoxně, řekl bych, že zatím ta vláda trochu v některých oblastech i brzdí, čili myslím si, že to teoreticky mohlo být asi i horší, kdyby skutečně do toho šlápla tak, jak je to napsáno v tom prohlášení. Teď mám na mysli třeba důchodovou reformu, respektive její jakoby revokaci nebo rozmělnění. Tam vidím určité váhání, zaplať pámbu aspoň v této oblasti, protože ta by byla asi zdaleka nejdražší z toho všeho, co vidíme. Ale jinak zkrátka dobře, je tady nějaké vládní prohlášení, byly tady nějaké předvolební sliby. Potřebná část českých voličů prostě s tím souhlasila. Takže v tomhletom smyslu je, ta vláda dostala zelenou a víceméně dělá to, co po ní ty voliči chtěli. A tak z tohohle pohledu se obávám, že to mnoho lepší asi nebude.
1: Prezident navzdory vysokému navrženému schodku ocenil, že plánovaný státní rozpočet je relativně transparentní. Opravdu?
0: To je možná trošičku narážka na to, co se tady dělo během té předchozí vlády, toho mandátu, kde panu ministru Stanjurovi a tím pádem potažmo celé vládě se vytýkala celá řada takových jaksi triků různých. Takže v tomhletom smyslu já bych řekl asi, že ta situace je možná o trochu lepší, minimálně když se vrátíme, to si asi mnozí z nás vzpomenou, prostě 40-miliardová, manko 40-miliardové v připravovaném rozpočtu státního fondu pro dopravní infrastrukturu, tak to je skutečně jako trik už jako z mého pohledu úplně nepochopitelný, co ta předchozí vláda připravila vlastně v tom návrhu. Čili tam řekl bych tentokrát asi tam takovéhle nonsenci nebo nesrovnalosti nejsou, ale jsou tam bohužel jiné problémy, na které možná třeba i vcelku slušně vidět, ale prostě být by tam neměli.
1: Petr Pavel varoval, že pokud se nic nezmění, můžeme poměrně rychle, možná už od konce tohoto volebního období, narazit na pomyslnou zeď. Co by to znamenalo? Co by se dělo potom?
0: No tak těch zdí je několik. Já přesně nevím, jakou měl pan prezident na mysli. Jedna zeď je ta česká v legislativě, takzvaná dluhová brzda, 55% zadlužení vůči HDP. To je taková zídka, řekl bych, velmi chatrná, která se dá rozkopnout úplně stejně, jako byly rozkopnuty ty dosavadní hranice. A já osobně ani teda upřímně řečeno si nejsem úplně jistý, jestli zrovna tohleto číslo je úplně to nejdůležitější. Z mého pohledu daleko důležitější je názor finančních trhů a investorů, kteří následují v tom mezinárodním srovnání. Zatím vycházíme pořád velmi dobře, když se podíváme na to, co se děje ve Francii, v Polsku, řekněme, ve Spojených státech, tak oproti tomu jsme pořád ještě premianti. Bohužel je to tak, že i ta česká situace, ta česká cesta je v podstatě pořád ještě relativně opatrná, ale prostě přijde čas, pokud my půjdeme dál touhletou cestou, jak jsme se teď vydali, tak prostě přijde čas možná za 5, za 10, za 15 let, kdy narazíme na zeď ne tu českou zákonou, která možná v té době už bude dávno zrušená, protože prostě nikomu nebude vyhovovat, ale pořád tam bude ta zeď, kterou my rozhodně zrušit nemůžeme, a to je prostě názor, postoj těch investorů, kterým jde o jejich vlastní peníze, a ti nám začnou říkat: přátelé, ale to už přeháníte, tady je dluh jako hrom, není dán investicemi, to znamená, budoucí stav české ekonomiky nebude zřejmě tak dobrý, aby ti vaše děti, vaši vnukové byli schopni snadno tenhle dluh zaplatit. My vám přestáváme věřit, my vám půjčíme, ale už ne za dnešních 5%, ale třeba za 10%, a najednou se ten dluh začne zatraceně prodražovat, a to je pro mě ta úplně nejdůležitější zeď.
1: Prezident volá po solidní odborné debatě. Kdo by ji mohl organizovat a kdo by se jí měl účastnit, aby měla smysl? Mohl by být moderátorem třeba právě prezident?
0: Tak já si hlavně myslím, že debata už probíhá do značné míry. Jak veřejná, toho je dokladem tento váš pořad, spousta dalších pořadů. To prezidentovo veto a případně i senátní veto, si myslím, že spoustu lidí upozornilo na to, že tady se děje něco nestandardního, něco, jaksi kde relevantní autority mají své pochybnosti. Myslím si, že se prostě debatuje. Odborná debata asi by mohla zesílit, to je pravda, protože já třeba i se občas, když se setkám s kolegy, kteří tuhle oblast řeší, tak občas narážíme na to, že některé věci ani sami vlastně nevidíme úplně stejně, že si úplně jaksi nejsme na stejné stránce. Možná, že vycházíme trošku z jiných předpokladů, třeba ohledně kvality českých investic a tak dále. Čili z tohohle pohledu asi tam je určitě nějaký prostor, ale třeba za nějakých 10 dní je debata Centra pro veřejné finance, což je pracoviště v rámci Karlovy univerzity, které teda budu mít tu čest se účastnit, tak zrovna právě by se měly tyhle ty jaksi předpoklady možná srovnávat. Takže já si myslím, že problém není v tom, že by nebyla debata. Problém je v připravenosti českého voliče na tuhle tu otázku základní. Tam vidím velký problém a to už léta. Já jsem před nějakými 20 lety napsal učebnici finanční gramotnosti a už tehdy tam byla část makroekonomická. Já tomu říkám obecně i voličská gramotnost. Prostě když jdeme k volbám, tak abychom měli hrubou představu, co je možné, co není možné, co je dobře, co je špatně, jestli je možné prostě dnes hospodařit na účet budoucích generací do nekonečna, nebo se nám to jednoho nevymstí. Jestli to náhodou není bezohlednost, prostě dneska dnešní naše běžné výdaje, které těm budoucím generacím vůbec na nic nebudou, oni o nich nebudou vědět, jestli tahle složenka, kterou jim posíláme, jestli si prostě zaslouží nebo ne, jestli to jenom nevědomost, že mnozí z nás to jako nechápou, tenhle princip. Že prostě,
1: a nebo sobectví.
0: A nebo je to prostě sobectví, je nám to jedno, protože prostě s námi se taky někdo nemazlil a tak dál. Tam si myslím, že největší prostor, takže vlastně ve školství stručně řečeno. Myslím si, že český volič průměrný prostě nezná tyhle věci, neorientuje se v tom a podle toho to vypadá.
1: Vládní fiskálně strukturální plán počítá v roce 2028 se snížením schodku veřejných financí na 2% HDP, což podle Národní rozpočtové rady v dnešních cenách představuje asi 130 až 140 miliard korun. Je to možné toho dosáhnout?
0: No možné je to určitě. Možné je lecos. Stejně tak, jako je možné ty deficity zvyšovat, jak to vidíme, tak stejně tak je možné je snižovat. Otázka zní, jestli je to politicky průchodné. A to by možná si myslím i bylo, pokud by prostě ta vláda, kterou máme teď u moci, měla dostatečnou takovou tu politickou odvahu a marketingovou sílu, schopnost prostě těm lidem to vysvětlit. My jsme vám sice něco slíbili, ale teď se ukazuje klidně to svést třeba i na tu předchozí vládu, i kdyby to nebylo košer, ale prostě na něco to svést a těm lidem vysvětlit, že prostě není možné takhle utrácet, že je potřeba šetřit, je potřeba skrouhnout peníze tuhle tamhle, teď nebudu nic konkrétního jmenovat, abych nějakou zájmovou skupinu zbytečně neroztekal, ale otázka zní, jestli prostě vláda tahle ta, jestli já bych jí to hrozně rád chtěl věřit. A paní ministryně financí, kudy chodí, tudy zdůrazňuje, že to je myšleno naprosto vážně, ten obrat prudký. Že ano, ještě letos se bude hodně utrácet, příští rok ještě víc, ale v tom dalším roce už se bude zatraceně šetřit. Ale podle mého názoru, když prostě turista slibuje, že půjde na sever a vyrazí na jih, tak já mu to prostě nevěřím, ten sever. To se můžeme podívat a to jsou úplně podle z mého pohledu zbytečnosti, třeba i symbolické, řekněme dálniční známka, valorizace ceny dálniční známky. Všichni víme, že všechno zdražuje prostě. I ten provoz na silnicích, oprava toho silničního celého aparátu prostě něco stojí každý rok víc. Proč zamrazovat prostě tuhle tu valorizaci? Proč to teda nenechat tím dosavadním způsobem běžet a proč si takhle přikládat dál a dál na ten deficit, aby byl ještě větší?
1: Ekonom Michal Skořepa je hostem 20 minut Radiožurnálu. Dluh vládních institucí v Česku ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně stoupilo více než 215 miliard korun na zhruba 3 biliony 840 miliard. Míra zadlužení tedy vzrostla asi o desetinu procentního bodu na 43,8% HDP. Vláda opakuje, že v rámci Evropy je to relativně málo. Co vy na to souhlasíte?
0: Tak je to málo. Otázka zní, jestli tohle srovnání je košer. Zaprvé, já bych trošku varoval před tím dívat se na tahle ta mezičísla v rámci roku, protože každá vláda vždycky má poměrně slušný prostor pro to určité věci zaplatit 31. března nebo 1. dubna. Prostě o pár dní jinak a v tu ránu se to ocne v jiném období a najednou prostě ta čísla jsou hezčí nebo horší. Takže já si myslím, že daleko podstatnější jsou vždycky ta celoroční, která jsou k dispozici skončení toho daného roku, to je první věc. Ale obecně platí, že zatím ta česká čísla jsou pořád ještě velmi pěkná, ale to v srovnání musíme být opatrní, protože my tím, že nejsme v eurozóně, tím nechci říct, že bychom tam měli být, ale jednou z nevýhod toho, že nejsme v eurozóně, je, že jsme tak trošku jako taková malá lodička relativně na tom rozbouřeném moři, kdežto spousta jiných evropských zemí už je schovaná na tom tankeru velkém, který se nazývá euro nebo eurozóna, a v tomhle tom smyslu my jsme trošku jaksi citlivější na ty pohyby nálad na finančních trzích a musíme být opatrnější. Čili srovnávat se s tím, co se děje třeba i na Slovensku, nebo řekněme v té Francii, v Německu, ve Španělsku, v Portugalsku, je trošku jaksi nebezpečné, protože my jsme nahatější na tom trhu.
1: Vy jste na to asi dvakrát narazil. Ratingová agentura S&P před týdnem zlepšila výhled dlouhodobého ratingu České republiky ze stabilního na pozitivní. Díky čemu?
0: Já si myslím, že to bylo proto, že celkově česká ekonomika je ve vcelku velmi slušné pozici, i konec konců sentiment podle různých měřítek, která máme k dispozici, je dobrý, čili panuje tady vcelku dobrá nálada. Teď se můžeme dlouze bavit, proč to tak je, ale prostě i v mezinárodním evropském srovnání vychází, že Česko se cítí dobře v celku, v průměru. Samozřejmě jsou tady lidé, kteří jsou na tom hodně špatně, ale v průměru se cítíme ve srovnání třeba s Němci, kteří jsou vysloveně jaksi v depresi už celých několik let, tak my máme našlápnuto na vcelku slušnou budoucnost. Právě se ukazuje, že třeba i ta naše závislost na Německu není tak velká. Takže to jsou ty důvody a ta fiskální politika, která tady, myslím si, se nikomu nějak extra moc nelíbí na těch finančních trzích, tak je spíš braná, jakože zatím nepředstavuje tak velké riziko, aby bylo nutno tenhle ten vcelku pozitivní celkový obrázek jako skrouhnout na nějaký neutrál. Čili proto tam je ten výhled, že možná ten rating dokonce se třeba i zlepší. Leda, že by ten fiskál začal skutečně haprovat, například by se neřídil tím plánem, kde je to šetření během 2 let, tak pak si myslím, že by ten postoj té ratingové agentury se mohl výrazně změnit.
1: Ona pochválila mimo jiné účinnou měnovou politiku České národní banky.
0: Já si myslím, že Česká národní banka dlouhodobě je, jak si postupuje velice solidním způsobem. Jsou detaily, o kterých se můžeme jaksi bavit a debatovat a kritizovat, ale celkově si myslím, že v mezinárodním srovnání, jak přímo v té měnové politice, to znamená tlak proti inflaci. Přestože jsou tady politické tlaky opačným směrem, tak ČNB mně přijde, že jim docela velmi pěkně odolává. Tak i třeba co se týče regulace finančního sektoru, tam všude patří vlastně spíš, by se dalo říct, k maličko konzervativnějším. Takže ano, myslím si, že ČNB je instituce, na kterou dlouhodobě můžeme být pyšní.
1: A co to tady fakticky znamená, ten zlepšený výhled dlouhodobého ratingu?
0: No tak zejména pokud by se to pak nakonec podařilo, ale i když je tam už jenom zatím tenhle ten takový signál nápadný, tak pro spoustu investorů...
1: Taková jemná pochvala.
0: Taková jemná, přesně tak, pochvala, zatím není na papíře, na tom vysvědčení, zatím jenom tak proletla tou třídou, tak vlastně pro mnoho investorů je to znamení, aha, Česko možná dokonce bude do budoucna i lepším dlužníkem, než jsme si zatím mysleli. Pojďme zkusit nějaké ty peníze přelít do českých státních dluhopisů nebo třeba i do českých firem. No a jakmile je větší zájem o ty dluhopisy, tak je možnost je prodat za vyšší cenu neboli za nižší výnosy, nižší úrokové sazby. Čili život nám to zlevňuje. Dosavadní kázeň a velmi slušný výkon a pořádek, který tady v mnoha věcech relativně máme, ať se to možná nezdá, tak v tom mezinárodním srovnání to tak je. Tak tyhle ty věci, ta naše dosavadní kázeň vlastně nám zlevňuje budoucí život, protože nám zbytek světa je ochoten půjčovat o něco levněji, než kdyby tady všechno bylo jaksi v rozkladu.
1: Jak se díváte na znovu zavedení regulace ceny pohonných hmot? Je to efektivní nástroj?
0: No tak ten rozsah, v jakém to je uděláno, já si myslím, je relativně symbolický. To je první věc. Čili jako vlastně to opatření, myslím si, že nemá žádnou ukrutně velkou sílu. To je za B, co se týče domácností, tak tam si vůbec nejsem jistý, že něco takového by se mělo podnikat, protože prostě pořád něco zdražuje. Není to tak dávno, co bylo drahé máslo a mléko a vejce a kdesi cosi, tak teoreticky v tomhletom jaksi vzorci bychom měli začít regulovat, když na to přijde prostě ceny všeho dalšího, to by byl konec prostě tržní ekonomiky. Takže co se týče domácností, tam já bych byl skoro i proti, ale co se týče firemního sektoru, ten bohužel je ve prudké konkurenci se zbytkem, řekněme, Evropy nebo minimálně s okolními státy.
1: Ale i tam jsou ceny pohonných hmot vysoké.
0: Jsou, ale v mnoha případech jsou z různých důvodů třeba nižší a ty místní vlády přikročují, teď myslím čerstvě Polsko přikročilo k nějaké poměrně ostré regulaci, takže tam si myslím je prostor pro docela slušnou debatu, přestože učebnicové vzato by se tohle dělat nemělo, je to chucpe pro správného liberálního ekonoma. Prostě ať si to trh zařídí, když je ropa drahá, no tak se bude méně jezdit a tak dále, méně vyrábět výrobky z ropy a podobně. Ale prostě v dnešním světě, kde spousta zemí do toho sahá, tak mám jisté pochopení, protože i česká vláda prostě do těchto cen sahá.
1: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s ekonomem Michalem Skořepou. Nejrychleji rostoucím daňovým příjmem pro státní rozpočet byla daň z příjmu fyzických osob. Jak tomu přispělo zvýšení mezd a platů?
0: No tak zásadním způsobem, protože samozřejmě to je hlavní zdroj, pak tam jsou příjmy z podnikání a podobně, ale z hlediska jako čistě objemového je to ten nejdůležitější faktor, takže to, že v Česku relativně svižně rostou mzdy, potom vede k tomu, že relativně svižně roste i příjem z tohoto zdroje. A to nás zase vrací, nebo jak si otvírá to celé nové zajímavé téma českého trhu práce, který je dlouhá léta extrémně napjatý. Česká míra nezaměstnanosti je nejnižší v celé Evropské unii, skoro pořád už někdy od roku 2016 zhruba.
1: Což pro makroekonomiku není úplně ideální.
0: To vůbec není ideální. Já právě říkám, tohle není rozhodně soutěž, kde bychom chtěli tímhle způsobem vyhrávat. A ten trh práce nakonec vždycky na to zareaguje na závěr tím, že přece jenom ti zaměstnavatele jsou nuceni relativně svižně zvyšovat ty mzdy, což se prostě děje, takže jedním z efektů je to, že tenhle ten zdroj příjmu pro státní rozpočet funguje relativně dobře.
1: A jak se projevily vyšší příjmy tedy z Evropské unie? Ty meziročně vzrostly o více než 18%.
0: No tak to se těžko hodnotí, protože to je takový pytel blech, který se rozběhne v té ekonomice na spoustu nejrůznějších jaksi adres a mám obavu, a to je další krásné téma, efektivnost českých investic, že spousta těchto peněz, to konec konců už jsou ty pověstné cyklostezky od nikud nikam, že spousta jich pomáhá a spousta jiných prostě nepomáhá a investuje se to jenom proto, dokud nám někdo ty peníze dává, tak pojďme to někde utratit, i kdyby to bylo úplně k ničemu.
1: No často slýcháme, když to teda zjednoduším, že se z dluhu můžeme proinvestovat. Je to pravda?
0: No, tak je to pravda, pokud si trošku ujasníme pojmy. Prostě český státní rozpočet má jednak běžné výdaje a jednak investiční nebo kapitálové výdaje. A pokud budeme hodně investovat, to znamená, ta ekonomika bude sílit, bude mít čím dál větší potenciál pro to, aby měla vysoké zisky, vysoké příjmy, vysoké mzdy a tak dále. Z toho se pak dobře platí daně. Tak pak ano, pak takovéto vysoké, kvalitní, dobře udělané investice vedou k tomu, že to zatížení je vlastně pro tu ekonomiku relativně menší, to dluho. Ale je tady ta běžná část ještě toho rozpočtu a tam je potřeba prostě nežít si nad poměry toho dnešního příjmu daňového, což se bohužel v Česku děje celá dlouhá léta, že se utrácí příliš mnoho na té běžné části, žije se nad poměry nynější. Nejsme prostě ochotni platit tolik daní, kolik si bereme naopak z toho státního a z tohle pohledu prostě můžeme investovat sebe víc, ale pokud prostě budeme hodně utrácet za ty běžné věci, jako jsou platy, jako jsou dotace, jako jsou sociální dávky, tak se z toho nikdy nevymaníme.
1: Bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS a člen sněmovního výboru pro obranu Ivan Bartoš za Piráty kritizují zrušení zakázky na 185 obrněných vozidel za bezmála 25 miliard korun. Je to z pohledu ekonoma správný krok? Je to úspora?
0: To si vůbec netroufám hodnotit, protože to už je hodně odborná věc, to musí zhodnotit někdo, kdo je odborník na tuhletu techniku. Já osobně, co určitě k tomu můžu říct, je, že investice do zbrojení nebo do obrany, řekněme, jsou investice jako každé jiné. Mnozí z nás tvrdí, co to je za investice, koupíme si stíhačku z USA. Je to investice, protože pokud budeme schopni se bránit, tak klesá riziko, že jednoho dne sem někdo vpadne a začne nás okrádat násilím a vlastně naše příjmy prostě klesnou, čili je to investice jako jakákoliv jiná, zvedá očekávaný budoucí blahobyt této země, takže z tohohle pohledu určitě já jsem proto, abychom investovali i do obrany, jsem i proto, abychom investovali v souladu s těmi závazky, co máme z NATO, protože pokud to dělat nebudeme, tak si zaděláváme na nový Mnichov. Vzpomeňme si na ty pocity, které mělo Československo tehdy z Mnichova. Zradil nás, naši spojenci nás zradili. Co se stane příště, až se něco podobného bude řešit? Budou se snažit si najít výmluvu, nikomu se nechce bojovat za něj. někoho dalšího, tak první, co řeknou, no jo, ale vy jste málo jaksi zbrojili, vy jste místo tohoto projídali ty peníze, zatímco my jsme zbrojili. Takže najdou si nějakou záminku, aby nám nemuseli pomoct. Takže z tohle pohledu si myslím, že zbrojení je naprosto v pořádku investice. Jestli zrovna se to týká té kauzy, o které jste mluvil, to fakt si netroufám posoudit.
1: No a víme, co bude s těmi nevyužitými penězi, které měly být z větší části původně určeny právě ještě pro letošní rok?
0: To taky nevím, to záleží na možnostech této vlády. Bohužel už ta předchozí vláda se dopouštěla různých triků právě na tomhletom poli, kde prostě třeba chystaná nová pražská nemocnice, jak víme, vlastně má být vojenská takzvaně, aby to budilo dojem, že to jsou výdaje toho správného typu, aby se to dalo započítat do toho závazku v rámci NATO. Tohle je trošku, řekl bych, taková magie rozpočtová, do které já už zase tolik nevidím, a hlavně otázka potom, jak to NATO posoudí. Ono to může být na lecos, co se bude prodávat jako vojenská záležitost, ale zpětně potom ta metodika na to může říct, přátelé, to jste se přepočítali, tady jste zašli moc daleko, ale mezi námi v tomhle nejsme jediní. Jako řada států Evropy se snaží pod hlavičkou na to v uvozovkách prodávat spoustu výdajů, které prostě prakticky vojenské nejsou.
1: Poslední otázka k očekávaným příjmům. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb od příštího roku přinese kýžený efekt?
0: Já si myslím, že ano, a jsem velkým fanouškem tohohle, aby to nevyznělo, že kudy chodím, tudy dštím si na tuhletu vládu, tak tenhle ten krok je určitě správně. Je tam velká nejistota, kolik to přesně bude, ale zrovna zase znova Centrum pro veřejné finance spočítalo ten očekávaný výnos úplně jinou metodikou a vyšlo jim shodou okolností velmi podobné číslo.
1: Nějakých 14 miliard.
0: Tak, možná to bude 10, možná to bude 18, ale myslím si, že to bude v takhle ve velmi nízkých desítkách nebo vysokých jednotkách miliard. Čili záchrana, pomůže to, ale záchrana toho problému s českými deficity to určitě není.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s ekonomem Michalem Skořepou, předsedou výboru pro rozpočtové prognózy a analytikem České spořitelny. Moc vám děkuju. Naschledanou.
0: Děkuju za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Závěrečná dvacítka za námi tohoto týdnem. Všechny najdete taky v aplikaci Můj rozhlas CZ. Je sobota 3. října, 3 minuty po půl jedné. Teď zprávy a Lukáš Pastejřík.
3: Letošní rok je zatím třetí nejsušší za posledních 65 let. Míň srážek od ledna do konce září spadlo v Česku jen v letech 2003 a 2015. Na sociálních sítích o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nedostatek srážek je podle něj patrný i v oblastech, kde obvykle prší nejvíc. Z horských oblastí je na tom nejhůř Šumava. Počet obětí epidemie eboli v Demokratické republice Kongo překročil 4 tisíce. Ukazují to nejnovější údaje konžské vlády. I přes zprávy o mírném zlepšení situace z minulého měsíce se nemoc i nadále šíří po východním Kongu. Epidemie krvácivé horečky, způsobená kmenem viru Bundibugyo, je nejsmrtelnější v dějinách země. Potvrzených případů nákazy virem je víc než 8 tisíc. Argentina spustí jako první země Jižní Ameriky program na získání občanství pomocí investic. Argentinské občanství bude možné získat nevratným příspěvkem ve výši v přepočtu přes 7 milionů korun nebo nákupem státních dluhopisů v hodnotě v přepočtu za víc než 17 milionů korun. Oznámil to argentinský ministr hospodářství Luis Caputo na síti X. A Pražské muzeum Kampa včera otevřelo 3 nové výstavy. Jedna z nich, Za tvar figury, sleduje cestu tvorby sochařky Květy Kovářové, pozapomenuté umělkyně druhé poloviny 20. století. Další nabízí pohled na malíře Milana Kunce. Jehož dílo je zastoupeno v řadě veřejných i soukromých sbírek po celém světě. Poslední z expozic, Zkázu navzdory, přibližuje snímky 3 fotografů, včetně Mikuláše Metka. Sport. Fotbalisté Jablonce ve 3. kole domácího poháru zvítězili 1-0 nad druholigovou Duklou Praha a postoupili do osmifinále. Jediný gól utkání vstřelil na pražské Julisce v 35. minutě z penalty útočník Lamin Javo. Severočeši jsou tak 15. jistým účastníkem osmifinále.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 u Slavkova a omezení v Brně. Na D1 z Vyškova do Brna zvyšte pozornost za sjezdem na Rousínov. Na 212. kilometru ve stoupacím pruhu nepojízdné vozidlo. Označeno je světelnou šipkou, nákladní vozidla vybočují. Na dálnici D1 z Prahy do Vyškova za exitem 190 výstaviště počítejte se zdržením. Mezi 192. a 194. kilometrem pracují silničáři, projíždí se pouze pravým pruhem, zdržíte se do 5 minut. Na Pražském okruhu z letiště na dálnici D1 dejte pozor na omezení v Lochkovském tunelu. Pracují tam silničáři a provoz je převeden do protisměru. To samé platí i v Cholupickém tunelu ve směru z D1 na letiště. I tam je provoz převeden do protisměru. Omezení by mělo trvat do nedělního poledne. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. Začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: A začíná taky víkend, je sobota 3. října, teď už na hodinách 7 minut po půl jedné, z hudby na úvod, Michal Hruza na pořád.

0: knows.
1: Tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Dnešní noc začneme jedním příběhem. Pětiletý Jindra trpí leukémií a nutně potřebuje transplantaci kostní dřeně. Tenhle týden nábor do registru dárců zorganizovali i v humpolecké kavárně Čistá duše. S každým nově příchozím stoupala šance na nalezení geneticky kompatibilní schody. A to nejen pro Jindru, ale i pro ostatní čekatele.
2: Vezmete si dvě ty štětičky, do každé ruky jednu. Budete je dávat do pusy na horní rep.
3: V kavárně Čistá duše v Humpolci se dnes neservírují pouze zákusky či káva, ale také odběrové tyčinky. Přemluvit se nechala i vedoucí kavárny Kateřina Vašáková.
4: Já jsem ve finále ráda, že ano, že jsem do toho asi šla.
5: Je to trošku nekomfort dočasný, ale zase na druhou stranu to vědomí to, že jakoby pomůžete někomu na celý život.
2: To
5: si v sobě nesete prostě pořád.
3: A tady nám přišel někdo další.
6: Barbara. Protože můžu, jsem zdravá, jestli to někomu pomůže, tak ráda pomůžu.
3: To, co se tu děje, by si možná zasloužilo vysvětlení od někoho fundovanějšího, než jsem já. Proto se obracím na Boniku Bartoňovou z Českého národního registru dárců kostní dřeně.
7: Pořádáme nábory po celé České republice, mám několik kolegyní, které se starají každá o svou oblast.
3: Ale tady je to vlastně z konkrétního i důvodu, pokud vím.
7: Tady tenhle ten nábor je ještě situovaný vlastně kvůli kloučkovi, Jindříškovi, který mu je teďka 5 let a potřebuje najít dárce kostní dřeně.
3: My jsme teď v kavárně, abych to spíš čekal někde v ordinaci.
7: My se snažíme vybírat si příjemný prostředí a my dneska už neděláme vlastně žádný odběr krve. Dělá se stěr z dutiny ústní. To znamená, že to i v tomhle prostředí vlastně může jít hezky. A za prvý, lidem se hůř chodí do nemocnice, líp se jim chodí do kavárny, takže je větší pravděpodobnost, že za náma přijdou. Můžou si u toho hrát něco dobrýho. Je tady prostě taková pohoda.
3: Do registru dárců se může přihlásit každý zdravý člověk mezi 18 a 35 lety. Z Humpolce Milan Soldán, Radio.

0: Závěr 90. let z pohledu hudby, tohle byl ve vysílání víkendového radiožurnálu Falco, je sobota 3. října, máme pro vás další zprávy, včetně aktuální zelené vlny, poslouchejte nás, uslyšíte ji do 5 minut. Jedna hodina v noci. Ve studiu Lukáš Pastejřík.
1: Veřejné vysoké školy možná budou muset přijímat méně studentů, chybí jim peníze v rozpočtu na příští rok. Herecká asociace dnes večer rozdá ceny Itálie. Ocenění převezme 20 divadelních umělců. Fotbalový Manchester City se v kauze porušování finančních pravidel Premier League odvolal a počasí dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Navrhovaný rozpočet pro veřejné vysoké školy na příští rok je podle rektorů nedostatečný. Univerzitám podle nich chybí peníze na to, aby zvládly přijmout rostoucí počet studentů. Upozornila na to Česká konference rektorů s tím, že jde o důsledek dlouhodobého podfinancování. Ministr školství Robert Plaga z ANO situaci vnímá a snaží se ji napravit, říká jeho mluvčí Ondřej Macura.
3: Pan ministr Plaga rozhodně nebere obavy týkající se přijímání nových studentů s ohledem na demografický vrchol na lehkou váhu, snaží se ale tento stav změnit a proto provozní financování na vzdělávací činnost v návrhu rozpočtu pro rok 2027 roste o 1 miliardu a pokrývá demografický nárůst.
1: Navýšení o 1 miliardu korun ale podle České konference rektorů nestačí. Aby školy zvládly rostoucí náklady, potřebovaly by podle ní zhruba 3x tolik. Německo dnes slaví takzvaný Den jednoty. Připomíná 630 let od znovu sjednocení země, kdy se po desetiletích rozdělení spojilo východní a západní Německo. Hlavní oslavy letos hostí Brémy.
4: Jejich starosta Andreas Bovenschulte připomněl nejednoznačnost, se kterou je znovu sjednocení v Německu vnímané. Sociální demokrat zdůraznil rozšiřování svobod nebo nepopiratelné zkrášlování měst, které změna přinesla, ale taky dodal, že hodně lidí má podle něj stále v živé paměti vysokou nezaměstnanost nebo ztrátu významu dosavadního života. Znovu sjednocení Německa následovalo necelý rok po pádu berlínské zdi. Ten symbolizoval konec takzvané studené války vedené mezi západním blokem pod vedením Spojených států a východním blokem podřízeným Sovětskému svazu. Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: V Pražském národním divadle se dnes večer předávají ceny Itálie. Prestižní sošky se udělují napříč jevištními žánry od opery a baletu až po muzikál. V činohře na ně mají šanci například Stanislav Majer, Pavla Beretová nebo Lucie Žáčková. Herecká asociace rozdá také ceny za celoživotní mistrovství.
5: Člověče, tam je ve spisech celou moji minulost. Stačí, abych to strčil do kamena. Je to všecko pryč.
6: Mezi laureáty je Petr Nárožný z Pražského činoherního klubu nebo brněnská herečka Zdena Herfortová.
7: Vzmužte se, dámy. Máme přece zbraně. Své půvaby. Své podbřišky.
6: Ocenění dostane i emeritní solista státní opery Luděk Vele. Cenu České akademie divadelníků získá Miroslav Kořínek z Pražského studia Epsilon. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalový Manchester City se odvolal proti verdiktu v rozsáhlé kauze porušování finančních pravidel Premier League. Vedení desetinásobného anglického šampiona se snaží zvrátit rozhodnutí, za kterému můžou hrozit tvrdé sankce.
8: Podle nezávislé komise City přes obchodní smlouvy vykazovalo vyšší příjmy a nižší náklady, než ve skutečnosti mělo. Celkem mělo jít o více než 900 milionů liber. Klub vinu odmítá a tvrdí, že komise při rozhodování udělala zásadní chyby. Odvoláním se teď bude zabývat nezávislý tříčlenný panel. Manchester City zatím žádný trest nedostal. O případné sankci se bude rozhodovat samostatně. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
1: Manchester City po 5 kolech vede anglickou ligu, a to o 3 body před obhájcem titulu Arsenálem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 u Velkého Beranova a omezení na D2 u Brna. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Velký Beranov. Na 119. kilometru stojí v připojovacím pruhu kamion s defektem a řidič mění kolo. Vozidlo označeno světelnou šipkou. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy dejte pozor za nájezdem z D1. Ve směru na Břeclav se pohybuje konvoj několika nadrozměrných vozidel s doprovodem. Na D1 z Vyškova do Brna zvyšte pozornost za sjezdem na Rousínov. Na 212. kilometru ve stoupacím pruhu nepojízdné vozidlo. Označené je světelnou šipkou, nákladní vozidla vybočují. A na dálnici D1 z Prahy do Vyškova za exitem 190 Výstaviště počítejte stále se zdržením. Mezi 192. a 194. kilometrem pracují silničáři, projíždí se pouze pravým pruhem. Zdržíte se už jen do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno ráno, hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: A začínáte s námi sobotu, je 3. října, 6 minut po 1 hodině v noci. Možná nás teď posloucháte třeba v nějakém taxiku a jedete domů, třeba z hospody nebo baru. Tak už je po půlnoci a proto můžeme říct, že dneska je světový den bez alkoholu, tak nechte se inspirovat.
2: Noční radiožurnál a Jiří Šteflík.

0: Teď pro vás ve vysílání víkendového radiožurnálu máme užitečné informace v případě, že jste si na 3D tiskárně vytiskli náramek, no a teď vás při jeho nošení svědí ruka. Podle odborníků z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy to nemusí být náhoda. Otestovali běžné materiály pro 3D tisk a zjistili, že některé z nich při dlouhodobém používání negativně ovlivňují lidské buňky. A to pak může vyvolat ekzém nebo svědění. Český výzkum publikoval prestižní vědecký časopis Nature Scientific Reports.
1: Jeden z těch materiálů, které považujeme za problematický, je flex. Jsme zjistili, že po 7 dnech v kontaktu velmi odolné buňky významně poškozuje. A například u lidí, kteří jsou citliví, může vyvolat svědění nebo ekzém, pokud budou dlouhodobě nosit nějaký řemínek vytištěný z tohoto materiálu.
2: Přibližuje Jiří Dejmek z Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, zatímco v nevelké laboratoři biomedicínského centra otevírá skříně, které jsou plné materiálu pro 3D tisk.
1: Tak, tady se podívejte, jenom tyto dvě police jsou různé typy flex materiálu, je to asi 20. Jinak pokud se podíváte do ostatních skřínek, těch materiálů a jejich barev a někdy i vlastností je nepřeberné množství. Všechno jsou to příměsi. A bohužel nám nikdo neřekne, z jakých příměsí to je. Je to obchodní tajemství.
2: Ale právě tyto příměsi mohou mít vliv na buňky. Jenže zatím to nikdo nezjišťoval, protože primárně jde o technické materiály, které jsou určené pro výrobu atypických součástek.
1: My jsme potřebovali materiál, kterého bychom věděli, že neškodí buňkám ve výzkumu, který jsme prováděli. Potřebovali jsme speciální pomůcku, kterou jsme chtěli vytisknout z 3D materiálu, ale nikde jsme se nebyli schopni dočíst, jaký materiál máme použít, aby to ty buňky nepoškodilo.
2: Odborníci testovali 16 variant nejběžnějších materiálů pro 3D tisk. Vytiskli si jednotlivé vzorky a zhruba 10 mm kostičky teď Iveta Paurová přidává k laboratorním buňkám.
3: Nyní si otevřeme laminární box, tak se nalekněte. Buňkám přidám kultivační médium a následně aplikuji testovaný vzorek.
2: Takže ho tam vlastně jakoby zasadíte do té krabičky, kde jsou ty jednotlivé dírky.
3: Ano.
2: Ten vzorek se ponořil až přímo k těm buňkám?
3: Ne. Testovaný vzorek se buněk nedotýká a je jejich těsné blízkosti.
2: Jak dlouho bude trvat, než budete vědět, co se s tím stane?
3: Buňky jsme umístili do inkubátoru a po týdenní kultivaci si vyndáme již zpracované.
2: Takže to už je jiná krabička, kterou jste tam dali před týdnem.
3: Odsajeme staré médium, odstraníme testovaný materiál a buňkám, které sedí na dně destičky, přidávám fluorescenční barvu a dojde postupné změně z fialové na růžovou.
2: Ale jen u zdravých buněk.
1: Tady vidíte, že

0: že část té barvy zůstala fialová. To znamená, že buňka nemetabolizuje, přestalo jí fungovat zažívání, je velmi pravděpodobně nějakým způsobem poškozená, protože byla vystavená toxickému materiálu.
1: Tyto změny pak Jiří Dejmek vidí přímo v buňkách, a to díky speciálnímu mikroskopu.
0: Buňky, které byly ovlivněny materiálem Flex, tak pokud se podíváme do mikroskopu, tak vidíte, že mají oteklá játra, rozhodně vypadají jinak než ty zdravé buňky.
1: Pokud se tedy právě z Flexu vytiskneme třeba náramek, může se při dlouhodobém nošení objevit na kůži vyrážka anebo svědění.
0: Nicméně je důležité poznamenat, že materiál například typu PLA, což je polymléčná kyselina, a většina ABS a ASA materiálů nevykázala žádné negativní účinky na lidské kožní buňky.
1: Odborníci proto teď budou podrobněji analyzovat pružné flex materiály pro 3D tisk. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Mezinárodní hokejová federace IIHF má nového šéfa. Stal se jim Němec Franz Reindl. Ve druhém kole páteční volby porazil o 3 hlasy českého kandidáta Petra Břízu, který následně obhájil post prvního viceprezidenta.
1: Prezident Mezinárodní hokejové federace má na starosti nejen instituci jako takovou, ale řídí taky světové šampionáty, jak vysvětluje předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.
2: Řídí veškeré šampionáty, nejenom ty, které známe my v té A skupině, ale vlastně po celém světě. Připravuje olympijský turnaj, komunikuje s NHL a s ostatními svazy.
1: Šéf svazu může zároveň ovlivňovat směřování hokeje v jednotlivých částech světa a podporovat jeho rozvoj v regionu, pokračuje místopředseda Českého olympijského výboru Roman Kumpošt.
3: Prezident Mezinárodní federace, sportovní federace ovlivňuje celé dění. Tím, že je třeba Evropan, tak může hodně pomoct třeba vývoj toho sportu v Evropě, v tom konkrétním regionu, z kterého pochází.
1: Viceprezident má na rozdíl od šéfa svazu na starosti konkrétní oblasti, například finance federace, jako to poslední 4 roky dělal právě Petr Bříza. Jak se kompetence mezi prezidentem a viceprezidentem rozdělí, záleží především na jejich vzájemné dohodě. I tak je ale role místopředsedy důležitá, vysvětluje Kumpošt.
3: Ten prezident toho viceprezidenta musí respektovat, musí mu naslouchat, to znamená on svoje mínění k tomu celkovému vývoji samozřejmě může říct.
1: Prezident hokejové federace se volí na 4 roky. Petr Bříza sice nejvyšší funkci v IIHF nezískal, ve vedení federace přesto zůstává. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: CD Gramotingle Tangle.
1: Dobrý večer.
0: Poslechněte si dosud nevydané, živě vysílané pořady dvojice Suchých Litr.
2: Co, že bychom si střihli tu zlomilou ruku tetičce? Že to byla krásná věc tenkrát.
0: Vraťte se v čase do jara roku 1968 a díky bonusu i do roku 1966. CD Gramotingle Tangle dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Hovory zlán se vrací.
4: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
3: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
4: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
3: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
4: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů zlán.
3: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
4: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
5: Na hodinách je 2:30. Teď zprávy s Lukášem Pastejříkem.
6: Britští policisté obvinili 28letého muže z přípravy teroristických činů, včetně útoku na šéfa pravicově populistické strany Reform UK Nigela Farage. Stejný muž je taky obviněný z červencové vraždy političky a členky Reform UK Envid Kombové. Soudní líčení je s ním naplánované na středu. Navigace společnosti Google navádí řidiče na pražské letiště Václava Havla po neveřejných komunikacích. Letiště proto doporučuje příjezd po dálnici D7 nebo evropské a dál pokračovat po hlavní příjezdové cestě přes Aviatickou. Jedna z chybných tras vede přes bezpečnostní vrátnici nedaleko terminálu 3 a dál uzavřeným areálem, kde se pohybují i letadla. Letiště se společností Google pracuje na nápravě. Generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová bude vyšetřovat obvinění z hromadného znásilnění studentky na Cornellově univerzitě. Ve čtvrtek to podle stanice CNN oznámila guvernérka státu Katie Hokulová s tím, že ztratila důvěru ve schopnost okresního prokurátora na případ dohlížet. A v českém a polském Těšíně začíná mezinárodní divadelní festival Bez hranic. Kromě českých a polských inscenací nabídne i divadelní soubor z amerického Chicaga. Vystoupí taky pražská Laterna Magika s hrou Perpetuum Havel.
3: Sport.
6: Fotbalisté Francie v Lize národů poprvé ztratili body. S Itálií remizovali 1-1. Belgie v dalším utkání elitní divize porazila Turecko 3-0. V druhé lize zaznamenal hat-trick Robert Lewandowski a pomohl k drtivé výhře Polska nad Rumunskem 6-0. V dalších zápasech druhé ligy remizovala Bosna a Hercegovina se Švédskem 1-1. Maďarsko porazilo Gruzii 1-0 a Ukrajina prohrála se Severním Irskem 0-3. Slovensko ve třetí divizi remizovalo na Faerských ostrovech 1-1. Kazachstán ve třetí lize prohrál s Moldavskem 1-2, Kypr porazil Arménii 2-0 a Lotyšsko prohrálo s Černou Horou 1-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Velkého Beranova a omezení v tunelech na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy jeďte opatrně za sjezdem na Velký Beranov. Na 119. kilometru stojí v připojovacím pruhu kamion s defektem, řidič mění kolo. Označené vozidlo je světelnou šipkou a nákladní vozidla vybočují do levého pruhu. Na pražském okruhu z letiště na dálnici D1 dejte pozor na omezení v Lochkovském tunelu. Pracují tam silničáři a provoz je převedený do protisměru. To samé platí i v Cholupickém tunelu ve směru z D1 na letiště. I tam se přejíždí do protisměru. Na silnici 15 mezi Litoměřicemi a Úštěkem zbystřete za Zimoří. Policie tam hlásí ležícího člověka na silnici, hlídka jede na místo. V Praze na ulici 5. května ve směru do centra za sjezdem do Nuslí zvyšte pozornost. Dopravní omezení nejprve v levém a následně po 100 metrech v prostředním a pravém pruhu. Projíždí se bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno ráno, hlavně na severozápadě Čech místy mlhy. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 19 stupňů. Tolik zprávy. A teď uslyšíte reprízu pátečního dílu pořadu Co se děje se světem, moderuje Jan Pokorný.
1: Dobrý den. Ten, který v roce 2022 napadl Ukrajinu, znovu promluvil. Rusko je prý připraveno na rozhovory o míru na Ukrajině a co nejdříve je ukončit, ale za podmínek přijatelných pro Rusy. Na moskevské schůzce Valdajského diskuzního klubu to řekl prezident Ruské federace. Ten, který na začátku zdůvodňoval vpád na Ukrajinu územní snahou demilitarizovat a denacifikovat Ukrajinu. Jaké podmínky má teď? Dnes na dálku zdravím Vlastislava Břízu, experta na bezpečnost a mezinárodní vztahy Univerzity Karlovy, toho času v zahraničí. Dobrý den.
8: Dobrý den i vám.
4: Co se děje se světem?
3: Události končícího týdne v kontextu.
1: Voláme vám, jak už jsem říkal, do zahraničí, jste v členském státě NATO. Měl jste čas povšimnout si, co se v tamních médiích objevilo z toho včerejšího vystoupení ruského prezidenta na schůzce takzvaného Valdajského klubu v Moskvě?
8: Máte pravdu, čas jsem měl. Nebyla to nicméně žádná zásadní zpráva, která by byla přímo na první stránce zdejšího tisku. Na druhou stranu to nebyla okrajová záležitost, protože vždy, když Vladimír Putin přijde s tématem jaderných zbraní, což se i na okraji tohoto Valdajského fóra stalo, tak to prostě musí být důležité pro jakýkoliv členský stát NATO. Takže ano, i zde tato zpráva proběhla.
1: Putin připustil použití jaderných zbraní přinejmenším v jednom konkrétním případě po útoku na ruskou exklávu Kaliningrad, respektive při pokusu státu na to ji blokovat. O co tam jde?
8: A to je pravdu. On přímo explicitně konstatoval, že kdyby došlo k přímému útoku na Rusko, přičemž výslovně zmínil onen Kaliningrad, by se, a cituji, nevyhnutelně a okamžitě otevřela otázka použití všech zbraní, které má Rusko k dispozici. Tady vidíte zase, že on prostě nemluví přímo explicitně, pošleme jadernou zbraň na Brusel, na centrálu NATO, či kamkoliv jinam. Od toho má jiné lidi, především v ruské televizi či svého mluvčího, respektive Národní bezpečnostní radu v čele s ex-prezidentem Medveděvem, který je v tomto ohledu mimořádně explicitní. To znamená, on nám opět dává najevo a všimněte si, kdy to přichází. Přichází to vždy v situaci, kdy se Rusko v něčem nedaří. On totiž během toho projevu i připustil, že ukrajinská strana má určité úspěchy, co se týče dálkových úderů proti Ruské federaci na zpracování ropy. A následně přesně přešel k tomuto. Není to tak dávno, co se Rusko takzvaným non-paperem vyjádřilo státům NATO k tomu, že má obavy z hrozící eskalace kolem své kaliningradské državy. Že NATO údajně chystá blokádu, jak pozemní, tak námořní. A v ten okamžik, kdyby tam měla nastat, tak Rusko to veme jako svoji existenční hrozbu a bude schopno připravit, respektive použít jakýkoliv zbraňový arzenál. Co je ještě zajímavé, znalci ruské literatury a dramaturgie jistě znají termín Čechovova puška. On to použil záměrně. To je vlastně terminus technicus, nebo chcete-li terminus dramaticus, jakési dramaturgické pravidlo, které je připisované Antonovi Pavlovičovi Čechovovi. My ho známe všichni ze školy, jeho dílo Tři sestry byla jako povinná četba. Nicméně on konstatoval, že když zbraň v prvním dějství visí na zdi, nakonec v nějakém dějství vystřelí. Tak toto charakterizoval i Vladimír Putin, kdy vlastně nepřímo mluvil o jaderné zbrani v tom smyslu, že když dojde k nějaké eskalaci, tak je připravený použít. On nakonec to zmírnil tím, že se tomu všichni musíme vyhnout. Ale vidíte, že to bere nesmírně vážně.
1: On používal i obrazných věd, například řekl, že zákony boje o přežití platí nejen v divoké přírodě, ale i v sociálních společenstvích a Rusko prý může být nakonec donuceno ke krajnímu řešení. A to vše ve chvíli, kdy musíme zůstat u těch uměleckých příměrů, protože ukrajinská operace Vivaldi je téma na samostatný rozhovor. Připomeňme, že Ukrajincům se povedlo lecos utajit, leckde nepřítele zmást, třetí sbor ukrajinské armády předvedl znovu svou sílu a tvořivost, ale taky válečný marketing. Co zatím tou operací Vivaldi Ukrajina získává?
8: Pojďme si říct, co to vlastně je, protože není tak často zmiňována v českém mediálním prostoru. Jedná se o protiofenzivu ukrajinského třetího armádního sboru na Donbase, konkrétně u Limanu. Podstatná je proto, že zatím dokázala otupit tu severní čelist ruských kleští. Já to vysvětlím. Víme dobře, že ruská strana poslední měsíce říká, že jejím hlavním operačním cílem je zisk Donbasu. Proto, aby to tak uskutečnila, tak musí eliminovat takzvaný pevnostní pás. To je systém velmi dobře opevněných měst, které jsou spojeny mezi sebou zhruba 50 kilometrů dlouhým pevnostním pásem, který je budovaný Ukrajinou již od roku 2014. To znamená, více než 12 let. Ruské federaci se ho nepodařilo doteď dobít, takže zkouší nový taktický manévr obejít ten pevnostní pás z jihu a ze severu, aby se následně ruské armády v Týlu setkali a uzavřeli ony kleště. Ta severní čelist právě měla jít kolem Limanu. Ukrajinská strana se rozhodla, že tomu zabrání. Proto připravili operaci Vivaldi. On ten poetický název ale v sobě skrývá i faktický obsah Vivaldi a jeho čtyřiroční období. Vlastně mají parafrázovat to, že operace Vivaldi v ukrajinském pojetí má mít čtyři fáze. V tuto chvíli máme za sebou fáze 3, čtvrtá nás ještě čeká. Co je na té operaci zajímavé, je nikoli fakt, že se Ukrajině již do dnešního dne podařilo dobít podle jejich zdrojů zhruba 176 kilometrů čtverečních, ale že dokázala tu severní čelist těch ruských kleští opravdu zastavit a tím významně zpozdit, zpomalit nebo otupit, chcete-li, uzavření těch ruských kleští kolem toho pevnostního pásu. Zásadní ještě je jiná věc. Ukrajina se poučila ze své neúspěšné ofenzivy z roku 2023, kdy tenkrát zvolila takovou taktiku, že jednotky vlastně útočily do předem připravených pozic. Rusové, v čem jsou dobří, co se nedá zpochybnit, je vždy budování obranných postavení. Takže měli v té době připravené skvělé minové pole, výborně skoordinované dělostřelectvo, vrtulníky operovali nesmírně precizně. Proto ta operace v tom roce 2023 nevyšla. Ukrajina se poučila a teď to dělá úplně jinak. Ona si je zaprvé vědoma toho, že nemá tak velkou dostatečnou lidskou rezervu a zároveň prošla významným procesem robotizace, automatizace. Takže nejprve v té první fázi dokázali Ukrajinci Rusům štípit falešný obraz bojiště, zastavili postup a zlikvidovali infiltrované skupiny v té oblasti. Následně, a to je to hlavní, rozbili ruskou logistiku, ale tím, že jí vlastně armádu oslepili, odřízli a zmátli za pomoci vysoce robotizovaných prostředků. Oni dokázali eliminovat ruský elektronický boj, dokázali eliminovat ruské elitní dronové jednotky, aby následně, a to bylo, dneska se ukazuje, že to je asi první opravdu použití tohoto typu zbraní v boji, kdy těžké drony dokázaly donést do Týla nepřítele pozemní drony, které vypustily ty automatizované systémy, které operovaly po zemi.
1: Kulomety na kolečkách, abychom si to nějak...
8: De facto se to tak dá říct, ano. A dokázali napáchat velké značné škody. A teprve potom v té třetí fázi udeřili na skutečný cíl, když zmátli ruskou obranu a klamem dokázali stáhnout ruské rezervy jinam. A v tu chvíli byly použity především ty lidské zdroje. Takže je vidět, že na to šli obráceně. Opravdu. To je ten klíčový rozdíl. Nejdříve oslepili, odřízli a zmátli, teprve poté udeřili.
1: Když se vrátíme k tomu, co říkal Vladimír Putin, on mluvil i o tom, a to souvisí s tím, jak jste popisoval operaci Vivaldi, že Ukrajina a její západní sponzoři, především samozřejmě ti v dnešní Evropě, mají přijmout odpovědná rozhodnutí, a to na základě, cituju, reality přímo v terénu. Jenže realita v tom terénu je sporná, Putin spíš myslí tu ruskou realitu, nikoli v tu ukrajinskou.
8: Je to tak, k tomu asi není moc co dodat, ale to je vždy ten úhel pohledu, který ruská strana si drží, ten svůj, podle toho určuje i svoje cíle.
1: Dohody podle Putina musí zohledňovat i otázky spojené s ruským jazykem nebo vztahy s pravoslavnou církví. Proč teď mluví Putin o pravoslavné církvi na Ukrajině?
8: Já si myslím, že to je vlastně jakoby další bod, kdy on chce zanést svár uvnitř ukrajinské společnosti, chce zase odklonit tu diskusi od podstaty právě k těmto zástupným cílům. Očekáváme opět apely na utlačování ruské menšiny, na to, že právě ta ruská pravoslavná církev na Ukrajině již nemá takovou roli, takové kompetence, i ona právě je ostrakizována. To vlastně všechno souvisí s tou ruskou taktikou světu vštípit ten fakt, respektive ruský úhel pohledu, že Ukrajina sama o sobě není jednotná, že je rozdělená a že ta ruská část společnosti, respektive proruská část společnosti by ráda měla větší práva, no a za to ruská strana bojuje. Takže to je opět zase určitý úhel pohledu, nebo chcete-li dneska moderní říkat slovo narrativ Ruské federace.
1: Na dálku mluvíme v rozhovoru projektu Co se děje se světem s Vlastislavem Břízou, expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky z Univerzity Karlovy.
3: Co se děje se světem?
1: Přicházejí další zajímavé zprávy. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte přebírá za NATO takzvanou Westfálskou mírovou cenu. NATO a mírová cena, jak to jde dohromady?
8: No, dohromady to jde, protože síla se přece nevylučuje s mírem. Ostatně takto je ta i Westfalská mírová cena pojata. Dostávají instituce, které přispívají ke stabilitě a bezpečnosti. To ale neznamená, že musí být vždy pacifistické. Naopak, v případě vhodného použití, respektive projekce síle či přípravy síly, mohou způsobit to, respektive docílit mírového uspořádání. To je i ten důvod, proč právě NATO, proč právě Mark Rutte.
1: My jsme mluvili o té operaci Vivaldi, tam jenom je potřeba zdůraznit, že operaci provádí třetí sbor ukrajinské armády, což je mimořádný sbor, který má velké zkušenosti a skvělého velitele, který má pravděpodobně i nějaké politické cíle, ale to teď není podstatné. Je to jednotka, která má i svoje marketingové oddělení. Když se podíváte, Vlastislave Břízo, jak je vnímána Severoatlantická aliance i v těch členských zemích? Není zatím marketing to, co chybí Severoatlantické alianci?
8: Vy jste řekl zajímavou paralelu. Máte pravdu, to jsme v té operaci Vivaldi nezmínili. Vidíte, jak se ta válka změnila. Děkuji za to, že jste to zmínil, akcentoval. Opravdu, třetí armádní sbor má vlastní PR a marketingové oddělení, které čítá desítky osob. Ale ono de facto působí až samo o sobě jako influencer. Když se podíváte, tak tuším, že na síti Telegram má kolem 280 tisíc followerů, kteří sledují dnes a denně to, co se se třetím armádním sborem děje. Ano, ale přesto si troufám tvrdit, že si nemyslím, že by na to mělo podobně, řekněme, ovlivňovat veřejné mínění z hlediska influencerů. Je to prostě organizace, která sama o sobě má přispívat k zajištění míru, k zajištění demokratických hodnot a projekci síly, nikoli k tomu, aby propagovali a prezentovali svoje případné vojenské úspěchy. Tam bych byl opravdu zdrženlivější. Myslím si, že výborným představitelem na to je současný generální tajemník Mark Rutte, který tu práci plní skvěle a on do jisté míry právě zdrženlivě, pragmaticky a uměřeně naplňuje ambice a cíle Severoatlantické aliance. Ostatně sám Mark Rutte je zajímavá osobnost. Pochází z Holandska, kde mu drtivá většina obyvatel říká familiárně Marku, protože on vlastně i v době, kdy byl i premiérem Nizozemí, tak vyznával civilní charakter vládnutí. On do práce jezdil dokonce na kole. Zajímavostí ještě je ten lidský charakter, ten rozměr. On dodnes dodržuje každý čtvrtek, kdy chodí na večeři se svojí maminkou. A snad ještě zajímavost, kdybyste byli v Holandsku, jakože tu možnost jsem měl účastnit se večerní diskuse doslova do písmena nad pivem s běžnými obyvateli, tak oni ji vždy odlehčeně končí tím, jaká je vlastně sexuální orientace Marka Rutteho. Tady vidíte, že on je vlastně vnímán velmi pozitivně, že prostě se řeší i takové detaily z jeho života, že to není ten odosobněný prezident, který má daleko k lidem.
1: Když se podíváme na Severoatlantickou alianci a uděláme trochu úkrok stranou, tak vedle ní jsou další děje. Co to je, Vlastislave Břízo, program britského jaderného odstrašení?
8: No, v rámci Severoatlantické aliance, pane Pokorný, mají jaderné zbraně tři státy. Spojené státy, to je v rámci Severoatlantické aliance NATO jediná jaderná supervelmoc. Potom je to Velká Británie a Francie. Oni mají opravdu významně méně jaderných hlavic, dokonce řádově, nejenom násobně. Nicméně hrají důležitou roli z pohledu odstrašení. Mezi nimi je ale velký rozdíl. Ještě k té Velké Británii. Ona má jednu jadernou složku, to jsou britské ponorky na jaderný pohon, které jsou schopny odpalovat balistické rakety strategického určení opravdu s velkým doletem přes 5 500 km. Oni jsou původně americké rakety Trident. Ten dosah se opravdu blíží 9 000–10 000 km, takže ty zbraně jsou mimořádně, mimořádně účinné. Co se týče začlenění do NATO, to je podstatné. Británie a Spojené státy jsou součástí velice důležité plánovací komise pro použití jaderných zbraní. To znamená, že sice britské jaderné odstrašení je národní, ale explicitně zasazené do obrany NATO, podobně jako americké. Ten rozdíl proti francouzskému je, že to samozřejmě národní je taky, ale Francie zůstává mimo jaderné struktury NATO, to je podstatné. Přesto však přispívá k odstrašení, protože když by mělo dojít k útoku na NATO, tak to není tak, že jaderná plánovací komise musí jednomyslně rozhodnout o použití jaderných zbraní. Každý z těch tří států, každá z těch tří metropolí, Paříž, Londýn, Washington, si vyhrazuje právo jaderné zbraně použít po svém účelu během politického rozhodnutí. Takže vytváří takzvanou strategickou nejednoznačnost. A každý protivník vlastně neví, zdali někdo proti němu použije jaderné zbraně jako celek nebo jednotlivě.
1: Říká Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnostní otázky z Univerzity Karlovy.
3: Co se děje se světem?
1: V pondělí to bude 90 let od narození prezidenta Václava Havla. Pane Břízo, když použijeme tohoto výročí pro účely projektu Co se děje se světem, jak vy posuzujete roli Václava Havla při, řekněme, zařizování členství České republiky v Severoatlantické alianci?
8: Zásadní, podstatná, ba si troufám použít slovo kruciální, nebo chcete-li rozhodující. Ono je zajímavé, jak Václav Havel za tu vlastně dekádu od roku 89 do roku 99 zmiňuji proto, protože jsme se stali součástí Severoatlantické aliance, tím bych to vlastně uzavřel, jakým prošel názorovým vývojem. On vlastně na začátku byl velice zdrženlivý. On pravda konstatoval, že Varšavská smlouva je odnoží sovětské armády, zatímco NATO slouží jako nástroj obrany západních demokracií. Nicméně nebyl tak explicitní hned na přelomu roku 89-90 nenávistní vůči Varšavské smlouvy. On předpokládal postupnou transformaci obou těchto uskupení, kdy buď víceméně se přetvoří na něco, co bude jednotné, nebo se postupně vykrystalizují v jiný celek. To se nestalo a Václav Havel velice rychle pochopil situaci a v roce 91, to si myslím, že je klíčový rok pro vaši otázku, protože v roce 91 jednak bylo dokončeno stahování sovětských vojsk z Československa a druhak, tuším, že 1. července dokonce, ale neprosím, nechytejte mě za slovo, v Černínském paláci předsedal dokonce Václav Havel rozpuštění Varšavské smlouvy. Takže Varšavská smlouva byla rozpuštěna v roce 1991 v Praze, kdy předsedal v Černínském paláci tomuto uskupení Václav Havel. Takže je vidět, že jednoznačně on se i zapříčinil k tomu, že Varšavská smlouva vlastně přestala existovat. Mimochodem, jenom krátká vsuvka, že právě sedím, jak jsme říkali, v členském státu NATO, nade mnou turecká stíhačka, takže je vidět, že ten systém vlastně kolektivní obrany je vysoce aktuální a funkční dodnes, proto se omlouvám možná za výpadek zvuku. Ale vrátím se zpátky k té otázce. Završením byl rok 99 a i NATO samo o sobě přiznává, že zásadní úlohu v něm sehrál Václav Havel. Při tom prvním rozšíření o ty první tři státy východního bloku hrál Václav Havel klíčovou úlohu. Dodnes, když se zeptáte ve Washingtonu nebo i v západní Evropě, tak si vzpomenou na jednoho politika ze střední východní Evropy a tím je Václav Havel. To si myslím, že je vlastně všeříkající.
1: Na dálku jsme mluvili s Vlastislavem Břízou. Děkuju za rozhovor a mějte se hezky. Naschledanou.
8: Moc díky, krásný víkend všem.

0: víkendovém radiožurnálu z hudby taky skupina Bastille, za chvíli třeba Michael Jackson, nebo taky dvojice Suchý šlitr, protože můžete vyhrát nové CDčko, Gramo Tingle Tangle, rozhlasový pořad z 60. let minulého století. Teď ale zprávy. Dvě hodiny v noci. A u mikrofonu je taky Lukáš Pastejřík.
1: Ministerstvo financí chystá změny ve vymáhání dluhů za sociální a zdravotní pojištění. Jižní Korea je připravena zavést proti Ukrajině neupřesněná opatření kvůli vyzrazení údajné dohody o vojácích z KLDR. Čeští fotbalisté se v Lize národů utkají v Oviedu s mistry světa ze Španělska a počasí dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Dluhy za sociální a zdravotní pojištění by místo soudních exekutorů mohli vymáhat pracovníci finanční správy. Změny plánuje od roku 2028 ministerstvo financí. Slibuje si od nich úspory jak pro orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tak i pro samotné dlužníky, říká mluvčí ministerstva Gabriela Krušinová.
3: Zatímco náklady soudního exekutora mohou u veřejných pohledávek dosahovat násobně vyšších částek, při daňové exekuci vedené finanční správou činí náklady zpravidla 2% z vymáhané částky. Pro dlužníka tak může jít o úsporu v řádu tisíců až 10 000 korun.
1: Exekutorská komora plánované změny kritizuje s tím, že se pravděpodobně sníží úspěšnost při vymáhání. Ministerstvo financí to popírá. Jihokorejský prezident Lee Jae-myung plánuje kroky proti Ukrajině, pokud se Kyjev neomluví. Soul žádá vysvětlení a omluvu za vyzrazení informací v případu dvou severokorejských vojáků zadržených na ukrajinské frontě. Obě země se údajně dohodly na tom, že muže tajně převezou do Jižní Koreje. Ukrajinský prezident ale o transferu veřejně informoval na valném shromáždění OSN a podle Soulu tak narušil znění dohody.
4: Jihokorejský prezident Lee Jae-myung pohrozil Ukrajině, že pokud se Kyjev jeho zemi neomluví, Jižní Korea přijme blíže nespecifikovaná opatření. Vyzrazení takhle citlivé informace může podle jihokorejského kabinetu ohrozit i příbuzné obou vojáků v Severní Koreji. Jižní Korea nedodává Ukrajině přímo zbraně a vojenskou techniku, ale letos v červenci oznámil prezident Lee Jae-myung nový balík humanitární, zdravotnické a energetické podpory pro Ukrajinu ve výši 100 milionů dolarů.